Ze zjištěných skutečností nevyplývá, že by účastnice řízení uznala problematičnost svého postupu nebo přijala závěr o existenci důvodu své podjatosti. Za daných okolností proto správní orgán neshledal jiné opatření, například prostřednictvím přestupkového řízení, které by dostatečně chránilo veřejný zájem na nestranném výkonu znalecké činnosti. Peněžitý trest plní funkci preventivní a represivní. V posuzovaném případě však správní orgán dospěl k závěru, že samotné uložení peněžitého trestu by neodstranilo pochybnosti o způsobilosti účastnice řízení vykonávat znaleckou činnost způsobem odpovídajícím požadavkům znaleckého zákona. Za daných okolností proto nemůže peněžitý trest uvedené funkce naplnit. S ohledem na dikci paragrafu 47 odstavce 2 zákona o odpovědnosti za přestupky, podle kterého lze uložit správní trest zákazu činnosti pouze je-li to stanoveno zákonem, není možné daný trest zákazu činnosti podle znaleckého zákona uložit nebo zákon, neboť zákon tuto možnost nedává. Stát uděluje znalecké oprávnění především s cílem zajistit dostupnost znaleckých posudků pro orgány veřejné moci, zejména pro soudy, orgány činné v trestním řízení atd., které využívají v průběhu řízení, která vedou. Postoj účastnice řízení k otázce vlastní podjatosti přitom vyvolává pochybnosti, zda je schopna toto oprávnění vykonávat způsobem odpovídajícím jeho účelu. Pokud znalec nepovažuje za překážku výkonu znalecké činnosti okolnosti objektivně zpochybňující o nestrannost, může být výsledkem znalecká činnost, která namísto podpory rozhodovací činnosti orgánů veřejné moci vyvolává pochybnosti o použitelnosti a věrohodnosti znaleckých závěrů. Další setrvávání účastnice řízení v pozici soudní znalkyně může vést k opakování obdobného jednání v budoucnu a tím ohrozit veřejný zájem na řádném, nestranném a důvěryhodném výkonu znalecké činnosti. Správní orgán zvažoval i skutečnost, zda dochází k zásahu do práva účastnice řízení na podnikání garantovaného článkem 26 Listiny základních práv a svobod. Užití ochranné opatření zrušení oprávnění vykonávat znaleckou činnost vyhodnotil jako přiměřené, neboť právo zaručené účastnici řízení článkem 26 Listiny musí být podle odstavce 2 téhož článku vykonáváno v souladu s podmínkami jeho výkonu a omezeními stanovenými zákonem, a to v případě účastnice řízení zejména zákonem číslo 254/2019 Sbírky o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech. Jak již správní orgán popsal výše, účastnice řízení zjevně tyto podmínky nedodržela, proto zrušení oprávnění nepředstavuje neproporcionální zásah do lidských práv účastnice řízení. V daném případě správní orgán dospěl k závěru, že společenský zájem na řádném výkonu znalecké činnosti odůvodňuje zásah do dotčeného základního práva účastnice řízení. Pro úplnost považuje správní orgán za vhodné zdůraznit, že zrušení oprávnění k výkonu znalecké činnosti podle znaleckého zákona nebrání účastnice řízení vykonávat jinou odbornou činnost v rámci volné živnosti. Samozřejmě. Pouze již nebude oprávněná vykonávat znaleckou činnost podle znaleckého zákona a vystupovat jako soudní znalec zapsaný v seznamu znalců. Správní orgán současně přihlédl ke skutečnosti, že podle údajů dostupných v elektronické evidenci znalkyně od listopadu 2022 zpracovala pouze jediný znalecký posudek, který je předmětem tohoto řízení. Tato okolnost sice není sama o sobě rozhodující, samozřejmě, avšak svědčí o tom, že výkon znalecké činnosti nepředstavoval podstatnou část její profesní činnosti, přesně tak, a nemá dopad na její příjmy, a to i s přihlédnutím k tvrzením, že za zpracování předmětného posudku odměnu neobdržela. Lze shrnout, že ačkoliv opatření spočívající ve zrušení oprávnění vykonávat znaleckou činnost představuje zásah do práva podnikat a provozovat jinou hospodářskou činnost, jedná se o potřebný prostředek pro nápravu protiprávního stavu, spočívajícího v porušení povinnosti vykonávat znaleckou činnost za situace, kdy je zřejmé, že účastnice řízení nerespektuje význam a poslání role znalce a kdy tento postoj je základním nedostatkem bránícím účastnici řízení ve výkonu znalecké činnosti do budoucna. Závěr správního orgánu o nutnosti zrušení oprávnění účastnice tedy obstojí také v testu proporcionality. Z výše uvedených důvodů toto správní orgán, proto správní orgán rozhodl tak, jak je uvedeno v výroku 1 tohoto rozhodnutí, tedy podle paragrafu 14 odstavce 2 písmena C znaleckého zákona
účinné od 1.1.2026, zrušil účastníci řízení oprávnění vykonávat znaleckou činnost pro závažné porušení povinnosti stanovené v paragrafu 18 odstavce 1 znaleckého zákona. Podle paragrafu 79 uloží správní orgán účastníkovi řízení, který správní řízení vyvolal, porušením své právní povinnosti, povinnost nahradit paušální částkou náhrady správního řízení, a to 2500 korun, a to jsem teda učinila. Proti tomuto rozhodnutí může účastnice řízení podat rozklad, a to do 15 dnů. Lhůta pro podání rozkladu běží ode dne následující po dní oznámení rozhodnutí. Tak, já žádný rozklad podávat nebudu a razítko teda skončilo. Já jsem zaplatila 2500 korun, provedla jsem pro Slovensko analýzu vakcín, které neanalyzoval tímto způsobem nikdo jiný, pouze naše laboratoř. Nikdy jsem nebyla zavzata v žádných finančních tocích, které se týkaly vývoje, distribuce, používání, komercionalizace, čehokoliv ohledně těch vakcín. Takže nevím, proč jsem považována za podjatou, když jsem pouze referovala na základě odborně dostupných zahraničních publikací, ale toto jsem říkala už tisíckrát, vůbec to nikdo nebere v potaz a vzniklo rozhodnutí, které je napsáno tak, jako kdybych se nikdy proti ničemu z toho neohradila, což jsem udělala mnohokrát, takže já už to vícerokrát dělat nebudu, razítko nepotřebuju a za této legislativy v České republice ani nehodlám, ani v žádném případě bych nikdy nesouhlasila s tím, že bych jakýkoliv další soudní znalecký posudek vypracovávala. Takže to, že už mě vyškrtnou ze seznamu soudních znalců, tak myslím si, že to není v rozporu ani se mnou a zjevně teda ani se zájmem České republiky. Takže tolik. Bylo to dlouhé, ale chtěla jsem, abyste to měli v plném znění, neskráceném, a celé toto rozhodnutí ještě visí v linku na mém soukromém cloudu, můžete si to nastudovat, není to nic tajného, vydalo to ministerstvo, patří to mně, já to mám ve svém soukromém cloudu a umožňuji vám nahlížení tady na tento dokument. A tím to pro mě končí i celá kauza soudně znaleckého razítka, takže už se k tomu nebudu víckrát vyjadřovat. Takže mějte se moc krásně, je po 12. hodině v noci, tak jdu se zhorizontalizovat a těším se na vás zase příště, tak mějte se moc pěkně.

0: Krásný příjemný večer, vážení přátelé, vám všem, kteří jste dorazili na dnešní tradiční, asi nejtradičnější, úplně základní, kruciální pořad Skálova simultánka s doktorem Josefem Skálou, který dokonce i našel chyby v ChatGPT, takže i obou se na Josefa Skálu je i umělá inteligence krátká. To můžeme říct rovnou.
1: Tak. To spíš ahoj. Tak až to není, ta inteligence by byla krátká i na žáka třetí třídy v tom, co budu vyprávět taky. Ale jo, Peťo, co je nového? Pověz mi, jestli něco nového.
0: Někde. Miliardové rozpočty do investic té rozvoje umělé inteligence vyletěly komínem, protože ChatGPT neumí vyjmenovaný slova ani poč dokonce.
1: To vám musím povědět, přátelé. Jedna z věcí, která tak posílám Petrovi a i dalším kolegům, ty bombonky, a jeden z těch bombonků, skutečně nějaký mladý muž si sedl takhle v autě, vytočil zvukovou variantu ChatGPT a zeptal se vážně, jaká jsou vyjmenovaná slova po B. A ten okamžitě chat začal reagovat, že bobr třeba a podobně. Tam nějak slova různá sypala, žádné I tam nebylo. A počkej, tak kde je tam to I? No tak to se nedomohl. Tak říká, a měl by si třeba vyjmenovat slova po Č? A odpověděl, no jistě, například činnost. On se ptal, počkej, jako tvrdý I po Č? No, říkala umělá inteligence. Takže, přátelé, jsou jaksi sféry v níž. Na ní nemůže být rozhodně spolehnutí, to jako ani náhodou. Tak asi takhle.
0: No otázkou je, jestli naopak jazykospitci potom nebudou měnit zase pravidla českého pravopisu, jakože se to bude provzdušňovat, aby jsme byli tentokrát kompatibilní s
1: robotem. Aby se blbost příliš nepoznala. No, já když už jsme u toho, Péťo, tak tady vykřiknu do éteru, že novým naším hostem bude paní kolegyně Kaprálová, což je členka PRO od Jindry Reichla. Ona je snad předsedkyní dokonce krajské organizace. Je zastupitelkou Královéhradeckého krajského zastupitelstva a je léta ředitelkou mateřské a základní školy. Kandiduje znovu tam a já jsem jí slíbil, že s ní uděláme rozhovor na témata, která se týkají školství, protože to je její parketa. A krom jiného budeme mluvit o inkluzi, což tam se to projevuje všecko jako velmi hmatatelně. Ona je toho plná, já si myslím, že si naši diváci a posluchači ten rozhovor užijí. Ona je celá natěšená, v dobrém slova smyslu, že dostane takhle příležitost, protože kandiduje ráda, aby prostě byla viditelnější. Tak to jim si, Péťo, dopřejeme. Velmi rádi, protože ta témata, která ona bude s námi přetřásat, si myslím, že jsou velmi důležitá. Já přejdu k jinému tématu, které není o nic méně důležité. Paní doktorka Peková, nemusím vám ji představovat, byla zbavena práva, jinak statutu znalce v oboru pro údajnou jaksi nesoulad s nějakými normami. Neumím to teď z hlavy přesně reprodukovat. To je další, jak bych, exemplární příklad toho, jak se zachází se skutečnými odborníky, když tu máme do ruky nějaký koniář správný. Ona se, jak jsem pochopil, nehodlá ani odvolat, což jsem nezcela pochopil, ale dobře, to je její osobní rozhodnutí. Paní doktorka Peková je velký odborník, to všichni by bylo odbornice. Má i jaksi kuráž a charakter, uvedu dva příklady. První, když zesnul tragicky Vláďa Kapal, spolu odsouzený se mnou v té hanebné kauze a probíhal jeho pohřeb ve strašnickém krematoriu, tak tam přišlo hodně lidí, zajímavých lidí a úplně takhle na konci té fronty s kytičkou stála paní doktorka Peková, přistoupila až prostě tam, kde se skládají věnce a květiny a položila ji tam a zúčastnila se prostě toho pohřbu. Já jsem neměl v tu chvíli jsem ji nezachytil, tam jsme tam měli jiné prostě věci, ona pak odešla, ale to není vůbec důležité. No, vzpomeňte si, co řekla, když se ukázalo, že na Ukrajině jsou ty laboratoře pracující na biologických zbraních. A to bylo ve fázi onoho konfliktu na Ukrajině, kdy teda ten nejvyšší státní zástupce vyhrožoval velmi, velmi jaksi hlasitě, že kdo bude mít jiný názor a tak. A paní doktorka Peková přeci řekla, že se modlí za prezidenta východní velmoci a že mu děkuje za to, že prostě armáda, která je nejvyšším velitelem, že jaksi se zničila v podstatě tyto laboratoře, nebo minimálně je jaksi vyvedla z provozu, že už jako nemohou dál působit. To neudělá každý tohle. No, z druhé strany mám takový hloupý pocit, který mám opakovaně v podobných situacích. Zaznamenali jste někde nějakou vlnu nesouhlasu, protestu proti tomu, co se stalo paní doktorce Pekové? Já musím vyzvednout Káču Benke, která napsala obratem takové velmi, myslím si, logické a úderné povídání. Je rozšířeno hodně prostě v kyberprostoru, já ho nebudu předčítat tady, ale chci vyseknout poklonu, že ona se to ujala v prvních hodinách poté, co paní doktorka Peková byla takto prostě postižena. Solidarita se nějak moc nenosí. Káča se ukázala být opět světlou výjimkou. Náš jiný přítel Arnošt Kult, což je velký vědec.
0: Indra Reichl se pořadu v pondělí toho tvrdě obul a dokonce říkal, že on ji nabídnul a že ji bude zastupovat v tom sporu se státem. Ona to odmítla. Jo, takže nejenom teda slovně, ale i praktickou pomocí tady jako byl přítomen. Tak.
1: To je třeba Indrovi vyseknout pokud. On v tomto bývá velmi důsledný a odvážný a neschovává se za nějaké obezličky. A nemáme na všechno stejný názor s Indrou, ale já si vážím jeho přístupu. On postavil se i za mě třeba několikrát a i za Vláďu Kapala a tak dále. Přejdu k dalšímu muži z našich, řekl bych, který s ním se známe osobně. Je to vědátor a velký odborník Arnošt Kult, který občas prostě i vyrábí poezii. A tentokrát jde o báseň Chameleon. Přečtu ji, až není dlouhá. Kdysi nosil rudou hvězdu, rozvědčíka zvolil cestu. Do příruček pilně hleděl, koho zradit dobře věděl. Přišel samet, přišla změna, jiná barva vyhlášena. Převlékl si kabát nový, naposledy fialový. Na hradě si vládne v klidu, vítá davy, žehná lidu. V září kamer se jen hřeje, slušným lidem z vrchu směje. Má to dynamiku, je to výstižné, Arnošte, díky. Pokračuj, seš i dobrý veršotepec. Rád bych poděkoval panu Antonínu Růžičkovi, který mi poslal takové zajímavé výstupy svého badání o středověku našem 30-leté válce a nejenom. Báseň a prostě napsal knihu, jak jsem pochopil a podobně. Jestli nás sleduje, už jsem mu napsal, jak to mínil, tak budu rád, když nám zpřesní, čím by mohl, pač on se mě zeptal, zda mám zájem o takové pohledy, samozřejmě. Pokud nás poslouchá a nevylučuji to, pač tam ta vazba na naše relace je zřejmá, tak budu rád, když nám třeba i dneska v diskuzi poví, co by to konkrétně mohlo být, pokud má na mysli třeba i to, že bychom mohli spolu hovořit na několik kamer propojených Petrem Burešem, tak samozřejmě budu velice rád, protože to, co mi poslal, se zdá být velmi zajímavé. No, na Slovensku Braňo Ondruš zaslal vládě Slovenské republiky žádost, aby žalovala Evropskou komisi za zatajování geneticky upravených potravin, které proudí prostě na Slovensko. Míní se tím pochopitelně hlavně ukrajinské dodávky. O vyjmenovaných slovech počuji, jsem hovořil, tak pojďme dále. No, klíčové téma dneška samozřejmě je velmi riskantní a svým způsobem už nebezpečné sucho a jeho potenciální následky. A dva momenty v tomto směru nemohu, nebo tři aspoň, nezviditelnit. První jsou ty kroky, které podniká dnešní vláda. Tak sešli se někde na Slapech a tam nějak říkali, že budou jakýsi starý dokument vlastní, že jako opráší a tak dále. Nepochopil jsem přesně, v čem jako spočívá jeho velká hodnota dnešní, ale někde zaznělo, že snad budou proti suchu bojovat tím, že budou hloubit nějaké nádrže na vodu. No, i amatér pochopí, že to asi tak úplně nebude to pravé ořechové. Jsou jiné věci, jsou ke starým známým důvodům toho sucha, jako je poničení nemalé části lesních porostů kůrovcem, kdy ten les ztratil schopnost prostě absorbovat vodu a řekl bych, pomáhat rovnováze z tohoto hlediska v krajině a způsobem zemědělského hospodaření, jak si ne konče, ale též prostě je součástí, kdy je minimum přirozeného hnojiva, které udržuje půdu ve stavu schopné retence vody, kdy se používají těžké traktory, které mění povrch polí v takový polobeton, kdy je velmi nešťastná struktura plodin pěstovaných, takže všechny ty plodiny, které neslouží jaksi produkci potravin, ale v podstatě se s nimi, abych tak řekl, topí v těch zdrojích, obnovitelných zdrojích energie. To je další rána do té bilance. Pochopitelně spousta budov na dříve zemědělské půdě, jsou jakési sklady a někde co, které jaksi přitahují tu teplo místo, aby tam byla původní zemědělská či lesní a tak dále půda nebo teritorium. A mohl pokračovat dál, ale mě jako těžko nemůže naštvat, když i v této souvislosti velmi jaksi už riskantní, někteří fanatici melou naprosté hovadiny kolem takových věcí, jako je třeba Vltavská kaskáda pod přehradní. Myslím, že to bylo na Seznamu, tam to bývá zvykem. Sice nemohli nepřiznat, že už hned po druhé světové válce, dokonce ještě před únorem 1948, odborníci začali sestavovat velice racionální plán jaksi kultivace našeho území tak, aby mu nehrozili nikdy nejenom povodně, ale samozřejmě i opak. A teď ten autor ta fakta do jisté míry jako přiznává, se tomu posmívá nějak, že to byla nějaká megalomania. Tyhle ty obehrané písničky, odhrovačky. No, a já chci položit jinou otázku. Představme si, že by ten takzvaný komunistický režim, který způsobil jen samé nezměrné utrpení, takže by nepostavil třeba tuhle tu kaskádu. Z objektivních zdrojů jsem vyrozuměl, že přirozeným průtokem vody od jihu prostě Vltavským řečištěm odchází něco na způsob 6 kubických metrů vody za vteřinu. To je naprosto nepatrný zlomek vody, kterou máme díky těm přehradám zatím teda. A někdo mi říkal, že objem splašků, včetně exkrementů a tak dále, který musí být pročištěn čistilně odpadních vod v Praze, ale je zhruba v řádu asi 2 kubíků za vteřinu. To je poměr 1:3 pouze. Jo? Žádná čistička odpadních vod není 100. Splnit svoji funkci, když do ní přitéká, tak neskutečně málo vody. Naštěstí Praha zatím má vody podstatně víc a i ta čistička může normálně fungovat, ale kdyby snad tady někdo se zbláznil po válce a řídil by se moudry která dneska jsou kamenem mudrců třeba v Seznamu s velkým S, no tak jsme dávno v totální pasti v Praze, protože 3 litry vody na litr splašků, včetně exkrementů a toho všeho, by samozřejmě znamenaly humanitární katastrofu a ekologickou. Možná takové zlomové chvíle jsou dobrou příležitostí těmhletěm idiotům, jak si o to otřískat, o jejich rypáky, které strkají do věcí, jimž vůbec nerozumí, a začít těmito lidmi a těmito zdroji nějak jako kolektivně i pohrdat veřejně, protože to skutečně tříská dveřma, co z nich padá. Rosťa Čuba napsal další velmi zajímavý příspěvek, on roste před očima, já to vždycky vyslovuji takové všelijaké pochvaly a díků zdání, o parazitech v pozadí, takže to

ve svůj vlastní prospěch a svých kumpánů odklánějí různě peníze a tak dále, to popisuje na velmi šťavnatých příkladech. A vyzval lidi, aby si uvědomili, že se stávají proti své vůli ti, kteří pouze přihlížejí k tomu a netrvají na tom, že toto úřednictvo těch jaksi městských a obecních úřadů a tak dále, tam hraje takové hry a že nežádají po něm zdokumentovat, doložit velmi přesně, jak to prostě všechno je. On to uvádí do kontrastu s přístupem Tomáše Bati, který se stal, krom toho, že vedl tu velkou vertikálu obuvnickou a nejenom obuvnickou, tak se nechal zvolit i starostou města Zlína. A on tam popisuje prostě velice detailně, jak Tomáš Baťa založil velmi přesné a racionálně vedené hospodaření toho města na naprosto transparentní, detailní, řekl bych, účetní evidenci, která byla vedena tak, že a takhle, a on se tím osobně zabýval a další lidé prostě z tehdejšího zastupitelstva vedení města se tím zabývali, sledovali to a tím v podstatě zaťali tipec všem těm, kdo by chtěli prostě si pohrávat ve svůj vlastní prospěch. Luboš Blaha, náš velký kamarád, dává příspěvek na Facebooku a nejenom tam, pod názvem Vyhrál jsem soud nad prezidentem. A je to o tom, že slovenský soud dal za pravdu Luboši Blahovi v jeho sporu s mužem jménem Rizman, což byl nějaký partner, manžel dokonce, té Čaputové. A ten Rizman Luboše, přestože už snad jsou rozvedeni nějak, ona snad odešla od něj, tak ten Rizman Luboše žaloval za to, že prohlašoval o prezidentce, bývalé prezidentce Čaputové, že je americkou agentkou a tak dále. On dokonce na náměstí, Luboš, to jste možná si vzpomenete, on je velmi dobrý řečník a se vždycky ptal toho publika. Čaputová je americká, a teď oni vykřikli ti lidé vulgární název pro prostitutku. A takhle se to opakovalo. No a Luboš ten soud prostě vyhrál, což je velice, myslím, potěšující. V Německu se dějí různé věci, v Holandsku a tak dále. Tam lidé už se zvedají do velkých protestů proti tomu, jak stát zachází s energetickými zdroji, jak reaguje špatně na sucho, jak terorizuje lidi zaváděním nebo instalací dalších solárních a větrných, hlavně větrných, teda takzvaných obnovitelných zdrojů energie. V Holandsku dokonce nějací zemědělci rozrazili policejní kordon, takže jaký stroj zemědělský jakhle nadzvedl ta policejní auta, která vytvářela jakousi bariéru a odstrkali je prostě někam jinam. Čili tam, zdá se, to nabírá podstatně větší obrátek. Nevím, do jaké míry se to může přelít k nám do České republiky. Ale v Německu dochází k zajímavému pokroku i v jiných směrech. Tamní orgány činné v řízení trestním a navazující instituce se veřejně vyslovili v tom smyslu, že nelze vyloučit, takový to nějak formulovali, že onen incident na lipském letišti nákladovém, kde stálo x letounů Antonov ukrajinských a narvaných prostě zbraněmi do války proti Rusku a pod jedním z těch letounů najednou tam byl nějaký prostě dron a tak dále a okamžitě samozřejmě někteří kvíleli, že to tam jako nastražili Rusové a chtěli nechat vybuchnout celé letiště. No tak německé orgány si to nějak tak více nastudovali a obeznali terén, tak nevylučují možnost, že to byla ukrajinská false flag operation, že to prostě ukrajinské služby nastražili tak, aby se mohlo tvrdit, že snad Rusko chce nechat vybuchovat lipské letiště. V Gaze už bylo zničeno 82% všech bytů, když to tak řeknu. Všech míst, kde lidé prostě mohou nějak složit hlavu. Pokud vím, tak je to víc, než tomu bylo v Berlíně v květnu roku 1945. To je něco naprosto děsivého.

0: ministr obrany Itamar Ben-Gvir, což je velmi jako fanatik zavilý, tak řeční veřejně o tom, že je třeba každý den zabít několik Palestinců, protože to jako nejsou lidi, a že třeba v tom pokračovat takhle jako vytlačit je úplně někam mimo. Jared Kushner, zeď Donalda Trumpa, který je zřejmě velmi důležitým tykadlem státu Izrael vůči Bílému domu, když sát teda etnicky tam příslušejícím člověkem, což samo o sobě není žádná vada na kráse, proba, to chci znovu zdůraznit, tak se vyjádřil, že pokud, že Spojené státy nedovolí sebemenší pokrok v pásmu Gazy, například ubytování těch lidí a tak dále, dokud Hamas nekapituluje a neodzbrojí. Nemyslím si, že to Hamas udělá až tak úplně, a to je teda teror, tomu říkají mnozí autoři vůbec ne levicového ražení, že jestli něco je genocidou, tak to prostě genocida je. Připomínám, že jenom mrtvých Palestinců od toho konfliktu počínajícího 7. října 2024, že už je asi 85 tisíc z toho, asi téměř 30 tisíc dětí a tak dále. Spojené státy zaslali ministerstvům obrany spojeneckých zemí takový zvláštní dotazník, taky jsem ti ho pešle vece poslal. A ten se jich ptá, jako nakolik budou držet se Spojenými státy v konfliktech, které vedou Spojené státy někde úplně jinde. A jestli budou nakupovat teda dostatečně ty americké zbraně a podobně. Je to dotazník prostě tlačící na bezmeznou solidaritu, myslím, příliš krásné slovo, bezmeznou podřízenost spojenců Spojených států tomu, co si zrovna jako usmyslí někdo v Bílém domě nebo v jiných vrcholných institucích Spojených států. Konec konců Trump se vyjádřil po všech jiných výrocích, které z něj vypadly, že pokud Omán bude jednat dál s Iránem o tom, že by nějak společně kontrolovali průjezd Hormuzskou úžinou a že by z toho vybírali snad nějaké peníze, takže rozbombarduje teda ten Omán, který byl považován za loajálního a spojeneckého v podstatě se Spojenými státy. Někdy jsem zaznamenal, že Irán, který dává jasně najevo, že si nenechá od Spojených států vůbec nic diktovat a zatím zůstává v pozici, která ho nenutí k nějakým změnám, jakkoliv tam asi některé následky té agrese americko-izraelské nebudou úplně jednoduché pro civilní obyvatelstvo a tak dále, tak vyrozuměl jsem někde, že návrh, který mezi nimi se projednává, mezi oběma státy, to jest Iránem a Ománem, má spočívat v tom, že by za průjezd každého plavidla platili ti, kdo jsou jeho majiteli, 5% hodnoty toho nákladu Iránu a 2% hodnoty toho nákladu Ománu. To by nebyly malé peníze. Tak jak tohle skončí, ví pán Bůh, ale množí se stati a analýzy a tak dále velice kvalifikovaných lidí. Například, mám-li uvést nejenom ze západu, ale z východu, profesora Valentina Katasonova, což, jak jsem pochopil, byl dříve šéf jednoho z klíčových útvarů ruské rozvědky, ale jako té, co právě má na starosti, že bych koncepční analytické otázky a tak dále, toho útvaru, tak ti se vlastně shodují v tom, že čas se v americké administrativě velmi krátí v této souvislosti. Marná sláva, budou volby v listopadu. Pokud to půjde tak jako do posud a Trump nedosáhne žádného výsledku pozitivnějšího, zatím nic nenasvědčuje, že by na něj dosáhl, tak asi to bude velký debakl republikánské partaje a možná jeho osobně v rámci republikánské partaje, byť on asi už po druhé kandidovat za 2 roky nechce, a no, po třetí v jeho případě. A následky té blokády, kterou Irán úspěšně prostě praktikuje a v součinnosti s Houthi, kteří úspěšně blokují onu úžinu vedoucí do Rudého moře, tedy k Suezskému průplavu, a spousty plavidel si obeplouvají velice dlouhou trasou, třeba i Afriku kvůli tomu, tak na východním směrem zejména, tak se domnívá, nejenom zdaleka Valentin Katasonov, že za prvé ty následky budou se hrotit a budou poměrně bolestné, nejenom co do cen energetických komodit a z nich odvozených produkcí typu hnojiv a tak dále, ale i co do, řekl bych, dostupnosti těchto komodit. No a on, a nejenom on, vyjadřují přesvědčení, že vlastně celá ta situace kolem konfliktu v zálivu je naražena na kopyto jedno z klíčových cílů Trumpa a jeho administrativy. To znamená izolovat všechny v podstatě konkurenty, nejenom v politickém smyslu, ale i ekonomickém, to znamená členské státy Evropské unie například, od dostupnějších a levnějších zdrojů energie, donutit je, podřídit se v podstatě jakémusi kvazi monopolu Spojených států i v této sféře, no a tím je srážet ekonomicky dolů, zvyšovat jejich závislost i politickou následně na Spojených státech a tak dále. Že toto je možná klíčová fronta celého střetu. Bám se, že na to může být hodně pravdy. Na Ukrajině nedávají pokoj, pokud jde o glorifikaci nacistické verbeže. Takže po té, co tam uspořádali velký rituální pohřeb, jaksi po dovezení z ciziny, Andrii Melnikovi, což byl jeden z největších grázlů těch banderovských sestavy, tak teď tam nějak zase takto přivezli ostatky Jevhena Konovalce a bývalý šéf Azovu ho přivítal v Kyjevě. Ty tam jako měl Hitler ve zvyku, že chodili v noci s těmi, jak se tomu říká, pochodněmi. Tak tady taky dělají pochodňové pochody. Ano, kdy prostě se hlásí k odkazu velkého muže zvaného Jevhen Konovalec. A to byl též prostě naprosto šílený jako fanatik a jeden z živoucích symbolů celé té banderovské smečky. Objevila se také zpráva, že ukrajinské síly používají kuličkové bomby proti ruským civilistům. To je v rozporu absolutně se všemi normami mezinárodními. Kuličkové bomby mají velice vražedný účinek na velké ploše, umí znetvořit člověka opravdu velmi nepěkně a byli usvědčeni z toho, že prostě to tak je. No ono se jim to nedaří mnohdy posílat směrem, který chtějí, no taky občas to bouchnou prostě někde na Ukrajině a tak dále. Vladimír Putin, jak jste si zaznamenali, navštívil Kurily, krom jiného. A tam se odehrály dvě věci důležité. První, on tam měl tam poradu s vedením té tichomořské válečné flotily ruské a dal jim za úkol, aby bude-li jim to uloženo, aby postupovali vůči plavidlům některých západních zemí stejně, jako zkoušejí postupovat britské a jiné západní vojenské a policejní struktury vůči ruské obchodní flotile, civilní obchodní flotile, která se pohybuje v Severním mořem, Atlantickým oceánem a podobně. A jak asi víte, oni jak zadržují a konfiskují a tak dále. A týká se to nejenom flotily pod ruskou vlajkou, ale i floty, které se říká stínová. To znamená lodí, které používají ruské obchodní struktury k přepravě svého karga, ale ty lodě jsou pod vlajkou jiných zemí. Některé si z toho vybudovali docela pěkný biznis, jako je Liberie, že jo, Panama a tak dále. No a bylo uloženo těm námořníkům, vojenskému námořnictvu, válečnému námořnictvu v tichomorské sféře prostě postupat takto i úplně daleko, úplně jinde, než to dělají prostě odpůrci, protivníci Ruska v západně od evropských břehů, severně a západně od evropských břehů. A druhá epizoda, která se tam odehrála, je, že on tam přijel na ty Kurily, načež japonská premiérka začala kvičet, že to je jako provokace, co si to dovoluje jezdit na Kurily. No tak mu bylo odpovězeno Sergejem Lavrovem a nejenom, nebo jí teda, aby laskavě pomlčela. No a v té souvislosti, protože Rusko je na Kurilách rozhodnutím vítězů druhé světové války, to znamená závěry Jaltské a postupimské konference. A v té souvislosti někteří upozorňují na prvek, který je obsažen v chartě OSN. Já ho přečtu. Je to článek 107. Je sice v pasáži, která se jmenuje Přechod na opatření bezpečnostní v roce 45, což je docela dávno, ale když se říká, co může stát či nesmí vůči jiným podle charty OSN při použití jaksi vojenské síly, tak tady článek 107 uvádí doslovně následující. Jde-li o akci proti státu, který byl za druhé světové války nepřítelem kteréhokoliv signatáře této charty, nic v této chartě nečiní takovouto akci vadnou, ani nebrání, když je podniknuta nebo schválena jako důsledek této války vládami, které mají za takovou akci odpovědnost. Tak to bylo připomenuto i Japonsku, že kdyby snad chtělo dělat něco víc než kvičet, takže asi by se někdo zamyslel nad aplikací článku 107. A já vám ještě přečtu jinou věc, která mnou tež otřásla, malý momentík, já si musím tady nalistovat, obrazně řečeno nalistovat. Tadyhle už to máme. Paul Craig Roberts je člověk, kterého tady citujeme poměrně často a velmi si vážíme jeho kurážných vystoupení, má asi 85 nebo kolik. Připomínám, že to je náměstek ministra financí za Reagana a člověk, který vymyslel takzvanou Reaganomiku, což není zrovna jako věc, za kterou bych já aplaudoval. Nicméně o to zajímavější je, když on dneska zaujímá taková stanoviska ke klíčovým mezinárodním a bezpečnostním otázkám, no mezinárodně politickým a bezpečnostním otázkám, a nejenom k ním. A tentokrát on komentuje příběh Rainera Filmicha. To je ten špičkový německý právník, který se stal hvězdou ve svém oboru, mimo jiné ve sporech proti takovým gigantům, jako je Volkswagen a Daimler, tuším Benz a tak dále. A pak se, jak víte, jsme to o tom hovořili nejednou, zapojil do tvrdé opozice proti tomu, co se odehrávalo kolem covidu, proti té vakcinaci, respektive ne vakcinaci samotné, ale proti tomu, jak, za jakých okolností se vyráběly ty vakcíny, jaká rizika byla s nimi spjata prostě a tak dále. A on je vězněn, dostal 4 roky a 2 měsíce. A já vám přečtu téměř celý ten článek, až teď bych to vlastně opakoval. Rainer Filmich byl v Mexiku unesen německou domácí zpravodajskou službou a BKA, německým ekvivalentem FBI. Po svém únosu byl letecky dopraven do Německa a po přistání zatčen německými úřady. V Mexiku neexistovaly žádné důvody k jeho zatčení. Neexistovaly žádné důvody k jeho deportaci z Mexika. V Německu neexistovaly žádné důvody k jeho zatčení. V Německu se, a teď poslouchejte dobře, se hlavní státní zástupce, nejvyšší asi státní zástupce Reinecke, kterému byl předložen vykonstruovaný případ proti Filmichovi, na něj podrobně podíval a případ odmítl s tím, že k žádnému trestnému činu nedošlo. Ale stejně jako nacisté ve 30. letech ignorovali německé soudy předtím, než vytvořili vlastní soudní systém, německé úřady rozhodnutí státního zástupce ignorovali a pokračovali v držení Filmicha na samotce. Zkorumpované úřady našly způsob, jak Reineckeho obejít, když případ přidělili mladému, neskušenému státnímu zástupci, který zjevně spatřil příležitost k další kariéře v tom, že vyjde vstříc zkorumpovanému německému státu při politickém stíhání. Když soudce pověřený projednávání případu zjistil, že v něm není žádný případ, který by mohl být před soudem projednáván, vyhovující soudce zachránil stát tím, že proti Filmichovi z ničeho nic vytvořil nový případ, němuž ho obvinil z nedodržení tajné dohody. Nebyly předloženy žádné důkazy o údajné tajné dohodě. Nebylo uvedeno, čeho se měla týkat ani s kým měla být uzavřena. Protože neexistovaly žádné důkazy ani svědci potvrzující existenci tajné dohody, Filmichovi právníci neměli koho křížově vyslýchat. Soudce jednoduše rozhodl proti Filmichovi a odsoudil ho ke 4 letům a 2 měsícům vězení. Pokud tomu správně rozumím, po uplynutí této doby může být Filmich odsouzen k dalšímu trestu. Možná je tato hrozba určena tomu, aby Filmicha umlčela. Německá vláda se zjevně snaží Filmicha držet mimo veřejný život. Zkorumpovaný německý stát se snažil zlomit Filmichovi spolupracovníky a spojence. Jeho právní partnerka Vivian Fischer se pod tlakem zhroutila a aby tento tlak zastavila, poskytla proti Filmichovi falešné svědectví bez předložení důkazů, aby odstranila napětí, které ji ruinovalo. O co vlastně jde? Filmich to nemůže říct, dokud je ve vězení. Může a také popsal zcela nezákonné, dokonce trestné jednání německé vlády, kroky, které by podle něj přiměly nacisty zrubnout hanbou a které byly použity k dosažení jeho uvěznění. A pokud řekne proč, že je nepravděpodobné, že z vězení vyjde živý. Nemohu říct, proč německá vláda poškodila svou pověst a integritu svého justičního systému, aby umlčela jediného člověka. Mohu však spekulovat. Filmich byl úspěšný právník s oprávněním působit jak v Německu, tak v Kalifornii. Úspěšně vedl soudní spory proti mocným a politicky propojeným německým společnostem, jako jsou Volkswagen či Deutsche Bank. Chystal se podat rozsáhlou žalobu proti výrobcům vakcín proti covidu a vládním orgánům a skorumpovaným lékařským společnostem, které nařídili očkování experimentální vakcínou. Byl jako terč přímo označen. Zkorumpovaná německá vláda se rozhodla chránit systém, který generuje peníze, tím, že zničí jednoho občana. Podle mého názoru právě o tom jsou všechny soudní procesy a útrapy Rainera Filmicha. V případě Filmicha vidíme úplný kolaps integrity německé vlády. Zbývající část systému, v níž integrita stále existuje, například hlavní státní zástupce Reinecke a několik členů BKA nedokázali zabránit masivní nespravedlnosti páchané ve prospěch peněz. Je to stejné v každé západní zemi, z níž každá je stejně zkorumpovaná, jako nejhorší země třetího světa. Tato skutečnost mi působí velké potíže při pokračování v obraně západní civilizace. Existuje západní civilizace vůbec ještě? Brání mrtvého, který stále kráčí, vzpomínku na minulost? Instituce západní civilizace jsou založeny na přesvědčení, že pravdu lze poznat a že máme odpovědnost pravdu hledat a podporovat. Žít život v nepravdivých narrativech je forma smrti zaživa. Dnes však pravda ustoupila falešným narrativům, které slouží agendám mocných zájmů. Po pádu Římské říše, přerostlé multikulturní babylonské věže, se v průběhu staletí západní civilizace znovu vynořila z řecké filozofické tradice, z křesťanství, renesance a osvícenství a z velké listiny práv. Slavná anglická revoluce v roce 1680 učinila vládu odpovědnou zákonu. Kolik vlád v dnešním západním světě je odpovědných lidem, kterým vládnou. Žádná. Volby jsou fraška. Evropské vlády zatýkají soupeře, které nedokážou porazit, a demokraté se o to též pokusili proti Trumpovi. Vlády jsou odpovědné penězům a mocným zájmům. Je to horší situace, než v době, kdy byly vlády odpovědné králi. V Německu vláda umlčela člověka, který říkal pravdu, aby vyhověla penězům. Po celé 21. století vedly Američané války na Blízkém východě ve prospěch Velkého Izraele, přičemž válka byla před oklamaným americkým obyvatelstvem maskována jako válka proti terorismu a je u iránské jaderné hrozbě. Propaganda uplatňovaná vládami i děvkovskými médii je natolik všudy přítomná, že lidé žijí v umělé realitě. Věří, že mají toho či onoho nepřítele a nikdy nepochopí, kdo je skutečným nepřítelem. Jak pochopili Marx, Lenin, Mao a Pol Pot, ve světě existují dvě síly. Peníze a násilí. Protože zkorumpovaný systém má peníze a trpící lidé mají násilí, lidé, ať už proletáři nebo rolníci, nakonec zvítězí. Epsteinova třída je korumpovaná penězi a zkažeností, zatímco proletariát a rolníci jsou utrpením přiváděni k hněvu, říká zakladatel Reaganomiky, přátelé. Američtí levicoví demokraté, kteří se staví proti establishmentu, jsou proletáři a rolníky naší doby. Nechtějí nahradit skorumpované demokratické senátory a poslanci a vybírat renty z prodeje svých hlasů zainteresovaným zájmovým skupinám. Chtějí systém svrhnout. Proti ním stojí Trumpem odrazení lidé, kteří zvažují možnost Tuckera Carlsona jako prezidenta. Není to špatná volba. Tucker je však příliš rozumný na to, aby dokázal zvítězit nad ideologií. Tucker věří v dodržování pravidel a vhodné chování, včetně otevřeného prostoru pro všechny názory. A není soupeřem pro nastupující levicové ideologii, kteří, říká levicové, nevím, kteří skorumpovaný systém považují za něco, co je třeba zničit. Ze skázy vzniká chaos, což je možná naše budoucnost. Paul Craig Roberts. Přátelé, to píše-li toto člověk, který se hlásí k odkazu kroku vlády Ronalda Reagana, tak si myslím, že je doba houstné ještě víc, než jsme se možná domnívali. Blíží se 9. hodina, asi zastavím svůj kaleidoskop zajímavostí. A
1: ale žasno úplně, jako teda, tohle to zrovna od něj bych tohle vůbec nečekal, takovouhle otevřenou kritiku. A
0: Peťo, já jsem hrdý, promiň, jsem skočil do myšlenky. No, já jsem hrdý na to, že snad to nevyzní hloupě, že jsem české veřejnosti objevil Paula Craiga Robertse právě já. Když jsem začal vydávat v roce 2012 střípky ze světa, tak když se tam podíváte zpětně, tam je celá ta, všechna ta produkce, tam je stále k nalezení, tak velmi často jsem uváděl příspěvky Paula Craiga Robertse. Potom dokonce někdo vydal knížku česky a já jsem tu knížku vzal a takové pasáže komentované jsem z ní na pokračování publikoval. A ti lidé to pochopili zprvu nějak tak, ty lidé to pochopili zprvu nějak jako, že ne zcela. Tak jako tak malinko protestovali a já jsem říkal, co blbnete, já vám nebudu tu knížku, si prodávejte dál, já na ní upozorňuji, to je reklama, která vám pomáhá. Tak nakonec jsme se dohodli, že oni původně to vypadalo, že bych snad jim musel nějak odškodňovat. Ale on je tak velmi...
1: To prosím tě najdeme jenom tady v který v té sekci, jenom abyste
0: připomněl. Já myslím, že to bude v sekci. A takhle, možná když tam klikneš Paul Craig Roberts nahoře, tak to samo o sobě by mělo zafungovat, tam je vyhledávač. Zkus to. A jinak existuje, já ji odevřu tady, počkej, u tebe ji neodevřu. Z knižní produkce je taky jedna rubrika. A tohle, tadyhle, Polk, kdo by, no víš, tady máš zrovna Roberta. No, ježišmarja, starší příspěvek. Tam toho je moc. Já jsem ho, dlouhé roky jsem ho vždycky zviditelňoval. Pak si to všimli jiní, a to já na ně nemám monopol samozřejmě. A velmi pravidelně ho někteří z našich kolegů uvádějí, oni ho stihnou jako nějak přeložit. Já jsem dřív to dělal sám, nebyly žádné překladače, počítače v takové míře, tak jsem se s ním trápil dlouhé hodiny, aby to mělo hlavu a patu. On má i šťavnatý slovník. No chodem, on je člověk, pozoru, když už o něm mluvíme. Jestli najdete na Wikipedii nebo někde jeho kurikulum víte, tak on je autorem řady knížek a jako mladší chlapík on napsal i knížky o Marxovi a dokonce snad o Leninovi. Jo? On to študoval a vyjadřoval se k tomu. Ne jako stoupenec, to já netvrdím. Nicméně dal si tu práci si je přečíst do určité míry a nějak se k tomu vyjádřit. Myslím, z která Ursula von der něco podobného, jako, nebo nějaký Síkela český, slovenský vyslanej do Bruselu, že by takhle jako studoval něco tak hodnotného. To, myslím, že to nehrozí, na tož Kája Kalas třeba a tak dále. Takže ano, sledujme Craiga Robertsona. Mimochodem u mě na Scípcích já mám i jeho, když tam Kvěťo ještě klikneš, tak tam jsou, odevři to možná, dej to na obrazovku, já tam upozorním ještě na dvě věci, jestli můžeš. Slyšíš mě? Petře? Nestratili jsme spojení, doufám.
1: Ne, prosím tě, mě se to akorát zakouslo.
0: Jasný.
1: A nemohl jsem zapnout mikrofon.
0: Zkus tam, prosím tě, vrátit tu homepage Cípku ze světa.
1: Hned to bude.
0: A já tam upozorním na dvě rubriky, které stojí za to. Ještě tak. V té souvislosti.
1: Pojď.
0: Tak, a první je v cizích jazycích. Tam já dávám věci, já ti je posílám taky, prostě který nemám čas nějak překládat a komentovat. Nicméně je to zpravidla v jazycích anglicky, rusky, německy a tak dále. A lidé dneska si to i mohou prohnat prostě překladačem, pokud ten jazyk tolik neumí. A když půjdeš dál, tak tam je zajímavé zdroje, předposlední rubrika. Zajímavé zdroje. Rozklikni, prosím tě. Tak. A teď běž takhle dolů. A tady jsou, vidíte, jo, zajímavé zdroje. A tam, jestli se nemýlím, mám i Paula Craiga Robertse, někde jako jeho býval tam, nebo tam není. Je tam Jeff Sachs. To tady, nebude. Poslední, Paul Craig Roberts. To, když budete chtít dosledovat, tak on má svou webovou stránku a cokoliv publikuje, no tak tam, no tady to máte, no. Tak to tam najdete, jo. A ten neobyčejně plodný člověk, jemu je on ročník, já nevím co, 30, bych odhadoval, tak 7 nebo kolik, jo. Musí být 85, tak nějak bych to odhadoval. A velmi pracovitý a energický chlapík, obratný i formulačně. On taky dělal v některých významných amerických médiích, v těch denících dělal nějakého editora významných, prostě řekl bych, rubrik a tak dále. No, takže to je Paul Craig Roberts tohle. Tak jsme se rozpovídali. Ale to, co napsal Raineru Filmichovi, no to... Jeffa Sachse tam taky najdete vždycky a Jeff je taky neuvěřitelně plodný muž. Jsem se dozvěděl včera, jak se jmenuje a kde se vzala manželka Jeffa Sachse. Ona se jmenovala Sonja Erlich, Erlichová teda. A její táta byl nějaký docela významný vysokoškolský snad pedagog, či co. A odešla nějak s rodiči, jsem pochopil, do zahraničí, protože ona, když pak jsme začali spolu komunikovat i česky, což ona si přála, a přála si to proto, že jsem jí posílal nějaké pořady i naše, Petře, poté, co vždycky já jsem jí psal anglicky, že teda Jeffovi, že děkuju a že to šíříme, a ona projevila zájem, kde to šíříme. Jsem jí napsal, no tak to máme to ale v češtině, a říká, abych jí to poslal. Tak jsem jí poslal nějaké naše pořady, i naše a Vodkáči, Benke a vůbec. A ona to začala s velkým zájmem sledovat a nějak říkala, že to je prima. Já jsem se zdvořil zeptal, jak to, že tomu tak jako dobře rozumí. A ona říká, že tam má špatnou češtinu, že nějak do 13 let jenom praktikovala pořádně. Nicméně píše česky bez hrubek, bez jakýchkoliv, to byste nepoznali, že to jsme se začali žertovat, jestli chce trénovat znovu češtinu na pravila, že jo, tak si teď píšeme česky. Honza Schneider, pokud vím, si s ní taky píše česky. A mám dojem, že kdo to ještě Káča i taky, myslím, psala, nebo kdo. Takže máme, ona si oživuje své mládí. Nic, to jsme odbočili. Takže máš-li tam, Petře, nějaké čety a tak jdem na ně.
1: Tak jdeme na to. Já začnu nejdřív tady jednou smutnou, nicméně zprávou z reality. Tak, obracím se na vás s prosbou, kdokoliv jen trochu můžete, chtěli byste taťku podpořit, doražte ve středu 26.8. k soudu do Náchoda. Štefan Bartok. Štefan Bartok, toto píše jeho dcera, žádá nás, aby jsme v 8.30 26.8. do Náchoda dorazili a podpořili Štefana, protože je na ně vykonstruovaný prostě proces a snaží se ho prostě...
0: On je ve vyšetřovací vazbě, pokud vím.
1: Ano. Takže byť to celý stojí na vodě, prostě tak jdou po něm tvrdě a takže minule právě se povedlo, že tam bylo víc jak 30 lidí a tak z toho byli jako v šoku údajně a pomohlo to věci, takže přátelé, poprosím vás, dosta poblíž Náchoda. Podpořte jedno z našich. Prostě není, bohužel je takováhle doba. Další, co to, že budou příčovy v sobotu, to snad nemusím ani upřesňovat, to je daný, od 10 hodin se to rozjede celý ten program, takže my se tam všichni uvidíme určitě, ale zítra vychází naše Pravda a v ní mimo jiné najdete tyto zajímavé odkazy. Blíží se konec roku a to je období, které připomíná, že tvrzení o bezplatném vzdělání je liché. Kolik v uvozovkách bezplatné vzdělání stojí reálně? Tak to bude tady otvírák tohoto čísla. Blokováním návrhu vlády jde sněmovní opozice proti zájmům občanů, říká v rozhovoru předseda Asociace samostatných odborů Bohumír Dufek. Protiruské sankce zhoršily boj s požáry ve Španělsku. I o tom se moc nemluví. Naše Pravda se ale těmto tématům nevyhýbá. Pak samozřejmě vidíte kyberpodvody a další. No, povídej.
0: Víš, čím mimochodem zhoršili? No tak Rusové mají špičkový typ letounu, který je hydroplánem v podstatě a je schopen v velmi rychlých obrátkách přistát na vodním zdroji, nacucnout vodu prostě a letět znovu nad ohnisko požáru a tak dále. Rusové nabídli, si nepamatuju, jak se přesně to letadlo jmenuje, Rusové nabídli tyto stroje na pomoc a byli odmítnuti, že to jako by nějak vadilo politicky, že radši ať hoří les nebo něco, než jako už opravdu...
1: Ne, tak musíme být prostě, že jo, držet ty evropské hodnoty a být zásadový, prostě, ať schoří, no tak hele, má tenhle schořet nebo se nechat sežrat kůrovcem, výsledek je vlastně stejný, že jo, bude místo pro větrník. No. Tady jenom upozorním, přátelé, v internetovém obchodě na webu PetrBureš.tv najdete všechny tři vydání Hospody v saku od Lupo Anety. Takže Boj o pípy, Květy bajtů, Hospoda v saku 1. Všechny tři máte k dispozici, takže můžete si je tady objednat přímo. Dále velice zajímavá knížka Srebrenica, příběh politicky korektního rasismu a největší lež v Evropě od konce druhé světové války. Skutečný Anthony Fauci, aktuální téma samozřejmě. Taky v knižní podobě Západní civilizace před kolapsem.
0: To je Čech, ten Pavlas? Emil P. Pavlas? Západní
1: civilizace? No.
0: Čuče, to neznám, to bych se rád seznámil s tím, to mi musíš nějak učit.
1: Dobře. Tak vyřešíme v příčově. Ale jako určitě znáš, že Jiří Jaroš Nikely, jeho knížka Zámky plné nacistů, ještě nějaký máme. Má cesta osvobození Donbasem, Jaroslav Doubrava, digitální svět a lidské tělo, profesor Staněk a Jan Můdrý, Inventura a Nepkam jsme došli, Šulc, Švihlíková, Ungerman, Fassmann, Pod povrchem vztahů, to je Kočičkovi, Kancelář prezidentu, o Ladislavu Novákovi Dále Válka civilizací Jarda Doubrava. Pak tady máme Dilema civilizací, to je Petr Staněk pro změnu. Dějiny píšou Vítězové, Schulz a Ungermann, to bylo ekonomické pojednání od roku 4, od druhé světové války do roku 89. A ta inventura právě na to navazuje. Jak to šlo od roku 89 až do současnosti? Václav Klaus k obou titulům řekl jasně, že by to neměl nikdo číst.
0: To řekl?
1: Ano. Takže toť vyznamenání v autorů levicových.
0: Kde to řekl? Někde veřejně?
1: No, někde to plácnul, nevím prostě. On to dostal tu knížku, víš, oni mu ji dali. Takže tak jako to glosoval tímto.
0: Se no. Zajímavý, že když nedá včas Jarda Doubrava Klausovi, on se zná, že jo, senátorem, když mu nedá, tak ho Klaus kritizuje, jak to, že mu nedal svoji knížku. Ale jenom, že to není na ekonomické téma, až tak, co píše Jarda. A chápu, že když dva ekonomové se zabývají truchlivou bilancí takzvané transformace, no takže to pana profesora Klause musí hníst, to chápu.
1: Ano. Klaus je to hněte, protože se to týká přímo jeho. Podivná odisea života, taky ještě k ní máme tenhle titul k dispozici a to je taky profesor Staněk. A O skřítku Dobřejovi, Ivan Kratochvíl a ještě tam máme, myslím, nějaký kuchařky Mirka Suchopára, takže toč na výběr. A je tam samozřejmě, teď už není takový hic, ale i na popáleniny funguje Irix, což je maďarský sprej, který máme exkluzivně pro Českou republiku k dispozici a stále za super peníze. Osobně jsem vyzkoušel, funguje to skvěle. Takže kromě toho, že to ochladí, tak tam jsou ještě bylinné výtažky, které hojejí tu kůži i hned. Takže lepší než Panthenol, jak říkají odborníci.
0: Super.
1: Tak to je toť k tomu. To reklamní okénko uzavírám, 3, 2, 1.
0: Tak.
1: Teď nevím, proč tady na mě čučí ta naše pravda, ale to je jedno, tak opakovat.
0: Jsi tam dal taky, musíš.
1: Jasně, no, ještě jsem ji neodstranil. Už tak, a už tam nejde. Já chci poděkovat samozřejmě našim skvělým, milým divákům za chaty a za super chaty a za pomoc a tak dál. Pavel Sichra, děkuji tobě za příspěvek. Tady máme Kursov, díky ti. Josef Sedláček, děkuji taky moc. Zdeněk Posledník. A teď jdeme na otázky. Superčetu. Bývalý poradce doktora Fauciho se přiznal ke spiknutí s cílem obejít zákony o přístupu veřejným záznamům a utajit vládní dokumenty související s financováním výzkumu grantů s pandemii C19. Tak, tohle je téma jako bake. Bohužel v české televizi vůbec jako to nějak nezarezonovalo, kdy vlastně probíhá to vyšetřování a veřejná slyšení. Někteří se tam u toho docela potějí. Co ty, jak to vidíš?
0: Já nevím, je mu 85, Faučimu, že to byla žába na prameni, teda ropucha děsivá, to všichni už víme. Tušili jsme to i dřív, ale teď ho teda grillujou přímo v tom Senátu a to způsobem velmi jako brutálním v dobrém slova smyslu. On, jak víme, se odvolává neustále na onen, myslím, pátý nebo který dodatek ústavě, který ti umožňuje, prostě ne tobě, ale komukoliv ve Spojených státech, u nás máme podobné právní normy, že když by svědčil nějak v podstatě proti sobě, takže nemusí prostě vypovídat. No a oni mu tam říkají, že vy jste ale už dostal pardon od Bidena a sice od roku 2014, pozor, ne až 19, kdy vypukla pandemie, to má pádné důvody, protože on a jeho kumpáni pochopitelně měli pazoury v různých přípravných a nejenom přípravných krocích směrem, který jaksi měl vést k výrobě biologických zbraní, a ne, že ne, to jako tak je, jinak by to nedělali takhle. A dopadlo to, jak to dopadlo. No, já musím ti potvrdit to, co říkáš, a to je neuvěřitelná hamba pro Českou republiku. My máme veřejnoprávní média a věci, které jsou opravdu průlomové, v nich, se, když se objeví, tak se objeví tak jako útržkovitě a neuvěřitelně povrchně. Ne, že by vůbec neříkali třeba na České televizi, že Fauci teda je grillován. No ale je to taková jako epizoda, tam ho nějak grilluju a jdeme dál. Nezabývej se vůbec tím, prostě očkráčí. A místo, aby pozvali paní doktorku Pekovou například na obrazovku a dali jí slovo, jak mají třeba v 6:30 to interview, tak si budu představit, ona je velmi distingovaná dáma, odbornice, umí se velmi hezky vyjadřovat, tak každá seriózní televize by okamžitě scháněla doktorku Pekovou a dala mi slovo a ona by nám řekla, jak to vidí, prostě proč je od počátku přesvědčena, že ten virus nemohl vzniknout někde mezi, jak to říkali, netopíry nebo co, a že pak někdo snědl toho netopíra ještě a tím, že se to dostalo mezi lidi, ale že to prostě na tom viru je prokazatelně, já to neumím zdůvodit, nejsem virolog, ale vidět stopa toho, že tam sáhla lidská ruka prostě, že ten, jako je to upraveno nějak, ten chod přírody prostě je ovlivněn a zřejmě záměrně a tak dále. No a to se týká i další věcí, třeba ty protesty proti solárům, větrákům s naprosto jaksi konkrétní argumentací, že vysušují krajinu a způsobují nejenom že zdravotní prostě problémy. Ten infrazvuk, říkám to nějak možná laicky, ale má často velmi destruktivní dopad na lidské zdraví. Vede k rakovině dokonce a k všelijakým onemocněním neurologické povahy a tak dále a tak dále. Lidé, kteří žijí poblíž těch velkých větráků, tak často nevědí, co jim vlastně je a nakonec se přijde na to, že to je tím, že jsou takto prostě jejich organismy decimovány a když si nechají říct od moudrého doktora, odstěhují se někam, já ne 20 kilometrů dál, tak najednou za pár týdnů se jejich zdravotní stav stabilizuje a tak dále a tak dále. Proč o tom mluvím? Tyto věci u nás v těch veřejnoprávních médiích jako pokud je vůbec zmíní, tak je zmíní tak nějak patičkou jednou, dvakrát a jdou od toho, přestože to jsou mimořádně závažné signály něčeho. To, já se divím i vládě, nevím, no tak asi o to nestojí, ale přeci když přijde nová vláda, sestavená ze subjektů permanentně napadaných médií určitého typu, včetně veřejnoprávních, a oni to nechají být, jo, místo, aby řekla dost. My tam prostě musíme provést zásadní změny. To není, televize přeci není majetkem nějakého řezníčka, nebo jak se jmenují ty redaktoři. To je to veřejnoprávní instituce a má sloužit veřejnému zájmu. No ale vláda má v rukou 108 členů prostě většinu v parlamentu a mohla by energicky jednat, ale ona to nedělá. Já nevím proč, jestli je to tím, že někteří na sebe, jak se říká, vědí ledacos a že si nechtějí prostě ubližovat navzájem a že tam je jakási vzájemná dohoda tohoto typu, nevím. Někdo to říká, ale je to tak a totiž přibývá věcí, které jsou tak závažné, že mohou naše životy si ovlivnit třeba i drasticky. A jestliže klíčová média se tváří, že buď nejsou, anebo tak nějak je berou, jenom tak, jak je berou, to je naprostá spronevěra tomu, o čem ta média by měla být. A bohužel tomu tak je. A na to mimochodem upozorňuje pravidelně Paul Craig Roberts taky. To říká, že on hodně pamatuje, že v amerických médiích také došlo k takové degeneraci, že někdejší roli jakéhosi hlídače demokracie a tak dále, že už přestali plnit úplně a stávají se normálními hlásnými troubami primitivní propagandy. Bohužel.
1: Je to tak. Myslíš, že v Americe dojde k nějakému jako prolomení těch toho mlčení a toho, že tam se teďka i jako vůbec, co se týče očkování, že Trump podepsal důležitý dekret, a jdu vlastně jakoby proti větru. A zatímco tady teda samozřejmě se tleská národní očkovací strategie a povinnosti opíchat všechny a všude a prostě a jinak je jim zlikvidovat život, tak tam jako otáčej. Tak myslíš, že i tenhle vítr se dostane zpoza oceánu sem?
0: To To je, ono to není jednoznačně ani v Americe, protože tam sice vychází, já s tebou souhlasím, tam jsou průlomy, které u nás neuvidíš, ale zároveň jsou protitahy okamžitě, jo? Takže Trump a jeho administrativa musí neustále reagovat na verdikty různých soudů, které nějakým způsobem zneplatňují či pozastavují rozhodnutí Bílého domu. Což jako pozoruhodné, no je to tak. To za prvé. Za druhé, Amerika se řítí do velkých ekonomických nesnází. A zdá se, že tam jako narůstá potenciál odporu, který se opravdu může vylít i do ulic. Je jedno číslo, které možná někoho zaskočí. Nebo dvě čísla. To první říkává i opakovaně Peter Staněk. A sice, že jenom dluhová služba federální vlády překročila $1,000 miliard ročně, a je údajně zhruba na $1,200 miliardách za rok, což je víc, než jsou vojenské výdaje Spojených států. A ta vláda má čím dál tím větší problém prodávat ty dluhopisy, kterými financuje prostě svoje bankrotářské hospodaření. A poslední číslo, které jsem četl, je, že zní tak, že úrok z dlouhodobějších vládních dluhopisů činí asi 5,4%. Americká vláda se těšila té výhodě velmi dlouho, že prodávala ty dluhopisy za úrok 0, něco maximálně kolem 1% a podobně. Jestli dnes dokáže prodat dluhopisy, jimiž látá díry v rozpočtu vlastním, už za víc než 5% ročně, to je velmi vážná věc. Tam se nakupily i závazky dřívější, které snad mají být splatné letos a ta vláda bude muset nějakým způsobem refinancovat ty závazky, až na to nemá. Zřejmě to bude refinancovat za takovouhle úrokovou sazbu. Teď zadlužování té země drasticky narůstá, kromě toho, že to stojí velké peníze, ta dluhová služba, tak já jsem pochopil třeba, že za první pololetí, já nebudu radšit ta čísla, abych to nepomotal, ale je to strmě to narůstá. Jsou to strašlivé peníze, které každý měsíc v podstatě skáče ten dluh ještě výš a výš. Takže a teď do toho pochopitelně ty náklady třeba války na Blízkém východě, to není legrace, to je stojí velké peníze, mají vystřílený arzenál, že nemají v podstatě rakety Patriot protiletadlové, velice málo. Spoustu například Tomahawky taky vystříleli a přitom ničeho nedosáhli v tom Iránu. Je to velké bububu. Na těch lodích se odehrávají věci, jestli to sledujete, mateřská letadlová loď. Tam je povstání pomalu těch námořníků a námořní pěchoty, protože jsou na moři asi 250 dní už. A nefunguje tam pořádně jaksi systém záchodu. Tak prádelna nefunguje, chybí zubní pasta, mýdlo. Nějací vojáci snad směřovali k sebevraždě, někdo chtěl vyskočit, snad vyskočil dokonce z té lodi. A to už je druhá mateřská letadlová loď s velkými problémy. A teď tam posílají nějak třetí. No, do toho si všímají analytici zásadních průlomů ve vojenské technice třeba na straně Číny, ale pochopitelně i Ruska a tak dále a tak dále. Čili oč víc Spojené státy potřebovaly brutální, řekl bych, vojenskou hrozbu jako tlačák, jako nátlakovou sílu, že s nimi jako musí některé země, i když nechtějí souhlasit, nebo je nějak víc říct. Tak dneska jsou slabší oba konce toho celku. To znamená, ekonomika je na tom mnohem hůř, dluh narůstá neuvěřitelným způsobem A právě v té chvíli nejsou americké vojenské, řekl bych, parametry takové, aby z nich měl každý prostě takový strach. To, že tady Stoltenbergové a tyhle všechny Káji Kalasové a Urzuli na nás pokřikují, co si, a kde jaký tady Řehka, nebo jak se jmenuje ten člověk, a Foltín a podobně. Dobře, tak to je takový folklor, ale reálná, do toho ještě takhle, pardon, asi jste zaznamenali, že Spojené státy neskrývají, že budou rozvolňovat svůj vztah s Evropou západní, nesnad, že by nechtěli dál, aby bylo NATO, sráželi před nima podpatky, ale budou přesouvat svoji reálnou vojenskou sílu do Pacifiku a směrem k Číně. A tady ty jednotky budou v podstatě, jejich stav se bude snižovat a podobně. No ale jako jediné, že píšou dotazníky, jestli s ní jako se podvolí všichni ministerstva obrany spojeneckých zemí. A hlavně, jestli budou nakupovat ty americké zbraně. A jinak si tu válku na Ukrajině a tak dále veďte. A pak je tu ještě jeden moment, který to už není v Americe tolik, ale řada komentátorů si všímá, že ta válka proti Iránu očividně oslabuje možnost Spojených států nějak ještě víc pomáhat Zelenskému a jeho partě. Že to jsou spojené nádoby a nejenom diplomatická, ale vojenská dimenze toho všeho je taková, že čím víc jsou vázáni konfliktem proti Iránu a jeho spojencům, no, tak tím méně se mohou vyřádit na té Ukrajině. A do toho ještě jeden moment, který těžko lze pominout. Zelenský si vymyslel přeci tu 40-denní ofenzívu, že porazí nějak Rusko, neporazí přímo, ale že dosáhne zásadně, nedosáhl ničeho. Naopak ta eskalace vedla k tomu, že teda byl odříznut v podstatě od Černého moře, což nejenom komplikuje vývoz obilí a já nevím čeho ještě z Ukrajiny, ale v podstatě to zablokovalo dovoz zbraní a vojenské techniky na Ukrajinu, což má velmi zásadní dopad. No a ty údery na Oděsu a Izmail a další přístavy jsou velmi jaksi efektivní, jak jsem pochopil. A do toho ještě začaly padat tvrdé údery na železniční, řekl bych, spojnice ze západu na Ukrajinu, což je další, byť méně významný co do objemu, jak jsem pochopil, zdroj vyzbrojování Ukrajiny a tak dále. No a do toho Británie vede pořád takové svalnaté řeči a starý kozák ruské diplomacie Sergej Lavrov se vyjádřil několikrát velmi jednoznačně, že aby si to jako nepletli, že pokud by snad Británie dál pokračovala ve své bezprostřední účasti v útocích na ruské civilní obyvatelstvo, takže bude legitimní, jak si hledat co si na britském území pro ruské ozbrojené síly. To už jsou věci velmi zásadní povahy a někdo myslí, že musí být kolem toho válka, já nevím, já stále jsem spíše optimista. A někdo, jestli jste viděli rozhovor, někdo tam je slyšet, Peťo, ještě jiný.
1: Jo.
0: A to nevím kdo. A Vladimír Solovjov, známý ruský moderátor, měl dlouhou debatu se svým západním protějškem z Infowars. A bavili se o tom a shodovali se, že bohužel je svět neuvěřitelně blízko možnému propuknutí třetí světové války. Že tak blízko asi nebyl velmi dlouho. Ale nepojali to fatálně, ale jako neposlouchá se to až příliš jaksi optimisticky. Doufujeme, že to je spíš varování, a ne, že předpověď, která by se musela naplnit. Já sleduji trend, který jde v neprospěch toho takzvaného kolektivního západu. V neprospěch jeho pimprlátek v České republice. To prostě ty faktory narůstají, množí se a tak dále. Čína třeba se vyjádřila k každý se domnívá, že no, ne každý, a mnozí se domnívají, že Čína jako nějak vychytrale mlčí. Jen co si japonská premiérka troufla komentovat Putinovu návštěvu Kuril, tak z Číny vzkázali, ať si laskavě nepokouší zpochybňovat výsledky druhé světové války, že by to mohlo Japonsko mrzet. To jako, no, to tak ne, ne po každé taková reakce se prostě ozve.

0: dnů a velice rychle. Jo? A na dolar je navázaný euro, na euro je navázaná koruna česká, takže to bude mít krásný dominový efekt. Říkají 40 až 60% hodnoty by se mělo propadnout. Jo, takže ono, pokud tohleto se spustí, tak teda pán Bůh s náma a zlý pryč. Všimni si, že vlastně oni už BRICS rozjel svoji vlastní měnu, že jo, teďka nově, nebo respektive těsně je to předstupeň, že jo, té měny, tak vypadá to, že se fakt jako hodlají od toho dolaru úplně odšmiknout. A co si budem, že jo, Trumpova politika, která jako z nich dělá nepřátelé, že jo, tak vlastně je k tomu víceméně nutí, jako jo, místo toho, aby se snažil jak jako obrousit hrany a nějak se s nima domluvit a třeba jako dobře, chcete se zbavit dolarů, pojďme to dělat pomalu, postupně, domluvíme se, jo, vyjdeme si vstříc, business je business, že jo, co jinak. Tak prostě ono ne, on vlastně jde jakoby jak berán hlavou proti zdi, jako kdyby měl úkol prostě tu Ameriku opravdu, jak někteří říkají, prostě rozbombardovat, jako zlikvidovat úplně.
1: Někteří říkají, že takový americký Gorbačov, to já si nemyslím. Já si spíš myslím, že on je pod strašnými tlaky. Já, jak jsem tak pozoroval, lidsky teď už má takový některý úlety věku, za Zenitem taky to je třeba vidět, ale on přeci, připomeňme si, co on je zač. Tak on nikdy nebyl spojen s vojensko-průmyslovým komplexem. On je chlap, který v New Yorku dělal prachy na realitním biznisu. To je taky samozřejmě sféra, kde lokty ostré a tak dále, několikrát zbankrotoval a něco všechno, ale byl to kšeft civilní, nebyl spjat s nějakými nároky a útoky na jiné země a tak dále. A měl cíl opravit tu Ameriku, aby se tam vrátil průmysl a tak dále. Že na to jde metodama i jako že celní války a podobně, no dobře, on to asi jinak neumí, ale já si spíš myslím, že on bude znát některé pravdivé ukazatele o stavu Spojených států a že si je vědom, že musí strašně spěchat a zkusit to nějak zlomit a tak dále. A jestliže v Anchorage se sešel s Putinem a teď se tam poplacával ho po ramenu a podobně, tak to přeci musel dělat z nějakých důvodů docela pádných. A já pořád se nemohu zbavit dojmu, že mezi Moskvou a Washingtonem, či Washingtonem a Moskvou probíhá někde nějaké jednání, připustme, kdy hledají obě strany modus vivendi, který by pomohl každé z nich. A já si dokážu představit modus vivendi, který by velmi pomohl Trumpovi zmírnit, řekl bych, vážnost ekonomických problémů Spojených států v jakési součinnosti, to je možná silné slovo, ale v jakési koexistenci, nikoli agresivní vzájemně, s dalšími mocnostmi, to je s Ruskem a Čínou a tak dále. A po mém soudu, ten člověk, to je jeho cíl nějak, a kdo si ho prostě drží v šachu a tlačí ho jiným směrem. A já připomínám to, co jsme si tady řekli o Tuckeru Carlsonovi. Když on, přeci vyprávil, říkal jsem vám to asi před dvěma měsíci, on se dobře zná s Trumpem, znají se roky, a on říká, já nevěřím, že on do toho Iránu chtěl prostě jít. On byl zásadní odpůrce podobné politiky, ale zároveň jsem byl šokován, když byl zvolen po druhé, že se v nejbližších hodinách objevila jména v jeho bezprostředním okolí, což byli všechno lidé posedlí tím, že je třeba zaútočit na Irán. A já jsem říkal, to pro mě byl, říká teda Carlson, to pro mě byl signál, že tam je něco jako velmi rozporuplného a že pod nějakým tlakem a podobně. A říká, že s ním mluvil ještě krátce před, naposledy, před 28. únorem, kdy začal ta agrese izraelsko-americká či americko-izraelská na Irán a že měl dojem, že opravdu do toho nechce jít. Zároveň se domnívá, že on je opravdu pod tlakem těch sionistických lobbystických skupin, kdy prostě nemůže říct ne i takovýmu typkovi, jako je Netanyahu.

0: což musí být strašlivé. Vy si uvědomíte, jak on musí trpět. On má svoje ego, že jo, on je macho. A on musí trpět, že nakonec mu vždycky přinesou něco o toho Bibiho a on to udělá, jo, přestože se mu do toho asi vůbec nechce. No, takže to je taková situace.
1: No, až by se chtělo říct, promiň, no, že tam je ten argument těch Epsteinových spisů, že jo. Protože to je prostě jako, jak jinak by si chtěl donutit prezidenta, řekněme, nejsilnější nebo papírově nejsilnější země na světě k tomu, aby dělal to, co ty chceš, když prostě ten stát Izrael, že jo, je velký jak, jako ani ne, jako
0: český. Poněkud méně než Česká republika.
1: No. Tak,
0: no, to máš tam pravdu, no, to, tam to má tradici, že jo, teď si vzpomeňte, když Clinton, což nebyl taky jako svatoušek, tak více méně se snažil, co si uspořádal na tom Blízkém východě, poněkud lépe a taky vlastně toho dosáhl do jisté míry, když se sešel Arafat s tím, co ho zavraždil pak ten blázen izraelský Yitzhakem Rabinem. A Clinton najednou se ocitl pod palbou, že s Monikou Lewinsky, což je dáma, která etnicky patří tam na ten Blízký východ, semického původu. No a prostě a ten Clinton byl totálně v koutě. Jo, to bylo zřejmé, že mu to nahráli prostě služby oné země. No a dneska to je podobné tady. Já si dokonce myslím, že on si nemůže být jistý. Ta umělá inteligence umí zázraky, že jo. Já si dokážu představit, že i když by v životě neměl vůbec nic s Epsteinem společného, no, ve smyslu nějakých holek 14 letech a podobně, a návštěv nějakých těch jeho ostrovů a letounů a tak dále, za doprovodu těch holčiček. Takže dneska je někdo schopný vyrobit tak dokonalou, řekl bych, tak dokonalý podvrch něčeho podobného, že kdyby to pustil někde do oběhu, no tak ten Trump bude v defenzivní pozici a bude muset dokazovat, že to vlastně tak není a tak dále, a už to poběží světem. No a někteří se budou radovat a dodatečně jako nějak se z toho vyvlíct nemusí být úplně snadné. Takže ty máš pravdu, tohle tam bude hrát prostě velmi významnou roli a jde z toho teda mráz po zádech. Tady se někdo táže, že jsem na poli viděl antagonistický levicový pochod. Myslím, že jsme se o tom bavili, že to byli lidé v Neapoli, že to byli lidé, kteří tam byli ve velmi přátelském vztahu s imigranty. Já jsem to zaznamenal, jako, proč bych měl být proti. To jsou lidé, kteří jsou v první linii a pomáhají prostě těm, kdo tam přijeli. Zřejmě pomáhají lidem, kteří nemají nějaké agresivní a jiné prostě nápady typu, že zavedou šaria v Itálii místo normálního trestního zákoníku a tak dále. No to přeci jako na tom není nic špatného. A nic to ale nemění zároveň na tom, že problém nemá řešení jenom v tom, že dobří lidé, co dokonce mají srpy a kladiva ve své symbolice, tak se snaží jako pomáhat, to je lidsky krásné, no ale to neřeší ten problém. Někdo musí začít řešit, řekl bych, tu degeneraci životních podmínek v zemích, z níž ti mladí kluci utíkají do Evropy. O tom jsme se tady bavili mnohokrát, bohužel to neřeší nikdo. A pak se to celé odehrává na hřišti, jestli má být teda Evropa pevnosti s kulomety na hranicích, anebo jestli teda to máme nechat tak, jak to je, tak to přeci není. Někdo si nadělal těžké prachy prostě na ekonomickém i vojenském terorismu vůči třeba Severní Africe, vůči Blízkému východu a podobně. No ale já neslyším ani v Evropském parlamentu a jinde nějaké hlasy, natož pak českém, že by jako, tak jdeme na ně prostě, ty co si na tom vydělali ty prachy, tak je třeba je pranířovat za to, je tlačit k tomu, ať z těch obrovských zdrojů, které mají například v daňových rájích, ať laskavě začnou financovat smysluplný rozvoj zemí, které jsou zdrojem té prostě emigrace. Jakmile se tohle začne dít, tak pochopitelně lze mnohem lépe zdůvodnit i to, že ne každý, kdo si usmyslí jet do Evropy, takže tady musí být jako přijat. Tak není prostě. My sice nezávidíme životní podmínky milionů lidí tam, ale my jsme to nezavinili, jsme kolonie nikdy neměli a nemůžeme se ožebračit, protože to tam zavinil někdo jiný, to nejde. A tak dále, o tom jsme se bavili prostě víckrát.
1: No to bychom mohli tohle ten přístup kopírovat ještě vůči Ukrajině a to je, ježišmarja. No každopádně vem si, kolik let je to vlastně, co rozbombardovali Libii, Kadáfího, že jo? A že by se jako konaly nějaký programy, které by tu zemi stabilizovaly, zrekonstruovali to, co tam rozbombardovali, včetně toho, že jo, plynovodu největšího na světě, což byl jeden ze sedmi divů světa, že jo, dokonce. A údajně tam prej byla i česká stopa. No, nebo československá stopa. Tak.
0: To bych předpokládal, to je velmi pravděpodobné.
1: A místo toho prostě se tady bombarduje a likviduje další země. A tohle to je prostě, jo, tohle je ten důsledek, no. Prostě, kdybychom tam měli místo bombardování a vraždění lidí, prostě se orientovali na to, že těm lidem teda se nějaký způsob pomůže. Třeba tak, jako v teďka v Rusku ovládaných vlastně, že jo, územích, kde Rusko investuje do gigantický peníze do rekonstrukce těch baráků, silnic, všeho, jo. A i ten Jarda Doubrava o tom v té knížce píše, že ukazuje fotky prostě, jak to tam vlastně během relativně jako krátké doby uvádějí do původního stavu, to znamená, že oni nám nestaví žádný jako nový paneláky, ale ty domy staví tak, jak tam byly, znova prostě, vypadá to stejně a zachovávají ducha toho města třeba, jo. A takže to bohužel v tomhle máme velkou, jak se tomu říká, velký dluh, tak, jako Unie.
0: Ale dobrý, ne? Sankce na Rusko nefungují, chcete-li opravdu oslabit Rusko. Vente ho do Evropské unie, krásně řečeno. No, já myslím, osud Ukrajiny navzdory kvičení tady hysterických všelijakých fanatiků začíná být víc a víc tragičtější. Nemají v podstatě proti vzdušnou obranu, kterou by se mohli bránit proti těm tvrdým úderům, ztratili přístup k Černému moři, provádějí jakousi zběsilou mobilizaci, busifikaci. Myslím, že jsme tady komentovali, nevím, jestli tady nebo v sousedním, řekl bych, alternativní televizi, tu strašlivou nahrávku ze Zemlianky či bunkru těch ukrajinských vojáků, kteří tam říkají, že mají, že dlouhé dny třeba nedostanou vůbec žádné potraviny, ani vodu, že nemají ani munici, ani tak jsou schovaní někde v nějaké díře. A je to tak vážné, že někteří z toho hladu a žízně obdlévají a že, promiňte, ale že musí pít vlastní moč, aby přežili, což jako je něco šíleného. No a někteří si kladou otázku, kdy Rostislav Iščenko píše takové zajímavé analýzy na dané téma. Co s tou Ukrajinou teda bude? No a říká, že tam jako, jestli tam je dneska do 20 milionů lidí, tak že si myslí, že brzo to bude tak 15 milionů. Z nich asi polovina jsou asi důchodci. Země je ekonomicky vypráskaná. Putin přeci nedávno někde prohodil, že vnímá Rusko, že sousední země, některé jako je Rumunsko, Maďarsko a Polsko, nemenoval ku podivu Slovensko, že jako mají tam určité svoje zájmy a nároky a tak dále. Čili dost možná ta země opravdu se změní teritoriálně zásadním způsobem, že ze západu tam možná vstoupí některé tyhle vlivy, z východu teda ruský vliv. A otázka je, jak bude ta země uvedena do nějaké neutrality přijatelné pro všechny pro všechny jaksi okolní, ale jenom okolní země. No ale tam pořád já mám velkou největší hrůzu z toho, co jsi říkal před chvíli ty, Petře. Už se k tomu vyjádřil nejenom policejní prezident Vondráček, to taky řekl, že tam nejenom Jarda Štefec, ale někde jsem četl ještě kohosi, myslím dokonce z Bruselu, který připustil, že jakmile ta válka skončí, tak ti hoši ukrajinští, kteří teda jsou vyhecováni k velmi agresivnímu přístupu vůči každému, kdo se jim postaví do cesty. No takže až by se začali stěhovat do zemí, jako je Česká republika, obav, že by je tam mohl postihnout nějaký trest, tak nevím, jak to zvládnou orgány činné naše, prostě, protože to mohou být desetitisíce chlapů a údajně tady už desetitisíce jsou tohoto typu. Mám z toho velmi nepěkný pocit, kdo by to jako pacifikoval. Do toho přichází, já jsem to nestačil tady odcitovat. Jindra Reichl to zveřejnil. Dopis zdravotní sestry, která popisuje, co se děje v nemocnici, kde působí, jak tam přichází znovu a znovu Ukrajinci, kteří si nadiktují prostě náročné diagnostické i terapeutické úkony a odmítají jakkoliv prostě poslechnout, že tak nebude, vynutí si to, stojí to obrovské peníze a je to na úkor pacientů našich, kteří čekají ve frontě a mnohdy se jim ani nedostane zdaleka něco na ten způsob. Takže ne, tohle není dobré. Tohle není dobré a jestli by nás jako naši západní skvělí partneři potom bránili před tou vlnou, já nevím, já mám tom velmi vážnou pochybnost. A skoro mi to přivádí k takové kacířské nějaké hypotéze, až by tady třeba byla přesilovka nějakých takových štramáků, tak kde bychom našli nějakou vnější podporu, když to nebude na západě? Asi tušíte, co chci říct, ale říkat to nebudu, protože jako z pochopitelných důvodů. A já si dokonce myslím, že byla by to teda super paradoxní situace, frapantní. Představte si, že by někdo ze zoufalství potom volal o pomoc směrem k zemi, která je ostouzena, ostrakizována a tak dále, ale jenom pro Boha, můžete nám nějak pomoct od těchto těch grázlů?
1: Tak jako když jsi volal Český rozhlas na pomoc Praze?
0: Tak no, ano, v jazyce východní.
1: No, ale co když to bude řešit jinak? Bude se to řešit podle západního vzoru? To znamená, že orgány činné budou likvidovat veškerý odpor domácího obyvatelstva a bude docházet k obohacování přesně tak, jako právě na západě.
0: Vážné pochybnosti vyslovuješ. Tady někdo píše, pan Jakub, já jsem nemohl přečíst příjmení, omlouvám se, lež a korupce ve výkonných funkcích měla být nejtvrději trestána, stejně jako distribuce a prodej drog v Číně. Předvést před lidi a zlikvidovat. Každý systém je silný a směřuje dle kádru, co je vedou. Tak začnu od té poslední věty. Ano, to, když se podíváte na, já to říkám občas, se podíváte na lidi kalibru Xi Jinpinga a vedle nich dáte obrázek Víta Rakušana nebo Alexandra Vondry, nebo Evy de Croa, nebo tak, asi tušíte, co tím chci říct. Ale dokonce samozřejmě i Ursula von der a tak dále. A pokud je o to trestání, nepochybně v Číně je z toho hlediska velice striktní systém. Každý, kdo chce se obohacovat z pozice nějaké vyšší funkce, tak mu hrozí, že pak oni mají ty vojáci a policajti ty bílé rukavičky, když ho vedou na tu popravu, aby dali najevo, že jako ani nechtějí s ním přijít do styku, aby nechytili nějakou chorobu, obrazně řečeno. Tím nemyslím chorobu, v pravém slova smyslu. No, u nás bohužel nejenom, že se netrestá ta korupce, ale všimněte si, ono to vždycky vykvete někde. Vemte si ty aféry kolem herce Vetchého a toho, jak končí teď toho Řehky a těch, jak tam tahali něco na Ukrajinu. Pak ten vrtulník, jak asi 6 různých využití a pořád ten samý vrtulník. Je to i v novinách a tak dále a já nějak nezaznamenávám adekvátní činnost těch, kdo jsou placeni za to, aby dbali na dodržení zákonů. To tak nějak vyšumí, vždycky se tváří, že se jich to netýká. Přitom i stávající český právní systém říká, že když se něco někde děje v rozporu se zákonem a stane se z toho věc veřejná, tak neplatí, že když není žalobce, není soudce. Ne, ne. Státní zastupitelství musí se tomu věnovat, prověřovat to a vyšetřovat to. Ale já jsem nenabil dojmu, že by se tohle nějak jako dělalo. Každý se tak usmívá, všichni víme, že to tak je. Nic se neděje. No pokud to prostě takhle bude dál, tak pochopitelně, že nás čekají ještě nepoměrně horší časy. Martin Kuba dokázal přesvědčit obraz na stranické, měl by to dál, to. Nevím. Nevím, jestli by Kuba dokázal přesvědčit veřejnost. Nevím také, jestli by já měl důvod jako se nadchnout pro Martina Kubu. Psal teda takhle, přál bych si, aby to byl někdo, kdo přeci jenom není až tak posunut politicky tam, kam je posunut Martin Kuba. Byť přiznávám, že je to zajímavá výzva nynější ODS. Ale zase tak úplně jiný, než ta ODS prostě není. Tak nevím. Já bych si přál, aby to byl někdo jiný. Potíž bude v tom, teď kousnu do kyselého jablka, že ten kandidát bude mít šanci větší, pokud bude mít nějakou oporu v ANO. Jestli ANO nestratí svoji jaksi podporu do té doby, což se může stát do jisté míry. Byť já si myslím a odbočím, že dnešní situace je následující roky, řekněme do příštích voleb, budou velmi negativně se promítat do postavení těch dvou politických subjektů, které přitakali Andreji Babišovi, že budou v té vládní koalici. Že jak motoristé, tak SPD na tom nebudou lépe před těmi volbami příštími, než byly před těmi minulými. A může se jim stát, že se do parlamentu nedostanou. Já to neříkám, že to je moje přání, ale obávám se, že to tak je, že ANO kanibalizuje tyto subjekty, systematicky je kanibalizuje, ale ve chvíli, kdy se jim to podaří skanibalizovat, což nevylučuju, tak pak se zkrátí poločas rozpadu aureoly samotného ANO. To je ten zákonitý, prostě ten kaskádovitý průběh věcí. A teď si stěžují všichni, a asi mají pravdu, že když se znovu snažili o nějakou rozumnou součinnost sil, které nepříslušejí k té pětidemolici, že tak řeknu, co tady vláda donedávna, a čekali, že by mohlo dojít nějaké rozumné souhře nebo spolupráci přímo mezi tou neparlamentní, mimoparlamentní vlasteneckou protiválečnou scénou a tou parlamentní, řekněme, pětidemoliční, tak zrůzou zjistili, že opět všichni čekali a bum, a ANO zaujalo stanovisko, že vyšší bere a ty to tam někde takhle prostě jako obsadili a žádná součinnost zájemná není. Opět kanibalizace. Tak to nejsou dobrá znamení. Tady fakt my na jihu Čech víme, co je Martin Kuba zač, tady ztrácí podporu už i pravičáku. Těch kaus a nepravostí je zde až. Zajímavý signál. Já taky nemyslím, že to je svatý muž, že to je svatý František z Assisi. To asi tak nebude. Je zřejmě schopnější manažer, umí to tam tak nějak v těch jižních Čechách spohlavkovat způsobem, který se Leckomu asi líbí. Asi tam byli i horší hejtmani, a tedy on možná vyniká, že aspoň takový, jaký je. Ale já jsem od něj nezaznamenal žádné myšlenky průlomové. On možná tam co si jako zařídí. Možná si umí sehnat nějaké dotace a tak dále. Ale že by přišel s nějakou konceptní myšlenkou, jak začít vracet tuto zemi na cestu větší suverenity a svébytného rozvoje a menších rizik. To. Tak, tady máme ještě další otázky. Otázka, zda si doktor myslí, jako někteří analytici, že jaderná válka je nevyhnutelná. Jinak mu děkuji za pochvalu. Velice. Aha. Ne, tak to si nemyslím. Já netvrdím, že ne. Není nevyhnutelná. Je to zvláštní paradox, že ten jaderný pad vlastně je určitě jako svírá ruce státníků v určitých klepetech, v určitých poutech. Ne dobře, když už to teda muselo být, no tak kéž by to takhle vytrvalo i dál. Ale bohužel to riziko takhle. Z jedné strany je tady tato brzda, a z druhé strany já se tady ptám znovu a znovu na hlas, i v těchto relacích, může se ten takzvaný kolektivní západ v tom srabu, ve kterém dneska je, kdy mu přetékají přes hlavu dluhy prostě, Čína ho předstihuje v drtivé většině, řekl bych, progresivních ekonomických oborů a technologických průlomů a tak dále, kdy demografický trend je děsivý, jo, jestli je známé číslo, že nemá-li země vybírat, tak musí být na jednu ženu ve fertilním věku 2,1 potomka v průměru samozřejmě. V Evropě je to 1,34 a v České republice 1,36. To je cesta do pekel, prostě totální. No ale celý tenhle srab, dá se to nějak smáznout i ty dluhy a všechno bez nějakého velkého otřesu. Já myslím, že to je taky utíkání, tlačení horké brambory před sebou, a ta brambora je větší a větší a větší. Michal Dineš tu píše, Josef, americký dolar je jako výroba falošných penězí, penězokazectví, peněze v obou nesu kryté tovarom ani službami. Skončí to neudržitelnou inflací a pádem USA. Naplní se prorostu zániku zla. Mišo, já tě zdravím srdečně, to já tohle s tebou souhlasím, že ten trend, nevím, čím by ho jako zvrátili. I když teď se někteří chytají stébla, říkají, že se připravuje ten dolar.
1: Myslíš ten virtuální, jo?
0: Ten
1: CBDC.
0: CBDC, správně. Centrální bankou prostě emitovaný dolar v nikoli listinné, teda v hotovostní podobě. No a že teď nějak přemýšlí, že tako ta Amerika tím přežije déle, že převedou nějak ty závazky. Já nezcela chápu, že myslím si, že tak úplně všichni blbí nejsou, že převedou ty samé závazky na trošku jinou měnu a že se lidi budou tvářit, že jako je to lepší, než to bylo, nevím. A možná, že ty bankéři, co i u nás, co dostávají těch 600 tisíc za měsíc, jak nedělají nic, ty centrální, myslím, tak možná, že budou chodit do televize a říkat, že vlastně to tak není, jak to bylo, a teď, že to bude jinak. A někdo to možná jako o tom uvěří. Jinak, Míšo, máš svatou pravdu, já si myslím, že to je téměř nezadržitelné. Otázka je, jestli, je to hrozný, co teď řeknu. Pochopitelně jako komunista řeknu to natvrdo, jako člověk, který ví, že Spojené státy jsou oporou teda velmi negativních věcí, když to říkám strašně diplomaticky, že jsou takový světový globální policajt a tak dále, že mají na hrbu strašlivé války a zločiny, že čtvrtinu všech válek, které Spojené státy vedly za 250 let své existence, vedly od roku 89, to se málo jako uvádí, že hromady mrtvol, které mají na svědomí, jsou děsivé, že ubližovali strašlivě nám v letech studené války a tak dále. Mohlo to být všechno úplně jinak i nám. Ale, Míšo, koukám se ti na dálku do očí. Zkus si představit velkou občanskou válku v Americe. Zkus si představit, že tam bude riziko, že třeba klíče od jaderných sil na daný zbraní by přešly do rukou lidí, kteří by chtěli se udržet u moci i za cenu nějakého jaderného ohňostroje a tak dále. Ne vždycky si můžeš přát určitý vývoj, když dokud nevíš, jestli jeho následky nebudou ještě děsivější než to, co máme teďko. To se může stát ve Spojených státech. Takže já bych hrozně rád, aby ten trend, to je takové svaté přání moje, ten trend nikdo nezadrží, ten bude pokračovat. Ale kéž by se našla moudrá invence ze strany jiných velmocí, které by si sedli s nějakým tím budoucím Trumpem, řeknu, co blbneš. Ty chceš opravdu, abyste se utopili v krvi. Pojď, my ti tady nabízíme variantu jinou. Přestaň tady zbrojit a tohle zruš ty základny po světě a přestaň živit prostě Izrael těma zbraněma. My se zavážeme za tebe, Izrael, že ho nikdo nesmete do moře, ale on musí přestat vraždit Araby a Palestince a takhle. To všechno je jako řešitelné, když by takové síly byly u moci a začal se tak řešit. Já si myslím, že extending Russia. Já si myslím, že tak jako je lepší, když to řeknu, to je blbý srovnání. Cesta, je lepší cesta za hranice kapitalismu, pokud proběhne tak, jako u nás únoru, pokojná, ústavní. Tak i, řekl bych, zánik hegemonie Spojených států a jejich diktátorských choutek vůči nám a všelijakých válek. Pokud by proběhl víceméně takovou nekrvavou cestou, tak já bych byl pochopitelně šťastný. Co to je tohle? Rent Corporation, co?
1: No, to je originál z roku 2019, který tady mám už roky v archivu. Celá nit červená se táhne tímto dokumentem právě, že vymýšleli odborníci, jak zachránit tu Ameriku. A přišli na to, že nejlepší bude, když to zaplatí celý Evropa. Že protože ta si to jediná nechá líbit bez boje. A vymysleli celý plán, prostě co udělat s Ruskem, že Evropa se musí od Ruska odstřihnout, že oni nahradí dodávky Američani všech těch surovin a všeho. A takže tady je vlastně návod, celý návod, tady moc hezký třeba tady, myslím, že to je v této kapitole, kdy tam nepokrytě píšou, že Rusko vždycky chtělo být se Západem kamarád, jo?
0: No.
1: Což je skvělý. A proto ho musíme samozřejmě zničit, to má logiku, jo? Americkou, naťáckou. A tady vlastně oni, potom, když se člověk tohle přečte, tak vidíš, že všichni, celá Evropská unie, od začátku speciál SVO, jela podle tohohle návodu. Tam jsou přesně, jak se mají odstřihnout, od čeho, kdy, jo, a tak dál, co všechno. Mimochodem je tam samozřejmě jaký jasně řečeno, že všechny varianty pro Evropu jsou násobně dražší, než jako spolupracovat napřímo s Ruskem. Ale to prostě se musí, toho se musí vyvarovat, jo. Tady třeba, že jo, klíčová dominance Ameriky, jo, a prostě a tak dál, takže tam je to...
0: Peťo, já jsem to někde měl a jsem to ztratil, pošli mi to, prosím tě.
1: Já ti to klidně pošlu, jenom pokud někdo tvrdí, že to je fake, jo, tady je k tomu ISBN, což je strašně důležitý, to vidíte, a samozřejmě webová stránka, odkud to přišlo, takže to je jenom tak, jakože já jsem si to stáhnul přímo od nich tenkrát. Takže já ti to posílám a toť k tomu. Přátelé, 58. Pepo, co říct si na závěr? Ty jsi tady teďka po mně chtěl kontakt na pana Harabína. No. Bych měl pozvat do vysílání, já jsem tě ho poslal.
0: Velice rád. Já ti řeknu proč. Jednou
1: byl, že jo? Tak,
0: ano, já ti řeknu proč, abych s ním rád debatoval. Mm-hmm. Ale bezprostřední důvod je ten, že my děláme 5. září tu demonstraci na Malostranském náměstí.
1: Ano.
0: Luboš Blaha bohužel je blokován, on by jinak tam určitě rád přijel. A já chci sehnat řečníky ze Slovenska, takže zkusím Štefana Harabína a chci zkusit Jana Černogurského, tak který si myslím, že ta je, ona je proti Majdanu v České republice, že jo, čili Jano Černogurský podle mého soudu by mohl vystoupit taky. A já někde jsem zašantročil jeho navštívenku a nemám ho v paměti, ani jednoho, ani druhého nemám v paměti v telefonu. Tak opruzuji své přátelé, ať mi dají prostě spojit. Ty říkáš, že jsi mi na Harabina poslal, to je dobře. Já se na něj okamžitě obrátím. A jinak s tebou souhlasím. A Jano Černogurský by mimochodem taky mohl u nás vystoupit. To by bylo osvěžující. To já to nějak zajistím. Já s ním jedu znovu v říjnu do Srbska. Předpokládám, že on tam pojede taky. Posledně měl s sebou nějaké šohaje, asi 4 slovenské, kde bude znovu akce v podstatě k těm otázkám Slované a genocida a fašismus a tak dále. Takže tam si pokecáme určitě znovu, ale já potřebuji do té doby s ním mluvit ještě. No. Asi tak.
1: Tak jo, děkuju. Přátelé drazí, to je pro dnešek všechno. Děkujeme vám za účast, za vaši podporu, za lajky, které jste dali. Dejte samozřejmě ještě další, než půjdete. Paleček nahoru, jenom jednou. Po druhý se zase vypne. Jo, to prostě musíte to sledovat. Kdo ještě tam, komu tam svítí tlačítko odebírat, dejte si odběr, dejte si zvoneček, aby vás systém upozornil na další videa. Jinak pomaličko se nám rozjíždí projekt Petr Bureš TV 2, takže druhý program zahajuje svou činnost, tak se když tak taky připojíte, ať ho můžete sledovat, je tam zatím 1690 cirka asi odběratelů, samozřejmě to zlomek, protože začínáme, ale tam jsou hlavně krátký videa, teďka takzvaný shorty, kde jsou highlighty právě z našich pořadů, to, co se tady vždycky jako vybere jako to nejlepší a takže v krátkém momentě úderná několika věta prostě informace. A samozřejmě jsou tam i nějaký takový odlehčený témata, naši herci třeba, když vyprávějí vtipy v našich pořadech a tak dál. Takže tam, jsou tam věci i k zasmání, nejenom vážné, protože prostě občas musíme i vypustit tu páru trošičku. Díky moc, kupujte knížky, uvidíme se v Příčovech, ale ještě předtím vám nabídneme nějaký další pořady, takže...
0: A já, Petře, kromě toho všeho, co říkáš, připomenu moudrost lidovou, která jak si vysvětluje, o čem je kapitalismus pozdní, dnešní. A ta moudrost zní, chceš se mít jako prase v žitě, buď svině.
1: Tak to je drsný.
0: Výstižný. Někdo to takhle mě přišlo přes internet a já to musím ocenit. Chceš se mít jako prase v žitě, buď svině. Tím nevyzývám naše diváky, aby se tím řídili. To jenom je jaksi vysvětlivka k tomu, proč jsme tam, kde jsme. Až ti, co nám tady vládnou, tak vědí, jak se tím mají řídit.
1: A ještě jeden, prosím vás, výborný argument pro ty, kdybyste se chtěli hádat s někým, kdo tvrdí, že země je placatá, tak to, aby důkaz, že země je kulatá, je, že jsme se vysrali na východ a hovno přišlo ze západu.
0: Ano. Tak jo, díky. Těším se na příští setkání na Příčovi samozřejmě. Buďte zdraví.
1: Mějte se krásně. Jo, a až nás budou miliony. No však už to znáte. Tak jo. Dobrou.
0: Dobrou noc.

absurdní svět, halící se do hávu ze lži, vyšívaný zlem a nicotou, zdobený perlami bezpráví, bezcitnosti, nemravnosti a mamonu. Krutá realita má své pozadí. Máte dost odvahy nahlédnout za oponu? Tak se pojďme podívat, co si pro nás takzvaní mocní, nemocní připravili. Co považují pro nás

Nastal čas sundat masky. Odhalíme zrádce i s jejich plány. Odzrcadlíme pravé příčiny. Budeme pátrat po motivech i principech spiknutí. Vítejte na Midgard, vítejte na Midgard. Držte se, protože přichází zemětřesení. Leckomu se zhroutí dosavadní mýty a manipulativní koncepty.

0: No tak vítejte, vítejte všichni, kteří jste zasedli ke svým naslouchacím aparátům a právě teď posloucháte a nebo budete poslouchat tento pořad pokřivených zrcadel, protože dneska myslím bude zase výživno, uvidíme, jaký si to uděláme, takové to budeme mít. Já vás všichni zdravím, vítám, no a taky mezi námi vítám jaksi vzácného hosta, který se již přestal válet v Luhačovicích, v Lázních a už konečně taky něco dělá. Míšo, já tě zdravím, vítám tě, ahoj.
1: Ahoj Petře, zdravím naše posluchače z plného pracovního nasazení.
0: Jo.
1: Jo.
0: Jo. No,
1: jsem přiběhla za 10 minut 9 z kanceláře.
0: Jo.
1: Jo.
0: K čemu ti ta dovolená byla?
1: Aby mě tam píchala včela.
0: Jo, to upřímně, to jsem viděl a vzpomněl jsem si na ten film Všichni z Kačerova, nebo na ten seriál. Promiň.
1: Ne, bylo to strašný.
0: Ale bylo to tak autentický, jako.
1: Hele, ne, bylo ne. To tak děsivý a hlavně to hrozně bolelo.
0: No jo,
1: jako, tak fakt strašně.
0: Promiň, ale jako vosy jsou v srpnu divoký, no, musíš dávat pozor.
1: To je počkej, hned. Ale to byla včela, ta byla i s prdelkou.
0: No to byla včela.
1: Normálně.
0: Aha.
1: To byla včela a trefila mě úplně do prostředka horního rtu, aniž by jsem cokoliv pila. Prostě najednou, kde se vzala, tu se vzala, už tam byla. A musím říct, že teda v tu chvíli viděla všechny svatý. A teď jsem si říkala, no a teď jako co bude? Jo? Jako, co bude následovat? Kde co oteče? Ještě včera jsem měla trochu opuchlou levou tvář.
0: Vidíš to. No, vosy jsou taky pochopitelně takový.
1: A vosy taky, ano, ano.
0: Takový neoblomný, řekl bych. A u těch vos je to jasný, no tak ono u těch včelek asi taky, jo, protože toho, co můžou jaksi požírat, nebo to, čím se můžou živit, toho je čím dál tím míň. Na jaře to asi nejlepší. No u těch vos je to jasný, protože vosy, víš jak se stravujou vosy?
1: Jsem to dokonce viděla na vlastní oči. Sežrala mi kus šunky.
0: A to byla ti nesežere tu šunku. Ona tu šunku
1: ona
0: vezme,
1: ji okousala.
0: Ukousne, letí s ní prostě do toho jejich hnízda.
1: A tam, ano,
0: tam
1: ano.
0: Jsou larvy. A ona to dá té larvě a ta larva to sežere. A buď to vyzvrací, nebo to vykálí. A teprve to je potrava pro tu vosu. Jo?
1: Ježišmarja.
0: A protože ty larvy se nerodějí, jako, respektive nedospívají a nekladou se jakoby pořád, tak v podstatě ty larvy většinou už v srpnu nejsou. No a ty vosy mají hlad a jsou divživí z toho, že mají hlad, že jo. Takže oni všechny ty vosy pochcípají časem, jako by do toho podzima. Mm-hmm. Přežije jenom pár královen.
1: To jo, jasně.
0: A ty královny pak zase zakládají ta hnízda a nakladou ty vajíčka, že jo, a opakuje se to takhle, jako ten proces. Takže proto oni jsou v tom na konci července a v srpnu už ty vosy jsou absolutně dotěrný a jsou šílený hlady, protože de facto jsou ve smrtelných křečích. Představ si,
1: no,
0: že bys měla
1: říct,
0: hlad,
1: že, teda opravdu
0: že bys hlady umírala,
1: jo, jako
0: a nějaký turisti se tam požírají šumku, jako.
1: No, ale klidně, viď, jako já jsem si jako klidně požírala. Teda pak už jsem ji nepožírala, protože pak už jsem na to koukala a říkám, no tak děravou šunku fakt jíst nebudu, jo. To, ale já jsem si to i natočila na video, protože jsem tomu sama nevěřila, že dokáže prostě uhlodat centimetr, skoro na centimetr šunky a odvíst ji, jo.
0: No, aspoň víš, jak tenkou šunku krájejí dneska.
1: No, No, ale prostě jako pomstili se mi děvčata, no, tak jako, a akorát, že ta včela u toho přišla o život, no, to je docela blbý, no, to mi je jí líto, no. Ale nedá se nic dělat. No.
0: A mouchy, to je ještě horší případ, jako. Mouchy, ty nemají ty larvy.
1: Jo, to video viděla, ano.
0: Takže moucha jako vyzvrací takový enzymy, ty enzymy naruší to tvoje jídlo, který normálně máš ráda. Moucha si vyžere to svoje a to ty poblitý kraje ti nechá, jako jo. No, ty pak přijdeš a začneš papat hezky.
1: Tak jsem dopapala dneska. Naštěstí jsem asi...
0: Já jsem ti chtěl jako zoologicky, jsem tě chtěl trošku erudovat, víš? Jako edukovat,
1: jo,
0: no.
1: Jo, tak. Děkuji.
0: Chtěl jsem tě edukovat v rámci hmyzu. Doufám, že jsem tě potěšil.
1: No, úplně, úplně nejvíc, jako. Všechno jdu okamžitě zabalit.
0: Tak, jak bych to řekl?
1: Myslím, ne, já mám všechno zabalené.
0: No to ještě musíš k tomu přičíst to, že ta moucha předtím, než si sedla na tvoji šunku, nebo než si nešla na tvůj rohlík, seděla na úplně něčem jiným, jo? Jako.
1: Tak já ti člověče nevím, jako jestli já budu asi jenom pít vodu, jako rovnou z vodovodu.
0: A to jsem ti chtěl říct, že ty mouchy přistávají i na vodě.
1: No jasně, no. Tak jenom, že já ji budu pít jenom z mýho filtru a
0: z tvého
1: tam
0: kohoutku.
1: Teda určitě není. Rovnou.
0: A z tvého kohoutku. No. To víš, tak to je příroda prostě. To tomu neuvídeš. Já jsem ti měl ale zážitek.
1: Povídej.
0: U Staňkovského rybníka.
1: Ajaj.
0: U Staňkovského rybníka normálně lítala, byli jsme po krk ve vodě a lítali vášky, jako byli zvědaví, jo. Tak to, a já jsem takhle na tu jednu zamával a teď poslouchej, co se stalo. Druhý den přiletěly dvě vášky, které byly vášnivě spojené v jednu, prožívaly vášeň.
1: No.
0: Asi. A normálně ta jedna, jestli už toho měla dost, nebo co, nevím, nebo jestli jsem se jí líbil, nějaký pouto tam bylo, jo. Normálně se mi sedla takhle na bok, jak jsem stál po kolena ve vodě, nebo po pás vodě, tak jsem jako na bok. Já jsem takhle dal ruku, jako blízko, a ty vášky mě přeletěly normálně na ruku, měl jsem je na ruce, a koukal jsem na ně, jak je mám v té dlani prostě, a jako papouška jsem je měl. Než jsme stihli vyndat prostě nějaký cajk, že to vyfotíme, tak byli pryč, jo. Ale seděli na mě úhrnem asi 10 vteřin.
1: Obyl.
0: Asi 10 vteřin na mě seděli takhle.
1: Tak ona si tě pamatovala víc z toho minulýho dne.
0: No právě, jsi mě to... Vidíš, jak jsi inteligentní, jak jsi to dala dohromady. Já jsem to nechtěl, ale no. ty jsi to vymyslela prostě. Stačí, když prostě jsi slušná, zamáváš na vášku, která letí okolo, ona si tě zapamatuje a potom, když má krásnou chvilku, tak si jde odehrát s tebou, nebo na tebe. Pěkný, ne?
1: To je úžasný. No. To je úžasný.
0: A potom jsme měli další poznatek, pozor, to chci říct, teďko něco, co mě absolutně překvapilo. Tam v tom rybníku pochopitelně jdeš a okolo tebe, no před tebou takový hejno, já je třeba 7 cm dlouhých, 5 cm dlouhých rybiček z toho potěru, že jo. Ale to je opravdu hejno, jako hejno, no, třeba 500, 300, prostě. No a chodili tam děti s různýma jakoby síťkama a lovili ty rybičky do kbelíku.
1: Jejda.
0: S vodou. Takých pár ulovili a to jsem netušil, co to s nima udělat. Ty rybičky dostali šok, protože byly oddělený od toho hejna.
1: Od toho hejna.
0: Jo. Jednak je v tom kbelíku bylo horko, bylo jim teplo, protože ta voda v tom blíku se na tom sluníčku asi ohřála víc, než bylo jako dobrý, a neměli kyslík, takže někteří začali kolabovat. No, tak jsem to těm dětem vysvětlil a ty rybičky jsme pustili do vody. Ale člověče, oni se dlouho dávali do pořádku, mm-hmm. A víceméně přežili to jenom ty, pro který si to hejno dojelo, jakože to hejno připlulo, vy se přidali jako a odpluli s ním. Řekl bych, když jsem si to tak jako, nejsem v tom expert, možná nějaký rybář nám to tady vysvětlí, že nám zavolá. A já jsem to vyhodnotil tak, že prostě ten, že dostali šok z toho, že byli oddělený od toho hejna, ve kterým se nějakým způsobem komunikuje vibračně. A on, až když ta ryba jakoby dospívá, tak potom začíná být jako čím dál tím víc samostatná, protože v tom, s tím hejnem se naučila jakoby těm životním úkonům v tom, že jak rostla. A teprve potom začíná být samostatná, že už to hejno tolik nepotřebuje. Ale dokud ta ryba je v tom hejnu a ty ji oddělíš, tak ji de facto pohřbíš, zabiješ ji.
1: No, člověče, jako to by klidně mohlo takhle být. Jako.
0: Zajímavý poznatek. Jo, nevinná záležitost, pochopitelně přijelo tam auto pražský, že z toho vyskákali tři dravci se síťkama druhý den a zase tam ty ryby. Oni tam nechali přes noc, rozumíš? Normálně v tom belíku. Tak já jsem jim je vylil, tam přišla nějaká paní nám poděkovat, že teda ona to chtěla udělat už dávno, ale manžel jí varoval, že co když jí někdo vynadá, jo, a bude se tam s někým dohadovat, s nějakým tatínkem. Já jsem říkal, to já bych s tím byl hotový, abych mu řekl, ty ryby jsou vaše, ne, ty ryby jsou tady rybářů v rybníce, tak vy tady jako chcete, že kradete ryby, když je prohlašujete za svý, nebo co? Ty rybičky nejsou na hraní prostě. Takže ty dravečci vyskákali, že jo, hned.
1: Tak je to jako příroda, to, že jo, no.
0: No, teď pražský děti, že jo, viděli žábu, já hned ji zabijem, ty jo. No, to ti hlava nebere už prostě, jo. Tam krásný skokan skřehotavej, jo. No a oni hned klacky, až ho jdou utlouct. Říkám, jste normální. Děti se podívejte, jak vypadá žába, jste asi vidíte poprvé v životě, nebo co. Ta agresivita těch dětí, prostě žádnej vztah, jo. A pak jsem jim to říkal s těma rybama, říkám, jako nedělejte to, protože ty rybičky jako trpě a většina jich potom tady chcípne. A oni dělali, že mě neslyšejí, jako, a lovili dál, že jo.
1: No jasně, zacpaný uši a zacpaný špinavý uši a nic neslyšeli.
0: Tak to jsou zajímavé věci, takhle mezi lidma, jo, zjistíš, třeba jdeš se vykoupat. A co všecko jako se nedá zjistit, že jo. No tak. U Staňkovského rybníka, tam se dozvíš plno věcí zajímavých. No,
1: tam se... Já se omlouvám, ne? Martin šel jako dub a já jsem se ho lekla.
0: Ty jsi se lekla vlastního
1: se lekla
0: manžela?
1: Vlastně. Jo, manžel. No, protože on zůstal dole v kanceláři. A já jsem šla dřív. A on teď přišel a jak mám sluchátka na uších a měla jsem otočenou hlavu jiným, tak jsem ho neslyšela a jsem se lekla, no. Tak jako dobrý, no.
0: No jo, no.
1: Tak
0: no,
1: se omlouvám. Jsem sebou cukla.
0: Jsi sebou cukla.
1: No, to se tak stává, no.
0: To se tak stává. Tak si přečteme agenturní zprávy, ne?
1: A neměli bychom popřát.
0: Tak, když jinak nedáš. Dobře, popřejeme. Ale proč popřejeme? To je jako, proč popřejeme? Jo, to je.
1: Protože má dneska někdo svátek, ne?
0: Jasně. Skoro každý den má někdo svátek. Ale dnes slaví 18.8. slaví Helena. Helena, a my víme, že máme kolegyňku tady na svobodném vysílači a to je Helenka, takže
1: ano.
0: My víme, že Helenka má dneska svůj svátek a taky Helenka Vondráčková, to si tady počkej přečtem. Jméno Helena jednoznačně náleží ke krásné ženě. Vždyť bájná Helena byla v řecké mytologii nejkrásnější ženou světa. Žena jménem Helena dokáže každého muže oslnit svoji jasnou září, která je jí dána do vínku. A uvidíš, už tady v těch 2,5 řádcích je obrovské množství chyb. Protože neexistuje na světě nejkrásnější žena. A to je z jednoho důvodu, protože my muži to máme tak, že každý z nás má jiný vkus. To je prostě podle vkusu každého soudruha, abych tak řekl. No a tím pádem nemůže existovat jedna jediná žena, ke které by všichni zhlíželi, že je nejkrásnější, protože, jak se říká, někdo má rád holky, druhé sevdolky, že? Někdo má rád štíhlé ženy, někdo má rád korpulentní, někdo má rád blondýnky, někdo má rád mavovlásky, někdo huňatý, někdo zase holý, tak to je těžký, že jo? No. Takže je to jakási předtucha těch, nebo řeknu mýtus těch, kteří by si přáli, jo? Ale, a tím nechci říct, že Helenky nejsou hezké ženy, jo? Ale prostě není máma jako máma, tak ženské křestní jméno Helena má stejný význam jako jméno Elena, Alena, Ilona, Jelena a jiné. Vedle krásné Heleny ve starém Řecku nosila jméno i svatá Helena Konstantinopolská nebo vévodkyně Helena Bavorská. Mezi nejvýznamnější české nositelky jména patřily spisovatelky Helena Malířová nebo Helena Šmahelová. Také známá ilustrátorka dětských knížek Helena Zmatlíková. Proslavila se i herečka Helena Růžičková. V současnosti třeba, jo? Rozumíš, někdo považoval Helenku za nejkrásnější třeba. V současnosti u nás září populární zpěvačky Helena Zeťová, no bohužel víme, ta už nezáří.
1: Ano.
0: Nebo Helena Vondráčková, a to Helča zase pořád, která je stálicí na scéně pop music již několik desítek let. Ženské křestní jméno Helena má řecký původ. Jméno pochází z řeckého Helene, které se překládá jako světlo nebo pochodeň. Přesně tak jméno Helena znamená světla, ženoucí nebo zářivá. Jméno Helena je nedílně spojeno s řeckými bájemi, v nich byla Helena nejkrásnější ženou na světě. Helena byla v mytologii manželkou krále Sparty. Počkej, já myslím, že Sparta má nějakýho šéfa. Ona má

0: 958. 14. nejčastěji používaná varianta jména. A já teda nevím, člověče, ale já mám pocit, že nedávno jsme měli nějaký svátek. Já jsem to vysílal na život, člověče. V pátek 14. A mám pocit, že to byla taky 14. jako 14. ta. Ne,
1: pátek 14.
0: Má Alan.
1: Co bylo,
0: no, tak to ne.
1: Za svát.
0: To měl Alan v pátek 14.
1: No, pátek měl Alan, no.
0: Tak jsme ještě vysílali v úterý. Zuzana.
1: V úterý jsme... Zuzana byla v úterý, ano, Zuzka.
0: 58, před týdnem byla Zuzanka, to je moje dcera. Tam je 58 tisíc nositek, nevím. Tak mi to přišlo, že nedávno někdo měl těch, taky tu 14, no budíš. Tak, takže milé Helenky a milá Helenko, ty naše Helenko, my přejeme pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárků, gratulantů, obdarování a také hojné promořování, abych tak řekl. Dejte si ale u toho pozor, no, nemusíte zase hned s každým se jako promořovat. No, pěknou oslavu, to ještě možná někde je v plném proudu. No a vy, kteří znáte nějakou Helenku a ještě jste ji nepopřáli, tak učiňte, protože jí nadělíte radost a to jí způsobí prodloužení života. Podpoříte její imunitní systém. Helenka, Helena. Bože, už je 18. Prázdniny za chvilku v trapu.
1: To to vzalo nějaký strašný šupec.
0: Viď? No to ještě počkejte. To ještě co se bude dít, ten mazec.
1: No já to tak jako očekávám, protože ty zprávy, které jako se trousí, tak se trousí.
0: Zprávy jsou masakrální.
1: Razancí.
0: Zprávy jsou masakrální.
1: To je úplně prostě...
0: Víš, jak Donald vyřešil hormuzský konflikt?
1: Ano.
0: Hormuzskou krizi.
1: To je velmi... To když jsem četla, tak jsem si říkala, tak tohle snad jako nevymyslí nikdo jiný než Donald.
0: No ne, tak to je hodno to diktátora. Je to, jako... to je hodno diktátora prostě. Říkám hodno, aby se asi nikdo... Říkám, že to je hodno diktátora.
1: Já jsem rozuměla, že tam není v... Hele, myslíš si, že je to normální?
0: No on prostě nakonec se vyřešil tak, že prohlásil hormuzský průliv za americké území. Ale to je typický. To je typický. Oni tenkrát přišli zločinci z Evropy. Ty byli vyvezený prostě na území Ameriky dnešní.
1: Do Ameriky.
0: A zabrali to. Rozumíš? Oni plijou po Rusech, jo, že máme se všichni bát Rusů, ale Rusové nezabírali žádný území. Rusům stačí to
1: jejich.
0: Já
1: jako nevím, co kdyby náhodou zítra přiletěl Donald do Prahy, vystoupil na letišti a řekl, Praha je území USA.
0: Jako Grónsko a jako Hormuz.
1: No. Jako Kuba a jako Kanada.
0: No, není blázen?
1: Já když jsem to viděla, já si myslím, že já jsem to četla, já jsem si ten článek četla a říkám, no tohle snad není normální. Tak on to vyřeší tak, že je to jeho území.
0: No. To je frajer.
1: A teď jako? A co budou všichni ostatní dělat? To mi řekni, jak...
0: Všichni to budou muset přijmout.
1: Všichni postaví. Co jak no?
0: A od teďka budete platit daně jako... americkému daňovému úřadu. Dobrý, ne?
1: Tohle přeci nemůže nikdo akceptovat. Jako každý rozumný člověk.
0: No to je právě
1: na
0: téhle
1: planetě.
0: To, teď si řekla dvě věci, které jsou dost jako odvážné, promiň, v jeho případě.
1: Jo, ano.

0: Jo, no, já vím, no.
1: No, vyslovila si dvě slova, která nevím, no.
0: Nejdou dohromady, no. Já tomu rozumím, no.
1: Rozumný a ještě člověk, no tak.
0: No, to vůbec, jako, hele, to...
1: No
0: Já
1: tak
0: nechci,
1: dáme
0: jestli,
1: si
0: že ty se
1: přehled,
0: od...
1: hele, dáme si přehled zpráv, ne?
0: No ale počkej, já jenom ještě jako se chci zeptat, jo, myslíš, že zítra už na té mapě to bude jako, že to je území USA? Jo, když si zadám Google Maps, tak je, jako jestli už to tak bude.
1: No tak záleží na tom, co mu přijde do mailu ráno. Víš?
0: Jo. Dobrý. No, tak uvidíme. Dobře, tak já poslouchám.
1: No tak. Helikoptéra amerických ozbrojených sil typu Apache se zřítila v Texasu, informovali představitelé místního šerifského úřadu. Evropa si vytvořila intuitivní imunitu vůči snaze Kyjeva vtáhnout ji do vojenských akcí. Informoval Mirošník, když komentoval to, že v Německu se připouští možnost, že Ukrajina se mohla podílet na operaci v letišti Lipsko-Heil pod falešnou vlajkou s cílem diskreditovat Rusko. A divíš se, když se v Německu ví, kdo odprásk Nord Stream? Rusové žijící v Kanadě se stále více zajímají o přesun zpět do vlasti kvůli zhoršující se kvalitě života a rostoucí rusofobii v zemi, se vyjádřilo ruské velvyslanectví v Otavě. Putin, tedy Vladimír Vladimirovič Putin, navštívil ostrov Iturup v Kurilských ostrovech, nebo na Kurilských ostrovech, informuje tisková služba Kremlu. Ukrajinské síly kvůli obrovským ztrátám přesouvají nové jednotky pod Sumy z Doněcké lidové republiky, informovala agentura TAS. Účastníci Majdanu v roce 2014 dostávali 600 hřiven za každý den účasti na demonstraci, uvedl na videu zajatý Žarkov. Celý smysl NATO spočívá v tom, aby dohnal Rusko k západnímu chování, uvedl americký novinář Tucker Carlson. Zástupci aliance se domnívají, že mají právo kontrolovat, co se děje v Rusku a jak je tato země řízena, dodal. Návštěva Vladimíra Putina na Kurilských ostrovech okamžitě odstartovala nejdiskutovanější téma v japonské části sítě X. V japonské části. Ozbrojené síly Ruska zasáhli v přístavu Izmail základny jednotek ukrajinských ozbrojených sil a objekty přístavní infrastruktury, informovalo ministerstvo obrany. CIA skepticky vnímá informace od Izraele o hrozbě na Trumpa ze strany Iránu, kvůli kterému v začátku července tajně opustil Turecko ne ve svém osobním letadle, ale v jiném, píše The Washington Post. OSN pomalu umírá, prohlásil v rozhovoru pro Financial Times generální ředitel IAEA Grossi. Snažíme se o to, protože máme stále méně lidí. Mobilizaci žen, které nemají děti, navrhl voják ukrajinských ozbrojených sil Sergej Gnězdilov. Agentura RBK Ukrajina uvedla, že mobilizace žen na Ukrajině je nevyhnutelná. Voják také nevyloučil snížení mobilizačního věku z 25 na 21 let. Spojené státy nepředaly Rusku prostřednictvím diplomatických kanálů žádné návrhy Zelenského na ukončení konfliktu, uvedl Ryabkov. Rusko zváží možnost využití právních prostředků vůči novináři deníku FAS Martensovi. Jeho slova o Rusích jsou odporná a diskreditují ho jako profesionálního novináře, uvádí velvyslanectví Ruska v Německu. Ruská federace předala Ukrajině 261 těl padlých ukrajinských vojáků. Na oplátku Rusko obdrželo 24 těl padlých ruských vojáků, oznámil válečný reportér Alexander Koc. Ministerstvo zahraničí Japonska povolalo ruského velvyslance v Tokiu Nikolaje Nozdreva kvůli cestě prezidenta Ruska Vladimíra Putina na ostrov Iturup, informovala agentura Kyodo. Pašinjan se domnívá, že je možné, aby Rusko částečně prodalo železniční koncesy v Arménii. Současně uvedl, že má zájem najít přátelská řešení této situace. Rosatom je připraven k dialogu o jaderné elektrárně Pax 2 s novou vládou Maďarska, uvedl Lichačev. Zdůraznil, že revize klíčových parametrů projektu jaderné elektrárny Pax 2 ovlivní rozvoj Maďarska. Ruský velvyslanec v Japonsku vysvětlil šéfovi japonského ministerstva zahraničí, že jižní Kurilské ostrovy jsou nedílnou součástí Ruské federace, uvedlo velvyslanectví. Uprchlíci z Ukrajiny masivně opouštějí Polsko. Země se stala lídrem v EU, v tomto ohledu uvádí Eurostat. Ozbrojené síly Ruska zasáhly nádrže s pohonnými látkami a zařízení používané k vykládce vojenského materiálu v přístavu Oděsa, informovalo ministerstvo obrany. K výbuchu došlo na podniku vyrábějícím munici poblíž Říma. Agentura NSA informovala, že se jednalo o bývalou továrnu Samuel Defasa, která nyní patří společnosti KNDS Amo Italy. Ruská federace si sama zvolí cíle pro odvetu proti agresivnímu chování a piráctví západních zemí a nemusí se jednat nutně o oblasti, které se tyto nyní aktivity odehrávají. Nebo kde se tyto aktivity nyní odehrávají, uvedl Lavrov v rozhovoru pro televizní stanici Vesti. Fidel Castro 100 let. Jak vhodně bychom měli oslavit z té výročí narození jednoho z největších mudrců, humanistů a revolucionářů naší doby? A teď je tady docela dlouhá stať, kterou nebudu číst. Čínský vlak na magnetické levitaci poprvé na světě dosáhl rychlosti 800 km za hodinu. A teď poslouchej. Za pouhých 5,3 sekundy. Tento výsledek představuje absolutní světový rekord a vlak se rychlostí jen mírně liší od rychlosti osobního letadla. Já jsem to viděl, když v jednom streamu to tam bylo jako zachycený.
0: Jak se to rozjelo?
1: No, oni tam ty lidi jako čekali a to. A to bys viděla, jak to proletělo, to bylo prostě, to byl hurikán. Říkal jsi hurikán. No a teď mám pro tebe úplně nejstrašnější zprávu.
0: Já už se normálně děsím.
1: Co?
0: Je, že se děsím.
1: To byly zprávy ze 14. srpna a teď zprávy z 18. To mi to tu posunulo, no, tak co mám dělat?
0: A tak to je v pořádku, tak z toho 14. si je taky nečet, že jo, no tak jako, tak to máme, to hele, v pohodě.
1: To
0: jako.
1: Je pravda, já jsem 14. možná čet, ale už, ne, to jsem nečet tyhle ty. 18. srpna 1682 oficiálně nastoupil na ruský trůn Petr Alexejevič, budoucí Petr I. Veliký. Měl pouhých 10 let, spolu s ním formálně vládl starší bratr Ivan, asi pátý, ale skutečnou moc v prvních letech držela sestra Sofie. Od tohoto dne však začala cesta muže, který navždy změnil Rusko. Během svého panování vytvořil Petr pravidelnou armádu a flotilu, dovedl zemi k Baltskému moři, otevřel okno do Evropy. založil Petrohrad a provedl rozsáhlé reformy, které se dotkly téměř všech aspektů života státu. Byl to přísný, protichudný a někdy nemilosrdný vládce, ale právě jeho energie a vůle proměnily moskevské carství v ruskou říši. Několik zemí, teď jako ze světa, agenturní zprávy, několik zemí Blízkého východu tajně převáží ropu přes Hormuzský průliv. Toto je jeden z faktorů, které brzdí růst cen energií, uvádí Bloomberg. Účast na významných obchodních fórech v Rusku se pro cizince stává prestižní, uvedl Kobjakov. Ozbrojené síly Ukrajiny vyhrožovaly obyvatelce města Konstantinovka zastřelením, pokud odmítne evakuaci na Ukrajinu. Takajči nemá právo kritizovat Putina za návštěvu Iturup. Premiérka Japonska má dost odvahy přednášet Rusku o tom, že japonské pocity byly raněny, přestože Tokio nese odpovědnost za krev ruských civilistů tím, že podporuje kyjevský režim, píše publikace Strategie kultury. V Soutě se sešly stovky migrantů, kteří protestovali a požadovali azyl, informovala agentura Reuters. Irán se připravuje na obnovení konfliktu se Spojenými státy, píše The Wall Street Journal. Rusko se záměrně nezúčastňuje Davovského fóra, uvedl poradce prezidenta Ruska Kobjakov. Formulace, že Rusko bylo vyloučeno z akcí, jako je Davos, je nepřesná. Davovské fórum není olympiáda ani Eurovision. Zda se tam zúčastníme nebo ne, je pouze naše rozhodnutí. Rusko může pomoci uspokojit potřeby Thajska v oblasti energetické bezpečnosti, uvedl vicepremiér a ministr zahraničí království Shihak Phungaketkeo. To je Thajsko, ne Tajvan, Thajsko. Kalas uvedla, to je ta chytrá paní tady v Bruselu.
0: Ta je nejchytřejší.
1: Že v nadcházejícím podzimním období plánuje představit zemím Evropské unie nejrozsáhlejší balík sankcí proti Rusku.
0: Ano.
1: Obchodní obrat mezi Čínou a Ruskem dosáhl v prvním pololetí 159 miliard dolarů v prvním pololetí. Konflikty a klimatické změny vedly k výraznému nárůstu nákladů na námořní a říční přepravu na klíčových trasách, včetně Panamského průplavu, řeky Rýn, Rudého moře a Černého moře, píše FT. Uživatelé zařízení Android z více než 26 zemí, včetně Ruska, byli napadeni novým špionážním programem Dragon Doll. Tento program se maskuje jako aktualizace prohlížeče Google Chrome, uvádí RBC. To je maskovaný útočník. Rusko budoucnosti by mělo být zemí velkých rodin, uvedla dětská ombudsmanka Lvova Belová v rozhovoru s generálním ředitelem agentury TAS Kondrašovem. Předseda vlády španělské Seuty Jean Vesus Vivas pohrozil centrální vládě Španělska soudem, pokud se situace s migrační krizí ve městě během 30 dnů nezlepší, píše El País. Rusové budou od 1. října moci vstoupit na území Belgie, Nizozemská a Lucemburská pouze s biometrickým cestovním pasem. Biometrickým asi ne. No. Ale to mám dobrou zprávu, že automobilová asociace FIA potvrdila, že Bělorusové a Rusové už nejsou vyloučeni z automobilových soutěží.
0: Myslím, teď z Dakaru jsem nějak slyšela, že nejsou
1: vyloučeni. No i z Dakaru tím pádem. Tam se psalo, že zase jsou Kamazy ve hře, Ale ani z mistrovství světa třeba, že jo, závodů, automobilových soutěží a podobně. Čili na mezinárodní úrovni zrušili sankce. To je zajímavé, jako, jo, když tady Evropa šílí, tak prostě někde se rozhoduje úplně jinak.
0: No, vidíš to, posun.
1: V Indonésii se počet obětí zemětřesení zvýšil na 68, informovala agentura Reuters s odvoláním na Národní agenturu pro zmírňování následků přírodních katastrof země. Lotyšsko žádá z rozpočtu Evropské unie 7 miliard eur, aby pokrylo dopady přerušení vazeb s Ruskem, uvedl premiér země Kulbergs. Takže cože to tady vlastně čteme? Že Lotyšsko žádá po Evropské unii vlastně reparace.
0: Tak.
1: Za to, že bylo donuceno přerušit vazby s Ruskem. No to tak je, ne? Jestli to chtějí odškodnění.
0: No to je bezva.
1: Ne? Dobrý. Ale to musí přijít, že jo, ze všech stran. Ruská federace povolala velvyslance Japonska poté, co Tokio protestovalo kvůli návštěvě Vladimíra Vladimiroviče, ale na velvyslanectví uvedli, že se nebude moci setkat s ministrem zahraničí 14. nebo 17. srpna, prohlásil Lavrov. Japonský velvyslanec má přijít na ministerstvo zahraničí, kde s ním budou jednat o protestech v souvislosti s Putinovou návštěvou ostrova Iturup a o jeho přístupu k práci v Rusku, uvedl Lavrov. Zničíme je. Spojené státy zaútočí na Omán, pokud tato země bude bránit řešení konfliktu s Íránem, prohlásil Trump.
0: Rozsekají je
1: prej. To by mě zajímalo, jak Omán může bránit řešení konfliktu s Íránem, když Američani nejsou schopni navrhnout Iránčanům podmínky, s kterými by prostě souhlasili.
0: No tak Omán jako bude rozsekané a bude to úplně jednoduchý. Oni teda už nemají čím to rozsekat, ale vyhrožovat můžou. Že? A nebo, počkej, prohlásí, že Omán je americký.
1: To je možný.
0: Tady už jako je všechno možný.
1: Účast na Mezinárodním ekonomickém fóru v Petrohradě je prestižní záležitost pro zahraniční hosty, uvedl poradce prezidenta Ruska Anton Kobjakov. Spojené království se snaží eskalovat konflikt na Ukrajině tím, že povoluje Kyjevu používat britské bezpilotní letouny k útokům na území Ruska. Ale to není pravda, že jo?
0: Mm-hmm.
1: Musí se to říct tak, že ne, že povoluje Kyjevu, ale že povoluje a provádí.
0: Provádí, přesně.
1: Jo, provádí britskými bezpilotními letouny útoky na území Ruska. Netanyahu se dohodl s Radou pro mír na vytvoření dvou pracovních skupin pro sektor Gazy. První skupina se bude zabývat odzbrojením a demilitarizací města, druhá otázkami hygieny, čisté vody a dalšími problémy veřejného zdraví obyvatel Gazy. Tedy oni je odzbrojí, aby je mohli umýt. Pochopil jsem to dobře.
0: No, hele, tam, z toho to tak jako to je zvláštní, viď? Jako.
1: Oni provádějí normálně sprostou hnusnou genocídu.
0: A ještě, ale oni je nejdřív umejou, aby byli čistý.
1: No, to je fakt dobrý, jako, to je prasárna. No, tak to takhle.
0: Já ti nevím. To je jako docela...
1: Dáme si písničku, já ti pustím jednu písničku, ta se ti bude strašně líbit.
0: Bude se mi líbit, jo.
1: Jasně, ta se bude líbit víc než cokoliv jiného.
0: Tak
1: budeš unešená, budeš uchvácená, budeš wow, prostě úplně bez sebe. Nevěříš?
0: My, hele, já si to poslechnu a pak se uvidí.
1: To tady nejde.
0: Jo, tobě nejde. No, vidíš, a já toho
1: ne,
0: využiju. Počkej,
1: já nežím, to nejde. A ti chci říct, že tady nejde jako to.
0: To.
1: Bych to řekl. No. Já to musím tady pustit ještě jednou, já myslím, že to mám člověče připravený. A ono ani prdky.
0: No a tady u nás začíná lítat v okno, protože tady asi se schyluje k nějaké bouřce. Tak uvidíme. Lítá
1: okno.
0: Hmm.
1: No tak pěseňka se jmenuje Babičko, už mi nevolej. Jo?
2: Babičko, už mi nevolej.

0: Jo, takže
1: To bylo dobrý.
0: SSák zůstane SSákem, jo.
1: Ano. A na
0: Zajímavé.
1: Reichstagu pověsej tu správnou vlajku.
0: Ano. Jo. Takže já jsem rád, že ta lidová tvořivost pochopitelně se neustále víc a víc šíří internetem a že pochopitelně to všecko spěje ke zdárnému konci. Nevím, proč mám tě z toho takový hřejvej, příjemný pocit.
1: No, já jako taky doufám, že všechna ta očekávání budou naplněna.
0: No, když jsme tady publikovali některé věci, tak vyšly zajímavé zprávy. Ještě se dostaneme do České kotliny, tak jsme tady měli ten ukrajinský jaksi ukrajinský parametr. Tak já se vrátím ještě i k tomu, co jsme tady se bavili o i o, počkej, o tom Hormuzu, tak to jsem chtěl říct. Teď
1: Jo,
0: mám
1: já jsem se
0: trošku.
1: prosím tě dívala na mapu a stále je Hormuz iránský, jo.
0: Fakt, jo.
1: Na
0: Kdo by to byl řek?
1: Google Maps je stále iránský.
0: Jo, to
1: Ano.
0: víš, jo, to i zůstane tak. No, pustíme si Zaorálka, který si myslím docela pěkně vystihl tu záležitost toho pokrytectví. Protože to tak ve světě je. Tady všichni se vrhli na řešení věcí, které nejsou až tak úplně, bych řekl, ne v pořádku, ale a teď nechci jako říct, že někde to je důležitější, někde to je méně důležité. Jo. Ale pojďme si to poslechnout. Plně pačemu? Až to slučilo. Wow. No jasně, už to vidím. Tak, ještě jednou.
1: Pokus číslo 2.
2: Stydím se za českou politiku, stydím se i za tyto české politiky s tím, co tady předvádějí,
1: Proč?
2: protože nedokáží reagovat ani na to, když ministr financí Smotrič řekne, že Gaza bude totálně zničena a lidé budou donuceni k vystěhování. Když prostě máme tady vládu, která má mezi sebou extremisty, kteří říkají věci, které připomínají nacistické výrazy, jako a česká vláda na to nedokáže zareagovat. Jako tady nějak nikdo nechápe, že my pokládáme za přítele dneska Benjamina Netanyahu a k tomu se hlásíme, odsuzujeme Vladimíra Putina, ale já znám dobře Benjamina Netanyahu, který mi neustále opakoval, budoucnost patří takovým politikům, jako je Vladimír Putin, jako je Erdogan a jako je Donald Trump a říkal mi, od těch se uč. Podporujeme Izrael, ať se tam děje cokoliv, ať se tam vraždí děti, ať se tam vraždí ženy. Podívejte se, tady tihle politici, kteří tady vystupují, odsuzují to, co se děje na Ukrajině, to je podle toho, co máme čísla 12. Politici, kteří tady vystupují, odsuzují to, co se děje na Ukrajině, tam je podle toho, co máme čísla 12 tisíc civilních obětí, jako na území větším než Francie. Na území Gazy, které je veliké jak Praha, je podle odhadu 53 tisíc obětí, podle Lancetu 67 tisíc obětí, mezi tím většina žen a dětí. A co my děláme? My vlastně tady vedeme tady tyto nesmyslné řeči, vlastně svět je pobouřen, česká televize vysílá v podstatě naprosto jednostranně jenom obrázky z Ukrajiny. Když se podíváte na zahraniční televize, tak zjistíte, že tam každý den se dovídáte o zvěrstvech na západním břehu Jordánu. Tam se dovídáte o tom, jak jsou tam lidé neuvěřitelně šikanováni, jak tam dochází k násilí ze strany osadníků. Dokonce, kdyby vás to zajímalo, tak tam jsou křesťanské osady. Ti křesťané jsou tam, kdyby nám byli blízcí,
1: Pane
2: ti křesťané
1: Zaorálku,
2: jsou omezováni v
1: vysílá česká
2: základním
1: televize,
2: životě.
1: kontroluje
3: kontroluje někdo jiný než politici. Bavte se o tom, prosím.
2: Já tvrdím, že Česká televize neinformuje o tom, co se děje v Gaze, že je to tady naprosto jednostranné a tady vidíme tato alibistická vystoupení někoho, kdo nedělá nic.
3: A my vždycky zveme obě strany a myslím si, že tohle vydání je toho příkladem.
2: Já jsem si nevšiml, že by tady existovala základní proporce v tom, kolik je mrtvých tam a kolik je mrtvých tam. Tady je to naprosto zkreslené.
0: To, o čem mluvil Lubomír Zaorálek, tak to bylo na adresu vyjádření dvou politiků. Uh-huh. Jedním z těch politiků je prázdnuše a druhým je Tajvanec. Jo?
1: Uh-huh.
0: Tyhle ty dva blbečci, o těch byla řeč. Jo? Takže to byly ty, který on kritizoval, jo? Že to jsou ty politici. Ona jako evropská europoslankyně a on jako
1: předseda senátu,
0: jo. Tak takováhle verbež tady je.
1: No tady ty verbeže je, pane, jo.
0: Takže myslím si, že to docela dobře zhrnul. A udělal to dobře, jo, protože si to zaslouží pozornost. Na Ukrajině, nevím, jestli do toho počítal těch 14 nebo 15 tisíc mrtvých od roku 2014. Co pak?
1: To nevím, no, to těžko říct.
0: Nechutná ti to? To? Mám tady návštěvu, víš teďko?
1: Já jsem pochopila, že tam má návštěvu.
0: Máme
1: máš
0: tady
1: návštěvu.
0: Malou moderátorku, Elišku.
1: A něco jí nechutná. Něco není dobrý.
0: Uhum. Aha. My půjdeme do školy totiž, že?
1: No, tak to jako budu chtít vidět. Aspoň ze záznamu.
0: To, vysvědčení?
1: Vysvědčení ne, ten první den ve škole ne.
0: To říkáš?
4: Můžu už tam plátok napojit.
0: Co si můžeš? Můžeš, běž. Já ti pak zase řeknu, jo? Mm-hmm. Tak utíkej.
1: Můžu taky. No.
0: To víš, to jsou povinnosti.
1: Můžu taky.
0: Ne, ne, ona je, no protože ona je vyspinkaná, víš? My jsme byli v Praze, na otočku dneska.
1: No to jsem slyšela, ano.
0: No a Eliška spinkala 2,5 hodiny v autě, takže
1: Takže spánu. Tím pádem, mhm, jo.
0: Přijeli jsme v 8 večer.
1: A takže bylo pravý poledne.
0: No já bych si šel akorát tak lehnout.
1: No jo, to já taky, no.
0: No ale víš co, pořád si uvědomuju jednu takovou věc, kterou nejsme schopni docenit a tohle to jsou takový, jak bych to řekl, jako Zaorálek. Já vím, že on jako mluví, říká se o něm, že jako říká to, co lidi chtějí slyšet nebo tak, ale on říká spoustu těch věcí, které jsou pravda. A když si představíš, že by tvoje dítě mělo vyrůstat a mělo by být třeba 8 nebo 12 let, ve sklepě strávit svého života. To je,
1: ne, to je strašný.
0: To je případ dětí, to je případ dětí na Ukrajině, respektive v těch takzvaných zbouřeneckých lokacích, kde jakoby ta byla Luganská republika a Doněcká republika, kterou oni ostřelovali. Nacističtí, banderovští hajzli odstřelovali civilní obyvatelstvo. Pozabíjeli nějakých 8 tisíc dětí. A když ty rodiče chtěli ty děti, to jsou ruskojazyční Ukrajinci, tak když je chtěli ochránit, tak je prostě drželi ve sklepě. Tady se bavíme o tom, že doba covidu, kdy děti nemohly chodit do školy, poznamenala tu jednu generaci. Jo? Děti nemohly chodit do školy, ale mohly být doma na přes internet komunikovat s lidma, mohly chodit až na nějaký týdny, tak mohli chodit po ulici, mohli chodit prostě běhat venku, jít do lesa se podívat, prostě tam ty děti to nemůžou. Děti v tom pásmu Gazy, jenom protože to jsou Palestinci, obyvatele území, na kterým se roztahuje Izrael, tak
1: nemůžou taky.
0: Tak nesměj, a vraždě je tam systematicky. A celý svět na to kouká, jako že to je cajk, jako že to je v pořádku.
1: Že to je v pořádku, ano.
0: Protože to je Izrael a to jsou chudáčci.
1: A ten je nedotknutelný.
0: Ano, nedotknutelný Izrael, protože oni můžou všechno a ostatní nesmějí nic. To je prostě takový svinstvo. A vždycky prostě, když máš to dítě na klíně, tak si to uvědomuješ, že bohužel na tom světě nemají takovýhle luxus všichni rodiče a všechny děti. Jo. Že spousta rodičů o své děti přišla, nebo jim byli zmrzačený, byli jim unesený a podobně. To je civilizovaný svět 21. století, bože můj, jako jak tohle tomu, a my chceme na západ, my patříme na západ podle idiotů,
1: jo, to,
0: který
1: to
0: neznají, víš, to může říct idiot, který nezná historii a kulturu národa, jo. A takovýhle idioti, neználci, blbečci a povl a verbež sedí někde na místech, která patří mezi místa, odkud se řídí stát. Jak může někdo toto, já jsem dneska měl takový pár rozhovorů a jsme se bavili o tom, kolik doktorů bylo zabito svýma kolegama, jo. Byl tam případ, že nějaká zdravotní sestra celý život se věnovala lidem a protože má nějaký problémy se zádama, tak jí dělali odběr z myšního moku,
1: uh-huh.
0: Dělali odběr z myšního kanálu, pochopitelně jí napíchli míchu, ona ochrnula, nebo respektive necítí nohy. Šla, zlomila si kotník a ani to necítila, prostě má ty nohy takhle jako to. Pak se ukázalo, že ta doktorka, která to dělala, tak na to neměla vůbec atestaci. A pak to přikryl doktor, který měl atestaci, tak to podepsal za ní, že to dělal on, jako jo. Že jí zmrzačil on v podstatě. A to je zdravotnictví. A já na to říkám. Ale to je proto, že když to zdravotnictví se transformovalo v tenhle ten strašný hybrid a v tuhle tu zrůdu, jo, tak ty doktoři, kteří měli o tom jasno, co se děje, prostě mlčeli. Nechali to zlo, aby se takhle rozvíjelo. Výsledek je, že tito lékaři potom jsou zavražděni vlastníma kolegama jakožto produktem té transformace v tu zrůdu, jo, toho zdravotnictví. Společnost může nadávat, jako, ale nikdo, nebo ti, co nadávají, nebo tak si málo uvědomují, že tady byly nějaké volby a že ten Fiala byl zvolený a tyhle ty hajzlové. Jak je možný, že ta společnost byla schopna zvolit takovouhle verbež? Jako? Proč? Protože byla k tomu přizpůsobena, obalamucena a tak dále, a tak dále. Tak si to musí vyžrat, aby si to uvědomili ti lidé, že tudy má cesta nevede. A to, co sedí dneska na Hradě, to neštěstí a jak bych to pojmenoval, ta hromádka toho, nebo ta hromada toho hnoje a zla, jo, propojená agenturními nitkami, to je taky výplod a důsledek toho, jak lidé primitivně jsou schopni hodnotit. Jo. Primitivové a primitivky, který prostě on je takový, on vypadá jako ten Masaryk. Jo.
1: No, on vypadá tak jako krásně.
0: No, a to jim bude stačí. Prezident, jo.
1: Jo, jo, a, to je, a s tím jsou spokojený a s tím si vystačí 5 let. No, když se na něj podívej, jaký je pěkný, rostlej, jako, no skoro jako Masaryk. No.
0: Skoro jako voják.
1: Mm-hmm. Rovnej, no. Přímej.
0: Jo, no. Jo, jo, jo, jo.
1: No.
0: A důsledkem zase těchto všech věcí je to, co jsi mi poslala, že 21. srpna, ne náhodou, teda, se u vás v Praze, musím takhle říct, koná...
1: Klidně, je to pravda.
0: Koná festival Pulse of Nation. O akci Pulse of Nation Fest 2026 v Praze. Hudební festival Pulse of Nation Fest, událost, která spojuje, inspiruje a přináší pocit jednoty, vás čeká v Praze 21. srpna 2026. Jde o kulturní akci věnovanou Dni nezávislosti Ukrajiny. Oni mají Američani Den nezávislosti. A ta banderovská svoloč má taky svůj den nezávislosti.
1: Jestli je to opravdu taky toho 21. to zkusím najít. No, povídej. No.
0: Kde se hudba stává hlasem, místem, kde se národ znovu propojuje, dýchá společně a připomíná si, kým je. Spojování ukrajinských komunit v zahraničí. Zachování a předávání kulturního kódu Ukrajiny. Takže obchod s dětmi, obchod s drogama, obchod se zbraněma, obchod s orgánama, nadměrná až jaksi nezvládnutelná korupce. Co je tím kódem ještě? Pochopitelně nacistické symboly, retorika nacistická, no a pochopitelně nacistické vedení, nacistická chunta v Kyjevě, to je asi ten kód, jak bych se jako připomněl. To jsou, počkej, balam, kulturní kód Ukrajiny, zdůraznění hodnoty svobody a vytvoření moderního kulturního symbolu nezávislosti, to jsou hlavní cíle Pulse of Nation Fest. Čiče, já jsem asi blbej, já tomu nerozumím. Zdůraznění hodnoty svobody a vytvoření moderního kulturního symbolu nezávislosti. Já myslím, že tohle to už dávno existuje, to se nemusí vytvářet, ne? Jerry Hale a Drevo již byli potvrzeni pro pódium festivalu Pulse of Nation. Hlavní hvězdou festivalu bude Artem Pivovarov a jména dvou dalších umělců jsou stále stejná. Sledujte novinky, abyste se jako první dozvěděli kompletní program a nenechali si ujít největší hudební překvapení večera. Hudební festival svobody a ukrajinské identity. Tento festival je oslavou národa, jehož puls se nikdy nezastaví. Připomínkou kořenů, událostí, oslavující život, lásku a sílu kreativity navzdory všem překážkám. Posláním Pulse of Nation Fest je uchovávat, posilovat a rozvíjet ukrajinskou kulturní identitu po celém světě. Přijďte společně oslavit nezávislost, uctít svobodu a ukázat, že ukrajinská kultura je živá a nezlomná. Vstupenky na webu, cena, když svoboda najde svůj zvuk a svůj tep. Umělci, to už jsme tady něco řekli, no je tam asi 1150 až 1300 korun, tady cena 1155 až 1600 korun. Místo konání areál 7 za elektrárnou, hlavně město Praha. Tam v Roští za plynárnou.
1: Já ti jenom chci říct.
0: Začátek v 15 hodin. Promiň ještě, Míšo, než ti dám slovo. Jo.
1: No.
0: Já prostě chci tady jenom říct, že za A. pravděpodobně vystoupí Pelageja a pravděpodobně vystoupí
1: vystoupí Brandoveď, no.
0: Ne, počkej. Vystoupí ten, že jo, co ho taky hrajou, mi vypad, to je jedno. A řada dalších ruských umělců, protože ukrajinská kultura je kultura Rusů, Rusínů, kultura Tatarů a dalších mnoha menšin národnostních, protože ukrajinská kultura žádná neexistuje. Neexistuje ani ukrajinský národ. Neexistuje. Existuje stát Ukrajina a ten stát Ukrajina, teda existoval, než ho prodali, jo? Než ho Zelenský rozprodal. A ten stát Ukrajina začleňoval většinu Rusů a potom národnostní menšiny Maďarů, Poláků, Rumunů. Takže tam budou asi všichni ti lidi vystupovat? Já se ptám, já nevím, pokud by to takhle jako mělo být, co tady píšou, kdybych to chtěl pochopit. No, Ukrajinec asi žádnej, protože kultura ukrajinská není. Jediná ukrajinská kultura je, kde se dá co ukrást, zpronevěřit, rozprodat.
1: Šmelina, kde, ano. A mafie,
0: jako
1: a SSácky, obchod s dětmi.
0: Jo, jako nacisticky, jako to pojmu.
1: Ale já jsem ti jenom chtěla říct, že den nezávislosti Ukrajiny je ukrajinský státní svátek slavený 24. srpna na paměť vyhlášení nezávislosti Ukrajiny v tento den roku 1991. Předtím byl den nezávislosti slaven 16. července, kdy se připomínal 16. červenec 1990, tehdy nejvyšší Sovět ukrajinské SSSR přijal rezoluci o státní suverenitě Ukrajiny. Tak jenom, aby bylo jasno. A oni vymysleli, že budou 24. slavit 21. tak jako aby, lehce symbolicky.
0: Aby
1: no,
0: lehce jak symbolicky propojili
1: jo.
0: Toho zlýho Rusa. Mm-hmm. Že? No hele, mně to přijde jako, že tady opravdu se někdo už asi tak trochu zbláznil, jo. Ale v Praze
1: tam
0: je možný všechno. A v Brně.
1: Trump, zbláznilo se Brno, zbláznila se Praha. Hele,
0: Praha
1: já
0: už
1: nevím.
0: Volá, Praha už volá.
1: Hele, tady jako se to fakt sype, jako moc pěkný, jako.
0: Ale no. Mě ještě nehráblo, jo, jako, ale už tomu začíná mít blízko. Jako, nevím, jestli jsme to probírali spolu, jak víš ten film, jak vlastně z toho vyplynulo, že kdyby si Sovětský svaz nemohl koupit motorky a auta od západu, jo, a kádečka pro stravování,
1: tak ano, to jsme probírali
0: tak
1: spolu.
0: Nemohli tak vyhrát
1: jasně,
0: válku. Jo.
1: Na to zapomeň, že by vůbec jako nevyhrál, ale že jo.
0: No, tak teď tady máme další takovou zkratku a to je právě tady hen oný toto. No. Tak co bys tomu řekla, člověče? My takovýhle akce tady pořádáme jako mezinárodně asi ty Ukrajinci. Oni budou pravděpodobně ti člověče asi jako jak se na nás chystají, víš? Tak oni se musí nějak spojit. No a protože jsme u té Prahy, jo, tak já ti něco pustím, chceš?
1: No, zkusím to poslouchat.
0: Já se to Prahy, ale prosím tě, jako musíš to ustát.
5: Já jsem dnes informovala vládu, tak jako bývá každý rok zvykem, o vývoji a trendech hospodaření obcí a krajů, kde dlouhodobě nejsem spokojena s tím, jak některé samosprávy využívají svůj investiční potenciál. Alarmující situace je zejména v případě hlavního města Prahy, kde je tento problém naprosto největší a dosáhl doslova gigantických rozměrů. Jen za posledních 6 let byl nevyužitý investiční potenciál hlavního města, rozumějte, očištěno od provozních nákladů, od zamašličkovaných výdajů na investice, to znamená opravdu volné peníze, tak za posledních 6 let byl nevyužitý investiční potenciál hlavního města Prahy 114 miliard korun. A to je mimořádně špatně, protože tyto peníze samozřejmě mohly a měly přispívat k růstu HDP nebo například zmírnění bytové krize nebo našemu společnému boji proti suchu. Můžete si vybrat. Každopádně prostě ty peníze leží ladem. Dlouhodobé nevyužívání investičního potenciálu v kombinaci s růstem daňových příjmů, jejichž zhruba třetina míří právě k samosprávám, vedlo v prvním poletí letošního roku k překročení, pozor, historické hranice 600 miliard korun na účtech obcí a krajů. Ano, je to tak. Stavy na účtech samospráv dosahují rekordních 625 miliard korun, z toho 205 miliard korun, tedy neuvěřitelnou třetinu, drží Praha. V této souvislosti se musím vrátit k údajnému problému s financování silnic druhých a třetích tříd, které jsou ve vlastnictví krajů, patří do samostatné působnosti krajů, ale kde si kraje nárokovaly prostředky ze státního rozpočtu. Slyšeli jsme to v médiích v posledním týdnu. Chci jasně říci, že kraje dostávají na pozemní komunikace prostředky v rámci rozpočtového určení daní, a to již od roku 2005. Konkrétně, podle klíče, jimž je rozpočtové určení daně stanoveno, získali loni na tuto oblast 33,4 miliardy korun. A víte, kolik utratili, dámy a pánové? 25,5 miliardy. Kraje tedy z peněz na silnice a dopravní obslužnost objektivně nevyužili 7,9 miliardy korun. A například Jihomoravský kraj pod vedením Jana Grolicha takto trestuhodně nevyužil 716 milionů korun. Jenom loni. Středočeský kraj loni nevyužil na silnice 219 milionů. Liberecký kraj pak 209,5 milionů. A tak bych mohla pokračovat. Tyto tři kraje jsem vybrala proto, protože ti nejvíc křičeli. A kraje nevyužívají peníze z RUDu na silnice dlouhodobě. V roce 2024 si místo investic do silnic ponechali nebo využili na jejich jiné priority 8,2 miliardy. V roce 2023 dokonce 11,9 miliardy korun. V takové situaci považuji natahování rukou směrem ke státnímu rozpočtu za mimořádně nezodpovědné vůči všem daňovým poplatníkům v této zemi. Navíc si připomenout, že státní rozpočet už krajům s financováním silnic samozřejmě pomáhá. Loni prostřednictvím Státního fondu dopravní infrastruktury to bylo 2,5 miliardy korun, letos to podle upraveného rozpočtu SFDI má být dokonce 4,1 miliardy korun, a to na vysoké desítky krajských dopravních projektů napříč Českou republikou. Takže vraťme prosím tuto diskuzi na zem a ideálně do řeči čísel. Stát opravdu není bankomatem, ke kterému si samosprávy přijdou pokaždé, když se jim nechce sáhnout na vlastní rekordní zůstatky. Peníze vybrané od občanů mají občanům sloužit, ne ležet na účtech. A pokud mají obce a kraje připravené smysluplné projekty, mají investovat. Teď je na to nejen prostor, ale také nejvyšší čas. Já jsem dnes informovala vládu, tak jako bývá každý rok zvykem, o vývoji a trendech hospodaření obcí a krajů.
0: Za mě toto je něco, co nechápu úplně přesně, a jako snažím se v tom najít nějakou logiku, jo. Protože neposypané silnice, nemáme na to peníze. Rozsekané silnice, nemáme na to peníze.
1: Máme peníze.
0: Objížďkové trasy Bůh ví jak dlouho někde, protože se něco rozbourá a nemáme na to peníze. Tak mě řekni. A to jako v Praze vůbec. Jako.
1: No, v Praze to je drama.
0: Takže Praha má na účtech 230 miliard korun. To je, úhrnem to bylo nějakých 630 miliard, který tam někde ležej. Čověče, proč o tom mluví ministryně financí? Já bych prostě, ne aby občané se skládali, na stát. Já bych teďko udělal to, že bych jim to skrouhnul, nechal bych jim prostě 10% z toho, nebo 20% z toho, co mají na účtech. Nadbytek, jako, jo, o kterým tady mluvila, tak já bych jim z toho vzal 80% s tím, že bych jim vystavil nějaký cenný papír, jakože třeba si to město koupilo jako od státu něco, jo, a že stát se zavazuje potom to zase od nich vykoupit nazpět, až bude líp, jo, protože to si přímo o to říká. My tady máme prázdnou kasu a v krajích leží peníze. No to je divný, ne?
1: Ale proč tam leží?
0: No proč tam leží?
1: To je dal, jak si to chce, proč, no, proč tam leží?
0: Když pořád ty kraje křičí, leží, že nemají peníze, protože... že jo?
1: Tak ale z těch peněz musí plynout nějaký úroky.
0: Počkej, a teď je otázka. Jsou tam ty peníze... Jsou v těch bankách.
1: A nebo tam nejsou.
0: Nebo tam mají být.
1: No jo, ale to my dva teďka takhle nezjistíme, chápeš to?
0: No, chápeš, v těch krajích se přeci mění vedení, že jo?

0: pak je to jenom tak, že by tam ty peníze měly být.
1: To je otázka. Co
0: ale
1: z toho
0: není.
1: Vlastně nakonec bude?
0: Já si ale myslím, že tadyhle ty instituce musí být auditovaný. Ty jsi se nám nějak zakuckal.
1: Kdo by jako auditoval? Ministerstvo vnitra? S vykulenou čivavou, na kterýho leze jedna kauza za druhou, rozkrádačka za rozkrádačkou, kriminální průšvih za kriminálním průšvihem, nebo ministr přes justici, minister spravedlnosti, který se spolučil v organizovaný zločin s prodejcem drog a buchvíčeho ještě.
0: No ale já si to jdu zjistit, protože já jsem se tímhle teda nikdy nezabýval. Audit hospodaření.
1: Ona teda říkala, že na účtech ležejí peníze, jo. No ale to by museli potvrdit ty banky, že jo.
0: Nebo no by, tak to je.
1: Asi to je z těch výpisů, by hele, to asi mohlo být, ne?
0: Takhle. Když se dělá audit firmy, vztáhnu to na normální firmu, tak ty si musíš jako auditor vyžádat od banky takzvanou konfirmaci ke konci roku a ta banka ti musí vystavit, že ta firma má u ní takový a takový účty s takovýma zůstatkama. Plus nějaký ostatní třeba finanční nástroje a podobně. Takže pokud tam ty peníze leží, tak musí existovat takováhle konfirmace. Jo?
1: Hele, a neděláme to příliš složitý, není to vlastně úplně jednodušší?
0: Mm-hmm.
1: Není to jednodušší v tom, že ty investice váznou na tom, že se dělá všechno pro to, aby ty zakázky vyhrály ty správné firmy. A ty správné firmy nemají dostatečnou kapacitu na zhotovení.
0: Možná bych ani neřekla, že nemají dostatečnou kapacitu, ale vysvětlím to na příkladu praktickým, který se týká tady u nás ulice Za rohem.
1: Tak se jmenuje ta ulice Za rohem?
0: Ne, myslím si, že se tak nemenuje ta ulice Za rohem, ale je to ulice tady u nás Za rohem. Počkej, já ti řeknu, jak
1: jedno,
0: se ta ulice...
1: Jedno, radši neříkej, ať nikdo nemusí vědět, kdyby... kde bydlíš.
0: Jasně,
1: kde se nalezá vaše vila.
0: No,
1: s třemi koupelnami, jedním bazénem s protiproudem.
0: Ano, ten byl v neděli. Ten byl v neděli. No, takže ta ulice. To už minimálně 3 roky kutají ze všech stran. Nejdřív zprava, pak zleva, pak ze spoda, pak ze zhora, to si nedělám srandu. A momentálně zhruba tak už od ledna předělávají dlažbu, takový ty malý kostičky a tak. A upřímně máme srpen, udělali půlku ulice a teď jako jsou tak v polovině ty druhý půlky. A za mě osobně si myslím, že se to natahuje proto, aby se tyhle zakázky předražovaly a pak se z toho ty peníze takovýmhle způsobem vytahaly.
1: Takže je to rezerva na předražené zakázky,
0: ano.
1: Aby bylo co rozkrádat, myslíš?
0: Mm-hmm. No tak když si povím, když jsme to sami říkali, ten rozpočet na ten úplně novej, nejnovější most v Praze, který je nakonec úplně k ničemu, protože po něm můžeš takokrát chodit pěšky na kole nebo autobusem, ale auto tam věc nesmí. Tak byl 1 miliardu a ten most stál 2. Takže jako co?
1: Asi musí být bytelný, aby unes ty lidi na tom kole, ne? Protože oni počítali, že tam budou jezdit lidi na kolách a mezi tím se rozmohly elektrokola a ty jsou těžší, že jo?
0: No.
1: To bude asi ono, člověče.
0: Takže já jsem přesvědčená, že je to dvojí pravda i v

0: tom, že čeká se na ty správné firmy, ty pak ale nemají tu kapacitu, protože prostě jako jsou zaháčkovaný třeba na jiný práci. Tak se to natahuje, natahuje a natahuje a ty peníze tak jako různě se tam převalujou, tam a zpátky, tam a zpátky. Hele, kdo ví? Jo? Ale v každém případě je to pěkný průšvih, jo.
1: No, no, tak jsou to umrtvený peníze, který... A to, pozor, ale to je, jak bych to řekl, to není nějakých 630 miliard, který jsou zakonzervovaný jakoby v těch bankách, jo. No to tam zaznělo. Prostě kdyby se ty peníze proinvestovaly, tak by se projevily, vlastně těch 630 miliard by se z nějakých 73% vrátily zpátky do té kasy. Ve formě daní, jo. Protože ty peníze by se proinvestovaly,
0: ty firmy by
1: platily odvody za zákaz, ano, za svoje ano. zaměstnance, nakoupily by materiál, tam by bylo DPH, šlo, o 630 miliard máme nižší HDP, to znamená, že o to víc bychom museli odvíst jakoby do NATO, že jo? Nižší HDP, ale pochopitelně ukazuje nějaký problém v neodebraných energiích. Tak, čili pro investovaných 630 miliard by znamenalo obratově v tom, co by se odehrálo, tak pochopitelně obrovský vítr, protože to není o 630 miliardách, to je o tom, že by to rozproudilo tu ekonomiku. Vybralo by se o to víc na daních, o to víc by se někam mohlo poslat víc peněz a ty peníze by se znova zrcadlily, oni by zase vydělávali, jo?
0: No jo, ale tady třeba někdo nechce, aby se vydělávalo, že jo?
1: Myslíš, že to je jako na úrovni krajů zaškrcená ekonomika?
0: Hele, netroufnu si to takhle říct.
1: A teď si vem, úplně... že ty peníze ztrácejí kupní sílu, jo? To je další jakoby efekt.
0: Hele, Martin mi tady ještě teďka poslal, si tak jako píšem, víš, takový jako zprávy mezi jednotlivým...
1: Mezi manželi je úplně normální.
0: Mezi manželem asi píšem, že ty peníze by měly ležet na účtě v bance bez úroku, a že tím se teda jakoby hraje na ruku těm bankám, že jo?
1: No to je totiž přesně to, co jsem teďko ještě mi jako tady brnklo v hlavě, že to je ve prospěch bankéřů. A teď je.
0: No.
1: Teď si dáme, abych to řekl, kasičskou otázku. Za kolik a pro koho tam ty peníze ležejí. Protože kdybych byl bankéřem, tak bych ty peníze chtěl mít, jo. Ne? Protože když máš 2 koruny, jakoby aktivum, tak můžeš půjčit 100 korun.
0: Mhm.
1: Podle zákona jsi úplně ready, v pohodě, tomu se říká bankovnictví částečných rezerv, to už jsme se tady jako školili s našimi posluchačimi, to už známe.
0: Ano.
1: Takže pro banku to je obrovský aktivum, který v podstatě na základě kterého může tvořit. To znamená, že máme to krát 49, tak když si vezmeš jenom takovou malou matematiku si dáme. 630 miliard. Počkej, já se to naladím.
0: Ježiš, ty nudy, jako, ty nuly nechtějí po mně?
1: To je jednoduchý, já ti to řeknu, se neboj. To zdáme jako 630 miliard. Krát 49. A jsme na čísle... banky můžou rozpůjčovat 30 bilionů 870 miliard.
0: A komu to budou, prosím tě, pěkně jako půjčovat?
1: Třeba státním podnikům, jestli máme ČEZu, vládě. To není blbý, ne?
0: To je zajímavý.
1: Pro 31 bilionů to umožňuje bankám v úvěrových momentech to rozpočovat. A teď pozor, my víme, jak to funguje, potom se vydají jaksi hypoteční zástavní listy, to přijde do banky jako aktivum a jede to znova. A čí jsou ty banky?
0: Ty banky nejsou naše.
1: Až na FIO banku. Ty banky nejsou naše. To znamená, že těch 630 miliard umožňuje zahraničním bankám
0: vydělávat.
1: Vydělávat, ano. Neskutečný peníze. Jako když to začneš pitvat a když se tím začneš zaobírat, tak prostě zjistíš, že opravdu velkým motivem, jak to přišlo Martinovi, může být i to, že když to leží v té bance, tak tam můžou být různé typy služeb pro ty, kteří se o to zapříčinili, nebo kteří se o to
0: zasadili. Jo?
1: Ale to jsou spekulace, protože my tady většinou ty konspirační teorie, že jo, a tak dále.
0: Ale tohle jako odpálila Schillerová, to jako my jenom už se dopátráváme a myslím si, že se to třeba jako dozvíme časem. Uvidíš.
1: No já bych, no to, takhle, to může být začátek velký kauzy, jo.
0: Ale prosím tě, tady v té republice už je tolik velkých kauz, že já už ani nevím.
1: Ty odmítáš, kauzu.
0: Ne, já už si to budu muset napsat do deníčku, abych je všechny nezapomněla.
1: No, asi tak.
0: Asi tak.
1: Mohli by se něco přečíst třeba? Aby jsme tady pořád jenom nepouštěli ty věci. Otvírám web Necenzurovaná pravda. Kypr, Slovensko, Česko. Strnad inkasuje několikrát za stejnou službu. Včera se Tomáš Paukner zabýval poměrně mocným zbrojařem napojeným na politiky. A to nejen u nás. Zásadní otázkou je, kde se právě nachází vrtulník, to je otázka.
0: To je velká otázka.
1: Slováci platí přes 9 milionů eur za pohotovost Strnadova vrtulníků, který se ale nachází na Kypru. Tam za stejný stroj platí jak Bismet. Češi dopadli nejlépe, což původně nebylo v plánu. Dnešní investigace navazuje na zjištění investigativního centra Jána Kuciaka ze Slovenska. Tamní novináři totiž v červnu roku 2025 odkryli, že si Česká republika i Slovensko pronajímají totožné stroje Jaroslava Strnada dvakrát a dvakrát za ně také platí. A vypukla kauza. Dodavatelem pronajatých strojů, které měly být v pohotovosti na dvou místech najednou, byl totiž Jaroslav Strnad a jeho společnost Heli Company. Stejná firma dodává hasicí stroje a jejich pohotovost také České republice. Po vydání reportáže ICJK, tedy Kuciaka Jána, došlo obratem k revizi smlouvy a Strnadová Heli Company do slovenského kontraktu dodala náhradní vrtulníky, Konkrétně šlo o dva stroje UH60L, z nichž jeden měl podle ICKJ registrační značku OM-BHD a druhý OM-BHE. Slovenské ministerstvo k věci uvedlo. Byly doplněné další dva vrtulníky UH60L Black Hawk, které můžou z technických příčin nahradit původný vrtulník. A já dodám, ak by operoval v České republice. V České republice se nic nestalo. Kauza nevypukla a fakt, že si dodavatel České hasičské pohotovosti nechával proplácet jeden vrtulník dvakrát od dvou států, kde měl držet pohotovost, byl politicky zcela ignorován. Naopak, i po tomto skandálu došlo ze strany České republiky k prodloužení smluv s Jaroslavem Strnadem na další roky. Česká i slovenská smlouva přitom sdílení vrtulníku s jinou zemí kategoricky vylučuje. Dodavatel má jasně dané období pohotovosti a reakční čas 45 minut při akutní hrozbě požáru. Jsou tady smlouvy jak ČR 1, tak smlouva ČR 2, smlouva Slovenská republika. Na co již investigativní centrum Jana Kuciaka nepřišlo, je kyperský kontrakt s Trnadovy Heli Company. Ten celé anabázi dodává nový a poměrně kontroverzní rozměr. Opakuje se totiž totožný trend. Vrtulník OM-BHD, který slovenské ministerstvo vnitra zmiňuje jako primární stroj v pohotovosti, je totiž zároveň ve stejném čase požární pohotovosti v obou zemích pronajat kromě Slovenska také Kyperské republice. Kypr si od Jaroslava Strnada v roce 2026 objednal 4 vrtulníky pro pohotovost v sezóně požáru. Jde o dva stroje EH-60A a dva stroje UH-60L. Je tady ten kontrakt v angličtině. Registrační značky strojů. V roce 2026 je situace následující. Česká republika si od Jaroslava Strnada pronajímá dva stroje UH-60A. Jeden drží pohotovost v Mělníku, druhý v Přerově. Smlouva 1 OMBHB, smlouva 2 OMBHK. Slovensko si pronajímá jeden stroj UH60L se značkou OMBHD. Důkaz, jeden vrtulník, dvě krajiny, píše Kuciak. Kypr si pronajímá dva stroje EH60A a dva stroje UH-60L. Mají značky OMBHD, OMBHC, OMBHE a OMBHA. Jaroslav Strnad vlastní pouze 6 strojů, nikoli 7, které aktivně pronajímá. Tím, že je slovenský vrtulník OMBHD na dvou místech vzdálených tisíce kilometrů od sebe zároveň, existuje vážné riziko. Seznam Strnadových strojů tady je nutné vyfiltrovat Heli Company. Například nyní v době psaní textu je stroj pronajatý Slovenské republice na Kypru. Je tady zdroj. I další vrtulník UH-60L, který má mít Slovensko v záloze, jde o značku OMBHE, je momentálně na Kypru, odkud by jen těžko splnil reakční dobu 45 minut nutnou pro dodržení smlouvy. Stanovisko slovenského ministerstva vnitra pro ICJK přitom jasně uvádí, že pričom prioritně pro Slovenskou republiku byl určený vrtulník UH-60L Black Hawk s poznávacou značkou OM-BHD. Na Slovensku se však nyní nenachází žádný stroj z flotily Jaroslava Strnada. Slováci přitom za pohotovost i nyní platí v rámci 9-milionového kontraktu. Stačí si výše uvedené registrační značky zadat do bezplatné aplikace fliktradar24.com a kdokoliv si může ověřit, kde se stroje nachází. Je paradoxem, že se díky práci ICJK vyměnili české vrtulníky za ty kyperské a je to Slovensko, které dnes platí až 9,3 milionů eur za pohotovost vrtulníků, které se nachází na Kypru. Původní plán byl podle reportáže ICJK jiný. Sdílet se měly právě české stroje. Buďme tak rádi, že se alespoň na Slovensku zachovala skutečná a poctivá investigativa, díky které se však bohužel celá anabáze omniprezentních vrtulníků obrátila proti samotným Slovákům. Tímto textem má investigace činnosti Jaroslava Strnada alespoň na čas končí a příštími tématy budou skutečný vládce Ministerstva životního prostředí, aktivity Michala Strnada a holdingu CSG společně s nákupy policejního prezidia. Třeba se mi dnešním textem podaří Slováky pořádně nažavit, aby své vrtulníky vrátili zpět do vlasti, nebo si pronajali takové, které neodletí na Kypr v době největšího ohrožení. Tak.
0: No, tak to je taky pěkný.
1: No jo.
0: Tak prostě jako, proč něco nepronajmou dvakrát, když to jde, že jo?
1: Tak.
0: To je šílené.
1: Hele. Takhle, co z toho stříká, jako jo? Co z toho stříká? Je tady vidět, že někteří nemají zábrany, protože mají dobré krytí. Asi tak, no? bych to okomentoval.
0: Asi tak by se to dalo říct, ano. Ano.
1: A víc k tomu nemusíme mluvit.
0: Ne, vůbec.
1: Pak se dozvíš, že oni ty vrtulníky mají takovou jednu malou, ale fakt malou slabinu.
0: A to jakou?
1: To se ukázalo při požárech v Řecku, kdy na předměstí Aten de facto hořelo. Oni tam ty vrtulníky, co to tam měli hasit, jo? A ty letadla, oni
0: jsou jenom do určitých stupňů, že jo?
1: Do určité teploty.
0: Ano.
1: A člověče, ono v létě v tom Řecku je horko.
0: Trošku.
1: No, a tak to tam zachraňovali Rusové.
0: Mhm.
1: Tam někdo plival po těch Rusích, že tam lítá jako ruský letadlo. A ten někdo zapomněl, že to ruský letadlo tam zachránilo Atény, jo. Že to ruský letadlo může lítat a hasit do teploty 42 stupňů. A oni s ním lítali, protože prostě viděli, že to je důležitý, tak s ním lítali při teplotách 45 stupňů. Což už byla to jakoby technická hrana, jo? Toho letadla.
0: No.
1: Hasili tam v kuse 100 hodin, protože to letadlo prostě lítalo 100 hodin v kuse. Akorát ho natankovali a to. A to letadlo, jako ono se vrhne k moři.
0: A nabere.
1: Pokud jsou vlny maximálně 120 cm, tak za 14 vteřin nabere 12 kubíků vody, 12 tun, 12 kubíků vody, a to prostě tam pak masivně vypustí na ten požár. Jo. To je takový množství vody, který opravdu je schopno už něco dělat. 12 kubíků, když to chrcne na jedno místo skoro, tak...
0: Tak to už může trošku něco uhasit.
1: Tak a protože to letadlo se točí v podstatě a to natankování v fúzovkách, nabrání vody je otázka 14 vteřin, no tak pochopitelně ten hasící účinek je značný. Takže Řekové děkovali Rusům za to, že jim zachránili Atény. No? Ne Antény, Atény.
0: Atény, já slyším dobře.
1: Ne, to je kudby na
0: Atény.
1: Nevíš, kdo z nahluchlých nás poslouchá.
0: No, to by mě teda hodně zajímalo. Kdo z nahluchlých. No, tak to víš.
1: Dobrá zpráva je, že doktor Rainer Filmich byl propuštěn.
0: Jo, propustili ho.
1: Jestli se nepletu, já to přečtu radši, ať neřeknu nějakou blbost. No, vyšel najevo, že byl mučený.
0: Opět to není dobrý.
1: Pravda. Doktor Rainer Filmich byl mučen nejméně 6 měsíců ve věznici Rossdorf. Před pár dny jste si zde mohli přečíst o žalobách, které podala Rainer Fellmich nejen ve věci zmanipulované kauzy a únosu, ale i takzvané bílé mučení, jemuž byl podroben ve vazební věznici v Rosdorfu. Německo již stále více připomíná to ze 30. let, kdy se šlo také velmi tvrdě právě proti disentu a jakékoliv vládní opozici. Pokud to srovnáváte s tím, jak jsou soustavně plněny psychiatrické léčebny muslimskými vrahy, je jasné, že dnes je v Německu vražda, a to i ta masová, často považována za menší prohřešek než odpor k nespravedlivému systému. I když do věznice nelze vidět, mnohému naznačovalo i to, jak bylo s Fellmichem zacházeno v době, kdy byl převážen k soudu. To bylo patrné na záběrech pořízených během soudního procesu. Byl spoután nejen na rukou, pouta řetězem přitělaná k pasu, ale i na nohou, tedy tak, jak se spoutávají jen ti nejhorší teroristé a ne někdo, kdo je obviněn z údajného finančního deliktu. Je tedy pravděpodobné, že ve vazební věznici se k němu nechovali lépe. Níže následují zhrnutí toho, jak byl Rainer Fellmich ve vazbě šikanován a mučen. Doktor Rainer Fellmich byl podroben dlouhému seznamu trestních opatření, která spadají pod definici takzvaného bílého mučení. Od června 2024 do prosince 2024 byl umístěn do samovazby, což je v naprostém rozporu s pravidly stanovenými Organizací spojených národů, týkajícími se zadržování a izolace. Během těchto 6 měsíců mu nebyl dovolen žádný kontakt se spoluvězni. Uvedeným důvodem pro to opatření bylo, že Fellmich dával spoluvězním právní rady, což vedení věznice nemohlo tolerovat. Byl nucen jíst sám, trávit svou denní hodinovou vycházku venku v naprosté samotě a nesměl používat posilovnu. Dokonce i jeho používání telefonu bylo omezeno a telefonovat směl pouze tehdy, když se ostatní vězni vrátili do cel. Někdy si musel vybrat mezi sprchováním a hodinovou venkovní aktivitou. Navíc mu byla často odepřena lékařská péče. Od 10. června 2024 byl doktor Rainer Fellmich doprovázen ozbrojenými bezpečnostními pracovníky v obrněných vozidlech z věznice k soudu a zpět. Kromě pout připevněných k opasku mu byly také nasazeny okovy na kotníky a byl požádán, aby si oblékl neprůstřelnou vestu, kterou však odmítl nosit, načež byl nucen podepsat prohlášení o zřeknutí se odpovědnosti. Po každém soudním jednání byl také podroben úplné tělesné prohlídce. Dne 2. září 2024 se doktor Rainer Fellmich dozvěděl smutnou zprávu o smrti své matky. Věděl, že je to jen otázka času a proto ještě před její smrtí požádal vedení věznice o převoz do Brém, aby se s ním mohl rozloučit. Věznice by mu tuto žádost schválila, ale pouze pod podmínkou, že bude během návštěvy v poutech a okovech doprovázen ozbrojenými dozorci. Rainer, který nechtěl vystavit svou matku dalšímu utrpení během jejich posledních společných chvil, tyto podmínky nepřijal i za cenu toho, že už matku nikdy neuvidí, nebyl ochoten vystavit dalšímu utrpení z pohledu na jejího syna v řetězech. Ani se nesměl zúčastnit jejího pohřbu. Během dlouhé přestávky ve slyšeních mezi zářím a říjnem 2024 se Rainerovi podmínky ve vazební věznici zhoršily, když byl do cely vedle té jeho přemístěn mladý muž s vážnými duševními problémy. Podle Fellmicha existovalo mnoho prázdných cel, které mohly být tomuto mladému muži přiděleny. Tento vězeň, pravděpodobně trpící schizofrenii, křičel, plakal a mluvil sám se sebou ve dne v noci. Zesiloval hlasitost rádia a často házel předměty na zeď, oddělující obě cely. Od té chvíle bylo podle Rainera nemožné v noci spát a přes den se soustředit na obhajobu. Vedení věznice také záměrně stěžovalo komunikaci mezi Fellmichem a jeho právníky. Nezapomeňte, že Fellmich nikdy neměl přístup k internetu, neměl počítač a neměl přístup ke svým spisům. To vše jeho situaci nijak neusnadňovalo a bylo mu tak úmyslně bráněno v případě jeho obhajoby. Nelidské zacházení, kterému byl Fellmich vystaven a z části stále je, a způsob, jakým byl veden soudní proces proti němu, vrhá obrovský stín na německý soudní systém a dodržování základních práv. Bez stínu pochybnosti jsme byli svědky největšího soudního skandálu v Německu, do očí bíjícího justičního omylu, kdy tajná služba vykonstruovala a použila případ proti Rainer Filmichovi k umlčení jednoho z nejdůležitějších hlasů odboje. Připomínám, že nedávno žádalo propuštění ve dvou třetinách trestu, ale neúspěšně. Lze tedy pochybovat, že bude úspěšný i co se týká žaloby na špatné zacházení. Pokud se ani později nepodaří prosadit předčasné propuštění, Rainer Filmich by měl být propuštěn až koncem roku 2027. Tak takhle to je ve skutečnosti.
0: Tak je tam stále.
1: Je tam stále. Myslím si, že to je jako na odstrašení, jo?
0: Jo, aby byli všichni hodní.
1: Jo, aby... A také z toho vyplývá, kdo že vlastně tahal za ty nitky, jo?
0: No.
1: A teď už... No ne, že to musí, že za ty nitky covidu tahali agentury, vojáci, že to byla vojensko-agenturní v podstatě akce.
0: Práce. A že jeho prostě zavřeli, aby by ti všichni ostatní jako si uvědomili, že by tam mohli skončit taky.
1: Ano.
0: No jo.
1: Představ si, to by se tím mohlo možná, a tebe se to netýká,
0: ne.
1: Představ si, že ve Švédsku schválili zákon, že když odporuješ manželce, tak ti hrozí až 4 roky vězení.
0: Já nemám manželku. Já mám manžela.
1: Tak, schválně. No, a pak tady máme jenom ještě poslední informaci. Nevím, jestli pro pláč nebo pro zasmání. Muž ze Znojemska 3 roky zneužíval nevlastní 11-letou vnučku. Od soudu odešel s podmínkou. Chápeš?
0: Bože!
1: A teď se podíváme do skutečné civilizace.
0: To je strašný.
1: No, když z něčeho hrůzy strašného uděláš de facto netrestané pravidlo, čeho asi tak docílíš?
0: No, nechci ani domýšlet, čeho jako docílím.
1: Teď se podíváme do země BRICSu, no, jako. Teď se podíváme do země, kde si opravdu v těchto věcech nedělají vůbec žádný jako ty, to prostě tam
0: osvědč. Servítky si neberou.
1: Čína vyslala jasný odkaz. Traja muži, kteří znásilnili děti, byli popraveni a jejich případy byly zverejněné. Tečka. Jo? Když mi můj kolega závodník vyprávěl, když byli v Číně, to je pravda minimálně 20 let, že viděl veřejnou popravu v Číně, prostě borec prodával drogy, byl přestižen, odveden na náměstí, protože byl přichycen jaksi při činu, tak tam byli svědkové, ty to potvrdili, úředník rozhodl a na místě ho popravili.
0: Tady by leželo mrtvol.
1: Jo, takže asi se s tím vypořádávají. U nás ne, u nás pochopitelně to musí posoudit řada psychologů, jestli teda, a nakonec se zjistí, že vlastně on za to nemůže. No a ta 11-letá vnučka, tak to se s tím musí ve svém životě vypořádat, protože jako, on dostal podmínku, to znamená, že on klidně může zneužívat dál, že jo.
0: No, tak ještě možná jako, že řeknou, že ona si o to řekla sama a pak dědečka udala. Hele,
1: tak tuhle
0: jako
1: tu větu ani
0: možný.
1: Neříkej, protože já jsem něco takového zažil. No. Já jsem něco takového zažil, nebudu to rozvádět, a ten, kdo pochybil a s nezletilou, jak si se stýkal pohlavně, tak protože ona řekla, že byla do něj zamilovaná, no tak odešel jaký s podmínkou, že jo. No a právě tahle ta věta tam jako zazněla, no. Asi tak. No, máme 11 hodin, to téma přitvrdilo, teda musím říct. Když nevím, dneska jsme měli hodně zajímavých témat. Možná, že někomu se tajil dech. Ale člověče, ona je ještě jedna, to jsem zapomněl málem. On ten Black Hawk pro Ukrajinu, jo?
0: No.
1: Ono to je ještě zapeklitější, než by si řekla, jo? Vznikají pochybnosti o osudu vrtulníku Black Hawk Čestmír, na který veřejnost vybrala 72 milionů korun. Podle dostupných informací a leteckých registrů měl být stroj nadále veden u společnosti Slovak Training Academy a využíván k pronájmu pro hašení požáru v Evropě. Klíčové body podezření. Vrtulník se měl podle registru v roce 2026 stále nacházet u původního provozovatele. Stroj je spojován s hašením požáru v Bulharsku, Španělsku, Černé hoře a Francii. Chybí jasné důkazy o přítomnosti konkrétního stroje registrace OMBHB na Ukrajině. Existuje podezření, že helikoptera na Ukrajinu vůbec nedorazila, přestože byla jako dar prezentována. Takže teď si to spojíme, ano? Takže vrtulník, ano, který je trojnásobně pronajímán na Kypru, na Slovensku a v Čechách, nakonec existuje díky tomu, že se na něj složila veřejnost s tím, že bude na Ukrajině. A tomu říkám parádní číslo. Blbeči se složí na vrtulník, ano, vychytralý ano. Zbrojař, ten vrtulník, na který se složili, nepošle na Ukrajinu, ale pronajme ho třem zemím k okamžité pohotovosti. Klobouček. Tady říkám klobouček.
0: Hele, a možná, že ještě potom z Číny koupil ty nafukovací vrtul.
1: Ne. To ani neříkej.
0: Ne, to ani neříkám.
1: To je něco strašného, tyjo.
0: To je něco děsivého.
1: No tak já si ale myslím...
0: Ty hele,
1: no.
0: To už jako fakt jako ty naše konspirační teorie, jo. No, tak...
1: A Gutin by tam mohl ve Spelagiu zpívat, člověče, na tom dní nezávislosti Ukrajiny.
0: Toho 21.
1: No jo, člověče, no.
0: Co má být vlastně 24. No, dobrý.
1: Asi tak. No nic, pojď se rozloučit.
0: No tak jo, no. Tak přátelé, myslím si, že to nabírá čím dál tím větších obrátek. Budeme to sledovat. Uvidíme, jak se nám to do příštího týdne zase rozvine. Užívejte si trošku snížené letní teploty. Nás tady v Praze teda nám ku podivu trošku hodně prší. Nevím, jak tam u vás v Prostějově, ale tady teda jako během našeho vysílání, tak asi nevím, budu mít tady mokro.
1: Nevím, jak je v Prostějově.
0: Nebo
1: u nás, ve tam studené loučce.
0: Směrem. No, u vás ve studené loučce neprší. Ale tady pršelo docela hodně během vysílání, tak se půjdu podívat, kde tady máme zase všude mokro. No nicméně, mějte se všichni moc krásně, užívejte si zbytek léta, zbytek teplých dnů, opatrujte se, dávejte na sebe pozor, pilně sledujte zprávy a uslyšíme se zase za týden. Mějte se krásně, krásnou dobrou noc.
1: To jsi se ale krásně rozloučila, opravdu. Musím tě pochválit. Já jsem tady mluvil taky o tom, že jsme byli na olympicích, víš?
0: Ano.
1: No.
0: To jsme byli.
1: Vznikla taková poptávka po jedné písničce. A já ji teďko hledám, protože bych rád splnil to přání. Víš? A tak ještě To hledám.
0: Ještě,
1: no, právě. No, jako,
0: ještě to hledá. Tak, tak
1: by,
0: hele,
1: si zaspívali, že jo?
0: Jo, a... my jsme si dobře zaspívali, bylo to moc hezký.
1: No, báť.
0: Bylo to fajn. Bylo no, báť. To super.
1: To jsme si zaspívali.
0: Bylo krásně teplo, bylo to skvělý. Olympici byli výborní, atmosféra byla skvělá. Myslím si, že takový koncerty jsou super.
1: Že jo?
0: Jako,
1: Já si myslím, že jo. Já ta písnička, jo.
0: Mm-hmm.
1: Snad jsem to já, víš?
0: Mm-hmm.
1: To je písnička o té paranoje, kterou má ten stárnoucí chlap. Když se v noci probudí a kouká na tu svou výrazně mladou od sebe jako partnerku, tak mu tak blízká hlavou, jestli ten úsměv, jo, když ona jako v noci spí, tak jestli ten úsměv jako je proto, že ona myslí na něj.
0: A nebo na někoho úplně jiného.
1: No právě. A on se ptá, snad jsem to já, víš? No, já to nemůžu najít. No jo, tak...
0: tak to u nás nepřipadá v úvahu, protože já nejsem výrazně mladší.
1: Co, nejsi výrazně mladší?
0: Než můj muž.
1: No tak, že jo.
0: U nás je to trošku naopak.
1: Tak jako, jak myslíš naopak?
0: Tak já jsem starší než Martin.
1: Jo.
0: No.
1: To tělo neopravňuje k pochybnostem.
0: Počkej, tak já se na něj podívám v noci, když bude spát.
1: Já to musím, já to budu muset asi jako připravit, koukám. A já jsem našel jinou písničku, tak dáme.
0: Takže
1: si,
0: do příště.
1: No do příště a já zatím dám jinou písničku, takovou méně známou. Takže my se teď s vámi, přátelé, loučíme, děkujeme za přízeň. Já společně s Míšou tady, no a budeme se těšit na pátek. Takže pro teď je to všechno. No a od mikrofonu tady z Midgardu společně s Míšou se loučí jak jinak než Petr Václav.

0: prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.
1: Tak vážení posluchači, stalo se, že ano, že tu už přišli dneska oba dva protagonisté, což mám ohromnou radost, to je paráda, takže já si myslím, že můžu pomalu přivítat ve vysílání, takže hezký večer, Vítku, slyšíme se, povídej.
2: Ahoj Pavle, já tě zdravím a já mám taky ohromnou radost, nejenom, že jsme se spojili, a dokonce, že to spojení bylo mít realizováno, protože tady jsme měli docela slušný hučák a ceďák. Pršelo tady docela významně, takže vypadával internet, my tady máme LTEčko, takže byl docela problém. Byl jsem tak trošku na vážkách, jestli se z mé strany vůbec budeme konat, naštěstí všechno dobře dopadlo. Myslím, že ten déšť už se nebude opakovat v takové míře, aby ten internet znovu vypadl, takže snad to bude stabilní z mé strany. Takže zdravím všechny, zdravím tebe a zdravím zároveň posluchače. Ahoj.
1: Ano, to jsme tady měli zhruba před půl hodinou tady, ano. A teď to přišlo k vám. A zdravím VK, ahoj.
3: No ahoj Pavle, ahoj Vítku, já vás zdravím. No tak dneska jsme tady zase skvělá trojka, že jo. Doufám teda, že naši posluchači jsou naladění, že žádné fičáky ani deště jim nekazí spojení a že uslyší všechno, co budeme probírat. Takže já vám přeju krásný poslech, no a Vítek uvede první téma.
1: Já se tam, jak to vypadá u vás počasím.
3: No počasí, že tady je pořád šílený jako u vás samozřejmě. Tady doufám, že tam si pěstujete kytičky, tak máte čím zalejvat. Tady není vůbec čím zalejvat, takže léto úplně šílený.
2: No a no, já máš možná teď třeba optiku, ne internet, takže by ti to nemuselo vypadávat na rozdíl od nás, co máme tady vzduchem, ale ty máš asi kabel.
3: Jasně. Tak jo.
1: Tak dobrý, tak fajn a můžeme se do toho pustit, takže Vítku.
2: Ukrajinou otřásá další korupční skandál a po operaci Midas přichází z protikorupční agentury NABU operace Forest Camp, sahající přímo do prezidentské kanceláře Zelenského. Na uniklé nahrávce se přerozdělují 4 pytle peněz a mluví se o přístupu do kanceláře prezidenta. Odvolaný ministr obrany ihned natočil video s výzvou k reformě volebního systému a ke konání voleb. Takže takové v úvozovkách prasárny se dějí na Ukrajině, už jsme to tady měli, teď se to opakuje v bledě žluto-modrém, ale na bruselské frontě klitvéka dál podporujeme vznešenou Ukrajinu, všechno dobré, sankce se chystají, kalasovali, chystá, jsem slyšel další sankce na Rusko, takže všechno jede při starém.
3: No, tak samozřejmě, ale já si myslím teda, že to jako vlezu tímhle způsobem, ale jako dneska by nám asi určitě neodpustili posluchači, kdybychom se nezmínili o tom dnešním dnu, že jo?
2: Protože já vím, tak trošku kolorit a
3: médii. Médii prostě otřásá, že jo, 21. srpen a že Rusové už jdou, hezký idiot, že jo, a Petr Pavel, že jo, před Českým rozhlasem byl vypíska, dokonce tam někdo prostě pískal na píšťalku a podobně, ale jenom prostě to je ukázka toho, jakým prostě způsobem jako občané jakoby reflektují, zase taková přesahovka hned na začátek, ale chápete, já nevím, jako, že mu to není trapné prezidentovi, protože on, který vypisoval, jakožto když vstupoval do strany a šel k rozvědčíkům, tak podepisoval ten to lejstro, že jo, že souhlasí prostě se zásahem a vstupem vojsk Varšavské smlouvy 21. srpna 68 do republiky a teď najednou vystupuje zkrátka někde před Českým rozhlasem a mluví tam o některých věcech, jakože prostě svoboda, že jo, a útisk a Rusové na východě a podobně, že to je takové trošku jako hruší kůže, že úplně je jedno, jakým způsobem prostě on někde se projevoval před nějakými prostě x lety a dneska de facto se staví do role jakéhosi velkého disidenta, velkého bojovníka za svobodu, je to na zvracení, ale je třeba si připomenout, že voliči takhle volili. A já se jako ptám, jak je to možné? To je taková jakoby otázka do diskuze, jako řečnická otázka, ale zkuste se nad tím zamyslet. Jestliže máme občany, máme spoluobčany, kteří se buď nepamatují, nebo nechtějí se pamatovat, nebo zapomněli, nebo dokonce odpustili, jak se říká, že Petr Pavel si ty své hříchy minulosti odpracoval. To je nádherné slovo. Představte si takového nějakého prostě SSáčka, který prostě žil někde v koncentráku, vyhlazoval někde nějaký národ, nějaké židy někde prostě v nějakém koncentráku. Představte si, že on by prostě potom, uběhlo by několik let a on by de facto potom řekl, no víte, já samozřejmě odsuzuju bývalý režim, já jsem si to všechno odpracoval ve službách a teď někoho, nějaké Evropské unie nebo Evropského společenství, a ono takových sesáků mimochodem bylo dost, bylo v 50. 60. letech, to byly takzvaní transformovaní sesáci, kteří vlastně se stali zakladateli Evropského společenství, později Evropského hospodářského společenství, a dneska ta Evropa je de facto znovu nacifikována, je znovu refašizována, protože pohrobci těch, kteří tehdy v 50. 60. letech tvořili Evropskou unii, zkrátka byla to cházka, byla to sorta lidí, která vycházela z nějakých hodnot Třetí říše. A teď je otázka, když je toho 21. srpna, tak teď je otázka, z jakých hodnot třeba vychází Petr Pavel. To znamená, jaké jsou jeho takzvané autentické hodnoty. Že volič by se zeptal, a pane prezidente, jaké jsou vaše autentické hodnoty? A on by měl odpovědět popravdě, jaké jsou jeho hodnoty. To znamená, ta hodnota je o tom, je to hodnota nějakého oportunismu, to znamená takzvaný oportunista, tedy člověk, který nemá žádné zásady, ale pouze využívá daný okamžik příležitosti ke svému kariérnímu růstu. To by se dělo na něho, to znamená oportunista, já nejsem oportunista, by řekl, já jsem opravdu dobře, hodně udělaný, dobře věřící komunista, nebo marxista, že by řekl. No, obávám se, že tohle to by neřekl v dnešní době. Řekl by, že by byl demokrat, že je zkrátka nastavený nějak hodnotově pro, já nevím, nějaké liberální hodnoty a proti komunismu a proti bolševismu a tak dále. Ale zkrátka já tam vidím u toho Petra Pavla jenom skutečně takovou tu oportunistickou pozici, kdy někde je nějaký režim a my se mu musíme přizpůsobit, ale to je ještě třeba ta lepší varianta. Horší je, někde je nějaký režim a zkusíme získat a vydolovat z něho pro nás to nejlepší, co můžeme. A to je tragédie, protože to vychází potom jakoby z té společnosti, kdy jdete k těm volbám toho prezidenta, najednou ty hodnoty, nebo hodnoty, to nejsou ani hodnoty, to je ten oportunismus, najednou ti občané v podstatě jakoby tohleto všechno zahazují a říkají, my tam nechceme toho jiného kandidáta, my tam chceme tady toho bývalého rozvědčíka, který souhlasil s 21. srpnem 68, ale on už si to všechno dobře odpracoval. My jsme mu odpustili. To je problém, který už není na straně Petra Pavla. Ten pouze využívá ten systém, jak je nastavený. Samozřejmě každý oportunista využívá tak, jak využívá. To už není problém na jeho straně, ale to už je problém ve společnosti. Problém jste my, kde zpětná vazba na politiky v podstatě přestala fungovat, nebo dokonce funguje obráceným způsobem, že namísto toho, aby se z politiky účtovalo, tak se jim odpouští, protože oni už si to přece odpracovali. A potom se nemůžete teda ale divit, a ne, to se netýká jenom České republiky, protože různé odpouštění politikům, to je velká móda všude v zemích západního světa, takzvaného kolektivního západu, kde všichni politici, kteří přicházejí k moci, jsou horší a horší a horší než ti, kteří byli před něma. A proto voliči najednou se přepínají do toho odpouštěcího módu, do toho odpouštěcího režimu, že říkají si, no, on ten politik, který tam byl minule, on nebyl tak špatný. A ten, který byl před ním, no, ten byl ještě lepší. Teď si všimněte, jak, když já se dneska bavím prostě tady s lidma, tak oni říkají, jako Němci, že on ten Scholz nebyl tak špatný, ten Merz je naprostej nácek. Ten Scholz nebyl takový jako špatný. No a jako Angela Merkel, no to bylo krásný tenkrát, když ona byla. No a když se hodnotí Gerhard Schröder, je to ještě lepší. A když se hodnotí Helmut Kohl, je to úplně nejlepší. A jako tohleto de facto jenom ukazuje na to, že ten systém těch voleb je zkrátka nastavený nikoliv jako zpětná vazba, že přišly by volby a voliči by začali účtovat. Tenhle ten dělal špatně a pracoval špatně, tak toho hodíme prostě na smetiště dějin. Ale místo toho to funguje takovým způsobem, že voliči jakoby zvolí nějakou změnu. V nejlepším případě zvolí změnu. A když ta změna logicky je nepřesvědčí a logicky je neuspokojí, tak namísto toho, aby oni se snažili změnit systém svého vlastního myšlení, tak oni si řeknou, no tak tenhle ten nevyšel, tak on ten, co byl před ním, nebo před nima, před tady tou vládou, oni byli daleko lepší, tak znovu zase zvolíme je. Tohle to vidíme krásně v americké politice. Tam jsou dvě partaje, tam jsou dvě strany, republikáni a demokrati, a tam se to prostě opakuje neustále už desítky a desítky let a vždycky jsou u moci demokrati, ti to dodrbají celou tu Ameriku úplně do trosek, takže přijdou republikáni, kteří by to měli spravit a namísto toho, aby to spravili, tak ti dodrbou tu Ameriku ještě víc. A na druhé straně už se znova formují znova demokrati, kteří říkají, no my to spravíme a uvidíte, až budou teď volby ve Spojených státech v listopadu, doplňovací volby do kongresu, tak zvolí znova demokraty a američané budou myslet, že oni dají tu Ameriku zpátky do pořádku. Ne, nedají, oni ji rozbourají ještě více. A co se stane? No, začnou lamentovat, lomit rukama, budou znova se takzvaně shromažďovat za republikánama, aby republikáni za další dva roky v listopadu 2028, až budou prezidentské volby, tak aby zase to nějak jako zachránili. Existuje takové přísloví, že jestliže hlavou zeď prorazit nejde, proč lidé do té zdi tou hlavou neustále dál a dál mlátí, když hlavou ta zeď prorazit nejde. Proč nejdou volit nějakým způsobem jinak? No a tady je přesně ta otázka, protože, jak se říká, takové to přísloví, které je tak trochu jakoby hodně drsné, že kdyby volby něco měly změnit, tak už by je dávno zrušili. Já bych to postavil do jiné roviny. Oni ty volby potřebují. Dámy a pánové, tady o tom se musíme teď popovídat, to je zase přesahovka zase jiným směrem, ale je to důležité, protože to tvrzení, že kdyby volby mohly něco změnit, tak je zruší, to ne. To oni nikdy neudělají, protože tím

tu politiku Evropské unie, že skončí Ursula von der Leyen a skončily volby, sečetly se výsledky a ono se zjistilo, že Ursula von der Leyen a její Evropská lidová strana v Europarlamentu, oni posílili. Oni získali víc mandátů než předtím, než před minulýma volbama, nebo po minulých volbách, předchozích. Nikdo to nechápal, do dneška to nikdo nepochopil, ani politologové to nepochopili, co se stalo, že, jako, že zvítězily hodnoty Evropské unie. Já jsem si přečetl ten blábol na Euroaktivu, že evropské hodnoty, že zvítězily, že všichni takoví ti populisté, že jim pšenka při volbách do Europarlamentu nepokvete, ale účast samozřejmě byla mizerná do eurovoleb. A kdyby nebyla mizerná, no tak ono by to dopadlo jinak, protože samozřejmě lidé, kteří jsou nespokojení s politikou v Evropské unii, tak těch je opravdu velké množství a jich stále víc a víc. Ale problém je v tom, že ta nízká účast v eurovolbách obecně, v obecné rovině, vlastně umožňuje legitimizovat procesy mizerného vládnutí takových lidí a takových kreatur, jako je Ursula von der Leyen a Kaja Kalašová a všechny další. Proto je to zvláštní, ale ten problém těch voleb, nebo minimálně těch liberálních, demokratických voleb, je právě v tom, že lidé, kteří by měli jít k volbám tam, kde je jakási blokační většina nebo nějaký blokační mechanismus, tak tam k volbám nejdou. A naopak, tam, kde by měli v podstatě volit a rozhodovat nějakého jiného kádra, jiného kandidáta, tak tam jdou volit v dostatečných počtech, to znamená parlamentní volby národního státu, to znamená tam jdou ve velkých počtech, ale namísto toho, aby tam volili nějaké kandidáty, kteří změní politiku, tak volí pořád jedno a to samé. To znamená pro Evropu, zůstav Evropské unii, žádné velké vystupování z NATO také se nekoná, když to někdo dokonce má ve volebním programu, mimochodem. Tak když se dostane do vlády, tak řekne, no, žádné referendum nebude, protože koaliční partneři s tím nesouhlasí a nemohli bychom ustanovit vládu, takže ve volebním programu vlády to nebude. Se dozvěděli čeští občané po sestavení vlády Andreje Babiše, když SPD oznámila tuhletu věc, že prostě referendum nebude, protože se na tom nedohodli, ostatní dvě koaliční strany s tím nesouhlasí. Chápete? No, já jsem samozřejmě odbočil od Ukrajiny, ale ono to má důvod, protože to, že pokračuje válka na Ukrajině, je možné jenom díky penězům Evropské unie. Dneska už nebudeme ani mluvit o penězích Spojených států, to platilo do během vlády Joea Bidena ve Spojených státech, teď už to neplatí, teď už hlavním finančním motorem Ukrajiny je Evropská unie a peníze evropských občanů, které jsou přerozdělovány pro provoz Ukrajiny. No a ta korupce, která tam je na té Ukrajině, ta je takzvaně to nádherné anglické slovo, že enabled, to znamená je umožňovaná, říkají všichni ti z těch neziskovek, že on enabluje, jo, nějakou možnost, prostě, že máme prostě možnost. Takže umožňují zkrátka provoz těch korupčních mechanismů na Ukrajině. Bez těch evropských peněz by to nikdy nešlo. No a proč to ti politici dělají? Jak to, že to dovolí těm svým politikům? No, protože když jsou volby, tak když byly tady v Německu poslední volby, tak jak volili Němci? No volili znova, jako po lobotomii, znovu volili CDU, CSU, znovu volili více toho samého, více toho horšího, než aby volili nějakou skutečnou změnu. Ono se to možná změní teď, budou zemské volby a potom do Bundestagu, takže se to znovu jako se bude pokoušet a budou se všichni v podstatě jako odvolávat na to, že uvidíme, jestli se to zlepší, jestli Němci přijdou k rozumu nebo nepřijdou k rozumu. To znamená, tady končí automobilky, tady se zavírají podniky se stěhují pryč,

0: Mluví se o Volkswagenu, že je na pokraji bankrotu, že sebou stáhne samozřejmě všechny svoje filiálky, protože teď se mluví o tom, co se stane se španělským Seatem a s českou Škodovkou. Obrovské diskuze o tom, co bude se Škodovkou v Mladé Boleslavi, že jo, a v těch pobočných závodech, které tam jsou, prostě velká kauza, ale je to všechno způsobené tím, že zkrátka ty německé vlády, které byly u moci, tak zkrátka se odpojily od všech ruských zdrojů a bez ruských zdrojů to je to největší překvapení, které vlastně vůbec ani překvapením není, ale když to teď zaznělo před několika dny tady na německé televizi, jak to tam zaznělo, jak to zarezonovalo, to se mi líbilo. A ten analytik tam říkal, není to překvapující, ale německá ekonomika bez ruských energií a surovin nemůže konkurovat Číně. A to zaznělo takhle tímhle tím způsobem a v tom studiu všichni tak jako jenom pokyvovali hlavama a já jsem se rozčil, říkám, do prdele, na co se to tam hrajou? Vždyť přece to věděli úplně všichni. To píšu články tolik let, to přece každý musel vědět. Ne, já vám řeknu, ne, nevěděli. Opravdu nevěděli. Oni si fakt mysleli, že se odpojí od ruských zdrojů, myslím politici, ne ekonomové, ti měli jasno okamžitě. Ale oni věděli, že se odpojí od ruských zdrojů a dojde ke kolapsu. Ale co se týče politiků, ti si mysleli bláhově, naivně, že dojde k odpojení od ruských zdrojů a nejenom Německo, ale celá Evropská unie začne nakupovat ty zdroje od někoho jiného úplně bez problému a asi zřejmě i za stejné nebo podobné ceny a někdo bude ochotný ve stejných objemech za stejné ceny jako Rusové dodávat do Evropy energie a suroviny. No, to přece je naprostý nesmysl. Přece to museli vědět. Ekonomové to věděli. O šéfech německého průmyslu jsem přesvědčen, že to věděli taky, ale tam je jeden obrovský problém, že oni to nemůžou říct nahlas, protože velké německé závody mají většinou nějaké dozorčí rady, jo? A v těch dozorčích radách sedí odboráři a zástupci jednotlivých zemských vlád. To je taková specialita tady v Německu. Nevím, jak je to tam u vás v Česku, tam to většinou takhle nefunguje, ale tady podle zákonů je to nastavený tak, že když máte velký podnik takzvaného velkého statusu, tak v dozorčí radě musí být polovina odborářů a musí tam být několik křesel zemské vlády. To znamená, vy máte soukromou firmu, to je typický příklad je Volkswagen. Tam polovina dozorčí rady Volkswagenu, polovina, která tam sedí, jsou odboráři, odbory. A další dvě křesla tam má vláda, no, zemská vláda se sídlem Volkswagenu. To znamená, že nadpoloviční většina těch členů dozorčí rady de facto nepochází od samotné automobilky, ale je de facto řízeno odboráři a politiky. A ve chvíli, když máte automobilku nebo jakýkoliv velký podnik, který zaměstnává více než 20 tisíc lidí, to je ten zákon, že jo, více než 20 tisíc lidí, když máte firmu nebo korporaci, která má více než 20 tisíc lidí, potom musí mít status akciové společnosti a v té akciové společnosti polovina členů dozorčí rady musí být odboráři a dvě až tři křesla navíc musí mít zemská vláda v místě daného sídla dané velké společnosti. To znamená, o co se jedná? Že máte někde nějakou automobilku, která by měla generovat zisk, profit a vyrábět věci, které chtějí spotřebitelé. Ale ona nemůže vyrábět spalovací auta, které chtějí všichni normální spotřebitelé, všichni chtějí, vždyť přijdete dneska do autosalonu, já jsem toho byl svědkem. Tam byli dva, byl s manželkou, přišli do Volkswagenu a tam něco jako si prohlíželi ty auta, všechno na elektriku a ten pán, takový ten naivní dotaz, jako, že se na to kouká a povídá, a neměli byste něco v dieslu? Chápete, v dnešní době přijdete do Volkswagenu a zeptáte se, neměli byste něco v dieslu. To je taková ta vizitka dnešního Německa. To je vizitka. Všichni to vědí. Všichni díleři automobilek vědí, co chtějí jejich zákazníci. Chtějí spalovací auta. Kašlou na nějakou elektriku. Lidi, koncoví lidi chtějí samozřejmě spalovací auto. Dneska jsou úsporný ta auta. Že to není jako dřív, že to prostě dýmilo a podobně. Dneska ty motory jsou neuvěřitelně úsporný a šetrný, že jo, ekologicky. Ale oni tedy chtějí spalovací auta, ale automobilky jim je nedají. Oni ukončují výroby aut na spalovací motor. Malá spalovací auta už vůbec nebudou, to se ekonomicky kvůli emisním povolenkám ani nevyplatí vyrábět. Těm automobilkám na tom nemají žádný zisk, dokonce ztrátu. Takže všichni vědí, co by lidé chtěli, ale protože ty automobilky řídí odboráři a politici, tak ty automobilky nevyrábí to, co by chtěli koncoví zákazníci, a místo, aby automobilky dělaly biznis a ekonomiku, tak místo toho ty automobilky dělají politiku. A to je důvod, proč Volkswagen je na pokraji bankrotu. Nejenom Volkswagen, všechny ostatní automobilky úplně stejně. Snad s výjimkou Porsche a Lamborghini jsem zrovna četl, že tyhle ty dvě divize Volkswagenu nemají problém, no jenže tam je jiná klientela, dámy a pánové. Jo, tam je jiná klientela, movitá, velice movitá. Takže to je něco jiného. Ale chápete, takhle je to nastavené. To znamená, máte někde nějaký ekonomický systém, ale místo toho, aby ho řídili ekonomové, tak ho řídí politici a odbory. Odbory ty vůbec mají úplně jiné zájmy, než někde nějaký biznis a nějaká ekonomika. Vždycky, když se propouští, tak se propouští někde jinde, než tady v Německu. To znamená, ti odboráři řeknou na centrále Volkswagenu, tak propustíte a uzavřete fabriky ve Španělsku. Uzavřete fabriky Seatu. Nebo když budete hodně chtít propouštět, tak propouštějte v Kvasinách, propouštějte v Mladé Boleslavi, propouštějte ve Vrchlabí, myšleno v České republice. Tam propouštějte, ale ne tady. Takhle je to nastavený. Proto všechno to, co se děje na Ukrajině, a dostali jsme se takovým jakoby obloukem z Ukrajiny tady těm věcem, tak je způsobeno evropskou politikou, která ekonomicky je rozvrácená tím, že motor Evropy, ekonomický motor, to znamená tady zdejší německý průmysl, který je jádrem evropské ekonomiky, se zadrhnul kvůli tomu, že v průběhu let a na základě těch šílených zákonů o majetkové struktuře tzv. Velkých korporací došlo k únosu soukromých velkých strojírenských podniků a firem do rukou odborářů a politiků. A jestliže máte dneska velké firmy, které jsou řízeny politiky, nemůžete se divit dokonce ani zbrojovkám. Tady se mluví často o té největší německé zbrojovce Rheinmetall, že v podstatě jakože skupuje zkrachovalé závody automobilek, to je velká kauza, že jo, zatímco civilní automobilky zavírají svoje závody, tak zbrojaři zkrátka ty uzavřené závody kupují pro zbrojní výrobu. No ale ty velké zbrojní podniky podléhají stejnému podnikatelskému zákonu o velkých firmách. To znamená, ti zbrojaři nebo ty velké zbrojovky mají rovněž odboráře ve svých strukturách a mají tam rovněž zemské vlády. To znamená, I ta zbrojovka dělá politiku nakonec, konec konců. No a jestliže politika vlády Führera Merce je nastavená na přípravu války s Ruskem někde na horizontu roku 2030, tak se nemůžete divit, že jejich vlády a jejich zástupci v jednotlivých velkých německých fabrikách v těch dozorčích radách tlačí podniky do zbrojní výroby, do transformace na zbrojní výrobu. A je to, a najednou máte pro to vysvětlení. To znamená, je to takový ten systém řízení jak nahoře, tak dole. Jestliže nahoře se rozhodli pro válku, proto potom i dole ty procesy jsou nastaveny pro válku. A ekonomika najednou nemá řídící úlohu. Najednou to není o tom, co chce zákazník, ale je to o tom, co mu nadiktuje dozorčí rada automobilky, kontrolovaná odboráři a fanatiky ze strany zelených a nácky z CDU a CSU. Protože vláda do těch dozorčích rad těch velkých průmyslových německých podniků jako zástupce, jako zemské zástupce, to znamená ty zemské vlády, tam většinou vysílají zase tady ty lidi, kteří se o to zajímají. To znamená, kdo tam je? No, jsou tam zástupci strany zelených, jsou tam z CDU, CSU, občas jsou tam někteří politici z SPD v těch dozorčích radách těch velkých průmyslových podniků. Chápete, to jsou všichni ti politici, kteří chtějí buď zelenou budoucnost Evropy, anebo válečnou budoucnost Evropy. A teď, co z toho je horší? Co rychleji zlikviduje Evropu? Taková sarkastická poznámka. Jestli zelená politika, nebo válečná politika. Co zničí náš životní prostor v Evropě rychleji, bychom se zeptali. Takové dilema. Chápete, je to naprosto šílené, naprosto nepochopitelné, že něco takového je možné. Ale kde je to způsobeno? No, je to způsobeno tím, že když přijdou nějaké ty volby, tak ti lidé se nedívají na to, co by měli volit ve smyslu zlepšení svých životů, ale de facto jenom si vybírají z té nabídky, která je o tom, jestli Evropa má být zelená, nebo ta Evropa má být válečná. To znamená, to je nabídka dvou šílenství. Vyberte si, prosím, pěkně. A kdyby lidé skutečně jako chtěli něco změnit, tak by museli změnit svoje hodnotové nastavení. Já vím, že to zní naprosto šíleně, podobně jako kdysi Peťa Fiala mluvil prostě o hodnotové politice. A já si dokonce myslím, že on to myslel v počátku, když šel do politiky, on to myslel upřímně. Jako jiný politik svého času, že to myslí upřímně. Hodnotová politika. No, hodnotová politika je založená na nějakých ideálech, že máte ideál politiky. Jak by to mělo být ideálně. No ale v politice nic ideálního není. Tam je to vždycky o kompromisu. A teď, jaký je ten kompromis? Co ten politik obětuje v rámci své politiky? No, nejčastěji v dnešní době se obětuje národ, stát. Národní zájmy se obětují jako první, protože toho politika to nic nestojí. On slouží. On neslouží lidu, on slouží nadnárodním strukturám. Slouží Bruselu, slouží Severoatlantické alianci. A on přece skončí v politice, všichni to vědí, skončí v politice, protože lidé už po druhého volit nebudou, nebo ho možná recyklují, protože on si to odpracuje za pár let. Ano, samozřejmě je to možné. Ale kam oni ho odklidí, toho neúspěšného politika? No oni mu dají trafiku. Že dostane trafiku v Evropské unii, nebo dostane trafiku na postu velvyslance někde ve Finsku, kde stráví 4 roky a potom se po 4 letech vrátí znovu jako ministr zdravotnictví. Ejhle, gumitci to mají rádi. A všichni se dívají na to jako... A víte, a najednou po těch 4 letech toho Fialy to všichni odpustili. Dokonce i premiér se omluvil za to, že věřil odborníkům v době covidové pandemie. Možná jste zaregistrovali. Andrej Babiš se omluvil, že to byla chyba, že natolik věřili tenkrát těm odborníkům, že byly ty restrikce proti občanům, že se za to omlouvá, že prostě naletěli prostě těm odborníkům. No, to, je to pěkné, samozřejmě, že se omluvili, to je pěkné, ale na konečném důsledku to vůbec nic nemění. Ba co víc to nemění, když před několika dny ministerstvo a teď ministerstvo průmyslu nebo ministerstvo zdravotnictví, já teď nejsem, pod koho to spadá, ale myslím si, že asi ministerstvo zdravotnictví nebo spravedlnosti. Spravedlnosti, myslím. Ministerstvo spravedlnosti oznámilo, že ruší akreditaci molekulární bioložce Soně Pekové, paní doktorce, že odebírá status státního znalce nebo soudního znalce na základě jakéhosi udání jakéhosi slovenského politika, že její studie o vakcínách RNA a o tom, že ve vakcínách jsou zbytky DNA, tak její studie, že byla zaujatá nebo něco takového, a ta žaloba na ní přišla na ministerstvo spravedlnosti a tam někdo, naprosto někdo, rozhodl, že Soně Pekové zkrátka odeberou status soudního znalce v oboru molekulární biologie. Neuvěřitelný skandál. V době Babišovy vlády, která se prosazuje nebo která hlásá takové ty národnostní teze, národnostní zájmy, jsou tam motoristé, tam SPD, nikdy by to nemělo být dovoleno. A jak je to možné? Proboha, jak je to možné, že v době, kdy už dávno covid žádný není, najednou je likvidovaná molekulární bioložka? Najednou je zlikvidovaná? Tedy ne, myslím, jako profesně, nebo že jo. No, podívejte se, máte-li molekulárního biologa, on má status soudního znalce, což je jakýsi punkt něčeho, jakoby certifikát státní důvěry, se tomu vždycky říkalo. On je soudní znalec, no, on má certifikát státní důvěry, on má razítko od státu, on je, říkalo se, on je fundovaný. Jo, on je fundovaný. Nic jiného to mimochodem nemusí ani znamenat, protože u těch nějakých kauz, že někde nějaká kauza a přizvou soudního znalce z molekulární biologie, aby někdo něco udělal, nějaký znalecký posudek jako soudní znalec, to není tak časté. To asi Soňa Peková by věděla, by to uměla popsat daleko lépe, kolikrát byla někde u soudu a dělala, vypracovávala nějaké soudní posudky, kolik toho bylo. Možná, že toho bylo hodně, já nevím, ale asi toho nebude tolik. Je to spíš jako o tom, o té prestiži, že když je někdo soudní znalec, tak má takový ten státní papír na to, že je fundovaný. A teď oni to seberou, oni to odeberou. Ale kdyby to udělala aspoň Fialova vláda a Fialův ministr spravedlnosti, kdyby to udělal, že? Ne, oni jí ten status odeberou za Babišovy vlády. Jak je to vůbec možné? Proč to vláda dovolila? Co to má znamenat? Aby někde nějaký poslanec někde z cizího státu podával nějaká udání na českou mikrobioložku. Co to je? To je jako blbejch? Jak je to, jak to bylo dovoleno vůbec? Kdo to povolil? Kdo to dovolil? Proč z toho není obrovský skandál? Proč SPD tam neudělá z toho povyk? Proč okamžitě není v otázce otázka odchodu z vlády Andreje Babiše? Proč tam není na stole pouchnout, že jo, nějaký prostě razantní prostě postoj proti tomu, že tady se prostě likvidujou zkrátka mikrobioložky, které se nebály v době covidové krize ukázat na ty problémy těch vakcín. Ona se nebála. Chápete? A kolik bylo takových doktorů, kteří se nebáli v době covidové krize jít proti farmaceutickému systému? A někdo si může prostě teď jako říkat, že já nevím, třeba kritizuje nějaké jiné aktivity paní Pekové, že jo, to byly nějaké ty organizace, které se tam pohybují, nějaké ty Alatra, nebo já nevím, jak se to jmenuje, já to nesleduju, všechny ty věci okolo, ale zkrátka ona se nebála v době té covidové krize. Ona to řekla tak, jak to je. A podívejte se, covidová krize skončila a najednou oni využijou příležitost a prostě jí seberou status soudní znalkyně. Co to znamená? No znamená to, že farmaceutická lobby má takovej dosah, že ona se postará vždycky o toho, kdo jde proti ní. Kdo jde proti farmaceutické lobby, oni se postarají, aby ten člověk skončil. A nemusí to být hned, může to být i za několik let. Za několik let, jako teď v případě doktorky Soni Pekové. Takhle funguje ten systém. To znamená, na jedné straně máte nějaké volby, máte systém nějakého řízení, máte volby, máte plebiscit, máte legislativu, máte justici, že to znamená jakési pilíře státu, státnosti, ale ve skutečnosti všechno je řízeno de facto zájmovými skupinami, lobbystickými skupinami, úplně stejně jako na té skorumpované Ukrajině. Jenom tam to ale vyleze na povrch. Proč to vylezlo na povrch na Ukrajině je jasné, tam se o to stará NABU, což je protikorupční agentura, kterou v roce 2014 na Ukrajině založila vláda Spojených států amerických. Na základě americké dotace, amerického grantu byla založena NABU a stejně tak prokuratura SAPO. Protikorupční. To znamená, tyhle dvě organizace byly založené Američany. No a ty teď dělají v podstatě zadání Američanů. To znamená, vytahují černotu na Zelenského, protože Američané se chtějí Zelenského zbavit. Proto ta špína vyplouvá na povrch. Proto vyplouvá špína na bývalou mediální vedoucí Zelenského kampaně Irinu Mudru. Irina Mudrá je bývalá šéfka jeho mediální kampaně voleb prezidenta Zelenského v roce 2019. Je mimochodem bývalá šéfka jeho fanklubu v době, kdy on dělal v kvartálu 95. To znamená, to je jeho pravá ruka. Stejně jako Timur Mindič, stejně jako Andrej Jermak. To znamená, Američané likvidují a odstraňují okolo Zelenského všechny jeho společníky. Zelenský bude odstraněn jako poslední. A já to píšu v tom článku. Proč ho ještě neodstranili? Z jednoduchého důvodu. Než totiž sundáte kolo ze svého auta a hodíte ho někam do křoví, protože je píchlé, je zničené, měli jste defekt, tak než to uděláte, tak musíte mít k dispozici rezervu. Musíte mít k dispozici náhradní kolo, než sundáte staré poškozené kolo z auta. A takhle to platí na té Ukrajině. Než oni sundají prezidenta, oni musí mít za něho náhradu, nějakou rezervu. A oni nemají, respektive mají jich několik, a oni nejsou schopni se dohodnout v zákulisních procesech řízení. Londýn se štěká a hádá s Washingtonem, kdo bude nasazený mimo, kromě Zelenského, teda místo Zelenského. Londýn se neumí dohodnout s Washingtonem. A ještě Brusel má také své vlastní představy. Brusel chce totiž nechat u moci Zelenského. Brusel vůbec není spokojený ani se Zalužným a není spokojený ani s Fedorovem, protože bývalý ministr obrany, kterého Zelenský teď před několika týdny odvolal, Michail Fedorov, tak to je zase kůň Spojených států, respektive je to kůň Palantýru, protože začal spolupracovat s Palantýrem po svém jmenování do funkce ministra obrany, navázal styky prostě s firmou Palantýr a tak dále a tak dále. To znamená, to je zase jejich člověk a Brusel by rád udržel Zelenského u moci za každou cenu. A ten důvod je samozřejmě kromě jiného i korupční. Protože já jsem to psal v tom článku, ale je to třeba znovu zopakovat. Aby mohla korupce na Ukrajině pokračovat, aby mohla dál generovat peníze jednotlivým lidem, kteří se účastní na té korupci, tak k tomu je zapotřebí prodloužit válku. Za prvé, aby válka byla prodloužena, aby pokračovala. Za druhé, je třeba prodloužit financování Ukrajiny z evropských zdrojů, protože bez toho se to neobejde. Korupce může fungovat pouze, pokud je kde brát. A ty peníze poskytnou evropští daňoví poplatníci. Jejich peníze se vezmou a přesunou se na Ukrajinu do korupčních schémat a do korupčních mechanismů. A za třetí je to takzvaný kickback systém, zpětná přihrávka. Pokud si někdo myslí, pro Boha, doufám, že nikdo, kdo nás poslouchá, kdo čte moje články, doufám, že nikdo není tak tupý a naivní, že by si myslel, že evropští politici, ta kvanta, ty miliardy, ty desítky, ty stovky miliard eur posílají na Ukrajinu čistě a jenom a pouze altruisticky, z dobrosrdečnosti. Prosím vás, tohleto snad nikdo takový není, kdo by si to myslel. Je to korupční mechanismus. Ti politici, ty strany, ty partaje, i na evropské úrovni, které tohleto podporují, tak sledují kromě jiného korupční mechanismus. Ten funguje následujícím způsobem. Evropská unie z veřejných rozpočtů, veřejných peněz občanů Evropské unie nasype a průběžně nasypává do Ukrajiny obrovské sumy peněz. Na Ukrajině se dostanou do korupčního mechanismu, kde se provede takzvaná kickback operace. Část těch peněz, které Evropská unie oficiálně z veřejných rozpočtů pošle na Ukrajinu, se vrátí pomocí kickbacku zpátky do Evropské unie, ale už ne do veřejných rozpočtů, ale do soukromých kapes různých lidí, různých jednotlivců, různých kampeliček. A z těchto lidí, od těchto jednotlivců, od těchto pochybných finančních ústavů, se potom ty peníze z toho kickbacku odnesou z igelitových tašek neznámo kam. A tím se dostáváme k tomu obrovskému průseru s názvem Kampelička bývalé Fialovy vlády, kde to se provalilo úplně naplno. A do dneška samozřejmě to není vysvětlené, ani to nikdy nebude vysvětlené, ale ono se to provalilo, jak to funguje. Pamatujete si, jak vypukla kauza Kampelička, kdy ze záložny zmizely peníze, obrovské peníze, kdy peníze byly v igelitkách neznámo kým vynášeny z kampeličky a zmizely neznámo kde a jednalo se o peníze údajně, o peníze na nákup zbraní pro Ukrajinu. V čem to bylo divné a podezřelé? No, že z Ukrajiny přišly peníze do kampeličky. Někdo ty peníze vybral v igelitových taškách a odnesl a vynesl z kampeličky, ale Ukrajina ty peníze nikdy oficiálně nepostrádala. Nikdy se neptala, co s těma penězma je. Prostě je poslala a nazdar bazar. Nikdo je nehledal. Jenže protikorupční orgány České republiky samozřejmě ty transakce zachytily a byl z toho obrovský skandál, ale pravda je taková, že jediné, co se odhalilo, byl takzvaný kickback finanční mechanismus, korupční mechanismus na evropské úrovni. Ukrajina poslala zpátky v rámci kickbacku peníze do české záložny a někdo ty peníze dal do igelitové tašky a vynesl do soukromých zdrojů. To je korupce. Takhle fungují kickback mechanismy. A musíte si uvědomit, že to byly malé peníze, to byly drobné v porovnání s tím, jaké kickbacky probíhají v rámci celé Evropské unie a velkých států a velkých zemí Evropské unie, jaké peníze chodí z Ukrajiny v rámci zpětné přihrávky z Ukrajiny zpátky do jednotlivých států, velkých donátorských států Evropské unie. To znamená, v televizi slyšíte politiky, kteří říkají, že musíme podporovat Ukrajinu, musíme ji vyzbrojovat, že jo, Ukrajina navždy a tak dále a tak dále. Ale najednou zjistíte, že ta strana má nějaké problémy, že to je někde, nebo ta vláda, že má někde nějaké prostě zvláštní prostě kauzy okolo různých kampeliček a že někde jsou nějaké dozimetry a že někde se perou pro trestně odsouzeného člověka peníze z drogového darknetového tržiště, tak jeho bitcoiny se potom přes ministerstvo spravedlnosti propírají a takzvaně legalizují a minister spravedlnosti potom kvůli tomu musí rezignovat. Chápete, co to je? No to je korupce. To je korupční systém, který je odvozený samozřejmě z toho, co se děje na Ukrajině. A ty peníze se musí nějak propírat. A jak se propírají? No propírají se tak, že se použije nějaký mechanismus. A teď je otázka zase, že jo, a to je otázka už třeba pro někoho, kdo je třeba vyšetřuje někde nějakou korupci. Jestli nějaké darknetové tržiště s drogama, které někdo provozoval, jestli opravdu vydělávalo peníze z prodeje drog, anebo? Nebo fungovalo pouze jako průtoková pračka na peníze z Ukrajiny? Ha, chápete? Jestli náhodou? Jestli opravdu si někdo myslí, že je to jenom to, že se tam někde něco prodávalo, anebo to sloužilo jako průtokový ohřívač a pračka, že jo? Jak to mohlo být? Víte, ve chvíli, kdy zástupkyně šéfa Zelenského prezidentské kanceláře je zachycena na audionahrávce, kde hovoří s bývalým poslancem o tom, jakým způsobem se falšovaly různé posudky a různá hodnocení ohledně zbrojních zakázek, protože ty posudky a ta hodnocení, kdo dostane zbrojní zakázku na Ukrajině z evropských peněz. To znamená, například přijdou peníze na výrobu dronů, nebo přijdou peníze na výrobu více munice. Tyhle ty zakázky se zadávají vždycky nějakým smluvním firmám, některé, které nesplňují ani parametry, někde nějaká firma, která je založena někde v garáži a musí se udělat sfalšovaný posudek takzvaných výrobních kapacit. A ta Irina Mudra tam o tom hovoří, že to bylo sfalšované a baví se s tím bývalým poslancem v té nahrávce a křičí tam na sebe, že odvolali bývalou funkcionářku ministerstva spravedlnosti. Protože ministerstvo spravedlnosti Ukrajiny je v centru onoho skandálu Midas a rovněž i v centru skandálu Forrest Gump, těchto dvou obrovských korupčních kauz, které se točí okolo prezidentské kanceláře, které se točí okolo Zelenského, okolo Andreje Jermaka, okolo Timura Mindiče, okolo lidí napojených na vládní řízení na Ukrajině. Tohle to všechno. Proto když je ta korupce takhle daleko na té Ukrajině a ta Ukrajina může tu korupci realizovat pouze ve spolupráci s evropskými politiky, tak je jasné, že o tom, jestli ta korupce bude nebo nebude pokračovat, se vlastně ani nerozhoduje v Kyjevě, ale rozhoduje se v Evropě. Rozhoduje se někde v Bruselu, rozhoduje se někde v Berlíně, rozhoduje se někde v Paříži, rozhoduje se někde v Londýně. To znamená, ty korupční mechanismy na Ukrajině nejsou samonosné. Ty jsou plně závislé na tom, jak bude pokračovat financování. Ty jsou závislé na takzvaných kickback operacích. To znamená, aby připluly další peníze na Ukrajinu, musí Ukrajina z takzvaných kickback operací poslat politikům zpátky do Evropy takzvané vratky, takzvané posunutí peněz. Ale tak, aby to protikorupční orgány v evropských zemích nezjistily. Jak se to udělá? No, to se zase dělá zase skrze kampeličky, skrze pochybné finanční ústavy, anebo se to dělá skrze krypto. Že se vybere nějaký člověk, kde se řekne, on měl třeba nějaké darknetové tržiště, my mu tam pošleme ty peníze, on to jako daruje někde nějakému českému ministerstvu spravedlnosti a potom to odejde Bůh ví kam. Chápete? Takhle to funguje. To znamená, kdo je vinen tou korupcí na té Ukrajině? No, jenom ti Ukrajinci, nebo jenom ten Zelenský a ta jeho korupční skupina okolo něho, okolo kvartálu 95, jenom oni, No, oni jsou jenom součástí toho mechanismu. Nikdy by ta korupce na Ukrajině nemohla v takovéhle míře probíhat, kdyby tam neproudily ty obrovské peníze z Evropské unie a kdyby Evropa neumožňovala ty kickback mechanismy, které umožňují v podstatě udržení onoho koloběhu toku peněz na Ukrajinu a z Ukrajiny zpátky. Protože když dostanou politici takzvaně nasypáno z kickback operací, dostanou nasypáno, tak oni chtějí víc. To znamená, příště znovu schválí další dodávku peněz Ukrajině. A dokonce to chtěli udělat jako trvalý finanční mechanismus. Pamatujete si na zasedání Severoatlantické aliance, na summit NATO v Ankaře začátkem léta? Co tam chtěli prosadit? Takzvaný stabilní pravidelný mechanismus darování, dotování 70 miliard eur každý rok co rok na Ukrajinu časově neomezeně, jak to tam chtěli schválit a jak se Česká republika, Slovensko a Maďarsko k tomu nepřipojili, k tomu mechanismu. No, tak to je přesně ono, dámy a pánové. Protože ty peníze, které mají proudit pod titulem Severoatlantické aliance a zemí Severoatlantické aliance, budou končit na Ukrajině opět v nějakých těch korupčních mechanismech. A ti, kteří se o to zasloužili, kteří se rvali o tu účast na tom NATO, dokonce běželi na ústavní soud, aby mohli být u toho v té Ankaře, aby tam mohli být všichni tihleti, tak všichni ti zbrojaři, všichni ti kamarádi všech těch prezidentů a všech těch politiků, kteří z toho budou takzvaně profitovat, tak je jasné, že až budou volby, tak přijdou prostě nějaké dary, přijdou prostě politikům, dostanou nasypáno na své volby, takzvaně, aby z toho něco měli. Je to naprosto průhledné, chápete? Je to korupční mechanismus. Takže ta válka na Ukrajině je de facto už ne o tom, jak Ukrajina získá zpátky nějaké své území, o tom už dávno není. Je to o tom, jak vydělat a proprat další peníze, které tam přijdou z rozpočtu evropských států, z Evropské unie. A lidi by měli říct, tohleto dál pokračovat nebude, musíme zastavit veškerou finanční pomoc Ukrajině. A teď. To nejdůležitější. Znáte politiky, nebo víte o politicích, kteří by měli ve volebním programu okamžité zastavení veškerého financování Ukrajiny, protože ty peníze tam slouží v korupčních mechanismech k něčemu a ke všemu jinému, než jenom k pomoci Ukrajině. Znáte nějaké takové politiky, minimálně ty, kteří jsou u moci? Ne. Ani jedna strana tohle nenavrhla, která je u moci v Evropě. Zastavit financování Ukrajiny kvůli korupci, která tam probíhá. Nebylo dovoleno. Protože ta korupce není samonosná na Ukrajině. Je napojená na evropské politické mocenské kruhy. A samozřejmě podnikatelské kruhy. Proto fungují ty kickback mechanismy a proto se i objevují prostě peníze z Ukrajiny najednou v nějakých českých kampaličkách, najednou je někdo odnáší v igelitových taškách, najednou se o ně nikdo nezajímá a Ukrajina ty peníze nehledá. Chápete? Takže v takovémhle prostoru žijeme a žijete. A hodnotová politika by rozhodně neměla být založená na korupci a na podpoře a na enablování té korupce. A pokud voliči jsou ochotní politikům odpouštět korupci, odpouštět jim souhlas s 21. srpnem, odpouštět jim stranictví v KSČ, odpouštět jim všechny tyhle ty věci odkazovat se na takzvané demokratické hodnoty a že oni si to prý odpracovali, no, tak potom se občané nemohou divit, že žijou v takových s odpuštěním sračkách, v jakých žijou. Že si potom s nima politici vytírají pozadí, Nemůžou se potom důchodci ani divit, že je vláda okrádá o 1000 korun v průměru na valorizacích. A ono to ani nevadí, protože lidé se s tím nějak jako smíří a zůstanou v podstatě doma a důchodci nemají důvod ani vycházet do ulic. Oni vyjdou do těch ulic zase, až budou volby. Až přijede Babiš do města, nebo až přijede Petr Pavel do města, tak vyjdou tisíce důchodců na jejich volební meeting, na jejich happening na náměstí, jako tenkrát, když Babišovi přišlo asi 15 000 lidí, to měl tenkrát to setkání s voliči před volbama. To byly ty záběry z České televize. Tam bylo vidět, že většina těch lidí, kteří tam jsou, jsou důchodci. Bylo jich tam 15 tisíc na tom setkání s Babišem. 15 tisíc jich bylo schopných přijít Babišovi na jeho předvolební meeting, ale nikdo nebyl schopen přijít na demonstraci proti Fialově vládě, která je okradla o 1000 korun v průměru na důchodech, na valorizacích. A tím je to dané. Pokud můžete přijít na volební meeting, ale nemůžete přijít za svá práva, tak o čem to je? Je to taková jakoby pohodlnost, nebo vám to nevadí, lidem to nevadí, důchodcům to nevadí, že přijdou tolikle peněz v průměru. Chápete, to už si každý musí zodpovědět zkrátka sám. Ale pokud neexistuje zpětná vazba, jako v tomto případě, tak je jasné, že ti politici si budou s občany takzvaně vorat. Budou, a jakým způsobem budou vorat? No, jednoduše. Vyberou od občanů peníze skrze daně, pošlou je s velkou pompou na pomoc hodnotové Ukrajině a ti Ukrajinci potom potají pomocí korupčního mechanismu část těch peněz kopnou zpátky do Evropské unie těm lidem a těm skupinám a těm organizacím a těm politickým stranám, které tenhle ten mechanismus pomoci a vyvádění peněz z Evropské unie na Ukrajinu umožnili, propagovali pod rouškou pomoci Ukrajině. A pokud tohle to chtějí voliči, pokud s tímhle tím souhlasí a ty strany, které nechtějí zastavit válku, dál budou volit, no tak skutečně potom na horizontu roku 2030 si chystejte Kanady, chystejte si mundury, chystejte si KPZky, všechny tyhle ty věci, protože evropští verbíři už se blíží, už jich jdou. A pokud oni chtějí skutečně ten konflikt s Ruskou federací, všichni ti generálové, všichni ti politici, všichni členové těch dozorčích rad, všech těch velkých podniků, které jsou nyní z civilní výroby transformovány na válečné podniky, pokud oni všichni to opravdu budou chtít a nebude žádný kontrolní mechanismus a nebude žádný odpor ze strany obyvatelstva, tak opravdu tu Evropu do toho konfliktu na horizontu roku 2030 do konfliktu s Ruskem opravdu přivedou a dovedou. To není žádné síčkování, to je konstatování reality. Tomu konec konců i podle těch názorů těch analytiků tomu konfliktu se nedá vyhnout, pokud občané a obyvatelé Evropy nebudou chtít se tomu vyhnout a nevyvinou odpovídající aktivity, aby se tomu vyhli. Takže konflikt na Ukrajině pokračuje kvůli tomu, že součástí korupčního válečného mechanismu je právě Evropská unie, politické strany a politici a zbrojní průmysl v Evropě, který ve spolupráci s evropskými politiky a ve spolupráci s politiky na Ukrajině umožňuje obrovský samoživitelný korupční finanční mechanismus, který je vzájemně propojený mezi Ukrajinou a Evropskou unií. To je realita. Takže takhle bych to uzavřel. No, máme 21.02. Tenhle ten monolog byl opravdu dlouhý, byl přesahovej, bylo to zleva doprava, nahoru, dolů a zpátky. Probral jsem to, myslím, úplně všechno. Ani by nemělo smysl vlastně mluvit o něčem dalším, protože všechno vlastně dneska souvisí úplně se vším. Takže já ti předám slovo, Vítku, a protože máme 21.02, tak určitě dáme nějakou přestávku, dáme nějakou jednu nebo dvě písničky a potom bychom se pustili do telefonických dotazů.
1: Určitě dáme dvě písničky, Pavel tam bez pochyby něco vybere a jenom upřesním, že my jsme to druhé téma nestihli, ale to vůbec nevadí, třeba se někdo na to zeptá z našich posluchačů, na které se určitě těšíme, takže prosím, volejte a prosím, zkuste stručně nebo zestručnit vaše otázky, aby se opravdu dostalo na co nejvíce z vás. Máme tady řadu stížností, že necháváme mnoho lidí takzvaně vymluvit se. Nicméně, pokud se někomu skáčeme do řeči a snažíme se ty lidi trošku nějakým způsobem zestručnit, tak zase nám píší jiní lidé, že zase skáčeme do řeči a že cenzurujeme a tak dál. Tak pro boha, ujednoťte se prosím na nějakých, řekněme, optimálně zestručných dotazech, ať nenadává jedna či druhá strana, buď že necháme některé lidi dlouho mluvit, anebo že zase některým lidem, kteří dlouho mluví, jim skáčeme do řeči. Obojí je prostě špatně, nezavtíčte se vůbec nikomu, takže to jenom na závěr této části. Pavle, zahrajeme si tady písničky.
2: Ano, standardní situace, tohleto se děje od začátku. Prostě jak je moc demokracie, tak to vždycky takhle dopadne.
1: Přesně,
2: no.
1: Přesně.
2: Takže já jenom chci upozornit na číslo telefonický, na který potom můžete volat po písnice. 608 12 14 19. Vy, kteří se díváte na televizi, tam to vidíte. Myslím, že tentokrát se bude volat na telefon, nikoliv na WhatsApp, když by to snad taky šlo, ale na jiný číslo, takže tohle to vůbec neřešme. Takže na telefon a já tam pustím jednu písničku a druhou, no, dohromady mají 9 minut. Není to moc, Vítku?
1: Já myslím, že to akorát, že VK přesně od hodinu, ani
0: no, tak akorát,
1: bude vás nebyla pauza, jo, takže VK bude rád určitě, že takhle odpočine.
2: Dobře, tak jedem. Dám tam jednu starou písničku z roku 2014, Ochemtrails. Tak jedem. Tak super, vážení posluchači. Písničky nedohrály, hosté jsou na svých místech a my můžeme předat první telefon do vysílání. Prosím, jak jsme říkali, o stručnou a jasnou otázku. Takže můžete, prosím.
3: Zdravím, pana Vejka. Já bych se vás zeptat, já jsem teďka četla ten váš článek, kde píšete o Soloviovi a Alexu Jonesovi. A vlastně se stotožňujete z jejich názory. Odvoláváte se na to, že jste vlastně v posledních předcházejících pátečních pořadech mluvil o tom též. A mě to strašně zarazilo, protože víte, jejich chování nereflektuje chování obyvatelstva. Já jsem sousedkou od paní, která má bratra na Ukrajině a on přijel, teď je tady týden, mluvila jsem s ním a mluví úplně něco jiného, než co vy píšete.
2: Dobře, já to zastavím, já jsem říkal, že to musí být jasná odpověď.
3: Otázka je o tom, proč vy dáváte prostor jenom těm politikům a vůbec vás nezajímá, co ty lidi říkají.
2: A jak může dát prostor lidem?
3: Ani jeden článek. Jeden článek nemáte o tom, co říkají lidi.
2: A jak to může vědět, co říkají lidé?
3: Ano, přečíst to, já to čtu. Já to čtu třeba na YouTube, si to přečtete.
2: Dobře, tak jo, děkujeme, mějte se hezky, nashledanou.
0: No, já bych jenom paní řekl, že já přináším a náš server přináší informace o událostech. My neděláme rozhovory. Jo, to je, od toho jsou jiné servery. Rozhovory dělají servery, které se specializují na rozhovory. Víte, že takové jsou například YouTubeové kanály, dělají rozhovory se zajímavými hosty, se zajímavými lidmi. Ale to, co jste navrhovala, jezdit někam s nějakými lidmi, dělat nějaké výjezdy někam na Ukrajinu, no nezlobte se, my nejsme Česká televize. Na to my nemáme peníze, nemáme na to ani lidi, abychom jezdili někam a bavili se někde s nějakýma lidma, kteří někde přijeli na Ukrajinu, na západní Ukrajinu nebo podobně a mají třeba pro banderovské názory. Není problém, pokud si udělat rozhovor někde na západní Ukrajině, ve Lvově, s nějakými banderovci, aby si čeští a slovenští čtenáři mohli přečíst jejich názory. Na jejich protiruské názory a jejich probanderovské názory. Určitě by to bylo zajímavé, ale jak říkám, na to nemáme zkrátka finance. To je všechno o tom, že pokud chcete dělat rozhovory, tak jediné rozhovory, které můžete dělat, je se zajímavými hosty někde online na YouTube, To znamená, vezmete si nějakého politika, nebo si vezmete nějakého cestovatele, domluvíte se, uděláte rozhovor někde na YouTube nebo na nějaké platformě, nebo jako třeba děláme tady každý pátek, že máme vysílání, anebo pozveme do našeho vysílání třeba Láďu Vrábela nebo Lubomíra Volného a podobně. To znamená, dáme prostor v rámci nějakých rozhovorů, ale bavit se někde na ulici s nějakým prostě lidmi někde na Ukrajině nebo z Ukrajiny, to vyžaduje samozřejmě zpravodajský štáb, který musí mít nějaké lidi, musí mít nějaké financování, a nezlobte se na mě, ale když se jenom teď takhle bokem podívám na příspěvky financování našeho serveru 10 dní před koncem měsíce, tak to nakonec vypadá, že možná skončíme na konci měsíce. Jo, skončíme, protože já jsem se díval třeba na financování svobodného vysílače, vy tam máte nějakých 23% nebo 32%.
2: Taky bída pěkná, ano.
0: To je jako strašná bída, takže jako jsme samozřejmě strašně rádi za každou pomoc. Chápeme, že je těžká situace, finanční situace lidí, je drahota, inflace, jsou navíc dovolené, lidé jsou pryč, jsou na chalupách, že jo, mají tohleto jiné starosti, ale pravda je taková, že pokud prostě ta podpora nepřijde, tak nebudeme moci zkrátka na konci měsíce dál pokračovat. To jenom dopředu oznamuju, že ta situace je opravdu kritická. Já vím, že jsou dovolené, že lidé mají jiné priority, ale to, co teď řekla paní, jenom potvrzuje to odtržení od té reality. My, kdybychom měli rozpočet třeba jako, já nevím, nějaké médium, které prostě je takzvaně mainstreamové, má za sebou nějaké prostě velké sponzory, velké zbrojní závody, které financují zpravodajství o Ukrajině. Víte, že německé servery, německé zpravodajské servery mají část svého financování od německých průmyslových podniků, které jim platí prostě cesty na Ukrajinu, kde natáčí propagandistické rozhovory o hrdiných obráncích Ukrajiny, kteří prostě nenávidí Rusy a podobně, a potom to vysílají, dělají s nima rozhovory. Jistě, samozřejmě. A je spousta Ukrajinců, kteří mají stejné názory, jako říkala paní teď. Ano, jsou, kteří mají úplně jiné názory, než co já píšu. Jenže znovu, to, co já píšu, nejsou rozhovory. Jsou to informace o událostech, aby lidé věděli, co se děje ve světě. Mnoho lidí nemá jazyk. Nás poslouchají většina našich čtenářů, teda mluvím o čtenářích a Aeronetu, tak jsou lidé starší ročníky, abych to řekl takhle, kulantně, a neměli angličtinu a měli ruštinu, když byli ve škole. Většina našich posluchačů a čtenářů. A i když měli tu ruštinu, pokud budeme, tak mnoha lidem i ta ruština se z hlavy tak nějak jako vykouřila, a proto to, co přinášíme, tak de facto jsou články, kde jsou videa, a všechna ta videa, co tam dávám, tak jsou titulkovaná, aby tam byly české titulky, aby každý prostě mohl tu informaci načerpat tak, aby ji rozuměl. A víte, že ne každý tohle to dělá, že máte spoustu serverů, že tam prostě prsknou video a přeložte si to sami a nazdar bazar. To znamená, informační hodnota je o zpravodajství, to znamená to, co se kde děje. Ale pokud chcete rozhovory, tak musíte se obrátit na jiné servery. Pokud nějaké YouTubeové rozhovory. Ale pokud chcete přímo rozhovory někde, na ulici s obyčejnými Ukrajinci, k tomu je třeba zpravodajský štáb. Bohužel to neposkytujeme, na to nemáme peníze. Ani omylem, ani náhodou. Stačí se podívat na to naše počítadlo. Takže já bych na to takhle reagoval, a jestli Pavel k tomu něco ještě řekne, nebo Vítek, a když tak bychom se pustili do dalšího volajícího.
1: Já myslím, že to bylo dlouhé, pojďme na dalšího posluchače, bychom netržovali.
2: Já jestli jenom můžu ještě do toho říct si to, že prostě vy můžete i volat se svými názory samozřejmě do svých, do pořadu, který vysíláme, většina z nás to vysílá živě, v interakci. A vy nevoláte, v poslední době je to prakticky obrovská bída. Já vím, že toho teď je mnoho všude. Všude je mnoho nových serverů, každý se snaží nějakým způsobem ukázat něco a tak dále. Takže To je těžký, ale opravdu vy můžete volat a to je velmi důležité se svými názory. Volejte něco třeba podobného, i vy, kteří...
1: Něco podobného, no, promiň, Pavel, jsem chtěl říct, ale nechtěl jsem to zdržovat, ale přesně něco jasně, podobného jsem tady měl jasně, připravené, jasně. Že chci říct, přesně.
2: Ano, přesně tak. Takže takhle, jdeme dál, puštím další do vysílání, prosím, můžete.
4: Ano, děkujem, dobrý večer všetkým, dobrý večer pánu VK. Já jsem se

0: suně velkého množstva sovětského zlata v 89. až 91. roku do Izraela. Ďakujem pekne.
1: Taky děkujeme.
2: No, já děkuju.
3: Ale byly perfektní dotazy, ano.
2: No, samozřejmě. No, když to vezmu od konce, tak přesun zlata samozřejmě byl součástí stejného procesu, jako byl v Československu a jako byl ve všech zemích takzvaného východního bloku. Zlato bylo přesunuto pod kontrolu takzvaných, můžeme říkat, sionistických bankéřů. Ruské zlato nebo sovětské zlato bylo přesunuto do bank v Izraeli. Ve takzvané střední a východní Evropě většina zlatých rezerv byla přesunuta do kontroly domu Sionu v Londýně u National Bank of England. Tak bylo dohodnuto, to byly dohody, které byly uzavřeny na Římském klubu tehdy v květnu 1988. Tam bylo rozhodnuto o rozbourání takzvaného systému rozdělení Evropy takzvanou železnou oponou. Víte, že už tehdy politici byli takzvaně připravováni na rozval řízení Sovětského svazu a takzvané zavázání si těch nových zemí, to znamená, aby dostali půjčky, aby dostali úvěry a aby hlavně získali takzvanou volnou směnitelnost svých měn, takzvanou konvertibilitu, abyste mohli československou korunu, tehdy československou směnit za západní měny, tak podmínkou takzvaných západčiků bylo, že jednotlivé tehdy ještě státní banky, protože to byly ještě státní banky, že převezdou svoje zlaté rezervy do kontroly v Londýně, do National Bank of England a Rusko, nebo Sovětský svaz, hroutící se Sovětský svaz, převedli svoje peníze do bank v sionistickém Izraeli, to znamená do izraelských bank a mimochodem nejenom do centrální banky, ale převedli peníze do nově vznikajících bank v rámci takzvaných nových prostorů, kam se stěhovali tehdy po rozpadu Sovětského svazu ruští židé. To znamená, to byly v rámci těch jednotlivých vzdělávacích ústavů, jako jsou ty ješivy, tak oni mají vedle toho i svoje vlastní finanční ústavy. Tam se přesouvaly zlaté rezervy a dodneška tam mimochodem jsou uloženy. Proto je takový nezlomitelný vztah mezi Moskvou a Tel Avivem, respektive západním Jeruzalémem dneska. To je ten důvod. Co se týče toho prvního dotazu, jestli máte, tohle to mi uniklo, úplně mi to uniklo, pokud máte nějaký odkaz na článek, nějakou informaci, tak mi to prosím pošlete přes kontaktní formulář na Aeronetu, pošlete mi to, protože to mi uniklo tohleto. Jo? To znamená, pokud se někde něco plánuje, nějakých 6 zemí, se plánuje, prostě, jak bude systém velení, nastavení, pokud je v tom zahrnuto dokonce i, no, nepřekvapuje, no, pokud je Slovensko, tak to znamená, že to, o čem jsem hovořil, o čem píšu články, že je skutečně realita. Znovu to zopakuji. Oni opravdu chystají procesy řízení na možný konflikt s Ruskem na horizontu roku 2030, jak o tom neustále mluví nejvyšší generálové Severoatlantické aliance a jednotliví politici a i náčelníci některých generálních štábů, jako třeba generálního štábu tady Bundeswehr o tom hovořil, že na horizontu roku 2029 až 2030, že Rusko může zaútočit a že třeba se na to připravit. Oni se na to chystají. Oni vědí, že a proč. Jenom pánovi zdůvodnit proč. Jestliže Evropská unie, jestliže Velká Británie jako společník, jestliže společně provádějí údery, hloubkové údery do vnitrozemí Ruska, je válečné střetnutí mezi evropskými zeměmi NATO a Ruskem v dohledném horizontu naprosto nevyhnutelné. Tím je to dané. Jestliže střílíte britské rakety, britské drony, západní, evropské, německé, to je jedno, do Ruska, na jejich ruské

0: rafinérie, na jejich ozbrojené síly, na jejich paneláky, na civilní cíle, v nějaké chvíli bude muset Rusko atvičát. To bude muset odpovědět. A oni to vědí, ti, kteří chystají těchto šest zemí toho centrálního velení, takzvaného, oni tomu říkají, nebo Rusové, proto už mají název, takzvaný Evropský front, který bude mít velení v nárazníkové oblasti onoho konfliktu. To znamená pobaltské země, Polsko, na jihu, Balkán a podle té informace, tedy pokud je to i to Slovensko, tak pokud to takhle bude nastavené, tak je jasné, že oni se na to chystají, protože proto dělají úplně všechno, aby ta válka vypukla. Jestliže děláte všechno proto, aby válka vypukla, je jasné, že se na to chystáte i z hlediska procesů velení a řízení. Stejně jako se chystali 8 let na vyprovokování zatažení Rusů, aby vtrhli na Ukrajinu od roku 2014 do roku 2022, dělali proto úplně všechno, tak i nakonec se jim to povedlo. A oni se celou dobu na tu válku na Ukrajině chystali. Teď dělají úplně to samé. Je to šílené, protože dělají úplně to samé. Chystají se na válku s Ruskem. Znovu to zopakuji. Chystají se na ní. A když se na něco chystáte, musíte provádět přípravy, návrhy takzvaného frontového velení a vedení. Takže jenom zopakuji, pokud to máte nějaký odkaz na nějaký článek, pokud pán by mohl zaslat, tak mi to zašlete do redakce, já se na to podívám. Je to pro mě novinka, je to, že je nějaké tajná dohoda někde, že se něco prostě bude takhle realizovat. To by mě opravdu zajímalo. Takže takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volajícího.
1: Je připravený, prosím.
2: Dobrý večer. Banská Bystrica, Bobeš pri telefóne. Nemám otázku. Chcem sa len poďakovať vedúcemu kolotočov a celému support SBS, Plzeň a tak ďalej. To, že ľudia si neuvedomujú, v čom kde sme a ako sme na tom, bohužiaľ je to smutné. Ľudia majú skutočne veľkú starosť o zaplatenie šekov. Neviem, ako sa to vyvinie. Môj názor je, že skutočne jediné, čo ľudí zobudí, tak bude práve ten ostrý bojový konflikt, keď ľudia prídu majetky a mami, staré mami, otcovia, dcery, synovia, otcov. Ďakujem ešte raz veľmi pekne. Veľmi si vás za vašu prácu. Ďakujem.
1: Taky ďakujeme. Ja vezmu rovnou další telefon. Ďakujem. Takže šup, tam vezmeme další, takže hezký večer, jste ve vysílání rovnou, povídejte.
3: Dobrý večer, prajem, tu je posluchač zo Slovenska, práve si ešte ukladám drevo v pivnici, pripravujem sa na zimu, bez emisných povoleniek zatiaľ ešte, chvala Bohu. Chcel by som sa pána Veka opýtať na hnutie Republika. Viete, aký má názor na túto politickú stranu, keďže začali mútiť troška vody v Európarlamente a myslím si, že sú na vzostupe, aký je jeho názor. Ináč, ja som jeho čitateľom jeho kníh, teraz čítam predposlednú, čaká ma na poličke Kanon okulty. A veľmi dobre tomu rozumiem, pretože bol som aj v politickej strane SNS Mariana Kotlebu. A aký je jeho názor prostě na tuto politickou stranu Republika?
1: A to jak, jestli mohu vědět, sám nevím, kde to je, to je na Slovensku nebo někde jinde?
3: Prosím?
4: Samozřejmě Republika... to je na Slovensku, ale spíš proponenti, kdo figuruje v rámci té strany třeba nějaké známé osobnosti v nás, v Česku, kde se o tom nevidí naši posluchači někteří, kdo třeba figuruje v té straně nějaké hlavní postavy třeba?
3: Ja si myslím, že sú projektom do budúcna Medzimoria. Preto by som sa chcel opýtať, či s tým súhlasí pán Veka, alebo nie. Ďakujem.
4: Dobrá.
1: Tak jo, tak jo, tak naschle. Tak.
0: No, já děkuju za dotaz. No, strana Republika, Slovenská strana Republika, tak to je v podstatě asi jakoby ta nejprogresivnější, když to slovo používat, pro stranu, která je do vlastenecké teze, je asi nevhodný, ale samozřejmě stranu vede pan Milan Uhrik, poslanec Evropského parlamentu, natáčí videa. A co se týče afilace, politické afilace Republiky, podle mého názoru je to strana, která se nachází víc vpravo od české SPD, ne příliš vpravo, ale u politiků je vždycky problém v tom, že do poslední chvíle, než vstoupí do jakéhokoliv koaličního projektu ve vládě, protože bez ohledu na to, jaký výsledek udělá na Slovensku republika při parlamentních volbách, myslím příští rok, už tam budou mít volby do parlamentu, tak bez ohledu na to, jaký udělá výsledek, tak zřejmě volby nevyhraje, a pokud udělá pěkný výsledek, možná dostane nabídku k účasti na koaliční vládě Roberta Fica, který s největší pravděpodobností znovu sestaví další vládu. Otázkou samozřejmě bude, za jakou cenu ta vláda bude sestavená a z čeho republika bude muset ustoupit, stejně jako ustoupila SPD v České republice, když chtěla vstoupit do vlády s takzvanými umírněnými liberály Andreje Babiše a s nečitelnými motoristy pana Macinky a pana Turka. To znamená, z čeho všeho se bude muset slavit. A otázka na to, jestli budou zastávat koncept Trojmoří. No, to by bylo nošení vody do mlýna, nebo vody na kolo ve mlýně, protože to samé, co dneska probíhá v Evropě, to znamená proces snahy o zatažení Evropy do nějakého konfliktu na horizontu roku 2030, tak proti tomuto procesu globální prediktor nasazuje projekt takzvaného Trojmoří, a lépe řečeno než Trojmoří, teď proto se používá takový ten alternativní název a říká se mu Intermarium, tedy latinsky, že mezimoří. A Trojmoří i Intermarium jsou to dva názvy pro označení téhož, jsou to synonyma. I když konceptuálně bychom tam nějaké rozdíly našli, a to si hned řekneme, Trojmoří je původně projekt polského vůdce Pilsudského. Jeho představa byla o tom, že Velkopolsko, které vznikne na prostoru Evropy poté, co padne carská říše a zhroutí se Velkouhersko a tak dále. To znamená, byl taková představa Velkého Polska, které bude iniciátorem takzvaného Trojmoří, s tím, že dojde k politickému sjednocení vlád na pobřeží Jadranu, Baltského moře a moře Černého. Jo, to znamená tenhle ten prostor. A že takhle tedy vznikne jakýsi prostor Trojmoří. Intermarium je v podstatě de facto totéž, ale pozor, už ne pod kontrolou Polska. Intermarium je projekt globálního prediktora, který chce vytvořit blokační mechanismus mezi znacifikovaným Západem, znacifikovanou západní Evropou, která by si chtěla střihnout jadernou válku s Ruskem, což globální prediktor nemůže tolerovat, protože Rusko je plánováno pro velkou roli Číny jako surovinová základna pro růst takzvaného Pax Sinica. Pax Sinica, svět podle Číny. Dnes máme systém Pax Americana, ale Pax Sinica, tedy svět podle Číny, je proces globálního prediktora. Cílový proces do roku 2050. Globální prediktor chce veškerou moc, řízení, procesy bezpečnostního aparátu celé planety, všechno chce převést do Číny, aby Čína byla centrem světového řízení, minimálně toho ekonomicko-politického. A pozor, důležitá věc, Čína je na tom podobně jako Německo. Velký prostor, velká základna, velký ekonomický výkon, ale nemá na svém území dostatečný objem potřebných surovin pro svůj běh. Proto globální prediktor, pokud chce přesunout řízení, proces řízení ze Spojených států do Číny, tak musí pro Čínu zajistit laciné, prakticky neomezené zdroje. A k tomu je potřeba Rusko. A protože globální prediktor nikdy nepracuje jenom s jedním plánem, ale má více plánů, plán A, plán B, tak je třeba říct, že globální prediktor dokáže ty zdroje pro Čínu zajistit, i když Rusko zůstane v celku a vyhraje válku na Ukrajině, i když o tu Ukrajinu už ani válečně, ani vůbec teď není ani řeč, o tom není třeba se bavit, anebo i kdyby se Rusko rozpadlo na více států, slabých států, tak to by byl pouze plán B. Celé Rusko nebo rozpadlé Rusko? Celé Rusko plán A, rozpadlé Rusko plán B. Oba dva varianty jsou pro globálního prediktora přijatelné. Ale pozor, co není přijatelné, je ovládnutí rozbitého Ruska americkým národním prediktorem a především tím, čemu se dneska říká ten systém takzvaného sionistického aparátu a sionistického řízení z Londýna Evropy. To znamená, ten systém by narušil postavení plánu globálního prediktora, tu řídící kontrolu Číny. Proto Intermarium je projektem globálního prediktora, který se snaží zablokovat válečný konflikt mezi Evropskou unií, mezi západní částí Evropské unie a mezi Ruskem na přelomu roku 2030 a za rokem 2030. To znamená, i všechny alternativní strany, které dneska usilují o zastavení válečného konfliktu na Ukrajině, a mezi ty strany patří i republika samozřejmě, tedy zastavit válečný proces, tak všechny tyhle ty strany se podílejí de facto na budování systému Intermarium. To znamená, to není o tom, že oni se rozhodnou, je to o tom, co dělají. Mnoho lidí dělá nějaké věci, aniž by věděli, co dělají, takzvaně v rámci jakého procesu řízení to probíhá. To znamená, chápete, máte spoustu politických stran, které se začaly profilovat jako proti válce na Ukrajině, což je konceptuální příčina. To znamená kolapsy národních ekonomik kvůli tomu, že se národní ekonomiky odpojily od ruských zdrojů a klesají preference politických stran. To znamená, ty strany se honem rychle musí takzvaně přehodit na jinou politickou notu, musí najednou více usilovat o zastavení konfliktu na Ukrajině. Ale dělají to ne kvůli tomu, že by chtěli, ale protože jsou do toho dotlačeni okolnostmi. A všechny alternativní strany se stanou v podstatě součástí projektu Intermarium. Všechny strany, které jsou pronárodní, jsou vlastenecké, se chtě i nechtě stanou součástí projektu Intermarium. Proč? Z jakého důvodu? No, protože země, které nechtějí válku s Ruskem, jsou automaticky součástí projektu Intermarium, blokačního mechanismu globálního prediktora. Takže takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volajícího.
1: Čeká dlouho, ale stále čeká, tak prosím.
5: Dobrý večer, posluchači u Čech. Já bych měl takový dotaz na alternativních serverech. Koluje docela dlouho už taková fotografie, nevím teda z jakého roku, je to velmi zajímavá fotografie. Pokud teda je pravá, je to rodinná fotografie, kde na jednom snímku je Otto Skorzeny, Josef Mengele a Reinhard Gehlen, což byl šéf zpravodajské služby Třetí říše. A ještě jsou tam dvě osoby, ty jsou popsané jako George Scherf mladší a George Scherf starší. A já si chci zeptat, ta teorie, která o tomhle to mluví, říká, že vlastně George Scherf starší a mladší jsou dnešní Georgeové Bushové, který sedí vlastně, nebo seděli jako prezidenti korporace USA a v podstatě to byli jako německý špioni. Tak jestli by tohle mohl pán VK okomentovat a ještě jestli bych mohl okomentovat to, že vlastně tato fotografie, pokud je pravdivá, tak nabízí podporu té teorii, že vlastně nacismus byl dvouproudej. Jeden proud byl vlastně pro široké masy, kam mohl se člověk dostat, a ten druhý proud, ten rozhodující, byl vlastně spřízněný krví a tam vlastně se člověk dostat nemohl a vlastně... Jo, teda chceli, jestli by to mohl komentovat. Děkuju.
1: Tak, prosím.
0: No, já děkuju za dotaz. Prosím vás, nezaměňovat fašismus a to, co je ve Spojených státech, takzvané velké lóže ilumináty. To je, prosím vás, to je zaměňování okultních a světských procesů řízení. Nacismus je světský proces, lidový světský proces, okultní procesy, ale všechno to, co probíhá okolo velkých lóží. Takzvaný skupina Skull and Bones, ze které vycházejí prakticky všichni američtí prezidenti, lóže iluminátských organizací ve Spojených státech, které jsou v podstatě v svém principu židozednářské organizace, ale s posunem do něčeho, čemu se říká takzvaný osvícený gnosticismus. A na to opravdu nemáme čas, to by bylo na extra povídání, ale osvícený gnosticismus vychází v mnoha ohledech z takzvaných praxí velkých lóží, židokřesťanských velkých lóží, a ve Spojených státech tenhle ten okultní proces takzvaných osvícenců, tedy iluminátů, kontroluje všechny silové procesy. Je to okultní proces, to znamená, a to je zajímavé, okultní procesy velmi často v podstatě mají hodně takový jakoby fašizační nebo nacifikační charakter a étos, ale je to kvůli tomu, že ten proces de facto je ve svém vlastním principu v podstatě krycím mechanismem pro vlivové operace nadnárodního, tedy globálního prediktora. To je důležité, protože tihleti osvícenci nejsou osvíceni kvůli tomu, aby posilovali nějakou národní notu nebo národní republiku, ale aby vyplňovali roli nadnárodních procesů řízení. A k tomu slouží právě jejich lóže, jejich skupiny. Proto všichni ti Bushové a všichni ti další, kteří byli součástí těchto okultních organizací, tak všechny prosazovali v podstatě cíle, které měly de facto posilovat roli v takzvaném světovém uspořádání původního systému globálního prediktora, systému Pax Americana, který se ale globalistům samozřejmě vymknul spod kontroly. Že to už jsem o tom psal několik článků, proč se globální prediktor rozhodl zlikvidovat systém Pax Americana, z jakého důvodu, jenom velice rychle, rozhodl se proto ze stejného důvodu, z jakého se rozhodl zlikvidovat Sovětský svaz. Protože bipolární rozdělení světa, to znamená na východ a západ, kdy západ byl kontrolovaný Spojenými státy Pax Americana a východ Sovětským svazem, ten proces se globálnímu prediktorovi nezdařil, protože byl na hranici vyvolání termojaderné války mezi východem a západem. Proto globální prediktor rozhodl o rozbourání obou subjektů. Nejprve Sovětského svazu, a teď o několik desítek let později globální prediktor dokončuje rozborku Spojených států. Takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volajícího.
1: Čeká, tak prosím.
6: Dobrý večer. Já keby som mohl ještě nakrátko povedať, podle môjho názoru Európska únia nie je pripravená na vojnu s Ruskom, lebo dobre, jedna vec sú útoky dronov alebo útoky raketami. Mimochodom tie rakety, ktoré ide Turecko dodať Ukrajine, tak tie ATAK MS, tak oni sú veľmi dobre zostreľovateľné Rusmi, nakoľko vyletia až do kozmu a Rusi majú dostatok času na to, aby na to reagovali. Ale Európska únia sa systematicky zbavila zbrojného priemyslu A napríklad v Rusku, keď postavia nejakú továren zbrojnú, tak musia do nej zamestnať, musia mať ľudí, ktorí to vedia urobiť a musia do nej zamestnať 30% personálu z pôvodnej zbrojárskej fabriky, aby ich naučili vyrábať tých ďalších zamestnancov. Toto Európa nemá. A tým pádom, ako keď, či to nie je len viac zbožné prianie, ako reálna schopnosť Európy, ale poslať vojakov, nie drony, nie rakety, poslať vojakov a urobiť plnohodnotnú vojnu s Ruskom, lebo myslím si, že nie. A potom toto, čo spomínate, to, ten projekt Intermaria, to nie je náhodou dané tým, že oni chcú západnú Európu zmeniť tou migráciou na niečo iné, než je teraz, a tým, ale naše krajiny by mali zostať ako nejakým spôsobom konštantné, tak ako sú teraz. A toto je, lebo napríklad aj Veľká Británia vystúpila preto z Európskej únie, aby, lebo v Európskej únii už mali vznikať nové národy, nové štáty, tak ako o tom hovoril Obama, myslím, že už v roku 2012. Tak teda ten globálny prediktor, to je ktorý? Koho myslíte? To je dom Sion, to je dom Chabad, alebo je to americký národný prediktor?
1: Dobře, díky.
0: No, dobře, děkuji za dotaz. Děkuji za dotaz. Podívejte se, začnu teda od začátku. Otázka. Má Ukrajina dostatek zbraní na to, aby pokračovala ve válce? Má dostatek lidí, aby pokračovala ve válce s Ruskem? Nemá. A přesto válka pokračuje. Úplně stejně je to s Evropskou a bude s Evropskou unií. To, že má nedostatek zbraní a že se neví, jak to bude s lidma, to jim nebrání ve vyvolání toho konfliktu. Tady si mnoho lidí neuvědomuje, že jak na Ukrajině, tak brzy v Evropě. Chápete? Dokonce teď zazněl ten názor, protože já nemám čas dělat všechna ta videa, opravdu nemám na to čas, ale ten názor, který zazněl teď na francouzské televizi od toho válečného vojenského analytika, tak on řekl, on tam reagoval mimochodem na stejný dotaz, který teď řekl posluchač. Volala tam posluchačka do toho pořadu a on jí na to odpovídal, že nedostatek zbraní, současný nedostatek zbraní a nedostatečná vojenská základna v případě konfliktu nebude bránit Evropské unii v mobilizaci do vojenského konfliktu proti Rusku v případě napadení Evropské unie. Nebude bránit v mobilizaci. Nedostatek. A tohleto je třeba podtrhnout dvakrát, třikrát podtrhnout a přidat za to 4 vykřičníky, aby si to lidé uvědomili. Současný nedostatek zbraní v Evropě není důvodem pro nerealizaci válečného konfliktu s Ruskem na horizontu roku 2030, stejně jako nedostatek zbraní na Ukrajině není důvodem pro zastavení války s Ruskem. Není důvodem. Mnoho lidí si to neuvědomuje. A teď pozor, důležité vysvětlení. Proč je to tak možné? No protože Rusko v případě toho konfliktu se bude chovat a postupovat úplně stejně. Proč? Z jakého důvodu? Protože součástí globálního prediktora je dokončit rozborku systému Pax Americana. A do značné míry se to daří, protože Spojené státy se odsouvají z Evropy. Mocensky, politicky, ekonomicky postupně se odsouvají. A to, co má proběhnout s Evropou, Evropa bez Spojených států bude fragilní, bude křehká a bude možné realizovat intermarium. To znamená rozdělení Evropy tak, aby k té válce v podstatě nedošlo. V případě, že k ní dojde, tak to může dopadnout různými způsoby. V případě jaderné výměny by samozřejmě Rusko umlátilo celou Evropu do doby ledové nebo do pravěku. Zkrátka v Evropě by nezůstalo vůbec nic, protože objemy jaderných hlavic v Rusku se nedají srovnávat s objemy pár desítek hlavic někde ve Francii a pár desítek hlavic někde ve Velké Británii. To se nedá prostě. To znamená, výsledkem takového konfliktu bude úplně celé zničení západní Evropy anebo prostoru Evropy, s tím, že Rusko bude vítěz podle proroctví jakožto král severu. Bude vítězem. To je varianta A, plán A. Plán B je, že evropská agrese jakýmkoliv způsobem, která by byla spojená s mobilizací a s vyvoláváním nepokojů uvnitř Ruska, útočením na fabriky dálkovými drony a raketami a podobně, by vedlo k destabilizaci Ruska. V Rusku by došlo ke státnímu převratu, ke svržení vlády v Kremlu a došlo by k nastolení nějaké prozápadní loutkové vlády, což by vedlo k rozpadu Ruska. Tak tenhle ten model by de facto pro globálního prediktora skončil tak, že ty země, které by byly za Uralem, by zřejmě globální prediktor se snažil získat pro kontrolu pro takzvané globální systémy a pro takzvaný systém Pax Sinica, zatímco všechno, co by bylo před Uralem, by připadlo domu Sion v Londýně pod kontrolu Londýna, což je tedy hlavní architekt evropské agrese proti Rusku. Londýn, londýnské kanceláře. To znamená, to je plán A, plán B. Preferovaný plán je plán A pro globálního prediktora. Ten druhý plán je v podstatě na druhém místě. Ten už není tak preferovaný. Každopádně obě dvě varianty jsou pro globálního prediktora přijatelná. Teď otázka, co je to ten globální prediktor? No, globální prediktor je sdružení nikým nevolených osob, nikým nevolených lidí, sdružení osob z dlouhověkosti, z krevní linii Amšela Charedim, ti, kteří rozhodují o procesech řízení na této planetě v horizontech staletí, stovek let, vzhledem ke své dlouhověkosti. To znamená, to je globální prediktor. Ti, kteří po Abrahamovi mají takzvané neomezené telomery v DNA, to znamená nestárnou, zůstávají stále, řídí procesy, pokračují v řízení procesu. Mimochodem, já jsem o tom měl už několik článků, mám o tom i tu knížku, tu první mimochodem. A pokud jste ji nečetli, tak si ji určitě přečtěte, jak funguje takzvaný švýcarský vzorek, lidé s obrovskou dlouhověkostí, jako Abraham a podobně, neporušené genetické telomery, to znamená lidé nestárnou, díky tomu jako vampíři, doslova jako vampíři, možná takové ty příběhy o vampírech jste četli, že žijou napříč staletími, že pijou lidskou krev a nemohou zemřít, že jo, a že se musí vždycky po nějak několika desítkách let odstěhovat na jinou adresu, aby ostatním lidem nebylo podezřelé, že vůbec nestárnou, protože by to bylo velice nebezpečné, takže se odstěhujou někam do jiného státu, tam žijou dalších 40-50 let, potom se odstěhují dál, žijí dalších 50 let, vždycky kvůli tomu, aby nebylo ostatním lidem divné, že jsou jako že nestárnou a tak dále a tak dále. Tohle to je takzvaná ta urban legend, to znamená něco, co je v příbězích o upírech. Jenže ti upíři de facto ale v skutečnosti existují. Akorát, že nepijou krev, nemají ty zuby, ale mají tuto dlouhověkost. V krevní linii Amšela Charedim. Dožívají se 700, 800, 900 let. Díky tomu řídí napříč staletími globální procesy. Oni jsou součástí takzvaného globálního prezidia, tedy globálního prediktora. Ale to máte uvedeno v té první knižce moji. Tam to máte více rozepsané. Takže takhle bych na to reagoval, no a pustíme se tedy do dalšího volajícího.
4: Ano, do posledního posluchače se pustíme, už je 55, takže poslední posluchač, který nám volá.
1: To uteklo, tak prosím.
7: Dobrý večer, děkuji vám všem, přátelé, za vaši práci. Já jsem měl takové dva menší dotazy, jeden takový teoretický. Zajímalo mě jedna hvězdička českého energetického nebe, jinak tady posluchač Gabriel Stovačka. A zajímalo mě, on tvrdí, že v podstatě Green Deal do Evropy byl importován z Ruské federace kvůli tomu, že se Merkelová domluvila s Putinem na tom, že skrze ten plyn ovládnou Evropu, udělají si z toho takový biznis. Ale jako mě to moc nesedí, to je jenom taková otázka na vás a technická otázka, spíš praktická pro nás, vzhledem k tomu dnešnímu té debatě o tom Intermariu, kdyby tohle neklaplo, co si myslí pan VK o tom použít Rakousko jako útočiště, kdyby Česká republika pokračovala dál v té náručí na to, jako v tom, v té expanzi na to Rusko, jestli Rakousko by bylo jakoby mocné útočiště, které je mimo NATO, aby člověk prostě nemusel jako podléhávat tady jako těm odvodovým příkazům a spol, ale mohl prostě se s tadyma spakovat do Rakouska, protože to je prostě kousíček od nás a jestli Rakousko by v podstatě dodrželo, že by nevydávalo jako Čechy, řekněme, jako dál do Česka.
1: Dobře, já bych to už stopnul, aby jsme vůbec stihli odpovědět, tak prosím.
7: Dobrý, děkuji.
1: Naschle.
0: No, já děkuji za dotaz. Teoreticky by to tak mohlo fungovat, ale víte, kdo byl Adolf Hitler a víte, jakou měl původně národnost. Jo? To znamená, že v případě, že by vypukl jakýkoliv konflikt mezi Ruskem a Evropskou unií, já mám opravdu velký otazník nad tím, jak by dlouho vydržela neutralita Rakouska. Mám opravdu velký otazník, protože míra nacifikace, která by se rozjela napříč celou Evropskou unii, ten řev, ten nacifikační étos, že jsme ve válce s Ruskem, musíme mobilizovat, ten by byl možná tak silný, že by dokonce mohlo i teoreticky Rakousko na svou neutralitu rezignovat. Takzvaně v duchu tradic. že to znamená, že by se znovu jako připojilo k Německé říši a zahájilo, spustilo by mobilizace rakouských vojáků společně se silami Wehrmachtu, aby bojovali proti Rusku na frontě na východě. Já nemám v této otázce, já děkuju za ten dotaz, ale opravdu mám obavy, že v případě konfliktu s Ruskem, jestli by ta neutralita byla opravdu neutralita Rakouska zachována, protože neutralita Rakouska byla garantována Sovětským svazem, jakožto neutrální země, ale západní země nebo vítězné mocnosti neutralitu Rakouska nikdy formálně neuznaly. To znamená, neutralita byla deklarována Sovětským svazem. Mimochodem, stejně tak státní hranice Československa byly garantovány Sovětským svazem a nikoliv ostatními mocnostmi v roce 1945. Američané, Francouzi ani Britové státní hranice obnoveného Československa neuznali v žádných dokumentech, v žádných oficiálních materiálech. Tohle to všechno bylo garantováno pouze ze strany Sovětského svazu, kde takzvané rozlišení hranic, rekognizace hranic byla uzavřena v mezistátní smlouvě mezi Československem a Sovětským svazem v roce 1945. Na jehož základě byla zakarpatská Zakarpatí, že jo, ten ocas Československa byl odstoupen Sovětskému svazu na základě té smlouvy. V té smlouvě se Sovětský svaz zavazuje, že uznává státní hranice Československé republiky obnovené. To znamená, pouze se Sovětským svazem má Česká republika a Slovensko garantované své státní hranice. To je důležité, dneska už jsou to dva různé státy, to znamená, oba dva státy mají své hranice uznané pouze Sovětským svazem a nástupnickou Ruskou federací. Západní státy státní hranice nám neuznaly do dneška. Takže pozor na to, je to s velkými přesahy, ale je to samozřejmě všechno. Máme 22 hodin, takže to bylo úplně vše. Já se teda loučím s vámi, se všemi našimi posluchači, čtenáři a samozřejmě s tebou Vítku a s tebou Pavle, díky za pěkný písničky. No, vy si určitě všichni užijete samozřejmě víkend i příští týden, že jo, ty vedra, že jo, a když občas něco sprchne, tak bude dobře. A opět se uslyšíme příští pátek po 19.45 a přineseme další témata z domova i ze světa, takže já se s vámi se všemi loučím.
1: Nevím, jak teda u vás, VK, ale tady teda prší už celý den a docela chčí je dost, proměnutím, takže už je to dost. Jo, tak asi tak.
0: Takže je třeba zase, aby, je třeba, aby zase svítilo.
1: Aby zase svítilo, už to stačilo zase pro změnu. Tak jo.
4: Tady zatím tady naštěstí neprší, nicméně já ještě takové trošku humorné zakončení, asi nedokážu představit tu armádu v Evropě, která by se mobilizovala, všichni ti šampóni a mileniálové s tím sojovým latte v jedné ruce, s veggie burgerem a bubble tea v ruce druhé, s nagelovanými nechty a dready, jak prostě jdou do té války a v rámci té armády, kdy vlastně povinná armáda byla zrušena, tuším u nás od roku 2004, na Slovensku od roku 2006, znamená, nejsou ani zvyklí nějakým způsobem bojovat, máme tady určitou profesionální armádu a tak dál, ale to je jenom torzo z toho, co bylo dříve, jo. Tak já si nedokážu opravdu představit, jakým způsobem tato generace by fakt jako bojovala, já nevím.
0: No, já bych tomu řekl jenom, že aby jsme jako neprodlužovali, ale já bych tomu řekl jenom jednu věc. Znovu, pokud chcete znát odpověď, podívejte se na Ukrajinu, jak to fungovalo na Ukrajině. Já to zopakuju. Na Ukrajině 24. a 25. února 2022 byly mobilizovány ročníky 25-letých až 55-letých mužů. 25 až 55. Všechna velení, která, nebo všechny útvary byly koncipovány tím způsobem, že velení, velitelství, rozhodování, úrovně četařů, úrovně poručíků byly obsazeny všechno mužmi nebo muži nad 50 let věku, tedy starými, staršími. A ti, kteří byli mobilizováni v tom věku jako mladíci, 25 let a více, tak ti byli v podstatě mobilizováni do jednotek pod velením o jednu generaci starších velitelů. Přesně takhle by to bylo realizováno v Evropské unii. Do velení by byli povoláni vojáci, kteří mají nějakých 50-55 let a vycházeli v době ze systému armády čerstvě rozpadlé ČSLA v počátkem 90. let, to znamená, měli ještě starou školu a ti by byli velitelé. Ti by měli role cvičitelů, takzvaných důstojníků, měli by tam role velitelů jednotlivých útvarů, měli by role velitelů jednotlivých družstev, prošli by, vzali by ty šampóny takzvaně a dali by jim nějaký měsíční výcvik někde, by jim ukázali, takhle se střílí, s tím, že by se počítalo, že tam bude nějaká vysoká mortalita, nějakých 50-60% v prvním týdnu boju a tak dále a tak dále. Ale co je důležité, ve většině případů a z největší pravděpodobností by ta válka probíhala stejně jako na Ukrajině. Rusové by se snažili nepoužívat jaderné zbraně, snažili by se o frontové pojetí války někde na nějaké nepohyblivé válečné linii a z největší pravděpodobnosti ten konflikt by měl stejný průběh jako na Ukrajině, to znamená model ruského pomalu se valícího mobilního masomlína, do kterého z druhé strany by padaly statisíce a statisíce evropských vojáků, kteří by tam byli nasunování jako krmivo pro tento mobilní masomlín. Stejně jako na Ukrajině. Musím znova zopakovat. To, že Evropa nemá zbraně, není dobře vyzbrojená na válku, neznamená, že si nemůže střihnout válečný konflikt s Ruskem. To neznamená. Protože stejně tak to platí na Ukrajině. Ukrajina by v normální situaci už dávno měla skončit. Měla by uzavřít mír. Nemá zbraně, nemá dokonce už své vlastní lidi, všichni už umřeli, minimálně ti schopní, už nemá nikoho. Ale s velkou podporou Evropské unie a dokonce i s neochotou Kremlu použít větší objemy armády a větší objemy těžkoobjemových zbraní. Zkrátka ta fronta je někde zabetonovaná a malé jednotky postupují frontou dopředu, přičemž fronta je přikryta obrovskými mraky dronů z jedné i z druhé strany, které ničí tanky, které ničí těžkou techniku na obou stranách. A fronta může postupovat jenom po malých skupinách, nějakými průniky malých ozbrojených skupin. A takhle se posouvá fronta. To je dnešní moderní válka. A protože moderní válka má tenhle charakter, nepotřebujete velký výkon zbrojního průmyslu. Potřebujete vyrobit jenom dostatečné množství dronů, což pro Evropskou unii není problém. Znovu, podívejte se, kolik používá Ukrajina tanků na frontě. Počet nula. Kolik potřebuje dělostřeleckých systémů a děl? Počet nula. Kolik potřebuje stíhaček na boj z Rusy? Počet 1, 2, 3 kusy propagační někde lety okolo Kyjeva, to je všechno. To znamená, na frontě nejsou. Takže jak se tam bojuje na té ruské frontě, na té Ukrajině? No, jsou tam zákopy, mají tam samopaly a jsou tam operátoři dronů. Takhle vypadá současná válka. A z největší pravděpodobnosti by takhle vypadala i válka Evropské unie s Ruskem. Přesně tenhle charakter. A výsledek, ten by byl jediný. Do toho pomalu sesunoucího ruského posuvného masokombinátu, do jeho chřtánu, by padaly tisíce a tisíce a tisíce evropských mužů, kteří by byli nejprve v rámci nějaké jakoby nadšené dobrovolné mobilizace nasunovány do boju a potom už nedobrovolné mobilizace pomocí busifikace, pomocí odvodových úřadů, jakýchsi variant TCK, kteří by lovili lidi prchající před povolánkami na frontu, kteří by je lovili nejenom na území státu, ale po území celé Evropské unie. Takže pozor na to, není to tak těžké vyvolat válku Evropské unie, protože oni vědí, ti generálové v NATO, v Bruselu vědí, že ta válka by neměla charakter druhé světové války, která vyžadovala obrovské množství zbrojní průmyslové výroby a těžkého hutního průmyslu na výrobu tanků a obrněných transportérů a polních děl a houfnic. Ne, ne, ne. Ta válka by měla charakter války na Ukrajině. Malé ozbrojené skupiny, které jsou vyzbrojené pouze samopaly a které jsou zakopané v zákopech a válka postupuje tak, že malé útvary postupují někam vpřed a snaží se vyhnout záplavě dronů na nebi. To je celé. A jediná technika, která tam jezdí, to jsou civilní auta, která jsou zadrátována ochrannými klecemi proti náletům dronů. A to jsou civilní auta, civilní pick-upy. Takhle vypadá moderní válka. Nikde nejsou žádné tanky, nikde nejsou žádné obrněné transportéry, nic. Proto znovu varuju, že ta válka může vypuknout i za současné situace. Protože Evropa nepotřebuje ty tanky, nepotřebuje ty dělostřelecké granáty. Ta válka by totiž měla charakter, jako je válka na Ukrajině. Takže takhle bych na to jenom reagoval a strašně přetahujeme, takže já se loučím, užijte si krásně víkend a pro tuto chvíli vám přeji dobrou noc.
4: Já se taky v rychlosti loučím, nebudu to zdržovat. Nic všichni hezky, děkujeme za přízeň a dobrý večer, případně dobrou noc.
1: Já se také loučím.
8: Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.

Milujete knihy a chybí vám čas? Máte rádi kamžiky a té chvíle, kdy jste začteni v něco, co vás absolutně pohltilo? Ale zkrátka a dobře, je to složité najít si nějakou tu pěknou knížku a s ní si někam zalézt. A to je důvod, proč jsme tady. To je důvod, proč právě dnes vysíláme náš pořad.

0: Ale pozor, ne všechno, co si dneska koupíte, je takzvaně dobře ke čtení, nebo není to vždy úplně košer to, co se v těch knihách píše, protože i knihy jsou nástrojem manipulace a tak. Jsme se rozhodli, že budeme ty knihy číst společně s vámi a budeme je nějakým způsobem komentovat. Bereme do ruky knihy, které možná už ani neseženete, abyste si je přečetli. Čteme z knih, které by vás možná nezaujaly, ale s námi doufám na ně dostanete chuť. A nebo také budete vědět, že tuto knihu rozhodně číst nebudete. Tak či onak, si budeme užiteční, protože vy nám budete psát, co se vám líbí, a my vám budeme číst z toho, co byste možná nikdy nečetli. Se pohodlně posaďte a naslouchejte, protože vaše chvíle s naší knihou je právě tady.
1: No tak já vás zdravím a vítám u živého vysílání. U živého vysílání. Studia Midgard, tady se vám hlasí Petr Václav, protože právě teď startují komentovaná čtení, no a já jsem rád, že s váma dneska mohu být. Tak jsou sice prázdniny, ale vyšlo to a můžeme spolu takto si se začíst, anebo si popovídat o některých, řeknu, aktuálních tématech. Tak, se přivítali. Pojďme si říct, kdo má dneska svůj svátek. Dneska slaví Petry a Petronily. Petra a Petronila. Petra je atraktivním jménem, které nachází široké praktické využití. Své nositelce přitom jméno přináší i dlouhodobou historii a hluboký význam. Dává jí sílu, odhodlání a pevný charakter. Významné nositelky jméno Petra dnes patří například ke zpěvačkám Petře Černocké či Petře Janů, také herečkám Petře Jungmanové nebo Petře Špalkové. Nositelkou jména jsou i modelky Petra Němcová nebo Petra Faltýnová, která aktuálně stojí po boku slavného moderátora Leoše Mareše. Jméno Petra nosí i spisovatelky Petra Hůlová nebo Petra Neomilnerová a v neposlední řadě i české tenistky Petry Kvitové a Petry Cetkovské. Ženské křestní jméno Petra má řecký původ, stejně tak i mužský protějšek jména Petr. Obě jména se vyvinula z řeckého slova Petra, skála, potažil aramejského kepha se stejným významem. Jméno Petra se tak vykládá jako skálopevná, tvrdá, neoblomná. No, Petra, to je jméno, které nosí 98 716 žen a slečen, dívek a paní. Je to 11. příčka podle četnosti užití tohoto jména. A pak tady mám ještě Petro Nilu, to je 190 nositelek a to dělá z tohoto jména 432. příčku. No, tak dneska slaví Petry a Petronily. Já vám Petrám i Petronilám teď přeji pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárku, gratulantů, obdarování a také promořování Petry a Petronily. Pěkně si to užijte, hezky to oslavte, nezapomeňte se promořovat. No a vy, kteří znáte nějakou Petru nebo Petronilu, tak jim nezapomeňte popřát, bo jim tím nadělíte zdraví, protože prodloužíte jim život, protože radost jim způsobí posílení imunitního systému. Tak nic jiného se neslaví dneska, než Petry a Petronily. Já mám tady od Božiny Blanky, pochopitelně, jak už to bývá zvykem, takový přehled, souhrn toho všeho, co se stalo 17. srpna. Dneska je 17.8., takže je 17. srpen. Josef Dobrovský se před 273 lety narodil. Přesně 17.8.1753 a zemřel 6. ledna 1829. Povolání kněz, historik, filolog, bohemista a slavista. Byl to významný český osvícenec, filolog a historik, někdy to ještě zmiňován jako modrý abé. Narodil se v maďarském městě Balázsgyarmat, oba jeho rodiče byli české národnosti, jeho otec Jakub Doubravský byl dragunským důstojníkem, který měl ve městě posádku. Příjmení svého otce nepodědil jednoduše, protože ho během zápisu na tehdejší matrice zkomolili. Prvního formálního vzdělání se mu dostalo v plzeňském Horšovském Týně na německé škole, ovšem záhy navázal už v češtině na gymnáziu v Německém Brodě. Po nějakém čase stráveném u klatovských jezuitů začal studovat studovat filozofii na Karlově univerzitě. S brněnskými jezuity se dokonce chystal na misijní práci v Indii. Ale záhy byl celý jezuitský řád rozpuštěn a v roce 1773 se Dobrovský vrátil do Prahy ke studiu teologie. V té době v Evropě vládlo osvícenectví, důraz na vědecký přístup a racionalitu a pátrání po důkazech. A to se také stalo jeho cestou. Celých 10 let pak působil jako soukromý učitel v domě Nosticů, kde se věnoval především matematice a filozofii. Jde o důležitý milník v jeho životě, neboť se díky tomu dostal do kontaktu s dalšími učenci, kteří se zde scházeli. Posledně několik let působil jako protektor a následně rektor generálního semináře v Hradisku u Olomouce. V tomto období se již plně věnuje studiu a tvorbě v rámci bohemistiky a slavistiky. Také olomoucký seminář byl nakonec zrušen a Dobrovský se tak vrací k působení u Nosticů, pod jejich záštitou následně cestuje do ciziny v rámci pátrání po slovanských rukopisech a jejich následnému studiu. Po 13 letech pak začal působit jako soukromý učenec, kdy mimo jiné vydává své stěžejní dílo o české gramatice. Měl naprosto zásadní vliv na zachování nejen češtiny, ale i dalších slovanských jazyků, které byly už celá staletí válcovány úřední němčinou. Naprosto zásadní jsou jeho práce věnuje se dějinám češtiny, především dějiny českého jazyka a literatury. Chtěl přivést k životu především samotný aktivní jazyk. Vracel se k té češtině, kterou byla v 16. století napsána Bible kralická a dle ní položil zásady moderní češtině. V tomto směru je důležitá jeho zevrubná mluvnice jazyka českého. Byl skvělý lingvista, uměl celou řadu jazyků a pracoval s nimi, klasifikoval je do jednotlivých skupin, prováděl lingvistickou komparistiku, hledal jejich kořeny, zkoumal slovotvorbu a tak dále. Zmiňme další z jeho děl, Základ jazyka staroslověnského. Na jeho jazykovědné dílo navazovaly české obrozenecké kruhy, ale jeho dílo bylo inspirací i pro další slovanské národy, které se v tomto a pozdějším období začali zabývat svými kořeny a jazykem. Je znám též svou rozhodující roli v takzvaném sporu o rukopisy. Část českých vzdělanců tvrdila, že starodávné rukopisy, údajně dokazující dlouhou slovanskou kulturní tradici, jsou pravé, ale on jako jeden z prvních veřejně prohlásil, že se jedná o falzum, čímž si vytvořil řadu nepřátel. Jeho dílo zahrnuje 363 již za jeho života publikovaných studií, monografií a kratších statí nebo recenzí a dalších 37 publikací, na kterých se podílel jako redaktor či editor. Bylo obrovským

uznání od aristokracie, která ho vnímala jako člověka pevných morálních zásad a s nadáním pro vědeckou práci. A to i díky jeho rozvinutému kritickému myšlení. Zároveň ovšem trpěl bipolární afektivní poruchou, a to zejména v pokročilejším věku života. Na přelomu let 1828-29 cestou z císařské audience z Vídně do Brna onemocněl zápalem plic a pár dnů po novém roce umírá v nemocnici Milosrdných bratří v Brně. Zde jeho dva citáty. A co mi po Bohu může být dražší nežli vlast? Avšak cizincům a všemu lidstvu chci být prospěšný. Z ducha a těla skládá se člověk. Z ducha a lidu složen jest národ. No, a teď se pojďme do Čech. 1869 v Brně byl zahájen provoz první koňské tramvajové linky v českých zemích. Váže se to k 17.8. V roce 1939 v tento termín generální ředitelství stavby silnic objednalo a německé firmy Dingler Finishery pro stavbu dálnice národní cesty. Stroje byly po dodání uskladněny na Strahovském stadionu a po roce 1948 sešrotovány, aniž by položili jediný metr vozovky. 1968 Alexandr Dubček se sešel v Komárně s maďarským Jánošem Kádárem, který mu dal jasně najevo, že se Moskva nehodlá se situací v Československu smířit a Brežněv je rozhodnut zakročit silou, bylo to poslední varování ze strany socialistických států před vojenskou intervencí do Československa. 1999 luxusní pražský hotel Intercontinental byl prodán za 3 miliardy korun firmě Strategic Hotels Resort 2006 automobilka Škoda Auto vyrobila 100 000 exemplář modelové řady Škoda Superb. 2018, 17.8. v Horním Maršově po úmyslném zapálení vyhořel barokní zámek, nevyužívaný od roku 1994 ze světa. 31. papež Eusebius byl to hledám, nemůžu to najít, druhá světová válka. Ježíš, kam jsem to spát? Jo. V Horní Maršově po úmyslném zapálení vyhořel barokní zámek, nevyužívaný od roku 1994. 31. papež Eusebius byl vyhnán římským císařem Maxentiem na Sicílii, kde zemřel. Pravděpodobně hladem. 682 na papežský stolec usedl Lev II. Jako 80. katolický papež. Jeho volba byla potvrzena byzantským císařem Konstantinem IV. Teprve poté, co Lev II. Odsouhlasil závěry třetího konstantinopolského koncilu. Vojsko bulharského císaře Samuela, co musím se tady najít, vyrobila 100 000 Škody Superb.
2018 v Horním Maršově po úmyslném zapálení

vznikl barokní zámek nevyužívaný od roku 1974 svět. Papež byl vyhnán římským císařem Maxentiem na Sicílii, kde zemřel pravděpodobně hladem. Na papežský stolec usedl Lev II. Jako 80. katolický papež. Jeho volba byla potvrzena byzantským císařem Konstantinem IV. Teprve poté, co Lev II. Odsouhlasil závěry 3. konstantinopolského koncilu. Vojsko bulharského císaře Samuela porazilo v bitvě u Trajánovy brány byzantského císaře Basila II. 1186 vévoda štýrský Otakar IV. A rakouský vévoda Leopold V. Babenberský podepsali dědickou smlouvu, dle které Otakar předá po své smrti své vévodství Leopoldovu synu Friedrichovi, pokud Rakousko a Štýrsko zůstane jednotné. 1648 anglická občanská válka. Síly vedené Oliverem Cromwellem zvítězily nad armádou sestavenou z anglických royalistů a skotských vojáků vedených Jamesem Hamiltonem v bitvě u Prestonu. 1812 Napoleon Bonaparte zvítězil nad ruskou armádou v bitvě u Smolenska. 1877 Achav Hall objevil Phobos. Větší ze dvou známých měst planety známých měsíců planety Marsu. 1943 druhá světová válka. Několik japonských torpédoborců dosáhlo taktického vítězství nad početně stejným loďstvem USA v bitvě u Horaniu. 1945 poprvé vyšla světoznámá novela Farma zvířat od George Orwella. A 1960 Gabon získal nezávislost od Francie. 1962 18-letý zedník Peter Fechter byl zastřelen východoněmeckými pohraničníky při pokusu o překročení berlínské zdi. 1970 Sověti vypustili do vesmíru sondu Venera 7, jež 15. prosince téhož roku úspěšně přistála na Venuši. 1982 vyšel první hudební optický disk CD podle standardů vyvinutých firmami Sony a Philips. T-Visors od skupiny ABBA. V 2017 během teroristických útoků v Katalánsku zemřelo 16 civilistů a dalších 150 bylo zraněno. Microsoft ukončil veškeré podpory prohlížeče Internet Explorer. A teď ještě agenturní zprávy. Korupce v okolí Zelenského se stává problémem pro Evropu, píše Berner Zeitung. Ozbrojené síly Ruska zasáhly od července v Černém moři a v ukrajinských přístavech více než 130 plavidel, která byla využívána v zájmu ukrajinských ozbrojených sil. Přemístění ostatků Konovalce ukazuje, že na Ukrajině byl vytvořen nacistický stát, prohlásila agentura TAS. Ekologické škody, které Irán utrpěl v důsledku znečištění Perského zálivu v oblasti Hormuzu, lze odhadnout na biliony dolarů, uvedl ministr zahraničí Iránu Baghaj. Země Perského zálivu si uvědomují neschopnost Spojených států
Dosáhnout dohody s Íránem, píše The Washington Post, Spojené státy provádějí 49 vyšetřování souvisejících s dodávkami amerických zbraní na Ukrajinu. Uvádějí údajně ukrajinských orgánů činných v trestném řízení. Ukrajinská bezpečnostní služba podrobila mučení tisíce příznivců Ruska. Toto prohlášení učinil francouzský historik a válečný reportér Laurent Braillard. V důsledku leteckého útoku na Rostovskou oblast zahynuly 3 osoby, další jedna utrpěla zranění a byla převezena do nemocnice. Oznámil guvernér. Štup hovoří o nutnosti obnovení dialogu s Ruskem pro svůj politický zisk. Ve skutečnosti nezmínil svůj dravý přístup, uvedl Armando Mema. Ruské ozbrojené síly zasáhly podniky obraného průmyslu v Kyjevě, v rafinerii v Kremenčugu a hutní kombinát v Krivom Rogu, oznámilo ministerstvo obrany. Útok dronů ukrajinských ozbrojených sil v noci z 15. na 16. srpna byl nejmasivější od začátku roku. Vyplývá to z výpočtu agentury TASS na základě údajů ruského ministerstva obrany. Návrat západních firm do Ruska by měl být vnímán z hlediska pragmatického partnerství a přenosu technologií, které jsou pro zemi důležité, uvedl Kobjakov. Britské drony byly poprvé použity k útokům v hlubokém zázemí ruského území, píše The Sunday Times. Ozbrojené síly Ukrajiny zaútočily na civilní autobus a pracovníky jednoho z podniků v okrese Rakitiansk a v belgorodské oblasti. Jeden člověk zahynul a 9 dalších utrpělo zranění, oznámil Šuvajev. Počet obětí silných dešťů v prefektuře Chiba v Japonsku se zvýšil. Počet obětí silných dešťů v prefektuře Chiba v Japonsku se zvýšil na 10, oznámila místní správa. Jediný způsob, jak ukončit toto divadlo, je jednoduše přestat platit. Zelenský ztratil moc, pokud Evropská unie nebude poskytovat peníze Ukrajině, prohlásil redaktor polského týdeníku Misi Polska Jankovský. Ruské protiletecké systémy během jedného dne sestřelili 9 raket typu Flamingo a 1478 bezpilotních letounů ukrajinských ozbrojených sil, informovalo ministerstvo obrany Ruska. Tajsko očekává rychlé rozšíření obchodních vztahů s Ruskem, protože současný objem oboustranného obchodu plně neodráží potenciál obou zemí, uvedl vicepremiér a ministr zahraničí Tajska Shisak Phuketu. Podniky ze všech evropských zemí nadále udržují spolupráci s Ruskem navzdory postoji politických elit, uvedl Anton Kobjakov. Zaměstnanci vojenského náborového centra unesli 2 duchovní z ukrajinské pravoslavné církve, včetně metropolity z měst Braclav a Tulčin na Ukrajině, uvedl právník Nikita Čekman. V oblasti Černého moře východně od Oděsy bylo zasaženo nákladní plavidlo, které dováželo na Ukrajinu západní zbraně, informovalo ministerstvo obrany Ruska. Západními sankcemi se podle Kobjakova zájem o obchodní kontakty s Ruskem naopak zvýšily. V případě invaze amerických vojsk iránská armáda oznámila odměnu 30 tisíc dolarů za každého zabitého nebo zajatého amerického vojáka.
oznámil velitel armády Hatami. Auto jízda na podporu Ruska a proti nedávné návštěvě Zelenského se konala v případě invaze zasáhla nákladní plavidlo, které dováželo na Ukrajinu západní zbraně, informovalo ministerstvo obrany Ruska. Západními sankcemi se podle Kobjakova zájem o obchodní kontakty s Ruskem naopak zvýšil. V případě invaze amerických vojsk iránská armáda oznámila odměnu 30 000 dolarů za každého zabitého nebo zajatého amerického vojáka, oznámil velitel armády Hatami. Auto jízda na podporu Ruska a proti nedávné návštěvě Zelenského se konala v Bělehradu. Akce skončila u budovy ruské ambasády, informuje korespondent agentury TAS. No, a to je všechno. Děkujeme, vyřídili jsme to, super. Máme tak akorát na písničku. A počkejte, já vám to, co jsem vám chtěl pustit, já vám pustím až potom. Teď si pustíme jinou, protože to bych musel dlouho připravovat a to by se vám asi nelíbilo. Pojďme tady.

0: Čo. No, teď bych vám pustil jeden zajímavý rozhovor. Myslím si, že v něm nalezneme spoustu zajímavé inspirace a srovnávacích postojů. Děkuju, poslala mi to Monička, takže díky za to a pojďme si ten rozhovor teďko dát.
1: Já vám přeji všem dobrý večer, vítejte opět na kanále Pod pokličkou a dnes, jak již jsem avizoval v pátek večer, nás navštívil hádejte kdo. Je to člověk, kterého nemusím dlouhosáhle představovat, všichni ho určitě dobře znáte. Je možné, že teď ho nepoznáte tak jako já, protože nemá na sobě pracovní úbor, je v civilu takzvaně a tudíž může se stát, že někteří z vás ho podle obličeje nepoznají, ale je to nám všem známý pan Michal Guliáš. Je to český herec, dramatik, spisovatel, divadelní producent a mimo jiné také dabér, který od roku, například od roku 1982, pokud jsou mé informace správné, působí v divadle a postupně prošel řadou českých scén, včetně divadla Národního a městských divadel pražských. Takže přátelé, točil samozřejmě, spoustu z vás zná i reklamy a tak dále. Já už tímto bych svůj úvod zakončil a předám slovo právě člověku povolanému k tomu, aby vám o sobě něco řekl, pro ty z vás, kteří ještě neví třeba do detailů, a aby nás potom seznámil s tématem, o kterém určitě nám rád řekne spoustu zajímavých věcí, a to je současný stav naší kultury. Pane Guliáši, je to vaše.
2: Dobrý večer, já vás srdečně zdravím, děkuji za pozvání, zdravím samozřejmě vaše diváky, posluchače. Já jsem opravdu dneska neformální lidé, kteří tedy sledují ten můj kanál a tu satirickou vznikající manufakturu, se kterou jsem začal minulý rok vlastně na podzim, tak ta se vyznačuje tím, že, jak jste správně podotkl, nosím pracovní oblek, to je většinou kravata, sako, vesta a košile. Někdy jsou to, respektive poslední tři měsíce, už do toho zasahují i některé divadelní a filmové kostýmy, protože ta satira začíná mít trošku jiný obrysy. Já pracuju na dramaturgii a na rozvoji, tak jak samozřejmě jsem slíbil hned na začátku, když mě diváci, posluchači a lidé, kteří už dneska jsou tak trošku jako spojeni s tím kanálem mým, tak jak jsem inzeroval, že na základě jejich příspěvků budu samozřejmě investovat do rozvoje. Tak já bych to, co jsem říkal předtím, než jsme začali točit, bych jenom chtěl diváky ujistit, že takhle normálně nežiju, že náš dům je poměrně uklizený a je v pohodě, ale z mé pracovny se skutečně stalo studio. Tam bych vám ještě ukázal, je tady i zelená plocha a všechny tyhle věci. Tady mám i audio studio, které tady už je leta letoucí, protože já načítám i knihy a dělám různé voiceovery a podobně. Mimo jiné také ten zakázaný seriál o fakultě, jestli jste to zaznamenali. Tak ten se taky dělal tady a při pátém dílu to rozhodnutím soudu předběžným opatřením bylo zakázáno, takže teď je to v trezoru. Takže taková zvláštní situace.
1: Jakou možná si vám to, přátelé, připomíná, pardon.
2: No, ano. Mě obveseluje status zakázaného a trezorového dokonce i herce, což je vlastně svým způsobem v jistém smyslu vyznamenání, protože děláte asi něco, co někomu hodně vadí a neděláte žádný zločin, ale děláte něco, co vadí někomu, kdo možná sám nemá ke zločinu tak daleko.
1: Ano.
2: Tak. Ano, tak já budu pokračovat v tom, co jsem načal. No, takže tady vidíte za mnou trošku chaos. Ten chaos je způsoben tím, že já v podstatě neustále pracuju na nějakém satirickém textu, pak se to tady točí, doposprodukovává to zase jeden kolega, který se mnou na tom spolupracuje, pak mám ještě jednoho kolegu jako ideového, který mi občas dodává nějaké náměty, co bych jako mohl zpracovat a tak dále. Čímž bych vlastně rád taky řekl, že nebo podotkl, nebo podtrhl, že nejsem spojen s umělou inteligencí, pokud jde o texty, myšlenky a interpretaci. Což ale zaplať Bůh diváci poznávají, proto možná ten zájem je o to větší a mě nesmírně samozřejmě těžší. No, takže tady se to všechno odbývá. Já chodím po zahradě a po vesnici, kde bydlím, chodím takhle oblečený, protože je to pohodlnější. Kdybych si tady štrádoval v obleku, tak myslím si, že bych k tomu zakázanému trezorovému herci dostal ještě přídomek blbec. A to bych nerad, takže oblek opravdu nosím jenom buď na společenské akce, a to musí být hodně významné společenské akce, anebo pracovně. No a vy jste říkal k té kultuře. No je to dnes veliké téma, já myslím, že je to velké téma především pro taky nového ministra kultury, který přišel do situace, která spíše vyvolává pocit nějakého bojiště, než jaksi kulturního prostředí. Ale já si myslím, že ono se to všechno nakonec sklidní, protože do toho samozřejmě zasahla ta mezinárodní situace, která pravda není značka ideál, ale jak to tak vypadá, bude v následujících měsících docházet k nějakému rozřešení a tím pádem i v té kultuře se začnou dít některé věci, které možná budou na jednu stranu vyvolávat určité emoce, ale zároveň ty emoce budou i rychle upadat, protože s tou mezinárodní situací přichází i situace ekonomická a ta se dotkne všech, včetně té umělecké sféry.
1: Tak, vy jste mi v pátek, když jsme spolu poprvé mluvili po telefonu, naznačil něco jednak o té vaší aktivitě tím, co vlastně děláte, jak jste se dostal na ten jako na pranýř, nebo jak to říct, v očích to součem jsme tak porovnávali ty režimy, že vlastně ve vašem vy vlastně zažíváte něco, co zažívali jakoby vaši předchůdci i z jiných oborů, teda v tom bývalém režimu. Jestli můžete jenom tak v krátkosti objasnit divákům, o čem to vlastně je, že ten současný, já nechci použít to slovo režim, ale je to bohužel tak, že vlastně se vracíme tam, kde, co zažili naši předkové v 50. v 70. letech minulého století za toho takzvaného socialismu. To máme vlastně tady zpátky, že kdokoliv si dovolí vůbec mít jiný názor, než jaký je oficiálně prostě dán tou vládnoucí nomenklaturou, tak je okamžitě prostě na seznamech nežádoucích nebo prostě jaké slovo použít osob. A vy jste to zažil sám na vlastní kůži, nebo zažíváte ještě snad?
2: No já jsem to zažil i za toho minulého režimu, aniž bych se toho jakýmkoliv způsobem, aniž bych byl, jako, aniž bych si to sám zapříčinil. Bylo to daný postojem mýho otce, se kterým já jsem se v té době neznal, takže mě nevzali na konzervatoř a já jsem musel pracovat v továrnách a přitom jsem třeba jezdil do zahraničí točit filmy. Hrál jsem v divadlech, ale nikde mě nechtěli vzít do angažmá, protože jsem neměl školu, ale vlastně na tu školu, když jsem dělal podruhé zkoušky na konzervatoř, tak bylo docela jasný, že mě přijmou. A pak přišel nějaký příkaz od nějakého soudruha z okresu, který si to přes cestičky svých stranických kolegů prostě prosadil, že já se na tu školu nesmím dostat. A aby potrestal mýho otce, se kterým, jak říkám, znovu jsem se v té době ještě neznal, protože já jsem svůj otce viděl vlastně až po 15 letech, ale v těch dvou letech si moc nepamatuju, takže vlastně v 17 letech jsem viděl otce poprvé a mezi tím se stala ta epizoda, že mě vlastně, takže já jsem neměl to privilegium tu školu vystudovat a všechno jsem si to musel vydobít sám. Naštěstí existovali teda lidi, který mi posléze pomohli. Ale bylo to postavení takzvaného eleva. Jo. To si už dneska málo kdo ví, co to je. Já jsem začínal, jsem měl rodinu, jsem se oženil poměrně brzo a měl jsem syna. A já jsem začínal s 900 korunami, s 900 korunami měsíčně, což v té době v skutku nebyly zas tak velké peníze, protože ten plat se pohyboval kolem, řekněme, 2400-800 a jiné profese měly samozřejmě jinak, ale to byl takový průměr. 900 korun byla opravdu žebrota, takže my jsme se ženou hledali mnohdy týden před výplatou desníky. Tehdy existovala taková, když mě potom teda ti dobří lidé pomohli a já jsem se dostal do Příbramského divadla už do angažmá. Já jsem mezi tím hostoval na Vinohradech, hostoval jsem v Hradci Králové, hostoval jsem v divadle Jiřího Volkera, dneska je to divadlo Dlouhé. Tak když jsem se pak dostal do té Příbramy, tak pak se to teda začalo zlepšovat po nějaký době, takže jsem pak dostal, myslím, druhý rok, že odešel ten starý ředitel, který to nějak nemohl vydejchat všechno a nechával mě na těch 900, tak ten nový ředitel mi dal 1300 a ten pro mě měl nějakou slabost, protože já jsem byl vždycky jako hodně, jak bych to řekl, no, takový hodně výrazný. Nenechával jsem si nikdy jako nic líbit a poměrně jsem významně a výrazně jako vždycky čněl v těch divadelních situacích, které tam byly. No takže ten ředitel pro mě měl slabost, takže mi nakonec přidával. Já jsem tam potom v té Příbrami dokonce ještě za minulého režimu uvedl svoji první divadelní hru jako autor. No a pak od tamtud se vlastně datuje ta profese toho dramatika, protože jsem pak na těch velkých scénách udělal 8 nebo 9 divadelních a pak jsem si založil v průběhu, ale to už je po roce 2000, svoji divadelní společnost, která teda zejména byla učená dětem, ale taky jsem tam dělal asi 2 dospělé inscenace. No a tam už jsem uváděl svoje hry a tak jako. Ale mezi tím jsem hostoval, jak jste mluvil o tom Národním divadle, no já jsem hostoval, za socialismu jsem si zahostoval v Národním divadle, ve hře, na kterou mě nabrali vlastně tenkrát i do Příbramy. A pak jsem tam hostoval v jedné inscenaci Vlády Morávka, ale bylo takové hostování, byla taková opravdu jako fenomenální čurda u Vladimíra Morávka. To bylo tak, že když jste dělal malou roli, tak jste ale nesleze z jeviště. On prostě takhle dělá ty inscenace. No a takže jsem hostoval v Národním divadle, byl jsem v angažmá v Rokoku, odtamtud jsem asi po 8 letech odešel a šel jsem k Františku Ringo Čechovi a to byla úplně jiný žánr. Takže já jsem si prošel v té Příbrami, když jsem byl, tak právě díky tomu, že jsem uvedl první divadelní hru, tak jsem začal vádět svoje hry a dokonce tam díky mně zrekonstruovali malé divadlo, které slouží dodnes. A já jsem tam tenkrát aspiroval jako jeden vůbec nejmladší člověk na uměleckého šéfa té malé scény. Já jsem chtěl, aby to bylo vývozní artikl, aby jsme měli tady tu domácí scénu, která obhospodařuje samozřejmě ten region, kde to jezdila a to město, pro které to teda bylo určeno. A zároveň jsem chtěl udělat malý divadlo, který bude mít tu ambici, nebo mělo by tu ambici působit mezinárodně. Autorský divadlo. Bohužel to tenkrát neprošlo o dva hlasy dvou lidí, kteří nedorazili na to hlasování. Jež. Tak jinak bych možná tam jako vydržel v té Příbrami díl, jak jsem vydržel asi 8 nebo 9 let. Vydržel bych tam asi díl, protože bych se stal uměleckým šéfem té scény asi bych neměl tu tendenci vracet se do Prahy a jít do Prahy. No, šel jsem do Rokoka, tam jsem uvedl potom taky jednu hru, no a pak už jsem vlastně po roce 2003 neměl pocit, že potřebuju strávit celý život v divadelní šatně jako v angažmá, tak jsem se osamostatnil. Já celý život píšu a vždycky jsem byl opravdu aspoň třetinou spisovatel, jo, dramatik a nejsem prostě úplně čistokrevný herec s založením typu chci strávit život na jedné scéně. Já to obdivuju, je to úžasný a myslím si, že ty lidi, kteří tohle dokázali a dokážou, takže to je jako úctyhodný. Já jsem se s mnohýma legendama setkal při práci, nejen teda na divadle, ale i u filmu. A říkám, já to obdivuju, ale nedokážu. Já jsem poměrně v tomhle tom trochu nomád.
3: Tak.
2: Když to.
3: Jasně. Já jsem chtěl, nebo vycházím z toho, co jsme se bavili jenom po telefonu, jestli můžete i divákům zprostředkovat ten třeba ten zlom, co se stalo, kdy najednou jste se stal i v tomto současném moderním, jakoby po listopadovém režimu nepohodlným a opět na seznamu zakázaných umělců, rodina tím trpí, děti nechtěli vzít na školu. Čím se to, co byl ten zlom v té vaší tvorbě?
2: No, dívejte, já vystupuju, řekněme, od roku 2014, což se datujou i ty věci na Ukrajině, ale to ani nemělo úplně ten největší. Tam spíš docházelo k té migraci a proti tomu já jsem se velice stavěl dost otevřeně. Pak jsem pochopil, že náš vstup do Evropské unie byla jedna obrovská chyba a bylo to právě v té době, tam už mi bylo jasno, že já jsem proto byl, samozřejmě, to se přiznávám veřejně, že jsem to tam taky hodil, že chci mít ten prostor, kde nebudu muset ukazovat, vytahovat pás, kde se bude moct platit mou měnou a budu za to mít nějakou měnu, která má pro ten prostor jako větší význam a tak dále. Jenže když jsem pochopil, o co vlastně kráčí, že je to budování nové říše, která má být prospěšná určitým průmyslovým kruhům a že je tu zaděláno na, nebo je tu zálusk na nějaký jakoby loupeživý konflikt, tak jsem si uvědomil, že skutečně Evropská unie není žádná hodná teta, ale že je to prostě zlá bestie, která nosí hezký šaty a lže nám, ale příšerně. Lže a okrádá nás a lidi to vůbec nevědí, protože samozřejmě do té ekonomiky a do politiky tolik nevidějí a nezajímají se o to. No, my jsme generace, bo já jsem generace, mě 60, já jsem generace, která se ještě učila hledat. Dneska je to stejně složitý jako tehdy. Protože tehdy to bylo nedostupný, páč to bylo málo. Dneska je to dostupný, ale je toho strašně moc.
3: Strašně moc.
2: Což je taky nevýhoda. Tehdy nevýhoda, dneska nevýhoda. Ale protože to nějak v těch genech máme, prostě se to v nás vypěstovalo, nebo pěstovali jsme to v sobě, tak to umíme i dneska. A já jsem se začal i politicky angažovat. Dneska jsem tedy místopředsedou Hnutí Stačilo a To jenom snad podtrhnu, aby bylo jasno, proč jsem to udělal, protože když už se do politiky montuju, no tak není to jenom tak, že bych měl stát někde opodál a házet takzvaně plechovky, rajčata, vajíčka a křičet, vy hajzlové, vy svině, vy kreteň, ale prostě do toho vlezlo něco, proto začnu dělat.
3: Tak.
2: A ta erudice, tu erudici politickou získáváte tím, že jste u zdroje, že to vidíte. Já nejsem příliš velký aparátčík, oni to vědí všichni u nás v hnutí, já neumím tyhle ty věci, já jsem tam spíš skutečně za takový určitý mediální, řekněme, odlesk, protože vím, jak s tím mám zacházet a jak přitáhnout pozornost. Takže jsem tohoto typu, ale samozřejmě ty politické témata a všechny ty věci sleduju a vnímám a vyjadřuju se k ním a samozřejmě na nich participuju tak, jak to v tom hnutí je celkem přirozené. Takže, ale já jsem to zase vzal takovým jako velkým buzerem k tomu, na co vy jste se ptal. No, ten rozdíl mezi tím minulým režimem a současným režimem je v tom, že dnes máte skutečně k dispozici nástroje, se kterými, když se naučíte zacházet, tak máte lepší šanci zasáhnout určitý počet posluchačů, diváků, sledujících, zájemců, lidí, kterým to není lhostejné a zároveň, kteří se taky chtějí bavit, protože zábava. A lidé, kteří sledují mě, tak samozřejmě vědí, že to je zábava, ale že to není prvoplánová zábava. Já nedělám prvoplánovou zábavu, umím ji samozřejmě velice dobře, protože celá léta jsem taky jezdil po letních akcích a tam většinou neděláte nic, co by mělo druhou, třetí, čtvrtou vrstu, ale jedete tam prostě po formě, tak aby se hlavně lidi pobavili. No tak já působím na tomhle, v téhle branži a na tomhle trhu od svých 11 let, takže si dovoluju tvrdit, že asi vím, jak to. A ve všech žánrech, jo, od klasického divadla až přes experimentální, autorský, až po ty zvláštní formy, až po to improvizovaný a lidový, tak já to všechno mám projítý a dovolím si tvrdit, že to jako ovládám docela dobře. Takže v tomhle smyslu tato doba je dobrá, je otevřená. Máte šanci se bránit proti tomu, co se děje, ale neubráníte se v momentě, kdy vystoupíte z toho stáda. To jsem udělal já. A to stádo vás okamžitě začne dupat po vás, zahánět vás a tak dále. No, to je, ale já jsem věděl, že to tak bude. Takže já z toho nějak zklamaný nejsem. Spíš mě překvapilo, že i lidi, na kterých jsem sázel, že přece jenom nejsou tak poškození morálně, možná i mentálně, takže se nakonec ukázalo, že i oni jsou nějakým způsobem, takzvaně, když to řeknu lidově, štrejchnutý. Takže vlastně se stalo to nejlepší. Mně se otevřela kniha vědění o těch, se kterými jsem šel po celá desetiletí. Ať už obecně, anebo konkrétně. No a v tom minulém režimu, tam jste věděl, kdo po vás jde. Vždycky jste se to dozvěděl. Věděl jste, že to je někdo. A zase ten režim nebyl tak úplně takovej, protože mě tehdy pomáhali komunisti, abych se z toho dostal. Takže jako, a to byli lidi, kteří měli charakter a byli velice slušní a seriózní, já na ně nedám dopustit. Takže to bylo velice, jo, nikdy není nic černobílý v takové situaci.
3: Tak, samozřejmě.
2: Černobílé působí, protože samozřejmě teď tady stojíme proti sobě jakoby dvě skupiny, ale ty dvě skupiny mají v sobě taky samozřejmě zase určitý jako skupiny, které jsou taky Řekl bych, že teda ta druhá skupina, co stojí proti nám, je konzistentnější. Konzistně, říkám to správně, nevím, jestli to říkám správně, protože oni jsou opravdu postižený tou propagandou natolik, že oni nechtějí vést dialog. A to je úplně ta nejstrašnější věc. Protože když začnete klást argumenty, proti kterým se mají postavit, tak někteří to jako dokážou, ale nedokážou to až do samotného konce, kdyby si lidi měli říct, hele, dobrý, jako nepřesvědčíme se, ale nebudeme po sobě střílet. Možná, že dojdeš k tomu, že mám pravdu, anebo já dojdu k tomu, že ty máš taky pravdu, že se částečně obohatíme. A to částeční obohacování tím diskurzem tu prostě neexistuje a je to už válečný stav a bohužel musím konstatovat, že ta druhá skupina má skutečně jako někde vnitřně zaděláno na to, aby nás jako opravdu likvidovala. V mém případě šlo o to, že oni mě se dohodli, lidi, se kterými jsem spolupracoval, potkával se, nikomu jsem z nich nikdy neublížil. Osobně jsem nikomu nikdy nic neudělal.
3: Tak.
2: Tak se semkli a jejich základním úkolem, který měli, aniž by si ho řekli, a samozřejmě, že to podporovali hajzlíci, já je nebudu jmenovat, zatím jsem furt ještě nikdy nikoho nemenoval. Tak ty se, i když oni se jmenují sami, protože si přečtete na X-ku, kdy tam prostě proti mě jedou lidi a říkají, jak to, že mu někdo dává práci, to se bude muset zařídit jinak a tak dále, já toho řeka nemůžu vyjít. A zjistíte, že to je poměrně renomovaný daber, no a že je to vlastně ve svým podstatě lidský ubožák. No a tato lidská ubohost tam jako se semkne a to jediný, ten jediný úkol byl, nechte ho chcípnout hlady. A jde kopat ulici nebo jde prodávat do Lidlu. Nepovedlo se jim to, protože já nejsem jenom herec. Já, oni mají smůlu. Já jsem se z toho stáda oddělil právě proto, že uvažuju jinak a nebylo možné ty lidi přesvědčit. Takže nemůžete jít s lidma, který bečej, když vy si pískáte. Musíte si jít pískat sám a oni vás samozřejmě vyženou. Oni chtějí bečet. Tak bečej. No, tak takhle ta situace se má. Já to jenom popisuju, protože tady je víc lidí, který to... Tady jsou totiž lidi, kteří jakože vypadají, že jsou na praníři, ale nejsou. Jo. Oni vypadají, ale furt je to mainstream. To skutečně být na pranýři znamená jít do toho natvrdo, říkat pravdu. A proto jsem začal dělat satiru, to je další věc. Já jsem byl spoluzakladatelem deníku To a tam jsem rozjížděl satiru, založil jsem tam Popcorn studio, ještě se dvouma lidma, tam jsme dělali a nadělali jsme tam kolem 60 videí, z čehož jsem byl ve dvou třetinách autorem. A jsou to tvrdý věci, když se na to dneska podíváte, tak si lidi říkají, jak to, že vás nezavřeli. No prostě ona odvaha odrazuje v tomhle režimu. A to je výhoda toho režimu, že přece jenom, i když oni si lajsknou, tak tohle si nelajsknou, protože sahnout na satirika, sahnout na člověka, na kterého lidi sledují a baví se tím, to je nebezpečné. Takže oni to jako tolerujou, a musí to tolerovat, protože tam by vzniklo nějaký revoluční hnutí na vsi, nebo jak bych to řekl.
3: Tak. Jo. Já jsem rád, že jste trošku tam se i rozpovídal o té historii vaší, protože na tom Facebooku, kde vás všichni sledují hlavně, a to, ono to se to překlápí i do YouTube, že máte ty kanály na obou médiích, ano. Tak vy už tam jedete čistě ty pořady Takže o vaší historii, jakoby, proč to vzniklo, jak, teď co, jakou máte zkušenost s těmi režimy oběma, že vám zakázali vstup na vysokou školu, pak jste mi říkal, že dokonce teď vašim dětem zakázali vstup na vysokou školu, protože zase
2: se opakuje jako... Je to neprokazatelný a je to evidentní, ale no. Protože prostě samozřejmě jako, víte, to je právě ten problém, že když se mění režimy, tak se nemění ten lidský charakter. Ano. Hajzlíci vždycky zůstanou hajzlíci a vždycky si najdou nějaký způsob, jak se spojit proti někomu, kdo jim prostě nesedí. Jo? Tak to prostě je. Ale já si jako nestěžuju, mě to vlastně velice osvobodilo. To je asi rozsvítím, aby na mě bylo vidět. Já jsem vlastně šťastný, protože já jsem dosáhl teďka největší svobody možný, jaká je. Já jsem se oddělil od všech producentů, produkcí, agentur, režisérů a všeho. A já jsem si sám sobě a jsem si přímo s tím divákem, s tím objednatelem. A paradoxně musím říct, a jsem za to nesmírně rád, a jenom to dokazuje, že ta společnost je zdravá, ona není nemocná. Ona je jenom, dostala chřipku nějakou a z toho se, myslím, jako vypotí. Bude to chvíli, jak s chřipkou, bude bolet hlava,
3: bude to
2: prostě,
3: chvíli trvat, no.
2: Ale našli se lidi, kteří najednou řekli, já vás chci podpořit, já chci tohle, já vám chci pomoct a tak dále. Jo, a nejsou to bezvýznamní lidi, což je naprosto uchvatný, já si to nesmírně vážím a říkám, že já se omlouvám, jo, že nechci z toho dělat nějakou, ale já jsem věřící člověk, Pán Bůh nakonec vždycky vás nechá samozřejmě vyválet v kdečem, ale když máte to čistý srdce a tu čistou myšlenku, tu představu, tak on nakonec, jako, on vás nezvedne to, kde, jestli někdo čeká, že někdo, jakože Pán Bůh takhle vezme za ruku, řeknu tak, to opráší vás, to takhle ne. Ale dá vám směr, kudy máte jít, abyste se tam, nebo proplazit se, kde se už můžete postavit a můžete se sám, jako, a tohle se stalo prostě, takhle to je. A já jsem za to nesmírně vděčný, jo, a tím pádem chci říct, že já jsem ztrácel víru v lidi. Jo, proto jsem si říkal, tak tady už je zkaženost jako na nejvyšší míru. A já jí na základě téhle své nové existence zase tu víru v lidi získávám. Ale daleko jiným úhlem pohledu, protože dřív jsem se na to díval, nevím, jak bych to pojmenoval, ale dnes se na to dívám tak, že na základě té zkušenosti vidím, kudy prochází dobro a že dobro někdy neprochází úplně tak, jak si to představujeme. Ale nakonec se někde vždycky objeví. A takhle já mám teď víru v lidi a myslím si, že většina lidí vlastně nejsou špatní, ale prostě to mají někteří hodně blbě hozený někam a zabloudili. A já jim jenom přeju, aby ten Pán Bůh jim tam taky namaloval tu šipku turistickou. Jako, jo. Tak se omlouvám, že to takhle široce rostlo. Já samozřejmě bych chtěl mluvit taky hlavně o té kultuře, jaká byla v minulosti, jaká je teď a co se vlastně jako stalo, děje a co nás čeká. Ale je to tak strašně složitý, že vlastně na to ty minuty moc nám úplně jako nezbývají. Takže já můžu to jako zatím zabalit do nějakého obecnějšího rázu nebo do obecnějšího obalu. Ale rozhodně to nemůžu příliš konkretizovat, protože o těch věcech se musí mluvit detailně. Ta minulá kultura měla základy v tom našem národním cítění a samozřejmě do toho velice vstupovala ideologie. Ale, a ta ideologie byla ale potom už tak blbá, že lidi to poznali. Takže to dobrý. Jako já třeba řeknu, okres na severu, Jaroslav Dítl, to je pro mě seriálový Shakespeare, který by to mohl vyučovat i na západě, jo.
3: Ano.
2: Tak Jaroslav Dítl napsal mnoho skvělých seriálů, neznám žádný, který by za to nestál. A znáte seriál Okres na sever. A já se, představte si, že to dávají a mám čas, tak já se na to fakt znovu a znovu dívám. Zaprvé kvůli těm hercům, se kterýma jsem se z nich, s mnohýma jsem se potkal, jako mladý kluk při práci, anebo třeba jenom v klubu divadelním. A tak to je jeden důvod. A druhý důvod je ta atmosféra. Já tu ideologii si z toho dokážu odpreparovat, uvědomím si, jaká byla doba, o co šlo, ale zároveň, protože jsem to prožil, tak si v dnešní situaci říkám, sakra, ale to bylo tak odvážný. On měl opravdu docela dobrou pozici a někdo to podporoval, protože tam jsou i velmi odvážné myšlenky. My jsme je v té době možná tolik necítili, my jsme šli s tím dějem, bylo to tak, že Jaroslav Dítl má taky ty první až čtvrtou vrstvu a já dneska ty vrstvy tam cítím. Je to pryč, protože ta doba je někde jinde, ale ta kvalita tam prostě je. A není to jenom vzpomínka, že já jsem byl mladý, nebo že jsme byli mladí. Je tam fakt ta kvalita. Dneska ta tvorba je podmíněná ziskem. A to v ohledu toho, kdo zadává to dílo, tak i těch, kdo ho provádějí. A ten zisk je první věc, která to ovlivňuje. A bohužel my nejsme Amerika, která má úplně jiný systém na to. Která to jako dokázala zpracovat. My na to nemáme zaprvé podmínky a ani nejsme tak dlouho situaci a teď jsme se dostali spíše do průšvihu, než do čeho, do nějakého jakoby vzkvétání české mediální kultury, když to třeba vyloženě postavím tady na těch médiích. A je tam hrozně vidět, jak je to blbý a špatný. A je to opravdu, některé věci jsou vyloženě krmivo, který snad ani blbá slepice nesezobne, že urážím slepice. A některé věci prostě mají takovou tendenční, je to jako má to hezkou kameru, má to dobrý střih, všechno tam funguje, ale vidíte, že tam není to, na co, když se podívám na okrese na severu, tam je ta druhá, ten druhý, třetí, čtvrtá vrstva. Já to prostě vnímám nejen jako herec, ale já to vnímám především tak jako autor. A tady je veliký rozdíl. Myslím si, že my na tom nejsme špatně. Já myslím, že máme dobrý herce. Jo, je to paradoxní, oni stojí dneska proti mně, nadávají mi do všeho možného, ale to je jejich problém. Já chci být objektivní a chci to říct, tak já si myslím, že ty lidi jsou schopní naplnit tu ideu, ne ideologii, aby jsme to nezaměňovali, tu ideu, se kterou pracovali ty lidi právě v tom minulém režimu. I když na ně tlačila ideologie, ale oni tam dávali tu ideu toho pobavení, sdělení, toho podprahového vnímání, všech těch věcí, které tam byly. Zaprvé to teda byly jiné osobnosti a taky prožili úplně jiný záležitosti. Já myslím, že dneska ta generace je vlastně spíš vypiplaná právě těma penězma a takovejma jako věcma, který ten Západ přitáhnul sem a vůbec to není špatný, jenom se v tom lidem lidem je v tom tak dobře, těm, který jsou v tom oboru, že převažuje spíš ten pocit z toho, že je jim dobře, než ten výsledek. Ale pozor, jako máme tady samozřejmě věci, které jsou dobré, nicméně tak jako tu Ameriku zachránit.

0: do progresivismu investují, protože vědí, proč to dělají, jsou víc než to, že jsem věren tomu, že nejenže bavím, to je první věc, já musím bavit. Bavím komedií, bavím tragédií, bavím operou, operetou, bavím žánrem, ale zároveň samozřejmě nesu nějakou myšlenku, nějaké poselství, ale oni si prostě šahli pro to nejlepší poselství, protože to je dobře zaplacené. A vypadá jako idioti a totálně to zdegradovali. A u nás jsou to blbci na druhou, protože oni nemají z toho ty peníze. Ty jejich výhody jsou směšní oproti těm výhodám těch amerických celebrit světových. No, takže tam to aspoň chápu, jako, jo? Že to nejsou takový blbci, ale jsou to prostě biznismeni a chtějí ty prachy a ty finanční prostředky, ty zdroje. A tady je chtějí taky, ale dostávají jenom zametenost podlahy, nic víc. A některý tomu dokonce věřej a to už je potom jako věc diagnózy. A bohužel je to poměrně rozšířená diagnóza a poměrně se jako usídlila v hlavách a ovlivňuje charaktery těch lidí. Jo, nebo ty charaktery ovlivňují ještě tu diagnózu, prostě se to tak vzájemně ovlivňuje a vznikají z toho opravdu jako podivný existence, u kterých si klepete na hlavu. A já řadu z nich znám osobně z dob, kdy byly normální a najednou jsou z nich prostě debilové. No, tak co vám k tomu mám jinýho říct? Já to pomenovávám tak, jak to je. Oni si to o sobě nemyslej, ale jestli se dostanou do situace, kdy bude jim dáno, aby se jim vyčistil ten prostor v tom mozku a oni prohlédnou, tak pak se budou drbat hlavu a budou si říkat proboha, co jsem to prováděl. Jo. Někteří to budou chtít zapomenout a tak dále, někteří budou převlékat kabáty a budou dělat, jako že to nebylo, no, to známe tyhle ty situace. Ale prostě tak to je, no. A tenhle obor je takovej, že jsou lidi závislí na práci. Tam ten jeden právě říkal, jako, jak to, že mu někdo dává práci, no mě nikdo nedává práci, já si dávám práci sám.
1: Sám.
0: Já jsem se chtěl dopracovat k tomu, že si tu práci dávám sám. Já totiž můžu potom tohle ukazovat.
1: Ano.
0: Říkal, víte co? Víte co?
1: Stav prostě.
0: A to je, mě jsou úplně, ale úplně takhle volný, jak tohle tričko. Je mi čím dál méně volnější, protože jsem teď hrozně přibral, to budu muset schodit. Od září přijde drsnej režim, který na sebe musím nasadit. 20 kg musím dát dolů. Ale takhle dobře se mám, jenom abyste věděli, že nechci pohlady. Takhle dobře se mám, že jsem 20 kg. A to nemusím žrát žádný prášky, nic takového. Jako, aby si mi někdo myslím, že třeba z deprese jim nějaký hruzy, ne. Vůbec. Ale já vám něco řeknu. Umělec musí cítit svobodu. A když ji necítí, tak zapomíná pravdu, pro kterou tady je. A já si myslím, že být svobodný je to nejlepší i s tím rizikem, že nebudete mít třeba co do huby. Ale budete mít tu svobodu. Hladová svoboda je pořád lepší než sytá nesvoboda. To si pamatujte. Pro umělce to tak je. To vám řekne každý, kdo ví, co je to být obdařen Bohem schopností psát, malovat, skládat hudbu, dělat věci. Vincent van Gogh a Gauguin a já nevím kdo, to byly lidi, kteří prostě museli být a žili v podstatě na pomezí poměrně a podívejte se, kde jsou dneska jejich díla. Jo. Řada dramatiků, François Villon byl kněz, který ho vyobcovali, pak ho nakonec popravili, zkrátka a žil prapodivným způsobem, takových byly spousta a jsou po nich ty záznamy a to je to, co se dochovalo, spousta se taky nedochovalo, ale tam je ta velká pravda, tam vidíte tu pravdu, tam tam ji cítíte.

0: A ne, neskoumáte, jestli měl, jestli žil v paláci a chodil na zlaté záchody. ale zkoumáte obsah toho jeho díla. To je to, co vám má sdělit něco, co vás má potěšit, povznést, dodat tu nadstavbu lidské duši, protože, a to už je zase, na to bychom se dostali strašně daleko, až k filozofickým jako věcem, proč jsme tady a tak dále, a tak dále. A už to má jako duchovní ráz a podobně. Já jsem se, abych to poslal na zem, já jsem se začal zabývat satirou proto, že vím, že nejvíc tady satira působí v tom mezi obyčejnými lidmi. Oni vytváří satiru. Je to ta lidová líheň té satiry. Ta je někdy báječná, opravdu já se velmi bavím. Někdy je to nevkusný, ale já to na to neplivu, protože ne každý má tu schopnost ty věci vytvořit, pomenovat, ale jsou to pokusy. Tak já jsem si říkal, ale to profesionální, co tady držel Šimek Grossman, co tady drželi, já mě teď ty jména vypadávají z hlavy, ale...
1: Těch dvojic bylo víc, no.
0: Slávek Šimek to dělal v 90. letech a dneska se vidí. To, co dělali sklepáci, ze kterých jsou dneska mrzáci, jako ideoví a mentální mrzáci, tak to, co dělali v 90. letech, ta česká soda, my jsme to dělali právě v tom popcornu, potom jsme na to jako navazovali, jsme na to nenavazovali, my jsme dělali svoje, pro mě svatý grál je, jsou Monty Pythoni a Jistě, pane ministře, to jsou dvě věci,
1: to je klasika, jsem, ta...
0: ještě Malá Velká Británie, to jsou tři věci, ale jako Monty Pythoni jsou číslo jedna, to bylo otevření nového prostoru. A já jsem si říkal, no tak já k tomu černému humoru a ke všem těm věcem stejně inklinu, měl jsem to vždycky ve svých divadelních hrách, líbilo se mi to i na jevišti, já v posledních 15 letech hraju hodně improvizovaně, jo. Já si napíšu divadelní hru a pak ji hraju podle sebe. Jo, a někdy dokonce se stane, že ji nenapíšu, až to nestihnu a vymyslím ji na tom jevišti a pak ji jako modifikuju. A to je to největší dobrodružství. A já vlastně se řekl, tak když to tady nikdo tak jako pořádně nedělá, vidím toho Petra Jablonského, ale to je taky, jako on to dělá, ale dělá to konformně, protože samozřejmě nechce přijít o práci a já ho chápu. Úplně ho chápu a vůbec mu to nezazlívám. To, co dělá, dělá dobře, jo, ale není to ta satyra, pro kterou jsem se rozhodl já. Moje satyra kope do kotníků a fakt je štve. Fakt je štve. A to je hrozně důležité. A baví ty lidi. A dává jim naději. Jo, to je můj úkol. Dávat lidem naději. Dávat jim pocit, že v tom nejsou sami. A že tady je nějaký magor, který jde vepředu a říká, nebojte se, pojďte. Jako to je jedno, že po nás střílej, no tak dobře, tak to je v pohodě. Tohle je úkolem té tvrdý, drsný satiry, která si nebere servítky. Ono je to rozdělený do, už se starý antiky, je to rozdělený do kategorií, právě ten Petr dělá tu horácievskou takovou satiru, tu takovou hodnou. Já spíš dělám opravdu tu drsně politickou, která si nebere vůbec žádný servítky. A snažím se to dělat, jak říkám, mnohovrstevnatě, protože vím, že to sledují lidi, kteří nemají zájem zkoumat čtvrtou jako
1: úroveň,
0: vrstvu, jo. Ale že to sledují i ty lidi, kteří chtějí tu čtvrtou vrstvu. Tak proto je možná ta přízeň těch lidí taková a mě to nesmírně těší. Já musím říct, že mě to těší, protože proto to člověk taky dělá. Jo. A takže to má tu zpětnou vazbu a a o to rychlejc jako běžím a o to víc zvu, pojďte na ně, budeme je. Prostě to je jedno, že nás se střelej, tak se zase zvedneme a poběžíme bez nohou a bez rukou. Víte, jak je to v těch Monty Pythonech život Briana, jak mu seká ruce, no jo, tam on poskakuje. To je, v tom je ta podstata tý skutečný satry a toho boje. Satyra je zbraň, je to nebezpečná zbraň. Oni to vědí. A oni se proti ní nemůžou bránit jinak, než že jí zakážou, začnou jí pronásledovat. To je to nejhorší, co můžou udělat. V momentě, kdy jí začnou pronásledovat, zakážou jí, tak vytvářejí hrdiny a vytvářejí a skutečně oni sami formují lidový odpor. Takže já jsem si tohle toho vědomý a proto to dělám, protože je to, já se neumím prát, střílet umím, ale už je mi 60, takže musím mít ty brejle, mohu zastřelit někoho jiného. Já si dělám srandu samozřejmě, ale tohle je moje zbraň a tím já jsem se rozhodl pálit proti nepříteli. Nepřátelé jsou progresivní pseudoliberálové dneska, zcela jednoznačně. Celosvětově, celoevropsky úplně nejvíc a v České republice jsou to ti, kteří dneska stojí na straně toho podivného člověka, který ho stvořil marketing. No, na Hradě tam.
1: Já, ano. To je, jak oblbnout národ prostě marketingovým produktem. Nemusíme chodit do Ameriky, stačí, když se podíváme u nás, co tam sedí.
0: Ano.
1: Takže...
0: Takže obecně, jenom tak jako z toho obecního hlediska jsem tak jako nastínil, jak to asi zhruba je, ale dá se o těch věcech mluvit hodiny a hodiny a dá se tam najít spousta jako zajímavých věcí. Je taky dobrý, když se lidi ptají, pokládají otázky, protože věřím, že lidi spoustu věcí zajímá, oni to nevědí a člověka vždycky, podívejte se, tady by letěl mor. Z nějakého kostýmu, no to je hrůza.
1: Máte tam vosu nějakou, jo?
0: No je mola, tady mám z kostýmu, představte si to. No já, prostě kostýmy, to je, musím ho, no vidíte.
1: A teď tam fyzicky zápasíte s něčím, jo? Ano, přítelky, ukřídlené kamarádky, to mám taky strašně rád, no. Myslím, že hrdlava, ty jsou nejlepší.
0: Já to tady musím vystříknout ten kostým. Tady nějakým kabátu možná se to usídlilo. Nedá se nic dělat. To se stává i v divadlech. Tohle.
1: Ano.
0: Zažil jsem to 100x.
1: Tak. No, pane Guliáši, to bylo vynikající teda. Já myslím, že pro dnešek už to tak... si myslím, že tak akorát, že bychom si zase mohli nechat nějaké náboje, nějaké zásobníky na další setkání. Co vy na to? Pokud budete samozřejmě souhlasit.
0: Nechci lidi nudit, poučovat a mentorovat tady nějakýma věcma. Jo. To samozřejmě uvidíte sám na reakcích lidí, jestli je to zajímá dostatečně, nebo jestli si říkají, no tak on je vážně pšouklej, tak jak dělá ty satiry.
1: Teď to vaše předější video.
0: Pardon, že vám skáču řeči, ale já jsem dělal tu satiru na ten Prague Pride. Nevím, jestli jste to viděli. No, rozumíte, já jsem to mohl udělat v růžovém obleku, s růžovejma, ale já se jako nechtěl dotknout těch gejů, který žijou a nikoho neprovokují, jsou to slušní lidi, já jich znám mraky a jsou to fakt fajn lidi, žádný problém s nimi nikdy. Já jsem se chtěl dotknout těch ideologických debilů, který to prostě tady propagujou a vyrábějí tady úplně zbytečný konflikt. No a nemůžete to udělat jinak, než že se navliknete do šatů, který jsou fakt prostě úzký, takže moje v současné době tlustý tělo prostě vykreslejí a dáte si na sebe věci, které z vás udělají prostě kreaturu. Tam lidi psali, fuj, to je hnus, ježiš, to je hnusný klap a podobně. No ale to je ta podstata té satiry. Já jsem nechtěl. Jo, když se podíváte na malou Velkou Británii, tak ty kuci tam měli neuvěřitelný kostýmy. Když tam dělali co a chodili tam nahatý a teď to byly samozřejmě, to jsou všechno věci, které jsou z nějakého materiálu a ono to vypadá jako živý. A byli hnusný, neměli ty
1: špeky tam.
0: Ty záhyby tam a podobně. No je to prostě satira, si nesmí brát servítky. Jakmile si bere servítky, je to vždycky takový slabý odvar.
1: Tak.
0: Prostě, jako byste dělal čaj a položil ho vedle té horké vody, ale nenamočil.
1: No, něco takového, ano, přesně.
0: Takže nechtěl jsem se rozpovídat. Je to hrozně, já jsem vás upozorňoval. Když mi dáte slovo, já se neukecám.
1: Pořádku. Já jsem rád, že jste si na nás udělal čas, že jsme dnes mohli probrat takováhle témata až posud. A já bych doporučil, jestli bychom další střelný prach a další náboje, které máte v zásobníku na podobná a jiná témata, jsme si třeba nechali na příští kolo. Co vy na to?
0: Určitě bezesporu dohodneme se a jak budete mít chuť náladu a uvidíte, jaká byla odezva vašich diváků.
1: Tak. A co tak na to naši diváci? Ano.
0: Ano.
1: Oni vás všichni znají, takže to bude, si myslím, velice naopak zase z jiného soudku, protože lidé vás znají jenom z toho Facebooku, z toho vašeho kanálu, jako satirika, který si dělá opravdu legraci ze všech událostí, které se tu dějí, ale takhle v civilu si myslím, že vás moc lidi neznají, nemají šanci vás potkat. My jsme vás potkali 9. května na Staromáku na tom pódiu, jak jste četl ty dopisy Benešovi, ne dekrety, že jo, ale ty dva.
0: Ano.
1: A to bylo jako, to pro nás byl úplně neuvěřitelný zážitek, ještě když tam vypadl ten mikrofon, tak to jsme úplně, říkám, to mě by tam hlas chcípnul a ten člověk tam přezve to náměstí bez mikrofonu.
0: Jo, to je, já jsem se vyznačoval v posledních 25 letech, kdy jsem dělal dubbing, tak ten hlas si jako zvykl na to být takový sonorní a to, ale já jsem jinak měl takzvaně, jak se říkávávalo, ještě před 200 lety měl jsem vyvinutý orgán tak, že jsem přezval kohokoliv. Já jsem nikdy nepotřeboval mikrofony, nic takového, takže já jsem opravdu byl neuvěřitelně vyvinutý. Takže pro mě to byla výzva vzpomenout si, přesto si myslím, že už mám tak jako právě o třetinu zlenivělej ten hlas, protože dřív bych to dával tak, že by ty tabulky, mě to vždycky bavilo, jo. V době, kdy jsme ještě hrávali Richarda III. Na výstavišti, což byl nějaký rok 2002-2003, já nevím, tak nějak, tak tam hráli všude ty věci a já jsem to přezvával úplně v pohodě, jo, protože jo. Okolo hrála Fontána, tam hráli prostě kolotočáři a tak, a tam stál ten Gloub, který pak teda oni podpálili, ono se nesmí říkat, to podpálili, ono to prej jako schytilo samo. Aha. jako u spousty jiných věcí, když se dá říci, že se to stalo jakože samo. No, bohužel, Gloub byla nádherná věc, to byl počin, který já jsem tam ty dva roky hrál a to bylo něco neuvěřitelného. Je strašná škoda pro českou kulturu, že to divadlo vzplálo a je ještě strašnější škoda, že to někdo sakra nepostavil někde jinde, že nevzali ty prachy. Možná pošlu nějaký vzkaz po lidech snad, po kterých budu moc, ať ten klempíř někde vykutá peníze, nebo ať se najdou donátoři a postaví to někde. Protože to je tak úžasná záležitost. Já vím, že to není jako český, že gloupě, ale je to famózní, je to fantastický. A dají se tam dělat neuvěřitelné věci. Jste v podstatě divadla. Jako jo. Bylo to nádherný. Škoda, že to chytlo. No.
1: Co se dá dělat, no? Třeba se to časem zlepší. Nicméně já vám definitivně chci poděkovat za váš čas, za vaši neskutečnou prostě energii a tu neuvěřitelnou prostě tu pozitivní náladu a vizi, kterou do toho dáváte a tu naději, kterou dáváte národu. Tak. Ať už teda ve svých projevech v těch satirických, anebo vlastně i dneska, že není všechno tak zlé, jak to na první pohled vypadá. Za to vám moc děkuju a doufám, že se spolu na základě zase nějaké předchozí dohody, jak budete mít víc čas a tak dál, že se spolu zase potkáme a že opět diváky obohatíme o další vaše věmy a vaše postřehy a poznatky z toho, co se kolem nás děje, protože to je, to už někdy, to, člověk, co má jiného dělat, než se těm věcem smát, jo, to je co jiného, jako mám tady brečet, že se tam někde střílí, jako co já s tím mám tady dělat, no tak to bych se z toho musel zbláznit, jo. Ještě když víme, že ten svět neovládají politici, ale ještě někdo úplně jiný a mají nějaký cíl a to vaše video o těch našich budoucích, nebo doufám, že to nebude u nás, že to bude na území maximálně tak na západě u nás, ale to je takový plán, o tom bychom se tady mohli bavit hodiny. Takže vám definitivně moc děkuji a přátelé, příště se budeme těšit opět na viděnou na kanále Pod pokličkou. Tímto vás všechny zdravím a jak já s oblibou říkám a říká to i John Spartan a Lenina Huxleyová, buďte dobří. Naschledanou.
0: Naschledanou, děkuji za pozornost. Mějte se krásně.
2: Tak já jsem si tohleto dovolil tady pustit z jednou prosté důvodu, protože tam je spousta zajímavých námětů, informací a hlavně jsem rád, že ten návrat nebo to komentování té minulé doby hezky pojmenoval pan Guliáš Michal. Že to není takový, někdo mi tady napsal, že tady vzdychám po staré době, je to ohlédnutí se za kvalitou. Nejenom, že byla vyšší kvalita života, protože lidé nebyli tak stádovatí a stádně jaksi oblbovaní, byl tam ten stádní efekt tak velký, přestože se vykládalo Bůh ví, jak není ohromný, ale byla ta doba prostě jiná, byla ta doba jiná i v té kultuře, tak jak to tady pojmenovává Dítla, kritizovali za to, že psal na zakázku, jak mu ho soudruzi požádali. Ano, on měl napsat seriál z nějakého prostředí, protože bylo potřeba to prostředí nějak zprůhlednit a dejme tomu učinit ho zajímavějším pro tu veřejnost, čili nějak ho zviditelnit a zpropagovat, aby chtěli být lidé lékařema a sestřičkama, tak nemocnice na kraji města. Ale přesně jak on to pojmenoval, tam bylo spousta a spousta věcí. Ať to byl Zeman, ať to byl okres na severu, ať to byly jiný, prostě tam v těch seriálech, a to nemluvím jenom o Dítlovi, byli i jiní. Oni tam dokázali pasírovat mnoho informací o té době. Kdo chtěl, tak tam najde. Jo. Mělo to rozdělit, nebylo to placatý jako dneska. Prostě dneska standardní příběh a nic zatím není jakoby vzadu. Je to prostě pekařství, kde se pečou housky a kavárna, kde se to prodává a tak dále. A jsou to takové zápletky plitký, ale je to prostě no, slabý odvar. Fakt, jako když ten čaj dáte vedle hrnku s tou vodou. Takže nic moc. A ať si každý o tom říká, co chce. Není to prostě vzdychání po staré době. Je to prostě o něčem, co má, jak se říká, co má koule. No, nevím, jestli vás to bude zajímat, peklo na lodi USS Abraham Lincoln. Námořníci jsou zoufalí, pokusili se i zabít. Zhruba 5000 námořníků, je to z 13. jo, tohoto měsíce, zhruba 5000 námořníků musí na palubě americké letadlové lodi USS Abraham Lincoln snášet nedostatek jídla i vody, omezenou poštovní službu, znemožňující pravidelný kontakt s rodinami a dlouhé pracovní dny s minimem volna. Plavidlo je nasazené na moři na Blízkém východě. Už asi 9 měsíců, z toho 250 dní plulo v kuse bez zakotvení v přístavu. Rekordní doba mise vznikla v důsledku války USA s Íránem. Uniká vám moč tento... jsou reklamní ty. Morálka a psychický stav vojáků se podle Navitime zhoršuje. Někteří se pokusili o sebevraždu, jiní se snažili skočit přes palubu. Manžel má strach, že ho propustí bez poct, jen proto, že se cítí vyhořelý. Je jeho kariéra zničená, sdělila Anabel Lomaová, žena námořníka, který se pokusil skočit. Podle deníku Star Strips se minulý týden asi 200 rodinných příslušníků, jejichž blízcí slouží na lodi USS Abraham Lincoln, účastnilo virtuálního setkání. Mnoho z nich vyjádřilo obavy o duševní zdraví a bezpečnost posádky. Rodiny se obávají o duševní zdraví námořníků na lodi USS Abraham Lincoln. Play. Manžel mi napsal SMS, že doufá, že se zítra už neprobudí. Řekla pro Stars and Strips jedna z manželek. Další lidé potvrdili úvahy i pokusy jiných členů posádky skočit do vody. Plesnivé sprchy a zkažené jídlo. Velení kritiku odmítá, mise USS Abraham Lincoln na Blízkém východě měla původně skončit letos v květnu, ale prodloužila se bez upřesnění nového konce. Posádka je na moři už od konce listopadu loňského roku. Podle MS New přitom loď kotvila na pevnině pouze dvakrát, a to v prosinci na Guamu a v červenci v Ománu. Správně by ale měla stavět v přístavu každých 30 až 45 dní, aby umožnila námořníkům odpočinek, doplnění zásob a údržbu plavidla. Už v dubnu se ohledně otřesených podmínek na palubě letadlové lodi strhla vlna kritiky. Na internetu se totiž objevily fotografie nekvalitního přídělového jídla. Námořníci si také stěžovali na nedostatek vody, plíseň ve sprchách a rozbité pračky. Ministr obrany Pete Hegseth ale podle The Guardian zprávy odmítl jako falešné informace. Zatímco rodiny vojáků i demokratičtí kongresmeni bíjí na poplach, americké námořnictvo se ke konkrétním případům odmítá vyjádřit. Jeho zástupci pouze obecně sdělili, že nezaznamenali nárůst hlášených sebevražených myšlenek ani pokusů o sebevraždu na palubě lodi. Námořnictvo i americký ministr obrany Hegseth minulé informace o nedostatku jídla na lodi popřeli. Posádka má k dispozici psychologi, kaplany a zdravotníky. Válka sice narušila tradiční zásobovací uzly, ale podle aktuálních zpráv z lodi je nepřetržitý přístup k čisté vodě, funkční klimatizaci i zdravé stravě, řekl velitel námořních sil Joseph Cahill. Prokleté americké námořnictvo. Není to poprvé v letošním roce, co se objevují zprávy o nevhodné situaci na letadlové lodi. Letos v únoru se vyskytly informace, že největší americké válečné plavidlo USS Gerald R. Ford plulo na mořích 8 měsíců, přičemž se posádka musela potýkat s nefunkčními toaletami. Loď nejprve podporovala v Karibiku americký tlak na Venezuelu, který vyvrcholil zajetím tehdejšího autoritářského lídra země Nicolase Madura. Na konci ledna pak námořníci podle The Wall Street Journal dostali rozkaz vyplout na Blízký východ. Britský deník The Daily Telegraph poukázal, že od dob války ve Vietnamu byla nepřetržitě na moři z amerických plavidel zatím nejdéle právě USS Abraham Lincoln, a to 9,5 měsíce v období pandemie covidu. Nyní může vlastní rekord překonat. O čem to vypovídá? Prostě jednak. To jsou, jak bych to popsal, v době, kdy může jako letadlová loď, prostě tam může přistát 15 vrtulníků najednou, který přivezou nefunkční pračky nebo odplísňovač záchodů, ale já bych řekl, že to spíš všecko odpovídá tomu stavu té morálky a psychiky těch mariňáků, jo. Prostě jsou zhejčkaní, oni by chtěli jako vést válku, ale chtěli by odpočívat. Ať se podívají na ty válečné filmy, jestli tam někdo měl možnosti odpočinout, jak potřeboval, a oni chodí do práce válčit. To je prostě problém žoldáků. Tohle to nikdy neuslyšíte od Rusa, který někde slouží, protože za Rus by si tu pračku opravil buď sám, nebo by ji vyhodil a pral by si ručně. Rus by si s nějakýma toaletama nebo plesivýma koupelnama rychle poradil. A Rus ví, proč se děje to, co se děje. Proč tam slouží. Ta demoralizovaná posádka, to je výsledek vůbec stavu té společnosti. Jo. Když se kouknete na meš, tak tam to taky vidíte, prostě ta válka v té Koreji, oni tam, kolik tam toho nareptají a jak to tam nefunguje, tam se rozkrádá, prostě neustále nefunguje zásobování, posílají tam úplně nesmyslné věci, protože to všecko dělají lidé najati do práce a to jsou v podstatě žoldáci. No a pochopitelně ty důstojníci, kteří se starají o provianty, kradou jak straky, všichni tam šmelej, protože prachy, prachy, prachy. To je obrovská slabina těch rádoby vojáků žoldnéřů. Teď ještě pak existuje hranice, do které jsou ochotní nasazovat ty životy a pak už nejsou. Dokud budou vidět, že mají převahu a všechny zválcujou, no tak jsou hrdinové a jsou to mariňáci. Ve chvíli, kdy se mají poprat s osudem, tak jim to mariňáctví se nějak začne zajídat. Jo. Já jsem sledoval, v televizi běžel nějaký film ohledně druhé světové války. Oni tam kritizovali tu ekonomiku, jo, Stalinovu, a že Stalin si dovolil převést tu ekonomiku do válečného stavu a ona ta ekonomika nebyla schopná jako odzásobovat řádně civilní obyvatelstvo. No a co měl asi dělat? Kdyby to neudělal, tak kdo by toho, tu hydru jako zastavil? Naprosto tendenči tam byly vysvětlovaný, jako kdyby jeho omily, jako, a dokonce tam vycházely takové věci, jako že to bylo, že ta ekonomika nezvládala vyrábět a nezvládala vlastně tohle či tamto. A že ti lidé pracovali v nějakých špatných podmínkách. A kdo je do toho uvrhl? Jako Stalin? A nebo Hitler, který je napad? Produkt toho západu. Na konci z toho de facto úplně vypadlo asi to. Existuje několik oficiálních stanovisek a studií, které říkají, že Stalin mohl vyhrát jedině proto porazit toho Hitlera. Protože kapitalistická ekonomika nejde tak rychle převést do té válečné formy. To znamená přejít s nějakou řeknu komerční ekonomikou na válečnou. To je strašně složitý proces a zdlouhavý. Když to ta státem řízená ekonomika udělala tak a bylo jako. A všechno tomu přizpůsobili. Jasně, že to ještě chvilku trvalo, ale byli schopni rychle reagovat. A ty studie říkají právě, že kdyby toho nebylo, tak ten Stalin v životě nebyl schopný toho Hitlera porazit. A oni to tady zpochybňovali, dokonce to negovali. A vlastně na konci z toho celého vypadlo, že kdyby Západ nedodal motorky, nedodal nákladňáky, nedodal, nenakoupili Sověti od nich ty, z vojny to známe jako KDčka, že jo, ty potraviny a tak, no tak oni jim to zadarmo nedali. To si musel stále nakoupit. No a co je na tom špatného, že to nakoupil? Že to nestih vyrobit, protože převedl ekonomiku na výrobu tanků, letadel, děl, kanonů, samopalů. Přeci to udělal dobře. Kdyby to neudělal dobře, tak by Hitlera neporazil, ne? Přeci rozhoduje výsledek. A vy tam kritizovali prostě, kolik udělal chyb a kde chyboval, a jak oni jsou chytrý, jak oni to vědí. A kdo z nich toho Hitlera porazil? Nikdo, jenom ten Stalin. Jsem si říkal, no to prostě je zase cesta k tomu, jak oni vlastně řeknou, no, on to, byla to sice rudá armáda, ale my jsme ji vyzbrojili, my jsme ji nakrmili, my jsme ji vošatili, nebejt nás, tak ta rudá armáda neměla šanci. To je další cesta ideologická, jak úplně převrátit tu válku a to, co se tam dělo. No město bylo fakt ousko až na zvracení. Protože jsem si říkal, no tyjo, tak to mají hoši zase dobře zmáklí. Ale to byl poblion a furt přitvrzovali a v podstatě dělali z toho Stalina úplnýho pablba, který si s tím jako nevěděl rady. A oni ho zachránili. No a co, že si nakoupil Stalin to, co potřeboval, tak mu dodal Západ. Však Západ na tom dobře profitoval. Ne. To nebylo o tom, že by na tom Západ prodělal. No, rozhodně ne teda. Takže hnus fialovej, přátelé. Hnus fialovej. No. Já tady koukám, co vám budu hrát, protože mám tady jednu pěknou písničku. Kterou mám taky od Moniky. Jenom ji musím už ji mám najít. Protože my se budeme za chvilku totiž loučit, jo. A když se vrátím ještě k tomu, jak oni jakoby to přepisujou, tak nasadí víc, jako kdyby různých strategií, které potom na konci se jako slejou do té jedné, jo. No, takže hrůza děs, no. Mají to vychytaný. A teď krměj touhletou propagandou, krměj jakoby ty mladý generace, aby je jak se vycvičili a vytrénovali, že no až vám budu říkat, jo, oni až vám budu říkat, jo, že nějaký Stalin s nějakou rudou armádou, jo, tak jako bacha, jako to je prostě to, kdyby nebylo Západu, jo, kdyby nebylo Západu, tak by nebyla ani první světová válka, kdyby nebylo Západu, tak by nebyla krize v Německu, kdyby nebylo toho úžasného, skvělého Západu, tak by Němci nebyli v takové beznaději, že by se chytli toho Hitlera. Kdyby nebylo Západu, tak by neprotěžovali a nefinancovali Hitlera tak, aby uspěl po všech stránkách, aby z něj udělali ikonu a modlu, aby Němci věřili tomu, že to je pro ně spasitel a že ten je prostě přivede do toho ráje a vůbec jakoby k té prosperitě, o které snili. Protože v tom Německu ta krize, to, co se tam odehrálo, to bylo absurdní. To bylo něco, co ty Němce srazilo úplně na kolena a ten hrdý Němec to prostě neustál. A to, proč se přidávali lidé do NSDAP, Teď ještě v dubnu 1945 byl v NSDAP, v dubnu 1945 byl v NSDAP 6 milionů lidí, jo. 6 milionů členů měla. Otázka zní, kam se za ten měsíc, co se stalo v hlavách těch Němců po tom jednom měsíci, teda, kdy byla podepsaná kapitulace, oni jako NSDAP pochopitelně byla zrušena nebo zakázána, oni změnili názor? Ne. To dál žije. Je to pěstované v těch rodinách, je to pěstovaný kult té říše, té německé nadřazenosti, té víry v to, že Německo má to poslání a požehnání. To tam všechno je. Jestli si někdo myslí, že ne, tak je na velikém omylu. Bacha, to se bavíme o 6 milionech Němců v dubnu 1945, kde jsou ty Němci, dejme tomu, z toho boomu té NSDAP. Kde jsou ty Němci z těch jednotek SS, kde jsou ty Němci z toho gestapa, kde jsou ty Němci z toho Wehrmachtu a tak dál, kde jsou ty dozorci z těch různých donucovacích a vykrádačských lágrů, kde to všechno je. Dělíme si iluze, jako. Tak, přátelé, budeme končit. Máme dneska pondělí, máme před sebou poslední dva týdny prázdnin, koukejte si je užít, teď se tady přehnala bouřka, pořádně zapršelo, hezky zalilo, tak doufám, že zase všecko poběží, jak má, trošku se ochladilo, máme venku 19 stupňů, no ale to vůbec nevadí, protože léto je léto. Mějte se fajné, od mikrofonu se loučí a na vás se těší, jak jinak než Petr Václav.

0: Bylo, nebylo. Dávno tomu. Všichni na to už zapomněli, kdo nezapomněl, jen těžko vzpomíná. Narodil se malý Péťa do plukovnické rodiny a zatímco ostatní děti žvatlali, malý Péťa už ve 3 měsících směle vydával rozkazy. Pozor, pohov, vpravo, vbok, čelem, vzad. Taťka plukovník měl z kluka radost a kdyby se teprve nebatolil, už by ho sebou tahal na buzerplac. Tomu ale manželka zatrhla, protože jí dožíralo, že plukovník kluka na místo v kočárku vozil na procházky OTčkem a místo dudlíku mu na hlavu cpal plynovou masku s velkým filtrem. Když Péťa vyrostl do školního věku, rád tatínkovi leštil hvězdičky na výložkách. Leštil je tak poctivě, až se blištěli z vojenského útvaru daleko směrem k ústřednímu výboru KSČ, kde jednoho dne oslnili soudruha generálního tajemníka a ten pronesl velké proroctví.
1: Tady si někdo naleštil pěknou budoucnost.
0: A zde začíná naše pohádka. Přeskočíme všechno, co bylo nebo nebylo, jak jsme už dávno řekli, to si každý odpracoval a kdo neodpracoval, tak ten ať drží jazyk za zuby nebo si ho vezme na paškál Deník N, Seznam, Česká televize nebo nedej bože Fórum 24. Z malého Péti se stal král, poněvadž z Čech se stala monarchie. Seděl na trůně a královal, měl fajn kamarády z dramatického umění a tak si jednoho dne usmyslel, že 3 z těch nejkamarádovatějších si vyzkouší, jak kamarádsky mu odpoví, když jim položí nějakou záludnou otázku. Nesměla být ovšem zase tak záludná, aby na ní ti jeho kamarádi neuměli odpovědět, protože ti kamarádi to s tou chytrostí měli tak akorát, tedy akorát tak, aby to nevypadalo, že jsou spíš vychytralí než chytří. Králův rádce, takhle je to, vymyslel tu nejlepší otázku na světě. Dvořané a poddaný lid se shromáždili jednoho dopoledne v trůním sále, kam si král Petr Pavel I. pozval Zdeňka, co s mizerným charakterem napsal a natočil spoustu úžasných filmů. Pozval Evu, co je příbuzná z holuby a ráda s nimi vrká na hradních nádvořích. A nakonec pozval spravedlivého Ondru, který podporuje dobré úmysly, co padají lidem na hlavy a dělají z nich mrtvoly. Všichni 3 před svého kamaráda krále Petra Pavla I. předstoupili, pěkně se uklonili, protože klanět to oni se uměli, nejen na jevišti, ale zejména, když za to klanění získávali příjemné výhody hodné nejlepších přátel panovníka. Ten pokynul jablkem a žezlem s korunou důstojně vraženou do moudrého plochého čela a hned začal.
1: Já vás mám rád, moji věrní. Mám vás rád jako svůj majestát. A tak se vás chci zeptat, jestli mě máte rádi i vy.
2: Ale jistě, samo sebou, to se rozumí. My vás milujeme, překřikovali se všichni 3 tak servilně, až je musel král přerušit, protože to začalo být trapné i jemu samotnému, což nebývalo zvykem. Neb i on byl významným představitelem státní trapnosti, tak výrazně významné, že na doporučení jeho rádce, takhle je to, nechal vyškrtnout slovo trapnost ze slovníku.
1: Dobře, mládenci a děvče, zeptám se vás každého jednotlivě.
0: Jak pak mě máš rád ty, Zdeněčku, kamaráde? Zdeněk se na vteřinu zamyslel, ale pak pravil jako laskavost sama. Já vás mám, veličenstvo, rád jako sám sebe. A protože sebe musí mít člověk nejraději, jsem vám oddán jako sám sobě. Mám vás rád jako svoje slova, svoje pohyby, jako své obecenstvo, jako autora a jeho moudrost, jako své umění, co mou moudrost povýší až k nebesům. A taky vás mám rád jako autorská práva, zejména taková, kde autorem byl někdo jiný, ale jmenovaným příjemcem jsem nakonec já.
1: Na krále Petra Pavla I. to bylo hodně obsažné. Ujistil se tedy jednoduchou otázkou, že pochopil Zdeňkovi city. Máš mě rád jako to státní vyznamenání, co jsem ti dal? Přesně tak vás mám rád, veličenstvo. Zakýval hlavou oddaně Zdeněk, ještě jednou se uklonil, opíraje se o chodítko a krále to potěšilo. Ten se tedy obrátil na Evu, která se po noční rozpravě s flaškou vodky trochu motala a oči jí šly šejdrem. A položil jí stejnou otázku. A co ty, Evičko, ty okrasohradní holubí letky, jak ty mě máš ráda? Eva s bledou tváří a pytli pod očima si škytla a odpověděla.
3: Já vás mám, generále, veličenstvo ráda jako vyplacenou smlouvu.
1: To se Petru Pavlovi prvnímu líbilo. Sám měl rád výplaty na různé účty. Hrával se svým poradcem, takhle je to hru na sumy. Takhle je tomu třeba položil numerickou otázku. 2,5 milionu dolarů. Král Petr Pavel I. hned odpověděl. Účet JP Morgan Private Bank dorazilo minulý týden. Pak zase on oplatil, takhle je tomu, stejnou otázkou. 7 milionů euro, přišlo to teď v neděli. Takhle je to měl přehled, takže okamžitě odvětil. Goldman Sachs, ale musí se to ještě rozdělit mezi zúčastněné. Oba se takhle bavili, smáli se u toho a pošklebovali obyčejné lůze, že nemá ani tušení, v jakých číslech si to oni libují. Ale vraťme se k tomu poslednímu, na koho se s otázkou obrátil Petr Pavel I. Vraťme se k Ondřejovi, který byl jeho nejmilovanějším kamarádem. Tak pověz, Ondro, jak ty mě máš rád? Ondřej neváhal. Já vás, můj příteli, pane králi Petře Pavle I., mám rád jako hrachovou kaši. Z dvořanu vyšly citoslovce údivu. Eva si škytla, až si téměř ublinkla, Zdeněk zavrávoral u chodítka, tomu ujelo a na zem mu spadlo paraple, o které se opíral, aby nebylo vidět jeho pokřivenou páteř. Pak nastalo hrobové ticho. Král zíral na Ondřeje, jako by nevěřil vlastním uším. Co jsi to řekl? Ondřej tedy s jistotou sobě vlastní zopakoval své přátelské vyznání. Mám vás rád jako hrachovou kaši.
4: Ondřej, odvětil král, můj nejmilovanější příteli, ty mě máš rád jako kaši. Hrachovou.
1: Ty jsi se jistě spletl, dej si čas, nebuď tak unáhlený s odpovědí. Mohl bys mě mít rád třeba jako ty drony, co jste vyváželi na Ukrajinu, nebo jako ty peníze, co se z toho ztratili, ale jako hrachovou kaši? Ty malé, zelené, hnusné kuličky, co mi připomínají pubertu, ten odporný, zelený zásobník, co z něho po rozlousknutí vypadne munice, po které se člověk propšouká téměř do vesmíru? Ta kaše, ta rozňahňaná hmota s hnusným opečeným párkem a nedovařeným vajíčkem, ba co ještě hůř, s volským okem. Ty si děláš prdel, ne?
3: Ne, odpověděl Ondřej odhodlaně.
1: Tak, vypadni.
3: Cože?
1: Vypadni, povídám. Zmiz z mého království.
3: Ale králi, příteli,
1: už nejsem tvůj přítel. Zmiz mi z očí. Hradní stráži, vyveďte toho drzého komedianta za hranice. Právě jsem mu odebral vyznamenání i státní občanství. Ven, povídám. Následky byly devastující. Ondru vyvedli za hranice, tam ho nakopali do zadnice. Král Petr Pavel I. zakázal výrobu, prodej a konzumaci hrachové kaše. Nakonec svůj zákaz rozšířil na všechny luštěniny, na fazole, čočku, boby, soju a vůbec všechno, co pomáhá člověku ulevit si, když nastane zácpa. Z jeho rozkazu byly zlikvidovány všechny plantáže, záhony, zatčeni všichni pěstitelé. Lidé museli nosit kapsy na ruby, aby v nich nepřechovávali kontraband. Když přijel starý Habsburg z Rakouska na kus řeči o panování,
0: hned si poručil čočkovou polévku a hrachovou kaši. Ale měl smůlu. Dostal jen křepelčí pečení, steak z velblouda a krajíc chleba z penamu. To už bylo v monarchii napětí, že se čekalo, kdy to bouchne. Lid trpěl zácpou. Komedianti s nafouklými břichy se vznášeli nad jevišti, mimo záběry kamer, odlétali od mikrofonů. Dvořané se sotva hýbali, toalety jen smutně čekali, kdy je konečně někdo zasedne a zasplakuje si. Král už toho po nějaké době měl plné zuby. A tak vzkázal, aby detektivové našli Ondřeje a vyřídil mu, ať se vrátí alespoň s plechovkou hrášku v nálevu. A on se vrátil. Zachránce národní zácpy přijel jako osvoboditel s kolonou vojenských pékáček narvaných hrachovou kaší, čočkovou polévkou a sojovým pyré. Lid se k ním vrhnul z kastrolky a ukrajinští vojenští kuchaři rozdávali porci za porcí a král Petr Pavel I. se na prvním nádvoří omluvil a poklekl před spravedlivým Ondrou, když obdržel něco hrachových lusků z úrody přítele Volodymyra, který nemohl Ondřeje doprovodit, protože se nacházel 820 metrů pod zemí, což je bezpečná hloubka pro každého prezidenta, jehož úrodou jsou mrtvoly a zkáza. A pak přišlo uvolnění z té zácpy. Ondřej pronesl na prvním nádvoří památnou větu, která bude jednoho dne vyryta na průčelí Národního muzea. Když se ti, milý králi, ucpe lauf, je ten zelený hrách nad zlato. Od té chvíle se Ondrovi neřeklo jinak než hrachová kaše. Všichni poddaní v Českém království chodili v zeleném a po jeho vzoru nosili růžové brýle a hrachové kuličky na krku, na prstech. Hrách zdobil jejich uši a celá země zavanula úlevou. Ale to bylo až potom, co hrách uvolnil celou tu národní zácpu. Všichni si ulevili. Děti, matky, tátové, dědci a báby, inženýři i kopáči, poslanci a kriminálníci, vědci i pornoherečky, chlupatí i holohlaví, tlustí, hubení, barevní i černobílí, oblečení i polonazí, řidiči, chodci i piloti, i námořníci na vyschlých řečištích, ale i ti, co na ně není vidět, včetně těch, co jsou vystaveni 24 hodin denně tak výrazně, až to nudí. Byla to jedna velká česká hrachová úleva. A jestli někdo neškrtl zapalovačem, ulevují si v té české zemi dodnes, stejně jako tomu bylo za našich předků, kdy zadky posouvaly dějiny dopředu, blíže k toaletním mísám. Drazí přátelé, chci vám poděkovat za vaši přízeň, zájem i příspěvky, které mou tvorbu posouvají k větším možnostem postupovat směrem ke kvalitě pro tento nový formát a žánr. Nově jsem také na platformě Hero Hero, kde jsou tyto příspěvky už bez inzerce a reklamy a také obsahují a především v dohledné době budou obsahovat takzvané bonusy, které se na Facebooku objeví pouze ve formě krátkých trailerů. Rozhodně bych si nedovolil šidit vás všechny, kteří svou pozornost věnujete zde, ale ti, kteří přijali pozvánku na drobně placenou formu, to jest na Hero Hero, jsou takto odměněni za zájem v této oblasti. Proto vás, kteří se nebráníte sledování na skryté platformě, si dovolím také pozvat na herohero.co/Michal Gulias. A dále bych vás chtěl pozvat na 27. srpna od 18 hodin do sportovního kulturního zařízení v Srbech u Nepomuku, kde budu mít besedu zakončenou kratičkým vystoupením. Ještě jednou děkuji i za to náhodné setkávání se s vámi i v civilním životě, kdy mi osobně projevujete své sympatie. Nesmírně si toho vážím.

0: Vítám vás u pátečního vysílání pořadu Jsme ve válce, pořadu otázek a odpovědí s bezpečnostním analytikem Janem Schneiderem. V první části rozkryjeme symboliku i historické parametry účasti prezidenta Petra Pavla na pietní aktu k srpnu 1968. Zasadíme jeho dnešní postoje do kontrastu s jeho životopisem z roku 1987. Zeptám se, jak se mění výklad dějin, nakolik je přiléhavé paralelizovat rok 1968 se současnou válkou na Ukrajině a zda nám vlastní historie neslouží i jako varování před nekritickým přijímáním jakýchkoliv válečných narrativů. Dále otevřeme rozpočtovou otázku obrany. Prezident požaduje rychlé překročení 2% HDP, zatímco vláda drží stávající linii. Budeme analyzovat, zda má hlava státu takto zasahovat do rozpočtových pravomocí vlády, zda se máme řídit reálnými potřebami naší armády nebo procentuálními závazky NATO, ale především, co přesně občané za tyto desítky miliard korun dostanou. Dál se přeneseme do severní Evropy. Polsko hlásí přípravy na možnou konfrontaci s Ruskem a Švédsko zpracovává krizové plány civilní odbrany, ochrany, počítající i s těmi nejčernějšími scénáři. Zhodnotíme, zda jde o realistickou obranu nebo o postupný posun evropského prostoru do permanentní psychózy. A položme si klíčovou otázku. Jak je na krizové řízení a dopady případného konfliktu připravena Česká republika? V závěru zamíříme do Spojených států amerických, mezinárodnímu i bezpečnostnímu dění kolem FBI. Podíváme se na to, jaké změny a reformy se v amerických bezpečnostních složkách chystají a jaký dopad mohou mít na globální bezpečnostní architekturu. Tak. A dnes večer se s Janem Schneiderem spojíme výjimečně do Frýdku Místku. Budeme mít vzácnou příležitost pozdravit jeho přítele, profesora Jana Kellera, který napsal doslov ke knize Oliviera Delorme 30 důvodů, proč odejít z Evropy. Je ta kniha, kterou si pro vás Jan Schneider na dnešní večer připravil. Takže já zdravím do Frýdku Místku Jana Schneidera, hezký večer.
1: Abychom byli přesní, tak jenom do Místku, protože místní jsou na to dost citliví, takže dobrý večer z Místku.
0: Aha, tak to jsem netušila, takže opravuji, ano, zdravím do Místku, zdravím všechny naše diváky. A já si myslím, že půjdeme hned k prvnímu tématu, které jsem zmínila, a myslím si, že to dnes, podle toho, jak jsem sledovala v průběhu dne reakce na sociálních sítích, ale i v médiích, celkem zahýbalo společností. Prezident Pavel, alespoň tak se to zdá, že to na mnoho lidí tak působilo, zahájil nebo respektive pokračuje ve volební kampani, protože ve svém projevu k 21. srpnu roku 1968 přirovnal situaci České republiky v té době s dnešní situací na Ukrajině. A také zmínil veřejnoprávní média, o která je potřeba dnes bojovat, a srovnával ty situace. Mně se to zdá, že to bylo absolutně přes čáru. A mě by zajímal, pokud jsi slyšel ten projev, já pevně věřím, že ano, a slyšel jsi nějaké reakce, co na to říkáš. Čeká nás do prezidentských voleb takto silný atak ze strany Hradu?
1: No, já tě možná trochu zklamu, protože já si myslím, že nejadekvátnější reakcí na to snahy prezidenta Pavla zahájit svoji předvolební kampaň není ani pochvala, ani kritika, ale vůbec nic na něj neříkám. Ten člověk mě už opravdu nezajímá.

0: vadí mě, ale nezajímá mě a já se nebudu podílet na jeho předvolební kampani tím, že bych zbytečně bral do úst jeho jméno. Snažil jsem se nějak to připodobnit, oni tam furt něco přirovnávají k něčemu, tak já jsem si říkal, k čemu to přirovnat, oni ho stavějí do řady s Václavem Havlem, takže dnešní účast prezidenta Pavla na připomínce invaze vojsk Varšavské smlouvy do Československa mně připadá, jako kdyby se Václav Havel účastnil živě a spontánně oslav 1. máje nebo něco na ten způsob. Jo? Takže je to prostě něco nepřípadného. Myslím si, že ten člověk akorát ukazuje z celé společnosti tím, jaké dělá převraty a lobbingy a vývrtky všelijaké životní názorové, že je to zřejmě takový vzor pro společnost ku normalizaci, to znamená opustit své názory a orientovat se jak ty korouhvičky ve větru. Takový ten vzor, že je lepší mít místo páteře hroší kůži. Jo? Prostě po něm všechno steče, on se neustále směje, perfektně zastřižená fúziska a v podstatě radši ani neposlouchejte, co říká, protože ono to v podstatě význam žádný nemá a když se to veme v celkovém kontextu, tak bych řekl, že je to dokonce vůči obětem 21. srpna 1968 a následující doby je to, jeho účast je velmi urážlivá.
1: No, já si na tebe dovolím navázat v jedné věci. Když říkáš urážlivá, já bych řekla, že i nebezpečná, a to v tom slova smyslu, že on velice intenzivně objíždí školy. On nechodí jenom na střední školy, na gymnázia, ale on chodí i na základní školy. A když jsem hned v úvodu zmínila, že on srovnává tu situaci na Ukrajině s naší situací v roce 68, tak tam jsou přece naprosto nesrovnatelné věci se odehrávají na Ukrajině. Probíhá od roku 2014 občanská válka. Tam umírají tisíce lidí a on něco takového bude vykládat žákům ve škole s tou autoritou, kterou vlastně úřad prezidenta má. Já tohleto přepisování dějin a ta neúcta k té naší minulosti, já to považuji za nebezpečné, protože pochybuji, že by ho kterýkoliv kantor nebo historik byli schopni zastavit.
0: Já myslím, že to je proti školskému zákonu, že ta jako politická agitace a v jeho případě se nedá hovořit o historickém vzdělávání, ale o jednostranné politické agitaci, takže je zakázaná. Já k tomu mám velkou výhradu, protože ty říkáš, nedá se srovnávat. Já bych to maličko posunul. Já bych řekl, že se dá srovnávat leccos, ale musí se srovnávat poctivě a musí se říct výsledek a ne od toho odstoupit, když se nám vlastně to srovnání trochu vymyká z toho, co předpokládáme, že z toho vyždíme. Jo? Čili ať to srovnává 68. s tím, co je na Ukrajině, ale ať to srovnává i s tím, co se děje kolem Iráku, ať to srovnává prostě s tím, co se dělo v minulosti, ať to srovnává s těmi americkými akcemi, prostě a potom můžeme k něčemu dojít, ale obávám se, že to je takový vějíř historických událostí, který bychom marně předpokládali, že bude mít člověk jeho rozhledu a jeho minulosti. Že bychom toho chtěli od něj příliš moc prostě.
1: No, u těch škol je, víš, tam je velký problém, že vlastně zřizovatelé jsou kraje, na krajích sedí politici a když jsem to sledovala ty poslední 4 roky, tak málo který kantor si dovolí vzpěčovat svému řediteli, který je zase závislý a jeho místo závislé na těch politicích, kteří sedí na kraji. Bohužel musím to takhle říct, ale ještě bych se chtěla dotknout. Slyšela jsem dnes několik historiků, kteří se zabývali normalizací a ta normalizace přece probíhala ne pod taktovkou Moskvy, ale ruku v ruce právě s těmi všemi složkami politickými, vojenským a tak dále, kterých on byl součástí.
0: No, to máš pravdu, to přesně, co jsi popsala ohledně těch kantorů. Tak to je přesně ten normalizační postup a je to v
1: Ano.
0: podstatě ta 50. léta, protože to jsme si většinou páchali sami na sobě.
1: Ano.
0: Byly tam sice ty vlivy zvenku, ale prostě tohleto nám nikdo neodpáře. A já si myslím, ještě bychom se měli dostat trošku k širšímu kontextu toho roku 68.
1: No, to jsem právě se ti chtěla zeptat, jestli to, jakým způsobem teďka vlastně otáčíme tu naši minulost, tu naši historii, jak nás to může poznamenat. Co to pro nás znamená do budoucna v tom, o čem se potom budeme bavit dál, budeme se bavit o tom, jak Evropa zbrojí, jak dál pokračuje ta eskalace války s Ruskem.
0: Já myslím, že je potřeba zvolit takový ten nenormalizační dogmatický přístup, kdy se prosazovalo prostě jedno dogma a že ten základem demokracie je pochybování. Pochybování, jak nás učil můj učitel, doktor Ladislav Hejdánek, pochybování je samým základem filozofie. Jestliže Evropa tvrdí, že jedním z jejich základů je i to řecké dědictví, tedy filozofie, tak to znamená, že by mělo společnost, že by měla chválit každého kvalitního pochybovače. Ne toho, kdo se rouhá, ale kdo kvalifikovaně pochybuje. A tady bychom měli si dovolit zpochybnit prostě celý ten, jak se říká, narrativ, to je hrozně hloupé slovo, ale prostě to pojetí toho roku 68. Nesmíme zapomenout na tu knížku Tomáše Smetánky Podívám se na to ráno, kde on píše o tom, když sovětský velvyslanec do Brnin dal prezidentu Johnsonovi tu notu z Moskvy oznamující vstup vojsk Varšavské smlouvy, čili ne sovětských vojsk, ne, už vůbec ne ruských, ale vojsk Varšavské smlouvy. Tudle někdo říkal, myslím, že v Brně tady žádní Rusové ani Sověti nebyli, tady byli Maďaři, tak na to bychom neměli zapomenout. Tak on mu dal tu notu do ruky a Johnson to vzal a říkal, já si to přečtu ráno, protože o tom věděl. A tady je důležitý připomenout se ten kontext, co bylo předtím a co bylo potom. V roku 68 předcházelo velmi významné setkání Kosygina s Johnsonem v obci Glassborough, kde se ti dva muži vlastně po dlouhé době se představitelé těchto dvou zemí potkali osobně a navázali velice zajímavý vztah a ten oblouk, nastartovali oblouk toho strategického odzbrojování, který končil v roce 72 smlouvou o antibalistických raketách a dohodou o některých opatřeních s ohledem na omezení strategických útočných zbraní, řečená SALT 1. Rok 68 v tomto nehrál vůbec, neznamenal žádný zádrhel, ale naopak, zdá se velmi pravděpodobné, že obsazení jediné neobsazené země v Evropě, neobsazené vojsky jedné či druhé vojenské aliance, byl v podstatě podmínkou, taktické vyrovnání pozemních sil bylo podmínkou k zahájení a úspěšnému dokončení těch rozhovorů o strategickém odzbrojení. Takže celá ta věc má úplně jiný kontext, než se zdá a velice bych se přimlouval zase za to pochybování, přestože riskujeme po odsouzení Josefa Skály, který si dovolil velice kvalifikovaně hovořit o tom, jestli je správné to jediné prosazované pojetí masakru v Katyni. Mimochodem, pojetí, které prosazoval Goebbels, tak Skála ho zpochybnil a byl za to odsouzen, čili v našem prostředí Goebbels vlastně vyhrál. Bohužel stalo se to, nicméně jediným důstojným lidským postojem je tomu oponovat a skutečně pochybovat. A já si tady dovolím ještě, protože ta řeč byla dost smutná, tak si tady dovolím takovou rádoby vtipnou poznámku. Zaslechl jsem předsedu Senátu pana Vystrčila a musím ho pochválit, i když on se mnou nebude souhlasit. On tam totiž řekl, že je potřeba mít páteř, čili já to beru jako kritiku prezidenta Petra Pavla, a pak tam Vystrčil řekl, že je třeba říkat pravdu, i když se to nenosí, a to bych řekl, že je pochvala všem dezolátům, takže díky, pane Vystrčile, řekl jste správnou věc, i když jste to asi vůbec netušil a nechtěl.
1: Já si myslím, pokud nemáš tady k tomuto tématu víc, že se posuneme dál, jenom bych ti chtěla poděkovat za to, že jsi nahlídl víc do hloubky toho, o čem se bavíme, ne pouze to klouzání po povrchu, kde já jsem zmínila teda prezidenta Pavla a kampaň a tak dále, a taky se často mluví o tom, že to v podstatě byl souboj dvou komunistických křídel proti sobě, kde jedno prohrálo a druhé si pozvalo ty vojska, aspoň takto zjednodušeně. Bylo by dobré a je bohužel velká chyba právě u těch veřejnoprávních médií, která byla zmíněna, že takové diskuze a takové nahlédnutí pod povrch se u nás nekoná.
0: Ano.
1: Jestli nemáš nic víc, půjdeme dál?
0: Ano.
1: Takže další téma, zůstaneme u prezidenta Pavla a myslím si, že tady naprosto v pořádku a tady ho si myslím, že v žádném případě nemůžeme podezírat u tohoto tématu z toho, že by prováděl kampaň spíš z toho důvodu, čí zájmy, o čí zájmy tady jde, protože prezident Pavel se vyjádřil, že by se chtěl účastnit projednávání rozpočtu vlády Andreje Babiše a jde mu o to, že se mu zdá nedostatečné naplnit ty pouze 2% HDP na výdaje na obranu, nebo respektive na zbraně a na zbrojení. Já si osobně myslím, že mu to nepřísluší, ale zajímá mě tvůj názor, co na to říkáš, ale museli bychom se bavit o tom, kolik vydávají ostatní státy. Jestli se budeme bavit o baltských státech, tak tam je to samozřejmě nejenom Estonsko, Lotyšsko vydávají kolem nad 5%, Poláci 4% a tak dále. Ale ve Francii už je to 2,2%, u Itálie 2,10% a Španělsko 2,0%. Takže to jenom pro úvod. Co říkáš na to? Zdá se ti to adekvátní od prezidenta?
0: Já zase zkusím být na začátek trošku vtipnej. Mně to přijde, že na tom severu ten rozum zdravej trošku zamrzl, kdežto na tom jihu ten zdravý rozum přece jenom trošku rozmrazený a trošku víc funguje. Co se týče toho prezidenta, no, on dělá svoji kampaň, to znamená, ta kampaň musí být někým placená. On tady působí jako agent vojensko-průmyslového komplexu, takže to musí chválit. Mluvit v souvislosti s obrany schopností státu o procentech, tak to budu, já jsem tady vymyslel nový pojem, to může říct jenom mešugenerál. Slovo mešuge a generál. To nemá s obrany schopností země vůbec nic společného. Absolutní počet nebo výše těch výdajů. Tady je potřeba postupovat prostě podle toho, jak... A tady bych apeloval na pana premiéra Babiše, když mluví o té firmě, tak ta firma, když si chce něco pořídit, tak rozhodně neřekne, že bude v příštím roce investovat 5%, ale bude si rozmýšlet, co potřebuje a od toho se bude odvíjet výše těch nákladů. Ten stát musí odvíjet svoji výzbrojní politiku od toho, že si nejdřív vyslechne rady moudrých a zasvěcených, to znamená informace od zpravodajských služeb a od obranných expertů a od diplomatů bude konfrontovat s poznatky akademiků, protože tady mě chybí leckdy ten akademický přístup. A na základě toho stanoví, jaké hrozby, jakým hrozbám čelí, jaká rizika z toho plynou. A potom je na práci těch techniků, těch armádních specialistů, aby řekli, jak těm rizikům čelit. A ještě je tady jedna taková odbočka. Stát nemůže se vyzbrojit na všechny hrozby, které jsou na obzoru, takže se musí rozhodnout, co ten stát přežije, čili tady buduje tu resilienci, to je taky takové jako docela módní, ale správné slovo, a čemu bude čelit se zbraní v ruce. Další věc je, že mnohem lacinější, než čelit nějakým rizikům už realizovaným, je jim předcházet, čili prevenci. To znamená, mluvíme třeba o té migraci, chceme-li se vyrovnat s tím velkou hrozbou, co tam migrace, paní profesorka Grenhillová tu knížku nazvala Migrace, co by zbraň, takže když tomu chceme čelit, tak bychom měli nejdřív se snažit snížit migrační tlaky ve zdrojových zemích, vzdálených, pak stabilizovat ty přechodové státy a pak teprve se zabývat tím zbytkem té migrace, který sem dospěje. Ale když chceme čelit migraci v té plné šíři, neredukované cestou ani ze zdrojů, tak to je zbytečné. Nikdy si tolik nevyděláme a v podstatě ani neexistuje způsob, jak se humánními prostředky při zachování jako těch základních pravidel, jak se tomu ubránit.
1: Víš, co by mě tady zajímalo, protože oba se shodujeme na tom, v čí zájmy, že zájem prezidenta Pavla, tak jako to byla samozřejmě muniční iniciativa a nátlak na to, aby pokračovala, byl prakticky se začal odehrávat už hodinu po tom, co byl Andrej Babiš jmenován premiérem, tak samozřejmě ten zájem co nejvíce investovat u prezidenta je. A mě by tady zajímala jedna věc. Nakolik my jsme ještě suverénní v tom, aby jsme si sami na základě rozhodnutí armády, našich expertů armádních a všechno to, co ty jsi jmenoval, jsme schopni rozhodovat anebo podléháme tlaku na to a vlastně Petr Pavel byl čelným vlastně představitelem Severoatlantické aliance. Na tohle bych se chtěla zeptat.
0: No, tady to vypadá, že my jsme spíš v pozici někoho, kdo je vlastně vydírán, kdo potřebuje platit výpalné a že to vlastně z obrany schopností země nemá nic společného.
1: Ano.
0: Tomu, abychom byli poslušnější, tak ten nátlak se děje mnohými způsoby. Oni jsou schopni taky občas i něco vážného, nějaký konflikt podnítit, aby se lidé začali více obávat a politici, aby poslušně zdvihali tlapičky pro zvýšení obranného rozpočtu. Já se velice důvodně domnívám, že vynakládáním peněz na velmi podezřelé hrozby, někdy skutečně neexistující nebo uměle vyvolávané hrozby, ve skutečnosti oslabují obrany schopnost státu, jenomže to už je skutková podstata trestného činu sabotáže. Čili myslím si, že tady opravdu to není na výběru politiků, na jejich preferencích. Tady ty hranice jsou mnohem tvrdší a domnívám se, že mnoho politiků prostě atakuje přímo jako tu skutkovou podstatu tohoto trestného činu.
1: Ještě by mě zajímalo, ty jsi bezpečnostní analytik a proto se chci zeptat, má veřejnost právo vědět, znát ty informace, do čeho a do jakých systémů vlastně budou ty jejich peníze investovány ve smyslu, jaká konkrétní hrozba nám hrozí, proti čemu potřebujeme být vybaveni, jako jestli to má být ta protivzdušná obrana či cokoliv jiného, jestli má veřejnost by to měla vidět, aspoň já si to myslím.
0: Já tady budu trochu oponovat, protože si myslím, že to jsou ty přípravy nebo vůbec ta obranná politika vychází z informací, které jsou klasifikované neboli utajené. A nejsem si úplně jist, jestli ve všech ohledech by to mělo být veřejnosti známo. V tom případě si myslím, že tady je právě ten institut toho parlamentu, že tam jsou lidé zvolení, kteří jsou vlastně ze zákona nadáni tím přístupem k utajovaným skutečnostem. To znamená, že oni jim by měla ta vláda skládat počet z toho, co dělá, ale nevím, jestli ve všech případech by to bylo vhodné to říkat veřejnosti. Na druhou stranu si myslím, že jsou určité hrozby, o nichž by veřejnost měla být informována pro ten případ, aby vlastně mohla přispět k té větší odolnosti společnosti vůči těmto rizikům. Jo. Takže neřekl bych, že tady existuje jednoznačná odpověď, ale spíš jak v jakém případě.
1: Tak abych to zlepšila zase teďka zase na oplátku já, tak mě napadá, že asi to nebude ten reklamní tak, který udělal pan generál Andršandr s těmi kryty, že by se veřejnost na to měla připravit, tak takové věci se asi nedozvíme, ale pokud nemáš k tomuto tématu nic dalšího, tak už můžeme jít dál.
0: Ano.
1: Tak, Polsko, to je... Zajímavá věc, co se tam teďka odehrává, nebo respektive zajímavá, očekávatelná, protože se historických důvodů spoustu let zpátky, samozřejmě Polsko má vážné obavy z Ruska, ale co jsme se dozvěděli teď, tak já si beru brýle, abych přesně mohla přečíst jméno náměstka ministra obrany polské armády, Cezary Tomčika, který otevřeně promluvil o tom, že ruské provokace tady nastanou v průběhu několika měsíců a podle Severoatlantické aliance, podle NATO, se máme připravovat v horizontu prakticky roku 2027. A já se tě chci zeptat, jestli takovéto výroky a takovéto výroky i ze strany Severoatlantické aliance mají nás uvést do stavu jakési pozornosti, nebo to má vyvolávat pouze strach?
0: Řekl bych za B, je pravda. Je to strach, tady se zase nahání vlny pro to zbrojení, ale v případě Polska bych to viděl ještě v určitém smyslu konkrétněji, protože Polsko je v takové zvláštní geopolitické situaci. Ono je příliš malé, aby bylo velmocí, ale zase je proti těm malým státům příliš velké. Čili ta polská pozice je taková ambivalentní. Poláci si, jak se říká, hrají na velmoc a čouhá jim sláma z bot. Jo? Takhle se to říká docela tvrdě. George Friedman v té své slavné knize Příštích 100 let, kterou napsal před 20 lety, vyslovil takový předpoklad, že v Evropě hrozí střet a skutečně před 20 lety to bylo velice odvážné nebo zajímavé říci, a on řekl mezi Polskem a Tureckem. Vypadá to, že v obou případech, nevím, jestli dojde ke střetu, ale vzestup těchto dvou zemí, jejich ambice jsou zcela zřejmé v této době. A já mám pocit, že Poláci využívají toho strachu ke zbrojení a toho zbrojení využívají, asi se nechystají k válce, ale chtějí vyfutrovat svoji mocenskou pozici. To dává veliký smysl, když si zrekapitulujeme všechny, respektive tu celou škálu jejich vztahů s Ukrajinou. Oni na jednu stranu, protože nemají rádi Rusy, tak podporují Ukrajince, protože ti taky nemají rádi Rusy. Na druhou stranu se dá říct, že Poláci stejně tak nemají rádi ani banderovce, ani ukrajinské obilí, nebo respektive ukrajinskou zemědělskou konkurenci, co se týče případného vstupu do Evropské unie. Čili já to tady chápu v tom vztahu, kdo bude hrát v Evropě větší roli, jestli Polsko anebo Ukrajina.
1: Rozumím. No a já teď se tě zeptám, když jsou to naši sousedi, kteří evidentně jsou na tom ekonomicky, my se díváme na Polsko, jakým způsobem nás předběhlo, jsou na tom lépe, tak jak by se k tomu měla postavit Česká republika? My k tomuto, protože 4,4% nebo dokonce snad ještě víc, tak to je opravdu hodně ten odskok. Jak by jsme se na to měli dívat my?
0: Já bych donedávna řekl, že by se nás to nemuselo moc týkat, ale ono se v posledních letech prolomilo tolik věcí, které byly dříve nemyslitelné, že si nejsem tak úplně jist. A samozřejmě, že mě tam straší ten rok 38, kdy dokonce i Winston Churchill ve svých pamětech konstatuje, že se Poláci a Maďaři do nás zahryzli jak hyeny po tom Mnichově. Jo. Oni se přidali k Hitlerovi, že jo, to je se málo kdy zmiňuje, když mluví o Mnichovské dohodě, že tam akceptovali prostě požadavky Poláků i Maďarů vůči na úkor Československa. Takže v tomto případě si myslím, že je asi potřeba vzít rozum do hrsti a skutečně se nezabývat hrozbami nějakých hvězdných válek, ale zabývat se tím, co reálně může nastat. To znamená, že my bychom měli být schopni ochránit své hranice. Nemůžeme čelit nějakým geopolitickým hrozbám, nemůžeme čelit vesmírným válkám, ale měli bychom čelit tomu, prostě čemu čelit můžeme.
1: Jasně, takže samozřejmě hranice a tím pádem naše nejbližší sousedy sledovat, co se tam děje, jaký je tam pohyb v rámci toho celoevropského válečného nasazení, které já považuji za velice nebezpečné, ale pojďme dál, jestli můžu, pojďme do Švédska.
0: Já bych tomu řekl jednu poznámku, když mluvím o těch sousedech, na AB je, mluví Pavlův kolega ze školy a se tam postaví Radovaná Procházky. Já bych k němu řekl jenom takový detail. My jsme si kdysi dělali trošku tak legraci z Procházky, protože on měl velikou pivku na Němce a neustále mluvil o tom, že je potřeba prostě k těm Němcům přistupovat velice ostražitě, když to tak jako diplomaticky opíšu. A s odstupem let já si říkám, že ten člověk zase vzhledem ke své životní zkušenosti, obrovským životním zkušenostem, že ten člověk prostě něco cítil v kostech a za ty hlupáky jsme byli my. No.
1: Máš na mysli Radovaná Procházku, vlastně člověka, který přišel v roce 1990 vlastně po tom převratu a měl na starosti vojenskou rozvědku, jestli to říkám já správně, když tak mě oprav. Ano, říkám to dobře. A spekuluje se o tom, jaká byla pozice vlastně Petra Pavla v té době, když on měl na starost tady toto velení, abych to uvedla do pořádku. A nás čeká třetí díl, ještě závěrečná část rozhovoru v sobotu s panem Pavlem Benešem. No. Můžu tedy dál?
0: Ano.
1: Děkuju za doplnění a já jsem to zaslechla už z více stran, že ve Švédsku se ta jakási rusofobie dostala do takových dimenzí, že tam švédská vláda začala se starat o to, aby měli dostatek míst pro hroby, pro své padlé. Už zachází podle řady lidí, co já to čtu, tak do extrému pro 500 000 Švédů v případě vypuknutí války. Dokonce se do tady toho úsilí těchto příprav na možnou válku a to, jak se bude Švédsko chovat uprostřed té války, zapojila i církev. Má nás to vyděsit, nebo to máme opět považovat za jakési vehnání občanů do jakési poslušnosti a přípravy na tu válku, aby se nespěčovali svým vládám, protože já si to jinak neumím představit.
0: Já k tomuhle nemám skoro co říct, protože předtím stojím v takovým němým úžasu. A napadlo mě jenom, že vlastně z toho strachu a strašení válkou profituje samozřejmě vojensko-průmyslový komplex, ale přiživují se na tom i vlastně farmaceutický komplex, ten energetický komplex nezůstává pozadu, všechno to financuje bankovní komplex a jako pijavice se na tom živí mediální komplex. To je ta pětice komplexu, kterou definoval pan generál Petr Pelc a je to velice inspirativní. Já se tady z toho domnívám, že vlastně ten pohřebnický průmysl nechce zůstat pozadu a chtějí být taky si na tom hrábnout. Možná ty církve se na tom taky chtějí přiživit. Tady dochází k takovému vysávání toho státu tím, že se vlastně platí ty nenaplněné kapacity, že jo? Ten průmysl chce být placen za to, že uchovává nějaké výrobní prostředky, aniž by je využívalo reálně, takže pohřebnictví zřejmě chce taky jako být připraveno, to znamená, chce si taky ukousnout z toho rozpočtu, který je dán prostě tím válečným šílenstvím. že je nepošlou do správných mezí ty lidé, že ta společnost prostě je, na to nereaguje nějak, mě dává takový určité oprávnění se domnívat, že ta společnost je, jak kdysi definoval Erich Fromm, nekrofilně zaměřená, nikoli na život, ale prostě je v těžké dekadenci, depresi, prostě v těžkém úpadku a prostě, že vůbec se může vést debata na tenhle ten způsob, mně prostě připadá něco šíleného.
1: No, já ti zkusím nastínit úhel pohledu, který zajímá mě, protože my jsme přece vstoupili do NATO s tím, že jsme v nejbezpečnější alianci a že se nám nemůže nic stát. A pojďme tady k tomu Švédsku, protože Švédsko pod tlakem toho, co se odehrávalo prakticky, nebo začalo odehrávat to v roce 2022, vstoupilo do NATO a bylo to dřív, to bylo prakticky nemyslitelné. Tak já se tě ptám, jakou důvěru mají občané Švédi vůči NATO, když se nebouří proti tomu, jak se k ním chová jejich vláda a kdy jsou ty hranice mezi normálním civilním přístupem přípravy nějaké bezpečnosti a vyvoláváním strachu a v podstatě zpochybňování důvěry v NATO?
0: Tady to zase hraje roli, v podstatě bych řekl, negramotnost obecná, jo. To školství v rámci Evropské unie jde opravdu do kytek. Dokonce jsem se dozvěděl, že nějaký soud pravil, že učitelé nemají nárok na osobní čas žáků po vyučování. To znamená, že nemají právo po nich vyžadovat psání domácích úkolů. Můžou jim je uložit, ale nemůžou to po nich vyžadovat, protože nemají nárok na soukromý čas těch žáků. No tak to je cesta prostě do pekla. Tady, co se týče té složky vlastně té obrany, myslím si, míříme asi k té civilní obraně, že jo, která se tady vlastně přesouvá jako pod tu armádu a měla by vlastně zůstat pod vnitrem. Já si myslím, že to
1: zanedbání... Ano, u nás v České republice, teď se dostáváme domů, ano.
0: Zanedbání této složky bych řekl, že svědčí o tom, protože si nemyslím, že všichni politici jsou úplně bezsvědomí, tak se domnívám, že oni vědí, že jde o určitou jenom strašidelnou hru a že vlastně těm lidem nic nehrozí a že jde jenom zase prostě o to, prostě ty lidi nějak vyšťavit a přiživit se na nich. Ale ještě zpátky k tomu NATO. To Švédsko nikdy nebylo neutrální ani za druhé světové války. Prostě ty Němci by tu válku velmi brzo prohráli bez švédský rudy a bez švédských kuličkových ložisek. Že to je známá věc. To bylo od nich jako velice pokrytecké. Oni vstupují do NATO s takovými válečnými úmysly, aniž by si vlastně přečetli tu základní smlouvu, zakládající smlouvu na to, co je Washingtonská smlouva a tam se v prvním článku, který obsahuje jediný závazek, praví, že státy se zavazují všechny spory řešit jednáním a že odmítají i, že se zdrží i hrozby silou. Čili oni dělají úplně všechno proti tomu, úplně obráceně. Takže potom vlastně ta doba, začátek 21. století asi se vyznačuje tím, že přestávají platit prostě jakákoliv pravidla a dané slovo nemá vůbec žádný význam a podpis něčeho už prostě vůbec ne. Takže tady se v podstatě to pokrytectví je nejsilnějším, vlastně nejvýznamnějším znakem této doby.
1: No, ano, nemusíme zůstávat u Švédska, protože správně si řekla, že NATO je obranný pakt a my sledujeme poslední 2 roky stále intenzivnější útočnou snahu válečnou ze strany Evropy jako takové, protože Donald Trump přece tu válku chtěl zastavit a stojí to stále proti tomu koalice ochotných a tak dál, ale já bych se chtěla ještě dotknout a už míříme dál toho, co se odehrává u nás, pokud je o tu civilní obranu, protože u nás se stalo to, že já, abych to zase přečetla správně, říká se tomu POKOS, je to v podstatě příprava občanů k obraně státu, tak teďka vláda ten POKOS vlastně dává pod armádu a ne pod civilní řízení ministerstva obrany, dává to pod generální štáb armády a údajně kritici říkají, že vlastně je to špatně a jsou ve hře jakési šetřící momenty, že by se měly snižovat stavy. Co o tom víš, nebo co by si nám k tomu mohlo říct? Co ty říkáš? Jsi na straně těch kritiků, jestli by to mělo zůstat nadále pod tím civilním rezortem na obraně, anebo je ten přesun pod tu armádu jaksi efektivnější, jak oni nám říkají?
0: No rozhodně za kritickou infrastrukturu odpovídá ministerstvo vnitřní bezpečnosti, to znamená u nás ministerstvo vnitra a tak dále. Má to zůstat civilní záležitost. Jediné, co mě v této souvislosti napadá, je, jak se třeba teďka mluví o té nové nemocnici, že to bude vojenská nemocnice a tak dále, tak mám pocit, jestli to není zase takové jako účetní kouzlení s těmi náklady, s těmi procenty, prostě, že se bude spousta věcí připisovat jako do těch nákladů, aby neměli problémy prostě s těmi mešu generály, který prostě počítají jenom ty procenta a ty penízky. Takže se tato agenda, že se přesune pod obranu a že se to bude vykládat, jako že to je prostě ten příspěvek do toho NATO, já fakt nevím. Podle mě to smysl nedává, ale nejsem odborník v této oblasti. Nicméně myslím si, že kritická infrastruktura zahrnuje i integrovaný záchranný systém a tohleto. Takže tady je to takový trošku schizofrenní opatření, podle mě.
1: Já jestli tady k tomuto tématu už nic nemáš, tak bych se posunula ještě mimo Evropu a mimo nás a to k tématu FBI. V Americe došlo k takové zajímavému posunu ze strany Spojených států amerických, respektive Keše Pateli, ředitele FBI. A já se tě chci zeptat, zda jde o jakési pragmatické rozhodnutí, protože on chce navázat spolupráci s Čínou i s Ruskem z důvodu zvyšující se kriminality a to po všech stránkách, ať už jde o, já nevím, drogy, pašování zbraní a tak dále. Zdá se ti to správný přístup a posun, který je nebývalý, protože Čína samozřejmě je jako ten největší soupeř pro Ameriku v současné době. Co na to říkáš?
0: Já velice, v podstatě téměř já sám, když vidím konečně racionální, velmi rozumný, promyšlený krok, vzpomněl jsem si v této situaci na Miroslava Polorejcha, který na konci života psal takové zajímavé statě v tom smyslu, že ty dvě největší, nebo ty největší velmoci, že jsou odsouzeny ke vzájemné spolupráci. Odsouzeny v tom smyslu, chtějí-li zachovat život na zemi, tak musí přestat hrozit tím, že tu zemi rozflákají, ale že tady čelíme mnoha výzvám, které každá země jednotlivě může ten svět zahubit. Ale pohnout ten svět trošku k lepšímu, tak v tomto směru jsou odsouzeny prostě ke vzájemné spolupráci. Čili já to vidím jako v intencích těch velikých přání a tužeb Miroslava Polorajcha a nejenom jeho, že tady konečně oni se chytli za nos a řekli, my máme ale tady mnoho problémů, který prostě sami nevyřešíme a musíme si vzájemně pomoci. To znamená, že jsou-li to věci kriminálního charakteru, dochází tady i ke srovnání měřítek určitému, což je proces přesně opačný tomu negativnímu používání dvojího metru. Jo. A čili má to mnoho takových sekundárních a terciárních velice dobrých přínosů a já jenom doufám, aby tento trend vydržel.
1: Já si myslím, že budeme to sledovat samozřejmě určitě a protože, jak jsem hned v úvodu řekla, pokud nemáš k tomuto tématu, které jsme nastínili, že se odehrává něco nového, pozitivního ve Spojených státech amerických směrem k věčným rivalům, tak pokud tomu nic nemáš, tak já bych tě poprosila, když jsme dneska večer ne v Havlíčkově Brodě, ale v Místku u profesora Jana Kellera, jestli byste nám mohli spolu představit knížku, kterou si vybral. Takže já bych přivítala pana profesora. Já vás pěkně zdravím, hezký večer.
2: Dobrý večer, já zdravím
1: Dobrý večer.
2: Svítku Místku, protože my jsme jedno město, neboť nám vysychá řeka Ostravice, která nás v minulosti rozdělovala. Co se týče té knihy, já nevím, jestli se to dá ukázat na kameru.
1: Ano, vidím to dobře, takže i diváci můžou správně vidět tu vaši knížku.
2: Jejím autorem je francouzský historik a spisovatel Olivier Delorme. Ona se ve francouzštině jmenuje 30 důvodů, proč odejít z Evropy. V českém překladu se tam dalo, proč odejít z EU-ropy, aby bylo jasno, z čeho se má odcházet. Já to řeknu asi ve třech bodech, velice stručně. Když se budovala Evropská unie, tak se zdůrazňovala tři hesla. Za prvé, bude to zaruka míru. Za druhé, bude to garant hospodářské prosperity. Za třetí, bude se prohlubovat demokracie. Dneska jsme svědky za prvé militarizace Evropy, za druhé hospodářského úpadku, a za třetí prohlubuje se ne ani tak demokracie, jako spíše kontrola a dohled nad obyvatelstvem. No a Alain Delorme v té knižce, protože je historik, tak ukazuje, že se to neobjevilo zčista jasná, ale že hodně z toho bylo už od začátku v konstrukci Evropské unie a obou jejich předchůdkyň tak trošku zaklíčováno. Jenom velice stručně z jeho knihy k prvému bodu, k bodu garance věčného míru. On tady cituje slova Altiero Spinelliho, což byl významný italský politik a jeden ze zakladatelů předchůdkyně Evropské unie, který pronesl 12. dubna 1953. Nelze to říci veřejně, ale faktem je, že Evropa, má-li se zrodit, potřebuje silné rusko-americké napětí, nikoli uvolnění. A aby se upevnila, bude zřejmě potřebovat válku proti Sovětskému svazu a schopnost vést ji ve správný okamžik. To je z roku 1953. K bodu číslo 2, to jsem tam našel taky z roku 1953, dneska si někteří lidé myslí, že je naprosto novinka, když jsme byli odříznutí od východních surovin, abychom mohli kupovat o něco drahší americké suroviny. Takže co se tady píše k tomu? Poté, co si Spojené státy vynutili nahrazení velice kvalitního polského uhlí americkým uhlím, jehož měli nadprodukci, poskytli Evropskému společenství uhlí a oceli, roku 1953 půjčku, jejíž podmínkou bylo zvýšení nákupu uhlí ze Spojených států, jehož cena byla navíc snižována subvencemi na přepravu. Konečný výsledek, Spojené státy vyvezly svou nadprodukci, zatímco země Evropského společenství uhlí a oceli museli uzavírat vlastní doly. Takto Evropa funguje od samého počátku, říká autor. A teď k tomu bodu číslo 3, prohlubování demokracie. On, i když nebyl nikdy v evropské instituci, ani jako poslanec, ani jako zaměstnanec, tak má velice dobré informace. Zase cituji. V každém evropském procesu se předběžně vyloučí kontrola ze strany jakékoliv autority vzešlé ze všeobecného volebního práva. Technokraté v tajnosti připraví dohodu, ta je pak prosazena skrze orgány vzešlé z voleb s odůvodněním, že na ní nelze změnit ani čárku, jelikož by se tím celá dohoda zpochybnila a že její odmítnutí by vyvolalo obrovskou katastrofu. Pokud máme ještě minutu a půl,
1: ano, určitě.
2: Tak jsem našel něco ke konfliktu na Ukrajině. Ta knížka je stará 10 roků, oni dopisovali na podzim 2016, publikovali začátkem roku 2017 a u nás se často to vidí tak, že konflikt na Ukrajině začal v únoru 22. Mm-hmm. Takže co Olivier Delorme napsal 5 roků předtím, než ten konflikt vznikl. Tam, kde Charles de Gaulle přes tehdejší ideologické rozdělení prosazoval spolupráci od Atlantiku po Ural, Evropská unie oživuje pod americkým dohledem a proti Rusku starou hranici z roku 395 mezi Západořímskou a Východořímskou říši. Tuto linii od středověku prodlužovali přes Ukrajinu až k Baltu výboje řádu německých rytířů, poté války Poláků a Litevců proti pravoslavné ruské moci, která se považovala za pokračovatelku Byzance, a nakonec rakouský a německý imperialismus v rámci Drang nach Osten. Pro tohoto evropského minotaura není nic naléhavějšího, než provokovat Rusko na Ukrajině a vyhlašovat vůči němu hospodářské sankce, zatímco NATO současně přiživuje vojenské napětí svými projevy a agresivním postojem. A to ve chvíli, kdy islamistické nebezpečí ohrožuje nás stejně jako Rusko, píše autor počátkem roku 2017.
1: Ale to už se, pokud jde o tu islamizaci, tak se to od toho roku 2017, bych řekla, posunulo ještě k daleko většímu nebezpečí.
2: No to bylo čerstvě 2 roky po té velké migrační vlně. Od té doby jsme toho prožili mnohem víc. No.
1: Přesně tak. Já vám moc děkuji. Já si myslím, že je to nesmírně, i když je to knížka, jak říkáte, skoro 10 let stará, tak je aktuální a zapadá do současné doby, protože ten tlak na tu federalizaci, tak jak říkáte v tom prvním bodě, tak to tam samozřejmě vidíme a cítíme a je zajímavé se podívat a ohlídnout zpátky. Děkuju moc za pomoc a představení.
2: Předmluvu ke knize napsal autor a byl velice potěšen, že vyšla v češtině a že to tady někdo bude číst, protože autor to nemá ve Francii jednoduché.
1: Děkuji za přiblížení a
3: doslov děkuji této taky... knížce napsal pan profesor.
2: Ale já to jednoduché.
1: Děkujeme moc za představení knížky i za to, že jsme mohli vidět autora, který nám ji představil, autora teda do toho doslovu. A já, pokud máme ještě chvíli čas, tak bych, pokud diváci posílají dotazy, tak bych poprosila Jana Schneidera. Honzo, prosím tě, ujmeš se své klasické ještě role, odpovíš na otázky našich diváků, děkuju.
3: Nepodvolení zdraví paní Kateřinu a všechny sledující od Zlodějky, takže zdravíme do Havlíčkova Brody.
1: Zdravím, hezký večer.
3: Bylo by moc fajn, kdyby pan profesor Keller byl také pravidelným účastníkem na ABJ. To není otázka na mě.
2: Už jsem odešel.
3: Připojuji se k tomu. Tak, co na to mám říct?
2: Já jsem starý a nemocný.
3: To Šáder by mohl říct, kolik je v České republice mešit a muslimů. Děkuji. Nemohl říct, nevím to, ale vím jenom jednu věc, že dlouze trvalé usazení muslimové nespůsobovali České republice, nebyly pro Českou republiku bezpečnostním rizikem. Naopak oni sami velmi neradi viděli nějaké přicházející extremisty. Takže ten počet je takový trošku jako zavádějící parametr. Co říkáte na vyjádření Zemana, že uvažuje o kandidatuře na prezidenta? No, já jsem rád, že je toto otevřeno. Já jsem v podstatě velice litoval, že při té poslední volbě pan prezident Klaus se neodhodlal k tomu být zvolen, protože já jsem si říkal, že by v jeho případě stačilo, kdyby tu kandidaturu ohlásil a nemusel by dělat vůbec žádnou kampaň a že by na tom hradě vál trošku jiný vzduch, jiný vítr. Pan Schneider, co víte, prosím, o tom, že 68 ze západu byly už na hranicích západní tanky? Mockrát se o tom psalo, no, opak je pravdou, v roce 68 naopak vojska NATO byla stažena asi do 50 kilometrů od hranic, aby náhodou nedošlo k nějakému nechtěnému střetu. Čili tam opak byl pravdou, ta věc byla domluvená a byla v podstatě provedena technicky velmi čistě. Dobrý večer. Bylo by, prosím, možno srovnat Petra Pavla s Václavem Havlem? Objevují se pokusy o jejich přirovnávání. Rád bych znal názor pamětníka. Děkuji. No, já nevím, těch srovnání by bylo hodně. Já, když to srovnám z minulosti, tak v té době, kdy se Václav Havel zastával jako lidí z undergroundu, kam jsem patřil, no tak pan nynější prezident Pavel se naopak cvičil v tom, aby nám šel po krku, takže asi to takhle řeknu. Možná tam se najdou i nějaké styčné body, souladné, že třeba oba jsou muži a tak dále, ale to jsou prostě takové věci jako velice marginální, to základní srovnání, na to asi tady není prostor a já se na to ani necítím být velmi kvalifikován. Nicméně musím říct, že u obou osob nastaly v jejich životě velmi zajímavé zlomy. Havel nebo Pavel, oba stejní lháři, blbci a prospěcháři, no tak to tady asi nemusíme říkat. Podle mě, kdo neumí říct si nic pozitivního o Václavu Havlovi, není práv ani kritiky. To též platí samozřejmě o Petru Pavlovi. Kdo není práv říct o něm něco pozitivního, tak by neměl ani kritizovat, protože to je pak jednoznačně předpojaté. Já třeba o Petru Pavlovi musím říct, že umí šplhat po laně a jezdit na motorce. Už jste slyšeli vyjádření tajemníka Rutteho, který veřejně vyhlásil, že Rusko je velké jako Belgie a Nizozemí, čím chtěl vyhlásit, že Rusko se dá snadno dobít. No tady by mělo být asi tvrdý i když ono to je takový freudovský dobít. Ten Rutte, takhle, kdyby Rusko bylo citlivé na mlácení hubou, třeba u Rutteho, tak už by bylo dávno na lopatkách. Tak, máme tam ještě něco. Nikdy neměla být schválena přímá volba prezidenta ČR. No tak, Kateřino, to je tvoje téma. K tomu bys... No,
1: samozřejmě, já bych byla velice ráda, kdyby se ta volba vrátila zpátky a upřímně musím říct, že jsem nechápala kolegy, že se k tomu nechali v tom roce, kdy to bylo 2012, tuším, že se k tomu nechali dotlačit a považuji to za obrovskou chybu, která a tam se datuje to prvotní rozpolcení naší společnosti.
3: Co si myslíte o tom, že se mezi některými lidmi šíří hypotéza o tom, že neexistují jaderné zbraně? Není to součást nějaké propagandy? No, to je spíš součást nějaké demence. Zeptejte se v Hirošimě. Pavel umí jezdit na motorce, však už ji položil. No tak ano, položil, no, tak zase ji zvednul, tak jako umí, no, možná. Mám ještě něco kloudného? Tak, když Pávek navštěvuje školy, tak ho tam snad někde musí vpustit. Takže ředitel s tím souhlasí. Stydím se za tyto občany, kteří vedou naše školy. Podpis, takhle ten prezident, proč by nemohl jít do školy, ale opravdu by se neměl dopouštět, nebo neměl by tam být v roli šéfa opozice, takhle to řeknu. Jo. Měl by, když přijde na tu školu, tak by měl, jak říká, reprezentuje stát navenek a on se zapřísahal, že zastává mandát v intencích mandátu, který mu dala vláda, takže pan prezident Pavel je-li na škole, měl by mluvit v intencích vládní politiky. Jestliže tak nečiní, ředitelé nejsou oprávněni ho tam vpouštět. Pane Schneider, ukecejte pana profesora, on není ani starý, ani chorý, je chytrý a má výborný smysl pro Boha živého, ať je ho víc vidět. Tak já vám ho aspoň ukážu, ať je ho víc vidět. Vidíte, jak se tváří, on potřebuje prostě oslovit a přemlouvat. No.
2: Já už jsem řekl několikrát, že kromě své fotogeničnosti nemám co nabídnout. Navíc mám vysoký plán.
1: Já vám děkuji oběma pánové. Moc ráda jsem poznala takhle poprvé osobně, když na dálku pana profesora Kellera. Děkuji za to, že přispěl do dnešního pořadu Jsme ve válce a vlastně podpořil tuto knihu. A já si myslím, že jsme vyčerpali nejenom otázky, ale také čas. A chci moc

tak dneska dozrál čas, abych vám přečetla rozhodnutí, které jsem dostala z Ministerstva spravedlnosti ohledně znaleckého razítka, které mi bylo odebráno pod pokutou 2500 korun, což jsem zaplatila, jsem jim to tam poslala, ať mají na zmrzlinu, protože vedro. No a já bych si dovolila vám to přečíst, protože je to zajímavý dokument nejenom obsahem, který nelze odargumentovat tím, že říkáte i ve veřejném prostoru, jak se věci měly, to všechno ignorováno a oni prostě jedou nějakou svoji linii, na základě které vzniklo jakési rozhodnutí, bez ohledu na to, že pan doktor Fauci má teď nějaký problém opětovně k tomuto tématu, bez ohledu na to, že ty takzvané vakcíny, které jsme vyšetřovali, tak to pracoviště na Slovensku možná vyšetřovalo stejné loty, ale nikoli stejné materiály, protože ty takzvané vakcíny, ty lahvičky jsou pořád u nás v laboratoři v mrazáku, nikdo si pro ně nepřišel, že by je zkontroloval, takže jsme každý fyzicky vyšetřovali jiné vzorky. Ty naše data, vlastně to bylo opublikováno v mezinárodním časopise, které tady někdo nazval nějakým derogativním výrazem. Toto všechno vlastně zprecipitoval pan doktor Tomáš Salaj, poslanec Národní rady Slovenské republiky, a já možná bych vám přečetla jeho životopis krátký, abyste viděli, o koho se jedná. Tak Tomáš Salaj narodil se 8. prosince 1971, je slovenský politik a lékař. V roce 2023 byl zvolen poslancem Národní rady Slovenské republiky za stranu Sloboda a Solidarita. Čtu vám z Wikipedie, to je jeho oficiální profil. Ten životopis má dva odstavce, jeden je o něm, druhý paradoxně nebo zajímavý je o mně. Tak ten jeho odstavec: vystudoval v roce 1996 Univerzitu Komenského v Bratislavě a následně byl do roku 2002, tedy hned po škole, moderátorem TV Markýza. Poté se stal mluvčím ministerstva zdravotnictví a i po opuštění této pozice se o zdravotnickou politiku dále zajímal. V roce 2020 se stal ředitelem zdravotnictví v Bratislavském samosprávném kraji a v této funkci nahradil Petr Kardoš o 3 roky později, kdy byl zvolen poslancem. Takže klinické medicíně se dle svého životopisu nevěnoval. A ten jeho životopis pokračuje dále ještě jedním odstavcem a ten říká: česká molekulární bioložka Soňa Peková pro slovenského zmocněnce vlády pro prověření postupu státu za koronavirové nákazy Petra Kotlára vypracovala soudní znalecký posudek, ve kterém konstatovala škodlivost očkování proti COVID-19. Tomáš Salaj na konci dubna 2025 na Pekovou podal ministerstvu spravedlnosti České republiky oznámení o podezření ze spáchání přestupku. 18. prosince 2025 ministerstvo spravedlnosti zahájilo s Pekovou správní řízení. Ano, to se stalo. Poté jsem se tomu trošku věnovala ještě i po právní linii a pan magistr Hlavsa mi v tom pomáhal, ale ono se to zdálo, jako kdyby spíš nějaká fraška, protože to byl jako i ping a pong. A neposunuli jsme se ani o chloupek dál a to, co jsme rozporovali, se všechno opět objevilo tady v rozhodnutí, kde mě obvinují z podjatosti, nevím z jakých ještě všakých lotrovin, a teda uložil mě tu správní pokutu, to jsem zaplatila a to rozhodnutí vám teda teď s dovolením přečtu. Tak. Ministerstvo spravedlnosti České republiky, Praha 7.8.2026, číslo jednací MSP 92025 OSZT SRZT 34, počet listů 12. Rozhodnutí. Ministerstvo spravedlnosti jako správní orgán věcně příslušný podle paragrafu 35 odstavce 1 zákona číslo 254 2019 sbírky o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech k výkonu dohledu nad znaleckou činností rozhodlo podle paragrafu 67 zákona číslo 500 2004 sbírky správní řád ve spojení s paragrafem 14 odstavec 2 písmeno C znaleckého zákona v řízení o zrušení oprávnění vykonávat znaleckou činnost znalkyně MUDr. Soni Pekové PHD se sídlem 5. května 23 27308 Pchery IČO 2 726 428 74. Dále jen účastnice řízení takto: oprávnění vykonávat znaleckou činnost v oboru zdravotnictví odvětví genetika, specializace molekulární genetiky.

klasická molekulární biologie, molekulární mikrobiologie, udělené účastnici řízení dne 13.12.2017 předsedou Krajského soudu v Praze se podle paragrafu 14 odstavce 2 písmena C znaleckého zákona zrušuje, neboť účastnice řízení závažným způsobem porušila povinnost zdržet se provedení znaleckého úkonu, jestliže lze mít důvodnou pochybnost o nepodjatosti pro poměr k věci účastníkovi řízení nebo jeho zástupci, zadavateli, orgánu veřejné moci, který znalecký posudek zadal nebo provádí řízení, nebo při jiném postupu správního orgánu, kde má být znalecký posudek použit, jak ukládá paragraf 18 odstavce 1 znaleckého zákona. MUDr. Soně Pekové PhD znalkyni se sídlem Batok 123 Pchery se podle paragrafu 79 odstavce 5 zákona číslo 500 2004 sbírky správní řád ve spojení s paragrafem 6 odstavec 1 vyhlášky číslo 520 2005 sbírky o rozsahu hotových výdajů a ušlého výdělku, které správní orgán hradí jiným osobám a o výši paušální částky nákladů řízení ukládá povinnost nahradit náklady správního řízení paušální částkou výši 2,5 tisíce korun. Provedla jsem. Odůvodnění. Identifikace účastnice řízení MUDr. Soňa Peková je od 15.12.2017 zapsána v seznamu znalců a tlumočníků jako znalkyně, oprávněná vykonávat znaleckou činnost v oboru zdravotnictví, odvětví genetika, specializace molekulární genetika, molekulární biologie, molekulární mikrobiologie. Je podnikající fyzickou osobou s přiděleným IČO. Účastnice řízení byla jmenována znalkyní dne 13.12.2017 předsedou Krajského soudu v Praze podle zákona bla, o znalcích a tlumočnících ve výše uvedeném rozsahu znaleckého oprávnění. Postup před zahájením řízení. Dne 28.4.2025 obdrželo Ministerstvo spravedlnosti, dále ministerstvo nebo správní orgán. Podnět MUDr. Tomáše Sala je PhD, poslance Národní rady Slovenské republiky, dále jen oznamovatel, k zahájení řízení z moci úřední o přestupku na úseku znalecké činnosti, kterého se mohla dopustit účastnice řízení vypracováním znaleckého posudku číslo 01.03.2025, v němž posuzovala obsah nukleových kyselin DNA a RNA v očkovacích látkách proti onemocnění COVID-19, konkrétně v 17 šaržích vakcíny Spikevax, Moderna a 7 šaržích vakcíny BNT162B2 Pfizer. Přílohou oznámení byla kopie článku z deníku N, vydávaného ve Slovenské republice ze dne 17.3.2025 s názvem Vědec vraví, že Pekovej analýza nedokazuje vysoký obsah DNA v mRNA vakcínách, jako tvrdí Kotlar. Dostupné a je tady HTTPS odkaz. Jenom teda ještě jednou opakuju, že pan doktor Tomáš Salaj, PhD, byť dokončil Lékařskou fakultu Univerzity Komenského v Bratislavě, nikdy v medicíně nepracoval a nevím o tom, že by byl odborníkem v oboru molekulární biologie, molekulární genetiky nebo molekulární mikrobiologie. Takže dál. Oznamovatel v podnětu uvedl, že dne 13.3.2025 vystoupil MUDr. Kotlár, poslanec Národní rady Slovenské republiky a splnomocněnec vlády Slovenské republiky pro prověření procesu řízení a správy zdrojů v době pandemie COVID-19 na tiskové konferenci s názvem Výsledky analýzy šarží vakcín používaných proti ochorení COVID-19 v slovenské populaci, veřejně přístupné na HTTPS. A mluvil o výsledcích blíže nespecifikované analýzy vakcín proti onemocnění COVID-19. Řekl, že podle výsledku této analýzy se v jedné dávce očkovací látky nachází enormně vysoké množství DNA, které se dokáže integrovat do lidské DNA, čímž se lidský organismus geneticky modifikuje. Tvrdil, že se nejedná o kontaminaci, ale o účelové obrovské množství genetického materiálu, které může způsobovat nádorová onemocnění, a proto by očkování těmito vakcínami mělo být zakázáno. Oznamovatel uvedl, že ačkoliv MUDr. Kotlár autora analýzy ani na dotaz novinářů nezdělil, k autorství se přihlásila účastnice řízení na svém facebookovém profilu a v rozhovoru uveřejněném na YouTube.
Ano, protože ta PowerPointová prezentace na úvodní stránce nesla moje jméno a název naší laboratoře, tak proto jsem to samozřejmě udělala. V příspěvcích říká, že posudek vypracovala, aby ukázala, že jsou vakcíny nebezpečné a aby se očkování těmito vakcínami ukončilo. Oznamovatel dále poukázal na předchozí spolupráce účastnice řízení s MUDr. Kotlárem a upozornil, že už účastnice řízení se opakovaně veřejně vyjadřovala ke znaleckému posudku ve veřejném prostoru, což je v rozporu s povinností mlčenlivosti. Tady si dovolím vložit do toho vsuvku. Ano, s panem doktorem Kotlárem jsme se potkali jednou a popili jsme v půl hodině spolu kávu, takže tímto jsme spolupracovali. A co se týče povinnosti mlčenlivosti, tak tomu jenom sděluji opakovaně, byť toto rozhodnutí to zase ignoruje, že jsem tištěné kopie v počtu 10, kdy každá měla validitu originálu, osobně předala panu doktoru Petru Kotlárovi u nás v laboratoři a poté jsem mu, aby s nimi naložil, jak uzná za vhodné, a poté jsem mu e-mailovou komunikací mezi mnou a jeho adresou e-mailu poslala takový sumář v PowerPointu jako PowerPointovou prezentaci, kterou on prezentoval novinářům. Takže nevím, jakou povinnost mlčenlivosti jsem porušila, nejsem si to vůbec vědoma. Konečně oznamovatel uvedl, že účastnice řízení posudek nezapsala do evidence znaleckých úkonů a zpochybnil její oprávnění posudek zpracovat, protože nedisponuje oprávněním vykonávat znaleckou činnost v oboru farmacie, odvětví farmaceutická kontrola. Ach. To jsem ani teda nevěděla. Dne 29.7.2025 zaslal oznamovatel ministerstvu odkaz na článek s názvem Quantitative Analysis of Nucleic Acid Content in Spikevax Moderna and BNT162b. Two Pfizer COVID-19 Vaccine Lots, publikovaný dne 13.5.2025 v HSO, Journal of Angiology and Vascular Surgery. Jako spoluautoři článku jsou uvedeni účastnice řízení s MUDr. Kotlárem a doktorem Richardem Flemingem PhD. Dále ministerstvu sdělil, že MUDr. Kotlár vystoupil dne 23.5.2025 na další tiskové konferenci, kde na dotaz novinářky, kolik stála analýza, na kterou se odvolává, uvedl, že 0 eur. Ano, já jsem žádné takzvané znalečné, ani žádné finanční prostředky za tuto analýzu nepožadovala. Ze svého vlastního rozhodnutí jsme to u nás v laboratoři provedli na náklad naší laboratoře a ode mě to byl dar Slovenské republice, protože já mám ke Slovensku velice vřelý vztah a nadále mám. Ministerstvo kontrolou elektronické evidence se snad zjistilo, že účastnice řízení v době doručení podnětu neměla v evidenci zapsaný žádný znalecký posudek. Ano, protože elektronická evidence je až od nějakého data a já jsem na začátku, někde v roce 2017, vypracovala znalecké posudky dva, než jsem se rozhodla, že se tomuto oboru věnovat opravdu profesionálně nechci, protože jeden znalecký posudek byl z oboru humánní genetiky, kdy jsem měla posoudit, zda dítě páru je jejich dítě, přičemž pár si byl zcela jist, že to dítě není tohoto páru, ale pro nějaké soudní řízení bylo potřeba udělat vyšetření Ester, analýzu otce, matky a potomka. A mně to přišlo natolik absurdní, že jsem si řekla, že tyto věci dělat už nechci. Domnívám se, že paternitu, to znamená, jestli dítě patří daným rodičům, si má řešit ten pár spolu. Nemá se do toho vkládat žádný soud. Je to prostě tak natolik intimní věc, že prostě přišlo mi to úplně nechutné, takže všechny požadavky na toto téma jsem potom přesměřovávala od té doby na kolegy, kteří se touto problematikou živili. Potom jsem udělala ještě jeden znalecký posudek v oboru veterinární molekulární genetiky, a to z toho důvodu, že u psa, u chovného psa, pouze proto, že mu chyběla nějaká zadní stolička, nějaký zadní zub, tak ho chtěli vyřadit z chovu, kde vyřazení z chovu znamená kastraci toho zvířete, což je nevratný krok. A mně to přišlo tak absurdní, protože jenom proto, že mu chybí nějaká stolička někde, že není plnochrupý,
Přičemž u lidí se to vyskytuje běžně a nároky chovatelů na fyziognomii zvířat jsou enormní a kolikrát jsem si říkala, kdyby se sami podívali do zrcadla, tak by ani jeden z těch chovatelů neprošel kritérií pro chov, že to tak říkám hrubě, ale na ta zvířata mají neuvěřitelné nároky a vyřazují je z chovu jenom proto, že jim rostou někde bílé chloupky, nebo já nevím, mají nějaké jiné zuby nebo nějaké fleky na srsti a vyřadit z chovu znamená vykastrovat. Takže to mi přišlo absolutně za hranou. A tak jsem si řekla, že se tady té takzvané znalecké činnosti věnovat nebudu, protože všechny ty podněty byly opravdu absurdní. Takže jsem opravdu vypracovala pouze posudky dva a razítko čekalo ve skříni až na svoji dobu, což teda přišlo za doby covidu. Tak, pokračuji dál. Protože jsem neměla zapsaný žádný znalecký posudek, ministerstvo proto přípisem ze dne 28.7.2025 vyzvalo účastníci řízení, aby se vyjádřila k tvrzením uvedeným v podnětu, zejména aby uvedla, zda vypracovala znalecký posudek, v němž analyzovala šarže vakcín používaných proti onemocnění COVID-19, který je v oznámení zmíněn. V případě, že posudek vypracovala, aby objasnila, z jakého důvodu ji nezapsala do elektronické evidence znaleckých posudků. Konečně byla vyzvána, aby posudek, jestliže ji zpracovala, ministerstvu předložila. To se všechno stalo. Omluvila jsem se, že jsem jim to evidence nezapsala včas. Udělala jsem to. Jinak jsem si to zapsala do papírového znaleckého deníku, což byla běžná praxe v roce 2017, kdy jsem se tím soudním znalcem stala. Takže toto byl administrativní krok, který se dal snadno napravit, což se teda stalo. Dne 29.7.2025 a 30.7.2025 obdrželo ministerstvo vyjádření účastnice řízení. Uvedla, že dne 16.3.2025 vypracovala posudek nazvaný kvantitativní stanovení obsahu nukleových kyselin DNA a RNA v 17 šaržích vakcíny Spike Vax, Moderna a 7 šaržích vakcíny BNT162b2 Pfizer, který zaevidovala pouze ve svém znaleckém deníku pod interním označením číslo 0103/2025. Neuvědomila si, že má povinnost zapisovat do elektronické evidence. Povinnost splnila dodatečně po doručení výzvy správního orgánu. Ke skutečnostem uvedeným v podnětu uvedla, že se zakládají na osobních pocitech a názorech jejich autorů. Tady jsem co si zaslala nějaké k tomu dokumenty. Zahájení řízení. Dne 19.12.2025 bylo účastníci řízení doručeno oznámení o zahájení řízení z moci úřední ze dne 18.12.2025 číslo jednací MSP 92025 OSZT SRZT/11, kterým ministerstvo zahájilo postupem podle paragrafu 46 odstavec 1 správního řádu správní řízení o zrušení oprávnění vykonávat znaleckou činnost. V oznámení o zahájení řízení byla účastnice řízení poučena možnosti nahlížet do spisu a byla jí poskytnuta lhůta 15 dnů ode dne doručení oznámení vyjádřit se k zahájenému řízení. Účastnice řízení se ve stanovené lhůtě nevyjádřila. Dne 26.1.2026 vyzvalo ministerstvo účastníci řízení k doložení originálu znaleckého posudku a k zaslání vyjádření, zda vyhotovila od spuštění elektronické evidence znaleckých posudků listopad 2022 více znaleckých posudků, protože do evidence znaleckých posudků zapsala pouze ten, který je předmětem řízení. No tak aspoň žádná pochybnost, o co se jedná. Vysvětlila jsem, proč jsem se tomu oboru nevěnovala. Dne 4.2.2026 doručila účastnice řízení ministerstvu originál znaleckého posudku opatřený znaleckou doložkou s podpisem a otiskem znalecké pečeti a vyjádřila se, že od roku 2022 nevyhotovila žádný jiný znalecký posudek. Dne 19.2.2026 bylo už účastníci řízení doručeno vyrozumění ministerstva ze dne 17.2.2026 o shromáždění podkladů pro rozhodnutí ve smyslu paragrafu 36 a byla i stanovena lhůta k vyjádření 10 dnů od doručení. Účastnice řízení se ve stanovené lhůtě nevyjádřila. Právní zástupce účastnice řízení podal ve stanovené lhůtě požadavek o nahlížení do spisu. Termín nahlížení do spisu byl sjednán. Takže
Můj právní zástupce, který si to převzal, začal komunikovat s ministerstvem spravedlnosti o nahlížení do spisu a tam byly nějaké problémy, že se prostě nemohli domluvit, jestli ta data jsou kompletní či nekompletní a neustále někdo měl nějaký problém, že do toho nemohl prostě nahlížet nebo cosi. Tak, typické. Předmět dokazování. Ministerstvo při zjišťování skutkového stavu vyšlo z vystoupení MUDr. Petra Kotlára na tiskových konferencích vlády Slovenské republiky z příspěvku účastnice řízení uveřejnění na sociálních sítích písemných dokumentů, které analýzují vakcíny Spikevax, Moderna a BNT162b2 Pfizer, a k jejíž autorství se účastnice řízení hlásí a konečně zveřejní vystoupení účastnice řízení z doby před vypracováním znaleckého posudku. Tak, když pan doktor Kotlár prezentoval tu PowerPointovou prezentaci, což byly data sumární, neobsahovaly kompletní data byly prezentovány v rámci soudně znaleckého posudku, který jsem já dala pouze panu doktoru Petru Kotlárovi, nikomu jinému, v podobě písemné, vytištěné, on si to převzal tady u nás. Tak to bylo to, co se vlastně potom objevilo, ten PowerPointový, ta PowerPointová prezentace, tak neuniklo ode mě, protože já jsem to poslala pouze panu Petru Kotlárovi a ono to z nějakých důvodů obletělo celý svět hned v ten samý den či ten druhý den, poté, co jsem mu to e-mailovou komunikací poslala. Takže pokud někdo si vzal e-mailovou komunikaci mezi mnou a panem doktorem Kotlárem, tak to už já dohledat nedokážu, ale ode mě určitě nic nikam neuniklo a jakmile to teda uniklo, se to dostalo na internet a bylo to opravdu všude, no tak potom asi nebyl žádný problém o tom mluvit a rovněž o tom mluvit veřejně. Ale byly to pouze data sumární, přičemž kompletní data byla pouze v rámci soudně znaleckého posudku. Tiskové konference dne 26.2024, tedy přibližně 9 měsíců před vypracováním znaleckého posudku, vystoupil MUDr. Kotlár na tiskové konferenci konané na půdě Národní rady Slovenské republiky k pandemii COVID-19 a uvedl, že spolupracuje s MUDr. Pekovou. Konkrétně řekl, vy potřebujete všetci vědět jména, s kterými spolupracujeme. Doktor Fleming, doktor Suchary Bakardy, doktor Malone, doktor Turánek, doktor Beran a ano, doktorka Peková. Dne 13.3.2025 se na půdě Národní rady Slovenské republiky uskutečnila tisková konference, na které MUDr. Kotlár představil výsledky analýzy vakcín Spikevax Moderna a BNT162b2 Pfizer, používaných proti onemocnění COVID-19 ve Slovenské republice. V úvodu konference MUDr. Kotlár řekl, že plní závazek daný vládě do 31.3.2025 provést analýzu vakcín používaných na Slovensku k očkování proti onemocnění COVID-19. Prezentovaným závěrem této analýzy bylo, že všechny posuzované šarže vakcín Spikevax, Moderna a BNT162b2 Pfizer obsahují nadměrné množství DNA, v důsledku čehož se lidský organismus stává geneticky modifikovaným organismem. No, tady bych možná doplnila. Analýzu jsme prováděli u nás v laboratoři, protože pan doktor Kotlár mi sdělil, že nenašel žádnou laboratoř na Slovensku, která by pozitivně reagovala na jeho pobídku, aby mu tu analýzu provedli. Nikdo, ani soukromá, ani státní instituce, takže ani Slovenská akademie věd. Takže kontaktoval mě, pro nás to nebyl žádný problém, protože veškeré instrumentárium k tomuto vyšetření nebo této analýze jsme měli. Přičemž dovolte, abych ještě asi po 183. zopakovala, že toto instrumentárium měla k dispozici každá laboratoř, jak v Čechách, tak i na Slovensku, která se věnovala analýze SARS-CoV-2 v době pandemie COVID-19, protože se jednalo o přístroj pro kvantitativní real-time PCR, což bylo instrumentárium, které bylo potřebné k té analytice. Takže každá jedna laboratoř, která byla v síti těch mnoha laboratoří v rámci pandemie COVID-19, mohla požadavek pana doktora Petra Kotlára splnit. Na Slovensku ani jedna se neobjevila, která by pozitivně na to kývla. V Česku nevím, ale pro nás to nebyl žádný problém. Navíc o tom, co laboratoř bude dělat, tak jsem rozhodovala já, takže jsem rozhodla, že to pro pana doktora Kotlára uděláme. Tady je to napsáno tak kauzálně od bodu A do bodu B, že nadměrné množství DNA v důsledku nadměrné množství DNA způsobuje, že lidský organismus se stává geneticky modifikovaným. Toto je příliš takové tvrdé,
sdělení. Určitě by bylo vhodné, aby tam bylo napsáno, se může být taková vysoká kvantita DNA s volnými konce integrována, může nikoli, že se stává, takže pozor, tady určitě patří nějaký konjunktiv a není tady. Dále řekl, že se nejedná o kontaminaci vakcín, ale o účelové obrovské množství genetického materiálu, který dokáže transferovat lidskou jádrovou DNA a toto vnesení genetického materiálu se může stát stabilním a trvalým a dostatečně s vysokou pravděpodobností může způsobovat vznik nádorových onemocnění. Určitě ode mě nikdy nezaznělo, že by to bylo účelové, to já jsem jenom reportovala data. A ta pravděpodobnost, že se může vysoká kvantita DNA s volnými konci poměrně krátkých fragmentů zabalených v nanolipidové partikuly integrovat do genomu recipientní buňky, tak to asi není nic tak zvláštního, to je vlastně princip transfekce buněk, který v laboratoři běžně používáme. A pan doktor Kotlar, cituji teda dál z toho rozhodnutí, doslova řekl, ak jí to treba povedať ľudsky, hoci nepekne. Moderna a Pfizer z očkovaných spravili geneticky modifikované organismy, narábali s ľuďmi ako s kukuricou bez ich vedomia. Vysoký obsah DNA v takomto rozsahu je absolutně škandalózny a okamžitě by malo být zakázané použití těchto preparátů v naší populaci. Tyto zjištění jsou tak závažné, že generální prokurátor by mal okamžitě konať. Vědecká obec by mala být na poplach a všetci propagátory vakcíny by mali stiahnuť uši. Skromně, ale suverénně povedané, jsme jednou z mála krajín na světě, ak nie jediná, která zrealizovala takéto analýzy a aj ich zverejňuje. Spravme niečo velké a zaraďme sa medzi príklady. Tieto firmou negarantované súčasti obsahu vakcín by mohly být použité plnohodnotně v súdnych sporoch s farmafirmami, rovnako by mohly posloužit nejvyššímu kontrolnému úradu a iným zložkám štátu pro účel vypracovania postupu na odmítnutie vyplatenia sumy za predobjednané množstvo vakcín do roku 2026. No tak kromě toho, že tady novináři zareagovali na to, že tam o té ta poznámka o té kukuřici, no tak mohl říct transgenní myš nebo něco. To myslím, že jenom se chytli slovíčka, udělali z toho takovou směšnou kauzu, ale je to tak, že opravdu ty vakcíny obsahovaly nedeklarované, výrobcem nedeklarované součásti ve vysoké kvantitě a troufnu si opět říct, že v alarmujícím způsobem vysoké kvantitě, takže všechno, co vlastně pan doktor Kotlár tady sdělil, řekl, je pravda. Dne 23.5.2025 se konala další tisková konference na půdě Národní rady Slovenské republiky. MUDr. Petr Kotlár zde uvedl, že za analýzu znalecký posudek zaplatil 0 eur. Ano, potvrzuji, nikdy jsem nežádala žádnou refundaci nákladů na toto vyšetření, protože to nebylo nijak enormní. Bylo to dost peněz, ale nebylo to nic enormního, co bychom si jako soukromá laboratoř nemohli dovolit. A zajímavé je, že v rozhodnutí ministerstva spravedlnosti cituji můj facebookový profil, já mám teda jeden jediný facebookový profil, který se jmenuje Sonia Peková, to je ten, pomocí kterého s vámi komunikuji a ministerstvo ho studuje a z něho mnohokrát citovalo. Tak jsem ráda, že i ministerstvo studuje můj facebookový profil, že ho netvořím jen tak zbytečně. Tak, účastnice řízení na svém facebookovém profilu uveřejnila následující příspěvky. Dne 15.3.2025. A je tady citace z toho, co jsem říkala. Je to doslovná citace, tak je to takové kostrbaté, no, když člověk mluví, tak je to horší, než když píše. Data k prezentaci MUDr. Petra Kotlára jsem poskytla já, vyrobila je naše laboratoř, Tilia Laboratorie z SRO a v plném rozsahu tu prezentaci naleznete zde rovněž v podobě jednotlivých obrázků v příloze HTTPS. A je tam odkaz vlastně na to, co obletělo celý svět a co vlastně uniklo z té e-mailové komunikace mezi mnou a panem doktorem Kotlárem. Opakuji znovu, že já jsem to nikde nezveřejnila. Já jsem to dala pouze panu doktoru Kotlárovi, aby s tím naložil, protože soudně znalecký posudek patří do rukou legislativních, do rukou prokurátora v případě Slovenské republiky. A já nyní píšu kompletní report v plném detailu všech naměřených dat v podobě znaleckého posudku pro generální prokuraturu Slovenské republiky, protože jsem soudní znalec v oboru molekulární biologie, molekulární genetika, molekulární mikrobiologie. Chci ale velmi důrazně ještě jednou zopakovat můj postoj k věci.
Analýzu vakcín Spikevax, Moderna a BNT162b2 Pfizer jsem provedla proto, aby tato alarmující data umožnila okamžité ukončení používání těchto experimentálních a potenciálně nebezpečných přípravků. Ano, je to tak. Dne 16.3.2025. Zase píšu na tom svém Facebooku. Milí přátelé, hotovo, znalecký posudek o 159 stranách textu a příloh s maximálním detailem ohledně analytického postupu, výsledku a vyhodnocení dat týkajících se přípravku Spikevax, Moderna a BNT162b2 Pfizer byl předán MUDr. Petrovi Kotlárovi dnes elektronicky, zítra i v originální oficiální tištěné podobě s kulatým razítkem soudního znalce. Důvod, proč to oba děláme, je ten, aby se zastavilo plošné používání experimentálních přípravků, které nebyly důsledně testovány a ukazuje se, že mohou mít nežádoucí zdravotní důsledky. To, že nebyly důsledně testovány, je jednoduchá matematika, protože u typických vakcín testovací doba je alespoň 5 let, u vakcín úplně nového typu, což je vakcína mRNA, která nebyla nikdy v humánní medicíně použita, tak je to minimálně 10 let. A asi si každý dokáže spočítat, že od roku 2020 od března, kdy se tady objevila ta první vlna, až do té doby, kdy byla nasazena vakcinace, určitě neuběhlo 5 let a už vůbec ne 10 let. Takže nic diskrepantního tady neříkám, a to, že mohou mít nežádoucí zdravotní důsledky, tak to na základě té analýzy je vlastně velice pravděpodobné. Dne 21.3.2025, citováno z mého Facebooku. Ráda bych vás informovala, že data, která se týkají obsahu přípravků Spikevax a BNT162b2, a která byla před pár dny předána formou soudně znaleckého posudku vládě Slovenské republiky, byla dnes rovněž zaslána do redakce časopisu New England Journal of Medicine, tady s názvem Cover Letter přikládám. Tato data budou užitečná i pro kolegy ze zahraničí, kteří se snaží o urovnání C19 nesrovnalostí ve svých zemích, protože v posledních letech se ve vědě v úvozovkách tak rozbujila cenzura a propaganda, že téměř nebylo možné publikovat data mimo podivně preferovaný a jediný možný směr myšlení. Tak snad se ledy konečně pohnou a ve vědě se znovu otevře pluralitní a politicky nezávislý prostor pro práci a smysluplnou diskuzi. Ano, je to tak. Propagandistický mlýnek mlil naplno a cenzura byla vlastně 100% v té době. Nebo téměř 100%. Rozhovor účastnice řízení na sociální síti YouTube, takže sledovali i toto z Ministerstva spravedlnosti. Téhož dne, tedy 21.3.2025, byl na sociální síti YouTube zveřejněn rozhovor s účastnicí řízení. Na dotaz moderátorky, jaké pohnutky vedly k vypracování analýzy, respektive následně znaleckého posudku, uvedla. Cituji. Mně jde o to, aby se ukončila distribuce a používání těchto přípravků. Takže toto vedlo nebo má vést k tomu, a proto jsem to udělala, aby se s tím okamžitě přestalo, aby se to přestalo distribuovat, nabízet lidem a aby se to pořádně prozkoumalo, či vůbec vlastně, aby se to ani nepoužívalo dál, protože je to potenciálně nebezpečná věc. Takže to, co jsme udělali s Petrem Kotlárem, a oba dva to vidíme stejně, že chceme, aby to skončilo. A jediný způsob, jak to ukončit, je ukázat jasně data, že to prostě ty přípravky jsou nebezpečné. Uvedený internetový odkaz již není aktivní, ano, protože cenzura to zrušila. Záznam rozhovoru z uvedeného odkazu je zaznamenán na DVD, které jsou součástí správního spisu, takže zde Ministerstvo spravedlnosti kritizuje jakousi svoji odnož, protože díky cenzuře tento rozhovor byl zrušen. Na další dotazy moderátorky uvedla, cituji, takže ta data, která dostal generální prokurátor, a to jsou kompletní data, na základě kterých potom vznikl ten velice stručný sumář, doplní PowerPointový. No a už co s tím se bude dít dál, tak se uvidí, ale ještě je teď v procesu pan doktor Fleming z Houston z Texasu, vlastně jako jeden z naší trojice, který jsme na tom pracovali a pracuje teď na tom, že to ji opublikuje. Listinné
A dál to pokračuje. Listinné dokumenty vyhotovené účastníci řízení, jejichž obsahem je analýza vakcín. Na jaře 2025 vznikly tři dokumenty, jejichž předmětem byla analýza zmíněných vakcín, které se obsahově překrývaly a jejichž autorkou či spoluautorkou byla účastnice řízení. Tady je celá rozsáhlá část o znaleckém posudku, to přeskočím, rovněž článek, který jsme uveřejnili v mezinárodním časopise. Potom se do toho vkládá Slovenská akademie věd, která uveřejnila 15.5.2025 vyjádření k tomu našemu publikovanému článku. A podle Slovenské akademie věd nejsou výsledky porovnané s předepsanými a přísně kontrolovanými kvantitativními limity zbytkové DNA, jsou uvedené odhadnuté počty molekul, a tak dál. Nicméně já si dovolím znovu na tomto místě říct, že jak Slovenská akademie věd, tak naše laboratoř jsme analyzovali jiné, fyzicky jiné vzorky. Ty vzorky, které jsme analyzovali my u nás v laboratoři Tilia Laboratories, jsou nadále netknuté u nás v mrazáku a dnes máme 16.8.2026. Navzdory mým opakovaným apelům, že si je má Slovenská akademie věd nebo Slovensko vyzvednout a nechat je arbitrárně někde zanalyzovat, tak se toto nikdy nestalo. A Slovenská akademie věd mluví o nějakých vzorcích, my mluvíme o jiných vzorcích, ale jsou to fyzicky odlišné vzorky, takže jeden analyzoval to, druhý ono. Takže, ale bez ohledu na to se to jaksi spojilo v jedno, smíchaly se jabka s hruškama a to vzniklo teda potom takový paskvil, na základě kterého mě obvinili z nějakých nepodložeností pracovních a odebral mě to razítko. To je teda opravdu vtipné. Ale já jsem to říkala opakovaně, ale je to jako kdyby hrách na stěnu házel. Tak. Rozhovory poskytnuté obviněnou v roce 2021 a 2022. Ministerstvo z veřejně dostupných zdrojů dohledalo, že již v době před vypracováním znaleckého posudku se účastnice řízení veřejně vyjadřovala k očkování vakcínami proti COVID-19. Ano, prosím, vyjadřovala, protože zase se vracím k tomu parametru 5 let nebo až 10 let v případě mRNA vakcín, určitě 10 let, takže nebyla dostupná žádná testovací data, žádné bezpečnostní profily, nic nebylo dostupné a začalo se masivně očkovat látkou, která byla naprosto experimentální. Objektivně prostě 10 let neuplynulo, ani 5 let neuplynulo. A navíc in silico publikovaná data vlastně reportovala o tom, že je tam velký potenciál nebezpečného nějakého nebezpečných efektů, což potom vlastně ex post se i prokázalo i tou analýzou. V červenci 2021 byl na sociální síti YouTube na kanále Czech Free Press CFP uveřejněn rozhovor s účastnicí řízení, ve kterém uvedla, že se zamlčují vedlejší účinky vakcín a dále, že ano, ale já jsem k tomu měla dokumentaci, aby se lidi nechávali očkovat proti nějakým laboratorním šmejdům, to mi přijde úplně absurdní. Ano, přijde mi to úplně absurdní. Laboratorní šmejd je možná taková hantýrka, ale asi není potřeba to víc rozpitvávat. Dne 6.4.2022 poskytla dvouhodinový rozhovor Svobodnému rádiu pro svobodné lidi, které provozuje společnost Svobodné rádio ZS. Rozhovor zazněl v pořadu Studio Beta Soňa Peková s dalšími informacemi o covidu. V úvodu rozhovoru účastnice řízení řekla, když vidím, že se někde něco neděje správně, mně se to nějak týká, tak se ozvu. Tak to snad je v pořádku. Poté přešel rozhovor k očkování proti onemocnění COVID-19. Moderátor na záznamu říká, že se objevily velké problémy u očkovaných mladých sportovců. Ano. Mluví se o cyklistickém závodu Paris-Nice, který mělo dokončit jen 59 závodníků ze 154. Přitom někteří měli skončit na jednotce intenzivní péče kvůli problémům se srdečním svalem. Moderátor říká, že nikdy předtím, než se očkovali, se to nedělo a klade účastníci řízení otázku, jestli to není divné. Ta odpovídá, no tak je to divné. A to, že jsou to takto exponované osoby, zaprvé jsou exponované fyzicky, protože ta zátěž je enormní a jakákoliv indispozice by se projevila, za druhé jsou exponované jako kdyby společensky, takže když se těmto lidem něco stane, no tak se to ví. A to asi není úplně dobrá zpráva pro ty, kteří tady
tvoří celou tady tuto hru, kterou, jak my jsme tady nuceni hráči v té hře, nebo herci, nebo já nevím co, kompars v této hře. Takže když se to stane někomu, podívej, kdo je takto exponován, jako třeba tenista, cyklista nebo prostě hokejista, no tak se o tom ví a je to skutečně velmi pozoruhodné, je to jasně zřetelné, že vlastně všichni ti, aby mohli vůbec se na tu soutěž registrovat, tak samozřejmě musel být očkování a kdo nebyl očkován, nemohl ani hrát. Tenista, kterého potom zabásli v Australii, zabásli, to je kolokviální výraz, takže no prostě zabásli v Australii za to, že se nechtěl nechat naočkovat. Takže jasná zpráva je, že ten, kdo nastoupil na start, tak dostal štípanec. Omlouvám se, další kolokviální výraz. No a toto jsou příznaky, že lidi jsou pod vysokou zátěží, ale to není vůbec žádná výmluva. Nesmí nějaká vakcína, která má být proti tomu, no, aby nám netekla z nosu nudle, no tak to se musím dát pokárat za ty svoje výrazy. Že to zlehčím a že mě za to zase bude někdo natahovat na skřípec, tak nemůže věci, tak nemůže přeci postihovat srdeční sval, nemůže postihovat ovária, prostě nemůže to dělat, nemůže to způsobit, že přestane mluvit, že prostě zůstanete na vozejku, nemůžete chodit, to neexistuje. Prostě takový cost benefit to nemá, takže pokud bychom se bavili o tom, že ta vakcína přináší blahodárnost, kterou bychom od nějaké vakcíny léčivého prostředku chtěli, tak v žádném případě spíš právě naopak. V 15. minutě záznamu mluví o očkování proti onemocnění COVID-19 jako o šmakuládě a doporučuje matkám z Ukrajiny, jejichž děti jsou po příchodu České republiky očkované, aby si ohlídali, zda jim na povinné očkování někdo tato tak to jsem teda, nevím o tom, že bych mluvila, to nevím, to si myslím, že to nepatří ke mně toto. Moderátor v další části rozhovoru vyjadřuje pobouření nad tím, že jsou proti onemocnění COVID-19 očkovány děti, ano. Pokládá účastnice řízení otázku, co to je za lidi, kteří dětem očkování nutí, když musí vědět, že i nejhorší mutace onemocnění COVID-19 deltu snáší mnohem lépe než dospělí a že očkování může jenom uškodit. Na to účastnice řízení odpovídá. Nevím, já myslím, že s lékařským stavem to má málo společného. To je prostě bílá mafie. Dále pak mluví o tom, že medicína je obrovský biznis, mlýnek, který pacienta zavezme. Pacient je zdrojem finančního příjmu a lékař. Mele, mele, mele. Uvádí příklad lékařky, která dala za den 300 štípanců a za jeden štípanec má 850 korun. Medicína označuje za nehumánní biznis, pokud dostane někdo zadání něco propagovat, tak to propaguje. V záznamu mluví o přílivu informací z zahraničí, o tom, co to činí, co to dělá. A lékaři se proti tomu schovávají a vykonávají rozkazy, které přicházejí ze zhora. Později si to slíznou, ale to už za nimi zůstane spousta poškozených pacientů, protože očkování může mít velké nežádoucí účinky. No, omlouvám se za ty kolokviální výrazy, ale ta pointa tam asi je. Hodnocení důkazů a závěr skutkových zjištění. Z provedených důkazů považuje ministerstvo za prokázané, že účastnice řízení a MUDr. Petr Kotlár spolupracovali, a to jak v době před vyhotovením posudku, tak i poté. Ano, znali jsme se a kávu jsme spolu vypili, takže jsme spolupracovali. O spolupráci s účastnicí řízení mluvil MUDr. Kotlár na tiskové konferenci 26.2024, tedy 9 měsíců před vyhotovením posudku. O další spolupráci pak mluví to, že společně publikovali jako spoluautoři článek. Ano, to bylo ale až poté, co vznikl soudně znalecký posudek. Nebylo prokázáno, že by MUDr. Petr Kotlár účastnici řízení zadal vypracování znaleckého posudku. To je pravda, on chtěl analýzu, ale já jsem potřeboval, aby to mělo tu váhu a jako soudní znalec jsem tomu váhu mohla dát pouze soudně znaleckým razítkem. Ačkoliv účastnice řízení v posudku označila MUDr. Petra Kotlára za zadavatele, z dopisu ze dne 3.3.25, který sama účastnice řízení označila za podklad svého postupu a který přiložila jako přílohu číslo 1 znaleckého posudku, vyplývá něco jiného. Dopis nebyl adresován účastnici řízení jako znalkyni, nýbrž společnosti Tilia Laboratories, které já jsem ale zástupce, byla zástupce, která není znaleckou kanceláří. Tilia není, ale já jsem soudním znalcem.
Současně z jeho obsahu plyne, že MUDr. Petr Kotlár požadoval provedení analýzy, nikoli vypracování znaleckého posudku. Pan doktor Petr Kotlár netušil, že jsem soudní znalcem, takže to nemohl ani požadovat. Těmto skutečnostem odpovídají jeho následná veřejná vyjádření, v nich hovořil o analýze, nikoli o znaleckém posudku. Ze skutečnosti, že účastnice řízení učinila tento dopis přílohou číslo 1 znaleckého posudku, lze dovozovat, že jiný podklad pro vypracování posudku neměla, neboť by jinak jistě také posudku přiložila. Přesně tak. Správní orgán proto dospěl k závěru, že dopis ze dne 3.3.2025 není zadáním znaleckého posudku. Ano. Současně nebylo v řízení zjištěno, že by existovalo jiné zadání nebo jiný dokument, z něhož by bylo možné dovodit požadavek na vypracování znaleckého posudku. Ano, ale to je rozhodnutím soudního znalce, to mi nemůže nikdo brát. Za této situace správní orgán považuje za prokázané, že rozhodnutí vypracovat vedle požadované analýzy také znalecký posudek nebylo výsledkem doloženého dopisu. Ano, nebylo. Já jsem to udělala z vlastní iniciativy a z vlastní svobodné vůle. Z veřejných vyjádření vyplývá, že vypracování posudku účastnice řízení spojovala s cílem dosáhnout ukončení distribuce a používání vakcín proti onemocnění COVID-19. Ano, pokud jakýsi přípravek nebo jídlo nebo já nevím cokoliv obsahuje látky, které výrobce nedeklaruje, tak zcela jistě by to měl být podnětem proto, aby byl tento přípravek, výrobek, potravina proskoumána, než je masivně nasazena v populaci. To snad má logiku. Tento motiv účastnice řízení výslovně deklarovala dne 16.3.2025 na svém facebookovém profilu i dne 21.3.2025 ve vystoupení zveřejněném na platformě YouTube. Z dostupných podkladů přesvědčivě vyplývá, že vypracování znaleckého posudku nebylo výsledkem zadání ze strany MUDr. Petra Kotlára, ale bylo výrazem vlastní iniciativy účastnice řízení motivované cílem, který sama veřejně prezentovala. Byla jsem soudním znalcem, tak jsem mohla vytvořit soudně znalecký posudek. Bylo to z mé vlastní svobodné vůle. Ministerstvo dále považuje za prokázané, že účastnice řízení ve svých veřejných vystoupeních v době před vypracováním posudku opakovaně mluvila o škodlivosti očkování proti onemocnění COVID-19. Ano, na základě mezinárodně publikovaných vědeckých publikací a na základě toho, že neexistují dostupné bezpečnostní profily, potom data, která se objevila, tak ukázala spíš nebezpečnost těchto takzvaně bezpečnostních profilů a rozhodně 5 až 10 let neuplynulo od nasazení teda té vakcinace. Konečně pak bylo prokázáno, že v období 8.3.2025 do 13.5.2025 vznikly 3 dokumenty, jejichž autorkou či spoluautorkou je účastnice řízení a to jsou ty dokumenty. Právní posouzení a teď to teda přijde. Časová působnost. Správní řízení bylo zahájeno podle znaleckého zákona ve znění účinném do 31.12.2025. 25. Novelou zákona číslo 254/2019 sbírky účinnou od 1.1.2026, to znamená zákonem číslo 285/2025 sbírky, došlo ke změně právní úpravy zániku právní vykonávat znaleckou činnost, přičemž tato novela neobsahuje přechodné ustanovení, podle něhož by řízení zahájená přede dnem její účinnosti měla být dokončena podle dosavadní právní úpravy. Správní orgán proto posoudil věc a vydal toto rozhodnutí podle právní úpravy účinné v době vydání tohoto rozhodnutí, tedy dle znaleckého zákona, ve znění účinném od 1.1.2026. Skutkovým základem v projednávané věci je jednání účastnice, k němuž došlo před 1.1.2026. Toto jednání bylo v době svého uskutečnění podřaditelné pod paragraf 14 odstavec 1 písmeno e znaleckého zákona ve znění účinném do 31.12.2025. V době vydání rozhodnutí je však tento důvod upraven v jakémsi dalším paragrafu. Tím nedošlo ke změně skutkového základu věci ani předmětu řízení, nýbrž pouze k použití aktuálně účinné právní úpravy na posouzení téže otázky, zda účastnice má či nemá nadále trvat oprávnění k výkonu znalecké činnosti. Takový postup odpovídá obecné zásadě správního řízení, podle níž správní orgán rozhoduje podle správní úpravy účinné v době vydání rozhodnutí, není-li zákonem výslovně stanoveno jinak. Povinnost znalce vyloučit se pro podjatost.
Relevantní právní úprava. Nestrannost je vedle odbornosti jednou ze základních charakteristik znalecké činnosti. Účel znalecké činnosti vede k vypracování a předložení znaleckého posudku, který je v řízení před orgánem veřejné moci specifickým důkazním prostředkem. Zprostředkovává do soudního či jiného řízení znalost o odborné otázce skutkové povahy. Tato odborná znalost má být přinášena bez vztahu k předmětu projednávané věci i bez vazeb na subjekty, které se řízení účastní, aby nebyla nijak ovlivněna zájmy těchto subjektů řízení, znalce nebo jakýchkoliv jiných subjektů. Jakkoliv je znalec samostatným ekonomickým subjektem, výkonem znalecké činnosti, jenž svým charakterem vykazuje též známky veřejného úřadu, na sebe bere požadavek nestrannosti jako jednu ze svých hlavních povinností. Nároky kladené zákonem na znalce jsou v tomto směru obdobného charakteru jako na soudce. Důvodová zpráva ke znaleckému zákonu k tomuto říká: znalci jsou esenciálním prvkem při soudním rozhodování. Míra participace znalců je v soudních řízeních velmi vysoká. Z tohoto důvodu je důležité, aby byl dán důkaz na nestrannost a nezávislost soudního znalce. Existuje obecná shoda na tom, že osoba, která má ke zkoumané věci určitý vztah, bude do jisté míry, a to vědomě či nevědomě, ovlivněna a její úsudek i závěry mohou být zatíženy předpojatostí. Kdyby taková osoba dokázala svůj vztah k posuzované věci přesto udržet, její závěry budou právě vzhledem k tomuto vztahu zpochybňovány. Proto určité vztahy ze zákona zakládají tzv. Podjatost, která je překážkou k tomu, aby daná osoba ve věci konala. Institut podjatosti je upraven v paragrafu 18, kde se stanoví, znalec nesmí provést znalecký úkon, jestliže lze mít důvodnou pochybnost o jeho nepodjatosti pro jeho poměr k věci, účastníkovi řízení nebo jeho zástupci, zadavateli orgánu veřejné moci, který znalecký posudek zadal, nebo provádí řízení nebo při jiném postupu správního orgánu, kde má být znalecký posudek použit. K tomuto bych možná jenom řekla, že jsem zcela jistě nebyla zavzata v žádných finančních tocích, v prodeji, ani nákupu, ani distribuci těch vakcín. Ty vakcíny jsem nevyvíjela, pouze jsme je úplně neemocionálně pomocí přístrojového vybavení zanalyzovali, data jsme opublikovali, tak nevím, jaký je můj citový vztah k dané věci. Tak nevadí, pokračujeme dál. Citované ustanovení má chránit objektivitu znaleckých úkonů tím, že předem vylučuje z výkonu znalecké činnosti osoby, u nichž existují okolnosti způsobilé vyvolat důvodné pochybnosti o jejich nepodjatosti. Smyslem právní úpravy není postihnout pouze případy skutečně prokázané, ale již situace, v nichž poměr znalce k věci nebo k dotčeným osobám zakládá objektivně odůvodněné pochybnosti o jeho nestranném výkonu znalecké činnosti, a je negativně či pozitivně. Z dikce výše citovaného ustanovení plyne, že při posuzování podjatosti nezáleží na vnitřním postoji znalce subjektivní stránce. Relevantní je, zda existují objektivní důvody, které jsou způsobilé vyvolat pochybnosti o nestrannosti znalce. No tak sekvenační analýza je ultimativní průkaz v našem oboru, tak nevím, co objektivnějšího by tady člověk měl přinést. Takže to jsme přinesli, přesto je to posuzováno jako subjektivní. Předmětem dokazování je tedy právě existence důvodů zakládajících podjatost. Z téhož ustanovení dále plyne, že důvody zakládající podjatost mohou být věcné pro poměr k věci, pro níž je znalecký posudek zpracováván, nebo osobní pro poměr k osobám, jejichž způsob působení s vypracováním znaleckého posudku nějakým způsobem souvisí. Prosím, žádný poměr k panu doktoru Petru Kotlarovi nemám. Zákaz provést znalecký úkon se pak vztahuje jak na případy, kdy je znalec ustanoven k provedení znaleckého úkonu orgánem veřejné moci, tak na úkony prováděné znalcem na základě smlouvy. Pokud je posudek zadán orgánem veřejné moci, rozhoduje o podjatosti tento orgán. Pokud je však posudek zadán soukromým subjektem, rozhoduje o svém vyloučení sám znalec. Tak já jsem se sama nevyloučila z podjatosti, protože opravdu ve výrobě, vývoji, distribuci, prodeji, aplikaci těchto vakcín jsem vůbec nebyla angažována. Přestože postavení znalce a soudce není totožné, požadavek nestrannosti a objektivního vystupování představuje v obou případech jednu ze základních podmínek řádného výkonu jejich činnosti. Judikatura vztahující se k podjatosti soudců analogicky platí pro posuzování podjatosti znalců.
Podle usnesení Vrchního soudu v Praze, spisová značka Tratata Bratata ze dne 28.5.93, okolnost, že přibraný znalec již před podáním znaleckého posudku vyslovil navíc určitý názor, může být důvodem pochybnosti o jeho nepodjatosti. No. Ve skutečnosti, že znalec před vypracováním znaleckého posudku vyhotovil v téže věci odborné vyjádření, ve kterém vyslovil navíc názor, spatřoval soud podjatost, pro kterou měl posudek odmítnout bez ohledu na jeho meritorní obsah. Citovaná judikatura tak vychází z premise, že skutečnost, kdy si osoba před provedením znaleckého zkoumání již vytvořila a veřejně nebo odborně deklarovala jednoznačný závěr k posuzované otázce, může být důvodem legitimní pochybnosti o nepojatosti. Takže znovu opakuju, že od roku 2020 do roku 2020 či 2021, kdy byla plošně nasazena vakcinace, neuplynulo ani 5 let, ani 10 let. Takže já jsem se vytvořila tento matematický závěr na začátku a pokud je tento matematický závěr známkou podjatosti, no tak už nás chraň vůle páně. V nálezu 1 ÚZ, tratata, tratata, publikovaném ve sbírce nálezů a usnesení něco, něco, něco z Brna, bylo rozhodnuto, že soudce není vyloučen z projednávání a rozhodnutí věci. Stěžovatele se domáhá zrušení usnesení a dovozovali podjatost soudce doložením rozhovoru, který soudce poskytl novinářům. Ústavní soud stížnosti stěžovatelů vyhověl a napadené usnesení zrušil. Takže tady je ten rozklad toho. Dle uvedeného nálezu při posuzování nestrannosti a nezávislosti soudce, které jsou předpokladem nepodjatosti, nelze zcela odhlédnout ani od jevové stránky věci, kdy je validním kritériem považované tzv. Zdání nezávislosti a nestrannosti pro třetí osoby, nebo tento aspekt je důležitý pro zaručení důvěry v soudní rozhodnutí vůbec. I toto kritérium reflektuje sociální povahu soudního rozhodování, z níž vyplývá, že i když třeba reálný důvod pochybnostem o nestrannosti a nezávislosti ve skutečnosti neexistuje, jak v subjektivní, tak dokonce v objektivní poloze, nelze přehlížet ani existenci možného přesvědčení, že takový důvod dán je. Obdobně judikatura správních soudů zdůrazňuje, že podjatost není založena až skutečně prokázanou zaujatostí. A je tady další příklad toho. A teď následuje další. Podjatost účastnice řízení pro poměr k věci. V posuzovaném případě účastnice řízení vypracovala a MUDr. Petrovi Kotlárovi předala znalecký posudek, jehož předmětem bylo posouzení vakcín určených očkování proti onemocnění COVID-19. Škodlivost očkování proti onemocnění COVID-19 přitom byla tématem, k němuž se opakovaně veřejně vyjadřovala od roku 2021. Ano, kdy se proti onemocnění COVID-19 začalo v České republice očkovat. Ve svých veřejných vystoupeních nabádala k odmítání očkování a pro vakcíny používala expresivní výrazy jako štípanec či šmakuláda. Aha, že si nepamatuju. Tím svému postoji k očkování, ať vědomě či nevědomě, dodávala emoční náboj, uznávám. Protože se v rozhovorech zároveň prezentovala jako osoba, která bojuje proti nespravedlnosti, a to je jakási citace z něčeho, co jsem kde řekla. Když vidím, že se někde něco děje, neděje správně, mně se to nějak týká, tak se ozvu. S tím se potýkám, to mě doprovází od dětství, prostě takový ten boj za pravdu a nenávist k nespravedlnosti. Takže když se něco takového děje, když mám pocit, že něco je správně, jít si za tím a nenechat se odradit. Ano. Ve svých veřejných vystoupeních dlouhodobě a konzistentně prezentovala odmítavý postoj k očkování proti onemocnění COVID-19. Pokud následně ve znaleckém posudku posuzovala právě účinky těchto vakcín, mohly uvedené okolnosti objektivně vyvolat pochybnosti o její nepodjatosti a narušovat kritérium zdání nezávislosti a nestrannosti pro třetí osoby vyžadované výše citovaným nálezem Ústavního soudu. Dovolím si tady podotknout, že soudně znalecký posudek neobsahoval komentáře k účinkům těchto vakcín, ale k tomu, co ty vakcíny obsahují, a to je rozdíl. Výsledkem té analytiky, kterou jsme provedli v laboratoři, nebyl účinek vakcín. My tady nemáme ani pacienty, ani laboratorní zvířata, ani tkáňové kultury nepěstujeme, my tady provádíme molekulární analýzu, takže my jsme efekt těch vakcín nestudovali, ale obsah těch vakcín, a to je teda rozdíl, a to jsou data neemocionální a objektivní a publikovali jsme je i ve veřejném
odborném prostoru v publikovaném časopise. Tak a dál. Účastnit se řízení navíc, obdobně jako znalec ve věci rozhodované vrchním soudem pod spisovou značkou 5 TO 2193, odevzdala v téže věci analýzu, z níž na věc ještě před vypracováním znaleckého posudku vyslovila názor. S ohledem na citovaný judikát, když tato okolnost zakládá důvodné pochybnosti o její podjatosti. Vyslovila jsem odborný názor v roce 2026, k tomu já teda dodávám toto, v roce 2021 a v roce 2026 jsem ho potvrdila, takže zde je moje chyba dle tady rozhodnutí ministerstva spravedlnosti.

žádnou finanční konektivitu jsem nikde nevytvořila, takže proti tomuto dovolím se ohradit. A dál. Účastnice řízení veřejně deklarovala, že znalecký posudek vypracovala s cílem zamezit očkování. Ano, protože ta data byla skutečně alarmující, která jsme naměřila v těch lahvičkách, v těch roztocích, které jsem dostala od pana doktora Kotlára. A opakuju znovu, nejsou to ty lahvičky, které analyzovala Slovenská akademie věd. Ty původní lahvičky jsou pořád v našem mrazáku. V tomto smyslu se vyjádřila téhož dne, kdy posudek vypracovala na svém facebookovém profilu, a znovu o pár dní později na sociální síti YouTube. Zájem účastnice řízení pozastavit používání vakcín, navíc veřejně deklarovaný, byl jednoznačným důvodem zakládajícím podjatost. Všechny moje příspěvky na toto téma byly na základě publikovaných dat nebo námi naměřených dat. Měla a mohla vědět, že za daných okolností nesmí posudek vypracovat, ale přesto i navzdory se podjatosti vypracovala. Tím podlomila důvěru veřejnosti v nestrannost znaleckého zkoumání i důvěru veřejnosti ve znaleckou činnost jako takovou. Protože veřejně deklarovala, že posudek vypracovala se záměrem zamezit očkování, de facto potvrdila svoji zaujatost a i kdyby závěry jeho posudku byly správné, vzhledem k tomuto jejímu poměru k věci by byly zpochybňovány. Podjatost účastnice řízení pro poměr k osobě. Konkrétně doložené skutečnosti svědčí také o tom, že existuje vztah mezi účastníci řízení a MUDr. Petrem Kotlárem. Tak to bych ráda viděla jaký. Ten sice podle zjištěných skutečností vypracování posudku účastníci řízení nezadal ani nezaplatil, sedí, ale byl příjemcem posudku, sedí. Účastnice řízení a MUDr. Petr Kotlár spolupracovali minimálně od roku 2024 a na jaře 2025 společně publikovali odborný článek. Jejich vztah byl proto přinejmenším kolegiální. Ano, náš vztah byl kolegiální a publikovali jsme odborný článek až poté, co vznikla data soudně znaleckého posudku, až poté, co unikla na internet, až poté, co se vlastně všechno veřejně provalilo, ale zase opakuju, nebylo to ode mě, já jsem nic na internet nepustila. Oba veřejně prezentovali odmítavý postoj k očkování proti onemocnění COVID-19 a usilovali o ukončení používání těchto vakcín. Časová souslednost dějů ukazuje, že na jaře roku 2025 realizovali v krátkém sledu tři na sebe navazující a vzájemně propojené aktivity. Zadání analýzy, vypracování analýzy, veřejná prezentace závěru analýzy, vypracování znaleckého posudku, publikace odborného článku. Takže znalecký posudek, zadání analýzy, ano, vypracování analýzy, poté vypracování znaleckého posudku, poté veřejná prezentace a poté publikace odborného článku, protože publikovat chvilku vždycky trvá. Časová i věcná souvislost uvedených aktivit nasvědčuje tomu, že vypracování znaleckého posudku bylo součástí širších aktivit účastnice řízení a MUDr. Petra Kotlára, směřujících ukončení používání vakcín proti onemocnění COVID-19. Účastnice řízení v tomto případě svými veřejnými výroky potvrdila svůj vztah k MUDr. Petrovi Kotlárovi. Důvod, proč to oba děláme, je ten, aby se zastavilo plošné používání experimentálních přípravků. Ano. A to, co jsme udělali s Petrem Kotlárem, a oba to vidíme stejně, že chceme, aby to skončilo a jediný způsob, jak to ukončit, je ukázat jasně data, že to prostě ty přípravky, že prostě ty přípravky jsou nebezpečné. Ano, objektivní data, přesně tak, to jsme udělali. Aktivity účastnice řízení realizované ve spolupráci s MUDr. Petrem Kotlárem byly způsobile vyvolat důvodné pochybnosti o její nepojatosti pro poměr k osobě. Já prosím pěkně, žádný poměr k osobě pana doktora Petra Kotlára nemám, ale dobře se s ním pěkává. Měla proto povinnost zdržet se vypracování znaleckého posudku pro MUDr. Petra Kotlára, což neučinila. Ani bych to ani příště neučinila. Pro zhodnocení všech výše popsaných skutečností dospělo ministerstvo k závěru, že vztah znalkyně k předmětu zkoumání i k osobě MUDr. Petra Kotlára, pro kterého byl znalecký posudek určen, byl takové povahy a intenzity, pánečku, že mohl objektivně vyvolávat důvodné pochybnosti o nepojatosti účastnice řízení. Její povinností a zodpovědností bylo svůj poměr k věci a k zadavateli vyhodnotit jako podjatý a zdržet se vypracování znaleckého posudku, jak ji ukládá paragraf 18 odstavec 1 znaleckého zákona. Protože tak neučinila, porušila povinnost, kterou ji ukládá paragraf 18 odstavec 1 znaleckého zákona. Tak. Vyjádření účastnice řízení a vypořádání jejich námitek.

Účastnice řízení se k zahájenému řízení vyjádřila, přičemž nesla námitky proti zjištěnému skutkovému stavu, protiprávnímu zhodnocení zjištěného stavu i námitky procesní. Námitky směřující proti zjištěnému skutkovému stavu. Účastnice řízení namítá, že správní orgán nezjistil skutkový stav dostatečně a tvrzení nepodložil odpovídajícími důkazy. Ve spise chybí důkazy o její retorice před zpracováním znaleckého posudku i v jeho průběhu, o tom, že posudek byl vypracován za účelem zastavení očkování a také o jejím poměru k zadavateli, kterým dle jeho tvrzení byla vláda Slovenské republiky. Takže já už nemám poměr pouze k panu doktoru Kotlárovi, ale k celé vládě Slovenské republiky. Jaj. Současně vytýká správnímu orgánu, že nezjistil úplný obsah ujednání mezi zadavatelem a znalkyní a uvádí, že účastnice řízení postupovala podle pokynu zadavatele. Taktéž namítá, že pokud jí je vytýkáno porušení mlčenlivosti, správní orgán měl podle ní ověřit, zda jí zadavatel mlčenlivosti nezbavil. Konečně navrhuje doplnit dotazování o záznam výpovědi doktora Helmuta Šterce před komisí Bundestagu jeho publikaci o analýzu Slovenské akademie věd ke složení mRNA vakcín proti onemocnění COVID-19. Posouzení námitek ministerstvem. Ministerstvo v této části odkazuje na část hodnocení důkazů. Nad rámec tam již uvedeného doplňuje, že tvrzení účastnice řízení neodpovídá provedeným důkazům. Veřejné příspěvky účastnice řízení, které jsou výše v tomto rozhodnutí citovány, dokládají jak její názor na očkování, tak způsob, kterým je prezentovala. Z příspěvku považuje správní orgán za doložené, že minimálně v některých případech používal expresivní výrazy, v závorce štípanec, šmakuláda. Tak kdyby se používaly jenom takovéto expresivní výrazy, tak by byla asi láska a mír na celém světě. Kterými vědomně či nevědomně vyjadřovala emoce a vyhraněný postoj k očkování proti onemocnění COVID-19. Ministerstvo má naopak za to, že příspěvky účastnice řízení nadevší pochybnost dokládají poměr k věci a její poměr k osobě MUDr. Petra Kotlára. Při rozhodování vyšel správní orgán ze znaleckého posudku, jehož přílohou je dopis MUDr. Petra Kotlára, napsaný na hlavičkovém papíře vlády Slovenské republiky. Účastnice řízení tento dopis učinila přílohou posudku, z čehož lze důvodně dovozovat, že ho považovala za dokument, který je s posudkem nedílně spojen. Ano. Z logiky věci plyne, že pokud by měla jiný dokument, který by bylo možné považovat za zadání, pak by jej přiložila. Ano. Protože se tak nestalo, lze dovodit, že takový dokument neměla. Přesně tak. Pokud existovalo ústní ujednání, které bylo v nějakém ohledu pro vypracování posudku relevantní, měla účastnice řízení povinnost je v posudku uvést. Pokud tak neučinila, nemůže se nyní na takové ujednání odvolávat. Tím spíše ne, pokud ani po zahájení řízení nezdělila, co mělo být obsahem tvrzeného ujednání. K námitce týkající se mlčenlivosti ministerstvo konstatuje, že možné porušení povinnosti mlčenlivosti vznesl oznamovatel. Předmětem tohoto řízení není porušení povinnosti mlčenlivosti. No přesně tak, já jsem žádnou mlčenlivost neporušila. Skutkový stav považuje ministerstvo za dostatečně zjištěný a nenahlíží, jak by výpověď doktora Helmuta Šterce před komisí Bundestagu mohla více přispět k objasnění věci. Ministerstvo se v řízení nezabývalo věcným posouzením znaleckého posudku a neřešilo otázku, zda závěry v posudku uvedené jsou správné, respektive důvodné. Řešilo otázku, zda účastnice řízení mohla v dané věci provést znalecký úkon, nikoli zda ji provedla správně. K posouzení této otázky byl skutkový stav zjištěn dostatečně, jak již bylo uvedeno. Takže znovu jen opakuju, jedno i druhé pracoviště analyzovalo úplně jiné vzorky. A nikomu to nevadí. Námitky směřující proti právnímu posouzení. Účastnice řízení nesouhlasí s závěrem správního orgánu, že její odmítavý postoj k očkování zakládá poměr k věci. Uvádí, že šlo o odborný lékařský názor, ano, který se netýkal předmětu znaleckého zkoumání. Odkazuje na článek 17 Listiny základních práv a svobod, jež zaručuje svobodu projevu a právo vyjadřovat názory bez zásahu správní moci. Podle účastnice řízení je pochybnosti o očkování proti COVID-19 se znaleckým zkoumáním nesouvisely. Ano, protože znalecké posuzování bylo objektivní a byla to data naměřená neemocionálními přístroji.
Účastnice řízení dále namítá, že při zpracování znaleckého posudku jednal v krajní nouzi a svými odbornými stanovisky k očkování proti COVID-19 uplatnila právo na odpor podle čísla článku 23 listiny. Tak to je práce právního zástupce, mého právního zástupce. Jejím cílem podle vlastního vyjádření bylo zabránit závažnému poškození zdraví a případným úmrtím v souvislosti s očkováním mRNA vakcínami. Z toho dovozuje, že nemůže nést odpovědnost za porušení povinnosti znalce, pokud svým jednáním chránila život a zdraví podle článku 6 listiny. Toto je práce mého právního zástupce. Účastnice řízení je přesvědčena, že postup správního orgánu je odvetou za její veřejné vyjádřené názory na očkování posuzovanými vakcínami. No, tak toto nevím, co je za konstrukt. Odmítá, aby byl proti ní uplatňován nepřiměřeně přísný postup, jen protože svým občanským odborným postem hájila práva občanů a poukázal na pochybení státních orgánů a dalších osob podporujících očkování mRNA vakcíny. Tak toto je jakýsi konstrukt. Já tady se to teda prostě... Já jsem prezentoval objektivní data a nikoli nějaké tady... Ale OK, dobře. Někdo to tam dal, tak je to tam. Posouzení námitek ministerstvem. Ministerstvo nerozporuje, že odmítavý postoj účastnice řízení byl jejím odborným názorem, ale říká, že právě tento názor založil v posuzovaném případě podjatost pro poměr k věci, protože dlouhodobě veřejně prezentoval svůj odmítavý postoj k očkování, nemohla ve vztahu k třetím osobám působit nezávislá na straně. A jak plyne z výše citovaného judikátu ústavního soudu, nelze přehlížet existenci přesvědčení, že existuje důvod podjatosti. Tvrzení, že její pochybnosti nesouvisely se znaleckým zkoumáním, neodpovídá zjištěnému skutkovému stavu. Jak bylo prokázáno, veřejná prohlášení znalkyně se týkala očkování proti onemocnění COVID-19, přičemž právě vakcíny používané v tomto očkování byly předmětem znaleckého zkoumání. S odkazem na listinu základních práv a svobod ministerstvo uvádí, že článek 17 stanoví, že svoboda projevu a právo na informace jsou zaručeny a že každý má právo vyjadřovat své názory slovem, písmem, tiskem, obrazem nebo jiným způsobem, jakož i svobodně vyhledávat, přijímat a rozšířovat ideje a informace bez ohledu na hranice státu. Ministerstvo v posuzovaném případě účastníci řízení nevytýká, že otevřeně projevuje své názory na očkování, nýbrž to, že pro prezentaci těchto názorů použila formu znaleckého posudku. Zase opakuji, znalecký posudek popisoval obsah vakcín. Tak, obsah vakcín posuzoval. Znalecká činnost vykazuje prvky výkonu veřejné funkce. Znalcům je svěřena státní pečeť a jim otiskem stvrzují, že nejednají jako fyzické osoby, ale vykonávají státem zaštítěnou znaleckou činnost, při které jsou vázáni zákonem a slibem. Základním předpokladem řádného výkonu znalecké činnosti je schopnost znalce rozlišit, kdy jedná sám za sebe jako občan a kdy vykonává funkci znalce, je vázaný znaleckým zákonem a jeho prováděcími předpisy. Tvrzení, že ministerstvo účastníci řízení upírá svobodu projevu, svědčí o tom, že si neuvědomuje rozdíl mezi tím, kdy vystupuje jako občanka a má právo svobodně se projevovat ve smyslu článku 17 listiny a kdy vystupuje jako znalkyně a musí dodržovat povinnosti, které jí ukládá zákon. Právě nedostatek náhledu účastnice řízení na to, že pro řádný výkon znalecké činnosti je nutné oddělovat občanský postoj od výkonu znalecké činnosti, vnímá ministerstvo jako společensky ohrožující. Poukaz na článek 23 listiny pak ministerstvo vnímá jako zcela nepřiměřený. Citovaný článek stanoví, že občané mají právo postavit se na odpor proti každému, kdo by odstraňoval demokratický řád lidských práv a základní svobod založený listinou, jestliže činnost ústavních orgánů a účinné použití zákonných prostředků jsou znemožněny. Tímto ustanovením předvídaná situace v posuzovaném případě nenastala, ostatně ani účastnice řízení neuvedla, co jí vede k přesvědčení, že lze tento článek listiny aplikovat. I kdyby tento článek bylo možné aplikovat, stále platí, že se účastnice řízení měla stavit na odpor jako občanka, nikoli jako znalkyně. Taktéž nelze přijmout argumentaci, že účastnice řízení svým jednáním jednala podle článku 6 listiny. V citovaném ustanovení listina zaručuje právo bránit život svůj či život jiného člověka i se zbraní za podmínek, které stanoví zákon. Odkazem na toto ustanovení účastnice implicitně přiznává, že výkon znalecké činnosti
Využil jako platformu k tomu, aby hájila život jiného člověka. Znovu je třeba uvést, že výkon znalecké činnosti nelze využívat ke sledování vlastních cílů, jakkoliv je znalec považuje za prospěšné či dokonce nutné. Pokud se účastnice řízení hájí tím, že byla vedena snahou zabránit poškození zdraví a úmrtím v důsledku očkování, pak je třeba říct, že právě tato snaha založila jí poměr k věci, kterou posuzovala a měla být důvodem, který účastníci řízení přeměje k tomu, aby se z podání posudku vyloučila. Je třeba zdůraznit, že tímto nebyla nějak omezena či dokonce popřena práva garantování listiny. Účastnice řízení měla jako všichni ostatní občané právo svobodně vyjadřovat své názory ústně i písemně, což také činila. Mohla přednášet, publikovat, obracet se na orgány veřejné moci, vystupovat v médiích, vystupovat na shromážděních či organizovat. Neměla však právo vyhotovit znalecký posudek, naopak měla povinnost se jeho vyhotovení z důvodu podjatosti zdržet. Vyjádření účastnice řízení potvrzují, že vypracování znaleckého posudku nevnímala pouze jako výkon znalecké činnosti, ale současně jako jeden z prostředků vedoucí k dosažení jí sledovaného cíle, spočívajícího v ukončení používání vakcín proti onemocnění COVID-19. Ministerstvo přitom nehodnotí oprávněnost tohoto cíle. Trvá však na tom, že znalecký posudek nesmí sloužit k prosazování osobních, odborných, ideových ani jiných zájmů znalce, nýbrž k nestrannému posouzení odborné otázky. Což se dle mého stalo, protože jsem publikovala pouze objektivní data, objektivně naměřená analyzátory. Procesní námitky. Účastnice řízení namítá, že jí správní orgán neumožnil plně se seznámit se všemi podklady pro rozhodnutí, protože analogový spis podle ní není úplný. To byl ping-pong mého právního zástupce s ministerstvem spravedlnosti. Toto přeskočím a jdu tady k bodu 6. Zrušení oprávnění k výkonu činnosti. Podle paragrafu 14 odstavce 2 písmena C znaleckého zákona ve znění účinném od 1.1.2026 ministerstvo může zrušit oprávnění vykonávat znaleckou činnost, pokud znalec závažným způsobem porušil nebo opakovaně porušil povinnost stanovenou tímto zákonem. K charakteru zrušení povinnosti. Podle paragrafu 1 odstavce 3 znaleckého zákona má znalec povinnost postupovat nezávisle a nestranně. Podle paragrafu 18 odstavce 1 znaleckého zákona nesmí provést znalecký úkon, jestliže lze mít důvodnou pochybnost o jeho nepodjatosti, pro jeho poměr k věci, účastníkovi řízení nebo jeho zástupci, zadavateli orgánu veřejné moci, který znalecký posudek zadal nebo provádí řízení, nebo při jiném postupu správního orgánu, kde má být znalecký posudek použit. V posuzovaném případě se jedná o první porušení povinnosti znalkyně, k čemuž došlo při zpracování prvního a jediného znaleckého posudku, který od doby spuštění elektronické evidence v roce 2022 vyhodnotila. Přestože se jednalo o první a jiné porušení, jeho intenzita a dopad byly zásadní. Účastnice řízení posuzovala vakcíny proti onemocnění COVID-19 pro zmocněnce vlády Slovenské republiky. Předmět znaleckého zkoumání měl celospolečenský význam, přesahující individuální zájmy, a znalecký posudek jakožto výsledek tohoto zkoumání měl potenciál zasáhnout nejen do práv jednotlivců, ale ovlivnit celou společnost. Dne 23.4.2025 přijala vláda Slovenské republiky usnesení číslo 220/2025, kterým pověřila Slovenskou akademii věd, aby provedla analýzu zbytkové DNA ve vakcínách používaných k očkování proti onemocnění COVID-19. Provedená analýza došla k opačným závěrům než účastnice řízení, a sice, že vakcíny neobsahují nadlimitní množství zbytkové DNA. Znovu opakuji, že Slovenská akademie věd analyzovala fyzicky úplně jiné vzorky než my. Já jsem nikdy neanalyzovala jejich vzorky. Oni nikdy neanalyzovali vzorky naše, takže jsou to nesrovnatelná data. A zcela jistě na základě toho nelze nic vyvodit a už vůbec ne mě odebrat soudně znalecké razítko za podjatost, když publikují objektivní naměřená data. Čísla se publikovala. Pardon. Ve zprávě není explicitně uvedeno, že byla vypracována v reakci na analýzu či znalecký posudek účastnice řízení, nicméně v tiskové zprávě vydané 21.8.2025 Slovenská akademie napsala. Medializované vyhlásení a práce obsahující tvrdí o vysokém množství DNA
na základě ktorých byla uskutočněna aj analýza Slovenskej akadémie věd, sa zakladajú na technicky nesprávnych postupoch a alebo zle interpretovaných výsledkoch. Takéto vyhlásenia sú mylné a zavádzajúce. Spolu s nepodloženými a nezmyselnými tvrdeniami o hrozbách očkovania predstavujú nebezpečný zdroj manipulácie so strachom verejnosti, ktorý vážne ohrozuje zdravie jednotlivca, ako aj verejné zdravie. No. Skutečnost, že vláda Slovenské republiky měsíc poté, co byla na Slovensku uveřejněna analýza posudek účastnice řízení, zadala Slovenské akademii věd za úkol vypracovat analýzu ohledně stejné věci, ale na jiných vzorcích, doplňuji, dokládá, že jednání, jehož se účastnice řízení dopustila, mělo ve Slovenské republice významný dopad. Tohoto jednání se přinejmenším částečně dopustila jako znalkyně, přestože jí zákon ukládá se takového jednání zdržet. Za významné dále ministerstvo považuje okolnosti vypracování znaleckého posudku. Jak bylo v řízení prokázáno a jak dokonce sama účastnice řízení potvrdila ve své obhajobě, při vypracování posudku byla vedena záměrem chránit zdraví a život lidí. Ano, byla jsem, protože časové hledisko 5 až 10 let testování vakcín nebylo naplněno. Byla přesvědčena nejen o tom, že očkování používané proti onemocnění COVID-19 je škodlivé, ale také o tom, že je jejím ústavně zaručeným právem posudek vypracovat. Ano. Přestože existovaly okolnosti zakládající je povinnost postupovat podle paragrafu 18 odstavec 1 znaleckého zákona a zdržet se provedení znaleckého úkonu pro svůj poměr k věci, a k příjemci znaleckého posudku, nemám žádný poměr k příjemci znaleckého posudku, vypracovala posudek přesvědčení, že jim realizuje své ústavní právo svobodně se vyjadřovat a že tím chrání zdraví a život lidí. Ministerstvo přitom nijak nehodnotí oprávněnost názoru účastnice řízení ani správnost cíle, jehož chtěla dosáhnout. Za rozhodné považuje to, že sama účastnice řízení spojovala vypracování znaleckého posudku s dosažením konkrétního výsledku spočívajícího v ukončení používání vakcín proti onemocnění COVID-19. Znalecký posudek se tak stal formalizovaným nástrojem, který svou povahou posiluje věrohodnost účastnící řízení zastávaného a veřejně prosazovaného stanoviska. Tím se však zcela převrací smysl a účel znaleckého posudku jako nestranného odborného výstupu. Znalecký posudek nemůže být vypracován osobou, která má ve vztahu k předmětu posuzování vlastní zájem nebo která sama spojuje vypracování posudku s dosažením určitého veřejně prosazovaného cíle. Uvedený závěr přitom nevychází z posouzení odborné správnosti závěru znaleckého posudku, ale z objektivního hodnocení okolností existujících v době jeho vypracování, které založily důvodné pochybnosti o nepodjatosti účastnice řízení. Takový přístup je neslučitelný s účelem znalecké činnosti, jejímž smyslem je poskytovat nezávislá a nestranná odborná posouzení. Vzhledem k dopadu jednání účastnice řízení na důvěru veřejnosti ve znaleckou činnost, a to v oblasti dotýkající se veřejného zdraví, považuje ministerstvo zrušení oprávnění vykonávat znaleckou činnost za jediné účelné a současně přiměřené opatření k odnětí znaleckého oprávnění. Objektem dohledu je výkon znalecké činnosti, tedy činnost, která je vysoce specializovaná a svěřená výhradně osobám, které prokázaly bezúhonnost, vysokou míru odbornosti a jsou připravené vykonávat znaleckou činnost nezávisle a nestranně, jak vyžadují právní předpisy a jak se k tomu zavázaly při složení slibu. Objektu dohledu odpovídá veřejný zájem na tom, aby osoby, které tyto požadavky nesplňují a jsou tedy z tohoto hlediska nezpůsobilé vykonávat činnost znalce, byly ze systému vyřazeny. Správní orgán v daném případě nehodnotil míru odbornosti účastnice řízení, ale míru její nezávislosti a nestrannosti, které jsou základním předpokladem, aby výsledky znalecké činnosti mohly být z pohledu vnímání veřejnosti objektivní a nepodjaté. Správní orgán posuzoval, zda účastnice řízení splňuje předpoklad nadále vykonávat profesi znalkyně, aniž by tím byl ohrožen zákonem chráněný zájem. Také zvažoval, zda je pochybení účastnice řízení způsobilé ohrozit veřejný zájem na řádném výkonu profese znalkyně. V rámci provedené správní úvahy se správní orgán zabýval zejména tím, zda intenzita ohrožení zákonem chráněného zájmu na profesionálním výkonu znalecké činnosti je v důsledku protiprávního jednání znalkyně v daném případě natolik vysoká, že může ohrožovat důvěryhodnost všech jejich případných
budoucích znaleckých úkonů. Při těchto úvahách dospěl správní orgán závěru, že účastnice řízení svým jednáním prokázala, že způsob, jakým přistupuje k výkonu znalecké činnosti, je v příkrém rozporu s požadavky zákona i se slibem, který složila. Odbornost je podstatným, nikoli však jediným předpokladem výkonu znalecké činnosti. Stejně významnými požadavky jsou nezávislost a nestrannost znalce, bez nichž znalecká činnost nemůže plnit svůj účel. Účastnice řízení přitom nejenže porušila povinnost stanovenou paragrafu 18 odstavce 1 znaleckého zákona, ale ani v průběhu řízení nepřipustila existenci limitů, které zákon výkonu znalecké činnosti z důvodu ochrany její nezávislosti a nestrannosti stanoví. Za této situace správní orgán dospěl k závěru, že účastnice řízení nesplňuje základní předpoklady pro výkon znalecké činnosti způsobem odpovídajícím požadavkům znaleckého zákona. Intenzitu porušení povinností považuje správní orgán za natolik zásadní, že v dalším výkonu znalecké činnosti spatřuje ohrožení zákonem chráněného zájmu. V souvislosti s charakterem legitimace ministerstva zrušit znalkyni oprávnění výkonu činnosti správní orgán považuje za důležité vyzdvihnout, že odnětí státního povolení k výkonu činnosti není nástrojem správního trestání. Jedná se o odlišný a samostatný právní institut. Jak případně konstatoval Nejvyšší správní soud, něco tady konstatoval. Správní orgán vzal v potaz paragraf 14, podle kterého je-li to možné a nehrozí-li nebezpečí z prodlení, vyzve v ministerstvu znalce před vydáním rozhodnutí o zrušení oprávnění vykonávat znaleckou činnost k nápravě ve stanovené přiměřené lhůtě. Správní orgán uvažoval, nakolik je v posuzovaném případě možná náprava. Již nelze zhojit, že účastnice řízení podala posudek věci, z níž se měla vyloučit. Proto nebylo možné, aby správní orgán aplikoval výše citované stanovení, ustanovení a vyzýval účastnici řízení k nápravě. Za podstatné nicméně správní orgán v otázce možné nápravy považuje, že účastnice řízení ani v průběhu řízení nenahlédla, v čem bylo její jednání problematické a nebezpečné. Naopak z jejího vyjádření nevyplynulo, že by akceptovala závěr o existenci důvodu podjatosti nebo byla připravena obdobnému postupu v budoucnu zamezit. Z její argumentace je naopak zřejmé, že výkon znalecké činnosti vnímá jako legitimní prostředek prosazování cílů, které sama považuje za společensky žádoucí, případně jako formu realizace svobody projevu či občanské angažovanosti. Právě v tom však správní orgán spatřuje základní nepochopení role znalce, která spočívá v nestranném odborném posouzení věci bez ohledu na osobní cíle, přesvědčení či zájmy znalce. Proto ministerstvo považuje nápravu v daném případě za nemožnou. K proporcionalitě opatření. Po zvážení dopadu institutu zrušení oprávnění do práv účastnice a zhodnocení charakteru pochybení, kterého se dopustila, dospěl správní orgán závěru, že jednání zakládá zásadní pochybnosti o její způsobilosti vykonávat znaleckou činnost, přičemž chráněný veřejný zájem byl zasažen natolik, že není možné následky na něm restaurovat jinými prostředky než právě zrušením oprávnění. Další setrvání v pozici soudní znalkyně by za daných okolností mohlo důvodně vyvolávat pochybnosti o nestrannosti znalecké činnosti a oslabovat důvěru veřejnosti ve znalecké posudky jako nezávislý důkazní prostředek. No jo. Kritérium vhodnosti je naplněno, neboť odebráním oprávnění k výkonu znalecké činnosti bude účastnici řízení zamezeno vykonávání činnosti znalkyně a tudíž bude ochráněn zájem veřejnosti na řádném výkonu znalecké činnosti, tedy na tom, aby znaleckou činnost vykonávaly pouze osoby jednající na základě požadavků zákona, aby osoby, které tyto požadavky nesplňují a jsou tedy z tohoto hlediska nezpůsobile vykonávat dotčenou činnost, byly ze systému vyřazeny. Kritérium potřebnosti, nezbytnosti je rovněž splněno, neboť jednání, kterého se účastnice řízení dopustila, svědčí o tom, že nenahlíží podstatu znalecké činnosti a své oprávnění vykonává znaleckou činnost, používá způsobem, který jde proti smyslu znalecké činnosti a neslouží veřejnému zájmu. Ze zjištěných skutečností vyplývá, že
Ze zjištěných skutečností nevyplývá, že by účastnice řízení uznala problematičnost svého postupu nebo přijala závěr o existenci důvodu své podjatosti. Za daných okolností proto správní orgán neshledal jiné opatření, například prostřednictvím přestupkového řízení, které by dostatečně chránilo veřejný zájem na nestranném výkonu znalecké činnosti. Peněžitý trest plní funkci preventivní a represivní. V posuzovaném případě však správní orgán dospěl k závěru, že samotné uložení peněžitého trestu by neodstranilo pochybnosti o způsobilosti účastnice řízení vykonávat znaleckou činnost způsobem odpovídajícím požadavkům znaleckého zákona. Za daných okolností proto nemůže peněžitý trest uvedené funkce naplnit. S ohledem na dikci paragrafu 47 odstavce 2 zákona o odpovědnosti za přestupky, podle kterého lze uložit správní trest zákazu činnosti pouze je-li to stanoveno zákonem, není možné daný trest zákazu činnosti podle znaleckého zákona uložit neboť zákon tuto možnost nedává. Stát uděluje znalecké oprávnění především s cílem zajistit dostupnost znaleckých posudků pro orgány veřejné moci, zejména pro soudy, orgány činné v trestním řízení atd., které využívají v průběhu řízení, která vedou. Postoj účastnice řízení k otázce vlastní podjatosti přitom vyvolává pochybnosti, zda je schopna toto oprávnění vykonávat způsobem odpovídajícím jeho účelu. Pokud znalec nepovažuje za překážku výkonu znalecké činnosti okolnosti objektivně zpochybňující o nestrannost, může být výsledkem znalecká činnost, která namísto podpory rozhodovací činnosti orgánů veřejné moci vyvolává pochybnosti o použitelnosti a věrohodnosti znaleckých závěrů. Další setrvávání účastnice řízení v pozici soudní znalkyně může vést k opakování obdobného jednání v budoucnu a tím ohrozit veřejný zájem na řádném, nestranném a důvěryhodném výkonu znalecké činnosti. Správní orgán zvažoval i skutečnost, zda dochází k zásahu do práva účastnice řízení na podnikání garantovaného článkem 26 Listiny základních práv a svobod. Užití ochranné opatření zrušení oprávnění vykonávat znaleckou činnost vyhodnotil jako přiměřené, neboť právo zaručené účastnici řízení článkem 26 Listiny musí být podle odstavce 2 téhož článku vykonáváno v souladu s podmínkami jeho výkonu a omezeními stanovenými zákonem, a to v případě účastnice řízení zejména zákonem číslo 254/2019 Sbírky o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech. Jak již správní orgán popsal výše, účastnice řízení zjevně tyto podmínky nedodržela, proto zrušení oprávnění nepředstavuje neproporcionální zásah do lidských práv účastnice řízení. V daném případě správní orgán dospěl k závěru, že společenský zájem na řádném výkonu znalecké činnosti odůvodňuje zásah do dotčeného základního práva účastnice řízení. Pro úplnost považuje správní orgán za vhodné zdůraznit, že zrušení oprávnění k výkonu znalecké činnosti podle znaleckého zákona nebrání účastnice řízení vykonávat jinou odbornou činnost v rámci volné živnosti. Samozřejmě. Pouze již nebude oprávněná vykonávat znaleckou činnost podle znaleckého zákona a vystupovat jako soudní znalec zapsaný v seznamu znalců. Správní orgán současně přihlédl ke skutečnosti, že podle údajů dostupných v elektronické evidenci znalkyně od listopadu 2022 zpracovala pouze jediný znalecký posudek, který je předmětem tohoto řízení. Tato okolnost sice není sama o sobě rozhodující, samozřejmě, avšak svědčí o tom, že výkon znalecké činnosti nepředstavoval podstatnou část její profesní činnosti, přesně tak, a nemá dopad na její příjmy, a to i s přihlédnutím k tvrzením, že za zpracování předmětného posudku odměnu neobdržela. Lze shrnout, že ačkoliv opatření spočívající ve zrušení oprávnění vykonávat znaleckou činnost představuje zásah do práva podnikat a provozovat jinou hospodářskou činnost, jedná se o potřebný prostředek pro nápravu protiprávního stavu, spočívajícího v porušení povinnosti vykonávat znaleckou činnost za situace, kdy je zřejmé, že účastnice řízení nerespektuje význam a poslání role znalce a kdy tento postoj je základním nedostatkem bránícím účastnici řízení v výkonu znalecké činnosti do budoucna. Závěr správního orgánu o nutnosti zrušení oprávnění účastnice tedy obstojí také v testu proporcionality. Z výše uvedených důvodů proto správní orgán rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku 1 tohoto rozhodnutí, tedy podle paragrafu 14 odstavce 2 písmena C znaleckého zákona
účinné od 1.1.2026, zrušil účastníci řízení oprávnění vykonávat znaleckou činnost pro závažné porušení povinnosti stanovené v paragrafu 18 odstavce 1 znaleckého zákona. Podle paragrafu 79 uloží správní orgán účastníkovi řízení, který správní řízení vyvolal, porušením své právní povinnosti, povinnost nahradit paušální částkou náhrady správního řízení, a to 2500 korun, a to jsem teda učinila. Proti tomuto rozhodnutí může účastnice řízení podat rozklad, a to do 15 dnů. Lhůta pro podání rozkladu běží ode dne následujícího po dni oznámení rozhodnutí. Tak, já žádný rozklad podávat nebudu a razítko teda skončilo. Já jsem zaplatila 2500 korun, provedla jsem pro Slovensko analýzu vakcín, které neanalyzoval tímto způsobem nikdo jiný, pouze naše laboratoř. Nikdy jsem nebyla zavzata v žádných finančních tocích, které se týkaly vývoje, distribuce, používání, komercionalizace, čehokoliv ohledně těch vakcín. Takže nevím, proč jsem považována za podjatou, když jsem pouze referovala na základě odborně dostupných zahraničních publikací, ale toto jsem říkala už tisíckrát, vůbec to nikdo nebere v potaz a vzniklo rozhodnutí, které je napsáno tak, jako kdybych se nikdy proti ničemu z toho neohradila, což jsem udělala mnohokrát, takže já už to vícekrát dělat nebudu, razítko nepotřebuju a za této legislativy v České republice ani nehodlám, ani v žádném případě bych nikdy nesouhlasila s tím, že bych jakýkoliv další soudní znalecký posudek vypracovávala. Takže to, že už mě vyškrtnou ze seznamu soudních znalců, tak myslím si, že to není v rozporu ani se mnou a zjevně teda ani se zájmem České republiky. Takže tolik, bylo to dlouhé, ale chtěla jsem, abyste to měli v plném znění, neskráceném, a celé toto rozhodnutí ještě visí v linku na mém soukromém cloudu, můžete si to nastudovat, není to nic tajného, vydalo to ministerstvo, patří to mně, já to mám ve svém soukromém cloudu a umožňuji vám nahlížení tady na tento dokument. A tím to pro mě končí i celá kauza soudně znaleckého razítka, takže už se k tomu nebudu víckrát vyjadřovat. Takže mějte se moc krásně, je po 12. hodině v noci, tak jdu se zhorizontalizovat a těším se na vás zase příště, tak mějte se moc pěkně.

0: Krásný příjemný večer, vážení přátelé, vám všem, kteří jste dorazili na dnešní tradiční, vlastně nejtradičnější, úplně základní, kruciální pořad Skálova simultánka s doktorem Josefem Skálou, který dokonce i našel chyby v ChatGPT, takže i obouce na Josefa Skálu je i umělá inteligence krátká. To můžeme říct rovnou.
1: Tak. Tak až to není, ta inteligence by byla krátká i na žáka třetí třídy v tom, co budu vyprávět taky. Ale jo, Peťo, co je nového? Pověz mi, jestli něco nového.
0: Miliardové rozpočty do investic té rozvoje umělé inteligence vyletěly komínem, protože ChatGPT neumí vyjmenovaný slova POM ani POČ dokonce.
1: To vám musím povědět, přátel. Jedna z věcí, které tak posílám Petrovi a i dalším kolegům, ty bombonky a jeden z těch bombonků, skutečně nějaký mladý muž si sedl takhle v autě, vytočil zvukovou variantu ChatGPT a zeptal se vážně, jaká jsou vyjmenovaná slova po B. A ten okamžitě Chat začal reagovat, že bobr třeba a podobně. Tam nikak slova různá sypal, žádné I tam nebylo. A počkej, tak kde je tam to I? No tak to se nedomohl. Tak říká, a měl by si třeba vyjmenovat slova po Č? A odpověděl, no jistě, například činnost. On se ptal, počkej, jako tvrdý I po Č? No, říkala umělá inteligence. Takže, přátelé, jsou jaksi sféry v níž. Na ní nemůže být rozhodně spolehnutí, to jako ani náhodou. Tak asi takhle.
0: No otázkou je, jestli naopak jazykospitci potom nebudou měnit zase pravidla českého pravopisu, jakože se to bude provzdušňovat, aby jsme byli tentokrát kompatibilní s
1: rovou. Aby se blbost příliš nepoznala. No, já když už jsme u toho, Péťo, tak tady vykřiknu do éteru, že novým naším hostem bude paní kolegyně Kaprálová, což je členka PRO od Indry Reichla. Ona je snad předsedkyní dokonce krajské organizace, je zastupitelkou Královéhradeckého krajského zastupitelstva a je léta ředitelkou mateřské a základní školy, kandiduje znovu tam a já jsem jí slíbil, že s ní uděláme rozhovor na témata, která se týkají školství, protože to je její parketa. A krom jiného budeme mluvit o inkluzi, což tam se to projevuje všecko jako velmi hmatatelně. Ona je toho plná, já si myslím, že si naši diváci a posluchači ten rozhovor užijí. Ona je celá natěšená, v dobrém slova smyslu, že dostane takhle příležitost, protože kandiduje a rád, aby prostě byla viditelnější. Tak to jí my si, Péťo, dopřejeme. Velmi rádi, protože ta témata, která ona bude s námi přetřásat, si myslím, že jsou velmi důležitá. Já přejdu k jinému tématu, které není o nic méně důležité. Paní doktorka Peková, nemusím vám ji představovat, byla zbavena práva, statutu znalce v oboru pro údajnou jaksi nesoulad s nějakými normami. Neumím to teď z hlavy přesně reprodukovat. To je další, jak bych, exemplární příklad toho, jak se zachází se skutečnými odborníky, když tu máme do ruky nějaký koniáš správný. Ona se, jak jsem pochopil, nehodlá ani odvolat, což jsem nezcela pochopil, ale dobře, to je její osobní rozhodnutí. Paní doktorka Peková je velký odborník, to všichni by bylo odbornice. Má i jaksi kuráž a charakter, uvedu dva příklady. První, když zesnul tragicky Vláďa Kapal, spolu odsouzený se mnou v té hanebné kauze a probíhal jeho pohřeb ve strašnickém krematoriu, tak tam přišlo hodně lidí, zajímavých lidí a úplně takhle na konci té fronty s kytičkou stála paní doktorka Peková, přistoupila až prostě tam, kde se skládají věnce a květiny a položila ji tam a zúčastnila se prostě toho pohřbu. Já jsem neměl v tu chvíli jsem ji nezachytil, tam jsme tam měli jiné prostě věci, ona pak odešla, ale to není vůbec důležité. No, vzpomeňte si, co řekla, když se ukázalo, že na Ukrajině jsou ty laboratoře pracující na biologických zbraních. A to bylo ve fázi onoho konfliktu na Ukrajině, kdy teda ten nejvyšší státní zástupce vyhrožoval velmi, velmi jaksi hlasitě, že kdo bude mít jiný názor a tak. A paní doktorka Peková přeci řekla, že se modlí za prezidenta východní velmoci a že mu děkuje za to, že prostě armáda, která je nejvyšším velitelem, že jaksi se zničila v podstatě tyto laboratoře, nebo minimálně je jaksi vyvedla z provozu, že už jako nemohou dál působit. To neudělá každý tohle. No, z druhé strany mám takový hloupý pocit, který mám opakovaně v podobných situacích. Zaznamenali jste někde nějakou vlnu nesouhlasu, protestu proti tomu, co se stalo paní doktorce Pekové? Já musím vyzvednout Káču Benke, která napsala obratem takové velmi, myslím si, logické a úderné povídání. Je rozšířeno hodně prostě v kyberprostoru, já ho nebudu předčítat tady, ale chci vyseknout poklonu, že ona se to ujala v prvních hodinách poté, co paní doktorka Peková byla takto prostě postižena. Solidarita se nějak moc nenosí. Káča se ukázala být opět světlou výjimkou. Náš jiný přítel Arnošt Kult, což je velký vědec.
0: Indra Reichl se pořadu v pondělí toho tvrdě obul a dokonce říkal, že on jí nabídnul, že jí bude zastupovat v tom sporu se státem. Ona to odmítla. Jo, takže nejenom teda slovně, ale i praktickou pomocí tady jako byl přítomen. Tak.
1: To je třeba Indrovi vyseknout poklon. On v tomto bývá velmi důsledný a odvážný a neschovává se za nějaké obezličky. A nemáme na všechno stejný názor s Indrou, ale já si vážím jeho přístupu. On postavil se i za mě třeba několikrát a i za Vláďu Kapala a tak dále. Přejdu k dalšímu muži z našich, řekl bych, s ním se známe osobně. Je to vědátor a velký odborník Arnošt Kult, který občas prostě i vyrábí poezii. A tentokrát jde o báseň Chameleon. Přečtu ji, až není dlouhá. Kdysi nosil rudou hvězdu, rozdětčíka zvolil cestu. Do příruček pilně hleděl, koho zradit dobře věděl. Přišel samet, přišla změna, jiná barva vyhlášena. Převlékl si kabát nový, naposledy fialový. Na hradě si vládne v klidu, vítá davy, žehná lidu. V září kamer se jen hřeje, slušným lidem z vrchu směje. Má to dynamiku, je to výstižné. Arnošte, díky. Pokračuj, seš i dobrý veršotepec. Rád bych poděkoval panu Antonínu Růžičkovi, který mi poslal takové zajímavé výstupy svého badání o středověku našem 30-leté válce a nejenom. Báseň a prostě napsal knihu, jak jsem pochopil a podobně. Jestli nás sleduje, já už jsem mu napsal, jak to mínil, tak budu rád, když nám zpřesní, čím by mohl, protože on se mě zeptal, zda mám zájem o takové pohledy, samozřejmě. Pokud nás poslouchá a nevylučuji to, pač tam ta vazba na naše relace je zřejmá, tak budu rád, když nám třeba i dneska v diskuzi poví, co by to konkrétně mohlo být, pokud má na mysli třeba i to, že bychom mohli spolu hovořit na několik kamer propojených Petrem Burešem, tak samozřejmě budu velice rád, protože to, co mi poslal, se zdá být velmi zajímavé. No, na Slovensku Braňo Ondruš zaslal vládě Slovenské republiky žádost, aby žalovala Evropskou komisi za zatajování geneticky upravených potravin, které proudí prostě na Slovensko. Míní se tím pochopitelně hlavně ukrajinské dodávky. O vyjmenovaných slovech počuji, už jsem hovořil, tak pojďme dále. No, klíčové téma dneška samozřejmě je velmi riskantní a svým způsobem už nebezpečné sucho a jeho potenciální následky. A dva momenty v tomto směru nemohu, nebo tři aspoň, nezviditelnit. První jsou ty kroky, které podniká dnešní vláda. Tak sešli se někde na Slapech a tam nějak říkali, že budou jakýsi starý dokument vlastní, že jako opráší a tak dále. Nepochopil jsem přesně, v čem jako spočívá jeho velká hodnota dnešní, ale někde zaznělo, že snad budou proti suchu bojovat tím, že budou hloubit nějaké nádrže na vodu. No, i amatér pochopí, že to asi tak úplně nebude to pravé ořechové. Jsou jiné věci, jsou ke starým známým důvodům toho sucha, jako je poničení nemalé části lesních porostů kůrovcem, kdy ten les ztratil schopnost prostě absorbovat vodu a řekl bych pomáhat rovnováze z tohoto hlediska v krajině a způsobem zemědělského hospodaření, jak si ne konče, ale též prostě je součástí, kdy je minimum přirozeného hnojiva, které udržuje půdu ve stavu schopné retence vody, kdy se používají těžké traktory, které mění povrch polí v takový polobeton, kdy je velmi nešťastná struktura plodin pěstovaných, takže všechny ty plodiny, které neslouží jaksi produkci potravin, ale v podstatě se s nimi, bych tak řekl, topí v těch zdrojích, obnovitelných zdrojích energie. To je další rána do té bilance. Pochopitelně spousta budov na dříve zemědělské půdě, jsou jakési sklady a někde co, které jaksi přitahují tu teplo místo, aby tam byla původní zemědělská či lesní a tak dále půda nebo teritorium. A mohl bych pokračovat dál, ale mě jako těžko nemůže naštvat, když i v této souvislosti velmi jaksi už riskantní, někteří fanatici melou naprosté hovadiny kolem takových věcí, jako je třeba Vltavská kaskáda pod přehradní. Myslím, že to bylo na Seznamu, tam to bývá zvykem. Sice nemohli nepřiznat, že už hned po druhé světové válce, dokonce ještě před únorem 48, odborníci začali sestavovat velice racionální plán jaksi kultivace našeho území tak, aby mu nehrozili nikdy nejenom povodně, ale samozřejmě i opak. A teď ten autor ta fakta do jisté míry jako přiznává, se tomu posmívá nějak, že to byla nějaká megalomanie. Tyhle ty obehrané písničky, odhrovačky. No, a já chci položit jinou otázku. Představme si, že by ten takzvaný komunistický režim, který přizpůsobil jen samé nezměrné utrpení, takže by nepostavil třeba tuhletu kaskádu. Z objektivních zdrojů jsem vyrozuměl, že přirozeným průtokem vody od jihu prostě vltavským řečištěm odchází něco na způsob 6 kubických metrů vody za vteřinu. To je naprosto nepatrný zlomek vody, kterou máme díky těm přehradám zatím teda. A někdo mi říkal, že objem splašků, včetně exkrementů a tak dále, který musí být pročištěn čistírně odpadních vod v Praze, ale je zhruba v řádu asi 2 kubíků za vteřinu. To je poměr 1:3 pouze. Jo? Žádná čistička odpadních vod není 100. Splnit svoji funkci, když do ní přitéká, tak neskutečně málo vody. Naštěstí Praha zatím má vody podstatně víc a i ta čistička může normálně fungovat, ale kdyby snad tady někdo se zbláznil po válce a řídil by se moudry která dneska jsou kamenem mudrců třeba v Seznamu s velkým S, no tak jsme dávno v totální pasti v Praze, protože 3 litry vody na litr splašků, včetně exkrementů a toho všeho, by samozřejmě znamenaly humanitární katastrofu a ekologickou. Možná takové zlomové chvíle jsou dobrou příležitostí těmhletěm idiotům, jak si o to otřískat o jejich rypáky, které strkají do věcí, jimž vůbec nerozumí, a začít těmito lidmi a těmito zdroji nějak jako kolektivně pohrdat veřejně, protože je to skutečně tříská dveřma, co z nich padá. Rosťa Čuba napsal další velmi zajímavý příspěvek, on roste před očima, já to vždycky vyslovuji takové všelijaké pochvaly a díku zdání. O parazitech v pozadí, tady to, Petře, máš. To je o, on to napsal před komunálními volbami, jako výzvu lidem, kteří jsou na kandidátkách a mnozí z nich už v těch komunálních zastupitelstvech pracují. On tam popisuje velice přesně, jak různí vykukové, kteří zodpovídají pak za ty či ony služby ve městech či obcích a podobně, jak se schovávají za autoritu i těch, kteří jak si autoritu mají, zastupitelů, a jak potom ve svůj vlastní prospěch

do kontrastu s přístupem Tomáše Bati, který se stal, krom toho, že vedl ten, tu velkou vertikálu obuvnickou a nejenom obuvnickou, tak se nechal zvolit i starostou města Zlína. A on tam popisuje Rostě velice detailně, jak Tomáš Baťa založil velmi přesné a racionálně vedené hospodaření toho města na naprosto transparentní, detailní, řekl bych, účetní evidenci, která byla vedena tak, že a takhle, a on se tím osobně zabýval a další lidé prostě z tehdejšího zastupitelstva a vedení města se tím zabývali, sledovali to a tím v podstatě zaťali tipec všem těm, kdo by chtěli prostě si pohrávat ve svůj vlastní prospěch. Luboš Blaha, náš velký kamarád, dává příspěvek na Facebooku a nejenom tam, pod názvem Vyhrál jsem soud nad prezidentem. A je to o tom, že slovenský soud dal za pravdu Luboši Blahovi v jeho sporu s mužem jménem Rizman, což byl nějaký partner, manžel dokonce té Čaputové. A ten Rizman Luboše, přestože už snad jsou rozvedeni nějak, ona snad odešla od něj, tak ten Rizman Luboše žaloval za to, že prohlašoval o prezidentce, bývalé prezidentce Čaputové, že je americkou agentkou a tak dále. On dokonce na náměstí, Luboš, to jste možná si vzpomenete, on je velmi dobrý řečník a se vždycky ptal toho publika. Ta Čaputová je americká, a teď oni vykřikli ti lidé vulgární název pro prostitutku. A takhle se to opakovalo. No a Luboš ten soud prostě vyhrál, což je velice, myslím, potěšující. V Německu se dějí různé věci, v Holandsku a tak dále. Tam lidé už se zvedají do velkých protestů proti tomu, jak stát zachází s energetickými zdroji, jak reaguje špatně na sucho, jak terorizuje lidi zaváděním nebo instalací dalších solárních a větrných, hlavně větrných, teda takzvaných obnovitelných zdrojů energie. V Holandsku dokonce nějací zemědělci rozrazili policejní kordon, takže jaký stroj zemědělský jakhle nadzvedl ta policejní auta, která vytvářela jakousi bariéru a odstrkali je prostě někam jinam. Čili tam, zdá se, to nabírá podstatně větších obrátek. Nevím, do jaké míry se to může přelít nám do České republiky. Ale v Německu dochází k zajímavému pokroku i v jiných směrech. Tamní orgány činné v řízení trestním a navazující instituce se veřejně vyslovili v tom smyslu, že nelze vyloučit, takhle oni to nějak formulovali, že onen incident na lipském letišti nákladovém, kde stálo x letounů Antonov ukrajinských a narvaných prostě zbraněmi do války proti Rusku a pod jedním z těch letounů najednou tam byl nějaký prostě dron a tak dále a okamžitě samozřejmě někteří kvílili, že to tam jako nastražili Rusové a chtěli nechat vybuchnout celé letiště. No tak německé orgány si to nějak tak více nastudovali a obeznali terén, tak nevylučují možnost, že to byla ukrajinská false flag operation, že to prostě ukrajinské služby nastražili tak, aby se mohlo tvrdit, že snad Rusko chce nechat vybuchovat lipské letiště. V Gaze už bylo zničeno 82% všech bytů, když to tak řeknu. Všech míst, kde lidé prostě mohou nějak složit hlavu. Pokud vím, tak je to víc, než tomu bylo v Berlíně v květnu roku 1945. To je něco naprosto děsivého. A ministr obrany Itamar Ben-Gvir, což je velmi jako fanatik zavilý, tak řeční veřejně o tom, že je třeba každý den zabít několik Palestinců, protože to jako nejsou lidi, a že třeba v tom pokračovat takhle jako vytlačit je úplně někam mimo. Jared Kushner, zeť Donalda Trumpa, který je zřejmě velmi důležitým tykadlem státu Izrael vůči Bílému domu,
jsi teda etnicky tam příslušejícím člověkem,

0: což sama o sobě není žádná vada na kráse, proba, to chci znovu zdůraznit, tak se vyjádřil, že pokud, že Spojené státy nedovolí sebemenší pokrok v pásmu Gazy, například ubytování těch lidí a tak dále, dokud Hamas nekapituluje a neodzbrojí. Nemyslím si, že to Hamas udělá až tak úplně, a to je teda teror, tomu říkají mnozí autoři vůbec ne levicového ražení, že jestli něco je genocidou, tak to prostě genocida je. Připomínám, že jenom mrtvých Palestinců od toho konfliktu počínajícího 7. října 2024, že už je asi 85 tisíc z toho, asi téměř 30 tisíc dětí a tak dále. Spojené státy zaslali ministerstvům obrany spojeneckých zemí takový zvláštní dotazník, taky jsem ti ho pešlivě poslal. A ten se jich ptá, jako nakolik budou držet se Spojenými státy v konfliktech, které vedou Spojené státy někde úplně jinde. A jestli budou nakupovat teda dostatečně ty americké zbraně a podobně. Je to dotazník prostě tlačící na bezmeznou solidaritu, myslím, příliš krásné slovo, bezmeznou podřízenost spojenců Spojených států tomu, co si zrovna jako usmyslí někdo v Bílém domě nebo v jiných vrcholných institucích Spojených států. Konec konců Trump se vyjádřil po všech jiných výrocích, které z něj vypadly, že pokud Omán bude jednat dál s Iránem o tom, že by nějak společně kontrolovali průjezd Hormuzskou úžinou a že by z toho vybírali snad nějaké peníze, takže rozbombarduje teda ten Omán, který byl považován za loajálního a spojeneckého v podstatě se Spojenými státy. Někdy jsem zaznamenal, že Irán, který dává jasně najevo, že si nenechá od Spojených států vůbec nic diktovat a zatím zůstává v pozici, která ho nenutí k nějakým změnám, jakkoliv tam asi některé následky té agrese americko-izraelské nebudou úplně jednoduché pro civilní obyvatelstvo a tak dále, tak vyrozuměl jsem někde, že návrh, který mezi nimi se projednává, mezi oběma státy, to jest Iránem a Ománem, má spočívat v tom, že by za průjezd každého plavidla platili ti, kdo jsou jeho majiteli, 5% hodnoty toho nákladu Iránu a 2% hodnoty toho nákladu Ománu. To by nebyly malé peníze. Tak jak tohle skončí, ví pán Bůh, ale množí se stati a analýzy a tak dále velice kvalifikovaných lidí. Například mám-li uvést nejenom ze západu, ale z východu profesora Valentina Katasonova, což, jak jsem pochopil, byl dříve šéf jedné z klíčových nebo jednoho z klíčových útvarů ruské rozvědky, ale jako té, co právě má na starosti, řekl bych, koncepční analytické otázky a tak dále, toho útvaru, tak ty se vlastně shodují v tom, že čas se v americké administrativě velmi krátí v této souvislosti. Marná sláva, budou volby v listopadu. Pokud to půjde tak jako do posud a Trump nedosáhne žádného výsledku pozitivnějšího a zatím nic nenasvědčuje, že by na něj dosáhl, tak asi to bude velký debakl republikánské partaje a možná jeho osobně v rámci republikánské partaje, byť on asi už po druhé kandidovat za 2 roky nechce, a no, po třetí v jeho případě. A následky té blokády, kterou Irán úspěšně prostě praktikuje a v součinnosti s Houthi, kteří úspěšně blokují úžinu vedoucí do Rudého moře, tedy k Suezskému průplavu, a spousty plavidel si obeplouvají velice dlouhou trasou, třeba i Afriku kvůli tomu, tak na východním směrem zejména, tak se domnívá, nejenom zdaleka Valentín Katasonov, že za prvé ty následky budou se hrotit a budou poměrně bolestné, nejenom co do cen energetických komodit a z nich odvozených produkcí typu hnojiv a tak dále, ale i co do, řekl bych, dostupnosti těchto komodit. No a on a nejenom on vyjadřují přesvědčení, že vlastně celá ta situace kolem konfliktu v zálivu je naražena na kopyto jednoho z klíčových cílů Trumpa a jeho administrativy. To znamená izolovat všechny v podstatě konkurenty, nejenom v politickém smyslu, ale i ekonomickém, to znamená členské státy Evropské unie například, od dostupnějších a levnějších zdrojů energie, donutit je, podřídit se v podstatě jakémusi kvazi monopolu Spojených států i v této sféře, no a tím je srážet ekonomicky dolů, zvyšovat jejich závislost i politickou následně na Spojených státech a tak dále. Že toto je možná klíčová fronta celého střetu. Bávám se, že na to může být hodně pravdy. Na Ukrajině nedávají pokoj, pokud jde o glorifikaci nacistické verbeže. Takže po té, co tam uspořádali velký rituální pohřeb, jaksi po dovezení z ciziny, Andrii Melnikovi, což byl jeden z největších grázlů těch banderovských sestavy, tak teď tam nějak zase takto přivezli ostatky Jevhena Konovalce a bývalý šéf Azovu ho přivítal v Kyjevě. Ty tam jako měl Hitler ve zvyku, že chodili v noci s těmi, jak se tomu říká, pochodněmi, tak tady taky dělají pochodňové pochody, bo ano, kdy prostě se hlásí k odkazu velkého muže zvaného Jevhen Konovalec. A to byl též prostě naprosto šílený jako fanatik a jeden z živoucích symbolů celé té banderovské smečky. Objevila se také zpráva, že ukrajinské síly používají kuličkové bomby proti ruským civilistům. To je v rozporu absolutně se všemi normami mezinárodními. Kuličkové bomby mají velice vražedný účinek na velké ploše. Umí znetvořit člověka opravdu velmi nepěkně. A byli usvědčeni z toho, že prostě to tak je. No ono se jim to nedaří mnohdy posílat směrem, který chtějí, no taky občas to bouchnou prostě někde na Ukrajině a tak dále. Vladimír Putin, jak jste si zaznamenali, navštívil Kurily, krom jiného. A tam se odehrály dvě věci důležité. První, on tam jednal, prostě měl tam poradu s vedením té tichomořské válečné flotily ruské a dal jim za úkol, aby bude-li jim to uloženo, aby postupovali vůči plavidlům některých západních zemí stejně, jako zkoušejí postupovat britské a jiné západní vojenské a policejní struktury vůči ruské obchodní flotile, civilní obchodní flotile, která se pohybuje v Severním mořem, Atlantickým oceánem a podobně. A jak asi víte, oni všechno zadržují a konfiskují a tak dále. A týká se to nejenom flotily pod ruskou vlajkou, ale i flotily, které se říká stínová. To znamená lodí, které používají ruské obchodní, řekl bych, struktury k přepravě svého karga, ale ty lodě jsou pod vlajkou jiných zemí. Některé si z toho vybudovali docela pěkný biznis, jako je Liberie, že jo, Panama a tak dále. No a bylo uloženo těm námořníkům, vojenskému námořnictvu, v tichomořské sféře prostě postupovat takto i úplně daleko, úplně jinde, než to dělají prostě odpůrci, protivníci Ruska v řekl bych, západně od evropských břehů, severně a západně od evropských břehů. A druhá epizoda, která se tam odehrála, je, že on tam přijel na ty Kurily, načež japonská premiérka začala kvičet, že to je jako provokace, co si to dovoluje jezdit na Kurily. No tak mu bylo odpovězeno Sergejem Lavrovem a nejenom, nebo jí teda, aby laskavě pomlčela. No a v té souvislosti, protože Rusko je na Kurilách rozhodnutím vítězů druhé světové války, to znamená závěry Jalské a postupimské konference. A v té souvislosti někteří upozorňují na prvek, který je obsažen v chartě OSN. Já ho přečtu. Je to článek 107, je sice v pasáži, která se jmenuje Přechodná opatření bezpečnostní v roce 1945, což je docela dávno, ale když se říká, co může stát či nesmí vůči jiným podle charty OSN při použití jaksi vojenské síly, tak tady článek 107 uvádí doslovně následující. Jde-li o akci proti státu, který byl za druhé světové války nepřítelem kteréhokoliv signatáře této charty, nic v této chartě nečiní takovouto akci vadnou ani nebrání, když je podniknuta nebo schválena jako důsledek této války vládami, které mají za takovou akci odpovědnost. Tak to bylo připomenuto i Japonsku, že kdyby snad chtělo dělat něco víc než kvičet, takže asi by se někdo zamyslel nad aplikací článku 107. A já vám ještě přečtu jinou věc, která mnou tež otřásla, malý momentík, já si musím tady nalistovat, obrazně řečeno nalistovat. Tadyhle už to máme. Paul Craig Roberts je člověk, kterého tady citujeme poměrně často a velmi si vážíme jeho kurážných vystoupení, má asi 85 nebo kolik. Připomínám, že to je náměstek ministra financí za Reagana a člověk, který vymyslel takzvanou Reaganomiku, což není zrovna jako věc, za kterou bych já aplaudoval. Nicméně o to zajímavější je, když on dneska zaujímá taková stanoviska ke klíčovým mezinárodním a bezpečnostním otázkám, no mezinárodně politickým a bezpečnostním otázkám, a nejenom k ním. A tentokrát on komentuje příběh Rainera Filmicha. To je ten špičkový německý právník, který se stal hvězdou ve svém oboru, mimo jiné ve sporech proti takovým gigantům, jako je Volkswagen a Daimler, tuším Benz a tak dále. A pak se, jak víte, jsme to o tom hovořili nejednou, zapojil do tvrdé opozice proti tomu, co se odehrávalo kolem v covidu, proti té vakcinaci, respektive ne vakcinaci samotné, ale proti tomu, jak za jakých okolností se vyráběly ty vakcíny, jaká rizika byla s nimi spjata prostě a tak dále. A on je vězněn, dostal 4 roky a 2 měsíce. A já vám přečtu téměř celý ten článek, až teď bych to vlastně opakoval. Rainer Filmich byl v Mexiku unesen německou domácí zpravodajskou službou a BKA, německým ekvivalentem FBI. Po svém únosu byl letecky dopraven do Německa a po přistání zatčen německými úřady. V Mexiku neexistovaly žádné důvody k jeho zatčení. Neexistovaly žádné důvody k jeho deportaci z Mexika. V Německu neexistovaly žádné důvody k jeho zatčení. V Německu se, a teď poslouchejte dobře, se hlavní státní zástupce, nejvyšší asi státní zástupce Reinecke, kterému byl předložen vykonstruovaný případ proti Filmichovi, na něj podrobně podíval a případ odmítl s tím, že k žádnému trestnému činu nedošlo. Ale stejně jako nacisté ve 30. letech ignorovali německé soudy předtím, než vytvořili vlastní soudní systém. Německé úřady rozhodnutí státního zástupce ignorovaly a pokračovali v držení Filmicha na samotce. Skorumpované úřady našly způsob, jak Reinekeho obejít, když případ přidělili mladému, neskušenému státnímu zástupci, který zjevně spatřil příležitost k další kariéře v tom, že vyjde vstříc skorumpovanému německému státu při politickém stíhání. Když soudce pověřený projednávání případu zjistil, že v něm není žádný případ, který by mohl být před soudem projednáván, vyhovující soudce zachránil stát tím, že proti Filmichovi z ničeho nic vytvořil nový případ, němuž ho obvinil z nedodržení tajné dohody. Nebyly předloženy žádné důkazy o údajné tajné dohodě. Nebylo uvedeno, čeho se měla týkat ani s kým měla být uzavřena. Protože neexistovaly žádné důkazy ani svědci potvrzující existenci tajné dohody, Filmichovi právníci neměli koho křížově vyslýchat. Soudce jednoduše rozhodl proti Filmichovi a odsoudil ho ke 4 letům a 2 měsícům vězení. Pokud tomu správně rozumím, po uplynutí této doby může být Filmich odsouzen k dalšímu trestu. Možná je tato hrozba určena tomu, aby Filmicha umlčela. Německá vláda se zjevně snaží Filmicha držet mimo veřejný život. Skorumpovaný německý stát se snažil zlomit Filmichovi spolupracovníky a spojence. Jeho právní partnerka Vivian Fischer se pod tlakem zhroutila a aby tento tlak zastavila, poskytla proti Filmichovi falešné svědectví bez předložení důkazů, aby odstranila napětí, které ji ruinovalo. O co vlastně jde? Filmich to nemůže říct, dokud je ve vězení. Může a také popsal zcela nezákonné, dokonce trestné jednání německé vlády, kroky, které by podle něj přiměly nacisty zrudnout hanbou a které byly použity k dosažení jeho uvěznění. A pokud řekne proč, že je nepravděpodobné, že z vězení vyjde živý. Nemohu říct, proč německá vláda poškodila svou pověst a integritu svého justičního systému, aby umlčela jediného člověka. Mohu však spekulovat. Filmich byl úspěšný právník s oprávněním působit jak v Německu, tak v Kalifornii. Úspěšně vedl soudní spory proti mocným a politicky propojeným německým společnostem, jako jsou Volkswagen či Deutsche Bank. Chystal se podat rozsáhlou žalobu proti výrobcům vakcín proti covidu a vládním orgánům a skorumpovaným lékařským společnostem, které nařídili očkování experimentální vakcínou. Byl jako terč přímo označen. Skorumpovaná německá vláda se rozhodla chránit systém, který generuje peníze, tím, že zničí jednoho občana. Podle mého názoru právě o tom jsou všechny soudní procesy a útrapy Rainera Filmicha. V případě Filmicha vidíme úplný kolaps integrity německé vlády. Zbývající část systému, v níž integrita stále existuje, například hlavní státní zástupce Reinecke a několik členů BKA nedokázali zabránit masivní nespravedlnosti páchané ve prospěch peněz. Je to stejné v každé západní zemi, z níž každá je stejně skorumpovaná, jako nejhorší země třetího světa. Tato skutečnost mi působí velké potíže při pokračování v obraně západní civilizace. Existuje západní civilizace vůbec ještě? Brání mrtvého, který stále kráčí, vzpomínku na minulost? Instituce západní civilizace jsou založeny na přesvědčení, že pravdu lze poznat a že máme odpovědnost pravdu hledat a podporovat. Žít život v nepravdivých narrativech je forma smrti zaživa. Dnes však pravda ustoupila falešným narrativům, které slouží agendám mocných zájmů. Po pádu Římské říše, přerostlé multikulturní babylonské věže, se v průběhu staletí západní civilizace znovu vynořila z řecké filozofické tradice, z křesťanství, renesance a osvícenství a z velké listiny práv. Slavná anglická revoluce v roce 1680 učinila vládu odpovědnou zákonu. Kolik vlád v dnešním západním světě je odpovědných lidem, kterým vládnou? Žádná. Volby jsou fraška. Evropské vlády zatýkají soupeře, které nedokážou porazit a demokraté se o to též pokusili proti Trumpovi. Vlády jsou odpovědné penězům a mocným zájmům. Je to horší situace, než v době, kdy byly vlády odpovědné králi. V Německu vláda umlčela člověka, který říkal pravdu, aby vyhověla penězům. Po celé 21. století vedly Američané války na Blízkém východě ve prospěch Velkého Izraele, přičemž válka byla před oklamaným americkým obyvatelstvem maskována jako válka proti terorismu a iránské jaderné hrozbě. propaganda uplatňovaná vládami děvkovskými médii je natolik všudy přítomná, že lidé žijí v umělé realitě. Věří, že mají toho či ono nepřítele a nikdy nepochopí, kdo je skutečným nepřítelem. Jak pochopili Marx, Lenin, Mao a Pol Pot, ve světě existují dvě síly. Peníze a násilí. Protože zkorumpovaný systém má peníze a trpící lidé mají násilí, lidé, ať už proletáři nebo rolníci, nakonec zvítězí. Epsteinova třída je korumpovaná penězi a zkažeností, zatímco proletariát a rolníci jsou utrpením přivádění k hněvu, říká zakladatel Reaganomiky, přátelé. Američtí levicoví demokraté, kteří se staví proti establishmentu, jsou proletáři a rolníky naší doby. Nechtějí nahradit skorumpované demokratické senátory a poslanci a vybírat renty z prodeje svých hlasů zainteresovaným zájmovým skupinám. Chtějí systém svrhnout. Proti ním stojí Trumpem odrazení lidé, kteří zvažují možnost Tuckera Carlsona jako prezidenta. Není to špatná volba. Tucker je však příliš rozumný na to, aby dokázal zvítězit nad ideologií. Tucker věří v dodržování pravidel a vhodné chování, včetně otevřeného prostoru pro všechny názory. A není soupeřem pro nastupující levicové ideologii, kteří, říká levicové, nevím, kteří skorumpovaný systém považují za něco, co je třeba zničit. Ze zkázy vzniká chaos, což je možná naše budoucnost. Paul Craig Roberts. Přátelé, to píše-li toto člověk, který se hlásí k odkazu kroku vlády Ronalda Reagana, tak si myslím, že doba houstne ještě víc, než jsme se možná domnívali. Blíží se 9. hodina, asi zastavím svůj kalejdoskop zajímavostí.
1: Ale žasnou úplně, jako teda, tohle to zrovna od něj bych tohle vůbec nečekal, takovouhle otevřenou kritiku. A
0: Peťo, já jsem hrdý, pro mě se neskočil do myšlení. Já jsem hrdý na to, že snad to nevyzní hloupě, že jsem české veřejnosti objevil Paula Craiga Robertse právě já. Když jsem začal vydávat v roce 2012 střípky ze světa, tak když se tam podíváte zpětně, tam je celá ta, všechna ta produkce, tam je stále k nalezení, tak velmi často jsem uváděl příspěvky Paula Craiga Robertse. Potom dokonce někdo vydal knížku česky a já jsem tu knížku vzal a takové pasáže komentované jsem z ní na pokračování publikoval. A ti lidé to pochopili zprvu nějak tak, ty lidé to pochopili zprvu nějak jako, že ne zcela, tak jako tak malinko protestovali. A já jsem říkal, co blbnete, já vám nebudu tu knížku, si prodávejte dál, já na ní upozorňuji, to je reklama, která vám pomáhá. Tak nakonec jsme se dohodli, že oni původně to vypadalo, že bych snad tím musel nějak odškodňovat. Ale on je tak velmi...
1: To prosím tě najdeme jenom tady, v který v té sekci, jenom abyste připomněl.
0: Já myslím, že to bude v sekci. A takhle, možná když tam klikneš Paul Craig Roberts nahoře, tak to samo o sobě by mělo zafungovat, tam je vyhledávač. Zkus to. A jinak existuje, já ji odevřu tady, počkej, u tebe ji neodevřu. Z knižní produkce je taky jedna rubrika. A tohle, tadyhle, Polk, kdo aby, no víš, tady máš zrovna Roberta. No, ježišmarja, starší příspěvek. Tam toho je moc. Já jsem ho, dlouhé roky jsem ho vždycky zviditelňoval. Pak si toho všimli jiní, a to ale není, nemá monopol samozřejmě. A velmi pravidelně ho někteří z našich kolegů uvádějí, oni ho stihnou jako nějak přeložit. Já jsem dřív to dělal sám, nebyly žádné překladače, počítače v takové míře, tak jsem se s ním trápil dlouhé hodiny, aby to mělo hlavu a patu. On má i šťavnatý slovník. Mimochodem, on je člověk, pozoru, když už o něm mluvíme. Vy si najdete na Wikipedii nebo někde jeho kurikulum víte, tak on je autorem řady knížek. A jako mladší chlapík on napsal i knížky o Marxovi a dokonce snad o Leninovi. Jo? On to študoval a vyjadřoval se k tomu. Ne jako stoupenec jejich, to já netvrdím. Nicméně dal si tu práci si je přečíst do určité míry a nějak se k tomu vyjádřit. Znamená, která Ursula von der něco podobného, jako, nebo nějaký Síkela český, slovenský vyslanej do Bruselu, že by takhle jako studoval něco tak hodnotného, to myslím, že to nehrozí, na to, že Kája Kalas třeba a tak dále. Takže ano, sledujme Craiga Robertsona. Mimochodem Umělec v cípcích, já mám i jeho, když tam, Veťo, ještě klikneš, tak tam jsou, odevři to možná, dej to na obrazovku, já tam upozorním ještě na dvě věci, jestli můžeš. Slyšíš mě? Petře? Nestratili jsme spojení, doufám.
1: Ne, prosím tě, se to akorát zakouslo.
0: Jasný.
1: A nemohl jsem zapnout mikrofon.
0: Zkus tam, prosím tě, vrátit tu homepage Cípku ze světa.
1: Hned to bude.
0: A já tam upozorním na dvě rubriky, které stojí za to. Ještě tak. V té souvislosti.
1: Pojď.
0: Tak, a první je v cizích jazycích. Tam já dávám věci, já ti je posílám taky, prostě který nemám čas nějak překládat a komentovat. Nicméně je to zpravidla v jazycích anglicky, rusky, německy a tak dále. A lidé dneska si to i mohou prohnat prostě překladačem, pokud ten jazyk tolik neumí. A když půjdeš dál, tak tam je zajímavé zdroje, předposlední rubrika. Zajímavé zdroje. Rozklikni, prosím tě. Tak. A teď běž takhle dolů. A tady jsou, vidíte, jo, zajímavé zdroje. A tam, jestli se nemýlím, mám i Paula Craiga Robertse, někde jako jeho, býval tam, nebo tam není. Je tam Jeff Sachs. No, tady ne? Poslední, Paul Craig Roberts. To, když budete chtít dosledovat, tak on má svou webovou stránku a cokoliv publikuje, no tak tam, no tady to máte, no. Tak to tam najdete, jo. A ten neobyčejně plodný člověk, jemu je on ročník, já nevím co. 30, bych odhadoval, tak 7 nebo kolik, jo. Nebo musí být 85, tak nějak bych to odhadoval. A velmi pracovitý a energický chlapík, obratný i formulačně. On taky dělal v některých významných amerických médiích, těch denících dělal nějakého editora významných prostě, řekl bych, rubrik a tak dále. No, takže to je Paul Craig Roberts, tohle. Tak jsme se rozpovídali. Ale to, co napsal o Rainerův Filmichovi, no to... Jeffa Sachse tam taky najdete vždycky. A Jeff je taky neuvěřitelně plodný muž. Jsem se dozvěděl včera, jak se jmenuje a kde se vzala manželka Jeffa Sachse. Ona se jmenovala Sonja Erlich. Erlichová teda. A její táta byl nějaký docela významný vysokoškolský snad pedagog, či co. A odešla nějak s rodiči, jsem pochopil, do zahraničí. Protože ona, když pak jsme začali spolu komunikovat i česky, což ona si přála. A přála si to, protože jsem jí posílal nějaké pořady i naše, Petře. Poté, co vždycky já jí jsem jí psal anglicky, že teda Jeffovi, že děkuju a že to šíříme. A ona projevila zájem, kde to šíříme. Jsem jí napsal, no tak to máme to ale v češtině. On říká, abych jí to poslal. Tak jsem jí poslal nějaké naše pořady, i naše a Vodkáči, Benke a vůbec. A ona to začala s velkým zájmem sledovat a nějak říkala, že to je prima. Já jsem se zdořil zeptal, jak to, že tomu tak jako dobře rozumí. A ona říká, že tam má špatnou češtinu, že nějak do 13 let jenom praktikovala pořádně. Nicméně píše česky bez hrubek, bez jakýchkoliv, to byste nepoznali, že to jsme se začali žertovat, jestli chce trénovat znovu češtinu, ona pravila, že jo, tak si teď píšeme česky. Honza Schneider, pokud vím, si s ní taky píše česky. A mám dojem, že kdo to ještě káčají, taky myslím psala, nebo kdo. Takže máme, ona si oživuje své mládí. Nic, to jsme odbočili. Takže máš-li tam, Petře, nějaké čety a tak jdem na ně.
1: Tak jdeme na to. Já začnu nejdřív tady jednou smutnou, nicméně, zprávou z reality. Tak, obracím se na vás s prosbou, kdokoliv jen trochu můžete, chtěli byste taťku podpořit, doražte ve středu 26.8. k soudu do Náchoda. Štefan Bartok. Štefan Bartok, toto píše jeho dcera, žádá nás, aby jsme v 8.30 26.8. do Náchoda dorazili a podpořili Štefana, protože je na ně vykonstruovaný prostě proces a snaží se ho prostě...
0: On je ve vyšetřovací vazbě, pokud vím.
1: Ano. Takže byť to celý stojí na vodě, prostě tak jdou po něm tvrdě. A takže minule právě se povedlo, že tam bylo více jak 30 lidí, a tak z toho byli jako v šoku údajně a pomohlo to věci, takže přátelé, poprosím vás, dosta poblíž Náchoda. Podpořte jedno z našich. Prostě není, bohužel je takováhle doba. Další, co to, že budou příčovy v sobotu, to snad nemusím ani upřesňovat, to je daný, od 10 hodin se to rozjede celý ten program, takže my se tam všichni uvidíme určitě, ale zítra vychází naše pravda a v ní mimo jiné najdete tyto zajímavé odkazy. Blíží se konec roku a to je období, které připomíná, že tvrzení o bezplatném vzdělání je liché. Kolik v uvozovkách bezplatné vzdělání stojí reálně? Tak to bude tady otvírák tohoto čísla. Blokováním návrhu vlády jde sněmovní opozice proti zájmům občanů, říká v rozhovoru předseda Asociace samostatných odborů Bohumír Dufek. Protiruské sankce zhoršily boj s požáry ve Španělsku. I o tom se moc nemluví. Naše pravda se ale těmto tématům nevyhýbá. Pak samozřejmě vidíte kyberpodvody a další. No, povídej.
0: Víš, čím mimochodem zhoršili? No tak Rusové mají špičkový typ letounu, který je hydroplánem v podstatě a je schopen ve velmi rychlých obrátkách přistát na vodním zdroji, nacucnout vodu prostě a letět znovu nad ohnisko požáru a tak dále. Rusové nabídli, si nepamatuju, jak se přesně to letadlo jmenuje, Rusové nabídli tyto stroje na pomoc a byli odmítnuti, že to jako by nějak vadilo politicky, že radši ať hoří les nebo něco, než jako už opravdu...
1: Ne, tak musíme být prostě, že jo, držet ty evropské hodnoty a být zásadový, prostě, ať schoří, no tak hele, má tenhle schořet nebo se nechat sežrat kůrovcem, výsledek je vlastně stejný, že jo, bude místo pro větrník. No. Tady jenom upozorním, přátelé, v internetovém obchodě na webu Petr Bureš TV najdete všechny tři vydání Hospody v saku od Lupo Anety. Takže Boj o pípy, Květy bajtů, Hospoda v saku 1. Všechny tři máte k dispozici, takže můžete si je tady objednat přímo. Dále velice zajímavá knížka Srebrenica, příběh politicky korektního rasismu a největší lež v Evropě od konce druhé světové války. Skutečný Antony Fauci, aktuální téma samozřejmě, taky v knižní podobě Západní civilizace před kolapsem.
0: To je Čech, ten Pavlas? Emil P. Pavlas? Západní
1: civilizace? Ano,
0: Čuče, to neznám, to bych se rád seznámil s tím, to mi musíš nějak učit.
1: Dobře. Tak vyřešíme příčo. Ale jako určitě znáš, že Jiří Jaroš Nikely, jeho knížka Zámky plné nacistů, ještě nějaký máme. Má cesta osvobozením Donbasem, Jaroslav Doubrava, digitální svět a lidské tělo, profesor Staněk a Jan Můdrý, Inventura a Nepkam jsme došli, Schultz, Švihlíková, Ungerman, Fassmann, Pod povrchem vztahů, to je Kočičkovi, Kanceláří prezidentu, o Ladislavu Novákovi, dále Válka civilizací, Jarda Doubrava, pak tady máme Dilema civilizací, to je Petr Staněk pro změnu. Dějiny píšou vítězové, Schultz a Ungerman, to bylo ekonomické pojednání od druhé světové války do roku 89 a ta Inventura právě na to navazuje, jak to šlo od roku 89 až do současnosti. Václav Klaus k obou titulům řekl jasně, že by to neměl nikdo číst.
0: To řekl?
1: Ano. Takže toť vyznamenání autorů levicových.
0: A kde to řekl? Někde veřejně?
1: No, někde to plácnul, nevím prostě. No, on to dostal tu knížku, víš, oni mu ji dali.
0: Takhle.
1: Takže tady... pak jako to glosoval tímto.
0: A, se je no. Zajímavý, že když nedá včas Jarda Doubrava Klausovi, on se zná, že jo, senátorem, když mu nedá, tak ho Klaus kritizuje, jak to, že mu dal svoji knížku. Ale jenom, že to není na ekonomické téma, až tak, co píše Jarda. A chápu, že když dva ekonomové se zabývají truchlivou bilancí takzvané transformace, no takže to pana profesora Klause musí hníst, to chápu.
1: Ano, Klause to hněte, protože se to týká přímo jeho. Podivná Odisea života, taky ještě k ní máme tenhle titul k dispozici a to je taky profesor Staněk. A o Skřítku Dobřejovi, Ivan Kratochvíl a ještě tam máme, myslím, nějaký kuchařky Mirka Suchopára, takže toč na výběr. A je tam samozřejmě, teď už není takový hic, ale i na popáleniny funguje i Rix, což je maďarský sprej, který máme exkluzivně pro Českou republiku k dispozici a stále za super peníze. Osobně jsem vyzkoušel, funguje to skvěle. Takže kromě toho, že to ochladí, tak tam jsou ještě bylinné výtažky, které hojejí tu kůži i hned. Takže lepší než panténol, jak říkají odborníci.
0: Super. A,
1: tak to je toť k tomu. Toť reklamní okénko uzavírám. 3, 2, 1, 3.
0: Tak.
1: Teď nevím, proč tady na mě čučí ta naše pravda. Ale to je jedno, tak opakovat.
0: Jsi tam dal taky, musíš.
1: Jasně, no, ještě jsem ji neodstranil. Tak, a už tam nejde. Já chci poděkovat samozřejmě našim skvělým, milým divákům za chaty a za superchaty a za pomoc a tak dál. Pavel Sichra, děkuji tobě za příspěvek. Tady máme Kursov, díky ti. Josef Sedláček, děkuji taky moc. Zdeněk Posledník. A teď jdeme na otázky. Super, že to bývalý poradce doktora Fauciho se přiznal ke spiknutí s cílem obejít zákony o přístupu veřejným záznamům a utajit vládní dokumenty související s financováním výzkumu grantů s pandemií C19. Tak, tohle je téma jako bake. Bohužel v české televizi vůbec jako to nějak nezarezonovalo, kdy vlastně probíhá to vyšetřování a veřejná slyšení. Někteří se tam u toho docela potějí. Co ty, jak to vidíš?
0: Já nevím, je mu 85, Faučimu, že to byla žába na prameni, teda ropucha děsivá, to všichni už víme. Tušili jsme to i dřív, ale teď ho teda grillujou přímo v tom senátu a to způsobem velmi jako brutálním, dobrém slova smyslu. On, jak víme, se odvolává neustále na onen, myslím, pátý nebo který dodatek ústavě, který ti umožňuje, prostě ne tobě, ale komukoliv ve Spojených státech, u nás máme podobné právní normy, že když by svědčil nějak v podstatě proti sobě, takže nemusí prostě vypovídat. No a oni mu tam říkají, že vy jste ale už dostal pardon od Bidena, a sice od roku 2014, pozor, ne až 19, kdy vypukla pandemie, to má pádné důvody, protože on a jeho kumpáni pochopitelně měli pazoury v různých přípravných a nejenom přípravných krocích směrem, který jaksi měl vést k výrobě biologických zbraní, a ne, že ne, to jako tak je, jinak by to nedělali takhle. A dopadlo to, jak to dopadlo. No, já musím ti potvrdit to, co říkáš, a to je neuvěřitelná hamba pro Českou republiku. My máme veřejnoprávní média a věci, které jsou opravdu průlomové, v nich, se, když se objeví, tak se objeví tak jako útržkovitě a neuvěřitelně povrchně. Ne, že by vůbec neříkali třeba na České televizi, že Fauci teda je grillován, no ale je to taková jako epizoda, tam ho nějak grillují a jdeme dál. Nezabývej se vůbec tím, prostě očkráčí. A místo, aby pozvali paní doktorku Pekovou například na obrazovku a dali jí slovo, jak mají třeba v 6:30 to interview, tak si budu představit, ona je velmi distingovaná dáma, odbornice, umí se velmi hezky vyjadřovat, tak každá seriózní televize by okamžitě scháněla doktorku Pekovou a dala mi slovo a ona by nám řekla, jak to vidí, prostě proč je od počátku přesvědčena, že ten virus nemohl vzniknout někde mezi, jak to říkali, netopíry nebo co. A že pak někdo snědl toho netopíra ještě a tím, že se to dostalo mezi lidi. Ale že to prostě na tom viru je prokazatelně, já to neumím zdůvodit, nejsem virolog, ale vidět stopa toho, že tam sáhla lidská ruka prostě, že ten, jako je to upraveno nějak, ten chod přírody prostě je ovlivněn a zřejmě záměrně a tak dále. No a to se týká i další věcí, třeba ty protesty proti solárům, větrákům s naprosto jaksi konkrétní argumentací, že vysušují krajinu a způsobují nejenom ze zdravotní prostě problémy, ten infrazvuk, říkám to nějak možná laicky, ale má často velmi destruktivní dopad na lidské zdraví. Vede k rakovině dokonce a k všelijakým onemocněním neurologické povahy a tak dále a tak dále. Lidé, kteří žijí poblíž těch velkých větráků, tak často nevědí, co jim vlastně je a nakonec se přijde na to, že to je tím, že jsou takto prostě jejich organismy decimovány a když si nechají říct od moudrého doktora, odstěhují se někam, já nevím, 20 kilometrů dál, tak najednou za pár týdnů se jejich zdravotní stav stabilizuje a tak dále a tak dále. Proč o tom mluvím? Tyto věci u nás v těch veřejnoprávních médiích, jako pokud je vůbec zmíní, tak je zmíní tak nějak patičkou jednou, dvakrát a dovod toho, přestože to jsou mimořádně závažné signály něčeho. To, já se divím i vládě, nevím, no tak asi o to nestojí, ale přeci když přijde nová vláda sestavená ze subjektů permanentně napadaných médií určitého typu, včetně veřejnoprávních, a oni to nechají být, jo, místo aby řekla dost, my tam prostě musíme provést zásadní změny. To není, televize přeci není majetkem nějakého řeznička, nebo jak se jmenují ty redaktoři. To je veřejnoprávní instituce a má sloužit veřejnému zájmu. No ale vláda má v rukou 108 členů prostě většinu v parlamentu a mohla by energicky jednat, ale ona to nedělá. Já nevím proč, jestli je to tím, že někteří na sebe, jak se říká, vědí ledacos a že si nechtějí prostě ubližovat navzájem a že tam je jakási vzájemná dohoda tohoto typu, nevím. Někdo to říká, ale je to tak a totiž přibývá věcí, které jsou tak závažné, že mohou naše životy si ovlivnit třeba i drasticky. A jestliže klíčová média se tváří, že buď nejsou, anebo tak nějak je berou, jenom tak, jak je berou, to je naprostá spronevěra tomu, o čem ta média by měla být. A bohužel tomu tak je. A na to mimochodem upozorňuje pravidelně Paul Craig Roberts taky. To říká, že on hodně pamatuje, že v amerických médiích také došlo k takové degeneraci, že někdejší roli jakéhosi hlídače demokracie a tak dále, že už přestali plnit úplně a stávají se normálními hlásnými troubami primitivní propagandy. Bohužel.
1: Je to tak. Myslíš, že v Americe dojde k nějakému jako prolomení těch toho mlčení a toho, že tam se teďka i jako vůbec, co se týče očkování, že Trump podepsal důležitý dekret a to vlastně jakoby proti větru. A zatímco tady teda samozřejmě se tleská národní očkovací strategie povinnosti opíchat všechny a všude a prostě a jinak je jim zlikvidovat život, tak tam jako otáčej, tak myslíš, že i tenhle vítr se dostane spoza oceánu sem?
0: To není jednoznačně ani v Americe, protože tam sice vychází, já s tobou souhlasím, tam jsou průlomy, které u nás neuvidíš, ale zároveň jsou protitahy okamžitě, jo? Takže Trump a jeho administrativa musí neustále reagovat na verdikty různých soudů, které nějakým způsobem zneplatňují či pozastavují rozhodnutí Bílého domu. Což jako pozoruhodné, no je to tak. To za prvé. Za druhé, Amerika se řítí do velkých ekonomických nesnází. A zdá se, že tam jako narůstá potenciál odporu, který se opravdu může vylít i do ulic. Je jedno číslo, které možná někoho zaskočí. Nebo dvě čísla. To první říkává i opakovaně Petr Staněk. A sice, že jenom dluhová služba federální vlády překročila 1 000 miliard dolarů ročně, údajně zhruba na 1 200 miliardách dolarů za rok, což je víc, než jsou vojenské výdaje Spojených států. A ta vláda má čím dál tím větší problém prodávat ty dluhopisy, kterými financuje prostě svůj bankrotářský, své bankrotářské hospodaření. A poslední číslo, které jsem četl, je, že nebo zní tak, že úrok z dlouhodobějších vládních dluhopisů činí asi 5,4%. Americká vláda se těšila té výhodě velmi dlouho, že prodávala ty dluhopisy za úrok 0, něco maximálně kolem 1% a podobně. Jestli dnes dokáže prodat dluhopisy, jimiž hlátá díry v rozpočtu vlastním, už za víc než 5% ročně, to je velmi vážná věc. Tam se nakupily i závazky dřívější, které snad mají být splatné letos a ta vláda bude muset nějakým způsobem refinancovat ty závazky, až na to nemá. Zřejmě to bude refinancovat za takovouhle úrokovou sazbu. Teď zadlužování té země drasticky narůstá, kromě toho, že to stojí velké peníze, ta dluhová služba, tak já jsem pochopil třeba, že za první pololetí, že já nebudu radši ta čísla, abych to nepomotal, ale je to strmě to narůstá. Jsou to strašlivé peníze, které každý měsíc v podstatě skáče ten dluh ještě výš a výš. Takže a teď do toho pochopitelně ty náklady třeba války na Blízkém východě, to není legrace, to je stojí velké peníze, mají vystřílený arzenál, že nemají v podstatě rakety Patriot protiletadlové, velice málo. Spoustu například Tomahawky taky vystříleli a přitom ničeho nedosáhli v tom Iránu. Je to velké bububu. Na těch lodích se odehrávají věci, jestli to sledujete, mateřská letadlová loď. Tam je povstání pomalu těch námořníků a námořní pěchoty, protože jsou na moři asi 250 dní už. A nefunguje tam pořádně jaksi, systém záchodu. Tak prádelna nefunguje, chybí zubní pasta, mýdlo. Nějací vojáci snad směřovali k sebevraždě, někdo chtěl vyskočit, snad vyskočil dokonce z té lodi. A to už je druhá mateřská letadlová loď s velkými problémy. A teď tam posílají nějak třetí. No, do toho si všímají analytici zásadních průlomů ve vojenské technice třeba na straně Číny, ale pochopitelně i Ruska a tak dále a tak dále. Čili oč víc Spojené státy potřebovaly brutální, řekl bych, vojenskou hrozbu jako tlačák, jako nátlakovou sílu, že s nimi jako musí některé země, i když nechtějí souhlasit, nebo je nějak víc říct. Tak dneska jsou slabší oba konce toho celku. To znamená, ekonomika je na tom mnohem hůř, dluh narůstá neuvěřitelným způsobem a právě v té chvíli nejsou americké vojenské, řekl bych, parametry takové, aby z nich měl každý prostě takový strach. To, že tady Stoltenbergové a tyhle všechny Káji Kalasové a Urzuli na nás pokřikují, co si a kde jaký tady Řehka, nebo jak se jmenuje ten člověk a Foltín a podobně. Dobře, tak to je jako folklor, ale reálná, do toho ještě takhle, pardon, asi jste zaznamenali, že Spojené státy neskrývají, že budou rozvolňovat svůj vztah s Evropou západní. Nesnad, že by nechtěli dál, aby bylo NATO, sráželi před nima podpatky, ale budou přesouvat svoji reálnou vojenskou sílu do Pacifiku a směrem k Číně. A tady ty jednotky budou v podstatě, jejich stav se bude snižovat a podobně. No ale jako jediné, že píšou dotazníky, jestli s ní jako se podvolí všichni ministerstva obrany spojeneckých zemí a hlavně, jestli budou nakupovat ty americké zbraně. A jinak si tu válku na Ukrajině a tak dále veďte. A pak je tu ještě jeden moment, který to už není v Americe tolik, ale řada komentátorů si všímá, že ta válka proti Iránu očividně oslabuje možnost Spojených států nějak ještě víc pomáhat Zelenskému a jeho partě. Že to jsou spojené nádoby a nejenom diplomatická, ale vojenská dimenze toho všeho je taková, že čím víc jsou vázáni konfliktem proti Iránu a jeho spojencům, no, tak tím méně se mohou vyřádit na té Ukrajině. A do toho ještě jeden moment, který těžko lze pominout. Zelenský si vymyslel přeci tu 40-denní ofenzívu, že porazí nějak Rusko, no, ne porazí přímo, ale že dosáhne zásadně, nedosáhl ničeho. Naopak ta eskalace vedla k tomu, že teda byl odříznut v podstatě od Černého moře, což nejenom komplikuje vývoz obilí a já nevím čeho ještě z Ukrajiny, ale v podstatě to zablokovalo dovoz zbraní a vojenské techniky na Ukrajinu, což má velmi zásadní dopad. No a ty údery na Oděsu a Izmaila a další přístavy jsou velmi jaksi efektivní, jak jsem pochopil. A do toho ještě začaly padat tvrdé údery na železniční, řekl bych, spojnice ze západu na Ukrajinu, což je další, byť méně významný co do objemu, jak jsem pochopil, zdroj vyzbrojování Ukrajiny a tak dále. No a do toho Británie vede pořád takové svalnaté řeči a starý kozák ruské diplomacie Sergej Lavrov se vyjádřil několikrát velmi jednoznačně, že by si to jako nepletli, že pokud by snad Británie dál pokračovala ve své bezprostřední účasti v útocích na ruské civilní obyvatelstvo, takže bude legitimní, jak si hledat co si na britském území pro ruské ozbrojené síly. To už jsou věci velmi zásadní povahy a já, někdo myslí, že musí být kolem toho válka, já nevím, já stále jsem spíše optimista a někdo, jestli jste viděli rozhovor, někdo tam je slyšet, teď ještě jiný.
1: Jo.
0: A to nevím kdo. A Vladimír Solovjov, známý ruský moderátor, měl dlouhou debatu se svým západním protějškem z Infowars. A bavili se o tom a shodovali se, že bohužel je svět neuvěřitelně blízko možnému propuknutí třetí světové války. Že tak blízko asi nebyl velmi dlouho. Ale nepojali to fatálně, ale jako neposlouchá se to až příliš jaksi optimisticky. Doufejme, že to je spíš varování, a ne, že předpověď, která by se musela naplnit. Já sleduji trend, který jde v neprospěch toho takzvaného kolektivního západu. V neprospěch jeho pimprlátek v České republice. To prostě ty faktory narůstají, množí se a tak dále. Čína třeba se vyjádřila, každý se domnívá, že ne každý, a mnozí se domnívají, že Čína jako nějak vychytrale mlčí. Jen co si japonská premiérka troufla komentovat Putinovu návštěvu Kuril, tak z Číny vzkázali, ať si laskavě nepokouší zpochybňovat výsledky druhé světové války, že by to mohlo Japonsko mrzet. To po každé taková reakce se prostě ozve. Já to vidím takhle. Pojďme dál.
1: No, já bych ještě jako malý detail k tomu, co jsi říkal, jo. Protože 5% nebo víc jak 5% úrok za dluhopisy platilo Řecko před svým bankrotem. Jo? A to už byla otázka posledních několika měsíců, kdy už prostě to úplně celý se sesypalo. A mnozí analytici světoví právě upozorňují na to, a proto taky, že banky nakupují zběsilý zlato, že dolar

0: co si budem, že jo, Trumpova politika, která jako z nich dělá nepřátelé, že jo, tak vlastně je k tomu víceméně nutí, jako jo, místo toho, aby se snažil jak jako obrousit hrany a nějak se s nima domluvit a třeba jako dobře, chcete se zbavit dolarů, pojďme to dělat pomalu, postupně, domluvíme se, jo, vyjdeme si vstříc, business je business, že jo, co jinak, tak prostě ono ne, on vlastně jde jakoby jak berán hlavou proti zdi, jako kdyby měl úkol prostě tu Ameriku opravdu, jak někteří říkají, prostě rozbombardovat, jako zlikvidovat úplně.
1: Někteří říkají, že takový americký Gorbačov, to já si no. Nemyslím. Já si spíš myslím, že on je pod strašnými tlaky. Já, jak jsem tak pozoroval lidsky, teď už má takový některý úlety věku, za Zenitem taky to je třeba vidět, ale on přeci, připomíme si, co on je zač. Tak on nikdy nebyl spojen s vojensko-průmyslovým komplexem. On je chlap, který v New Yorku dělal prachy na realitním biznisu. To je taky samozřejmě sféra, kde lokty ostré a tak dále, několikrát zbankrotoval a něco všechno, ale byl to kšeft civilní, nebyl spjat s nějakými nároky a útoky na jiné země a tak dále. A měl cíl opravit tu Ameriku, aby se tam vrátil průmysl a tak dále. Že na to jde metodama i jako že celní války a podobně, no dobře. On to asi jinak neumí, ale já si spíš myslím, že on bude znát některé pravdivé ukazatele o stavu Spojených států a že si je vědom, že musí strašně spěchat a zkusit to nějak zlomit a tak dále. A jestliže v Anchorage se sešel s Putinem a teď se tam poplacával ho po ramenu a podobně, tak to přeci musel dělat z nějakých důvodů docela pádných. A já pořád se nemohu zbavit dojmu, že mezi Moskvou a Washington, či Washington a Moskvou probíhá někde nějaké jednání, připustme, kdy hledají obě strany modus vivendi, který by pomohl každé z nich. A já si dokážu představit modus vivendi, který by velmi pomohl Trumpovi zmírnit, řekl bych, vážnost ekonomických problémů Spojených států v jakési součinnosti, to je možná silné slovo, ale v jakési koexistenci nikoli agresivní vzájemně s dalšími mocnostmi, to je s Ruskem a Čínou a tak dále. A po mém soudu, ten člověk, to je jeho cíl nějak, a kdo si ho prostě drží v šachu a tlačí ho jiným směrem. A já připomínám to, co jsme si tady řekli o Tuckeru Carlsonovi. Když on přeci vyprávil, říkal jsem vám to asi před dvěma měsíci, on se dobře zná s Trumpem, znají se roky, a on říká, já nevěřím, že on do toho Iránu chtěl prostě jít. On byl zásadní odpůrce podobné politiky, ale zároveň jsem byl šokován, když byl zvolen po druhé, že se v nejbližších hodinách objevila jména v jeho bezprostředním okolí, což byli všechno lidé posedlí tím, že je třeba zaútočit na Irán. A já jsem říkal, to pro mě byl, říká teda Carlson, to pro mě byl signál, že tam je něco jako velmi rozporuplného a že je pod nějakým tlakem a podobně. A říká, že s ním mluvil ještě krátce před 28. únorem, kdy začal ta agrese izraelsko-americká či americko-izraelská na Irán, a že měl dojem, že opravdu do toho nechce jít. Zároveň se domnívá, že on je opravdu pod tlakem těch sionistických lobbystických skupin, kdy prostě nemůže říct ne i takovému typkovi, jako je Netanyahu, což musí být strašlivé. Vy si uvědomíte, jak on musí trpět. On má svoje ego, že jo? On je macho. On musí trpět, že nakonec mu vždycky přinesou něco od toho Bibiho a on to udělá, jo? Přestože se mu do toho asi vůbec nechce. No, takže to je taková situace.
0: No, až by se chtělo říct, promiň, no, že tam je ten argument těch Epsteinových spisů, že jo? Protože to je Prostě jako jak jinak by si chtěl donutit prezidenta

0: řekněme, nejsilnější nebo papírově nejsilnější země na světě k tomu, aby dělal to, co ty chceš, když prostě ten stát Izrael, že jo, je velký jak, jako ani ne, no, jako
1: Česká republika. Poněkud méně než Česká republika.
0: No. Tak.
1: No to máš tam pravdu, no, to, tam to má tradici, že jo, teď si vzpomeňte, když Clinton, což nebyl taky jako svatoušek, tak víceméně se snažil, co si uspořádal na tom Blízkém východě, poněkud lépe a taky vlastně toho dosáhl do jisté míry, když se sešel Arafat s tím, co ho zavraždil pak ten blázen izraelský Yitzhakem Rabinem. A Clinton najednou se ocitl pod palbou, že s Monikou Lewinsky, což je dáma, která etnicky patří tam na ten Blízký východ, semického původu. No a prostě, a ten Clinton byl totálně v koutě. Jo, to bylo zřejmé, že mu to nahráli prostě služby oné země. No a dneska to je podobné tady. Já si dokonce myslím, že on si nemůže být jistý. Ta umělá inteligence umí zázraky, že jo. Já si dokážu představit, že i když by v životě neměl vůbec nic s Epsteinem společného, no ve smyslu nějakých holek 14 letech a podobně, a návštěv nějakých těch jeho ostrovů a letounů a tak dále, za doprovodu těch holčiček. Takže dneska je někdo schopný vyrobit tak dokonalou, řekl bych, tak dokonalý podvrch něčeho podobného, že kdyby to pustil někde do oběhu, no tak ten Trump bude v defenzivní pozici a bude muset dokazovat, že to vlastně tak není a tak dále, ale už to poběží světem. No a někteří se budou radovat a dodatečně jako nějak se z toho vyvlíct nemusí být úplně snadné. Takže ty máš pravdu, tohle tam bude hrát prostě velmi významnou roli a jde z toho teda mraz po zádech. Tady se někdo táže, že jsem na poli viděl antagonistický levicový pochod. Myslím, že jsme se o tom bavili, že to byli lidé v Neapoli, že to byli lidé, kteří tam byli ve velmi přátelském vztahu s imigranty. Já jsem to zaznamenal, proč bych měl být proti. To jsou lidé, kteří jsou v první linii a pomáhají prostě těm, kdo tam přijeli. Zřejmě pomáhají lidem, kteří nemají nějaké agresivní a jiné prostě nápady typu, že zavedou šaria v Itálii místo normálního trestního zákoníku a tak dále. Na to přeci jako na tom není nic špatného. A nic to ale nemění zároveň na tom, že problém nemá řešení jenom v tom, že dobří lidé, co dokonce mají srpy a kladiva ve své symbolice, tak se snaží jako pomáhat, to je lidsky krásné, no ale to neřeší ten problém. Někdo musí začít řešit, řekl bych, tu degeneraci životních podmínek v zemích, z nichž ti mladí kluci utíkají do Evropy. O tom jsme se tady bavili mnohokrát, bohužel to neřeší nikdo. A pak se to celé odehrává na hřišti, jestli má být teda Evropa pevností s kulomety na hranicích, anebo jestli teda to máme nechat tak, jak to je, tak to přeci není. Někdo si nadělal těžké prachy prostě na ekonomickém i vojenském terorismu vůči třeba severní Africe, vůči Blízkému východu a podobně. No ale já neslyším ani v Evropském parlamentu a jinde nějaké hlasy, natož pak českém, že by jako, tak jdeme na ně prostě, ty co si na tom vydělali ty prachy, tak je třeba je pranýřovat za to, je tlačit k tomu, ať z těch obrovských zdrojů, které mají například v daňových rájích, ať laskavě začnou financovat smysluplný rozvoj zemí, které jsou zdrojem té prostě emigrace. Jakmile se tohle začne dít, tak pochopitelně lze mnohem lépe zdůvodnit i to, že ne každý, kdo si usmyslí jet do Evropy, takže tady musí být jako přijat. Tak není prostě. My sice nezávidíme životní podmínky milionů lidí tam, ale my jsme to nezavinili, jsme kolonie nikdy neměli a nemůžeme se ožebračit, protože to tam zavinil někdo jiný, to nejde. A tak dále, o tom jsme se bavili prostě víckrát.
0: No to bychom mohli tohle ten přístup kopírovat ještě vůči Ukrajině a to je, ježišmarja. No, každopádně vem si, kolik let je to vlastně, co rozbombardovali Libii, Kadáfího, že jo? A že by se jako konaly nějaký programy, které by tu zemi stabilizovaly, zrekonstruovali to, co tam rozbombardovali, včetně toho, že jo, plynovodu největšího na světě, což byl jeden ze sedmi divů světa, že jo, dokonce. A údajně tam prý byla i česká stopa. No, nebo československá stopa. Tak.
1: To bych předpokládal, to je velmi pravděpodobné.
0: A místo toho prostě se tady bombarduje a likviduje další země. A tohle to je prostě, jo, tohle je ten důsledek, no. Prostě, kdybychom tam měli místo bombardování a vraždění lidí, prostě se orientovali na to, že těm lidem teda se nějakým způsobem pomůže. Třeba tak, jako v teďka Rusku ovládaných vlastně, že jo, územích, kde Rusko investuje do gigantický peníze do rekonstrukce těch baráků, silnic, všeho, jo. A i ten Jarda Doubrava o tom v té knížce píše, že ukazuje fotky prostě, jak to tam vlastně během relativně jako krátké doby uvádějí do původního stavu. To znamená, že oni tam nestaví žádný jako nový paneláky, ale ty domy staví tak, jak tam byly, znova prostě, vypadá to stejně a zachovávají ducha toho města třeba, jo. A takže to bohužel v tomhle máme velkou, jak se tomu říká, velký dluh, tak, jako Unie.
1: Ale dobrý, ne? Sankce na Rusko nefungují, chcete-li opravdu oslabit Rusko. Vente ho do Evropské unie, krásně řečeno. No, já myslím, osud Ukrajiny navzdory kvičení tady hysterických všelijakých fanatiků začíná být víc a víc tragičtější. Nemají v podstatě proti vzdušnou obranu, kterou by se mohli bránit proti těm tvrdým úderům. Ztratili přístup k Černému moři, provádějí jakousi zběsilou mobilizaci, busifikaci. Myslím, že jsme tady komentovali, nevím, jestli tady nebo v sousedním, řekl bych, alternativní televizi, tu strašlivou nahrávku ze zemlianky či bunkru těch ukrajinských vojáků, kteří tam říkají, že mají, že dlouhé dny třeba nedostanou vůbec žádné potraviny, ani vodu, že nemají ani munici, ani tak jsou schovaní někde v nějaké díře. A je to tak vážné, že někteří z toho hladu a žízně obdlévají a že, promiňte, ale že musí pít vlastní moč, aby přežili, což jako je něco šíleného. No a někteří si kladou otázku, když Rostislav Iščenko píše takové zajímavé analýzy na dané téma. Co s tou Ukrajinou teda bude? No a říká, že tam jako, jestli tam je dneska do 20 milionů lidí, tak že si myslí, že brzo to bude tak 15 milionů. Z nich asi polovina jsou asi důchodci. Země je ekonomicky vypraskaná. Putin přeci nedávno někde prohodil, že vnímá Rusko, že sousední země, některé jako je Rumunsko, Maďarsko a Polsko, nemenoval kupodivu Slovensko, že jako mají tam určité svoje zájmy a nároky a tak dále. Čili dost možná ta země opravdu se změní teritoriálně zásadním způsobem, že ze západu tam možná vstoupí některé tyhle vlivy, z východu teda ruský vliv. A otázka je, jak bude ta země uvedena do nějaké neutrality přijatelné pro všechny jaksi okolní a nejenom okolní země. No ale tam pořád já mám velkou největší hrůzu z toho, co jsi říkal před chvíli ty, Petře. Už se k tomu vyjádřil nejenom policejní prezident Vondráček, to taky řekl, že nejenom Jarda Štefec, ale někde jsem četl ještě kohosi, myslím dokonce z Bruselu, který připustil, že jakmile ta válka skončí, tak ti hoši ukrajinští, kteří teda jsou vyhecováni k velmi agresivnímu přístupu vůči každému, kdo se jim postaví do cesty. No takže až by se začali stěhovat do zemí, jako je Česká republika, obav, že by je tam mohl postihnout nějaký trest, tak nevím, jak to zvládnou orgány činné naše, prostě, protože to mohou být 10 000 chlapů a údajně tady už 10 000 jsou tohoto typu. Mám z toho velmi nepěkný pocit. Kdo by to jako pacifikoval? Do toho přichází, já jsem to nestačil tady odcitovat. Jindra Reichl to zveřejnil. Dopis zdravotní sestry, která popisuje, co se děje v nemocnici, kde působí, jak tam přichází znovu a znovu Ukrajinci, kteří si nadiktují prostě náročné diagnostické i terapeutické úkony a odmítají jakkoliv prostě poslechnu, že tak nebude, vynutí si to, stojí to obrovské peníze a je to na úkor pacientů našich, kteří čekají ve frontě a mnohdy se jim ani nedostane zdaleka něco na ten způsob. Takže ne, tohle není dobré. Tohle není dobré a jestli by nás jako naši západní skvělí partneři potom bránili před tou vlnou, já nevím, já mám o tom velmi vážnou pochybnost. A skoro mi to přivádí k takové kacířské nějaké hypotéze, až by tady třeba byla přesilovka nějakých takových štramáků, tak kde bychom našli nějakou vnější podporu, když to nebude na západě? Asi tušíte, co chci říct, ale říkat to nebudu, protože jako z pochopitelných důvodů. A já si dokonce myslím, že byla by to teda super paradoxní situace, frapantní. Představte si, že by někdo ze zoufalství potom volal o pomoc směrem k zemi, která je ostouzena, ostrakizována a tak dále. A najednou ho proboha, můžete nám nějak pomoct od těchto těch grázů?
0: Tak jako když si volal Český rozhlas na pomoc Praze?
1: Tak no, ano, v jazyce východní mocnosti.
0: No, ale co když to bude řešit jinak? Bude se to řešit podle západního vzoru? To znamená, že orgány činné budou likvidovat veškerý odpor domácího obyvatelstva a bude docházet k obohacování přesně tak, jako právě na západě.
1: Vážné pochybnosti vyslovuješ. Tady někdo píše, pan Jakub, já jsem nemohl přečíst příjmení, omlouvám se, lež a korupce ve výkonných funkcích měla být nejtvrději trestána, stejně jako distribuce a prodej drog v Číně. Předvést před lidi a zlikvidovat. Každý systém je silný a směřuje dle kádru, co je vedou. Tak začnu od té poslední věty. Ano, to, když se podíváte na, já to říkám občas, se podíváte na lidi kalibru Sitim Kinga a vedle nich se dáte obrázek Víta Rakušana nebo Alexandra Vondry, nebo Evy de Croa, nebo tak, asi tušíte, co tím chci říct. Ale dokonce samozřejmě i Ursula von der a tak dále. A pokud je o to trestání, nepochybně v Číně je z tohoto hlediska velice striktní systém. Každý, kdo chce se obohacovat z pozice nějaké vyšší funkce, tak mu hrozí, že pak oni mají ty vojáci a policajti ty bílé rukavičky, když ho vedou na tu popravu, aby dali nebo že jako ani nechtějí s ním přijít do styku, aby nechytili nějakou chorobu, obrazně řečeno. Tím nemyslím chorobu v pravém slova smyslu. No, u nás bohužel nejenom, že se netrestá ta korupce, ale všimněte si, ono to vždycky vykvete někde. Vemte si ty aféry kolem herce Vetchého a toho, jak končí teďko, toho Řehky a těch, jak tam tahali něco na Ukrajinu. A pak ten vrtulník, jak asi 6 různých využití a pořád ten samý vrtulník. Je to i v novinách a tak dále a já nějak nezaznamenávám adekvátní činnost těch, kdo jsou placeni za to, aby dbali na dodržení zákonů. To tak nějak vyšumí, vždycky se tváří, že se jich to netýká. Přitom i stávající český právní systém říká, že když se něco někde děje v rozporu se zákonem a stane se z toho věc veřejná, tak neplatí, že když není žalobce, není soudce. Ne, ne. státní zastupitelství musí se tomu věnovat, prověřovat to a vyšetřovat to. Ale já jsem nenabil dojmu, že by se tohle nějak jako dělo. Každý se tak usmívá, všichni víme, že to tak je. Nic se neděje. No pokud to prostě takhle bude dál, tak pochopitelně, že nás čekají ještě nepoměrně horší časy. Martin Kuba dokázal přesvědčit obraz na stranické, měl by to dalo to. Nevím. Nevím, jestli by Kuba dokázal přesvědčit veřejnost. Nevím také, jestli by já měl důvod jako se nadchnout pro Martina Kubu. Psal teda takhle, přál bych si, aby to byl někdo, kdo přeci jenom není až tak posunut politicky tam, kam je posunut Martin Kuba. Byť přiznávám, že je to zajímavá výzva nynější ODS. Ale zas tak úplně jiný, než ta ODS prostě není. Tak nevím. Já bych si přál, aby to byl někdo jiný. Potíž bude v tom, teď kousnu kyselého jablka, že ten kandidát bude mít šanci větší, pokud bude mít nějakou oporu v ANO. Jestli ANO nestratí svoji jaksi podporu do té doby, což se může stát do jisté míry. Byť já si myslím a odbočím, že dnešní situace je následující roky, řekněme do příštích voleb, budou velmi negativně se promítat do postavení těch dvou politických subjektů, které přitakali Andreji Babišovi, že budou v té vládní koalici. Že jak motoristé, tak SPD na tom nebudou lépe před těmi volbami příštími, než byly před těmi minulými. A může se jim stát, že se do parlamentu nedostanou. Já to neříkám, že to je moje přání, ale obávám se, že to tak je, že ANO kanibalizuje tyto subjekty, systematicky je kanibalizuje, ale ve chvíli, kdy se jim to podaří skanibalizovat, což nevylučuju, tak pak se zkrátí poločas rozpadu aureoly samotného ANO. To je ten zákonitý, prostě ten kaskádovitý průběh věcí. A teď si stěžují všichni, a asi mají pravdu, že když se znovu snažili o nějakou rozumnou součinnost sil, které nepříslušejí k té pětidemolici, když tak řeknu, co ta vláda donedávna, a čekali, že by mohlo dojít nějaké rozumné souhře nebo spolupráci přímo mezi tou neparlamentní, mimoparlamentní vlasteneckou protiválečnou scénou a tou parlamentní, řekněme, pětidemoliční, tak z hrůzou zjistili, že opět všichni čekali a bum, a ANO zaujalo stanovisko, že vyšší bere a ty to tam někde takhle prostě jako obsadili a žádná součinnost zájemná není. Opět kanibalizace. Tak to nejsou dobrá znamení. Tady fakt my na jihu Čech víme, co je Martin Kuba zaš, tady ztrácí podporu už i pravičáku. Těch kaus a nepravostí je zde až. Zajímavý signál. Já taky nemyslím, že to je svatý muž, že to je svatý František z Assisi. To asi tak nebude. Je zřejmě schopnější manažer, umí to tam tak nějak v těch jižních Čechách spohlavkovat způsobem, který se Leckomu asi líbí. Asi tam byli i horší hejtmani a tedy on možná vyniká, že aspoň takový, jaký je. Ale já jsem od něj nezaznamenal žádné myšlenky problémové. On možná tam co si jako zařídí. Možná si umí sehnat nějaké dotace a tak dále. Ale že by přišel s nějakou konceptní myšlenkou, jak začít vracet tuto zemi na cestu větší suverenity a svébytného rozvoje a menších rizik. To. Tak, tady máme ještě další otázky. Otázka, zda si doktor myslí, jako někteří analytici, že jaderná válka je nevyhnutelná. Jinak mu děkuji za pochvalu. Velice. Aha. Ne, tak To si nemyslím. Já netvrdím, že ne, není nevyhnutelná. Je to zvláštní paradox, že ten jaderný pad vlastně je určitě jako svírá ruce státníků v určitých klepetech, v určitých poutech. Ne dobře, když už to teda muselo být, no tak kéž by to takhle vytrvalo i dál. Ale bohužel to riziko takhle. Z jedné strany je tady tato brzda, a z druhé strany já se tady ptám znovu a znovu na hlas i v těchto relacích, může se ten takzvaný kolektivní západ v tom srabu, ve kterém dneska je, kdy mu přetékají přes hlavu dluhy prostě, Čína ho předstihuje v drtivé většině, řekl bych, progresivních ekonomických oborů a technologických průlomů a tak dále, kdy demografický trend je děsivý. Jo? Jestli je známé číslo, že nemá-li země vybírat, tak musí být na jednu ženu ve fertilním věku 2,1 potomka v průměru samozřejmě. V Evropě je to 1,34 a v České republice 1,36. To je cesta do pekel, prostě totální. No ale celý tenhle srab, dá se to nějak smáznout i ty dluhy a všechno bez nějakého velkého otřesu. Já myslím, že to je taky utíkání, tlačení horké brambory před sebou a ta brambora je větší a větší a větší. Michal Dineš tu píše, Josefe, americký dolar je jako výroba falošných penězí, penězokazectví, peněze v obou nesou kryté tovarou ani službami. Skončí to neudržitelnou infláciou a pádem USA. Naplní se proroctvo zániku zla. Mišo, já tě zdravím srdečně. To já tohle s tebou souhlasím, že ten trend, nevím, čím by ho jako zvrátili. I když teď se někteří chytají z tébla, říkají, že se připravuje ten dolar.
0: Myslíš ten virtuální, jo?
1: Ten
0: CBDC.
1: CBDC, správně. Centrální bankou prostě emitovaný dolar v nikoli listinné, teda v hotovostní podobě. No a že teď nějak přemýšlí, že tak ta Amerika tím přežije déle, že převedou nějak ty závazky. Já ne zcela chápu, že myslím si, že tak úplně všichni blbí nejsou, že převedou ty samé závazky na trošku jinou měnu a že se lidi budou tvářit, že jako je to lepší, než to bylo, nevím. A možná, že ty bankéři, co i u nás, co dostávají těch 600 tisíc za měsíc, jak nedělají nic, ty centrální, myslím, tak možná, že budou chodit do televize a říkat, že vlastně to tak není, jak to bylo, a teď, že to bude jinak. Někdo to možná jako tomu uvěří. Jinak, Míšo, máš svatou pravdu, já si myslím, že to je téměř nezadržitelné. Otázka je, jestli, je to hrozný, co teď řeknu. Pochopitelně jako komunista, řeknu to natvrdo, jako člověk, který ví, že Spojené státy jsou oporou teda velmi negativních věcí, když to říkám strašně diplomaticky, že jsou takový světový globální policajt a tak dále, že mají na hrbu strašlivé války a zločiny, že čtvrtinu všech válek, které Spojené státy vedly za 250 let své existence, vedly od roku 89, to se málo jako uvádí, že hromady mrtvol, které mají na svědomí, jsou děsivé, že ubližovali strašlivě nám v letech studené války a tak dále. Mohlo to být všechno úplně jinak i nám. Ale, Míšo, koukám se ti na dálku do očí. Zkus si představit velkou občanskou válku v Americe. Zkus si představit, že tam bude riziko, že třeba klíče od jaderných sil, jaderných zbraní, by přešly do rukou lidí, kteří by chtěli se udržet u moci i za cenu nějakého jaderného ohňostroje a tak dále. Ne vždycky si můžeš přát určitý vývoj, když dokud nevíš, jestli jeho následky nebudou ještě děsivější než to, co máme teďko. To se může stát ve Spojených státech. Takže já bych hrozně rád, aby ten trend, to je takové svaté přání moje, ten trend nikdo nezadrží, ten bude pokračovat. Ale kéž by se našla moudrá invence, ze strany jiných velmocí, které by si sedli s nějakým tím budoucím Trumpem, řeknu, co blbneš. Ty chceš opravdu, abyste se utopili v krvi. Pojď, my ti tady nabízíme variantu jinou, přestaň tady zbrojit a tohle zruš ty základny po světě a přestaň do živit prostě Izrael těma zbraněma. My se zavážeme za tebe, Izrael, že ho nikdo nesmete do moře, ale on musí přestat vraždit Araby a Palestince a takhle. To všechno je jako řešitelné, když by takové síly byly u moci a začalo se tak řešit. Já si myslím, že extending Russia. Já si myslím, že tak jako je lepší, když to řeknu, to je blbý srovnání. Cesta, je lepší cesta za hranice kapitalismu, pokud proběhne tak, jako u nás v únoru, pokojná, ústavní. Tak i, řekl bych, zánik hegemonie Spojených států a jejich diktátorský choutek vůči nám a všelijakých válek, pokud by proběhl víceméně takovou nekrvavou cestou, tak já bych byl pochopitelně šťastný. Co to je tohle? Rent Corporation, co?
0: No, to je originál z roku 2019, který tady mám už roky v archivu. Celá nit červená se táhne tímto dokumentem právě, že vymýšleli odborníci, jak zachránit tu Ameriku. A přišli na to, že nejlepší bude, když to zaplatí celý Evropa. Že Brita si to jediná nechá líbit bez boje. A vymysleli celý plán prostě, co udělat s Ruskem, že Evropa se musí od Ruska odstřihnout, že oni nahradí dodávky Američani všech těch surovin a všeho. A takže tady je vlastně návod, celý návod, tady moc hezký třeba tady, myslím, že to je v této kapitole, kdy tam nepokrytě píšou, že Rusko vždycky chtělo být se Západem kamarád, jo?
1: No.
0: Což je skvělý. A proto ho musíme samozřejmě zničit, to má logiku, jo? Americkou, naťáckou. A tady vlastně oni, potom, když si člověk tohle přečte, tak vidíš, že všichni, celá Evropská unie, od začátku speciál SVO, jela podle tohohle návodu. Tam jsou přesně, jak se mají odstřihnout, od čeho, kdy, jo, a tak dál, co všechno. Mimochodem je tam samozřejmě taky jasně řečeno, že všechny varianty pro Evropu jsou násobně dražší, než jako spolupracovat napřímo s Ruskem. Ale to prostě se musí, toho se musí vyvarovat, jo. Tady třeba, že jo, klíčová dominance Ameriky, jo, a prostě a tak dál, takže tam je to
1: úžasný. Peťo, já jsem to někde měl a jsem to ztratil, pošli mi to, prosím tě.
0: Já ti to klidně pošlu, to? Jenom pokud někdo tvrdí, že to je fake, jo, tady je k tomu ISBN, což je strašně důležitý, to vidíte, a samozřejmě webová stránka, odkud to přišlo, takže to je jenom tak, jakože já jsem si to stáhnul přímo od nich tenkrát. Takže já ti to posílám a toť k tomu. Přátelé, 58. Pepo, co říct si na závěr? Ty jsi tady teďka po mně chtěl kontakt na pana Harabína. No. Bych měl pozvat do vysílání, já jsem ti ho poslal.
1: Velice rád. Já ti řeknu proč. Jsem
0: jednou byl, že jo? Tak,
1: ano, já ti řeknu proč, abych s ním rád debatoval. Mm-hmm. Ale bezprostřední důvod je ten, že my děláme 5. září tu demonstraci na Malostranském náměstí.
0: Ano.
1: Luboš Blaha bohužel je blokován, on by jinak tam určitě rád přijel. A já chci sehnat řečníky ze Slovenska, takže zkusím Štefana Harabína a chci zkusit Jana Černogurského. Tak tady si myslím, že ona je proti Majdanu v České republice. Že? Čili Jano Černogurský podle mého soudu by mohl vystoupit taky. A já někde jsem zašantročil jeho navštívenku a nemám ho v paměti, ani jednoho, ani druhého nemám v paměti v telefonu. Tak opruzuji své přátelé, ať mi dají prostě spojit. Ty říkáš, že jsi mi na Harabína poslal, to je dobře. Já se na něj okamžitě obrátím. A jinak s tebou souhlasím. A Jano Černogurský by mimochodem taky mohl u nás vystoupit. To by bylo osvěžující. To já to nějak zajistím. Já s ním jedu znovu v říjnu do Srbska. Předpokládám, že on tam pojede taky. Posledně měl se o nějaké šohaje, asi 4 slovenské, kde bude znovu akce v podstatě k těm otázkám Slované a genocida a fašismus a tak dále. Takže tam si pokecáme určitě znovu, ale já potřebuji do té doby s ním mluvit ještě. No. Asi tak.
0: Tak jo, děkuju. Přátelé drazí, to je pro dnešek všechno. Děkujeme vám za účast, za vaši podporu, za lajky, které jste dali. Dejte samozřejmě ještě další, než půjdete. Paleček nahoru, jenom jednou. Po druhý se zase vypne. Jo, to prostě musíte to sledovat. Kdo ještě tam, komu tam svítí tlačítko odebírat, dejte si odběr, dejte si zvoneček, aby vás systém upozornil na další videa. Jinak pomaličko se nám rozjíždí projekt Petr Bureš TV 2, takže druhý program zahajuje svou činnost, tak se když tak taky připojíte, ať ho můžete sledovat, je tam zatím 1690 cirka asi odběratelů, samozřejmě to zlomek, protože začínáme, ale tam jsou hlavně krátký videa, teďka takzvaný shorty, kde jsou highlighty právě z našich pořadů, to, co se tady vždycky jako vybere jako to nejlepší a takže v krátkém momentě úderná několika větá prostě informace. A samozřejmě jsou tam i nějaký takový odlehčený témata, naši herci třeba, když vyprávějí vtipy v našich pořadech a tak dál. Takže tam, jsou tam věci i k zasmání, nejenom vážné, protože prostě občas musíme i vypustit tu páru trošičku. Díky moc, kupujte knížky, uvidíme se v Příčovech, ale ještě předtím vám nabídneme nějaký další pořady, takže...
1: A já, Petře, kromě toho všeho, co říkáš, připomenu moudrost lidovou, která jak si vysvětluje, o čem je kapitalismus pozdní, dnešní. A ta moudrost zní, chceš se mít jako prase v žitě, buď svině.
0: Tak to je drsný.
1: Výstižný. Někdo to takhle mě přišlo přes internet a já to musím ocenit. Chceš se mít jako prase v žitě, buď svině. Tím nevyzývám naše diváky, aby se tím řídili. To jenom je jaksi vysvětlivka k tomu, proč jsme tam, kde jsme. A ti, co nám tady vládnou, tak vědí, jak se tím mají řídit.
0: A ještě jeden, prosím vás, výborný argument pro ty, kdybyste se chtěli hádat s někým, kdo tvrdí, že Země je placatá, tak to, aby důkaz, že Země je kulatá, je, že jsme se vysrali na východ a hovno přišlo ze západu.
1: Správně. Tak jo, díky. Těším se na setkání na Příčovi samozřejmě. Buďte zdraví.
0: Mějte se krásně. Jo, a až nás budou miliony. No však už to znáte. Tak jo. Dobrou.
1: Dobrou noc.

Na jedno jsem vždy věřil, že nás Pán Bůh udělal všechny stejné. Jeden je bílý a druhý černý. Jeden je krásný anebo podobaný od neštovic, ale všem je nám zima, když venku mrzne. A všichni se potíme, když praží slunce.

Vítejte, vážení a milí protiproudeři, přátelé protiproudu, nepodvolení. Vítám vás, řeknu, na naší poradě, protože o tom, zda se to mu říká tý party, ještě bude docela řeč. A mimochodem není to úplně banální, ale pojďme rychle se podívat na chat. Helena Domanská, děkuji za perfektní úvahy. Pravděpodobně asi směřujete k tomu včerejšímu článku, který byl, no my si o tom řekneme něco. Ale děkuji také za toto, za tuto větu. Tady ještě byl Jirka z Ostravy, ten to asi stahnul sám, tak nevím, jestli jeho otázku po Mefistovi mám zvedat, asi ne. František Toula, zdravíme všechny protiproudaře, dobré a slušné lidi, protože pokoj a mír všem přál Jirka z Ostravy, tak to pan František Toula asi už přeskočil, ale já myslím, že to platí a tak já to jenom takhle zopakuji. Je to důležité přání. Modrý baran. Miroslav, pokojný děň vám prajem. Dobrý večer všem nepodvoleným, píše Sonja T2. P. Je mi smutno, že nejen nesehnala paní doktorka Peková dostatečný počet podpisů ke kandidatuře do Senátu, ale ještě ji soudně zbavili licence soudního znalce. Hnus. Je to hrůza, jo, ale nebyl to ne soudní znalec, je to trošku jinak. My se k tomu určitě vrátíme ještě ve dvou dopisech dokonce, protože jste na to reagovali docela, myslím, správně. Takže necháme si to, abychom se tam dostali k té úvaze, co to vlastně bylo. Soně Pekové, píše Lenka Neumannová, byl odejmut statut soudního znalce, prosím, pozvěte ji do redakce, abychom ji mohli podpořit. Lenko, je to hnus, prostě se jim nehodí a pomstili se jí. Já myslím, že to je ještě složitější právě. Proto je dobré se k tomu dostat. Hlavně mír v duši a ve světě všem, akorát se ukazuje, že jediná vlastenecká strana je Jasan, ale z těch velkých stran bohužel není volitelná žádná strana, jsou to jen korytáři a slouhové cizím zájmům. Jirka z Ostravy, Baba Vanga prý předpovídá katastrofální podzim 2026, moje maminka předpovídá katastrofu v příštím roce 2027, jinak oba obdivujeme intelektuální hloubku vaší nedělní úvahy, Jirko. Já jenom jsem možná nereagoval správně na to, na tu úvahu o těch, že jediná vlastenecká strana je Jasan. Ono je to s tím vládnutím složité, ale já jsem dostal tolik různých právě dotazů a konstatování na to vládnutí, že tím hned začnem. Protože opravdu ty otázky vznikají. Říkat ovšem, že to je pouze Jasan, je trošku, abych tak řekl, nefér, protože Jasan se do vlády nedostal, takže tam nevidíme, co by dělal, nedělal. Ale k tomu, k těm předpovědím těch podzimů, já bych se trošku předpovědím našim odhadovaným trošku bránil. Faktem je, že všechno se tak nějak zbíhá k roku 2029, včetně významného mariánského proroctví a různých signálů, které vysílají tentokrát ne fialové, ale fialové v jiných zemích, například kancléř Merz a jeho ministr obrany, kteří také hovoří o roku 27, který bude prý tím rokem války. Myslím, že žádný plán nikdy nevyjde. Pojďme na to. Thank you.
oni si prostě plánují všechno možné, včetně toho, jak nás vymydlí. Ani to jim nevyjde, ale mohou to být ještě velmi krušné chvíle. Takže já bych nepocenil ani ten podzim, co přijde, který bude velmi dramatický, nejen proto, že budou u nás volby, v Americe volby, v Rusku volby. A všechno se může kolem toho ještě poskládat trošku jinak, ale opravdu sledujeme spíš ten čas. On je v každou chvíli trošku jiný. Někdy se zrychluje, znáte to, když čekáte na něco intenzivně, tak minuta je nekonečná. A pak něco nestíháte a 10 minut vám nestačí, bylo to jak půl minuty a tak dále. Ten individuální čas je pozoruhodná věc. Docela bych doporučoval o tom někdy přemýšlet. Dobrý den proti proudu. Tak, klimatická změna je prý nespochybnitelná. Aspoň to říká ministr zemědělství za SPD Martin Šebestián. Co tomu říkáte, pane Hájku? To je přece v přímém rozporu s Macinkovým oznámením, že klimatická krize nástupem nové vlády právě skončila. Motoristé to drží a SPD jde proti? Proč se potom Babiš čílí nad Green Dealem? Jestli je to nespochybnitelná věc, tak hurá na stromy se zelenými, s Piráty, se Stanem a ODS. Tohle je ta nová vláda, která chce údajně zatočit se zvěrství Fialinka, pak do ní ale asi SPD nepatří, nebo určitě ne její ministr zemědělství. O ministru obrany se raději už šířit nebudu. Všechny moc zdraví Ludvík z Praha 5. Ludvíku, je to, musím vám říci, že mě to trošku nadzvedlo také tomu příliš nerozumím, jak tento pan ministr zemědělství sklapne rovnou a tvrdí, že klimatická změna je nespochybnitelná, je to samozřejmě naprostý nesmysl. On si nepochybně myslí jenom, že tím jednak, pardon, že jak jsem nerozmluvený, tak člověk začne trošku. On si myslí, že se tím nepochybně jednak udělá dobře v Bruselu, nepochybně. A možná, že i počítá, že s tím, že vlastně na tom by se dali nějaké ty penízky udělat a zdůvodnit. Ta vláda jednala o těch věcech kolem sucha vlastně ve skutečnosti a tato poznámka tam vůbec nemusela být. My se k tomu ještě dostaneme, co vlastně to sucho způsobilo a způsobuje. Ale já tomu nerozumím právě tak jako vy, Ludvíku, úplně a řekl bych, že je to, znovu říkám, vím, že si tohleto téměř nikdo v tom klubu SPD nemyslí, ale tohle vlastně nejsou členové SPD, ti ministři, oni jsou jakoby zvnějšku. Znovu a znovu mě hryže ta pochybnost, jestli to bylo uděláno správně, že tam nejsou členové SPD. Vážený pane Hájku, na více zahraničních webech jsem se dočetl úvahy, jestli to letošní sucho v Evropě, které nemá žádný racionální důvod, nezpůsobili HARP a další metody ovlivňování počasí, jak jste o tom také mluvil, myslím, na minulé Tea Party. Napadá mě ale přitom, jestli to není tentokrát pozdrav z Ruska a ubezpečuji vás, že nejsem rusofob, naopak, ale bylo by to vcelku pochopitelná odpověď na všechny sankce a v podstatě válečné akty EU a Británie, ne? Těžko by zrovna oni, kteří to pořád vydávají za konspirační teorie, mohli najednou s tím přijít. Odpovíte mi dnes na to? No, Jiří M. ze Zlína. Do Zlína zdravím. Myslím, že tam mám ještě jeden dopis ze Zlína. Asi od Oto N., jestli se nepletu. No já odpovím samozřejmě.
protože opravdu nejen na nějakých těch zatím tady neuvedených webech, ale tuším, které myslíte, se hovoří o těchto pochybnostech, o těchto úvahách, o té nové generaci HARP, která má označení Next Threat, ale to je úplně jedno, jak to označujeme, prostě je to záležitost, která, nebo zařízení, které opravdu může s těmito věcmi hýbat. O tom, že se to děje, já opravdu nepochybuji. Ta bublina, která se najednou vytvoří jako nad Evropou a nehne se nikam, případně se vytvoří, když někde začne trochu pršet a byl by z toho běžný déšť, který přejde přes celý kontinent, pěkně zaleje, ale on se najednou někde zastaví. U nás se to také stalo. Při povodních se zastaví. Zastaví ho jedna nebo druhá tlaková výše a teď ho sevřou a drží a on bobtná. To jsou věci, které takhle neprobíhaly. S klimatickou změnou, onou lží, nesouvisejí vůbec. To dokonce už ani ti její propagátoři neříkají. Jsou, myslím, z toho trochu také vyplašení. Já si vzpomínám, že dokonce někdy v červenci byla předpověď v České televizi, protože to sleduju, to je politický meteorologing, tak předvídali, že bude srpen chladný. A hle, srpen začal docela ostře suchý a horký. Ty úvahy o tom, co to způsobuje a jestli je to řízené, jsou všude možně. A nejsou už vůbec pokládány ani příliš za konspirační teorie. Už se stávají pravdou zase. Mě ale zaujala ta úvaha, jestli to náhodou není nějaká ruská odpověď. To totiž Jiří ze Zlína vůbec není špatná úvaha. Já musím říct, že mě to tak úplně nenapadlo, ale je to zajímavá úvaha. Ono je tady, když jsme měli teď ten rozhovor s Michalem Svatošem, přišlo spousty odpovědí a různých reakcí. Jedna říkala Gnagebauer, jakýsi značka. Tak si říkám, jestli to také není plán. Východ porazí Západ a pak globalisté, kteří mají vliv i v Rusku a v Číně, nastolí tyranii ve všech směrech a už nebude zastánce a zachránce, jako je teď Rusko. A lidstvo skončí, zůstane těch pár tisíc vyvolených a pár stovek tisíc otroků. Je to sci-fi? To se my už asi nedovíme. Gina Gebauer, jestli...

Pokud by k tomu takhle jako mělo dojít, že východ porazí západ a pak Čína a tak dále, to je moc překombinované. Opravdu. Myslím, že kdyby vznikla taková válka, tak už po ní se nebude nikdo rozhlížet, kdo na koho zaútočí, a bude se jenom rozhlížet, kolik lidí to přežilo. A ti, kteří přežijí, možná nebudou nejšťastnější, protože taková válka by opravdu nebyla konvenční, ta by byla za využití všech zbraní hromadného ničení, z nichž ty jaderné jsou nejznámější, ale zdaleka dnes nejsou jediné. Ty systémy, jako HARP, nebo ty další systémy, Next Threat a tedy ty, by se toho rozhodně účastnili také. No, opravdu si to nepřejme, ale abych se vrátil k té základní úvaze, jestli vlastně dnes to třeba není Rusko, které používá tuto technologii, aby oslabilo západní Evropu, to je docela myšlenka, ze kterou si trošku pohraju a zamyslím se nad ní a podívám se po nějakých zdrojích, protože to, co se teď jakoby stalo s tím evropským kontinentem, je pozoruhodné. Jako kdyby Rusko bylo agresor, tak teď tu Evropu přepadne. Ale ona není. Ona opravdu nechce tu válku. Prostě nechce je. I když si to mnozí, kteří občas, ti provokatéři, kteří se občas objevují na našich YouTubeových komentářích, třeba nemyslí. My ostatní doufáme, že všechno dopadne mírovou cestou a máme proto i nějaké důvody si to myslet. Ale ta myšlenka s tím podivným suchem, o kterém oni opravdu nic netušili, to by nepředvídali, že bude studený srpen. Ta myšlenka je zajímavá. Pojďme dál. Dobrý den, pane Hájku. Lovil jsem perseidy a napadlo mne, vypouští na nás z letadel nějaký sajrajt i v noci? Jsou noční fotografie zachycující onen akt? V noci je mnohem méně svědků a složitější fotografické podmínky. S pozdravem Otto N. ze Zlína, Morava. Ano, o to vím, že Zlín je na Moravě. My jsme tady měli minule takovou drobný zádrhel kolem toho, že jsem se odvážil polemizovat s jedním moravským lasencem. Jsem rád, že píšete dál a že už to mezi námi není. Ne, myslím si, že v noci moc tyto pokusy s tím zasypáváním nás neprobíhají. Ono je to také dáno tím, že ty tlakové poměry v noci jsou jiné. Není to také ta záře slunce. Všechno, co může udržet pod dosti dlouhou dobu ty rozprášené sajrajty v ovzduší, je důležité, protože jde o to, aby se to rozprostřelo na co největší plochu. Oni udělají těch několik čár, nebo tak, zase ještě napříč. A pak to, kdyby to v noci, by to spadlo hrozně rychle. Jde o to, aby se to rozprostřelo, aby to zasáhlo co největší území a co nejvíc lidí. Čili myslím, že večer tyhle pokusy nebo tyhle ty útoky na nás nepodnikají. Perseidy, chápu, že jste lovil. Je to krásné vidět padat hvězdy a něco hezkého si přitom přát. Pojďme dál. Dobrý den, pane Hájku. Neměl byste už si trochu sladit noty s Okamurou?
Ten teď vydal desatero, proč nesmí být Ukrajina přijatá do EU.

0: A jsou to docela dobré argumenty, se kterými bych souhlasil. Vy ale jste už několikrát zmínil, že byste si přijetí Ukrajiny do EU přál. Nemůžete se nějak dohodnout třeba v Příčovech, kam, jak jste řekl, oba přijedete? Ale jinak chci říci, že vám moc fandím. Protiproud i Akademie je jednička. Nepodvolený Mirek z Budějovic zrovna teď ze Srbska, odkud vás pořád čtu a poslouchám stanici Hvězda. Dobře děláte? Možná, já nevím, jestli ji posloucháte opravdu často, tak jste zaslechl to. Čas je běžet s dlouhým krokem. Nikdy pokoj nedá si. I ta písnička trošku vede k tomu mému článku. Dostaneme se ještě k němu. Píšou nám také lidé z Turecka, že poslouchají tam stanici Hvězdu, naši dovolenkáři. Myslím, že i vzhledem k té spoustě pozdravů z dovolených bych skoro soudil, že buď se připojují lidé k této naší poradě ze zahraničí, z dovolených, nebo že to bude tady prázdné dneska, protože zdá se, že teď ten srpen vystřelil většinu pryč, doufám, že se vrátí do Příčov. No, zpátky k té otázce. Jo, a já jsem ještě chtěl říct jedno, pardon, že se vracím. Myšlenky někdy skáčou. Ale k té stanici Hvězda. Teď to máme uděláno tak, že u každého článku v Protiproudu i v Akademii na pravé straně nahoře uvidíte takové to modré tlačítko, modrá je značka tedy stanice Hvězda, ale ne se zlatou, není to Evropská unie, je to jiná modrá. A tam je dokonce i takový, jde seznam toho, co se právě hrálo. Vy jste si o to často psali a říkáte, že chcete vědět, co se hraje, tak tam je i vidíte seznam toho těch písniček, které se právě hrají, přibývají. Ty, které se budou hrát, to je těžko říct, protože tam do toho může vstoupit moderátor. Už máme některé moderátory. Když jsme u Příčov, budu tam nejen já, budou tam nejen kolegové z redakce Protiproudu, ale také, abych tak řekl, plné obsazení Hvězdy, budou tam i ti moderátoři, kteří už jsou teď někteří na Hvězdě. Jsem rád, že se nám to takhle trošku daří. Je to namáhavé pro nás ze všech stran i finančně, ale chceme to udržet za každou cenu. Teď jsme zrovna museli platit nějaké celoroční poplatky. Vždycky nás to docela zatíží. Ale stanice Hvězda vysílá a vysílat bude, pokud nás nezavřou zase znovu. Čili na pravé straně takový kaslíček s modrou šipčičkou, tam když ťuknete, hned hraje stanice Hvězda a máte tam i ty písničky, které se právě hrají. Takže to jenom k tomu. A teď k tomu, co s tím Tomiem Okamurou, jestli bych si neměl sladit noty. To, kdybych asi s ním byl v nějakých takových vazbách, tak bych si asi sladit měl, ale já jsem s ním v nulových vazbách. Prostě mně se z větší části líbí, co SPD vedená Okamurou prosazuje. Líbí se mi tam i mnozí dnes lidé z těch dalších menších stran, kteří se tam dostali na kandidátce SPD. Takže to je veškerý vztah a jenom vlastně spíš je mojí rolí a myslím, že to je logické, kriticky sledovat, co dělají. A neopakovat to, co dělával mainstream, když tam byli fialovci, tak jim jenom tleskal. To my neděláme, my jsme svobodní lidé. Ale k tomu sporu že Okamura říká, že nesmí být Ukrajina přijata do EU a já bych ji tam docela chtěl. Ano, já bych ji tam docela chtěl, protože, a to všichni vědí, přijetí Ukrajiny do EU znamená konec, definitivní a rychlý konec Evropské unie, rozpad. To není snad třeba ani vykládat. Proto se taky zkoušejí takové ty různé pokusy, že by se vzala jen tak jako na půl nebo něco. Je to konec, ten okamžik. To je ještě horší, než tam vzít Turecko, kterému to také slibovali. A nikdy ho tam ten Brusel neveme, protože by to byl konec. Vzniklo by další obrovské centrum. A co by dělalo Německo? A co by dělala Francie? Ne, ne. Nic takového nehrozí. Bohužel nehrozí ani to přijetí Ukrajiny do EU, ale líbí se mi zase na druhé straně, když jste to napsal, já jsem se na to podíval. A těch 10 bodů, které Okamura říká, jsou bez ohledu na to, zda Ukrajina do EU patří nebo nepatří, jsou perfektní, protože vlastně explikují, přímo bezprostředně vypočítávají všechny ty věci, které jsou katastrofální kolem Ukrajiny. Ale noty si ladit nebudem a tím méně. V Příčovech také se rád potkám s Tomiem Okamurou a dalšími, kteří tam budou. A bude tam opravdu letos hodně zajímavých lidí, takže no, kdo může, tak přijeďte. Pojďme dál. A tady jsme u toho. Píši vám, vážený a milý pane Hajku, píši vám, protože jsem pobouřen, a Soně Pekové vzali razítko pro znalce a neudělal to Fiala nebo Rakušan, ale současný ministr spravedlnosti Jaromír Tejc, prý kvůli tomu, že je podjatá, protože svědčila na Slovensku o těch covidových zvěrstvech. Udal jí nějaký progresivní slovenský poslanec a naše ministerstvo na to kývne. Je to vůbec možné? Nedávno jste měl se Soničkou moc hezký rozhovor, ani vlastně nevím, jestli bude kandidovat do Senátu, nebude. Asi ale ne, to by už byla v ČT proti ní bouře, to máte nepochybně pravdu. Tahle skvělá vědkyně, která se nás za Babišovy covidové tyranie tak zastala, je nyní zase Babišem pronásledovaná. Co si o tom máme myslet? Jestli s ní mluvíte, moc ji ode mě pozdravujte a vyřiďte jí, že za ní stojíme. Teď mluvím i za naši babskou sešlost u nás v Chebu. Děkuji za všechno, co pro nás děláte a moc zdravím Antonie K. Antonie, děkuji za tento dobrý, hezký dopis. Já jsem jenom kratince, nebo já to řeknu takhle. Já jsem samozřejmě, když jsem se to dozvěděl, tohle, tak jsem paní doktorce Soně Pekové volal. Ptal jsem se jí, jak to vypadá. Ona mě vlastně vysvětlovala, že ptal jsem se také, jestli se s nimi bude dál soudit. To je hrozně jednoduché, nebude, protože na to nemá peníze. Jedna hodina u právníka 3,5 tisíce, teď jí dali 2,5 tisíce pokutu a ona opravdu maká ve své laboratoři a těžce vydělává své korunky, tak jako my všichni, kdo se živíme prací a nejenom tím, že máme politickou funkci někde nebo nejsme soudci. Případně. Čili ona to bere docela, řekl bych, statečně, tak jako vždycky. To, že jí sebrali to kulaté razítko, je samozřejmě nepříjemné, je to nepředstavitelně sprosté a já souhlasím s tím, že vůbec nechápu, ale zkusím to zjistit, jak mohla současná vláda něco takového a Jaromír Tejc, nebo zeptám se určitě i jeho náměstka pana Koudelky, kterého jsme tady také měli relativně nedávno, Zeptám se na to, jak to proběhlo. Možná, že o tom vůbec nevěděli. Možná, že to je právě ten deep state, který ten úřednický, který to rychle provedl. Zjistíme to. Ale je to nechutné, je to zlé a o něčem to svědčí. Hlavně nás to znovu upozorňuje, v čem to nadále žijeme, že těch půl, tři čtvrtě roku, co tady ta nová vláda je, i když zase buďme spravedliví, udělala řadu kroků proti tomu deep stateu, udělala řadu kroků proti těm neziskovkám a dalším příživnickým strukturám, které ve skutečnosti pak tady vládnou, tak zatím je toho málo, co bezprostředně cítíme. Ale já myslím, že mají ještě před sebou docela dlouhou dobu a když nebudou ministři za SPD říkat, že je covidová lež pravdou, tak tomu snad porozumíme. Pojďme dál. A tady je k tomu taková hezká, řekl bych, zkušenost od časté naší spolupracovnice Evy J. z Prahy 6. Vážený pane Hajku, vzhledem k tomu, že jsem se objednala po 2 letech na preventivní prohlídku k praktické lékařce a dokonce jsem sama požádala o očkování proti tetanu, protože od posledního očkování uběhlo letos 10 let, mě zaujal článek Majka Adamse ze dne 7. srpna 26 k vakcíně proti chřipce pro seniory. Paní doktorka mi nabízela i možnost trojkombinace, tedy kromě tetanu ještě černý kašel a záškrt, což jsem odmítla, protože černý kašel jsem měla jako dítě a nikdy jsem, ač se už proti černému kašli očkovalo, já očkovaná nikdy nebyla. Nemohu sice dokázat, že ty potíže, které se mi po pár dnech objevily, byly po této vakcíně, ale protože jsem dodržela 3denní klidový režim a opravdu nic mimořádného jsem nedělala, jsem přesvědčena o tom, že ty potíže jsem měla po této protitetanové injekci, po které jsem nikdy žádné problémy v minulosti neměla. Po nějakých 30 letech se mi objevil opar nartu a tak mě rozbolely klouby, že jsem se sotva pohybovala, prakticky jsem nebyla schopna chodit do schodů, problémy jsem měla jít i do normálního mírného kopce a vůbec to nešlo rozhýbat, jako se mi to daří, když to třeba přeženu při práci na zahrádce. A trvalo to skoro 3 týdny. Proti chřipce ani proti covidu jsem se nikdy očkovat nedala a nyní jsem přestala věřit i takovým zdánlivě klasickým a osvědčeným vakcínám. S pozdravem píše Eva J. z Prahy 6. Já... Evo, naprosto tomu rozumím. A musím říci, že ta samotná vakcína proti tetanu byla pokládána dlouho i těmi lidmi a lékaři a vědci, kteří jsou stejně odvážní jako, jako Soňa Peková a varují nás před těmi různými následky, tak byla pokládána za relativně bezpečnou. Ona je to totiž ještě skutečná vakcína, to není to mRNA, to není ten spike protein, to ještě byla ta klasická vakcína. Ale problém je v těch nosičích toho. A paní profesorka Strunecká a další právě se zabývají tím, co je v těch nosičích. Ta látka sama o sobě se musí do něčeho dát, aby to tělo akceptovalo, přijalo. Tam jsou, kromě toho, že v nich opravdu jsou i používány buňky z potracených dětí a podobně, tak jsou tam látky, které jsou čím dál tím nejasnější. Ten hliník a tak dále, to ještě bylo jasné. Co tam do toho dávají dneska? Já chci o tom udělat pak jeden docela důkladný pořad, obdobně důkladný, jako když se chystáme na tu, kulatou zemi, budu říkat. Protože tohle jsou závažné otázky, které opravdu je nutno dostat na veřejnost bez strašení, bez vytváření paniky, ale zjistit, co se tam děje, protože to očkování, ta vakcinační tyranie je jednou z nejděsivějších, která se teď vyzkoušela během covidu a oni v tom nepochybně dál pokračují. Zavírají lidi, kteří to odhalují a podobně. Bez ohledu na to, že dnes třeba i v Americe už je tam antikovidovec Kennedy mladší a podobně. My o té moderní medicíně mimochodem máme článek na Akademii o těch nebezpečích, které prostě přináší ta moderní medicína. Dnes jsme ho tam dali, tak se možná na to podívejte, protože tam i tohle z části zmiňujeme. Já bych řekl odhadem svým, že to skutečně bylo v důsledku toho té vakcinace, ne té samotné látky, ale toho, co s tím dostali k vám do těla. Znovu říkám, jsou metody, jak tyto následky zmírňovat. Podívejte se, třeba stovky a tisíce dnes skvělých reakcí na jednak na Supramedexu a jednak i v Bevitu. Když tam půjdete do toho bevitáckého prostředí, tam si lidé sdělují spoustu užitečných rad vzájemně s tím, co lze dělat, s čím, proti čemu. Stojí to za to, stát se tam jedním z těch četujících, jedním z těch diskutujících. Tam se docela bych vám to, a nejen vám, Evo, tohle doporučil. Tak pojďme dál. Vážený pane Hájku, dobrý den, jsem váš člověk a fandím vám. Neberte tieto riadky jako útok, skôr jako priateľské škádlenie. Prepáčte mi, musel jsem se smiať, ako ste znova hájil názov Tea Party v poslednej Tea Party. Bylo to už dost dávno, byl jsem jeden z prvých, kterému ten názov v angličtině Tea Party neseděl. Počujem, že se to nepáčí aj druhým ľuďom, ale ta vaša slovná ekvilibristika s tvrdohlavým odvodněním a obranou byla super. Působil jste na mě jako malý chlapec, děkuji, který se tvrdohlavo brání a presadzuje svoju pravdu. Bylo to dost komické v kontexte s chrámem a tvrzí. Na druhé straně vás obdivujem, vašu zarputilost v dobré věci proti proudařství. Držím palce, váš čitatel a posluchač, s pozdravom. A málem bych přečetl jméno. Milí příteli ze Slovenska, na Slovensku nám píšete krásné dopisy ze Slovenska, opravdu. My máme velmi hodně čtenářů a posluchačů na Slovensku a jsem tomu nesmírně rád. Prostě mě už to nikdo z duše neodpáře, to vnímání obou národů jako jednoho většího společenství. Mýlíte se. Ono totiž, asi jste to dobře neposlouchal, to vysvětlení. Ono to tak opravdu vznikalo u nás. Znovu zopakuji, že Tea Party byla v Americe, vznikla skupinek, které se pak začaly různě propojovat, které se bouřily proti tomu systému, který tam za těch Clintonů, Obamů a Bidenů vládl. A proč Tea Party? Protože ty čajové dýchánky byly tím, co způsobilo, nebo kde se připravovala americká revoluce a americká nezávislost. Takže oni se k tomu jako po těch několika staletích vrací a začali dělat ty Tea Party. Tea Party odbojářů, čajové dýchánky odbojářů. No, čajový dýchánek to tedy nazvat nešlo a navíc jsme nechtěli vůbec se tvářit, že to nemáme od někud, že ta inspirace nepřišla. Přišla tam odtud. A my jsme ještě před dávnými lety začali dělat takové ty Tea Party, jenom když jsme ještě neměli naše televizní studio, jenom, abych tak řekl, v písmenkách. Ale dnes tomu spíš říkáme opravdu porada nepodvolených. To, že tomu mnoho lidí dál říká Tea Party, já naprosto respektuji, ale ono je to už posunuto tak daleko, že už jsme trochu něco jiného než ti Tea Partyáci američtí, kteří dostali nakonec do Bílého domu Donalda Trumpa. Nebráním to urputně, jenom vysvětluji, o co šlo, ale jsem rád, že jste si toho tak všiml a jsem také rád, že jste jeden z těch, já se k ním také počítám, kteří nenávidí ty anglizmy vsunované do slovenštiny nebo do češtiny. Ano, chrám i tvrz musíme bránit. Pojďme dál. Já se ještě vrátím kratince k tomu mému včerejšímu článku, který vyvolal zajímavé reakce, opravdu zajímavé. Petr Kadles třeba napsal skvělá páně Hájkova filozofická úvaha o čase. Propojení Goethe s Orwellem bylo dechberoucí, byť obě díla znám, nikdy by mi nenapadlo je propojovat, ale řada lidí se tak jako divila vlastně, proč takový článek. Mně se tam moc líbil také jeden z těch provokatérů, který dal najevo další hlubokou neznalost. Jo. I když oni jsou většinou už dnes profesionalizovaní, oni jsou za ty vstupy obvykle placeni. Tak jakýsi jméno alias Aleš Kmuníček. Jako každý týden děkujeme české pobočce Russia TV za překlad do češtiny. Už jsem se bál, že po první polovině bludů nepřijde část se zprávami ze zaslíbené země. Doufám, že se v příštím díle bude hlasatel věnovat zákazu strany Jabloko. Velmi zvláštnímu, když na východě vládne svoboda a my tu trpíme v diktatuře pod jihem kapitalismu. No, to je na pohled jenom primitivní útok, ale prozrazující hroznou neznalost. Jestliže říká, že na východě vládne svoboda a my tu trpíme pod jihem kapitalismu, tak on je to opačně. Kapitalismus je na východě. V Rusku je kapitalismus, tady už dávno není. Tady je zmršený socialismus, který na 50 způsobů vyzkoušeli v západních zemích, hlavně v Německu ještě před převratem naším, před pádem bipolarity, pádem železné opony a teď ho sem jenom nasunují skrz Evropskou unii. Je to takový sparchantělý socialismus se všemi prvky tyranie a totality, které do toho našeho, který už byl v těch posledních 20 letech značně unavený a hlavně řízený lidmi, kteří už tu totalitu taky si na vlastní kůži zažili, tak už nebyl tak dramatický v té totalitě. Ale samozřejmě to byla totalita. Tak proti tomu, to, co dneska je v Evropské unii, je skutečně ta čerstvá. děsivá totalita, která má ty prvky toho socialismu, ale s kapitalismem nemá vůbec co dělat. V Rusku kapitalismus je. Je to ruský kapitalismus, vyvíjí se podle jejich přání a jejich tradic, možností a zkušeností. Proč bylo zakázáno jablko, to je celkem známo. Česká televize a Český rozhlas, protože jsou nestranné a objektivní, tak o tom dělali několik pořadů. Jablko samozřejmě bylo původně připuštěno k volbám a teprve později vyřazeno, protože je válečný stav a oni chtějí a oni jdou prostě proti tomu. Oni ohrožují tu zemi v její válce se Západem. Je to něco, jako když jsme dnes měli ten článek o tom, jak na to chtělo a rozhodlo se skoncovat s Varšavskou smlouvou tím, že zevnitř ji rozloží, což se v postavě Michaila Gorbačova a dalších podařilo. Ale zajímavé, že tento člověk se nezmíní o tom, co se děje za hrůzy kolem AfD v Německu, která má, jablko je bezvýznamné, jablko by nemohlo ne vyhrát, ale nemohlo by vůbec nic ovlivňovat, i kdyby se účastnilo voleb. Ale AfD má na východě země, kde se teď v Sasku a Anhaltsku připravují volby 40%. A oni chtějí zakázat, berou těm lidem zbrojní pasy, nejenom členům strany, ale i jejich příznivcům. To tam už za Hitlera bylo, taková situace. Ale, a o tom ten jistý kmůníček ku podivu nemluví, že? Já těm chci říct, opakovaně nás žádáte, aby jsme tyhle ty lidi tam blokovali. Ne, neblokujme je. Koukejme se na to, co to je zač. Oni se nám sami svlékají před očima. Pojďme dál. Milý pane Hájku, jsem opravdu moc ráda, že přijedete do Příčov. Vloni jsem se tam se synem zúčastnila i vaší živé porady nepodvolených. Výborně. Ano, správně to říkáte. Doufám, že bude i letos. Já myslím, že ano, tak jako není asi třeba se na tom tak nějak specificky domlouvat. Uvidíme se tam a podle toho, jak budou tam naplánovány ty časy, tak bychom si asi dali takový orientační sraz. My se budeme pohybovat s kamerami a s tím tam u té zadní části zámku, když stojíte proti němu, tak po levé straně, kde je největší klid od těch reproduktorů, ale možná, že bychom pak tu Tea Party případnou tu naši poradu udělali ještě na jiném místě, kde to nebude tak silně slyšet. Tam se dohodneme, na místě si to řekneme, v kolik hodin, v jakém době mezi těmi panelovými přednáškami bychom se tam případně sešli, kdo bude mít zájem, budu nepochybně připraven. Já konec konců i ti lidé z Hvězdy, naši moderátoři, první dva a tak dále. Jsem pro, zvlášť když tady paní doktorka, to už předbíhám, protože nám to napsala mudr Ludmila Ch z Hradce Králové, abych tedy předběhl. Vlastně teprve, když jsem vás slyšela reagovat na poznámky zúčastněných nepodvolených, začalo mi být jasnější, proč se tak chcete věnovat i té drzé, v úvodovkách drzé otázce kulaté nebo ploché země. Začali jsme si o tom schánět nějaké materiály a videa a vážně je to sporné. Jenže to by člověk musel překonat v sobě nějakou brzdu, kterou má odmala. Vždyť je to přece tak jasné. Koule, ne? Jenže není. A možná vím, kam tím míříte, že i ty zdánlivě nejjasnější věci mohou být jinak. Zrovna jsem si na to vzpomněla při vašem nedělním článku o čase. To určitě nebylo určeno masám, abych tak řekla. A je to od vás vlastně hodně odvážné, protože spousta lidí si pomyslí, že je to nezajímá. Chtěl jste si přitom něco vyzkoušet? Nebyla to taková plavba na hlubiny, jako při vašich pořadech Alfa a Omega, protože i ta duchovní témata jsou z podobného druhu. Odpovím naráz. Snažíte se i ve vaší akademii zaměřit pozornost na hlubší porozumění tomu, co se kolem nás děje. A já myslím, že i kdyby to zaujalo jen menšinu, zrovna tak jako ta otázka kulaté nebo ploché země, že jste udělal něco moc důležitého. Budu se moc těšit, že se v Příčovech potkáme a řekneme si k tomu třeba ještě něco. Ono se to obtížně píše, říká se to snadněji. MUDr. Ludmila Ch., Hradec Králové. Paní doktorko, moc za ten dopis děkuji. Jestli jsem se tím něco chtěl otestovat, nevím. Já jsem si byl vědom a jsem si v případě takovýchto témat vědom, že to třeba nezaujme desetitisíce našich čtenářů. Ale myslím, že jsou chvíle, kdy je potřeba do toho něco vložit, kdy je čas se nad něčím zamyslet a myslím si, že právě takový čas teď za polovinou prázdnin, polovinou doby, která v našich krajinách je obvykle vyhrazena nepřemýšlení a jenom báječnému užívání si světa, pokud ještě je, tak že je možná právě ta doba před těmi Příčovy vhodná něco tam do toho takového vložit. V tomto smyslu jistý test to byl, ale netestuji vás, tak jsem to nemyslel. Ta úvaha, že i ty nejjasnější věci mohou být jinak, je velmi přesná a děkuji za ní, protože jsou toho desítky, co jsme za dobu existence protiproudu za těch 15 let. Neuvěřitelné. Za těch 15 let psali o věcech, kdy nám spílali do konspirátorů a konspiračních teorií. Dneska je to všechno už normální. Používá se ten vůbec. Všichni okamžitě zapomenou, že to zesměšňovali jako konspirační teorii. O těch harpech a o těch věcech, kterých jsme mluvili dneska, to možná bude také platit brzy. Ale ten prostor, o kterém tam hovoříte, ten prostor myšlení, který to ve vás vyvolá, toho si nesmírně cením, protože to je pak ten opravdový dialog, který spolu vedeme. I když se jako tváří v tvář zvětšinou potkáme jednou ročně v Příčovech, ale já doufám, že opravdu nám to finanční poměry umožní, abychom, až stabilizujeme stanici Hvězda, vyrazili někam ještě dál. Všechny peníze, které od vás dostáváme, ať už přes Supramedex, ať už přes Bevit nebo Firegold, přes to zlato, všechny i hned investujeme, dáváme je okamžitě ven. Ten provoz je někdy trošku nákladnější, ale díky vám ho máme. Ostatně já jsem vynechal to vaše PS, paní doktorko, protože tam jste nám zrovna posílala docela hodně hezký a významný dárek finanční. Takže moc za to také děkuji. Prostě těším se na Příčovy a možná i na naší poradu nepodvolených z očí do očí. Pojďme dál. Je tady... jedna otázka, na kterou příliš neumím odpovědět, ale zkusím ji. Chvála Kristu a Paně Marii, z vašich videí a článků vidím, že jste věřící, který vidí, co se děje v duchovním světě. Již delší dobu jsou věřící rozděleni v názorech na tradiční liturgii a Novus Ordo. Mimochodem jsem zvědav, co se bude sloužit dnes, tentokrát v Příčovech, protože tam nebude sloužit už pan nebo otec Přibyl, ale někdo jiný, otec Vrás, jestli se nepletu, tak možná, že už bude, protože tam byla i ta mše. Nevím, jak to bude letos. Nyní se k tomu, pardon, skvělý čaj. Je to přeci jenom čajový dýchánek. Nyní se k tomuto rozdělení v názorech přidala ještě Medjugorje. Sleduji misia Fatima a slovenský dohovor za rodinu. Ti měli na toto téma videa s rozdílnými názory. Já jsem osobně v Medjugorji nebyla. V generální zpovědi mi nejvíce ale pomohli kněží sloužící tradiční liturgii. Vnímám, že někteří katolíci přebírají protestantská učení a modernismus, chodí na charismatické obnovy. Vidí to jako cestu k evangelizaci bližních a mládeže. Já to vidím jako přizpůsobování se tomuto světu. Já také. Eliško. Jsou zde tanec, zpěv, emoční zážitky, uzdravování, charisma bez kříže, bez obětování, bez se, bez utrpení, například konference Gadzone nebo vystoupení knize Guillerme s technohudbou, kde měl i poselství od papeže Lva 14. Můžete mi napsat váš názor na Medjugorji s přáním božího požehnání Eliška T. Eliško, nemohu. Já jsem tam také nebyl. Ty zprávy jsou pozoruhodné, mnohé z toho opravdu pozoruhodné. Nebrání mi v tom, že to zatím církev za oficiální zjevení neuznala, ale současně si vždycky kladu stejnou otázku, kterou si docela vždycky katolická církev klade velmi intenzivně, jestli to není něco jiného, nějaký jiný jev. V každém případě Medjugorje je pozoruhodná věc, doufám, že se tam ještě někdy dostanu, ale ta otázka, kterou jste nadhodila, je daleko, daleko, řekl bych, vážnější. To přizpůsobení se světu, ono totiž, to souvisí s tím mým článkem trošku a s tou otázkou, kterou Jirka z Ostravy stáhnul na začátku. Kdo je ten Mefisto? Mefistofeles. Ďábel, Satan, pokušitel, pán tohoto světa. Ten s námi obvykle nemluví přímo, ale právě přes ty lemury, přes ty své pomocníky, kteří nám chtějí vykopat hrob věčného zatracení. A my směřujeme jinam. Takže to přizpůsobování se světu je přizpůsobování se Mefistovi, Satanu. A myslím, že to správně odhadujete. Ten platí to, co tady řekl pan docent Tera, nedávno bude také v Příčovech. Tam, kde je Duch Svatý, je konec konců jedno, jde-li o tu nebo onu společenství věřících. Je-li tam Duch Svatý, ale Duch Svatý nás nenabádá k tomu přizpůsobit se světu. Ostatně proto vzniknul protiproud, že se nechtěl přizpůsobit světu, který se v té době dramaticky začínal měnit. Tak se na vás těším v Příčovech a možná, že tam mnoho z těchto otázek ještě dopovídáme. Opatruji vás, náš dobrotivý, všemohoucí Bůh a Panna Maria.
1: Když nás půjdou miliony, všichni proti větru.

Vážení posluchači, vítejte u kalendária číslo 172, věnovaného nedožitým 82. narozeninám Kevina Ayerse. Poslechněte si u této příležitosti medailon, který jsme před lety nahráli pro stanici Vltava, a jak uslyšíte, písničky jsme tehdy dokonce nahrávali přímo z gramofonu. Od mikrofonu vás vítá Michal Kyselka.

0: Tohle může znít jako jakási normalizační estráda. Nicméně...
1: Tady jsme v Anglii na sklonku let 60. někde poblíž Canterbury. Ve své době znamenalo Canterbury něco podobného jako newyorská Greenwich Village. Zatímco v Greenwich Village se pěstoval beatnický jazz, folk a poezie, Canterbury byla líhní art rocku. Tehdy zde žil pozoruhodný zpěvák, básník, filosof, mentor, dobrý kytarista a excelentní basák. Jmenuje se Kevin Ayers, tvůrčí a romantický typ. Někteří odvážní tvrdí, že právě Kevin Ayers inspiroval Hendrixe k veršům. Však spolu také projeli dvakrát celé státy. Soft Machine, skupina, ve které tehdy Kevin působil, otvírala pro Jimi Hendrix Experience. Soft Machine, neboli měkký stroj, tento výraz snad vymyslel William Burroughs. Kapela se snažila vyjádřit hudbou to, co Picasso maloval štětcem.

Kevin Ayers, o pár let mladší než Karel Gott, se nikdy nesnažil být hvězdou. Říká, popularita připraví tě o soukromí. Navíc ten stres a vůbec vždyť je to nepřirozené. Lidé si myslí, že žijí z tantiemů, ale není tomu tak. Mám jen pár bohatých kamarádů.

To byla píseň pro šílené časy. Poslední, kterou Kevin natočil spolu se Soft Machine. Ayers byl magnetem artrockové smetánky let 70. Například spolupracoval s Brianem Eanem, Nico, Rupertem Hainem nebo Johnem Calem. V následujícím satirickém songu Guru Banana doprovází Kevinův zpěv tehdy ještě neznámý Elton John, jak jinak než na piano.

To je otázka, zdali nás Guru Banana dostane do nirvány. Vytvořit vtipný bonmot není zas tak jednoduché. V písničce See You Later jde Kevin ulicí a kdo si mu řekne na viděnou zítra. Zítra? Jak mě můžeš vidět zítra, když mě ani dnes pořádně nevidíš?

Kevin Ayers byl lyrik. Třeba v písni Puige se v pařížské kavárně opájí úsměvem krásné dívky. A aby byl stylový, bude nám o tom zpívat francouzsky.

začali hrát na basovou kytaru Mikea Oldfielda. Kevin Ayers skládal písně v různých stylech. Folkové, reggae, kalypso, komorní nebo s orchestrem. Také alternativní, ať už sofisticky či experimentálně. Občas nahrál věc rockovou, jako třeba Didn't Feel Lonely s kytarovým sólem Ollieho Halsala.

You have to keep running to keep out of this race. Člověk musí stále prchat před úporným závoděním lidí. O tom nám Kevin zpíval. Ve valčíku Strange Song nám představí človíčka žhnoucích očí různých barev, který za hromů a blesků běží na vrchol kopce, aby tam bušil do svého gongu.

písničce Ball Bearing Blues Kevin Ayers parafrázuje staré české pořekadlo: nejlíp se má, kdo nic nemá, nestará se, kam co schová. 3, 4.

Vítám vás, přátelé, u druhé části pořadu o svébytném muzikantovi Kevinu Ayersovi. Do povědomí hudebního dění se dostal hlavně v letech 70. Poslechněme si teď jednu z jeho magických samp, za kterou by se nestyděl ani Antonio Carlos Jobim. Zpívá v ní o sladké lásce, která nás nejdříve uhrane, okouzlí, a když to pak nevyjde, svádíme naše trápení na ni. Může za to ona.

0: Jiná písnička, Stranger in a Blue Suede Shoes, je o hostinském, který ví své o zákaznících v modrých sametových botkách. Přesto od nich přijme zelenou cigaretku, aby si o něm nemysleli, že je nemá rád.
1: Ta cigaretka mu ale změní vnímání, on najednou neví, proč je za pípou, proč zrovna tady mrhá s drahocenným časem, popadne batoh a jde vstříc novým obzorům. Chce totiž konečně ucítit vítr na své líci, ucítit život.

Tak to bylo takové klasické angloamerické boogie, ale buďme upřímní, my Evropané si potrpíme i na valčíček. Ten Kevinův bude o penězích. Ayers v něm hloubá, jak to s nimi vůbec je, kam vlastně tak záhadně mizí. Tam, odkud přišli, k boháčům.

Koncem let 70. propadá Kevin Ayers skepsi. Uchyluje se do ústraní. Manželství se bortí, víno trpkne v ústech, z přátel se stávají cizinci, nápady nepřicházejí, můzy mizí za temnými obzory. Vlci však stále vyjí a měsíc v úplňku nedá spát. Kde končí hvězdy a proč se při pohledu na ně cítím tak opuštěný?

0: Kevin Ayers inspiroval a naopak využil tvořivých sil mnoha anglických hudebníků. Naživo s ním koncem 70. let hráli Andy Summers, Zoot Money a přítel nejbližší, kytarový Paganini Ollie Halsall. Ten bohužel tragicky umírá začátkem 90. let, ani ne měsíc po společném nahrání Leadbellyho evergreenu Irene Goodnight.
1: Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače.

Mnozí veřejně známí lidé mluví svědomím toho, že se nebudou muset zpovídat z pravdivosti svých výroků. Hosté Petra Václava predikují možný vývoj událostí a dějů, neboť se snaží na věci pohlížet celostním okem vidění.

Vítám vás u pořadu, kde budeme toto všechno hodnotit. Podíváme se na to, čím nás nakrmili takzvaní vyvolení, ale také si připomeneme, co jsme se svými hosty tady v našem studiu řekli a jak se nakonec věci vyvinuly.

Tento pořad usvědčí ty, kteří lhali. Náš pořad, který právě teď budete poslouchat, dá za pravdu našim hostům, kteří se pro vás snažili předvídat a předpovědět, co všechno ještě společně zažijeme.

Tak se pojďme podívat na to, jak se to všechno vlastně vyvinulo, abychom si udělali jasno a pořádek v tom, jak nás tady mainstream ovlivňuje a jak se zase alternativa snaží na ty věci nahlížet.

Vítejte v pořadu Petra Václava. Řeklo se? Stalo se. Tak se na to pojďme podívat. Myslím si, že si máme o čem vyprávět.

0: Tak vítejte všichni, kteří jste zasedli ke svým poslouchacím aparátům, přístrojům, krystalkám, počítačům, chytrým i blbým telefonům. Zkrátka dobře by všichni, kteří jste se právě teď připojili na vlny svobodného vysílače, nebo už na nich prostě visíte, protože jste na nich závislí. Už si neumíte představit život bez toho, že by k vám promlouval svobodný vysílač, a tak také k vám dneska bude promlouvat Midgard. Petr Václav u telefonu. U mikrofonu. Petr Václav u mikrofonu a pochopitelně za chvíli také přivítám svého hosta. No a jak vidíte, tak mám docela problém s hlasem. Tak já bych si dovolil, kdyby ty věci, hodně toho, kdo má dneska svůj svátek, kdyby to vzala za mě malá náhradnice, protože ona už je taková docela zběhla. Já si myslím, že už docela dobře artikuluje, takže si myslím, že to může vzít za mě a já si trošku s těma hlasivkama odpočinu. Doufám, že si všichni uvědomili své povinnosti, zejména vůči sbírkám na Ukrajinu, o kterých mluvila moderátorka v závěru. Takže trošku to rozčílo, omlouvám se. No ale my se teď asi budeme se trošku věnovat překladu, co vlastně řekla. Protože kdo nemá malý děti, tak je úplně všemu rozuměl. Přiznám se, že já mám s tím taky někdy problém. Takže ty svátky. Slaví Otakar a Otokar. Otokar Březina, myslím, že byl, pak byl Otakar Vávra, skvělý světový režisér. Otakar pochopitelně byl kníže, takže má to k našim dějinám velký vztah, toto jméno. Kdo ještě? Otokar, to je někdo ze Slovenska, teď mi to nechce naskočit, nevadí. Prostě Otakarové a Otokarové mají dneska svůj svátek. Otakaru je 7986, 73. příčka v čestnosti užívání tohoto jména. A Otokar těchto pánů je 282, 314. příčka. Takže, když to vezmu zatím odhadem, tak slaví nějakých 8200. Přes 8200 dnešních oslavenců. Otakarů a Otokarů. Takže já vám všem Otokarům i Otakarům přeji pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, gratulantů, dárků, návštěv, které vás potěší, a doma zůstanou všichni, kteří by vás nepotěšili. Promořovací techniky znáte, to je objímání, líbání, mluvení, vysvětlování si z očí do očí a také zpěv. Takže zpívání, to také vám prodlouží život. To všechno dělejte a budete pochopitelně zdravější. No a vy všichni, kteří máte známého kamaráda v příbuzenstvu, za partnera, nějakého Otakara nebo Otokara, nezapomeňte jim popřát, protože jim tím způsobíte jak jinak než radost a také prodloužení jejich životů. No, já se musím trošku rozmluvit. Ale ono to půjde. Také mi s tím pomůže můj host. Ale než si dáme hosta, než se Marek připojí, tak mám tady takový otvíráček od pana Skály, kandidáta na prezidenta. Má něco na srdci, co by rád sdělil paní ministryně?
1: Se odehrálo něco, co podle mého soudu nemá obdoby v celých našich dějinách s výjimkou rektorátu. Ministryně obrany se rozhodla velebit, radovat se nad tím, že byla spáchána úkladná vražda vůči Darie Duginové, mladé ženě, které ještě nebylo ani 30 let. Darie Duginová byla rozmetána trhavinou, byl to teda odporný teroristický zločin. Každý zdroj, jen malinko civilizovaný napříč světem, buď mlčí, anebo se vyjadřuje tak nějak velmi obezřetně a ostýchavě. Naše paní ministryně obrany se znovu chtěla předvést jako jeden z lídrů té hysterické agonie, jako to hovoří i obudil. Já nevím, jestli si vláda, předseda vlády a další členové uvědomují, co všechno to si způsobí, pokud jde o pověst České republiky, pokud jde o připravenost seriózních zahraničních partnerů s námi jednat o čemkoliv důležité. Počínaje třeba zdroje energie a tak dále. A nemohu nedodat jinou věc. Proto jsem vám také dnes nabídl rozhovor Darie Duginové s francouzským novinářem. Až si ho přečtete, tak mi dáte asi za pravdu, že postavičky typu naší ministryně obrany, tyto nicotné postavičky, nesahají ještě ani ne 30-leté Darie Duginové. Ne pokotník, ale ani pokadničky. A mladá žena předvedla i v tom rozhovoru hlubokou erudici a velice, řekl bych, vstřícný, nedogmatický, rozumný, řekl bych, pohled na dění. Prokázala znalost dějin myšlení a tak dále. Já chápu, že jeden rozhovor vždycky je jenom ilustrací velice drobnou, jakéhosi střípku z velké mozaiky. A kladu si otázku, jestli je tomu opravdu tak, že ta Darie Duginová byla zavražděna jaksi omylem, že cílem, terčem té vraždy úkladné měl být její otec, který je, jak říkají, ideologem ruským. Tak i ta, nevím, protože možná, že jestli to není tak, že určitým kruhům vadilo právě to, že tak mladá žena už je tak vzdělaná a tak perspektivní. Protože když se ocitá někdo v té hysterické agonii, což není jen případ České republiky, tak vždycky se snaží usekat hlavy toho odporu především. Darie Duginová byla mladá žena. Jí čekal ještě desítky let produktivního života. A pokud je o Alexandra Dugina, není pravda to, co o něm píšou čeští šmoci. To nebyl žádný idol Kremlu, nějaký šmoch, který něco si sepisoval, jako líčí ti naši hlupáci. Ne, to je velmi vzdělaný člověk. Některé zdroje uvádějí, že snad umí až 20 cizích jazyků, včetně orientálních některý. Já netvrdím, že jsem stoupenec jeho názoru. To vůbec nechci posuzovat. To mi nepřísluší. Možná mám některé názory jiné, než možná některé blízké. To není naším tématem. Tento muž ale není žádným scholastickým pitomcem a ultrakonzervativním, jak říkají, ideologem. Tyhle ty hlupáci umějí vršit akorát některé pojmy a domnívají se, že tím zošklivý každého normálního člověka. No, kdo si tohle o panu Duginovi nezjistí, tak možná, že se jim to podaří, ale to bude jenom do času. Tady ještě jednou, my máme ministryni obrany, která se rozhodla jak si vyhrát dosti o to, kdo se světové zřejmě dosti o to, kdo se zachová nejodpornějším z možných způsobů vůči úkladné vraždě mladé ženy. Budeme si to pamatovat ve spoustě kontextů, včetně toho, až budou někteří hovořit o tom, že jaksi i na obraz české levice, československé levice, padl stín za smrt některých žen, především teda jedné ženy. Vážení, právě jste přišli o morální právo podobné otázky kdykoliv a jakkoliv vznášet. Právě jste si ho vzali. Můžete poděkovat paní Černochové.
0: Tak to už stopneme. No, já si myslím, že to je velmi trefné, to, co řekl pan Skála na konci. A vlastně celý ten, to jeho vyjádření naprosto podepisuju. Podepisuju to v tom ohledu, že to bude mít nedozírné důsledky. Víte, Rus není Západ. Tyhle ty nýmandi, ty podržtašky globalistických zadavatelů, ty řiťolezci a rektální alpinisté, kolaboranti a korupčníci, vlastizrádci a podporovatelé jakéhokoliv násilí proti všemu, co nespadá do jejich a nezapadá do jejich propagandy. Vzpomeňte si, když se vykřikovalo, že je potřeba Tomio Okamoru, je potřeba ho zlikvidovat, vyzývalo se otevřeně k nějakým vraždám. Všechno bylo v pořádku, protože to byli odpůrci propagandy, odpůrci odporných. Takže Rus není ze stejného těsta. Rus patří do východní civilizace. My částečně tam patříme. A to z toho důvodu, že existují lidé, dobře, já si vezmu Marka. Já tě zdravím, Marku, ahoj, vítám tě ve vysílání.
2: Ahoj, Petře. Zdravím všechny posluchače a naslouchače.
0: Výborně.
2: Krásný sobotní odpoledne.
0: To já dopovím tu větu. Rus vyznává jiné hodnoty. Já jsem tady mluvil o tom, že my částečně patříme k východní civilizaci, protože pro mě východní civilizace, do ní patří ten, kdo má minimálně odstup od těch věcí na Ukrajině, buď protože jim nerozumí, anebo protože jim rozumí. Tak to je první věc. A druhá věc je, nepatří a nepovažuju za Slovany a za lidi našeho těsta. Ty, kteří stále posílají peníze na nějaká konta, ze kterých jsou placené zbraně a všechno, co se váže k podpoře nacismu na Ukrajině. Včera jsme o tom mluvili s Karlem Světničkou, kolik stovek milionů lidé naposílali u příležitosti jenom 68. na jednu jedinou výzvu, 24 milionů, v neexistujícím e-shopu, což je mimo jiné daňově a vůbec legislativně pikantní záležitost, kterou nikdo z úřadu zatím neřeší, přestože to je do nebe volající. Tak, a protože to na Ukrajinu, tak je to vlastně všechno v pořádku. Tak 160 nebo 150 milionů, takhle, 130 milionů, takhle. Takže lidé, kteří přispívají na zlo, jsou lidé, které já nepovažuji za lidi, kteří by minimálně byli zdrženliví nebo by patřili k té východní civilizaci. Východní civilizace je zdrženlivá. Není Rus není na první šlápnutí. Rus si počká na svůj okamžik. To, co dneska dělá vláda, tak velmi znepříjemňuje vyjednávání čehokoliv do budoucna s ruskými dodavateli. Ať se to týká plynu, ať se to týká dostavby Temelína, ať se to týká čehokoliv. My to budeme sem dostávat přes nějaké prostředníky, kteří se nevyjadřují k takovýmto věcem a tvrdě to zaplatíme. Všechny ty keci, když opominu tu morálku, tu etiku, to zvěrstvo, tu zrůdnost, toho, že se někdo vyjadřuje k tomu, že zabijou člověka teroristickým způsobem, tak někdo to schvaluje a někdo to bere jako hrdinský čin v podstatě. Tak co můžeme čekat od vlády, která podporuje nacismus, podporuje režim Zelenského, který uzákonil v podstatě Banderu jako svého národního hrdinu. Co od nich můžeme čekat? Matlej si prdelky nějakým kokainem. Jsou buď ožralí, hloupí, spitomělí, sfetovaní, zdrogovaní, tak ať si zalezou někde do díry, do jeskyně, tam ať si to matlají dál, ale ať nám tady nekazej životy a budoucnost. Marku, trošku jsem se rozhovořil, to je první téma, které jsem chtěl s tebou probrat. Už, jakoby, no, já ti nechám vyjádřit a pak to malinko posuneme dál. Jak na to hledíš ty?
2: Tohle to jsou, jak to říct, tahle ta demoliční parta, která nastoupila s kecama o tom, jak oni přináší tu novou kulturu do politiky a další opravdu jenom keci, prostě to jsou fakt bohatůstí keci, tak je to, je zajímavý, Petře, že se ty věci nějakým způsobem ubírají a něco se smí, to je dovolený, a něco se zároveň nesmí. Když si nastřelil, že toho primáře Vránu, že jo, který si na žluto-modro nabarvil i kousy blbeček, tak samozřejmě, že jo, že Družičku tenkrát na něj podal trestní oznámení. Nepochopím, jak to, že ho nepodalo SPD, ale dobrý. Státní zastupitelství, i když někomu vyhrožuješ smrtí, tak to schodili a udělali, poslali to na, předpokládám, že se to, abych nekecal, udělá se z toho přestupek, odešle se to pouze a jenom na nějaký městský úřad, kde to má vyřídit jenom nějaký úředník, takže tam to vyšumí a tím to končí. Paradoxně, paní, která napsala o Pekarový, že by jí měli znásilnit a vyhodit oknem, tak jí odstíhali a dostala 12 000 pokutu, jestli se nepletu.
0: Ano.
2: Takže víceméně za ten samý čin jsou úplně jiný metry. Jo? Teďkon samozřejmě už jsem četl tu analýzu o tom, že to, co řekla Černochová, není propagace terorismu, protože ona podle paragrafu, který my tu máme, tak nenaplnila skutkovou podstatu toho, že by podporovala terorismu. Ono paradoxně, Petě, ono je asi jedno, jestli podporuje nebo nepodporuje terorismus. Černochová je prostě takhle. Všechny dámy současní v politice na těch vrcholných funkcích, to je něco tak ostudně ubohýho, co nás zastupuje.
0: To jsou kreatury, to jsou, Marku, ženské kreatury. Já se divím, že nám jakoby v tomhle státě, že se nevzbouřej, že tyhle ty hydry vůbec jako jsou označovaný třeba tak, jak jste řekl, ty za dámy, anebo za ženy, jo? Protože to se ženama nemá nic společného. Většina z nich je bezdětná, většina z nich nezažila mateřskou lásku, většina z nich nezažila porod, ve většině z nich se nezažehly ty mateřský city a tohleto. Proto pochopitelně se chovají buď jako roboti, anebo jako překlopený do chlapa, ale extremisticky chlapsky. Jo.
2: Prostě Černochová je Černochová, Langšádlová, Pekarová, Richterová, prostě Kovářová, prostě všichni, co jsou tam teď v té vládě, tyhle demoliční party, opravdu bez dětí, když se koukněte, Merklová, že jo, Lénová, všechny tyhle ženské nemají děti. A to, co vypustí z huby, to je prostě, to je perla za perlou, opravdu to je není po desátý, že to musíme udržet. Ale tady je pravda ta, že takže my se můžeme bavit o tom, jestli jsou opravdu Já nevím, jestli se tomu dá říkat ještě jakoby ženský, nebo jako člověk, nebo lidi, dámy, nevím. Dámy mi přijde takový jakoby s nadsázkou, že oni nejsou, že jo, dámy, ale když to takhle položíme, tak berme to s ironií. Ale to je... já nevím, Petře, jako co s tím, že jo, to není dobrý ani jakoby do uranových dolů, že jo, jako na nějakou výpomoc, ani na mytí záchodů, to prostě...
0: To je totiž nejhorší, důležitý. Marku, to je nejhorší, že to nemůžeš ani použít jako sexuální otrokyně, protože to je nepoužitelný. Až jednou je odsouděj, jo, anebo někdo je unese a bude je chtít potrestat po svém třeba. Teď už vidím, že někdo říká, my že navádíme k nějakému činu, jo. Nenavádíme vůbec, ne. Ale kdyby se to stalo třeba, jo, tak já vidím toho zoufalce, který třeba ji unese. Víš, jak tam ta paní psala, že by ji měli znásilnit? Ty blaho, já takový odvážlivce, já nevím, jestli vůbec takový hrdinové existují v naší republice.
2: Právě.
0: Nebo zoufalci. Buď to budou hrdinové, nebo zoufalci, já nevím, čověče. Ale asi by nešlo o sexuálně motivovaný čin.
2: Ne, tohle je něco opravdu tak tupýho a ubohýho. Ono, zase Petře, budeme rádi, jo? Protože kdyby tohle to mělo něco splodit a mělo by to prostě dál chodit po světě, tak jablko nepadá daleko od stromu, jo? Takže ten svět si vlastně jejich linií si velmi oddechne. To jako já si myslím, že tohle je v pořádku. A ta příroda není hloupá, že jo, bavíme se o tom pořád. Ta příroda naprosto přesně ví, kdo má, kdo může a kdo vlastně nesmí mít děti. Já myslím, že je to v pořádku, že je to spravedlivý. No.
0: Myslíš, že příroda se postarala o reprodukční stopku?
2: Tak jedno, jak tomu řekneme.
0: No ne, tak jako pokud příroda je moudrá a chtěla by někdy zastavit zlo, no tak toto je jeden z aktů, které musí vykonat, že jo, to je jasné.
2: Jo, já si myslím, Petře, že tohle je naprosto v pořádku, jo.
0: Že to s tím souvisí prostě tak.
2: Tak, jo, prostě tohle je v pořádku, jo. Já si opravdu upřímně myslím, že tohle by se rozmnožovat nemělo. No a ta příroda je opravdu moudrá, je tady podstatně díl než my, takže ona se s tímhle poradí. Podívej se, když se na to tak podívej. Merklová nemá děti, Lénová, Pekerová. A to je v pořádku. Jo, s tímhle já souhlasím. A když to vemu jakoby z druhé strany, že jo, my jsme tady proto, aby jsme se s tímhle zlem uměli prostě vypořádat. Tak to prostě je. A tohle je opravdu jenom pochodující zlo, nic jiného to není.
0: Já bych viděl, Marku, trošku ty důsledky. Teď nemyslím toho, že se nemůžou množit, ale to je v pořádku, to s tebou souhlasím, ale myslím si, jakoby ty důsledky toho, co zadělávají. Jo. My, jak bych to řekl, my můžeme maximálně v úvozovkách spoléhat na ruskou schovývavost v určitém slova smyslu, protože, jak řekl Vladimír Putin, vyzval v jednom svém proslovu, tak vyzval občany Evropské unie, aby svrhli svoje vlády. A vlastně on to tam popsal, že ty vlády vlastně pracují proti těm občanům, že v podstatě vlády nechtějí, aby ti lidé se měli dobře a že pokud se lidé chtějí zbavit toho zla, tak prostě je potřeba se těch vlád zbavit. Nakonec vidíme v Maďarsku, Maďaři si zvolili, přestože byly nějaké predikce a takový, že Orbán skončí pomalu, já nevím kde, tak naopak Viktor Orbán se svojí stranou získal dokonce ne parlamentní, ale ústavní většinu, to znamená, když na to přijde, tak on je schopen si odhlasovat jakoukoliv změnu ústavy. Tak silný je Viktor Orbán. Ale to není jakoby, že obelstil ty lidi. To je Maďarama vypsaný účet za práci Viktora Orbána a jeho politiků pro Maďary. Tak. A my pochopně budeme muset vypsat také účet naší vládě. Bulhaři to udělali také. Prostě Bulhaři se rozhodli, že pro americkou vládu, která prodala kde co a která je zatahuje do hnusného obchodu s LNG, tak prostě nechtěj. No tak hotovo, tak to skončilo. Tak vládu prostě doměli vládu k tomu, že odstoupila. Nastoupila tam uvažující i prorusky částečně orientovaná vláda, kterou najmenoval do voleb taky najmenoval proruský prezident. Vyškrtali se všechny smlouvy, které prostě to Bulharsko tahali do krize, do bídy, do stopky průmyslu, do toho, že Bulhaři si nezatopějí a tak dál, stejně jako se to valí na nás. Zrušili všechny ty kontrakty, pochopitelně, že tím pádem zrušili provize všem těm blbečkům, kteří tam napodepisovali, těm podržtaškám globalistickým. No a dojednává se odběr plynu z Ruské federace, standardním způsobem zastavili dokonce, pro administrativní nedostatky zastavili ten plynovod, tu výstavbu, aby k ním vůbec to LNG ani nemohlo do budoucna týct, tím zase to oddálili pro Maďary na několik let, a tak dále, pardon, pro Bulhary. Takže Bulhaři si uměli dupnout. Když jsem byl v Bulharsku, žádná ukrajinská vlajka. Nic. Ne jako tady v Brně na letišti máš světelný transparenty v ukrajinštině a všichni lezou Ukrajincům do zadku. Nic. Bulhar je Bulhar, tady má svoji vlajku, maximálně ještě Evropskou unii, my se hrozně do té unie těšili. To uznávají, jakoby, to oni jsou pro unijní docela hodně. Ale také si udělají svůj pořádek. No a my se necháváme zostouzet tímhletím povlem, který se dostal díky volbám do těch křesel. A lidé si málo uvědomují, že ta strategie za Babiše bylo líp, jo. Že toto všechno vlastně nahání voliče Babiše. A pokud je 1. září se bude hlasovat o nedůvěře vlády, tak vidím, že do vlády se dostane SPD, ANO, nevím s kým ještě, s kým se to rozdají. Jak to bude Miloš, nebo jestli bude vláda úředníků. Ale já mám pocit, že došlo Okamurovcům i došlo ANO k tomu, že pokud teď už nezasáhnou, oni to nechali dojít do nějaké fáze, my se tady o tom bavili, o té strategii, vzpomínáš si, že to nechají dojít do nějaké fáze neudržitelnosti a pak udělají to, že tu vládu sestřelej a budou hrdinama. A tím si zabezpečej v řádných volbách v parlamentních svoje body. Takže jestli teď dojde k tomu, že vláda prostě bude odpískaná a Miloš Zeman najmenuje, nemyslím si, že Miloš Zeman by byl až takovej, že by jako nechal Fialkina, aby udělal novou vládu, jo. Ale že prostě najmenuje úřednickou vládu a budou parlamentní volby vypsány do nějakého termínu, třeba příští rok, jaro, před létem, tak ti, kdož svrhnou tuhle vládu a vrátí se k plynu za normálních podmínek a vyvedou zemi z krize, tak budou hrdiny v očích těchto lidí. Ale je potřeba si uvědomit, že to byl právě Babiš a jeho strana, která se zřekla diktátu amerického Deep Stateu, ve kterém dneska jede tato vláda, a oni jsou ještě tak hloupí, že jsou papežtější než papež a švejkovštější než švejk. Takže proto ty výroky, které tady kritizujeme. Prostě Babiš už nechtěl dělat takový ty věci jako vyhoštění diplomatů a tak dál, na zakázku CIA přes koudelku a tak dál. Když si vybavíte Andreje Babiše, když to oznamovali tenkrát s Hamáčkem, který tomu vůbec Hamáček na to neměl mozek, ale Babiš má na to mozek dost dobrý. Babiš moc dobře věděl, co to způsobí, jaké komplikace to přivede. Já si myslím, že Andrej Babiš nechtěl být u této fáze jako jakéhosi vyostření nebo konce Evropské unie možná. Takže chytře do toho nechal navést tu pětikolku. Marku, ono to odpovídá vy tomu, co jsme tady říkali.
2: Jo, jo. Myslím, že jsme říkali před volbama, že jestli to vyhraje Fiala, tak lidi budou ještě s cestou vzpomínat, jak bylo za Babiše dobře, když jsme nemohli opustit ani katastr. Víte co, ono je potřeba si uvědomit jeden zásadní fakt, že to, co tam sedí teď v té poslanecké sněmovně, a je jedno, jestli je to okamurovci, lidi z ANO nebo z týlenské demolikolky, je potřeba si uvědomit, že každý na tom, kde dneska jsme, nese rukou nerozdílnou úplně všechno. Protože kdyby Okamura chtěl, tak může zablokovat sněmovnu klidně na rok nebo na dva. To samý by mohl udělat Babiš. A když se podíváte do hlasování, když se odsuzovala povozovka něco jako ruská agrese, tak všichni z SPD proto zvedli ruku. Když se podíváte na další a další hlasování, ANO, SPD, většinou, když to bylo v neprostě státu, tudíž lidí, zvedli proto ruku. Ten

0: už nevolit tyhle ty šmejdy. Jo? Prostě, když se podívejte, Fiala z SPD, když má, to jsou, já nevím, kolik tam bylo, teď až fakt nekecám, jestli dostali za tu dobu, to jsou tam nějakých 340 dotací na nějaký akce. Jo, víš, nějaký ty neziskovky, nebo ty, já nevím, co oni to mají. Dostávají prostě, čerpají od státu peníze na tyhle ty kraviny, že jo, Fiala, demokracie žen v Barmě. Tady lidi nebudou mít co žrát, ale na Barmě budou mít ženy demokracii. Jo, a to je jedna věc za druhou. Podpora neziskovek. Když sem tečou prachy z těch norských fondů, z Ameriky, z Anglie, já nevím, odkaď bude však. A tohle to všechno je jenom toho důsledek. Jak to, že proti tomu se nezbrojí? Jak to, že se proti tomu nic nedělá? No jednoduše, protože oni ty dotace čerpají stejně jako všichni ostatní. Takže tady jediný, co může pomoct, je prostě vyměnit všechny v té vládě. A nebo jestli tam nějaký zůstanou, tak ale aby jich zůstala tam menší polovina.
1: Ne, promiň, ve vládě, v parlamentu.
0: Nebo v parlamentu. Tak.
1: Ano, no, jenom aby to... No Marku, já s tebou souhlasím, protože ten parlament, když to vezmeme, tak když to vezmeme jako strany a takový, tak z opozice, z části opozice se staly vládní strany, z vládních stran se stala opozice, některé se ani nedostaly. A je ta hra je pořád stejná. Po revoluci se hrála hra buď ČSSD nebo ODS. Jo? A vždycky někdo u toho přicmrdoval a by mu z toho tekly peníze. Takže, aby to nemohli hrát jenom oni sami dva, tak vždycky k tomu někoho přibrali, toho řádně zainteresovali, takže tyhle ty přicmrdávači pak přicmrdávali jednomu nebo druhému, podle toho, kdo v těch volbách byl jakoby silnější. No, když už to přestávalo fungovat a už to bylo jako hodně, hodně průhledný, tak nastoupily takzvané opoziční jako kdyby hnutí a strany. Takže přišel projekt VVček, jo, věci veřejné, že? Jenomže tam se to nějak nepovedlo dostat úplně pod kontrolu. A Vítě Bárta byl trošku nebezpečný, jo? Protože měl tu bezpečnostní agenturu, pravděpodobně moc věděl na některý lidi a byl špatně vydíratelný, spíš on byl ten, který mohl vydírat. Jo? To je moje spekulace. Jako. Takže Věci veřejné bylo potřeba rozprášit. Nastupuje ANO, dost podobný projekt, jo? Mimochodem. No a ANO bylo úspěšné, protože pochopitelně Andrej Babiš to zprocesoval manažersky, takže díky médiím a tak dál. Všichni si pěstují českou televizi a český rozhlas jako hlásné trouby svých zájmů a pochopitelně většina tisku je pod jejich kontrolou, takže ta vlastizrada na vlastním obyvatelstvu může být páchána dál. A přesně jak ty říkáš, dokud se ten parlament nevyčistí od těch všech, kteří prohlasovávali a schvalovali nouzový stavy, schvalovali vakcinace, schvalovali uzavření do okresů, schvalovali uzavření do katastrů, schvalovali úplně všechno, co nám sužuje život už od někdy, když bych mu hodně natvrdo, tak od toho jara 2020. Všichni jsou za to odpovědní rovným dílem a nerozlučně. Oni tam nemají co dělat. První zkouška byla, když teda šlo do tvýho, tak co udělali v geniální tách? Babiš nebo Fiala? No, super, vyhrála to pětikolka. A teď se jede zpátky to samé, ale v reverzu. Pětikolka nebo za Andreje bylo líp. Jako kdyby neexistovala jiná varianta. Jo? A to se předkládá těm lidem a lidi zobou z té ruky a prostě zase jako tupouni to půjdou hodit těm druhým, protože přece ty lidi jsou hajzlové a tam ty jsou menší hajzlové a ono to za nich aspoň šlo a blablabla. Kulový kefalín. Ono to prostě nepůjde. Takže je potřeba se vrátit úplně na začátek a říci, to, že ten systém těch politických stran a tak dále,

0: je doveden k totální verzi neúnosnosti, už jako takový je prostě špatný, ale ještě to špatné je dovedeno do absurdna špatnosti. Tak pokud ten systém nejde teď momentálně odstřelit jakoby, a je potřeba hledat cesty jakoby v rámci v něm, tak je potřeba vyčistit parlament od tohohle smradu a povlu, který tam prostě nemá co dělat, protože nám tady, nevím, více než 10 let předvádí, že je za úplatu všeho schopen. Dávám ti za pravdu. No, ono je to těžké, protože viděli jsme při volbách, když se nabídne nějaká alternace, pochopitelně lidé zase teď budou trpět tím, že celá alternativa by se měla spojit v jeden silný celek a ten silný celek porazí na hlavu, porazí ty parlamentní... Ne, tudy cesta nevede. Podívejte se na ně, oni se také nespojili v jeden celek. Oni jsou, každý jsou jinak zlí, každý jsou jinak špatný, každý má tu svoji stranu a hrajou si na rozdílnosti. Takže tu, spojit se v jeden celek nelze. To bychom museli vytvořit Národní frontu alternativních stran a hnutí. A to asi uznáte, že zase by to někdo odsoudil, že už to jsme tady měli. Čili je potřeba u voleb, už teď, u těch komunálních, vykašlat se na ty tradiční strany, které dneska sedí v tom parlamentu, mají obsazený kraje, okresy, města. A když to nejde na úrovni parlamentu, tak to jedou z úrovně těch krajů. Však ty jsi to tady říkal, ne? Opakovaně. Když nešlo vyhlásit nouzový stav, tak to prostě Kuba to zařídil, že? Tam od vás, ten Jihočech.
1: Jo, jo. To je opravdový dáreček jako pro jižní Čechy. To...
0: No hele, Margu...
1: Já si na něj něco připravím, ono je to docela zajímavý. on je vtipnej.
0: No hele, umíš si představit...
1: Já si dohledám věci, víš, k němu.
0: Dohledej.
1: To si dáme příště. Jako, já už jsem něco našel a můžu teda zodpovědně říct, že tenhle ten panáček, ten se opravdu, ale opravdu ten se neštítí ničeho. Jenom aby měl biznes, tak se neštítí ničeho. To je takový zmetek, že to nemá obdobu. Opravdu.
0: No, pořád, jak se sluší a patří. Strana Domov vyhlásila volební defenestraci. Tam, kde kandiduje, by ráda tyhle ty zaběhaný korupčníky a zloděje vykopala z těch postů a nahradila je slušnými lidmi. Proto bych řekl, že Domov je takovým příkladem toho, že se dá spojit s desítkami různých stran v těch jednotlivých místech, kde se kandiduje do komunálu. Protože já nevím, já vím, že, nebo hledám, jakoby, s kým se kde kdo nespojil. Jestli existuje nějaká jenom trochu slušná strana, se kterou se jakoby nepotkáváme. To znamená, že vím, že se kandiduje se švýcarskou demokracií, s ANS, s komunistama. Takhle, vím, že se nekandiduje s ODSkou, vím, že se nekandiduje s Pirátama, vím, že se nekandiduje s TOP 09, pomůž mi.
1: No, a se stanem.
0: A se stanem. S těmahle s Rudama teda se jakoby nejde. Jinak asi se všema dalšíma, jo, že?
1: Ale s Tomášem Vandasem se jde se slušnýma lidma, jde se z národní demokracií, z aliancí národních sil, jde se lokálně se jde, že jsou na kandidátkách třeba i jakoby lokální vlastenci, když to řeknu takhle třeba, jo. Je toho opravdu spousta. Jo. Tady šlo spíš o to, že přestat o tom mluvit a začít tyhle věci dělat. To je jakoby první zásada. A další zásada, co si lidi moc neuvědomují, je, že spousta lidí to má postavený tak, že jde o křesla. No, prostě já to vnímám, že ty lidi ještě i v dnešní době, a opravdu, protože je to na alternativě u vlastenců, říkajte si tomu, jak chcete, prostě jsou lidi, kteří jdou primárně po těch postech. Tady je potřeba si uvědomit, že křeslo není cíl. Křeslo je pouze jenom prostředek k dosažení cíle. Tohle, jestli si nikdo není schopný uvědomit, tak je to zase jenom jakoby, trošku jakoby z deště potoka. Není to úplně řešení. Jo? Neříkám, že všichni, ale
0: Najdou se.
1: Opravdu se najdou. Jo? Ale to už vidíš při jednání, když mluvíš s lidma, jestli jim jde primárně o ty posty, anebo jestli jim jde o to křeslo jako o prostředek k dosažení nějakých cílů. Protože, přátelé, opravdu si musíme uvědomit, že on teda Vladimír nevyzval jenom Evropskou unii, on vyzval občany po celém světě, aby se zbavili vlád, který nejsou pronárodní. Což je strašně důležitý si uvědomit. My můžeme recipročně obchodovat s celým světem, s Amerikou. My můžeme obchodovat s Čínou, s Tajvanem, se všema. Já v tom jakoby primárně v tom nevidím problém. Nicméně to musí být oboustranně výhodně postavený jak obchodní, tak smluvní vztahy. To nejde, aby jsme tady, teď řeknu třeba vakcíny. My nakupujeme vakcíny. Furt nakupujeme vakcíny. Furt. Ony nikdo nechce. My je platíme. My pak budeme platit ještě vlastně jejich likvidaci. A tohle je třeba klasický příklad toho, že tohle není oboustranně výhodná smlouva. Tohle je jasně jednostranná smlouva. Ten debil, který ji podepsal, by si to měl všechno zaplatit. Ale toho se asi nedočkáme, že jo, protože to je na evropský úrovni a samozřejmě ty naši papaláši z toho profitují, ale jakoby na oko od toho dávají ruce pryč. Takže dá se mluvit s normálníma lidma po celém světě. Pak samozřejmě máte po celém světě, jako jsou rozesetí normální lidi, tak jsou rozesetí i idioti. To tak prostě je, ta příroda to taky takhle zařídila. Ale říkám, dá se obchodovat a dá se vždycky domluvit se všema na normální spolupráci. A buď to chci, anebo to nechci. Jo, teďkon, že další klasický příklad. My máme jenom 70% v ČEZu. My musíme poslouchat minoritní vlastníky. Já nevím, jestli někdo z vás měl někdy třeba SROčko a měli jste společníka, tak přece všichni ví, že k tomu, aby si přehlasoval společníka, ti stačí 51% ve společnosti. A přehlasuješ všechny. A nemusí se vlastně nikoho na nic stát. Takže tohle to jsou jakoby věci, teď mi uteklo nic, co jsem chtěl říct.
0: Jako podivu, teďko nevím, co jsi chtěl říct. Jo. Ale pravděpodobně si chtěl říci, že dobré vztahy také přivedou dobré obchodní vztahy a že pokud je někde nějaký diktát, nějaká závislost, stát přijde o svrchovanost a má na čele ve vládě a v parlamentu korupčníky, vlastizrádce, kteří a kolaboranty s cizími rozvědkami, tak to je prostě problém. Tak se nikdy nemůžeš dostat k tomu, aby si měl něco, co bude oboustranně výhodné. Jo. Takže právě proto se jako bavíme i o tom vyjádření ty Černochový, bavíme se o tom vyhoštění těch diplomatů a tak dále, tak dále. Rus to jenom sčítá. Rus už dal signál, protože po vyhoštění těch diplomatů se dotázal České republiky oficiálně, aby podala vyjádření k tomu, že nezlikvidovala podle dohody, kterou jsme ratifikovali. Takže tu dohodu porušujeme. Nezlikvidovali jsme nenávratně nášlapné miny a navíc ještě s nima obchodujeme. To byl velký signál. Co to pro nás může znamenat? Teď to Rusko na nás nemá tolik času, protože řeší prostě to, co řeší. Ale jsou to věci, na základě kterých nás může dostat do velmi svízelné situace, bych řekl. Jo, to je to samé, jako když jsme se bavili tady s Karlem včera, že lidé, kteří přispívají na nějaké sbírky, a ty sbírky jsou na zbraně, na Ukrajinu, takže vlastně až jednou někdo řekne, kdo je kdo, zatím všichni křičejí, řeknu, ti propagandisté, tak všichni propagandisté ječej úplně hystericky, že Putin a jeho lidé tak jsou srovnáváni s nacisty, s Hitlerem, já nevím s kým vším, že jsou to agresoři, vykřikují něco, otázka vyššího principu, že zločin na, jak to bylo v tom filmu, že zločin na tyranovi není zločinem. Pozor, ale Heydrich se přeci vědělo, že je zločinec. Vědělo se, kdo je, co je, čeho je přívržencem. Haagský soud, respektive Norimberský tribunál, odsoudil všechny tyhle ty lidi. Takže Vladimíra Putina nikdo neodsoudil. Ruská federace předkládá v Radě bezpečnosti OSN průběžně důkazy o tom, že jejich operace je oprávněná. Přesně podle toho, jak to Vladimír Putin řekl. V našich médiích pochopitelně o tom nikdo nenapíše ani pí, jako jo. Je jim to pět prostě. Takže neznalost lidí v tomto ohledu je bohužel nezbavuje odpovědnosti před zákonem. Jenom taková věc, jo. Někdo má nějakou firmu, ta firma prostě funguje, obchoduje, má nějakého zahraničního partnera, má nějaký obchodní styk. Najednou ty věci se začnou celé šetřit, protože pomine hysterie, dají se na stůl fakta, zjistí se, že opravdu Zelenský je světovaný nácek a že se tam leta něco budovalo a pěstovalo a že takzvaná ruská agrese byla oprávněná akce. A nevyhnutelná navíc ještě. A všichni, kdo tady podporovali tohodle nacistického zvrhlíka, tak budou zařazeni jako podporovatele terorismu. Že to nevěděli, že v televizi říkali, no to za protektorátu taky odevšad hlásali, že Třetí říše je to nejlepší, co může být. A přitom se tam vraždili lidi na velikou. Ne na frontě, ale civilisté. Takže může se stát, že potom takovýto majitel firmy anebo fyzická osoba dostane zákaz podnikat, budou mu obstaveny účty, bude postaven před soud, bude se zodpovídat z toho, že ze svého účtu propagoval terorismus, nacismus a tak dál, tak dál. To budou takové ty dohry té nepříjemné propagandy, které my tady čelíme a pochopitelně jsme za to perzekováni cenzurou a různými jinými způsoby. Marku, už jsi si vzpomněl.
1: Ne, my jsme mluvili o těch komunálech, to je v pořádku. Tam jenom opravdu, tam jediný, co se může apelovat na zdravý rozum. Jo, ten komunál, výhoda těch komunálních voleb, aspoň to, co jsem já projel, je výhoda, že v tom komunálu se dá spojit ledacos, protože tam jednají lidi mezi sebou. Jo, je to takový zajímavý úkaz, že dá se spojit skoro prakticky nespojitelné. Jo, když to řeknu úplně hloupě, ačkoliv si předsedové strán v minulosti vjeli do vládců a řekněme, že ty dva subjekty, když se potkají v tom komunále, tak jsou v klidu schopní spolupracovat, jsou schopní v tom komunálu spolu šlapat a tvořit hodnoty. Ale tam zase paradoxně musím teď říct, že mý poznatky jsou v tom takový, že ono to trošku v tom komunále končí, protože ten komunál je jenom o tom městě, o něčem jiným. Kdežto potom ty teze a vize a další věci se už začínají třeba v krajských volbách, v parlamentních volbách a v dalších volbách už se začínají malinko rozcházet, protože zkušenost zase mluví tak, že většina už krájí medvěda, který se ještě ani nenarodil. Ne ten, co běhá po lese, ale jo, už si rozdělují posty, peníze a ještě nikdo ani neudělal ani prd o tom.
0: Myslíš, jako, že se porcuje medvěd, který je u medvěda v sáčku, jo?
1: Tak ještě ano.
0: Jo.
1: Jo, takže prostě to je těžké. To bylo jenom tím komunálům. Teď, co jsi se bavil o těch věcech, tak naprosto fascinující výrok gumovýho Peti. To je neuvěřitelný, protože to fakt jako tohle se podrž, protože mě to vrátilo o 40 let dozadu, jo, tohle. Protože je naprosto zřejmé, kdo je v tomto konfliktu v právu, je naše pozice jasná. Širším zájmem naší země je, aby ruský imperialismus byl konečně zastaven. Piotr Fialkin. Co ti to připomíná, Petře? Imperialismus byl konečně zastaven.
0: Dobře.
1: Já se vrátil na základní školu, jak kreslíme ty aurory. A zastavujeme imperialismus.
0: Vladimíra Ilíše s tou ocelovou pěstí.
1: Ale tohle mě fakt rozbilo. Chápeš to, kam my se vlastně, a to je to, že on jak je fakt gumovej, jo, úplně, ale tak, a jak vysílá signály, tohle to jsou přece úplně jasný signály. Tohle to je neokomunismus, neoliberalismus, prostě my se vracíme v uvozovkách o 40 let na zpátek a jediný rozdíl v tom je, že to šoupneme do sdíleného a do QR kódů a bezhotovostních plateb. Jinak se vracíme, přátelé, na zpátky. Jo, tady se... A je vlastně paradoxně úplně jedno, nebo jedno. Já bych teda byl radši, aby ta železná opona byla jiným směrem, ale mně to přijde, Petře, že se vracíme do železní opony. A jenom si říkám, ať jsme na správné straně plotu.
0: No já doufám taky, že budeme na správné straně plotu, ale to si říká každý lupič.
1: Jo, rozumíš mi? Teď tohle to jsou keci, ale to je zase o tom, jo? Koho tohle osloví? Já jsem totiž čet teď konečně takový pojednání, že poslední záchrana našeho státu jsou takzvaný Husákovo děti. Asi všichni posluchači předpokládám, že ví, co to je za generaci.
0: Ne, pojďme si to vysvětlit.
1: Husákovo děti. Husákovo děti, to je velmi zajímavý. Já jsem jeden z nich.
0: Proto jsem to chtěl, abyste vysvětlili.
1: Čet jsem o tom, je to opravdu velmi zajímavý pojednání o tom, že my si ještě pamatujeme. Jo? My si pamatujeme, čem jsme žili, my si pamatujeme ještě, jak jsme žili a my jsme vlastně opravdu v uvozovkách ta poslední generace, která si pamatuje ještě vyprávění svých babiček a dědečků, který prožili válku. Tohle ta generace, když opravdu zapomene a přestane v tomhle tom duchu vychovávat děti, tak jsme jako národ skončili, protože vlastně s náma ty paměti končí. Husákovo děti, to bylo... Tenkrát se vlastně rozjela jedna věc. A teď mi, když tak mě oprav, Peťo, ale takhle mi to bylo vysvětlováno, proč se tenkrát narodilo jakoby to tolik dětí, jo? To jsou nějaký ročníky od 73 až do roku 77, si myslím, 78. To byly strašně silný ročníky. Jednoduše. Co se tam stalo, že jo? Rozjížděla se občanská bytová výstavba. Byly bezúroční půjčky. Byly nevratné půjčky pro novomanželský páry, že jo? Tam se dávalo tenkrát tuším 30 až 100 tisíc bezúročných půjček a dokonce se dávaly půjčky, já nevím, 30 nebo 20 až 50 tisíc jakoby nevratné půjčky.
0: Pozor, a musíš Marku říct, že ať si to naši posluchači vytočí krát 10, jo, na dnešní poměry.
1: No, Petře, jednoduše.
0: Kupní síla těch peněz byla jako kdyby dneska to bylo 300 tisíc, ne 30, jo.
1: Tenkrát, no počkej, tenkrát si, to jsou ty paradoxy, že jo, tenkrát, já si to pamatuju, když si stavěl rodinný barák v úvozovkách své pomocí, tak si ho za 20, za 30 tisíc postavil.
0: No a dostal si 30, teď si 15 nebo 30 tisíc, byla nevratná a zbytek byl i bezúročný, že jo?
1: No jasně, a to bylo už na vybavení a na tyhle ty věci. Takže jako, když to teď řeknu blbě, teď jako kdyby si dostal od státu dneska rodinný barák svůj 8 milionů. Tak kdyby si dostal bezúročně 8 milionů a postav si barák, že jo? Jo, aby si mladší ročníky dokázali představit prostě, co to bylo za řachu, že jo? Kolik tenkrát stála Peťo Škodovka? 30 tisíc?
0: Záleží která. 105, která neměla ani madla na dveřích a měla jenom ucha takový. A neměla spoustu věcí. Tak stála nějakých, nějakých 34, myslím, 105. A ty 120, ta nejvíc vybavená, tak ta stála asi 48.
1: No jo, a to už byla 125, pěti kval, jo.
0: Polský Fiat 125 stál 68 tisíc.
1: No.
0: No a Trabant stál 24, pak 28.
1: Já měl Trabanta, 61 kombi.
0: No to spoznal, že ono to mělo řadící páku jako kliku od Kostelda,
1: To bylo strašně vtipný auto. Takže opravdu tohle z toho, a proto já třeba dneska nechápu takový ty keci, že aby jsme zvýšili populaci v republice, tak jakoby musíme začít přijímat migranty, že ty nás tady spasí a zachrání. Kulový nás zachrání jediná věc. Prostě sociální program pro mladý rodiny by měli jakoby podmínky pro to vůbec tu rodinu založit. Aby se neklepali strachy, když dneska se ty třiťákníci klepou strachy, že neužijí sebe, natož potom, aby si pořizovali děti, že? Náklady mají takový dneska na bydlení, že když už mají hypotéku, tak už jim nezbývá pomalu co do huby. A když hypotéku nemají, tak teď jsem třeba četl zase pojednání, že nájmy v Praze budou kolem 45 až 40 tisíc. No když budou dva spolu, který každý vydělá třeba průměrně 30 tisíc plat a 45 až 40 tisíc vyhodí jenom za ubytování a za energie.
0: To v Praze víc, Marko, v Praze víc si vydělají.
1: No dobře, Petře, a ne zase každý.
0: Ale minimálně jeden plat na to praskne, rozumíš? Uh-huh. A kde je to ostatní? Já jsem ti chtěl říct jednu věc, víš, aby to zase jakoby nevypadalo. Řekni mi, co je na výroku, aby jsme zabezpečili, jak jsi to řekl, jo, musíme přibrat migranty, co je na tom národoveckého? Takže nebudu pěstovat svůj národ, ale zabezpečím ekonomické potřeby tím, že sem přitáhnu prostě jiné etnikum. To je jakoby práce pro národ. To je přeci blbost. Oni se sami jakoby sami se ukotvují v tom, že jsou vlastní zrádci, že to jsou prostě lidi, kteří vůbec jim nejde o ty lidi. Oni se usvědčují v tom ohledu, jo.
1: Jo? Ale víš, co je na tom totiž smutný, Petře? Že to, že nějaký tamhle pipinky nemají děti, co prodávali SIM karty a teď on se snaží řídit sněmovnu naprosto tragicky a ještě jejich prohlášení, že když ti bude zima, tak si kup svetra nebo si dopleť druhej.
0: Ale nesmíš si koupit svetr z Ruska. No. To by bylo špatně.
1: Jo, takže tohle to jsou naprosto demagogické výroky. No, takže my, aby jsme podpořili naše rodiny, no tak ne. My nebudeme podporovat české matky, otce, děti, že jo, seniory a tak dál. My ty prachy radši nafrcáme někomu jinému do chřtánu. My tady budeme makat jak otroci, platit daně a budeme to rvát někomu do chřtánu. Tý vládě to je to, že ty lidi furt jakoby spousta už jich jakoby nechci říct procitá. Oni se prostě furt mlátí mezi Babiš Fiala a nejsou schopní si odevřít oči na to, aby se dostali někam jinam. Samozřejmě za to může i mainstream, že jo? Protože prostě oni jim ty informace nesou naprosto záměrně, protože probuzený člověk pro tyhle ty papaláše je to největší neštěstí, který je může potkat. Jo? Protože nás rohlíkem neopijou. Ale ten dav těch lidí, koukni se na to volební preference, dneska jsou třeba ODS na 15%, ano, už je zase pomalu na 35%. A kde je ta alternativa na tyhle ty šmejdy?
0: Kde je to SPD třeba, když už bychom se jakoby bavili takhle, nebavme se jakoby o některých věcech, ale když budeme si říkat, že SPD má trochu rozdílný názory, aspoň v některých momentech, tak proč není místo, proč má těch 15% místo té ODSky, že? Proč? Protože lidi pořád zobou z ruky. Ono, ty jsi to tady minule říkal, ne? Že stačí 45 minut a ty lidi jsou ovlivněný. Proto jsou ty debaty některé v té televizi tak dlouhé. No, jsou zmanipulovaný. Vrátíme se k Husákovým dětem, jo? Ještě, Margu, doplním to jenom trochu. Protože se za socialismu plánovalo centralisticky, jo? Že někdo to odsuzoval. Centrální hospodářství plánované z centra je v úzovkách nejlepší model, jak získat pro stát co největší zdroje. Dá se to dělat i se zapojením soukromého sektoru. Jo. Pozor, to vůbec nevylučuje soukromý sektor, protože soukromý sektor, když se do toho správným způsobem zapojí, jsou různé pobídkové nástroje a tak dále, vezměme si, kolik tady bylo Makovic, kolik ten systém vygeneroval odborníků na světové úrovni, kolik patentů Československo tehdejší vygenerovalo a tak dále, Čili mělo to co do sebe, že to je těžký. Centrální plánování je nejtěžší plánování na světě. Pozor na to. Zdá se říci, že i v rámci toho propojení RVHP tak to fungovalo. A ta ekonomika byla ukrutně silná. Nakonec o tom vypovídá třeba velikost státního dluhu někdy v roce 89, když přišli ty osvoboditelé, že žraloci, tak my jsme měli jenom takový dluh, který odpovídal nějakým kreditům, které byly na principu obchodních vazeb. To znamená, my jsme nebyli zadlužená země, my jsme měli pouze jakési kredity pro obchodování a to byl celý náš dluh. Dneska nás mají v hrsti, úplně totál. Čili asi ta ekonomika musela fungovat. Pokud mě zlý jazykové tvrdí, ještě jak jsme živili to Rusko a tak dál, ano. A tak dál, byli jsme jedna z nejvyspělejších zemí. A zase někdo říká, to proto, že tady ten průmysl jsme vlastně dostali od té první republiky a tak dál, No, tady bych trošku jakoby poukázal na to, že průmysl a vlastně to, čeho se dosáhlo za první republiky, to bylo těžce zaplacený tou levnou prací toho dělnictva a těchto všech lidí, kteří se na tom účastnili. I tatíček Masaryk musel chroupnout, že se bude střílet do lidí, že? Dokonce k tomu dal pokyn. Takže nemalujme si to příliš jakoby růžově. Ani ten socík nebyl úplně růžový, ale byl v něčem jakoby excelentní, že lidé měli čas plkat o všem možným, co se týkalo politiky a nějakých keců o tom, že za plotem je tráva zelenější. Každý, kdo utek na západ, tak může vyprávět, mám připravený jeden rozhovor s člověkem, který emigroval. To nebylo jako že je někde vítali. Prostě museli jít do toho tábora, museli splnit podmínky a tak dále, To stavění se na ty svoje vlastní nohy, to nebyla růžová záležitost. A dokonce i ti lidé, kteří utekli a ukradli buď vzdělání, které měli, zkušenosti, které tady nabyli, které jim někdo předal, to, to také neměli zrovna tak jakoby jednoduché. Čili lidé měli spoustu jakoby času. To je to období, kdy lidé měli to bydlení, velká podpora bydlení, to znamená, když koukněte se na Homolkovi, jo, bydleli prostě ve třech cimrách, možná bydleli dvě rodiny, ještě s dětma. Jo. Kolik tam asi mohli si pořídit? Čtyři děti? Děti ani neměli, kdy je tam udělat, jo, jeli na dovolenou, aby vůbec měli soukromí. Najednou prostě svůj vlastní byt. Velký rozvoj průmyslu, elektrárny, zase doly, zase velká škála možností těch bytů, které byly vlastně šachetní nebo byly elektrárenský, čili byly to byty, fabriky měly byty, fabriky stavěly, družstva stavilo se. Lidé měli tak dobré žití, že prostě začali schánět chaty, chalupy, začalo velký boom chalupaření. Někdo říká, to bylo proto, aby se lidem zavřela huba, nebo to bylo proto, aby lidé nesledovali, jak se to na západě a tohleto. Celý západ čuměl, jak je možné, že československý dělník má vlastní auto, vlastní kolo i motorku, má vlastní byt a má vlastní chalupu. Pozor, bez dluhu. Čuměli na to jako péra z gauče. Dneska, když to někomu vyprávíš, tak ti nevěří a myslíš, že jsi propagandista nějakého starého režimu. Ne, prostě toto jsou fakta, takhle to bylo. A že byli hnusní lidé, kteří udávali a kalili vodu v ostatním, a že každá společnost obsahuje, a tenkrát, a i předtím, i dnes, obsahuje, řeknu, živly, které prostě jsou živlama, to bylo, no. Ale lidé neumírali pod mostem hlady, lidé neumírali jako bezdomovci, nežili jako bezdomovci, lidé nestrádali. Byla povinná zaměstnanost, no, to se to někdo převrací. Takže Husákovo děti, ano, Marku, říkáš správně, Husákovo děti si pamatují, že socialismus nebyl tak špatný, znají z vyprávění, proč byla válka, jak byla válka, jak to bylo za protektorátu, jak to bylo za doby Třetí říše, jak to bylo, když někam přijelo gestapo, jaké to bylo, když gestapo nebo policejní složky s vojákama přijeli a vystříleli vesnici a srovnali ji se zemí. Marku, já bych neřekl, že se vracíme o 40 let zpátky. Já bych řekl, že se vracíme někde o 80, nemusím spočítat, 85 let zpátky.
1: Je to,
0: do doby startování nacismu v Německu, víš?
1: Je to zajímavá kombinace, já jsem nad tím přemýšlel, a tady se snoubí dohromady 30. a 50. leta.
0: Jo, souhlas.
1: Jo, od každého trošku. Mě to tak jakoby napadá, že vlastně oni ty šmejdi nic moc nových věcí nevymyslí, ale jsou schopní pracovat a poučit se ze svých chyb, které udělali v minulosti. To běžní lidi většinou jsou jak tupouni a furt se snaží hlavou prorazit zeď. A já, Petře, když si to fakt jako pročítám, celý tyhle věci, co se tu dějou a jak se tu dějou, tak je to kombinace 30. a 50. let minulého století, včetně hospodářské krize. Jo? Jako, to je potřeba si tohle z toho uvědomit. A lidi teď jakoby řvou, že my se tady máme na hovno. Přátelé, měl jsem rozhovor s lidmi, kteří pracovali a žili v Londýně. A nebyli to žádný tupouni. Vysokoškolsky vzdělaní lidi, kteří opravdu měli i sami říkali, že měli jednu z těch lepších a líp placenou prací. Typně se, Petře, kolik v Londýně, a to nebydlel teda ještě úplně v té nejlepší čtvrti, kolik procent z výplaty ho stály jenom jakoby bydlení a energie?
0: Ještě jednou, prosím tě, já jsem tady něco čet, promiň.
1: Kolik v Anglii, no. Jo, řekněme střední, vyšší střední třída, no. Kolik procent z výplaty má jakoby náklady na bytí? To znamená ubytování, energie, řekněme třeba doprava do práce.
0: Tak 70%.
1: 80%. Takže. 80%. A oni sami říkali a říkali, hele, my jsme fakt neměli práci, jsme měli výbornou, i dobře placenou. On říká, ale my jsme nejsme schopní Anglii, nejsme schopní ušetřit nic, jako ale fakt nic. Takže se rozhodli, přestěhovali se do Itálie, práce zůstala, příjmy zůstaly a oni říkají, ale nám zbylo na dovolenou, to jsme v Anglii nezažili. Takže já budu poslouchat tady od toho gumáka a těch prodejců SIM karet a já nevím, co tam je za paška, budu poslouchat, že patříme na západ. Ale jestli se jim to líbí, ať se tam odstěhují, opravdu. Jo, to jsou takový náklady na život v zahraničí, že si to vůbec nikdo nedokáže představit. Jo, a ta střední třída, i vyšší střední třída, to vůbec nechápu, jak tam můžou žít normálně lidi, jakoby řeknu, nějaký dělníci nebo prodavačky, to musí být úplně strašný.
0: No, Marku, kousnu si Husákovo děti, jo. V době, kdy se rodili Husákovo děti, tak Západ byl v těžké krizi. Jo, protože to byla přesně ta doba, rok 71 a dál, kdy v podstatě musel vzniknout petrodolar, protože vlastně už přestalo, i na Západě se přestalo věřit nějakému zlatému krytí dolarovému, byť částečnému. Takže Amerika musela zareagovat. Tam byl založený problém s dvojčatama, 30 let zpátky tomu nazad. Také jsem to tady v pořadu jednou rozebíral, protože tam byla půjčka ve zlatě a tak dál. A byl to francouzský prezident de Gaulle, v tu dobu ještě už vlastně končící na odchodnou, dá se říci, ze svého úřadu, tak ten v podstatě zapálil tu step, protože Francie měla nahromaděné dolarové zásoby a chtěla je směnit za to zlato, kterým to bylo krytý, že jo? No a ihle. Ono totiž, tady je spousta ideologických věcí a toho zla, je podporováno a placeno jakou měnou? Rublem, korunou, dolarem nebo eurem? Dolarem a eurem, že jo? Vladimír Putin intenzivně pracuje na tom společně se zeměmi BRICSu a už je to vidět na každém kroku, že v podstatě dolar jako rezervní světová měna, kterým se stal podvodným způsobem, tak končí. Protože nic hodnotného už se za dolar nedá ve světě koupit. Všechno, co lidé nejvíc potřebují, tak se bere od Ruska a od Číny. Jo? Ke svému bytí. To znamená, že bude se nakupovat buď za rubly a juany, nebo za tu novou měnu, která se připravuje. To znamená, že vyschne rybníček. Vyschnou zdroje na podporu tohohle zla. Lidé si myslí, že svět stojí na principu jakoby nějakých mocenských pnutí a podobně. Ne, přátelé. Celý svět odjaktěživa válčí o zdroje. Všechno je o zdrojích. Západ ví, že dolar končí. A tak se snaží to LNG podstrčit, podsunout jako další alternativní držení pod krkem celého světa. Prostě oni si myslí, že když najednou svět učiní, nebo Evropu učiní závislou na LNG, takže prostě zase ten dolar, který nahradili petrodolarem, tak ten petrodolar nahradí LNG měnou, protože už bude jenom virtuální měna, tak bude LNG. De facto ten jak bych to řekl, ten nástroj toho vydírání bude ten plyn, jo. A Bulhaři do toho elegantně hodili vídla. Prostě zastavili stavbu ropovodu a tím se od toho odstřihli, zrušili všechny kontrakty, hotovo. LNG je poslední záchytný bod, tonoucí se stébla chyta, amerického Deep Stateu, Rothschildovců a spol. To je poslední záchytný bod, na kterým se chtějí ještě udělat. Já věřím, že se jim to nepovede. Tentokrát to prostě prohrajou. Co myslíš?
1: No, logicky se jim to povít nemůže, že jo? Protože Evropa LNG nemá, Amerika LNG nemá, Austrálie ho nemá, Kanada ho nemá, Velká Británie ho nemá. No a tím jsem ti vyjmenoval celý takzvaný západní demokratický svět. Protože Saudové poslali Bidena do Říci, Katar, Afrika, Jižní Amerika, na co si vzpomeneš, tak všichni poslali tohle, tenhle ten v uvozovkách ten demokratický, západní, ten nejlepší, nejúžasnější svět poslali do Kype. Naprosto jednoznačně. Nikdo už se nechce bavit Evropou, nikdo už se nechce bavit Amerikou a tím pádem, Petře, dochází k zajímavým věci, že jo. Saudové obchodují v juanech a v rublech, odchází z dolaru. Jo, takže tady prostě padla kosa na kámen, jo. Čína se zbavuje amerických, pardon, Čína se zbavuje amerických dluhopisů, jo. Je otázka času, kdy se začnou zbavovat Rusové amerických dluhopisů. Myslím si, že už to potají třeba přes Čínu dělají.
0: Promiň, Marku, ale to je potřeba říct ty důsledky, jo. Když
1: no,
0: Čína...
1: Potřeba,
0: no, no.
1: Počkejte, ale ona ještě potřeba, jakoby důležitá věc je, že držitelem skoro 80 nebo 85% amerických dluhopisů je Čína a Rusko. Možná Indie ještě. A tím je to vlastně řečený úplně vše. Kdo teda drží v uvozovkách teď a mít jako zakouvat, že to Ruska, Čína, to je vlastně země BRICSu. Země BRICSu stačí, aby se špatně vyspali, lousnou prstama a dolar skončil přes noc. A já si myslím, že oni to dělají tak, aby to úplně nebolelo, aby se ten svět úplně nezbláznil a ne, tak to dělají postupně v krocích.
0: Aby nenastal chaos, pochopitelně.
1: Tak, protože samozřejmě pokud by nastal chaos, tak jdou lidi do ulic a teče krev. Jo, a to je problém. To je velký problém. A to je i možná to, čeho se malinko obávám, co je připravovaný do budoucna, to si o tom se ještě můžeme teď před koncem popovídat. Lehce si zakonspirovat, máme na to půl hodinky. Co se děje vlastně, proč se to děje a kam to směřuje? Jo? Já jsem ti skočil do slova, promiň, tak...
0: Ne, v pohodě. Já jsem rád, že jsi udělal teďko už jakoby nátisk na ty věci. No, když jsme v pořadu řeklo se, stalo se, tak se poplácáme po ramenou a řekneme, ano, opět jsme konspirovali a čas ukazuje, že správně. Čas nám dává za pravdu. A propos důležitá informace, kterou tady připomněl Karel Světnička včera, že Haagský soud, víme, co tady vykládali zase propaganda, že Haag řeší Ruskou federaci a něco všechno, zločiny. Haagský soud vyzval ukrajinskou armádu, aby se zřekla pomoci žoldáků, a aby zastavili páchání zločinů na civilním obyvatelstvu. To jsou důležitý dva momenty. Oni spolu úzce souvisí. Protože až přijde tvrdý na tvrdý a někteří lidé budou postaveni před soud, tak budou říkat, my jako pravý sektor, ne, to ty žoldáci, oni prostě se k nám přidali, my ani nevíme, odkud byli, prostě přišli, zbraně měli svoje, to oni je financovali tam z té jejich země a to byli prostě nějaký, a oni tam s náma, jako, no tak když stříleli stejným směrem, tak jsme je nechali, no. Čili, aby toto nemohlo nastat, tak Haagský soud vyzval, aby ti žoldáci byli vykázáni ze země. To je první moment. A druhý moment, tím se učiní vlastně za všechny zvěrstva odpovědná buď ruská nebo ukrajinská strana. No, protože dneska máme dobu satelitů a všechno je velmi dobře monitorované, tak si myslím, že ruská strana i ty rychlost postupu jakoby Ruské federace, respektive doněckých a luganských silových složek za podpory Ruské federace, tak prostě je pomalejší, protože vědí, že nemůžou to prostě udělat na tvrdocha. Protože se na to čeká, že se to celé rozlouskne. Já si myslím, že v době satelitních snímání čehokoliv si každý uvědomí, že dneska vám satelit přečte údaj na vašich hodinkách absolutně zřetelně, jasně. Tak za éry 10 000 satelitů na oběžné dráze vyzývat obyvatele, aby shromažďovali nějaké pořizované snímky z mobilních telefonů, nějaká videa, usvědčující fotky, usvědčující prostě ruské vojáky z nějakého násilí, je jenom propaganda. Protože toto všechno je dávno zmonitorované. A to si myslím, že je rozhodující. Takže prosím tě, dobře jsi to natiskl. Dáme krátkou písničku a pak tu půl hodinku věnujeme tomu, co jsi říkal. Jo, můžem?
1: Jo.
0: Mám jednu skvělou.
1: Jak jinak.

0: To jsou písničky, už jsem je hráli včera některé, to jsou písničky z alba, asi nejposlednějšího, Nejvyšší čas. Jsou tam hodně zajímavé písničky, hlavně textově. Já si myslím, že Jožo Ráš je známý svými názory. Je to člověk, který to má srovnané, dost v našem stylu, řeknu. Má jasno a zkrátka dobře má potřebu se k tomu vyjadřovat po svém. Nemá rádio jako my, ale má zase skvělé hudební nápady společně se svými kamarády. Takže jo, skvělá hudba od Elánu ze Slovenska. Marku, tak pojďme na to, co nás tak čeká. Pojďme si zakonspirovat. Haló, jsi tam? Haló. Mě se ztratil Marek. Haló. Marku, jsi tam?
1: Jsem tady.
0: Sněme vyděsil.
1: Já jsem si...
0: Neříkej to.
1: Tunul mikrofon.
0: Ty jsi se takzvaně mutnul. Jo, ano. Se mi ochu taky občas stane. A řeknu něco moudrýho. A teď vidím, že jsem zamutovaný. Říkám, tyjo, tak to už nedám. Jako. Po druhý už ta myšlenka lepřijde. Takže pokud se někomu z posluchačů zdá, jako, že nemám příliš moudré nápady, mám, ale vy je neslyšíte, protože jste v té zóně klapnutýho mikrofonu.
1: Když už mě konečně to líbí, tak jsem zamutovaný. Ale jakoby, když si to máme teda teď v tu situaci, která se děje ve světě, tak já vím, že jsme se bavili před nedávnem, že těch věcí se jede jakoby moc najednou, aby jsme mohli teď říct, jakým směrem nebo kam to opravdu jde. Vím, že už jsme se tu bavili hodněkrát, že agenda jede prostě na plný koule. To je jasný, že depopulizace, CO2, sdílení majetku bez hotovostní platby a tak dále. Tohle to všechno, to je cíl celý té agendy, která jede. A já jsem si tenhle ten týden, jsem si tak jakoby zase meditoval za volantem, říkal jsem si, co se děje a proč se dějou některé věci. A všim jsem si zajímavýho úkazu. Teď to nejenom, jestli mi to potvrdíš, nebo jestli se do toho podíváš ještě svým fokusem. Je to tak, že celý svět, opravdu, ať se na to kouknete, kam chcete, jak chcete, tak v celém světě se vlastně paradoxně něco děje. Ono to vypadá, že to taky jakoby v klidu, ale všude se něco děje. Vememe si to teď třeba takové ty věci, které jsou proplácené v mainstreamu. Jo? Holandsko, farmáři, jo? Bouřili se farmáři, chtou jim tam prakticky vybít a zničit přes 30% nejenom hospodářských zvířat, ale i jakoby pozemků, hospodářských pozemků. Jo, když se podíváme, že jo, na jih, to je Španělsko, Portugalsko, jo, tam jsou strašné problémy, vysoká nezaměstnanost, problém s lidma, nemají třeba sběrače, že jo, to zase kvůli covidu se to zastavilo. Anglie, to samý. V Anglii už vyhrožují, že nebudou mít energie, nebudou mít ani na energie a nebudou mít energie. Francie, problémy energetické. Německo zvýšila se za poslední týden 3,5x cena plynu. Takže chcou odstavit průmysl. Pokud odstaví průmysl, to znamená, nebude se vyrábět, lidi budou doma. Srbsko-Kosovo, že jo. Vypadá to, že Ukrajina jde malinko už stranou, tam je to vyřešený, tam si to nějak usurpuje. Rusko nějak si to tam vyřeší. Je jedno, jestli částečně něco připadne Polsku, něco Bělorusku, něco Rusku, něco třeba z Moldávii, něco z Maďarsku. Těžko říct, jak to bude rozparcelovaný. Začíná se vytvářet problém Srbsko-Kosovo, že jo. Problémy s Tureckem, problémy s Africe, Burkina Faso, Mali a tak dál, konflikt Čína-Tajván, že jo, Jižní Severní Korea, nekonečný problém, Náhorní Karabach, Golanský výšiny. A když se to takhle vezmeme, tak vlastně v tom světě se furt něco děje. Paradoxní je, že je to tak, že jo, Češi, energie, my bychom tu makali, my bychom dělali všechno, ale jsme na jediný stát, který nemá buď zastropovaný ceny energií, nemáme napřímo, překupujeme to jak pitomci, i svou elektriku a tak dál. A já jsem začal sledovat se tím, že po tom světě se jedou, to jak jsme si říkali, že prostě ta agenda jede třeba 20-30 nějakých scénářů a vždycky jeden z

to finále začne vrcholit najednou u všech stejně časově, jakoby, jo? Rozumíš? Takže někde se na tom pracuje 5 let, někde 5 měsíců, někde se na tom pracuje rok. Vypadá to jakoby, že je to všechno náhoda, že nic spolu nesouvisí, ale pozor, souvisí. Protože je to, to je právě ten globalistický systém, kdy jakoby jeden člověk v úzovkách nemá šanci přehlédnout celou tu šachovnici, na který se to hraje, a jakoby není schopný to pospojovat do nějakého obrazu, aby si udělal na to názor, jo, aby se zorientoval. My protože víme, že na té neviditelné, v té neviditelné zóně reality, tam, kde se to nejdřív všechno rozhodne a pak se to teprve manifestuje do té reality, kterou vnímáme a která nám přijde, jakože to je ten svět, který tady žijeme, ten život, tak jak je, tak v té neviditelné zóně ty věci už byly rozhodnuté. Prostě západ skončí, dolar skončí. Má to i svoje signály už v předstihu, kdy pak někdo třeba řekne, já zase řeknu, proč někteří mudrlanti, když hleděli na, na ten ceremoniál těch olympijských her, kde tam byli ty pacienti v těch postelích a tak. Proč to někdo nezačal tenkrát vykládat? Jo, rozumíš, že spousta lidí, který... Nikdo to nevykládal. Teď se k tomu jakoby všichni vracej, že oni nám to vlastně říkali. Jo, oni nám to vlastně říkali. Takže ty informace, přátelé, jsou dostupné úplně každému. Každý si je nějakým způsobem zháníme. Mě ty věci nepřekvapily, protože jsem věděl, že nějaká takováhle cesta toho, jak to udělat, aby ve finále to dopadlo tak, jak to bylo rozhodnutý, tak to prostě mě zajímají ty scénáře, které oni vymyslejí. Já už se tím fakt až bavím. Jo. Je to jako když někdo napíše knihu, a podle té knihy, to je to, ta kniha, to je to, co se v té duchovní rovině, co se odehraje v tom neviditelném světě, tam se to rozhodne. A to, je, to se týká druhé světové války třeba, to se týká všech důležitých jakoby událostí, tak se potom, když se na to podíváš, tak zjistíš, že už v předstihu to bylo rozhodnutý a že prostě Adolf, když ztratil podporu, nebo když ti, kteří také věděli, tak zjistili, že už prostě to je rozhodnutý jinak, protože většina těch důležitých bitev byly to byly vlastně bitvy, které byly, byla to magie do toho zapojená, prostě když se, jsme to s Išou rozebírali některé ty věci, takže to byly záležitosti, které evidentně odpovídaly tomu, co se jakoby rozhodlo. Takže někdo napíše knihu, to je to, co je v té neviditelné zóně, a já jsem ten, který, jakoby, nebo spousta jiných lidí, ty třeba a další, sledujeme, jak to sfilmování, jak bude provedeno. Na konci bude stejný výsledek. Hrdina padne, jo, nebo zloduch bude lapen, jo. Ale logické je, že pochopitelně ten, kdo píše scénář pro ten film, tak se to snaží udělat zajímavější nebo to udělá zajímavý pro tu dobu, jak jsou lidé zvyklí to vnímat a chápat v těch souvislostech, ve kterých žijou. Jo. Dneska, proto jsou některé filmy nadčasové, protože některé filmy nadčasově ukazují to, co pořád lidé chápou, protože ten svět pořád nějak znají. Třeba Angelika, jo. Anglika je film, na který když koukáš, tak jako ho vnímáš, chápeš, rozumíš tomu. A pak jsou třeba věci, které jsou jakoby přímo o té době. Já nevím, třeba Okres na severu, kde Pláteník, jakoby ten předseda okresního výboru strany, je tam ta jeho kariéra, jak vlastně se tam dostal, je to spravedlivý muž a to. A prostě spousta lidí, která nezažila tu dobu, tak na to kouká, nerozumí tomu, jako jo, protože nechápe, jakoby, o čem ten příběh přesně jakoby vypráví, jo.
Je to pro ně tak

0: je příliš vzdálené, imaginární. Čili někdo to sfilmuje a to je to, jak se to manifestuje v té realitě, kterou žijeme. Toto, co prožíváme, je manifestace prohry Západu, ztráta dolarů, očištění slušných lidí od nánosu a patosu zla a zbavení světa toho, co tam nepatří. To, co do té naší reality prostě nepatří. A to je všechno to svinstvo, o kterým se tady bavíme pořád dokola, aby jsme si ho připomněli, aby jsme vlastně byli imunní. Aby jsme měli imunní látky proti takovým Černochovým a Fialům a Babišům a těm šmejdům. Protože to jsou stvůry, které do našeho života prostě nepatří. Do naší reality oni nepatří. No, takže asi tak. Co to musíš dodat?
1: Zajímavý vtip je, protože mě totiž píje jedna. Jo? Tak, že mě to ještě jakoby trošku připomíná takovou věc, že oni se samozřejmě zkouší ty svý jakoby vypouštění těch balónků, jo, testovací. Jo, protože oni už za dob teďkon, za ty poslední leta si zjistili, anebo ještě zjišťujou, kam až jsou schopní si zajít v těch svých plánech, jo. Proto to zkusí, v Holandsku zkusí zemědělce, jo. V Čechách zkusí energetiku, tamhle zkusí migraci, tamhle zkusí vyvolat válečný konflikt, jo. Tamhle zkusí potravinovou krizi, tamhle zkusí surovinovou krizi, jo. A oni, všimně si toho, že vlastně to, co jsem ti třeba dnes teďkon vymenoval, jo, ten průřez tím světem vlastně, co se děje, tak je to v každý té lokalitě je to jinak. Je to útok na stejnou, jakoby, je to útok, aby to finále bylo stejný, ale v každý té lokalitě je to řešený jinak.
0: A víš proč, Marku? Aby to společně lidi nemohli prozřít. To znamená, ten chaos je vyvolávaný různými prostředky, protože třeba oni se přesvědčili o tom, že v rámci covidu, který udělali hodně plošnej, tak to pospojovalo spoustu lidí z mnoha zemí, jo? Těch odborníků, že jo? Vzpomeňme si na kluky z Kulovýho blesku, jak prostě jsou v té skupině asi 400 významných lidí, kteří z celého světa vedou pravidelné nějaké konference. A ten problém byl všude stejný a vlastně vygenerovalo to velkou sílu odporu a to oni pochopili, že tudy cesta nevede, jako to je špatně. Jakoby, jo. Takže oni zadělávají ty problémy odlišný v různých zemích, aby zaměstnali ty místní kaziče toho jejich záměru, aby je zaměstnali jakoby jinou cestou, jiným směrem. Aby nemohli se pospojovat, protože kdo neví, tak si myslí, že to jsou problémy těch daných zemí a jako každá země je jiná a tak dále, nemáme se na čem sjednocovat. Jo. Takže to si myslím, že máš pravdu v tom, že oni opravdu jako co oni potřebují? Oni potřebují přivést svět do totálního chaosu. K čemu? Jak získáš chaos v České republice? No prostě zdražíš plyn, zdražíš elektriku nad míru únosnosti. Zaděláš ještě pár dalších problémů vokolo, kterýma ty lidi zaměstnáš. Necháš vyletět hypotéky nahoru, necháš vyletět úvěry nahoru, zdražíš peníze ještě navíc. Vyčistíš lidem jejich prostředky na nejhorší časy. Těch je zbavíš, protože je vysrkáš ještě předtím. Rozdělíš ten národ tím, že jedni vyvěšou ukrajinský vlajky a druzí by je nejradši sundali. Uděláš takových věcí víc. A takto rozdrážděný národ prostě necháš jednu zimu vymrznout prostě. Potom ty lidi jsou schopní se sjednotit a jít za jedním subjektem, který je z toho vyvede. To je přeci stará technika, to je taktika, která se používá na světě miliony let.
1: Ale to je zase to, Petře, že ano, k tomuhle jsem se chtěl jakoby trošku dostat, protože v tuhle dobu, a to je zase příměr, ano, k 30. letům, to byl Adolf. No prostě to byl zase další falešný mesiář.
0: Byl to spasitel.
1: No.
0: A ale Marku, promiň.
1: On profiluje zase další falešný spasitele, který já vím, já vás povedu. Ježišmarja, já nepotřebuju vodit. Jo, rozumíš mi? Zase produkujeme teďkon, tahle situace, produkuje zase další prostě...
0: Ty narážíš na Reichla, že jo? Ne, tak já, řekli jsme si, že nebudeme jeho jméno tady říkat. Ale toto říká Jindřich Reichl, jako, to je jeho krédo, já vás povedu, jo. A tak, jak říkáš ty, já nepotřebuji, aby mě Reichl vodil. Já nejsem voditelný.
1: Jo. A je potřeba, aby si lidi uvědomili, a ty informace na internetu jsou, je potřeba si zjišťovat. Pokud někdo se takhle kasá, je potřeba si zase vzít, projet si Wikipedii, projet si prostě informace, návaznosti na lidi, kdo s kým kde pracoval, kdo se kdy s kým potkal a tak dál. Doprčit to teď přesně tam, co je stan? Mafiánská strana založená lobbystama, mafiánama, korupčníkama, peťákama a já nevím čím všem. A já mám totiž opravdu už poslední dobou zase pocit, že celá ta alternativa, jako byly tyhle falešní spasitelé, jich už prostě historie, už to je strašně moc. A každý měl tu cestu pro lidi a každý je z toho vyvedl a každý využil tý krize. Já jsem si tak jakoby říkal v tomhle textu, že je potřeba, aby lidi si uvědomili, že si to tu žijeme společně, ale jakoby ono totiž jsme tu v tom životě každý sám za sebe. Nejde to někomu zase předat tu moc a říct, tak ty víš, jak tak nás toho vyvedl. Protože předáte svůj hlas někomu, o kom nic nevíte. A tohle z toho mi totiž přijde teď, jo, že se nám tady právě poslední opravdu minimálně 30 let se nám tu tohle z toho opakuje stále dokola. Vždycky přišel někdo, ať už to byl Klaus, ať už to byl Zeman, ať už to byli další, kteří tam různě premiérovali, předsedovali a pseudo vládli. Tak vždycky oni věděli tu nejlepší cestu. Ale podívej se, kam jsme se za 30 let dostali. Prodali jsme si rafinérie, cukrovary, lihovary, prodali jsme si plynový zásobníky, prodali jsme úplně všechno. Nám už tady nezbylo prakticky nic. A to, co nám ještě zbývá, tak se tato vláda dokonat a rozprodat úplně všechno. Jo? Takže buďme opatrní na to, kdo nám co říká. A jak už říkal Karel Kryl, politikům se nevěří. A to je, myslím, jakoby jeden z největších odkazů vůbec Karla Kryla. Všichni se tím strašně ohání, tím Krylem, ale nikdo, nebo pochopil vůbec někdo tu větu, že politikům se nevěří, že politici se mají kontrolovat?
0: Ale to nevím.
1: A ne, prostě teďkon stoupnu, já vás povedu, já znám tu cestu z téhle krize ven, ale takhle to nefunguje, přátelé. Tý krize se můžeme vyvíjet jakoby všichni společně nějakým způsobem, že na tom všichni budou participovat. Každý ve svých možnostech, každý nějak v té realitě bude moct a bude se nějakým způsobem podílet. Někdo byť třeba v uvozovkách politicky, i když ta politika se musí změnit od základu, jinak jsme v řeči, nebo prostě jakkoliv. Tím, že si třeba vemu a jednou za měsíc si pročtu prostě třeba vývěstní listinu ve svým městě, abych vůbec věděl, co se v tom městě děje. Lidi najednou koukají a říkají, hele, tady je rozkopaná silnice. No jasně, ale ono je to vždycky vyvěšený, než se ta silnice rozkope. Jo, takže ono malinko je potřeba začít tyhle se věci hlídat.
0: Určitě. Já zrovna tady děkuju. Tady řeším, že nás někdo vykop ze streamu. Někdy okolo 3/4 jsme ztratili spojení se streamem a nevím proč, ale já už se tam nemůžu dostat, takže bude to, zbytek bude v záznamu tohohle pořadu, tak poslední pár minut. Takže my se budeme, Marku, i pomalu loučit, jo, a já si myslím, že to, co jsi řekl na závěr, je velmi cenné. Prostě je potřeba, aby lidé opravdu začali nějakým způsobem rozvažovat, koho pověří, aby spravoval jejich záležitosti. Protože oddat se iluzím, že to za mě někdo udělá, a to, na to si sáh každý, kdo stavěl kandidátku v komunále, že lidé řekli, všichni mají plnou pusu, jak bych to řekl, keců, ale potom, když mají přiložit ruku k dílu a jít to dělat pořádně, tak se jim nechce. Odkážu na pořad s Elvírou Hánovou, která kandiduje v Chomutově. Je to zastupitelka kraje Ústeckého, současná zastupitelka, velmi pěkný rozhovor, narazil jsem na slušného politika, tak jsem se o to s váma rozdělil. Přátelé, budeme končit. Já tady připomenu, že 10. září pořádáme, zase po dlouhé době, pořádáme seminář s Išou. Přihlašovací formulář naleznete na našich webových stránkách www.studio-midgard.cz. Takže můžete se přihlásit, pochopitelně vy, co jste navštěvovali naše semináře, tak budete obesláni i pozvánkou, takže to mi jenom potom potvrdíte, takže ten systém bude dost podobný, tak jak byl. Budeme tady na Moravě, budeme u Plumlské přehrady, tam jak jsme se sešli i před rokem, takže budu se těšit. Marku, tobě děkuju za to, že jsi byl mým hostem, děkuji ti za to, že jsme mohli probrat hodně zajímavá témata, myslím si zajímavým způsobem, a co dodat, no tak život je takovej a my se musíme nějakým způsobem krz něj prokousat a hlavně nabrat, a už jsme zase v éteru, musíme nabrat zkušenosti, protože všechno zlé, co se nám děje, by bylo marné, kdybychom se z toho nepoučili. Pojď se rozloučit.
1: Přátelé, děkuji, že jste si na nás našli čas, ať už teďko, nebo potom ze záznamu. Doufám, že to bylo aspoň zase nějak lehce spravitelný, že jsme vás moc nevyděsili, protože, jak říkáme s oblibou, žádný strom neroste do nebe a ono, každá ta věc má svý řešení, takže mějte se moc krásně a zase někdy. Zatím.
0: Tak fajn, děkuji Markovi, děkuji všem, kteří jste byli s námi. To, že jste neslyšeli posledních 15 minut, není mojí nedbalostí, ale bohužel se tak stalo z nějakých technických důvodů, které ještě nemáme tyko ozřejměné. Zkrátka dobře, někdo nám tam pustil ticho. Takže někdo se nám asi vloupal se nám někdo na server. Tak jo, mějte se krásně, opatrujte se, uslyšíme se v pondělí opět tady u komentovaného čtení. Teď si pustíme jednu písničku od skvělé zpěvačky, která nás bohužel opustila, ale my na ní budeme stále a pořád myslet a budeme si připomínat tu všechnu krásnou muziku, kterou pro nás udělala. Takže Hana Zagorová, mějte se krásně a další poslech tady Svobodného vysílače vám společně s Markem, teď od mikrofonu přeje jak jinak než Petr Václav.

of me. A změnou den. Už podkovy zvoní. Tvých splašených koní.

0: přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS.
1: Skvělá volba. Naladili jste se na vlny svobodného vysílače CS. Rádia, které vás spojuje na cestě za poznáním.
2: Potom to zlato obchodovat. V té kvalitě, ve které předpokládá, že by mohlo být. Takže i ten vydavatel těch slitků, nebo ten, kdo razí ty mince, tak je důležité, aby byl zapsán na tom good delivery listu, potom je všechno, jak má být a jsi schopný to kdekoliv obchodovat za uznatelné ceny, které jsou dány tou burzou, bohužel. Tak.
3: Jo, ještě tě doplním, že když se bavíme o té Číně, která silně navyšuje ten vliv toho, té pozice v těch zlatých rezervách, tak Čína dlouhodobě už asi 20 let orientovala, protože v Číně a v Indii je velká kulturní orientace na to zlato ve skladování majetku. Já jsem se bavil s jedním člověkem, který v Indii žije a ten mi říkal, že bohatá rodina v Indii se honosí tím, že má minimálně půl kila zlata a více. Takže i indický trh je hodně tradiční vůči tomu zlatu a není divu, že i Indie z pohledu akumulace majetku bude vlastně posilovat ty své pozice v tom zlatě nejen u domácích spotřebitelů, ale i vlastně tak na té státní úrovni. A to koliduje koreluje s tím, že byla teďka zveřejněna statistika, že čínské domácnosti vlastní 28 tisíc tun zlata. Mají nastřádané. Takže čínské rodiny mají nastřádáno 28 tisíc tun zlata. Že jinými slovy, ti jsou vlastně připraveni kdykoliv, kdekoliv a jakkoliv na ten měnový reset, jakýkoliv. To znamená, tady je fundamentální jako změna vlastně v posunu toho majetku globálního, který se posunuje na východ. Jo.
2: Já jsem chtěl říci, že Čína realizovala státní program na nákup drahých kamenů a investičních kamenů a zlata. A ta Čína to má tak, že buď ta rodina si jakoby uložila svůj majetek do toho zlata a to zlato je deponované v čínské bance a stát Čína jako takový má oprávnění s tím zlatem operovat, anebo to zlato má doma ten Číňan, ale bylo mu umožněno ho nakoupit s tím, že pokud Čína bude potřebovat jako stát to jeho zlato, tak pochopitelně on ho dá k dispozici za nějakou prostě, jako je to služba v podstatě národu, jo, v úvozovkách. U nás je to úplně to samé, de facto, blížíme se k tomu modelu, jo. Akorát, že to lidem nikdo na rovinu neříká. Pokud lidé mají peníze v registrovaném majetku, ať jsou to peníze, nemovitosti, podnikání a tak dál, tak tento majetek může být kdykoliv použit státem v případě ekonomické nouze, v případě válečného ohrožení a tak dál. To je v zákoně, to by si měl každý nastudovat, pokud to neví. A co se týká zlata, tak zatím se to zlata netýká, ale spěje se tam. Italové přijali zákon, že kdo drží zlato, tak ho musí přiznat. A nacení se to zlato a ten majitel je povinen uhradit 12,5% z této ceny daň i státu. Pokud to nepřizná to zlato a potom půjde obchodovat to zlato, tak v době toho obchodu je povinnost uhradit 26% z té ceny toho zlata. Takže tohleto momentálně vešlo v platnost v Itálii. Němci připravují taky určitý zákon, kdy to zlato si na něj stát chce dosáhnout. Takže proto se tady pořád bavíme o tom neregistrovaném majetku, protože když to koupíte a správně to provedete, tak zatím v žádné zemi při žádné krizi se tyto vyvlastňovací nástroje, zdaňovací a vyvlastňovací nástroje, které se aplikovaly na zlatě za dobu mnoha krizí, se nikdy neaplikovaly na kameny. Nikdy se neaplikovaly na kameny. Takže je dobré se z toho poučit a znova opakuju, pokud si někdo koupil zlato a myslí si, že vyhrál a zvítězil nad krizí nebo nad státním úředníkem, tak je to nedomyšlené, protože nákup zlata, nákup stříbra je spekulativní krok k tomu, abych si mohl pořídit potom co nejdražší kámen, abych co nejvíc papírků bezcenných mohl směnit do cenného a udržitelného majetku, což je potom ten kámen. Takže protože nejbohatší rodiny vždycky ukládali, na konci ukládali ne do zlata, ale do kamenů, tak proto se to kamenů nikdy nedotýkalo. Kapři sami sobě rybník nevypustí. Tak taková poznámka k tomu.
3: Přesně tak, jak říkáš. No, tam jsou totiž dva faktory, kdy zlato teďka roste a bude pořád vrlý a ty drahé kameny samozřejmě na to budou reagovat a reagují a rostou taktéž. A to je jedna věc. Druhá věc je ta, že těch drahých kamenů je mnohem méně, těch investičních jsou, já bych řekl, možná 1000x, 10 000x vzácnější ještě než to zlato. Jo, takže ono to zlato oproti těm kamenům není tak vzácné, i když je to vzácný kov a je dobré ho mít. Jo, takže ty kameny jsou opravdu velmi inteligentní a elegantní investicí. Jo,
2: a můžu si to jenom říct, podle tvého názoru, proč tomu tak je?
3: Proč tomu tak je, že
2: jestli
3: je to taková...
2: Jestli jsi někdy nad tím jako zamýšlel?
3: Zamýšlel jsem se nad tím mnohokrát.
2: Na co jsi přišel?
3: za mě tam několik... Bavíme se o té vzácnosti těch kamenů, myslíš?
2: Oproti zlatu.
3: Mhm. Oproti zlatu. No, má to historické konotace jednak... Když budu teďka se pohybovat trošku v nějaké ezoterice, ten drahý kámen pro mě má tři úrovně vlastně úrovně vnímání toho kamene. První věc je ta estetická, to, že ten kámen je nádherný, má určitou brilanci, má určitý brus, čistotu, krásu a podobně. To je ta první věc, je to prostě ta estetická hodnota, která je velmi... Nic tak stejného na planetě jako drahé kameny vlastně jako není. Jo, to zlato je samozřejmě blištivý, ale ten kámen prostě se třpití a je prostě nádherný a už to jenom pokochá tu duši. Jo. Ta druhá věc je ta investiční, že ten kámen, jakmile se jednou vytěží, tak on jednak je potřeba... hodně surového materiálu, aby se z toho kamene vůbec něco dalo získat, tak jsme si minule povídali, je tam spousta aspektů a je to umění vlastně vůbec z toho surového materiálu něco získat a je tam obrovská práce a přemýšlení lidí a ten kámen projde desítkama rukou, než se dostane vlastně k tomu svému majiteli a je tam otisknutá nejenom hodnota toho vytěžení a toho zpracování a to zaplacení té práce všech těch lidí a podobně, ale je tam ta řemeslná hodnota toho, že je to vlastně neopakovatelný kámen. Jo. Ani jeden kámen na světě není stejný, protože když vezmete i dva kameny, které chcete do naušnic, tak vždycky tam bude nějaká odchylka, každý bude mít trošku jinou, když se na to podíváte odborným okem, trošku jinou sytost, živost té barvy a podobně, odstín a tak dál. Takže to je jeden z těch důvodů. A třetí ta rovina je pro mě ta ezoterická nebo ta spirituální. Kámen si vybírá svého majitele, kámen má prostě, když to řeknu velmi zjednodušeně, kámen má duši a pokud vám má přijít do života, má vám pomáhat, tak se to stane a my vám s tím můžeme pomoct. Jo? A co se týká té vzácnosti, jenom ještě prosím tě rychlá informace, je to o tom, že to každé naleziště je limitované. A ať už vezmu, kdyby jsme se bavili o té sumě 300 drahých kamenů, tak třeba je jenom 20 nebo 30 prémiových těch kamenů a ty jsou extrémně vzácné. A z této extrémní vzácnosti je navíc ještě to, že z toho množství, co se vytěží, tak je vlastně 1% a méně ta investiční kvalita. A ta se ještě jako seřízne tím opracováním a tak dál, jo. Takže dneska, když se bavíte s nějakým šperkařem, který dělá takový to high-end jewelry, takový to pro své bonitní klienty, jak on řekne, já třeba hledám rubín a hledám ho 2 roky do toho šperku, jo. Tak to prostě je a s těma tanzanitama to bude to stejné.
2: Jsem chtěl jenom doplnit, zjednodušit tu tvoji odpověď, ty jsi krásně rozvinul. A ono se to dá celé zjednodušit na to, že zlato je materiál a kámen má jedinečnost, neopakovatelnost. Dneska ten slitek je 10 gram, ty ho prodáš zpátky do rafinerie, rafinerie to přetaví, příště se tento materiál objeví prostě ve 20 gramů nebo v půl kilovce, nebo jsou z toho udělaný 1/4 gramy. Jo, čili je to materiál, ze kterého se dělají ty slitky nebo ty mince. Když to ten kámen, ten se nepřetavuje. Ten prostě existuje na celou dobu svého života a bytí, tak ten kámen existuje v té jedinečné podobě. Proto ty kameny jsou někde úplně jinde, než to zlato, třeba než ten kov. No a jedna. Ta chuť nakupovat dneska zlato se projevuje tím, že rafinerie, tak jak nedávno ještě dělali nejmenší slitek 1-gramový, tak dneska už začínají odlévat 0,5 gramy a 1/4 gramy. Z toho vyplývá, že lidem dochází nákupní síla na stále dražší a dražší zlato. To znamená, ty lidi, kteří jako čekali, až to zlato předvede, že opravdu je tak dobrý, jak oni tady ty kluci říkají v tom rádiu, jo, tak za ty peníze si tenkrát mohli koupit 10 gramů a dneska si pomalu koupí 1 gram. Jo. Takhle se to vyvíjí. Čili to je jedna věc. Proto přijde a začíná být velká poptávka po stříbře. A stříbro pojede stejné rally, ještě dramatičtější rally než zlato, ale v kratším čase, odhaduju, ve velmi vysoké dynamice, protože někteří zlaťáci to směnějí do stříbra a potom to směnějí do kamenů a někteří, co mají měnu, tak už nedosáhnou na zlato, dosáhnou jenom na stříbro. A to je ta ulice, která už ale je hodně vystříkaná z peněz, to znamená, že ta masa se okleštila, to znamená, že všichni se na to vrhnou, ne v tak rozloženém stavu jako na zlato, ale bude to brutální nástup na stříbro. Stříbro navíc není, to znamená, že ten růst bude podmíněný. Protože když lidi začali nakupovat zlato, tak zlato relativně bylo, dneska už taky dochází. rafinerie prostě mají čím dál tím delší dodací lhuty. A to, že někde někdo si jde a zrovna si koupí slitek, že ho mají na pultě, to proto, že ho někdo právě prodal, že ho mají z výkupu, jo. Ale jinak z rafinerií se prostě čeká. Takže to stříbro bude velice dynamické, prudce výbušně dynamické a tam je to opravdu o tom správném časování toho investora, aby z toho rychle vyskočil. Protože

To znamená, že finanční prostředky jako takové velice rychle dynamicky budou ztrácet kupní sílu. A na to je potřeba se právě připravit. No a trošku nechci ti oponovat,

0: těch oplískaných hotelových dveří.
1: A protože to zlato, jeho cena je užívána hlavně přes London City,
0: a městem
1: přes zlatou burzu, tak jsou tam manipulace s tou cenou. Pochopitelně je, že ty manipulace do nějaké chvíle fungují, pak ztrácejí na své efektivitě a začne se prosazovat růst ceny zlata, protože už chybí nástroje na brždění toho nárůstu. Protože ta ekonomika už je dávno větelý, ta fiat měna už je dávno větelý. Ale po nějakou dobu to bankéři skrze tu burzu a tak dále se jim dařilo prostě nějakým způsobem to brzdit. Pak dojdou nástroje a zlato začíná jet to rem, protože těch nástrojů ubývá, jak to krotit. To je to, jak se vlastně ta cena zlata, jak se rodí.

To jsou kameny, které žijou svůj obchodní příběh. To znamená, že cena je určovaná poptávkou. Čím je vyšší poptávka a menší vykrytí nebo stále stejné vykrytí z výroby, z těžby, tak se tlačí ceny nahoru. To znamená, že nabídka poptávka určuje ceny těch kamenů, protože obecně kamenů ubývá a poptávka se navyšuje, protože se zvyšuje plocha planety, kde ty kameny začínají být.

To, že zlaté navyšuje dynamiku růstu ceny třeba tanzanitu, není tedy o tom, že by tanzanit cenově reagoval na nárůst ceny zlata, ale trh reaguje. Trh, který se začíná bláznit, začíná mít strach a začíná nakupovat zlato.

touha koupit si zlato, pochopitelně, navyšuje také jaksi množství lidí, kteří si chtějí koupit i ten kámen. Takže je to nepřímej vliv, jo? Tím, že zlato jde relí, tak je atraktivní.

0: Jinak zlato je spekulativní momentálně, stříbro je spekulativní momentálně. Kameny nejsou spekulativní, protože kameny nemají takovou dynamiku růstu ceny jako třeba to zlato. Proto říkáme o té rošádě, že kdo chce udělat rošádu, tak zlato roste rychleji než kameny. Momentálně, protože nebavíme se o dotěžbě, bavíme se o běžném držení toho kamene. Přestože kameny pokrývají spolehlivě inflaci, tak zlato ale je prostě velmi dynamické, teď v tom rally. To znamená, je potřeba ty peníze vložit do zlata, vyvést to nahoru, přijde doba, že už zlato nebude pro tyhle ty věci atraktivní. Zatím ještě je, ale nebude takhle atraktivní. Takže lidé budou kupovat stříbro, vyvezou se ve stříbře a smění za kámen, protože kdyby směňovali zpátky do měny, tak dostanou jenom víc z hodnocené papírky. Je to o uchování kupní síly, nikoli o množství papírků, které za to dostali. Když tam množství papírků, růst počtu papírků, který dostanu za zlato v rally nebo za stříbro v rally, mě zajímá, protože kámen se takto dynamicky jako zlato třeba nezhodnocuje. On neměl takový nárůst. Jenomže ty kameny rostou i v době, kdy zlato sedí na zadku a nic nedělá. 50, 60 let zlato sedí na zadku, nic nedělá. Ale kameny hlavně. Kameny pořád. Jo, tak to je ten rozdíl. Ty kameny konzervativnější. Zlato momentálně v této části toho cyklu je rally, je to zbláznění. Ovšem zase přijde doba, kdy ten kámen co do dynamiky zhodnocování bude mnohonásobně rychlejší než to zlato, které je teď ve spekulaci. Tak jenom to jsem chtěl ještě dovysvětlit, že v podstatě je to ten nepřímý vliv a to, že zlato roste, prostě z jiného důvodu, než na základě čeho rostou ceny kamení.
1: Tak. Jo. To, na to by se dal udělat samostatný pořád samozřejmě, že jo? Protože v té problematice určitě jsme hodně daleko. Tak, teď o co myslíš, uděláme teda, vrhneme se na ten BRICS?
0: Dáme písničku a vrhneme se na BRICS. Dobře?

0: Tak, jsme si zahráli a Jiří, slíbili jsme si novinky v BRICSu. Pojďme na ně.
1: Tak, já budu teďka číst dvě takové klíčové věci, klíčové zprávy, co se v BRICSu děje. Ono je toho hodně spoustu, příště se tomu pověnujeme taky. Minule jsme se bavili víc o těch kamenech, dneska víc o tom BRICSu se pobavíme. Takže, důležitá zpráva. Vladimír Putin byl na návštěvě v Indii a ten hlavní účel té návštěvy byl podpořit Indii v předsednictví v roce 2026, protože Indie předsedá BRICSu pro rok 2026. Letos to byla Brazílie se svým summitem v Rio de Janeiro 6. až 7. července 2025. Tak, přečtu tady článek. Vladimír Putin. Rusko poskytne nezbytnou podporu indickému předsednictví v BRICS. Ruský prezident Vladimír Putin a indický premiér Narendra Modi vstoupili do rusko-indickém obchodním fóru v Novém Dýlí. Vystoupili. Vedoucí představili strategii pro kvalitativní růst bilaterálního partnerství. Jejím základem byl přechod od obchodu k hluboké technologické a průmyslové spolupráci. Informaci na toto uvádějí oficiální webové stránky prezidenta. Nyní je citát od Vladimíra Putina. Obchodní obrat nadále stabilním tempem roste a za poslední 3 roky byla dynamika rekordně vysoká, až 80%. V důsledku toho jsme dosáhli objem obchodu mezi Ruskem a Indií v loňském roce za 64 miliard amerických dolarů. Po dnešním jednání jsme přijali program rozvoje rusko-indické hospodářské spolupráce. Tento komplexní dokument má za cíl dosáhnout cíle stanoveného s panem Mondym, dosáhnout do roku 2030 obchodního obratu na 100 miliard amerických dolarů. Uvedl, že podíl národních měn na platbách mezi zeměmi dosáhl 96%. Pro další posílení obchodu Putin zdůraznil důležitost brzkého uzavření preferenční dohody mezi Indií a Euroasijskou hospodářskou unií, což bude logickým krokem k vytvoření plnohodnotné zóny volného obchodu. Příští rok bude Indie předsedat skupině BRICS. Vladimír Putin ujistil, že Rusko poskytne našim indickým přátelům veškerou nezbytnou podporu v jejich práci na aktuální agendě BRICS. Strany se shodly na zintenzivnění společné práce na klimatické agendě ve formátech G20, BRICS a Šanghajské organizace pro spolupráci neboli SCO a uvítali spuštění platformy BRICS pro výzkum klimatu a specializované laboratoře pro obchod a udržitelný rozvoj. Jak však poznamenal prezident, ve spolupráci mezi oběma zeměmi musíme jít dál. Zlepšit průmyslovou spolupráci, posílit technologické aliance, zejména v odvětvích, jako je digitalizace, autonomní robotika a farmaceutika. Hlava ruského státu zdůraznila, že Indie v těchto oblastech zaujímá vedoucí postavení. Premiér Narendra Modi oznámil zavedení bezplatného 30-denního elektronického turistického víza pro ruské cestovatele. Zdůraznil, že spolupráce mezi Indií a Ruskem se rozšiřuje a zahrnuje nové oblasti, včetně námořního výcviku v extrémních klimatických oblastech. Jeho slova zprostředkovala agentura ANI Partners TV BRICS. Nyní budeme také spolupracovat na výcviku indických námořníků pro operace v polárních vodách. To nejen posílí naši spolupráci v Arktidě, ale také vytvoří nové pracovní příležitosti pro indickou mládež, poznamenal. Ve spolupráci v energetickém sektoru zůstává klíčovým prvkem indicko-ruského partnerství a Modi zdůraznil kontinuitu této interakce po celá desetiletí. Cituji. Energetická bezpečnost je silným a důležitým pilířem partnerství Indie a Ruska. Naše desítky let trvající spolupráce v oblasti civilní jaderné energie hraje klíčovou roli v prosazování našich společných priorit v oblasti čisté energie. V této oboustranně výhodné spolupráci budeme pokračovat. Narendra zmínil také rostoucí spolupráci v oblasti kritických minerálů, které jsou nezbytné pro čisté technologie a moderní výrobu. Vladimír Putin přijel do Nového Dealu na dvoudenní státní návštěvu. V rámci cesty bylo podepsáno 29 bilaterálních dokumentů v oblasti ekonomiky, obchodu, zdravotnictví, vzdělávání a mediální spolupráce. Mediální síť TV BRICS podepsala dohodu o spolupráci s přední indickou veřejnoprávní vysílací společností Prasar Bharati.

0: snaha, ale i jako cílové úspěchy, že ty bilaterální dohody, pardon, se čím dál tím víc prohlubují, rozšiřují na všechny oblasti spolupráce v rámci BRICSu, a tento způsob spolupráce se bude uplatňovat i ve všech dalších zemích a rozšiřovat tento princip spolupráce i v rámci té energetické výměny a všech těch klíčových věcí, o kterých jsem mluvil v tom článku. Tak, toto úzce souvisí.
1: Jestli
0: jo,
1: můžu.
0: Určitě,
1: povídej.
0: On
1: je to vlastně o tom, že ty potřebuješ vytvořit precedentní modely. Jo? Prostě vrhneš se na nějaký téma, zadáš jako prioritní cíl, nějaký úkol, a teď se tím jako procházíš a narážíš na určité typy překážek, ať jsou to legislativní, dodavatelské, logistické třeba, jo. A ty pochopitelně potřebuješ tyhle ty všechny věci řešit. A mně se tady na tom líbí ta chytristika, že to není co jako úkon, tak to nějaké hledání, což je velmi neefektivní. Oni prostě si nastaví nějaký cíl, dokážou ho naplnit a monitorujou vlastně celou dobu, monitorujou, co všechno k tomu bylo zapotřebí, aby se dostali až na konec. Vytvoří z toho modelový případ a pak už vlastně to nastavujou jako modulární řešení pro ty záležitosti s jinýma zeměma, jo, nemusíš objevovat Ameriku, prostě ty už máš ten shit vlastně nastavený a jenom podle toho postupuješ a případně ladíš další věci, které ti tam k tomu zase do toho nějak zasahujou, takže ty máš pak na všechno návody v úvozovkách, máš to už prošláplý a ten, kdo to bude realizovat na druhém konci planety, nemusí tápat, jo. Čili to se mě na tom líbí. A možná, že se dneska dopracujeme ještě k tomu, že já vždycky jsem ti úplně, Jirko, urvaný z toho, když někdo zase píše, že no jo, oni se taky zaobírají klimatologií třeba, protože ten BRICS, to je to samý akorát, že to jako jiná z jiné strany nasvícená ta samá mince. Jo, tam jsou taky ty globalisti a oni ty globalisti to prosazují v tom BRICSu a na tom světě se děje spousta věcí, ne všechny jsou špatný. Akorát, že některé věci jsou špatně namířené proti uživatelům. Kdybychom se bavili, třeba já nevím, o očkovací nějaký plán, myslím, že to někde bylo, já nevím. Někdo mi vypisoval, že oni tam taky očkujou. Jo. No, tak se seberte, jděte do Afriky a zkuste tam přežít neočkovaný. No, tak, jo. Čili, protože vědí, že bude velký pohyb třeba lidí, kteří budou zavádět technologie a tak dále, tak potřebují i v té Africe opravdu racionálně vyřešit některé typy nemocí, které my ani neznáme, které jsou pro ně typické. A ty nemoci pramení a vychází třeba z toho, že mají velkou nedostupnost pitné vody, že tam je velké procento podvýživy u některých těch národů a tak. Takže to jsou všechno věci, které jsou specifické. A oni musí nějakým způsobem se s tím poprat a na jedné straně půjdou tou cestou, dejme tomu, dostupnosti potravin, dostupnosti pitné vody, skrze technologie a všechny a vzdělanost a tak dál. Ale na druhé straně se musí vypořádat s tím, že tam ta nemocnost je prostě velká a to nebezpečí při řeknu migraci lidí z neafrických kontinentů je také velké, protože se nechce přeci, aby se roznesly ty nemoci po zbytku planety. Jo, takže jsou to specifické úkoly, které je potřeba prostě specificky řešit. A když někdo řekne, hele, oni tamhle vyrábějí nože, tak to je špatně. No tak jestli s těma nožema budou krájet chleba a s těma mačetama budou sekat, dejme tomu, cukrovou třtinu,

0: aby je sklidili a dostanou za to dobře zaplaceno, nebo budou nějakým způsobem s tím zahradničit, tak je to asi dobře. Když to budou dodávat nějakým rabijákům, kteří tím budou vraždit ženy a děti, no tak je to špatně. Ale to je otázka, jak se ta věc použije. A nemůžu říct, mačeta je špatně, nůž je špatně. Jo? Nebo střelná zbraň je špatně. Tudíž střelná zbraň musí ochránit, dejme tomu, nějakou osadu před dravou zvěří, před tím, aby jim tam děti kradly třeba nějaký tygři nebo lvy a podobně. Čili to jsou všechno věci a někdo to nějakým způsobem pančuje a matlá dohromady všechno možný. A pořád se snaží ukázat, že ten BRICS není nic jiného, než to, co máme tady, akorát je to natřeno na jinou barvu. To snad nemyslí nikdo vážně. To snad nemůže někdo myslet vážně, aby říkal, že BRICS jsou stejný principy, jako máme tady. Protože v BRICSu...
1: Nejsou.
0: Promiň, jenom chtěl jsem chtěl. Protože v BRICSu přeci to je nastavené tak, na tom principu rovnosti. A my se tady už tolikrát s Jirkou vám opakovali všem, že vlastně několik těch principů prolnutých do toho způsobu, jak ten BRICS kooperuje a jak obchoduje, zastavil i desítky let trvající konflikty. Takže to je cesta k udržitelnému míru. Zatímco kolektivní západ, který už přestal existovat, tak všechno tlačil cestou válek. Válka byla obroda, válka byla restart, válka byla zisk, biznis, já nevím co všechno, a cesta k donucování, tak v BRICSu ten princip je naprosto opačný. Tak co je na tom společného? Nějaké detaily, které někdo bez toho, že by to znal, že to vidí z dálky, tak bude vykládat, že to je stejné. Jo, a platí to, co říkal Jirka. A líbilo se mi, že i Robert Fico říkal těm studentům, předsudky o Číně, těch se zbavíte nejlépe tak, že si koupíte prostě letenku a do té Číny se zaletíte podívat, jak to, jak ta, co je Čína, abyste to pochopili, co je Čína dneska. Takže tak, promiň.

jako mledrá, dnes konečně přijde den, kdy se mi otevřeš, kdy splní se mi sen. Čekal jsem na tebe dlouho, měla si malinký sklus, ale dnes je ten den tady, tak už do sebe mě pust. Vím, ty 4 roky nikdo nevrátí mi zpátky, ale proti věčnosti jsou docela krátký. Vždyť jsi mi tak drahá, že si počkat za to stálo. Dokon...

láska přece nezná mezí. Prej si ten nejpředraženější tunelový komplex, nedám na ty pomluvy, já jsem z tebe perplex. A prej, že si moc vlhká, zrezne v tobě každý drát. Kašlu na ty řeči, pro mě si vlhká akorát. Každý chlap na tebe čeká, co mu to v Praze stojí, ale já na ně nežárným vím, že v srdci si jen mojí. Má blanko nejdražší, dražší než se mi zdá, dnes se mi konečně otevřeš.

Na vaší vlně Český svobodný vysílač Radiometa.cz.

0: Vítám vás u pátečního vysílání pořadu Jsme ve válce, pořadu otázek a odpovědí s bezpečnostním analytikem Janem Schneiderem. V první části rozkryjeme symboliku i historické parametry účasti prezidenta Petra Pavla na pietní aktu k srpnu 1968. Zasadíme jeho dnešní postoje do kontrastu s jeho životopisem z roku 1987. Zeptám se, jak se mění výklad dějin, nakolik je přiléhavé paralelizovat rok 1968 se současnou válkou na Ukrajině a zda nám vlastní historie neslouží i jako varování před nekritickým přijímáním jakýchkoliv válečných narrativů. Dále otevřeme rozpočtovou otázku obrany. Prezident požaduje rychlé překročení 2% HDP, zatímco vláda drží stávající linii. Budeme analyzovat, zda má hlava státu takto zasahovat do rozpočtových pravomocí vlády, zda se máme řídit reálnými potřebami naší armády nebo procentuálními závazky NATO, ale především, co přesně občané za tyto desítky miliard korun dostanou. Dál se přeneseme do severní Evropy. Polsko hlásí přípravy na možnou konfrontaci s Ruskem a Švédsko zpracovává krizové plány civilní odbrany, ochrany počítající i s těmi nejčernějšími scénáři. Zhodnotíme, zda jde o realistickou obranu nebo o postupný posun evropského prostoru do permanentní psychózy. A položme si klíčovou otázku. Jak je na krizové řízení a dopady případného konfliktu připravena Česká republika? V závěru zamíříme do Spojených států amerických, mezinárodnímu i bezpečnostnímu dění kolem FBI. Podíváme se na to, jaké změny a reformy se v amerických bezpečnostních složkách chystají a jaký dopad mohou mít na globální bezpečnostní architekturu. Tak. A dnes večer se s Janem Schneiderem spojíme výjimečně do Frýdku Místku. Budeme mít vzácnou příležitost pozdravit jeho přítele, profesora Jana Kellera, který napsal doslov ke knize Oliviera Delorme 30 důvodů, proč odejít z Evropy. Je ta kniha, kterou si pro vás Jan Schneider na dnešní večer připravil. Takže já zdravím do Frýdku Místku Jana Schneidera, hezký večer.
1: Abychom byli přesní, tak jenom do Místku, protože místní jsou na to dost citliví, takže dobrý večer z Místku.
0: Aha, tak to jsem netušila, takže opravuji, ano, zdravím do Místku, zdravím všechny naše diváky. A já si myslím, že půjdeme hned k prvnímu tématu, které jsem zmínila a myslím si, že to dnes, podle toho, jak jsem sledovala v průběhu dne reakce na sociálních sítích, ale i v médiích, celkem zahýbalo společností. Prezident Pavel, alespoň tak se to zdá, že to na mnoho lidí tak působilo, zahájil nebo respektive pokračuje ve volební kampani, protože ve svém projevu k 21. srpnu roku 1968 přirovnal situaci České republiky v té době s dnešní situací na Ukrajině. A také zmínil veřejnoprávní média, o která je potřeba dnes bojovat a srovnával ty situace. Mně se to zdá, že to bylo absolutně přes čáru. A mě by zajímal, pokud jsi slyšel ten projev, já pevně věřím, že ano, a slyšel jsi nějaké reakce, co na to říkáš. Čeká nás, zeptám se tedy, čeká nás do prezidentských voleb takto silný atak ze strany Hradu?
1: No, já tě možná trochu zklamu, protože já si myslím, že nejadekvátnější reakcí na to snahy prezidenta Pavla zahájit svoji předvolební kampaň není ani pochvala, ani kritika, ale vůbec nic na něj neříkám. Ten člověk mě už opravdu nezajímá, vadí mě, ale nezajímá mě a já se nebudu podílet na jeho předvolební kampani tím, že bych zbytečně bral do úst jeho jméno. Snažil jsem se nějak to připodobnit, oni tam furt něco přirovnávají k něčemu, tak já jsem si říkal, k čemu to přirovnat, oni ho stavějí do řady s Václavem Havlem, takže dnešní účast prezidenta Pavla na připomínce invaze vojsk Varšavské smlouvy do Československa mně připadá, jako kdyby se Václav Havel účastnil živě a spontánně oslav 1. máje nebo něco na ten způsob. Jo? Takže je to prostě něco nepřípadného. Myslím si, že ten člověk akorát ukazuje z celé společnosti tím, jaké dělá převraty a loopingy a vývrtky všelijaké životní názorové, že je to zřejmě takový vzor pro společnost ku normalizaci, to znamená opustit své názory a orientovat se jak ty korouhvičky ve větru. Takový ten vzor, že je lepší mít místo páteře hroší kůži. Jo? Prostě po něm všechno steče, on se neustále směje, perfektně zastřižená fúziska a v podstatě radši ani neposlouchejte, co říká, protože ono to v podstatě význam žádný nemá a když se to veme v celkovém kontextu, tak bych řekl, že je to dokonce vůči obětem 21. srpna 1968 a následující doby je to, jeho účast je velmi urážlivá.
0: No, já si na tebe dovolím navázat v jedné věci. Když říkáš urážlivá, já bych řekla, že i nebezpečná, a to v tom slova smyslu, že on velice intenzivně objíždí školy. On nechodí jenom na střední školy, na gymnázia, ale on chodí i na základní školy. A když jsem hned v úvodu zmínila, že on srovnává tu situaci na Ukrajině s naší situací v roce 68, tak tam jsou přece naprosto nesrovnatelné věci se odehrávají na Ukrajině. Probíhá od roku 2014 občanská válka. Tam umírají tisíce lidí a on něco takového bude vykládat žákům ve škole s tou autoritou, kterou vlastně úřad prezidenta má. Já tohleto přepisování dějin a ta neúcta k té naší minulosti, já to považuji za nebezpečné, protože pochybuji, že by ho kterýkoliv kantor nebo historik byli schopni zastavit.
1: Já myslím, že to je proti školskému zákonu, že ta jako politická agitace a v jeho případě se nedá hovořit o historickém vzdělávání, ale o jednostranné politické agitaci, takže je zakázaná. Já k tomu mám velkou výhradu, protože ty říkáš, nedá se srovnávat, já bych to maličko posunul. Já bych řekl, že se dá srovnávat lecos, ale musí se srovnávat poctivě a musí se říct výsledek a ne od toho odstoupit, když se nám vlastně to srovnání trochu vymyká z toho, co předpokládáme, že z toho vyždíme. Jo? Čili ať to srovnává 68. s tím, co je na Ukrajině, ale ať to srovnává i s tím, co se děje kolem Iráku, ať to srovnává prostě s tím, co se dělo v minulosti, ať to srovnává s těmi americkými akcemi prostě a potom můžeme k něčemu dojít, ale obávám se, že to je takový vějíř historických událostí, který bychom marně předpokládali, že bude mít člověk jeho rozhledu a jeho minulosti. Že bychom toho chtěli od něj příliš moc prostě.
0: No, u těch škol je, víš, tam je velký problém, že vlastně zřizovatelé jsou kraje, na krajích sedí politici a když jsem to sledovala ty poslední 4 roky, tak málo který kantor si dovolí spěčovat svému řediteli, který je zase závislý a jeho místo závislé na těch politicích, kteří sedí na kraji. Bohužel musím to takhle říct, ale ještě bych se chtěla dotknout. Slyšela jsem dnes několik historiků, kteří se zabývali normalizací a ta normalizace přece probíhala ne pod taktovkou Moskvy, ale ruku v ruce právě s těmi všemi složkami politickými, vojenským a tak dále, kterých on byl součástí.
1: No to máš pravdu, to přesně, co jsi popsala ohledně těch kantorů, tak to je přesně ten normalizační postup a je to ano. V podstatě ta 50. léta, protože to jsme si většinou páchali sami na sobě. Ano. Byly tam sice ty vlivy zvenku, ale prostě tohleto nám nikdo neodpáře. A já si myslím, ještě bychom se měli dostat trošku k širšímu kontextu toho roku 68.
0: No, to jsem právě se tě chtěla zeptat, jestli to, jakým způsobem teďka vlastně otáčíme tu naši minulost, tu naši historii, jak nás to může poznamenat. Co to pro nás znamená do budoucna, v tom, o čem se potom budeme bavit dál, budeme se bavit o tom, jak Evropa zbrojí, jak dál pokračuje ta eskalace války s Ruskem.
1: Já myslím, že je potřeba zvolit takový ten nenormalizační dogmatický přístup, kdy se prosazovalo prostě jedno dogma a že ten základem demokracie je pochybování. Pochybování, jak nás učil můj učitel, doktor Ladislav Hejdánek, pochybování je samým základem filozofie. Jestliže Evropa tvrdí, že jedním z jejich základů je i to řecké dědictví, tedy filozofie, tak to znamená, že by mělo společnost, že by měla chválit každého kvalitního pochybovače. Ne toho, kdo se rouhá, ale kdo kvalifikovaně pochybuje. A tady bychom měli si dovolit zpochybnit prostě celý ten, jak se říká, narativ, to je hrozně hloupé slovo, ale prostě to pojetí toho roku 68. Nesmíme zapomenout na tu knížku Tomáše Smetánky Podívám se na to ráno, kde on píše o tom, když sovětský velvyslanec do Brnin dal prezidentu Johnsonovi tu notu z Moskvy oznamující vstup vojsk Varšavské smlouvy, čili ne sovětských vojsk, ne, už vůbec ne ruských, ale vojsk Varšavské smlouvy. Tudle někdo říkal, myslím, že v Brně tady žádní Rusové ani Sověti nebyli, tady byli Maďaři, tak na to bychom neměli zapomenout. Tak on mu dal tu notu do ruky a Johnson to vzal a říkal, já si to přečtu ráno, protože o tom věděl. A tady je důležité připomenout se ten kontext, co bylo předtím a co bylo potom. V roku 68 předcházelo velmi významné setkání Kosygina s Johnsonem v obci Glassboro, kde se ti dva muži vlastně po dlouhé době se představitelé těchto dvou zemí potkali osobně a navázali velice zajímavý vztah a ten oblouk, nastartovali oblouk toho strategického odzbrojování, který končil v roce 72 smlouvou o antibalistických raketách a dohodou o některých opatřeních s ohledem na omezení strategických útočných zbraní, řečená SALT 1. Rok 68 v tomto nehrál vůbec, neznamenal žádný zádrhel, ale naopak zdá se velmi pravděpodobné, že obsazení jediné neobsazené země v Evropě, neobsazené vojsky jedné či druhé vojenské aliance, byl v podstatě podmínkou. Taktické vyrovnání pozemních sil bylo podmínkou k zahájení a úspěšnému dokončení těch rozhovorů o strategickém odzbrojení. Takže celá ta věc má úplně jiný kontext, než se zdá, a velice bych se přimlouval zase za to pochybování, přestože riskujeme po odsouzení Josefa Skály, který si dovolil velice kvalifikovaně hovořit o tom, jestli je správné to jediné prosazované pojetí masakru v Katyni. Mimochodem, pojetí, které prosazoval Goebbels, tak Skála ho zpochybnil a byl za to odsouzen, čili v našem prostředí Goebbels vlastně vyhrál. Bohužel stalo se to, nicméně jediným důstojným lidským postojem je tomu oponovat a skutečně pochybovat. A já si tady dovolím ještě, protože ta řeč byla dost smutná, tak si tady dovolím takovou rádoby vtipnou poznámku. Zaslechl jsem předsedu Senátu pana Vystrčila a musím ho pochválit, i když on se mnou nebude souhlasit. On tam totiž řekl, že je potřeba mít páteř, čili já to beru jako kritiku prezidenta Petra Pavla, a pak tam Vystrčil řekl, že je třeba říkat pravdu, i když se to nenosí, a to bych řekl, že je pochvala všem dezolátům. Takže díky, pane Vystrčile, řekl jste správnou věc, i když jste to asi vůbec netušil a nechtěl.
0: Já si myslím, Pokud nemáš tady k tomuto tématu víc, že se posuneme dál, jenom bych ti chtěla poděkovat za to, že jsi nahlídl víc do hloubky toho, o čem se bavíme, ne pouze to klouzání po povrchu, kde já jsem zmínila teda prezidenta Pavla a kampaň a tak dále, a taky se často mluví o tom, že to v podstatě byl souboj dvou komunistických křídel proti sobě, kde jedno prohrálo a druhé si pozvalo ty vojska, aspoň takto zjednodušeně. Bylo by dobré a je bohužel velká chyba právě u těch veřejnoprávních médií, která byla zmíněna, že takové diskuze a takové nahlédnutí pod povrch se u nás nekoná.
1: Ano.
0: Jestli nemáš nic víc, půjdeme dál?
1: Ano.
0: Takže další téma, zůstaneme u prezidenta Pavla a myslím si, že tady naprosto v pořádku a tady ho si myslím, že v žádném případě nemůžeme podezírat u tohoto tématu z toho, že by prováděl kampaň spíš z toho důvodu, o čí zájmy tady jde, protože prezident Pavel se vyjádřil, že by se chtěl účastnit projednávání rozpočtu vlády Andreje Babiše a jde mu o to, že se mu zdá nedostatečné naplnit ty pouze 2% HDP na výdaje na obranu, nebo respektive na zbraně a na zbrojení. Já si osobně myslím, že mu to nepřísluší, ale zajímá mě tvůj názor, co na to říkáš, ale museli bychom se bavit o tom, kolik vydávají ostatní státy. Jestli se budeme bavit o baltských státech, tak tam je to samozřejmě nejenom Estonsko, Lotyšsko vydávají kolem nad 5%, Poláci 4% a tak dále. Ale ve Francii už je to 2,2%, u Itálie 2,10% a Španělsko 2,0%. Takže to jenom pro úvod. Co říkáš na to? Zdá se ti to adekvátní od prezidenta?
1: Já zase zkusím být na začátek trošku vtipnej. Mně to přijde, že na tom severu ten rozum zdravej trošku zamrzl, kdežto na tom jihu ten zdravý rozum přece jenom trošku rozmrazený a trošku víc funguje. Co se týče toho prezidenta, no, on dělá svoji kampaň, to znamená, ta kampaň musí být někým placená. On tady působí jako agent vojensko-průmyslového komplexu, takže to musí chválit. Mluvit v souvislosti s obrany schopností státu o procentech, tak to budu, já jsem tady vymyslel nový pojem, to může říct jenom mešugenerál. Slovo mešuge a generál. To nemá s obrany schopností země vůbec nic společného. Absolutní počet nebo výše těch výdajů. Tady je potřeba postupovat prostě podle toho, jak... A tady bych apeloval na pana premiéra Babiše, když mluví o té firmě, tak ta firma, když si chce něco pořídit, tak rozhodně neřekne, že bude v příštím roce investovat 5%, ale bude si rozmýšlet, co potřebuje a od toho se bude odvíjet výše těch nákladů. Ten stát musí odvíjet svoji výzbrojní politiku od toho, že si nejdřív vyslechne rady moudrých a zasvěcených, to znamená informace od zpravodajských služeb a od obranných expertů a od diplomatů bude konfrontovat s poznatky akademiků, protože tady mě chybí leckdy ten akademický přístup. A na základě toho stanoví, jaké hrozby, jakým hrozbám čelí a jaká rizika z toho plynou. A potom je na práci těch techniků, těch armádních specialistů, aby řekli, jak těm rizikům čelit. A ještě je tady jedna taková odbočka. Stát nemůže se vyzbrojit na všechny hrozby, které jsou na obzoru, takže se musí rozhodnout, co ten stát přežije, čili tady buduje tu resilienci, to je taky takové jako docela módní, ale správné slovo, a čemu bude čelit se zbraní v ruce. Další věc je, že mnohem lacinější než čelit nějakým rizikům už realizovaným, je jim předcházet, čili prevenci. To znamená, mluvíme třeba o té migraci, chceme-li se vyrovnat s tím velkou hrozbou, co tam migrace paní profesorka Grenhillová tu knížku nazvala Migrace, co by zbraň. Takže když tomu chceme čelit, tak bychom měli nejdřív se snažit snížit migrační tlaky ve zdrojových zemích, vzdálených, pak stabilizovat ty přechodové státy a pak teprve se zabývat tím zbytkem té migrace, který sem dospěje. Ale když chceme čelit migraci v té plné šíři, neredukované cestou ani ze zdrojů, tak to je zbytečné. Nikdy si tolik nevyděláme a v podstatě ani neexistuje způsob, jak se humánními prostředky při zachování jako těch základních pravidel, jak se tomu ubránit.
0: Víš, co by mě tady zajímalo, protože oba se shodujeme na tom, v čí zájmy, že zájem prezidenta Pavla, tak jako to byla samozřejmě muniční iniciativa a nátlak na to, aby pokračovala, byl prakticky se začal odehrávat už hodinu po tom, co byl Andrej Babiš jmenován premiérem, tak samozřejmě ten zájem co nejvíce investovat u prezidenta je. A mě by tady zajímala jedna věc. Nakolik my jsme ještě suverénní v tom, aby jsme si sami na základě rozhodnutí armády, našich expertů armádních a všechno to, co ty jsi jmenoval, jsme schopni rozhodovat a nebo podléháme tlaku na to a vlastně Petr Pavel byl čelným vlastně představitelem Severoatlantické aliance. Na tohle bych se chtěla zeptat.
1: No, tady to vypadá, že my jsme spíš v pozici někoho, kdo je vlastně vydírán, kdo potřebuje platit výpalné a že to vlastně z obrany schopností země nemá nic společného.
0: Ano.
1: Tomu, abychom byli poslušnější, tak ten nátlak se děje mnohými způsoby. Oni jsou schopni taky občas i něco vážného, nějaký konflikt podnítit, aby se lidé začali více obávat a politici, aby poslušně zdvihali tlapičky pro zvýšení obranného rozpočtu. Já se velice důvodně domnívám, že vynakládáním peněz na velmi podezřelé hrozby, někdy skutečně neexistující nebo uměle vyvolávané hrozby, ve skutečnosti oslabují obrany schopnost státu, jenomže to už je skutková podstata trestného činu sabotáže. Čili myslím si, že tady opravdu to není na výběru politiků, na jejich preferencích. Tady ty hranice jsou mnohem tvrdší a domnívám se, že mnoho politiků prostě atakuje přímo jako tu skutkovou podstatu toho trestného činu.
0: Ještě by mě zajímalo, ty jsi bezpečnostní analytik a proto se chci zeptat, má veřejnost právo vědět, znát ty informace, do čeho a do jakých systémů vlastně budou ty jejich peníze investovány ve smyslu, jaká konkrétní hrozba nám hrozí, proti čemu potřebujeme být vybaveni, jako jestli to má být ta protivzdušná obrana či cokoliv jiného, jestli má, veřejnost by to měla vidět, aspoň já si to myslím.
1: Já tady budu trochu oponovat, protože si myslím, že to jsou ty přípravy, nebo vůbec ta obranná politika vychází z informací, které jsou klasifikované neboli utajené. A nejsem si úplně jist, jestli ve všech ohledech by to mělo být veřejnosti známo. V tom případě si myslím, že tady je právě ten institut toho parlamentu, že tam jsou lidé zvolení, kteří jsou vlastně ze zákona nadáni tím přístupem k utajovaným skutečnostem. To znamená, že oni jim by měla ta vláda skládat počet z toho, co dělá, ale nevím, jestli ve všech případech by to bylo vhodné to říkat veřejnosti. Na druhou stranu si myslím, že jsou určité hrozby, o nichž by veřejnost měla být informována pro ten případ, aby vlastně mohla přispět k té větší odolnosti společnosti vůči těmto rizikům. Takže neřekl bych, že tady existuje jednoznačná odpověď, ale spíš jak v jakém případě.
0: Tak abych to zlepšila zase teďka zase na oplátku já, tak mě napadá, že asi to nebude ten reklamní tah, který udělal pan generál Andršandr s těmi kryty, že by se veřejnost na to měla připravit, tak takové věci se asi nedozvíme, ale pokud nemáš k tomuto tématu nic dalšího, tak můžeme jít dál.
1: Ano.
0: Tak, Polsko, to je... Zajímavá věc, co se tam teďka odehrává, nebo respektive zajímavá, očekávatelná, protože se historických důvodů spoustu let zpátky samozřejmě Polsko má vážné obavy z Ruska, ale co jsme se dozvěděli teď, tak já si beru brýle, abych přesně mohla přečíst jméno náměstka ministra obrany polské armády Cezary Tomčika, který otevřeně promluvil o tom, že ruské provokace tady nastanou v průběhu několika měsíců a podle Severoatlantické aliance, podle NATO, se máme připravovat v horizontu prakticky roku 2027. A já se tě chci zeptat, jestli takovéto výroky i ze strany Severoatlantické aliance mají nás uvést do stavu jakési pozornosti, nebo to má vyvolávat pouze strach?
1: Řekl bych za B, je pravda. Je to strach, tady se zase nahání vlny pro to zbrojení, ale v případě Polska bych to viděl ještě v určitém smyslu konkrétněji, protože Polsko je v takové zvláštní geopolitické situaci. Ono je příliš malé, aby bylo velmocí, ale zase je proti těm malým státům příliš velké. Čili ta polská pozice je taková ambivalentní. Poláci si, jak se říká, hrají na velmoc a čouhá jim sláma z bot, jo, takhle se to říká docela tvrdě. George Friedman v té své slavné knize Příštích 100 let, kterou napsal před 20 lety, vyslovil takový předpoklad, že v Evropě hrozí střet a skutečně před 20 lety to bylo velice odvážné nebo zajímavé říci, a on řekl mezi Polskem a Tureckem. Vypadá to, že v obou případech, nevím, jestli dojde ke střetu, ale vzestup těchto dvou zemí, jejich ambice jsou zcela zřejmé v této době. A já mám pocit, že Poláci využívají toho strachu ke zbrojení a toho zbrojení využívají, asi se nechystají k válce, ale chtějí vyfutrovat svoji mocenskou pozici. To dává veliký smysl, když si zrekapitulujeme všechny, respektive tu celou škálu jejich vztahů s Ukrajinou. Oni na jednu stranu, protože nemají rádi Rusy, tak podporují Ukrajince, protože ti taky nemají rádi Rusy. Na druhou stranu se dá říct, že Poláci stejně tak nemají rádi ani banderovce, ani ukrajinské obilí, nebo respektive ukrajinskou zemědělskou konkurenci, co se týče případného vstupu do Evropské unie. Čili já to tady chápu v tom vztahu, kdo bude hrát v Evropě větší roli, jestli Polsko anebo Ukrajina.
0: Rozumím. No a já teď se tě zeptám, když jsou to naši sousedi, kteří evidentně jsou na tom ekonomicky, my se díváme na Polsko, jakým způsobem nás předběhlo, jsou na tom lépe, tak jak by se k tomu měla postavit Česká republika? My k tomuto, protože 4,4% nebo dokonce snad ještě víc, tak to je opravdu hodně ten odskok. Jak bychom se na to měli dívat my?
1: Já bych donedávna řekl, že by se nás to nemuselo moc týkat, ale ono se v posledních letech prolomilo tolik věcí, které byly dříve nemyslitelné, že si nejsem tak úplně jist. A samozřejmě, že mě tam straší ten rok 38, kdy dokonce i Winston Churchill ve svých pamětech konstatuje, že se Poláci a Maďaři do nás zahryzli jak hyeny po tom Mnichově. Jo. Oni se přidali k Hitlerovi, že jo? To je, se málo kdy zmiňuje, když mluví o Mnichovské dohodě, že tam akceptovali prostě požadavky Poláků i Maďarů vůči na úkor Československa. Takže v tomto případě si myslím, že je asi potřeba vzít rozum do hrsti a skutečně se nezabývat hrozbami nějakých hvězdných válek, ale zabývat se tím, co reálně může nastat. To znamená, že my bychom měli být schopni ochránit své hranice. Nemůžeme čelit nějakým geopolitickým hrozbám, nemůžeme čelit vesmírným válkám, ale měli bychom čelit tomu prostě, čemu čelit můžeme.
0: Jasně, takže samozřejmě hranice a tím pádem naše nejbližší sousedy sledovat, co se tam děje, jaký je tam pohyb v rámci toho celoevropského válečného nasazení, které já považuji za velice nebezpečné, ale pojďme dál, jestli můžu, pojďme do Švédska.
1: Já bych tomu řekl ještě jednu poznámku, když mluvím o těch sousedech, na ABE mluví Pavlův kolega ze školy a dotkne se tam postaví Radovana Procházky. Já bych k němu řekl jenom takový detail. My jsme si kdysi dělali trošku tak legraci z Procházky, protože on měl velikou pivku na Němce a neustále mluvil o tom, že je potřeba prostě k těm Němcům přistupovat velice ostražitě, když to tak jako diplomaticky opíšu. A s odstupem let já si říkám, že ten člověk zase vzhledem ke své životní zkušenosti, obrovským životním zkušenostem, že ten člověk prostě něco cítil v kostech a za ty hlupáky jsme byli my. No.
0: Máš na mysli Radovana Procházku, vlastně člověka, který přišel v roce 1990 vlastně po tom převratu a měl na starosti vojenskou rozvědku, jestli to říkám já správně, když tak mě oprav. Ano, říkám to dobře. A spekuluje se o tom, jaká byla pozice vlastně Petra Pavla v té době, když on měl na starost tady toto velení, abych to uvedla do pořádku. A nás čeká třetí díl, ještě závěrečná část rozhovoru v sobotu s panem Pavlem Benešem. No. Můžu tedy dál?
1: Ano.
0: Děkuju za doplnění a já jsem to zaslechla už z více stran, že ve Švédsku se ta jakási rusofobie dostala do takových dimenzí, že tam švédská vláda začala se starat o to, aby měli dostatek míst pro hroby, pro své padlé. Už zachází podle řady lidí, co já to čtu, tak do extrému pro 500 000 Švédů v případě vypuknutí války. Dokonce se do tady toho úsilí těchto příprav na možnou válku a to, jak se bude Švédsko chovat uprostřed té války, zapojila i církev. Má nás to vyděsit, nebo to máme opět považovat za jakési vehnání občanů do jakési poslušnosti a přípravy na tu válku, aby se nespěčovali svým vládám, protože já si to jinak neumím představit.
1: Já k tomuhle nemám skoro co říct, protože předtím stojím v takovém němém úžasu a napadlo mě jenom, že vlastně z toho strachu a strašení válkou profituje samozřejmě vojensko-průmyslový komplex, ale přiživují se na tom i vlastně farmaceutický komplex, ten energetický komplex nezůstává pozadu, všechno to financuje bankovní komplex a jako pijavice se na tom živí mediální komplex. To je ta pětice komplexu, kterou definoval pan generál Petr Pelc a je to velice inspirativní. Já se tady z toho domnívám, že vlastně ten pohřebnický průmysl nechce zůstat pozadu a chtějí být taky si na tom hrábnout. Možná ty církve se na tom taky chtějí přiživit. Tady dochází k takovému vysávání toho státu tím, že se vlastně platí ty nenaplněné kapacity. Že jo? Ten průmysl chce být placen za to, že uchovává nějaké výrobní prostředky, aniž by je využívalo reálně, takže pohřebnictví zřejmě chce taky jako být připraveno, to znamená, chce si taky ukousnout z toho rozpočtu, který je dán prostě tím válečným šílenstvím, že je nepošlou do správných mezí ty lidé, že ta společnost prostě na to nereaguje nějak. Mě dává takový určité oprávnění se domnívat, že ta společnost je, jak kdysi definoval Erich Fromm, nekrofilně zaměřená, nikoli na život, ale prostě je v těžké dekadenci, depresi, prostě v těžkém úpadku a prostě, že vůbec se může vést debata na tenhle ten způsob, mě prostě

0: mají občané Švédi vůči NATO, když se nebouří proti tomu, jak se k ním chová jejich vláda a kdy jsou ty hranice mezi normálním civilním přístupem přípravy nějaké bezpečnosti a vyvoláváním strachu a v podstatě zpochybňováním důvěry v NATO.
1: Tady to zase hraje roli, v podstatě bych řekl, negramotnost obecná. Jo? To školství v rámci Evropské unie jde opravdu do kytek. Dokonce jsem se dozvěděl, že nějaký soud pravil, že učitelé nemají nárok na osobní čas žáků po vyučování. To znamená, že nemají právo po nich vyžadovat psání domácích úkolů. Můžou jim je uložit, ale nemůžou to po nich vyžadovat, protože nemají nárok na soukromý čas těch žáků. No tak to je cesta prostě do pekla. Tady, co se týče té složky vlastně té obrany, myslím si, míříme asi k té civilní obraně, že jo, která se tady vlastně přesouvá jako pod tu armádu a měla by vlastně zůstat pod vnitrem. Já si myslím, že to
0: Ano, u nás v České republice, teď se dostáváme domů, ano.
1: Zanedbání této složky bych řekl, že svědčí o tom, protože si nemyslím, že všichni politici jsou úplně bezsvědomí, tak se domnívám, že oni vědí, že jde o určitou jenom strašidelnou hru a že vlastně těm lidem nic nehrozí a že jde jenom zase prostě o to, prostě ty lidi nějak vyšťavit a přiživit se na nich. Ale ještě zpátky k tomu NATO. To Švédsko nikdy nebylo neutrální ani za druhé světové války. Prostě ty Němci by tu válku velmi brzo prohráli bez švédský rudy a bez švédských kuličkových ložisek, že jo, to je známá věc. To bylo od nich jako velice pokrytecké. Oni vstupují do NATO s takovými válečnými úmysly, aniž by si vlastně přečetli tu základní smlouvu, zakládající smlouvu na to, co je Washingtonská smlouva a tam se v prvním článku, který obsahuje jediný závazek, praví, že státy se zavazují všechny spory řešit jednáním a že odmítají i, že se zdrží i hrozby silou. Čili oni dělají úplně všechno proti tomu, úplně obráceně. Takže potom vlastně ta doba, začátek 21. století asi se vyznačuje tím, že přestávají platit prostě jakákoliv pravidla a dané slovo nemá vůbec žádný význam a podpis něčeho už prostě vůbec ne. Takže tady se v podstatě to pokrytectví je nejsilnějším, vlastně nejvýznamnějším znakem této doby.
0: No, ano, nemusíme zůstávat u Švédska, protože správně si řekla, že NATO je obranný pakt a my sledujeme poslední 2 roky stále intenzivnější útočnou snahu válečnou ze strany Evropy jako takové, protože Donald Trump přece tu válku chtěl zastavit a stojí to stále proti tomu koalice ochotných a tak dál, ale já bych se chtěla ještě dotknout a už míříme dál toho, co se odehrává u nás, pokud je o tu civilní obranu, protože u nás se stalo to, že a já, abych to zase přečetla správně, říká se tomu pokos, je to v podstatě příprava občanů k obraně státu, tak teďka vláda ten pokos vlastně dává pod armádu a ne pod civilní řízení ministerstva obrany, dává to pod generální štáb armády a údajně kritici říkají, že vlastně je to špatně a jsou ve hře jakési šetřící momenty, že by se měly snižovat stavy. Co o tom víš, nebo co by si nám k tomu mohlo říct? Co ty říkáš? Jsi na straně těch kritiků, jestli by to mělo zůstat nadále pod tím civilním rezortem na obraně, anebo je ten přesun pod tu armádu jaksi efektivnější, jak oni nám říkají?
1: No rozhodně za kritickou infrastrukturu odpovídá ministerstvo vnitřní bezpečnosti, to znamená u nás ministerstvo vnitra a tak dále. Má to zůstat civilní záležitost. Jediné, co mě v této souvislosti napadá, je, jak se třeba teďka mluví o té nové nemoci.

0: nemocnici, že to bude vojenská nemocnice a tak dál, tak mám pocit, jestli to není zase takové jako účetní kouzlení s tím, s těmi náklady, s těmi procenty, prostě, že se bude spousta věcí připisovat jako do těch nákladů, aby neměli problémy prostě s těmi mešu generály, který prostě počítají jenom ty procenta a ty penízky. Takže se tato agenda, že se přesune pod obranu a že se to bude vykládat, jako že to je prostě ten příspěvek do toho NATO, já fakt nevím. Podle mě to smysl nedává, ale nejsem odborník v této oblasti. Nicméně myslím si, že kritická infrastruktura zahrnuje i integrovaný záchranný systém a tohleto. Takže tady je to takový trošku schizofrenní opatření, podle mě.
1: Já jestli tady k tomuto tématu už nic nemáš, tak bych se posunula ještě mimo no. Evropu a mimo nás, a to k tématu FBI. V Americe došlo k takové zajímavému posunu ze strany Spojených států amerických, respektive Keše Pateli, ředitele FBI. A já se tě chci zeptat, zda jde o jakési pragmatické rozhodnutí, protože on chce navázat spolupráci s Čínou i s Rusem z důvodu zvyšující se kriminality, a to po všech stránkách, ať už jde o, já nevím, drogy, pašování zbraní a tak dále. Zdá se ti to správný přístup a posun, který je nebývalý, protože Čína samozřejmě je jako ten největší soupeř pro Ameriku v současné době. Co na to říkáš?
0: Já velice, v podstatě téměř já sám, když vidím konečně racionální, velmi rozumný, promyšlený krok, vzpomněl jsem si v této situaci na Miroslava Polorejcha, který na konci života psal takové zajímavé statě v tom smyslu, že ty dvě největší, nebo ty největší velmoci, že jsou odsouzeny ke vzájemné spolupráci. Odsouzeny v tom smyslu, chtějí-li zachovat život na zemi, tak musí přestat hrozit tím, že tu zemi rozflákají, ale že tady čelíme mnoha výzvám, které každá země jednotlivě může ten svět zahubit. Ale pohnout ten svět trošku k lepšímu, tak v tomto směru jsou odsouzeny prostě ke vzájemné spolupráci. Čili já to vidím jako v intencích těch velikých přání a tužeb Miroslava Polorajcha a nejenom jeho, že tady konečně oni se chytli za nos a řekli, my máme ale tady mnoho problémů, který prostě sami nevyřešíme a musíme si vzájemně pomoci. To znamená, že jsou-li to věci kriminálního charakteru, dochází tady i ke srovnání měřítek určitému, což je proces přesně opačný tomu negativnímu používání dvojího metru. Jo. A čili má to mnoho takových sekundárních a terciárních velice dobrých přínosů a já jenom doufám, aby tento trend vydržel.
1: Já si myslím, že budeme to sledovat samozřejmě určitě, a protože, jak jsem hned v úvodu řekla, pokud nemáš k tomuto tématu, které jsme nastínili, že se odehrává něco nového, pozitivního ve Spojených státech amerických směrem k věčným rivalům, tak pokud tomu nic nemáš, tak já bych tě poprosila, když jsme dneska večer ne v Havlíčkově Brodě, ale v Místku u profesora Jana Kellera, jestli byste nám mohli spolu představit knížku, kterou si vybral. Takže já bych přivítala pana profesora. Já vás pěkně zdravím, hezký večer.
2: Dobrý večer, já zdravím Svítku Místku, protože my jsme jedno město, neboť nám vysychá řeka Ostravice, která nás v minulosti rozdělovala. Co se týče té knihy, já nevím, jestli se to dá ukázat na kameru.
1: Ano, vidím to dobře, takže i diváci můžou správně vidět tu vaši knížku.
2: Jejím autorem je francouzský historik a spisovatel Olivier Delorme. Ona se ve francouzštině jmenuje 30 důvodů, proč odejít z Evropy. V českém překladu se tam dalo, proč odejít z EU-ropy, aby bylo jasno, z čeho se má odcházet. Když se, já to řeknu asi ve třech bodech, velice stručně. Když se budovala Evropská unie, tak se zdůrazňovala tři hesla. Za prvé, bude to zaruka míru. Za druhé, bude to garant hospodářské prosperity. Za třetí, bude se prohlubovat demokracie. Dneska jsme svědky za prvé militarizace Evropy, za druhé hospodářského úpadku a za třetí prohlubuje se ne ani tak demokracie, jako spíše kontrola a dohled nad obyvatelstvem. No a Alain Delorme v té knižce, protože je historik, tak ukazuje, že se to neobjevilo zčista jasná, ale že hodně z toho bylo už od začátku v konstrukci Evropské unie a obou jejich předchůdkyň tak trošku zaklíčován. Jenom velice stručně z jeho knihy k prvému bodu, k bodu garance věčného míru. On tady cituje slova Altiero Spinelliho, což byl významný italský politik a jeden ze zakladatelů předchůdkyně Evropské unie, který pronesl 12. dubna 1953. Nelze to říci veřejně, ale faktem je, že Evropa, má-li se zrodit, potřebuje silné rusko-americké napětí, nikoli uvolnění. A aby se upevnila, bude zřejmě potřebovat válku proti Sovětskému svazu a schopnost vést ji ve správný okamžik. To je z roku 1953. K bodu číslo 2, to jsem tam našel taky z roku 1953. Dneska si někteří lidé myslí, že je naprosta novinka, když jsme byli odříznutí od východních surovin, abychom mohli kupovat o něco drahší americké suroviny. Takže co se tady píše k tomu? Poté, co si Spojené státy vynutili nahrazení velice kvalitního polského uhlí americkým uhlím, jehož měli nadprodukci, poskytli Evropskému společenství uhlí a oceli roku 1953 půjčku, jejíž podmínkou bylo zvýšení nákupu uhlí ze Spojených států, jehož cena byla navíc snižována subvencemi na přepravu. Konečný výsledek, Spojené státy vyvezly svou nadprodukci, zatímco země Evropského společenství uhlí a oceli museli uzavírat vlastní doly. Takto Evropa funguje od samého počátku, říká autor. A teď k tomu bodu číslo 3, prohlubování demokracie. On, i když nebyl nikdy v evropské instituci, ani jako poslanec, ani jako zaměstnanec, tak má velice dobré informace. Zase cituji. V každém evropském procesu se předběžně vyloučí kontrola ze strany jakékoliv autority vzešlé ze všeobecného volebního práva. Technokraté v tajnosti připraví dohodu, ta je pak prosazena skrze orgány vzešlé z voleb s odůvodněním, že na ní nelze změnit ani čárku, jelikož by se tím celá dohoda zpochybnila a že její odmítnutí by vyvolalo obrovskou katastrofu. Pokud máme ještě minutu a půl,
1: ano, určitě.
2: Tak jsem našel něco ke konfliktu na Ukrajině. Ta knižka je stará 10 roků, oni dopisovali na podzim 2016, publikovali začátkem roku 2017 a u nás se často to vidí tak, že konflikt na Ukrajině začal v únoru 22. Takže co Olivier Delorme napsal 5 roků předtím, než ten konflikt vznikl. Tam, kde Charles de Gaulle přes tehdejší ideologické rozdělení prosazoval spolupráci od Atlantiku po Ural, Evropská unie oživuje pod americkým dohledem a proti Rusku starou hranici z roku 395 mezi Západořímskou a Východořímskou říší. Tuto linii od středověku prodlužovali přes Ukrajinu až k Baltu výboje řádu německých rytířů, poté války Poláků a Litevců proti pravoslavné ruské moci, která se považovala za pokračovatelku Byzance, a nakonec rakouský a německý imperialismus v rámci Drang nach Osten. Pro tohoto evropského minotaura není nic naléhavějšího, než provokovat Rusko na Ukrajině a vyhlašovat vůči němu hospodářské sankce, zatímco NATO současně přiživuje vojenské napětí svými projevy a agresivním postojem. A to ve chvíli, kdy islamistické nebezpečí ohrožuje nás stejně jako Rusko, píše autor počátkem roku 2017.
1: Ale to už se, pokud jde o tu islamizaci, tak se to od toho roku 2017, bych řekla, posunulo ještě k daleko většímu nebezpečí.
2: No to bylo čerstvě 2 roky ano. Po té velké migrační vlně. Ano. Od té doby jsme toho prožili mnohem víc. No.
1: Přesně tak. Já vám moc děkuji. Já si myslím, že je to nesmírně, i když je to knižka, jak říkáte, skoro 10 let stará, tak je aktuální a zapadá do současné doby, protože ten tlak na tu federalizaci, tak jak říkáte v tom prvním bodě, tak to tam samozřejmě vidíme a cítíme a je zajímavé se podívat a ohlídnout zpátky. Děkuji moc za pomoc a představení.
2: Předmluvu ke knize napsal autor a byl velice potěšen, že vyšla v češtině a že to tady někdo bude číst, protože autor to nemá ve Francii jednoduché.
1: Děkuji za přiblížení a
0: doslov děkuji této taky... knížce napsal pan profesor.
2: Ale já to jednoduché.
1: Děkujeme moc za představení knížky i za to, že jsme mohli vidět autora, který nám ji představil, autora teda do toho doslovu. A já, pokud máme ještě chvíli čas, tak bych, pokud diváci posílají dotazy, tak bych poprosila Jana Schneidera. Honzo, prosím tě, ujmeš se své klasické ještě role, odpovíš na otázky našich diváků, děkuju.
0: Nepodvolení zdraví paní Kateřinu a všechny sledující od Zlodějky, takže zdravíme do Havlíčkova Brody.
1: Zdravím, hezký večer.
0: Bylo by moc fajn, kdyby pan profesor Keller byl také pravidelným účastníkem na ABJ. To není otázka na mě.
2: Už jsem odešel.
0: Připojuji se k tomu. Tak, co na to mám říct?
2: Já jsem starý a nemocný.
0: To Šáder by mohl říct, kolik je v České republice mešit a muslimů. Děkuji. Nemohl říct, nevím to, ale vím jenom jednu věc, že dlouze trvalé usazení muslimové nespůsobovali České republice, nebyly pro Českou republiku bezpečnostním rizikem. Naopak oni sami velmi neradi viděli nějaké přicházející extremisty. Takže ten počet je takový trošku jako zavádějící parametr. Co říkáte na vyjádření Zemana, že uvažuje o kandidatuře na prezidenta? No, já jsem rád, že je toto otevřeno. Já jsem v podstatě velice litoval, že při té poslední volbě pan prezident Klaus se neodhodlal k tomu být zvolen, protože já jsem si říkal, že by v jeho případě stačilo, kdyby tu kandidaturu ohlásil a nemusel by dělat vůbec žádnou kampaň, a že by na tom hradě vál trošku jiný vzduch, jiný vítr. Pan Schneider, co víte, prosím, o tom, že 68 ze západu byly už na hranicích západní tanky. Mockrát se o tom psalo, no, opak je pravdou, v roce 68 naopak vojska NATO byla stažena asi do 50 kilometrů od hranic, aby náhodou nedošlo k nějakému nechtěnému střetu. Čili tam opak byl pravdou, ta věc byla domluvená a byla v podstatě provedena technicky velmi čistě. Dobrý večer. Bylo by, prosím, možno srovnat Petra Pava s Václavem Havlem? Objevují se pokusy o jejich přirovnávání. Rád bych znal názor pamětníka. Děkuji. No, já nevím, těch srovnání by bylo hodně. Já když to srovnám z minulosti, tak v té době, kdy se Václav Havel zastával jako lidí z undergroundu, kam jsem patřil, no tak pan nynější prezident Pavel se naopak cvičil v tom, aby nám šel po krku, takže asi to takhle řeknu. Možná tam se najdou i nějaké styčné body souladné, že třeba oba jsou muži, a tak dále, ale to jsou prostě takové věci jako velice marginální. to základní srovnání. Na to asi tady není prostor a já se na to ani necítím být velmi kvalifikován. Nicméně musím říct, že u obou osob nastaly v jejich životě velmi zajímavé zlomy. Havel nebo Pavel, oba stejní lháři, blbci a prospěcháři, no tak to tady asi nemusíme říkat. Podle mě, kdo neumí říci nic pozitivního o Václavu Havlovi, není práv ani kritiky. To též platí samozřejmě o Petru Pavlovi. Kdo není práv říct o něm něco pozitivního, tak by neměl ani kritizovat, protože to je pak jednoznačně předpojaté. Já třeba o Petru Pavlovi musím říct, že umí šplhat po laně a jezdit na motorce. Už jste slyšeli vyjádření tajemníka Rutteho, který veřejně vyhlásil, že Rusko je velké jako Belgie a Nizozemí, čím chtěl vyhlásit, že Rusko se dá snadno dobít. No tady by mělo být asi tvrdý i když ono to je takový freudovský dobít. Ten Rutte, takhle, kdyby Rusko bylo citlivé na mlácení hubou, třeba u Rutteho, tak už by bylo dávno na lopatkách. Tak, máme tam ještě něco. Nikdy neměla být schválena přímá volba prezidenta ČR. No tak, Kateřino, to je tvoje téma. K tomu bys... No,
1: samozřejmě, já bych byla velice ráda, kdyby se ta volba vrátila zpátky a upřímně musím říct, že jsem nechápala kolegy, že se k tomu nechali v tom roce, kdy to bylo 2012, tuším, že se k tomu nechali dotlačit a považuji to za obrovskou chybu, která a tam se datuje to prvotní rozpolcení naší společnosti.
0: Co si myslíte o tom, že se mezi některými lidmi šíří hypotéza o tom, že neexistují jaderné zbraně? Není to součást nějaké propagandy? No, to je spíš součást nějaké demence. Zeptejte se v Hirošimě. Pavel umí jezdit na motorce, však už ji položil. No tak ano, položil, no, tak zase ji zvednul, tak jako umí, no, možná. Mám ještě něco kloudného? Tak, když Pávek navštěvuje školy, tak ho tam snad někde musí vpustit. Takže ředitelé s tím souhlasí. Stydím se za tyto občany, kteří vedou naše školy. Podpis, takhle ten prezident, proč by nemohl jít do školy, ale opravdu by se neměl dopouštět nebo neměl by tam být v roli šéfa opozice, takhle to řeknu. Jo. Měl by, když přijde na tu školu, tak by měl, jak říká, reprezentuje stát navenek a on se zapřísahal, že zastává mandát v intencích mandátu, který mu dala vláda, takže pan prezident Pavel je-li na škole, měl by mluvit v intencích vládní politiky. Jestliže tak nečiní, ředitelé nejsou oprávněni ho tam vpouštět. Pane Schneider, ukecejte pana profesora, on není ani starý, ani chorý, je chytrý a má výborný smysl pro Boha živého, ať je ho víc vidět. Tak já vám ho aspoň ukážu, ať je ho víc vidět. Vidíte, jak se tváří, on potřebuje prostě oslovit a přemlouvat. No.
2: Já už jsem řekl několikrát, že kromě své fotogeničnosti nemám co nabídnout. Navíc mám vysoký tak.
1: Já vám děkuji oběma pánové. Moc ráda jsem poznala takhle poprvé osobně, když na dálku pana profesora Kellera. Děkuji za to, že přispěl do dnešního pořadu Jsme ve válce a vlastně podpořil tuto knihu. A já si myslím, že jsme vyčerpali nejenom otázky, ale také čas. A chci moc poděkovat. To místo u tobě, potěšení. Honzo. A přeji hezký večer vám oběma a také našim divákům.
0: Hezký večer.
2: Hezký večer.

0: Bylo, nebylo. Dávno tomu. Všichni na to už zapomněli, kdo nezapomněl, jen těžko vzpomíná. Narodil se malý Péťa do plukovnické rodiny a zatímco ostatní děti žvatlali, malý Péťa už ve 3 měsících směle vydával rozkazy. Pozor, pohov, vpravo, v bok, čelem, vzad. Taťka plukovník měl z kluka radost a kdyby se teprve nebatolil, už by ho sebou tahal na buzerplac. Tomu ale manželka zatrhla, protože jí dožíralo, že plukovník kluka na místo v kočárku vozil na procházky OTčkem a místo dudlíku mu na hlavu cpal plynovou masku s velkým filtrem. Když Péťa vyrostl do školního věku, rád tatínkovi leštil hvězdičky na výložkách. Leštil je tak poctivě, až se blištěly z vojenského útvaru daleko směrem k ústřednímu výboru KSČ, kde jednoho dne oslnili soudruha generálního tajemníka a ten pronesl velké proroctví.
1: Tady si někdo naleštil pěknou budoucnost.
0: A zde začíná naše pohádka. Přeskočíme všechno, co bylo nebo nebylo, jak jsme už dávno řekli, to si každý odpracoval a kdo neodpracoval, tak ten ať drží jazyk za zuby nebo si ho vezme na paškál. Deník N, Seznam, Česká televize nebo nedej bože Fórum 24. Z malého Péti se stal král, poněvadž z Čech se stala monarchie. Seděl na trůně a královal, měl fajn kamarády z dramatického umění a tak si jednoho dne usmyslel, že 3 z těch nejkamarádovatějších si vyzkouší, jak kamarádsky mu odpoví, když jim položí nějakou záludnou otázku. Nesměla být ovšem zase tak záludná, aby na ní ti jeho kamarádi neuměli odpovědět, protože ti kamarádi to s tou chytrostí měli tak akorát, tedy akorát tak, aby to nevypadalo, že jsou spíš vychytralí než chytří. Králův rádce, takhle je to, vymyslel tu nejlepší otázku na světě. Dvořané a poddaný lid se shromáždili jednoho dopoledne v trůním sále, kam si král Petr Pavel I. pozval Zdeňka, co s mizerným charakterem napsal a natočil spoustu úžasných filmů. Pozval Evu, co je příbuzná z holuby a ráda s nimi vrká na hradních nádvořích. A nakonec pozval spravedlivého Ondru, který podporuje dobré úmysly, co padají lidem na hlavě a dělají z nich mrtvoly. Všichni 3 před svého kamaráda krále Petra Pavla I. předstoupili, pěkně se uklonili, protože klanět to oni se uměli, nejen na jevišti, ale zejména, když za to klanění získávali příjemné výhody hodné nejlepších přátel panovníka. Ten pokynul jablkem a žezlem s korunou důstojně vraženou do moudrého plochého čela a hned začal.
1: Já vás mám rád, moji věrní. Mám vás rád jako svůj majestát. A tak se vás chci zeptat, jestli mě máte rádi i vy.
2: Ale jistě, samo sebou, to se rozumí. My vás milujeme,
0: překřikovali se všichni 3 tak servilně, až je musel král přerušit, protože to začalo být trapné i jemu samotnému, což nebývalo zvykem. Neb i on byl významným představitelem státní trapnosti, tak výrazně významné, že na doporučení jeho rádce, takhle je to, nechal vyškrtnout slovo trapnost ze slovníku.
1: Dobře, mládenci a děvče, zeptám se vás každého jednotlivě.
0: Jak pak mě máš rád ty, Zdeněčku, kamaráde? Zdeněk se na vteřinu zamyslel, ale pak pravil jako laskavost sama.
3: Já vás mám, veličenstvo, rád jako sám sebe. A protože sebe musí mít člověk nejraději, jsem vám oddán jako sám sobě. Mám vás rád jako svoje slova, svoje pohyby, jako své obecenstvo, jako autora a jeho moudrost, jako své umění, co mou moudrost povýší až k nebesům. A taky vás mám rád jako autorská práva, zejména taková, kde autorem byl někdo jiný, ale jmenovaným příjemcem jsem nakonec já. Na krále Petra Pavla I. to bylo hodně obsažné. Ujistil se tedy jednoduchou otázkou, že pochopil Zdeňkovi city.
1: Máš mě rád jako to státní vyznamenání, co jsem ti dal?
3: Přesně tak vás mám rád, veličenstvo. Zakýval hlavou oddaně Zdeněk, ještě jednou se uklonil, opíraje se o chodítko a krále to potěšilo. Ten se tedy obrátil na Evu, která se po noční rozpravě s flaškou vodky trochu motala a oči jí šly šejdrem. A položil jí stejnou otázku. A co ty, Evičko, ty okrasohradní holubí letky, jak ty mě máš ráda? Eva s bledou tváří a pytli pod očima si škytla a odpověděla.
4: Já vás mám, generále, veličenstvo ráda jako vyplacenou smlouvu.
3: To se Petru Pavlovi prvnímu líbilo. Sám měl rád výplaty na různé účty. Hrával se svým poradcem, takhle je to hru na sumy. Takhle je tomu třeba položil numerickou otázku. 2,5 milionu dolarů. Král Petr Pavel I. hned odpověděl. Účet JP Morgan Private Bank dorazilo minulý týden. Pak zase on oplatil, takhle je tomu, stejnou otázkou. 7 milionů euro, přišlo to teď v neděli. Takhle je to měl přehled, takže okamžitě odvětil. Goldman Sachs, ale musí se to ještě rozdělit mezi zúčastněné. Oba se takhle bavili, smáli se u toho a pošklebovali obyčejné lůze, že nemá ani tušení, v jakých číslech si to oni libují. Ale vraťme se k tomu poslednímu, na koho se s otázkou obrátil Petr Pavel I. Vraťme se k Ondřejovi, který byl jeho nejmilovanějším kamarádem.
1: Tak pověř, Ondro, jak ty mě máš rád?
3: Ondřej neváhal. Já vás, můj příteli, pane králi Petře Pavle I., mám rád jako hrachovou kaši.
0: Z dvořanu vyšly citoslovce údivu. Eva si škytla, až si téměř ublinkla, Zdeněk zavrávoral u chodítka, tomu ujelo a na zem mu spadlo paraple, o které se opíral, aby nebylo vidět jeho pokřivenou páteř. Pak nastalo hrobové ticho.
1: Král zíral na Ondřeje, jako by nevěřil vlastním uším. Co jsi to řekl?
3: Ondřej tedy s jistotou sobě vlastní zopakoval své přátelské vyznání. Mám vás rád jako hrachovou kaši.
1: Ondřej, odvětil král, můj nejmilovanější příteli, ty mě máš rád jako kaši. Hrachovou.
0: Ty jsi se jistě spletl, dej si čas, nebuď tak unáhlený s odpovědí.
1: Mohl bys mě mít rád třeba jako ty drony, co jste vyváželi na Ukrajinu, nebo jako ty peníze, co se z toho ztratili, ale jako hrachovou kaši. Ty malé, zelené, hnusné kuličky, co mi připomínají pubertu, ten odporný, zelený zásobník, co z něho po rozlousknutí vypadne munice, po které se člověk propšouká téměř do vesmíru. Tak. Kaše, ta rozňahňaná hmota s hnusným opečeným párkem a nedovařeným vajíčkem, ba co ještě hůř, s volským okem. Ty si děláš prdel, ne?
3: Ne, odpověděl Ondřej odhodlaně.
1: Tak, vypadni.
3: Cože?
1: Vypadni, povídám, zmiz z mého království.
3: Ale králi, příteli,
1: už nejsem tvůj přítel. Zmiz mi z očí. Hradní stráži, vyveďte toho drzého komedianta za hranice. Právě jsem mu odebral vyznamenání i státní občanství. Ven, povídám.
3: Následky byly devastující. Ondru vyvedli za hranice, tam ho nakopali do zadnice. Král Petr Pavel I. zakázal výrobu, prodej a konzumaci hrachové kaše. Nakonec svůj zákaz rozšířil na všechny luštěniny, na fazole, čočku, boby, soju a vůbec všechno, co pomáhá člověku ulevit si, když nastane zácpa. Z jeho rozkazu byly zlikvidovány všechny plantáže, záhony, zatčeni všichni pěstitelé. Lidé museli nosit kapsy na ruby, aby v nich nepřechovávali kontraband.
0: Když přijel starý Habsburg z Rakouska na kus řeči o panování,
3: Hned si poručil čočkovou polévku a hrachovou kaši. Ale měl smůlu. Dostal jen křepelčí pečení, steak z velblouda a krajíc chleba z penamu. To už bylo v monarchii napětí, že se čekalo, kdy to bouchne. Lid trpěl zácpou. Komedianti s nafouklými břichy se vznášeli nad jevišti, mimo záběry kamer, odlétali od mikrofonů. Dvořané se sotva hýbali, toalety jen smutně čekali, kdy je konečně někdo zasedne a zasplakuje si. Král už toho po nějaké době měl plné zuby. A tak vzkázal, aby detektivové našli Ondřeje a vyřídil mu, ať se vrátí alespoň s plechovkou hrášku v nálevu. A on se vrátil. Zachránce národní zácpy přijel jako osvoboditel s kolonou vojenských pékáček narvaných hrachovou kaší, čočkovou polévkou a sojovým pyré. Lid se k ním vrhnul z kastrolky a ukrajinští vojenští kuchaři rozdávali porci za porcí a král Petr Pavel I. se na prvním nádvoří omluvil a poklekl před spravedlivým Ondrou, když obdržel něco hrachových lusků z úrody přítele Volodymyra, který nemohl Ondřeje doprovodit, protože se nacházel 820 metrů pod zemí, což je bezpečná hloubka pro každého prezidenta, jehož úrodou jsou mrtvoly a skáza. A pak přišlo uvolnění z té zácpy. Ondřej pronesl na prvním nádvoří památnou větu, která bude jednoho dne vyryta na průčelí Národního muzea. Když se ti, milý králi, ucpe lauf, je ten zelený hrách nad zlato. Od té chvíle se Ondrovi neřeklo jinak než hrachová kaše. Všichni poddaní v Českém království chodili v zeleném a po jeho vzoru nosili růžové brýle a hrachové kuličky na krku, na prstech. Hrách zdobil jejich uši a celá země zavanula úlevou. Ale to bylo až potom, co hrách uvolnil celou tu národní zácpu. Všichni si ulevili. Děti, matky, tátové, dědci a báby, inženýři i kopáči, poslanci a kriminálníci, vědci i pornoherečky, chlupatí i holohlaví, tlustí, hubení, barevní i černobílí, oblečení i polonazí, řidiči, chodci i piloti, i námořníci na vyschlých řečištích, ale i ti, co na ně není vidět, včetně těch, co jsou vystaveni 24 hodin denně tak výrazně, až to nudí. Byla to jedna velká česká hrachová úleva. A jestli někdo neškrtl zapalovačem, ulevují si v té české zemi dodnes, stejně jako tomu bylo za našich předků, kdy zadky posouvaly dějiny dopředu, blíže k toaletním mísám. Drazí přátelé, chci vám poděkovat za vaši přízeň, zájem i příspěvky, které mou tvorbu posouvají k větším možnostem postupovat směrem ke kvalitě pro tento nový formát a žánr. Nově jsem také na platformě Hero Hero, kde jsou tyto příspěvky už bez inzerce a reklamy a také obsahují a především v dohledné době budou obsahovat takzvané bonusy, které se na Facebooku objeví pouze ve formě krátkých trailerů. Rozhodně bych si nedovolil šidit vás všechny, kteří svou pozornost věnujete zde, ale ti, kteří přijali pozvánku na drobně placenou formu, to jest na Hero Hero, jsou takto odměněni za zájem v této oblasti. Proto vás, kteří se nebráníte sledování na skryté platformě, si dovolím také pozvat na hero.co/Michal Gulias. A dále bych vás chtěl pozvat na 27. srpna od 18 hodin do sportovního kulturního zařízení v Srbech u Nepomuku, kde budu mít besedu zakončenou kratičkým vystoupením. Ještě jednou děkuji i za to náhodné setkávání se s vámi i v civilním životě, kdy mi osobně projevujete své sympatie. Nesmírně si toho vážím, posiluje mne to v odhodlání nejen pokračovat, ale také vylepšovat celou tvorbu. Mějte krásné ráno, dopoledne, odpoledne, večer nebo noc, v závislosti na tom, kdy tento program sledujete, a buďte se mnou, jsem s vámi. Srdečně vás zdravím, drazí přátelé. Pojďme se prosím nyní podívat na zhruba 3minutovou ukázku a pak se vraťme k mému komentáři.
5: Vážení ústavní činitelé, vážení hosté, dámy a pánové. Každý rok si 21. srpna připomínáme události roku 1968 před budovou českého, tehdy československého rozhlasu, abychom uctili památku těch, kteří během nich přišli o život. I když od invaze vojsk Varšavské smlouvy do našich zemí uběhlo už 58 let, trauma ze zrady a také ponížení ze strany našich tehdejších spojenců je v naší společnosti stále hluboce zakořeněné. Jejich tanky tehdy rozbily naděje na uvolnění poměrů a na svobodu si naše země musela počkat dalších 21 let. V důsledku tohoto traumatu bychom ale jako národ mohli a měli být vnímavější a citlivější k agresivním a rozpínavým tendencím dnešního Ruska a snad i odolnější vůči jeho propagandě. Bohužel se stále najde mnoho lidí, kteří pro Vladimíra Putina a ruský režim hledají pochopení a ospravedlnění za jeho akce. Tito lidé jsou obvykle obětí manipulací, které podobně jako v případě událostí 21. srpna překrucují realitu. Redaktoři Československého rozhlasu do poslední možné chvíle vysílali pravdu. A asi nejlepším způsobem, jak uctít jejich práci a odvahu, je to, že i teď pravdivě pojmenujeme současnou realitu. Invaze do Československa v 68. má mnoho společného s invazí na Ukrajinu před více než 4 lety. Obě společnosti se nacházely v období naděje na svobodný rozvoj, obě se chtěly vyvázat z přílišného vlivu Sovětského svazu, respektive Ruska. V obou případech Moskva porušila mezinárodní právo, aby si silou vynutila sféru svého vlivu. Obě invaze provázela lživá rétorika. Obě byly původně plánované jako bleskové operace. Mezi lidmi v obou společnostech zavládlo hluboké zklamání a vůči Rusku se sformoval velmi kritický postoj. Ten u nás přetrval dlouho. Ale dnes, jakoby část společnosti raději zapomněla. Přitom je zřejmé, že historická zkušenost s počínáním Ruska se opakuje, ale někteří to z různých důvodů nechtějí vidět. Na Ukrajině ale Rusko narazilo na nečekaně silný odpor statečných obránců. A zatímco v zlomeném Československu Sovětský svaz svých cílů dočasně dosáhl, na Ukrajině k ním Rusko dnes není o nic blíže než v únoru 2022.
3: U rozhlasu se prý dnes slavilo. Já ovšem viděl jinou scénu. Lidojed snědl lidojeda, co snědl lidojeda, aby na něho ten lidojed nemohl prásknout, že je lidojed. Přičemž napráskal všechny ostatní lidojedy, kteří se nestačili sežrat mezi sebou, že jsou to lidojedi. Ač býval lidovým davem označen za lidojeda, začal se chovat, jakoby nikdy nesežral nic z lidu ani lidojedů. Moc pěkné bylo a je, jak mu to lidi sežrali a žerou to i nadále, i když stojí na místě, kde vylučoval zbytky z lidu a lidojeda, co je sežral. Jedinci nadaní vidět auru nemohli nepostřehnout jeden fakt. Hnilobný smrad se z úst hlavy státu linul Vinohradskou třídou a poctiví se museli dusit. Však bylo tam málo poctivých, neb převažovali ti, co lidojedům rádi žerou lži a sají otrávený smrad z úst vypucovaného lidojeda. Ani zvratky tam nikdo neponechal. A přesto tam bylo nablito, jako po zábavě lidojedů, když pijí zvráceně krev a polikají dary útrobní. Roztomilý hříbek tam skanduje a s ním dav, volů a krav na pastvě pro marketingové přežvíkavce, co nám pak zaprdí ten dobrý pocit z toho, že tu jsme a mohli bychom se i mít. Těžko se hledá soubor slov, co by se zjevil v podobě vyřčené hrůzy, kolik fanatiků se sebepřeceňujícím pocitem skanduje v rytmu lůzy. Před téměř 37 lety jsme skandovali Havel, Havel, Havel. Teď lidu vlci nalezli nového beránka božího. A Vinohradskou třídou se nese Pavel, Pavel, Pavel. Před 58 lety se neslo Dubček, Dubček, Dubček. A skutečně jen ti nejpreciznější, co mají cit na tu absurditu, zaslechnou ozvěnu. Vaše boty jsou z lejna a po nablitém chodníčku šlapete holoto v mozku churavá. Možná je to hlas tatíčka Masaryka ze záhrobí, kdy už nebyl schopen strpět ty nepojmenovatelné události dnešních dní. I ten nejslušnější z nejslušnějších si musí uplivnout, jak kus národa zde ukazuje historicky posranou prdel a jejich arbitr eleganciárum z hradu se štětkou záchodní jim pěkně polidojecku pucuje tu řitní okrasu. Bodejť ne. Všichni patří k takzvaně vylučovacímu národu, co žere a sere. Chtěl bych být slušně mluvný, ale dnes to skutečně nešlo. Je mi 60 let a už jsem toho viděl poměrně dost. Křiváky, podlézavce, přisluhovače, pomlouvače, pomlouvačné děvky, nemilosrdná lidská hovada, sladké zlo i společenskou debilitu, bezuzdný morální kretenismus, kapitální všelidovou idiocii. Ale vidět lidojeda s plným břichem po lidojedovi, mlaskajícího s chutí sežrat pravdu a vysrat lež, to jsem dnes v tak jasném světle viděl poprvé.

Tak jsme se dozvěděli, že Soňa Peková přišla o znalecké oprávnění. Média i sociální sítě to začaly okamžitě přetřásat. Na kulatém razítku Soni Pekové mě ale víc než samotný verdikt zaujalo něco jiného. Co to znamená pro nás, když jde o naše zdraví? Je přitom jedno, jestli jsme očkovaní nebo ne. Připomeňme si, že Soňa Peková je lékařka s doktorským titulem v oboru molekulární biologie, genetiky a virologie. Do širokého povědomí se dostala především za covidu. Tehdy jsme ji poznali s odlišnými názory na původ viru, pandemii a očkování. František Kubásek, influencer a komentátor projektu Inkorekt, který od letošního roku pracuje na Ministerstvu životního prostředí, na Facebooku napsal, že Soňa Peková byla podle něj první českou vědkyní, která veřejně prohlásila, že covid je umělého původu. Podle Kubáska Soňu Pekovou od té doby začali systematicky umlčovat a současný případ znaleckého oprávnění vnímá jako připomínku toho, co sám označuje jako globální totalitní režim, který podle něj vlády téměř celého světa zavedly mezi lety 2020 a 2022. Jako obvykle se veřejná debata rozdělila na dvě části. I po verdiktu nad Soňou Pekovou jedni v něm vidí potvrzení, že Soňa Peková není důvěryhodná odbornice. Druzí naopak mají další důkaz, že je proti ní veden politický a ideologický boj. Než se přikloníme k jednomu nebo druhému táboru a podle toho začneme přemýšlet o svém zdraví, pojďme zjistit, co je podstatou celého problému. Ve výsledku nejde jen o Soňu Pekovou, ale hlavně o to, jak hledáme pravdu v tématu, které se dotýká nás všech. Dámy a pánové, přeji vám hezký den, jsem Petr Bohuš a toto je Modrý jelen. Soňa Peková, molekulární genetička pro Petra Kotlára, slovenského vládního zmocněnce pro prověření, jak postupoval stát za pandemie COVID-19, vypracovala znalecký posudek o covidových vakcínách. Ministerstvo spravedlnosti České republiky se Soňou Pekovou zahájilo loni v prosinci správní řízení kvůli pochybnostem o její nestrannosti při vypracování tohoto posudku. Oznámení, že Soňa Peková mohla spáchat přestupek, zaslal českému ministerstvu slovenský poslanec Tomáš Salaj z politické strany Svoboda a Solidarita. Soňa Peková čelí na můj podnět správnímu řízení o odejmutí znaleckého oprávnění. Kotlár už zřejmě nebude mít na své analýze vakcín kulaté razítko soudního znalce, napsal na konci minulého roku. A dnes už víme, jak to dopadlo. Ministerstvo spravedlnosti Soni Pekové znalecké oprávnění odebralo. Rozhodnutí ale zatím není pravomocné. Účastník diskuze na X-ku pod příspěvkem poslance Tomáše Salaje napsal: Soňa Peková říká pravdu, která se vám nehodí. Tomáš Salaje odpověděl: mýlíte se. Je mi úplně jedno, co říká paní Peková. Podstatné je, že nesplňuje zákonné předpoklady, aby byla soudní znalkyní. A tady se dostáváme k podstatě celého příběhu. Může nám být opravdu jedno, co říká Soňa Peková? Máme se zabývat především jejím znaleckým razítkem a otázkou podjatosti? Nebo bychom měli stejně pozorně zkoumat i samotný obsah jejího posudku? Co nám o Soni Pekové, jejím znaleckém oprávnění a posudku o vakcinách říkají média, sociální sítě, její příznivci a kritici? Ukážeme si a zkusíme z toho vyvodit nějaké závěry. Podotýkám, že jde o výběr Modrého jelena z médií a sociálních sítí. Vy sami si samozřejmě můžete hledat další příklady a udělat si vlastní obrázek. Jako první si pustíme video ze Seznamu zpráv s titulkem Vzestup a pád molekulární genetičky Soni Pekové.

0: bylo to všechno naplánováno. Obdiv k tomu, jak šíleně, ďábelsky někdo může něco vymyslet.
1: Po ruském útoku na Ukrajinu vyzývá lidi, aby se modlili za Vladimíra Putina.
2: Vladimír Vladimirovič Putin, to je spirituální člověk.
1: Později mluví o UFO, stvořiteli, nebo o tom, že svět je hologram.
3: Fyzické tělo zemře, duše odchází a buď se inkarnuje svět do 3D světu, protože nesplnila to, co měla, nebo jde dál do těch vyšších 4D, 5D, 6D až 8D, nebo jak dál.
1: A co Soňa Peková říká na dnešní rozhodnutí Ministerstva spravedlnosti?
3: Ohledně znaleckého razítka, které mi bylo odebráno pod pokutou 2500 korun, což jsem zaplatila, jsem jim to tam poslala, ať mají na zmrzlinu, protože vedro.
4: Peková ve videu není představena hlavně ohledně současného sporu o znaleckém oprávnění. Redakce Seznam zprávy nám ji ukazuje spíše jako příběh jejího vzestupu a pádu. Do popředí se dostávají její starší výroky o covidu, očkování, Vladimíru Putinovi. A divák si tak může vytvářet určitý obraz osobnosti Soni Pekové. K čemu nám jsou takové informace? Pomáhají nám pochopit současný spor o znaleckém oprávnění? Nebo vytvářejí obraz člověka, jehož názorům bychom neměli věřit? Možná je to jen způsob, jakým redakce zpracovala portrét veřejné osobnosti. Seznam zprávy přitom už před zveřejněním tohoto videa publikovali článek, ve kterém vysvětlovali, proč ministerstvo ke svému rozhodnutí dospělo. Podle ministerstva byla Peková podjatá. Měla s Petrem Kotlárem spolupracovat už před vypracováním posudku a také po něm. Ministerstvo tvrdí, že posudek vycházel z její vlastní iniciativy a z cíle, který sama předem veřejně prezentovala, a že k prezentaci svých názorů použila formu znaleckého posudku, mimo jiné, když osobně lobovala za zastavení distribuce a užívání vakcín proti COVID-19. Můžeme samozřejmě diskutovat o tom, jestli Soňa Peková byla nebo mohla působit jako podjatá, ale pokud chceme pochopit celý spor, měli bychom slyšet také její vlastní vysvětlení. Peková své stanovisko zveřejnila ve více než hodinu a půl dlouhém videu a popisuje v něm řadu detailů. Poslechněme si několik úryvků.
3: Nebylo prokázáno, že by MUDr. Petr Kotlár účastnici řízení zadal vypracování znaleckého posudku. To je pravda, on chtěl analýzu, ale já jsem potřeboval, aby to mělo tu váhu a jako soudní znalec jsem tomu váhu mohla dát pouze soudně znaleckým razítkem. Mně jde o to, aby se ukončila distribuce a používání těchto přípravků. Takže toto vedlo nebo má vést k tomu, a proto jsem to udělala, aby se s tím okamžitě přestalo, aby se to přestalo distribuovat, nabízet lidem, a aby se to pořádně prozkoumalo, či vůbec vlastně, aby se to ani nepoužívalo dál, protože je to potenciálně nebezpečná věc. Takže to, co jsme udělali s Petrem Kotlárem, a oba dva to vidíme stejně, že chceme, aby to skončilo. A jediný způsob, jak to ukončit, je ukázat jasně data, že to prostě ty přípravky jsou nebezpečné. Ty takzvané vakcíny, které jsme vyšetřovali, tak to pracoviště na Slovensku možná vyšetřovalo stejné loty, ale nikoli stejné materiály, protože ty takzvané vakcíny, ty lahvičky jsou pořád u nás v laboratoři v mrazáku, nikdo si pro ně nepřišel, že by je zkontroloval, takže jsme každý fyzicky vyšetřovali jiné vzorky.
4: Z těchto ukázek vidíme, že mezi tím, jak jednotlivé strany některé skutečnosti popisují, existují rozdíly. Týká se to například otázky podjatosti Soni Pekové, jejího vztahu s Petrem Kotlárem, důvodu, proč byla v celé věci aktivní, nebo jak vznikl znalecký posudek. A tak nám některé otázky stále zůstávají nedopovězené.
3: Prosím, žádný poměr k panu doktoru Petru Kotlárovi nemám.
4: Soňa Peková má znalecké oprávnění v odvětví genetiky od roku 2017. V současné situaci uvádí, že už o znalecké oprávnění dále nestojí, protože prostředí, v němž je tato činnost vykonávána, podle ní není nezávislé. Proti rozhodnutí ministerstva se může Peková ještě odvolat, a to do 15 dnů od jeho oznámení.
3: Já žádný rozklad podávat nebudu a razítko teda skončilo.

0: Já jsem zaplatila 2500 korun, provedla jsem pro Slovensko analýzu vakcín, které neanalyzoval tímto způsobem nikdo jiný, pouze naše laboratoř. Nikdy jsem nebyla zavzata v žádných finančních tocích, které se týkaly vývoje, distribuce, používání, komercionalizace, čehokoliv ohledně těch vakcín.
1: Jak se informace o odebrání znaleckého oprávnění dostala na veřejnost? Tady je pondělní tisková konference a vyjádření slovenského poslance Tomáše Salaje.
2: Ďakujem pekne, k druhej téme sa vyjadri ešte Tomáš Salaj, nech sa páči.
3: Ďakujem pekne, krásny deň. Chcem oznámiť úspech, ktorý sa mi podaril dosiahnuť vo vzťahu k Českému ministerstvu spravodlivosti. Pani Soňa Peková, známa dezinformátorka, už nie je súdnou znalkyňou. České ministerstvo spravodlivosti prijalo môj podnet, preverilo môj podnet a rozhodlo, že ju zbavuje tejto kompetencie, či už sa nebude môcť s okrúhlým razítkom vyjadrovať k témam ako zdravotníctvo, genetika či molekulárna biológia. Prečo je to dôležité? Soňa Peková už dlhodobo šíri rôzne konšpirácie, teraz nejdem hovoriť o reptiliánoch a o mimozemšťanoch, ale rôzne konšpirácie, ktoré sa týkajú vakcín a očkovania. Zúčastnila sa veľmi aktívne kampane proti očkovaniu proti covidu. A jej slova berie náš splnomocnenec vlády Peter Kotlár vážne. Tak vážne, že si dal u nej spracovať posudok a na tlačovej besede ukazoval ten posudok s tým, že nikto iný takýto krásny posudok o tom, že vakcíny škodia, nemôže mať, lebo je na ňom to okrúhle razítko, tá okrúhla pečiatka súdneho znalca. To ani Slovenská akadémia vied nemá, tak to tvrdil Peter Kotlár. No, takže už Soňa Peková to razítko nemá, už tu pečiatku nemá.
1: Všimněme si pořadí, v jakém jsou informace podávány. Tomáš Salaj nejdříve Soňu Pekovou označí za dezinformátorku. Připomene reptiliány a mimozemšťany. Připomene její postoje k očkování a teprve potom mluví o jejím znaleckém posudku. Takové pořadí může ovlivnit, jak se na člověka a jeho následné argumenty díváme. Podívejme se, jak na Tomáše Salaje reaguje Soňa Peková. Ve svém dlouhém videu reaguje na řadu výhrad ke svému posudku, zároveň ale představuje i svého kritika, kdo Tomáš Salaj je, co vystudoval a čím se v minulosti zabýval.
0: Pan doktor Tomáš Salaj, poslanec Národní rady Slovenské republiky, a já možná bych vám přečetla jeho životopis krátký, abyste viděli, o koho se jedná. Tak Tomáš Salaj narodil se 8. prosince 1971, je slovenský politik a lékař. V roce 2023 byl zvolen poslancem Národní rady Slovenské republiky za stranu Sloboda a Solidarita, to je jeho oficiální profil. Ten životopis má dva odstavce, jeden je o něm, druhý paradoxně nebo zajímavý je o mně. Tak ten jeho odstavec: vystudoval v roce 1996 Univerzitu Komenského v Bratislavě a následně byl do roku 2002, tedy hned po škole, moderátorem TV Markýza. Poté se stal mluvčím ministerstva zdravotnictví a i po opuštění této pozice se o zdravotnickou politiku dále zajímal. V roce 2020 se stal ředitelem zdravotnictví v Bratislavském samosprávném kraji a v této funkci nahradil Petr Kardoš o 3 roky později, kdy byl zvolen poslancem. Takže klinické medicíně se dle svého životopisu nevěnoval. A ten jeho životopis pokračuje dále ještě jedním odstavcem a ten říká: česká molekulární bioložka Soňa Peková pro slovenského zmocněnce vlády pro prověření postupu státu za koronavirové nákazy Petra Kotlára vypracovala soudní znalecký posudek, ve kterém konstatovala škodlivost očkování proti COVID-19. Tomáš Salaj na konci dubna 2025 na Pekovou podal ministerstvu spravedlnosti České republiky oznámení o podezření ze spáchání přestupku. 18. prosince 2025 ministerstvo spravedlnosti zahájilo s Pekovou správní řízení.
1: Ve svém průvodním textu k jejímu videu pak Soňa Peková tvrdí, že podnět k odebrání jejího znaleckého oprávnění podal Tomáš Salaj, který se podle ní v posuzovaném medicínském laboratorním oboru nikdy nepohyboval a že byl během pandemie politicky angažovaný na straně zastánců tehdejších opatření na Slovensku a podle ní byl i finančně zainteresovaný v programu distribuce vakcín. Peková to uzavírá tvrzením, že pokud má něco charakter dvojího metru, pak právě toto. Takže máme zajímavou situaci. Tomáš Salaj nejprve zpochybňuje Soňu Pekovou jako osobu, její důvěryhodnost. Soňa Peková na to reaguje tím, že začne představovat Tomáše Salaje a jeho minulost. K čemu jsme se dobrali? Dozvěděli jsme se něco nového, co v laboratoři naměřili, jak provedli analýzu a taky v čem se její výsledky liší od pozdější analýzy Slovenské akademie věd. Protože jestli chceme skutečně zjistit, kdo má pravdu, měli bychom se teď přestat zabývat tím, kdo koho označil za dezinformátora nebo kdo má jakou minulost. Slovenská veřejnoprávní televize STVR po tiskové konferenci poslance Tomáše Salaje reagovala hned v pondělí večer v hlavní zpravodajské relaci. Pustme si reportáž.
4: Česká molekulárna genetička Soňa Peková prišla o okrúhlu pečiatku. Tamojšie ministerstvo spravodlivosti jej odobralo oprávnenie súdnej znalkyne. Spolupracovala na analýze vakcín proti COVID-19 s vládnym splnomocnencom Petrom Kotlárom. Jej závery spochybnila Slovenská akadémia vied.
5: Český rezort spravodlivosti zrušil Soni Pekovej oprávnenie vykonávať znaleckú činnosť v odbore zdravotníctvo v odvetví genetika so špecializáciou na molekulárnu genetiku, biológiu a mikrobiológiu.
6: Rozhodnutí dosud nenabylo právní moci. Účastnice řízení proti němu může podat rozklad do 15 dnů ode dne jeho oznámení. O něm bude rozhodovat minister spravedlnosti.
5: O odobratí znaleckého oprávnenia informovala Soňa Peková na sociálnej sieti. V hodinu a pol dlhom videu okrem iného uviedla, že ju obvinili zo zaujatosti. Zaplatila pokutu 2500 korún a oznámila, že rozklad podávať nebude.
0: Nevím, proč jsem považována za podiatou, když jsem pouze referovala na základě odborně dostupných zahraničních publikací. Razítko nepotřebuju a za této legislativy v České republice ani nehodlám, ani v žádném případě bych nikdy nesouhlasila s tím, že bych jakýkoliv další soudní znalecký posudek vypracovávala.
5: Podnět na prešetrenie konania Soni Pekovej podal ešte vlani poslanec Tomáš Salaj. Podľa neho má byť znalec nestranný, no pre Petra Kotlára vypracovala posudok napriek tomu, že verejne vystupovala proti očkovaniu.
7: Takže Soňa Peková to razítko nemá, už tu pečiatku nemá a ten papier, ktorý dostal Peter Kotlár ako analýzu bezpečnosti vakcín, je dobrý tak ako akurát na jednu vec. A to Peter Kotlár vie.
5: Na okrúhlu pečiatku Soni Pekovej sa pri analýze mRNA vakcín odvolával slovenský vládny splnomocnenec. Ich zistenia o tom, že obsahujú vysoké množstvo DNA, vedci vyvrátili. Peter Kotlár krok českého rezortu komentovať nechce.
8: Necháme túto časť bez môjho vyjadrenia.
9: Ide o rozhodnutie orgánu iného štátu v konaní, ktoré sa netýka ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky. Rezort ho nekomentuje.
5: Veronika Britaňáková, Slovenská televízia.
1: Reportáž se v zásadě snaží korektně složit základní osu příběhu. Odebrání oprávnění, rozhodnutí není pravomocné, Peková se může bránit, ona se bránit nebude, podnět podal Tomáš Salaj, důvodem měla být její podjatost, její posudek a veřejné postoje a reakce Petra Kotlára. Je to přehledné, ale jsou tam tři momenty, na které stojí za to upozornit.
4: Její závěry spochybnila Slovenská akademie věd.
1: To je poměrně silná zkratka. Divák se nedozví, co přesně Peková zkoumala, co přesně zjistila a co přesně Slovenská akademie věd namítala. A už vůbec se v reportáži nedozvídáme, že Peková ve svém vyjádření upozorňuje na rozdílné fyzické vzorky, které podle ní byly při jednotlivých analýzách použity. To samozřejmě samo o sobě neříká, kdo má pravdu. Ale pokud chceme porovnávat dva odborné závěry, potřebujeme vědět, zda se vůbec porovnávaly stejné věci a stejné postupy.
5: Podnet na prešetrenie konania Soni Pekovej podal ešte vlani poslanec Tomáš Salaj. Podľa neho má byť znalec nestranný.
1: Reportáž prebíra pohled Tomáše Salaje. Nejprve zazní podnet na prešetrení řízení Soni Pekové podal slovenský poslanec Tomáš Salaj. Podľa nej má byť znalec nestranný. To je věcná informace. Potom ale zazní.
5: No pre Petra Kotlára vypracovala posudok napriek tomu, že verejne vystupovala proti očkovaniu.
1: Tím reportáž spojuje její veřejné postoje s otázkou nestrannosti. Následne dostává prostor Tomáš Salaj se svým expresivním hodnocením jejího posudku.
7: Takže už Soňa Peková to razítko nemá, už tu pečiatku nemá a ten papier, ktorý dostal Peter Kotlár ako analýzu bezpečnosti vakcín, je dobrý tak akurát na jednu vec. A to Peter Kotlár vie.
1: Tento výrok reportáž nechává zaznít bez dalšího vysvětlení nebo konfrontace. Současně uvádí, že Peter Kotlár odmítl věc komentovat. Tady už nejde jen o informaci, že Peková o znalecké oprávnění přišla. Reportáž zároveň nabízí divákovi určitý pohled, interpretační rámec a jedním z hlasů, který v něm dostává prostor, je právě Tomáš Salaj.
0: Nevím, proč jsem považována za podjatou, když jsem pouze referovala na základě odborně dostupných zahraničních publikací. Razítko nepotřebuju a za této legislativy v České republice ani nehodlám, ani v žádném případě bych nikdy nesouhlasila s tím, že bych jakýkoliv další soudní znalecký posudek vypracovávala.
1: A třetí moment je nejzajímavější. Soňa Peková samotná zazní od ní, proč jsem považována za podjatou. To je v podstatě její jediná skutečná obraná pozice v celé reportáži. A potom reportáž říká,
5: na okrúhlu pečiatku Soni Pekovej sa pri analýze mRNA vakcín odvolával slovenský vládny splnomocnenec. Ich zistenia o tom, že obsahujú vysoké množstvo DNA, vedci vyvrátili.
1: Její zistení o tom, že obsahují vysoké množství DNA, vedci vyvrátili. A tady se dostáváme k nejdůležitější otázce. Co přesně bylo vyvráceno? Jaké vzorky zkoumala Peková? Jaké vzorky zkoumali další vědci? Jakými metodami? A můžeme výsledky těchto analýz vůbec porovnávat?
5: Peter Kotlár krok českého rezortu komentovat nechce.
8: Necháme túto časť bez môjho vyjadrenia.
1: STVR tedy téma zveřejnila a základní informace přinesla. Ale k samotné podstatě odborného sporu jsme se nedostali. Kdo má pravdu a v čem je problém? To z této reportáže zjistit nedokážeme. A pak je tu ještě jedna otázka.
10: Česko i svět teď v událostech.
11: V pondělí 17. srpna přejeme dobrý večer.
1: Česká televize, která veřejně kritizuje svou slovenskou veřejnoprávní kolegyni, například kvůli její údajné provládnosti, tuto událost do své hlavní zpravodajské relace nezařadila ani v pondělí, ani v úterý, ani ve středu. Že by si ji nevšimla nebo ji považovala za méně významnou? A jsme zase u naší původní otázky. Jak se máme dozvědět, co je v tak zásadní věci pravda? Když různé strany tvrdí různé věci a když se média často zastaví u toho, co kdo řekl, namísto toho, aby prověřovala data, metody a důkazy. Nezbývá nám tedy, než abychom sami sledovali další vývoj. Tak například, kdy vystoupil na tiskové konferenci Tomáš Salaj, zveřejnil slovenský vládní zmocněnec Petr Kotlár prostřednictvím tiskové kanceláře TASR, tiskové agentury Slovenské republiky, prohlášení, v němž upozornil na novou kritickou analýzu závěrů o studii Slovenské akademie věd. Podle autora této nové analýzy obsahuje studie SAVKY Slovenské akademie věd několik metodologických nedostatků, které mohou vést k systematickému podhodnocení naměřeného množství zbytkové DNA. Kritika se týká především použitých analytických metod a technických možností použitých přístrojů. Nová analýza zpochybňuje také způsob, jakým byly výsledky použity k k vyvozování závěrů. Petr Kotlár proto považuje za potřebné, aby byla tato nová tvrzení odborně a důkladně prověřena. Pozor ale, ani tohle není důkaz, že se autor nové analýzy nemýlí. Je to další odborná kritika, která zpochybňuje metodiku předchozí studie. A právě proto bychom potřebovali to, co v podobných sporech potřebujeme nejvíc. Nezávislé odborné ověření. Protože zatím máme Soňu Pekovou, která tvrdí jedno, studii Slovenské akademie věd, která její závěry zpochybňuje, a novou analýzu, která zase zpochybňuje metodiku studie Slovenské akademie věd. A místo toho, abychom se podívali na samotná data, použité metody a výsledky, mezitím se bavíme o tom, kdo je dezinformátor, kdo je důvěryhodný a komu bylo odebráno znalecké oprávnění. A přesně tady jsme se dostali. Možná by nebylo od věci, kdyby si Tomáš Salaj, Soňa Peková a Petr Kotlár na chvíli přestali vzájemně vysvětlovat, kdo je dezinformátor, kdo je podjatý a kdo má pravdu. A místo toho si společně sedli nad všemi dostupnými analýzami. Ne jako politici, ne jako lidé zastupující jednotlivé tábory, ale jako lidé, kteří chtějí zjistit, co skutečně ukazují data. A třeba by k tomu mohl Tomáš Salaj trochu ubrat ze svého ostrého jazyka. Petr Kotlár by mohl na chvíli nechat stranou kukuřici. A Soňa Peková mimozemšťany. Abychom se mohli soustředit na to podstatné. Jaké vzorky byly zkoumány? Jakými metodami? Co bylo skutečně naměřeno? Kde se jednotlivé analýzy rozcházejí? A na tyhle otázky potřebujeme znát odpověď. Jedno, do kterého tábora patříme. Důležité je, co můžeme ověřit. Mějte se hezky.

0: Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.
1: Tak vážně, pozitečně. Stalo se, že ano, že tu už přišli dneska oba dva protagonisté, čímž mám ohromnou radost, to je paráda, takže já si myslím, že můžu pomalu přivítat ve vysílání, takže hezký večer, Vítku, slyšíme se, povídej.
2: Ahoj Pavle, já tě zdravím a já mám taky ohromnou radost, nejenom, že jsme se spojili, a dokonce, že to spojení bylo mít realizováno, protože tady jsme měli docela slušný hučák a ceďák. Prošlo tady docela významně, takže vypadával internet, my tady máme LTEčko, takže byl docela problém. Byl jsem tak trošku na vážkách, jestli se z mé strany vůbec budeme konat, naštěstí všechno dobře dopadlo. Myslím, že ten déšť už se nebude opakovat v takové míře, aby ten internet znovu vypadl, takže snad to bude stabilní z mé strany. Takže zdravím všechny, zdravím tebe a zdravím zároveň posluchače. Ahoj.
1: Ano, to jsme tady měli zhruba před půl hodinou tady, ano. A teď to přišlo k vám. A zdravím VK, ahoj.
3: No ahoj Pavle, ahoj Vítku, já vás zdravím. No tak dneska jsme tady zase skvělá trojka, že jo. Doufám teda, že naši posluchači jsou naladění, že žádné fičáky ani deště jim nekazí spojení a že uslyší všechno, co budeme probírat. Takže já vám přeju krásný poslech, no a Vítek uvede první téma.
1: Já se tam, jak to vypadá u vás počasím?
3: No počasí, že tady je pořád šílený jako u vás samozřejmě. Tady doufám, že tam si pěstujete kytičky, tak máte čím zalejvat. Tady není vůbec čím zalejvat, takže léto úplně šílený.
2: No a naštěstí máš ale možná třeba optiku, ne, internet, takže by ti to nemuselo vypadávat na rozdíl od nás, co máme tady vzduchem, ale ty máš asi kabel.
3: No, ne, tak... no, jasně. Tak jo.
1: Tak dobrý, tak fajn a můžeme se do toho pustit, takže Vítku...
2: Ukrajinou otřásá další korupční skandál a po operaci Midas přichází z protikorupční agentury NABU operace Forest Camp, sahající přímo do prezidentské kanceláře Zelenského. Na uniklé nahrávce se přerozdělují 4 pytle peněz a mluví se o přístupu do kanceláře prezidenta. Odvolaný ministr obrany ihned natočil video s výzvou k reformě volebního systému a ke konání voleb. Takže takové v úzovkách prasárny se dějí na Ukrajině, už jsme to tady měli, teď si to opakuje v bledě žluto-modrém, ale na bruselské frontě klid, VK, dál podporujeme vznešenou Ukrajinu, všechno dobré, sankce se chystají, kalasovali, chystá jsem slyšel další sankce na Rusko, takže všechno jede při starém.
3: No, tak samozřejmě, ale já si myslím teda, že to jako vlezu tímhletím způsobem, ale jako dneska by nám asi určitě neodpustili posluchači, kdybychom se nezmínili o tom dnešním dnu, že jo?
2: Protože já vím, takový trošku kolorit a co bychom řešili?
3: Médii prostě otřásá, že jo, 21. srpen a že Rusové už jdou, hezký idiot, že jo, a Petr Pavel, že jo, před Českým rozhlasem byl vypíska, dokonce tam někdo prostě pískal na píšťalku a podobně, ale jenom prostě ta ukázka toho, jakým prostě způsobem jako občané jakoby reflektují, zase taková přesahovka hned na začátek, ale chápete, já nevím, jako, že mu to není trapné prezidentovi, protože on, který vypisoval, jakožto když vstupoval do strany a šel k rozvědčíkům, tak podepisoval to lejstro, že jo, že souhlasí prostě se zásahem a vstupem vojsk Varšavské smlouvy 21. srpna 68 do republiky a teď najednou vystupuje zkrátka někde před Českým rozhlasem a mluví tam o některých věcech, jakože prostě svoboda, že jo, a útisk a Rusové na východě a podobně, že to je takové trošku jako hruší kůže, že úplně je jedno, jakým způsobem prostě on někde se projevoval před nějakými prostě x lety a dneska de facto se staví do role jakéhosi velkého disidenta, velkého bojovníka za svobodu, je to na zvracení, ale je třeba si připomenout, že voliči takhle volili. A já se jako ptám, jak je to možné? To je taková jakoby otázka do diskuze, jako řečnická otázka, ale zkuste se nad tím zamyslet. Jestliže máme občany, máme spoluobčany, kteří si buď nepamatují, nebo nechtějí se pamatovat, nebo zapomněli, nebo dokonce odpustili, jak se říká, že Petr Pavel si ty své hříchy minulosti odpracoval. To je nádherné slovo. Představte si takového nějakého prostě SSáčka, který prostě žil někde v koncentráku, vyhlazoval někde nějaký národ, nějaké židy někde prostě v nějakém koncentráku. Představte si, že on by prostě potom, uběhl by několik let a on by de facto potom řekl, no víte, já samozřejmě odsuzuju bývalý režim, já jsem si to všechno odpracoval ve službách a teď někoho, nějaké Evropské unie nebo Evropského společenství, a ono takových sesáků mimochodem bylo dost, bylo v 50. 60. letech, to byli takzvaní transformovaní SSáci, kteří vlastně se stali zakladateli Evropského společenství, později Evropského hospodářského společenství, a dneska ta Evropa je de facto znovu nacifikována, je znovu refašizována, protože pohrobci těch, kteří tehdy v 50. 60. letech tvořili Evropskou unii, zkrátka byla to cházka, byla to sorta lidí, která vycházela z nějakých hodnot Třetí říše. A teď je otázka, když je toho 21. srpna, tak teď je otázka, z jakých hodnot třeba vychází Petr Pavel. To znamená, jaké jsou jeho takzvané autentické hodnoty. Že volič by se zeptal, a pane prezidente, jaké jsou vaše autentické hodnoty? A on by měl odpovědět popravdě, jaké jsou jeho hodnoty. To znamená, ta hodnota je o tom, je to hodnota nějakého oportunismu, to znamená takzvaný oportunista, tedy člověk, který nemá žádné zásady, ale pouze využívá daný okamžik příležitosti ke svému kariérnímu růstu. To by se dělo na něho, to znamená oportunista, já nejsem oportunista, by řekl, já jsem opravdu dobře, hodně udělaný, dobře věřící komunista, nebo marxista, že by řekl. No, obávám se, že tohle to by neřekl v dnešní době. Řekl by, že by byl demokrat, že je zkrátka nastavený nějak hodnotově pro, já nevím, nějaké liberální hodnoty a proti komunismu a proti bolševismu a tak dále. Ale zkrátka já tam vidím u toho Petra Pavla jenom skutečně takovou tu oportunistickou pozici, kdy někde je nějaký režim a my se mu musíme přizpůsobit, ale to je ještě třeba ta lepší varianta. Horší je, někde je nějaký režim a zkusíme získat a vydolovat z něho pro nás to nejlepší, co můžeme. A to je tragédie, protože to vychází potom jakoby z té společnosti, kdy jdete k těm volbám toho prezidenta a najednou ty hodnoty, nebo hodnoty, to nejsou ani hodnoty, to je ten oportunismus, najednou ti občané v podstatě jakoby tohleto všechno zahazují a říkají, my tam nechceme toho jiného kandidáta, my tam chceme tady toho bývalého rozvědčíka, který souhlasil s 21. srpna 68, ale on už si to všechno dobře odpracoval. My jsme mu odpustili. To je problém, který už není na straně Petra Pavla. Ten pouze využívá ten systém, jak je nastavený. Samozřejmě každý oportunista využívá tak, jak využívá. To už není problém na jeho straně, ale to už je problém ve společnosti. Problém jste my, kde zpětná vazba na politiky v podstatě přestala fungovat, nebo dokonce funguje obráceným způsobem, že namísto toho, aby se z politiky účtovalo, tak se jim odpouští, protože oni už si to přece odpracovali. A potom se nemůžete teda ale divit, a ne, to se netýká jenom České republiky, protože různé odpouštění politikům, to je velká móda všude v zemích západního světa, takzvaného kolektivního západu, kde všichni politici, kteří přicházejí k moci, jsou horší a horší a horší než ti, kteří byli před něma. A proto voliči najednou se přepínají do toho odpouštěcího módu, do toho odpouštěcího režimu, že říkají si, no, on ten politik, který tam byl minule, on nebyl tak špatný. A ten, který byl před ním, no, ten byl ještě lepší. Teď si všimněte, jak když já se dneska bavím prostě tady s lidma, tak oni říkají jako Němci, že on ten Scholz nebyl tak špatný, ten Merz je naprostý nácek. Ten Scholz nebyl takový jako špatný. No a jako Angela Merkel, no to bylo krásný tenkrát, když ona byla. No a když se hodnotí Gerhard Schröder, je to ještě lepší. A když se hodnotí Helmut Kohl, je to úplně nejlepší. A jako tohleto de facto jenom ukazuje na to, že ten systém těch voleb je zkrátka nastavený nikoliv jako zpětná vazba, že přišly by volby a voliči by začali účtovat. Tenhle ten dělal špatně a pracoval špatně, tak toho hodíme prostě na smetiště dějin. Ale místo toho to funguje takovým způsobem, že voliči jakoby zvolí nějakou změnu. V nejlepším případě zvolí změnu. A když ta změna logicky je nepřesvědčí a logicky je neuspokojí, tak namísto toho, aby oni se snažili změnit systém svého vlastního myšlení, tak oni si řeknou, no tak tenhle ten nevyšel, tak on ten, co byl před ním, nebo před nima, před tady tou vládou, oni byli daleko lepší, tak znovu zase zvolíme je. Tohle to vidíme krásně v americké politice. Tam jsou dvě partaje, tam jsou dvě strany, republikáni a demokrati, a tam se to prostě opakuje neustále už desítky a desítky let a vždycky jsou u moci demokrati, ti to dodrbají celou tu Ameriku plně do trosek, takže přijdou republikáni, kteří by to měli spravit a namísto toho, aby to spravili, tak ti dodrbou tu Ameriku ještě víc. A na druhé straně už se znova formují znova demokrati, kteří říkají, no my to spravíme a uvidíte, až budou teď volby ve Spojených státech v listopadu, doplňovací volby do kongresu, tak zvolí znova demokraty a američané budou myslet, že oni dají tu Ameriku zpátky do pořádku. Ne, nedají, oni ji rozbourají ještě více. A co se stane? No, začnou lamentovat, lomit rukama, budou znova se takzvaně shromažďovat za republikánama, aby republikáni za další dva roky v listopadu 2028, až budou prezidentské volby, tak aby zase to nějak jako zachránili. Existuje takové přísloví, že jestliže hlavou zeď prorazit nejde, proč lidé do té zdi tou hlavou neustále dál a dál mlátí, když hlavou ta zeď prorazit nejde. Proč nejdou volit nějakým způsobem jinak? No a tady je přesně ta otázka, protože, jak se říká, takové to přísloví, které je tak trochu jakoby hodně drsné, že kdyby volby něco měly změnit, tak už by je dávno zrušili. Já bych to postavil do jiné roviny. Oni ty volby potřebují, dámy a pánové. Tady o tom se musíme teď popovídat. To je zase přesahovka zase jiným směrem, ale je to důležité, protože to tvrzení, že kdyby volby mohly něco změnit, tak je zruší, to ne. To oni nikdy neudělají, protože tím by ztratili legitimitu svého vládnutí. Oni ty volby potřebují. Oni potřebují legitimizovat všechny ty sviňárny, které potom jménem lidu na nás všech provádí. A důkaz máte minulé nebo poslední eurovolby, které dopadly naprosto katastrofálně, tak špatně, jak mohly dopadnout. Hůř snad ani dopadnout nemohly. Všichni čekali, všichni vlastenci, že jo, národovci a podobně čekali, že evropské volby, které byly před dvouma rokama, myslím, že to dva roky zpátky, myslím, že prostě změní tu politiku Evropské unie, že skončí Ursula von der Leyen a skončily volby, sečetly se výsledky a ono se zjistilo, že Ursula von der Leyen a její Evropská lidová strana v Europarlamentu, oni posílili. Oni získali víc mandátů než předtím, než před minulýma volbama, nebo po minulých volbách, předchozích. Nikdo to nechápal, do dneška to nikdo nepochopil, ani politologové to nepochopili, co se stalo, že, jako, že zvítězily hodnoty Evropské unie. Já jsem si přečetl ten blábol na Euroaktivu, že evropské hodnoty, že zvítězily, že všichni takoví ti populisté, že jim pšenka při volbách do Europarlamentu nepokvete, ale účast samozřejmě byla mizerná do eurovoleb. A kdyby nebyla mizerná, no tak ono by to dopadlo jinak, protože samozřejmě lidé, kteří jsou nespokojení s politikou v Evropské unii, tak těch je opravdu velké množství a jich stále víc a víc. Ale problém je v tom, že ta nízká účast v eurovolbách obecně, v obecné rovině, vlastně umožňuje legitimizovat procesy mizerného vládnutí takových lidí a takových kreatur, jako je Ursula von der Leyen a Kaja Kalašová a všechny další. Proto je to zvláštní, ale ten problém těch voleb, nebo minimálně těch liberálních, demokratických voleb, je právě v tom, že lidé, kteří by měli jít k volbám tam, kde je jakási blokační většina nebo nějaký blokační mechanismus, tak tam k volbám nejdou. A naopak, tam, kde by měli v podstatě volit a rozhodovat nějakého jiného kádra, jiného kandidáta, tak tam jdou volit v dostatečných počtech, to znamená parlamentní volby národního státu, to znamená tam jdou ve velkých počtech, ale namísto toho, aby tam volili nějaké kandidáty, kteří změní politiku, tak volí pořád jedno a to samé. To znamená pro Evropu, zůstav Evropské unii, žádné velké vystupování z NATO také se nekoná, a když to někdo dokonce má ve volebním programu, mimochodem, tak když se dostane do vlády, tak řekne, no, žádné referendum nebude, protože koaliční partneři s tím nesouhlasí a nemohli bychom ustanovit vládu, takže ve volebním programu vlády to nebude. Se dozvěděli čeští občané po sestavení vlády Andreje Babiše, když SPD oznámila tuhletu věc, že prostě referendum nebude, protože se na tom nedohodli, ostatní dvě koaliční strany s tím nesouhlasí. Chápete? No, já jsem samozřejmě odbočil od Ukrajiny, ale ono to má důvod, protože to, že pokračuje válka na Ukrajině, je možné jenom díky penězům Evropské unie. Dneska už nebudeme ani mluvit o penězích Spojených států, to platilo do během vlády Joea Bidena ve Spojených státech, teď už to neplatí, teď už hlavním finančním motorem Ukrajiny je Evropská unie a peníze evropských občanů, které jsou přerozdělovány pro provoz Ukrajiny. No a ta korupce, která tam je na té Ukrajině, ta je takzvaně to nádherné anglické slovo, že enabled, to znamená je umožňovaná, říkají všichni ti z těch neziskovek, že on enabluje, jo, nějakou možnost, prostě, že máme prostě možnost. Takže umožňují zkrátka provoz těch korupčních mechanismů na Ukrajině. Bez těch evropských peněz by to nikdy nešlo. No a proč to ti politici dělají? Jak to, že to dovolí těm svým politikům? No, protože když jsou volby, tak když byly tady v Německu poslední volby, tak jak volili Němci? No, volili znova, jako po lobotomii, znovu volili CDU, CSU, znovu volili více toho samého, více toho horšího, než aby volili nějakou skutečnou změnu. Ono se to možná změní teď, budou zemské volby a potom do Bundestagu, takže se to znovu jako se bude pokoušet a budou se všichni v podstatě jako odvolávat na to, že uvidíme, jestli se to zlepší, jestli Němci přijdou k rozumu nebo nepřijdou k rozumu. To znamená, tady končí automobilky, tady se zavírají podniky, podniky se stěhují pryč, mluví se o Volkswagenu, že je na pokraji bankrotu, že sebou stáhne samozřejmě všechny svoje filiálky, protože teď se mluví o tom, co se stane se španělským Seatem a s českou Škodovkou. Obrovské diskuze o tom, co bude se Škodovkou v Mladé Boleslavi, že jo, a v těch pobočných závodech, které tam jsou, prostě velká kauza, ale je to všechno způsobené tím, že zkrátka ty německé vlády, které byly u moci, tak zkrátka se odpojily od všech ruských zdrojů a bez ruských zdrojů to je to největší překvapení, které vlastně vůbec ani překvapením není, ale když to teď zaznělo před několika dny tady na německé televizi, jak to tam zaznělo, jak to zarezonovalo, to se mi líbilo. A ten analytik tam říkal, není to překvapující, ale německá ekonomika bez ruských energií a surovin nemůže konkurovat Číně. A to zaznělo takhle tímhle tím způsobem a v tom studiu všichni tak jako jenom pokyvovali hlavama a já jsem se rozčil, říkám, do prdele, na co se to tam hrajou? Vždyť přece to věděli úplně všichni. To píšu články tolik let, to přece každý musel vědět. Ne, já vám řeknu, ne, nevěděli. Opravdu nevěděli. Oni si fakt mysleli, že se odpojí od ruských zdrojů, myslím politici, ne ekonomové, ti měli jasno okamžitě. Ale oni věděli, že se odpojí od ruských zdrojů a dojde ke kolapsu. Ale co se týče politiků, ti si mysleli bláhově, naivně, že dojde k odpojení od ruských zdrojů a nejenom Německo, ale celá Evropská unie začne nakupovat ty zdroje od někoho jiného úplně bez problému a asi zřejmě i za stejné nebo podobné ceny a někdo bude ochotný ve stejných objemech za stejné ceny jako Rusové dodávat do Evropy energie a suroviny. No, to přece je naprostý nesmysl. Přece to museli vědět. Ekonomové to věděli. O šéfech německého průmyslu jsem přesvědčen, že to věděli taky, ale tam je jeden obrovský problém, že oni to nemůžou říct nahlas, protože velké německé závody mají většinou nějaké dozorčí rady, jo, a v těch dozorčích radách sedí odboráři a zástupci jednotlivých zemských vlád. To je taková specialita tady v Německu. Nevím, jak je to tam u vás v Česku, tam to většinou takhle nefunguje, ale tady podle zákonů je to nastavený tak, že když máte velký podnik takzvaného velkého statusu, tak v dozorčí radě musí být polovina odborářů a musí tam být několik křesel zemské vlády. To znamená, vy máte soukromou firmu, to je typický příklad je Volkswagen. Tam polovina dozorčí rady Volkswagenu, polovina, která tam sedí, jsou odbory. A další dvě křesla zemská vláda se sídlem Volkswagenu. To znamená, že nadpoloviční většina těch členů dozorčí rady de facto nepochází od samotné automobilky, ale je de facto řízeno odboráři a politiky. A ve chvíli, když máte automobilku nebo jakýkoliv velký podnik, který zaměstnává více než 20 000 lidí, to je ten zákon, že jo, více než 20 000 lidí, když máte firmu nebo korporaci, která má více než 20 000 lidí, potom musí mít status akciové společnosti a v té akciové společnosti polovina členů dozorčí rady musí být odboráři a dvě až tři křesla navíc musí mít zemská vláda v místě daného sídla dané velké společnosti. To znamená, o co se jedná? Že máte někde nějakou automobilku, která by měla generovat zisk, profit a vyrábět věci, které chtějí spotřebitelé, ale ona nemůže vyrábět spalovací auta, které chtějí všichni normální spotřebitelé, všichni chtějí, vždyť přijdete dneska do autosalonu, já jsem toho byl svědkem. Tam byli dva, on byl s manželkou, přišli do Volkswagenu a tam něco jako si prohlíželi ty auta, všechno na elektriku a ten pán, takový ten naivní dotaz, jako, že se na to kouká a povídá, a neměli byste něco v dieslu? Chápete, v dnešní době přijdete do Volkswagenu a zeptáte se, neměli byste něco v dieslu. To je taková ta vizitka dnešního Německa. To je vizitka. Všichni to vědí. Všichni díleři automobilek vědí, co chtějí jejich zákazníci. Chtějí spalovací auta. Kašlou na nějakou elektriku. Lidi, koncoví lidi chtějí samozřejmě spalovací auto. Dneska jsou úsporný ta auta. Že to není jako dřív, že to prostě dýmilo a podobně. Dneska ty motory jsou neuvěřitelně úsporný a šetrný, že jo, ekologicky. Ale oni tedy chtějí spalovací auta, ale automobilky jim je nedají. Oni ukončují výroby aut na spalovací motor. Malá spalovací auta už vůbec nebudou, to se ekonomicky kvůli emisním povolenkám ani nevyplatí vyrábět. Těm automobilkám na tom nemají žádný zisk, dokonce ztrátu. Takže všichni vědí, co by lidé chtěli, ale protože ty automobilky řídí odboráři a politici, tak ty automobilky nevyrábí to, co by chtěli koncoví zákazníci, a místo, aby automobilky dělaly biznis a ekonomiku, tak místo toho ty automobilky dělají politiku. A to je důvod, proč Volkswagen je na pokraji bankrotu. Nejenom Volkswagen, všechny ostatní automobilky úplně stejně. Snad s výjimkou Porsche a Lamborghini jsem zrovna četl, že tyhle ty dvě divize Volkswagenu nemají problém, no jenže tam je jiná klientela, dámy a pánové. Jo, tam je jiná klientela, movitá, velice movitá, takže to je něco jiného. Ale chápete, takhle je to nastavené, to znamená, máte někde nějaký ekonomický systém, ale místo toho, aby ho řídili ekonomové, tak ho řídí politici a odbory. Odbory ty vůbec mají úplně jiné zájmy, než někde nějaký biznis a nějaká ekonomika. Vždycky, když se propouští, tak se propouští někde jinde, než tady v Německu. Znamená, ti odboráři řeknou na centrále Volkswagenu, tak propustíte a uzavřete fabriky ve Španělsku. Uzavřete fabriky Seatu. Nebo když budete hodně chtít propouštět, tak propouštějte v Kvasinách, propouštějte v Mladé Boleslavi, propouštějte ve Vrchlabí, myšleno v České republice. Tam propouštějte, ale ne tady. Takhle je to nastavený. Proto všechno to, co se děje na Ukrajině, a dostali jsme se takovým jakoby obloukem z Ukrajiny tady těm věcem, tak je způsobeno evropskou politikou, která ekonomicky je rozvrácená tím, že motor Evropy, ekonomický motor, to znamená tady zdejší německý průmysl, který je jádrem evropské ekonomiky, se zadrhnul kvůli tomu, že v průběhu let a na základě těch šílených zákonů o majetkové struktuře takzvaných velkých korporací došlo k únosu soukromých velkých strojírenských podniků a firem do rukou odborářů a politiků. A jestliže máte dneska velké firmy, které jsou řízeny politiky, nemůžete se divit dokonce ani zbrojovkám. Tady se mluví často o té největší německé zbrojovce Rheinmetall, že v podstatě jakože skupuje zkrachovalé závody automobilek, to je velká kauza, že jo, zatímco civilní automobilky zavírají svoje závody, tak zbrojaři zkrátka ty uzavřené závody kupují pro zbrojní výrobu. No ale ty velké zbrojní podniky podléhají stejnému podnikatelskému zákonu o velkých firmách. To znamená, ti zbrojaři nebo ty velké zbrojovky mají rovněž odboráře ve svých strukturách a mají tam rovněž zemské vlády. To znamená, i ta zbrojovka dělá politiku nakonec, konec konců. No a jestliže politika vlády Führera Merce je nastavená na přípravu války s Ruskem někde na horizontu roku 2030, tak se nemůžete divit, že jejich vlády a jejich zástupci v jednotlivých velkých německých fabrikách v těch dozorčích radách tlačí podniky do zbrojní výroby, do transformace na zbrojní výrobu. A je to, a najednou máte pro to vysvětlení. To znamená, je to takový ten systém řízení jak nahoře, tak dole. Jestliže nahoře se rozhodli pro válku, proto potom i dole ty procesy jsou nastaveny pro válku. A ekonomika najednou nemá řídící úlohu. Najednou to není o tom, co chce zákazník, ale je to o tom, co mu nadiktuje dozorčí rada automobilky, kontrolovaná odboráři a fanatiky ze strany zelených a nácky z CDU a CSU. Protože vláda do těch dozorčích rad, těch velkých průmyslových německých podniků jako zástupce, jako zemské zástupce, to znamená ty zemské vlády, tam většinou vysílají zase tady ty lidi, kteří se o to zajímají. To znamená, kdo tam je? No, jsou tam zástupci strany zelených, jsou tam z CDU, CSU, občas jsou tam někteří politici z SPD v těch dozorčích radách těch velkých průmyslových podniků. Chápete, to jsou všichni ti politici, kteří chtějí buď zelenou budoucnost Evropy, anebo válečnou budoucnost Evropy. A teď co z toho je horší? Co rychleji zlikviduje Evropu? Taková sarkastická poznámka. Jestli zelená politika nebo válečná politika. Co zničí náš životní prostor v Evropě rychleji, bychom se zeptali. Takové dilema. Chápete, je to naprosto šílené, naprosto nepochopitelné, že něco takového je možné. Ale kde je to způsobeno? No, je to způsobeno tím, že když přijdou nějaké ty volby, tak ti lidé se nedívají na to, co by měli volit ve smyslu zlepšení svých životů, ale de facto jenom si vybírají z té nabídky, která je o tom, jestli Evropa má být zelená, nebo ta Evropa má být válečná. To znamená, to je nabídka dvou šílenství. Vyberte si, prosím, pěkně. A kdyby lidé skutečně jako chtěli něco změnit, tak by museli změnit svoje hodnotové nastavení. Já vím, že to zní naprosto šíleně, podobně jako kdysi Peťa Fiala mluvil prostě o hodnotové politice. A já si dokonce myslím, že on to myslel v počátku, když šel do politiky, on to myslel upřímně. Jako jiný politik svého času, že to myslí upřímně. Hodnotová politika. No, hodnotová politika je založená na nějakých ideálech, že máte ideál politiky. Jak by to mělo být ideálně? No ale v politice nic ideálního není. Tam je to vždycky o kompromisu. A teď, jaký je ten kompromis? Co ten politik obětuje v rámci své politiky? No, nejčastěji v dnešní době se obětuje národ, stát. Národní zájmy se obětují jako první, protože toho politika

4 letech vrátí znovu jako ministr zdravotnictví. Ejhle, ejhle, gumitci to mají rádi. A všichni se dívají na to, jako a víte, a najednou po těch 4 letech toho Fialy to všichni odpustili. Dokonce i premiér se omluvil za to, že věřil odborníkům v době covidové pandemie. Možná jste zaregistrovali. Andrej Babiš se omluvil, že to byla chyba, že natolik věřili tenkrát těm odborníkům, že byly ty restrikce proti občanům, že se za to omlouvá, že prostě naletěli prostě těm odborníkům. No, to, je to pěkné, samozřejmě, že se omluvili, to je pěkné, ale na konečném důsledku to vůbec nic nemění. Ba co víc to nemění, když před několika dny ministerstvo a teď ministerstvo průmyslu nebo ministerstvo zdravotnictví, já teď nejsem pod koho to spadá, ale myslím si, že asi ministerstvo zdravotnictví nebo spravedlnosti. Spravedlnosti, myslím. Ministerstvo spravedlnosti oznámilo, že ruší akreditaci molekulární bioložce Soně Pekové, paní doktorce, že odebírá status státního znalce nebo soudního znalce na základě jakéhosi udání jakéhosi slovenského politika, že její studie o vakcínách RNA a o tom, že ve vakcínách jsou zbytky DNA, tak její studie, že byla zaujatá nebo něco takového a ta žaloba na ní přišla na ministerstvo spravedlnosti a tam někdo, naprosto někdo, rozhodl, že Soně Pekové zkrátka odeberou status soudního znalce v oboru molekulární biologie. Neuvěřitelný skandál. V době Babišovy vlády, která se prosazuje nebo která hlásá takové ty národnostní teze, národnostní zájmy, jsou tam motoristé, tam SPD, nikdy by to nemělo být dovoleno. A jak je to možné? Pro Boha, jak je to možné, že v době, kdy už dávno covid žádný není, najednou je likvidovaná molekulární bioložka? Najednou je zlikvidovaná. Tedy ne, myslím jako profesně, nebo že jo. No, podívejte se, máte-li molekulárního biologa, on má status soudního znalce, což je jakýsi punkt něčeho, jakoby certifikát státní důvěry, se tomu vždycky říkalo. On je soudní znalec, no, on má certifikát státní důvěry, on má razítko od státu, on je, říkalo se, on je fundovaný. Jo, on je fundovaný. Nic jiného to mimochodem nemusí ani znamenat, protože u těch nějakých kauz, že někde nějaká kauza a přizvou soudního znalce z molekulární biologie, aby někdo něco udělal, nějaký znalecký posudek jako soudní znalec, to není tak časté. To asi Soňa Peková by věděla, by to uměla popsat daleko lépe, kolikrát byla někde u soudu a dělala, vypracovávala nějaké soudní posudky, kolik toho bylo. Možná, že toho bylo hodně, já nevím, ale asi toho nebude tolik. Je to spíš jako o tom, o té prestiži, že když je někdo soudní znalec, tak má takový ten státní papír na to, že je fundovaný. A teď oni to seberou, oni to odeberou. Ale kdyby to udělala aspoň Fialova vláda a Fialův ministr spravedlnosti, kdyby to udělal, že? Ne. Oni jí ten status odeberou za Babišovy vlády. Jak je to vůbec možné? Proč to vláda dovolila? Co to má znamenat? Aby někde nějaký poslanec někde z cizího státu podával nějaká udání na českou mikrobioložku. Co to je? To je jako blbej? Jak je to, jak to bylo dovoleno vůbec? Kdo to povolil? Kdo to dovolil? Proč z toho není obrovský skandál? Proč SPD tam neudělá z toho povyk? Proč okamžitě není v otázce otázka odchodu z vlády Andreje Babiše? Proč tam není na stole
pouchnout, že jo, nějaký prostě razantní prostě postoj proti tomu, že tady se prostě likvidujou zkrátka mikrobioložky, které se nebály v době covidové krize ukázat na ty problémy těch vakcín. Ona se nebála.

0: Mála. Chápete? A kolik bylo takových doktorů, kteří se nebáli v době covidové krize jít proti farmaceutickému systému? A někdo si může prostě teď jako říkat, že já nevím, třeba kritizuje nějaké jiné aktivity paní Pekové, že jo, to byly nějaké ty organizace, které se tam pohybují, nějaké ty Alatra, nebo já nevím, jak se to jmenuje, já to nesleduju, všechny ty věci okolo, ale zkrátka ona se nebála. V době té covidové krize ona to řekla tak, jak to je. A podívejte se, covidová krize skončila a najednou oni využijí příležitost a prostě jí seberou status soudní znalkyně. Co to znamená? No znamená to, že farmaceutická lobby má takovej dosah, že ona se postará vždycky o toho, kdo jde proti ní. Kdo jde proti farmaceutické lobby, oni se postarají, aby ten člověk skončil. A nemusí to být hned, může to být i za několik let. Za několik let, jako teď v případě doktorky Soni Pekové. Takhle funguje ten systém. To znamená, na jedné straně máte nějaké volby, máte systém nějakého řízení, máte volby, máte plebiscit, máte legislativu, máte justici, že to znamená jakési pilíře státu, státnosti, ale ve skutečnosti všechno je řízeno de facto zájmovými skupinami, lobbystickými skupinami, úplně stejně jako na té skorumpované Ukrajině. Jenom tam to ale vyleze na povrch. Proč to vylezlo na povrch na Ukrajině je jasné, tam se o to stará NABU, což je protikorupční agentura, kterou v roce 2014 na Ukrajině založila vláda Spojených států amerických. Na základě americké dotace, amerického grantu byla založena NABU a stejně tak prokuratura SAPO. Protikorupční. To znamená, tyhle dvě organizace byly založené Američany. No a ty teď dělají v podstatě zadání Američanů. To znamená, vytahují černotu na Zelenského, protože Američané se chtějí Zelenského zbavit. Proto ta špína vyplouvá na povrch. Proto vyplouvá špína na bývalou mediální vedoucí Zelenského kampaně Irinu Mudru. Irina Mudrá je bývalá šéfka jeho mediální kampaně voleb prezidenta Zelenského v roce 2019. Je mimochodem bývalá šéfka jeho fanklubu v době, kdy on dělal v kvartálu 95. To znamená, to je jeho pravá ruka. Stejně jako Timur Mindič, stejně jako Andrej Jermak. To znamená, Američané likvidují a odstraňují okolo Zelenského všechny jeho společníky. Zelenský bude odstraněn jako poslední. A já to píšu v tom článku. Proč ho ještě neodstranili? Z jednoduchého důvodu. Než totiž sundáte kolo ze svého auta a hodíte ho někam do křoví, protože je píchlé, je zničené, měli jste defekt, tak než to uděláte, tak musíte mít k dispozici rezervu. Musíte mít k dispozici náhradní kolo, než sundáte staré poškozené kolo z auta. A takhle to platí na té Ukrajině. Než oni sundají prezidenta, oni musí mít za něho náhradu, nějakou rezervu. A oni nemají, respektive mají jich několik, a oni nejsou schopni se dohodnout v zákulisních procesech řízení. Londýn se štěká a hádá s Washingtonem, kdo bude nasazený mimo, kromě Zelenského, teda místo Zelenského. Londýn se neumí dohodnout s Washingtonem. A ještě Brusel má také své vlastní představy. Brusel chce totiž nechat u moci Zelenského. Brusel vůbec není spokojený ani se Zalužným a není spokojený ani s Fedorovem, protože bývalý ministr obrany, kterého Zelenský teď před několika týdny odvolal, Michail Fedorov, tak to je zase kůň Spojených států, respektive je to kůň Palantýru, protože začal spolupracovat s Palantýrem po svém jmenování do funkce ministra obrany, navázal styky prostě s firmou Palantýr a tak dále a tak dále. To znamená, to je zase jejich člověk a Brusel by rád udržel Zelenského u moci za každou cenu. A ten důvod je samozřejmě kromě jiného i korupční. Protože já jsem to psal v tom článku, ale je to třeba znovu zopakovat. Aby mohla korupce na Ukrajině pokračovat, aby mohla dál generovat peníze jednotlivým lidem, kteří se účastní na té korupci, tak k tomu je zapotřebí prodloužit válku. Za prvé, aby válka byla prodloužena, aby pokračovala. Za druhé, je třeba prodloužit financování Ukrajiny z evropských zdrojů, protože bez toho se to neobejde. Korupce může fungovat pouze, pokud je kde brát. A ty peníze poskytnou evropští daňoví poplatníci. Jejich peníze se vezmou a přesunou se na Ukrajinu do korupčních schémat a do korupčních mechanismů. A za třetí, je to takzvaný kickback systém, zpětná přihrávka. Pokud si někdo myslí, pro Boha, doufám, že nikdo, kdo nás poslouchá, kdo čte moje články, doufám, že nikdo není tak tupý a naivní, že by si myslel, že evropští politici, ta kvanta, ty miliardy, ty desítky, ty stovky miliard eur posílají na Ukrajinu čistě a jenom a pouze altruisticky, z dobrosrdečnosti. Prosím vás, tohleto snad nikdo takový není, kdo by si to myslel. Je to korupční mechanismus. Ti politici, ty strany, ty partaje i na evropské úrovni, které tohleto podporují, tak sledují kromě jiného korupční mechanismus. Ten funguje následujícím způsobem. Evropská unie z veřejných rozpočtů, veřejných peněz občanů Evropské unie nasype a průběžně nasypává do Ukrajiny obrovské sumy peněz. Na Ukrajině se dostanou do korupčního mechanismu, kde se provede takzvaná kickback operace. Část těch peněz, které Evropská unie oficiálně z veřejných rozpočtů pošle na Ukrajinu, se vrátí pomocí kickbacku zpátky do Evropské unie, ale už ne do veřejných rozpočtů, ale do soukromých kapes různých lidí, různých jednotlivců, různých kampeliček. A od těchto lidí, od těchto jednotlivců, od těchto pochybných finančních ústavů se potom ty peníze z toho kickbacku odnesou z igelitových tašek neznámo kam. A tím se dostáváme k tomu obrovskému průseru s názvem Kampelička bývalé Fialovy vlády, kde to se provalilo úplně naplno. A do dneška samozřejmě to není vysvětlené, ani to nikdy nebude vysvětlené, ale ono se to provalilo, jak to funguje. Pamatujete si, jak vypukla kauza Kampelička, kdy ze záložny zmizely peníze, obrovské peníze, kdy peníze byly v igelitkách neznámo kým vynášeny z kampeličky a zmizely neznámo kde a jednalo se o peníze údajně, o peníze na nákup zbraní pro Ukrajinu. V čem to bylo divné a podezřelé? No, že z Ukrajiny přišly peníze do kampeličky. Někdo ty peníze vybral v igelitových taškách a odnesl a vynesl z kampeličky, ale Ukrajina ty peníze nikdy oficiálně nepostrádala. Nikdy se neptala, co s těma penězma je. Prostě je poslala a nazdar bazar. Nikdo je nehledal. Jenže protikorupční orgány České republiky samozřejmě ty transakce zachytily a byl z toho obrovský skandál, ale pravda je taková, že jediné, co se odhalilo, byl takzvaný kickback finanční mechanismus, korupční mechanismus na evropské úrovni. Ukrajina poslala zpátky v rámci kickbacku peníze do české záložny a někdo ty peníze dal do igelitové tašky a vynesl do soukromých zdrojů. To je korupce. Takhle fungují kickback mechanismy. A musíte si uvědomit, že to byly malé peníze, to byly drobné v porovnání s tím, jaké kickbacky probíhají v rámci celé Evropské unie a velkých států a velkých zemí Evropské unie, jaké peníze chodí z Ukrajiny v rámci zpětné přihrávky z Ukrajiny zpátky do jednotlivých států, velkých donátorských států Evropské unie. To znamená, v televizi slyšíte politiky, kteří říkají, že musíme podporovat Ukrajinu, musíme podporovat Ukrajinu, musíme ji vyzbrojovat, že jo, Ukrajina navždy a tak dále a tak dále. Ale najednou zjistíte, že ta strana má nějaké problémy, že to je na někde, nebo ta vláda, že má někde nějaké prostě zvláštní prostě kauzy okolo různých kampeliček a že někde jsou nějaké dozimetry a že někde se perou pro trestně odsouzeného člověka peníze z drogového darknetového tržiště, tak jeho bitcoiny se potom přes ministerstvo spravedlnosti propírají a takzvaně legalizují a minister spravedlnosti potom kvůli tomu musí rezignovat. Chápete, co to je? No to je korupce. To je korupční systém, který je odvozený samozřejmě z toho, co se děje na Ukrajině. A ty peníze se musí nějak propírat. A jak se propírají? No propírají se tak, že se použije nějaký mechanismus. A teď je otázka zase, že jo, a to je otázka už třeba pro někoho, kdo je třeba vyšetřuje někde nějakou korupci. Jestli nějaké darknetové tržiště s drogama, které někdo provozoval, jestli opravdu vydělávalo peníze z prodeje drog, anebo? Nebo fungovalo pouze jako průtoková pračka na peníze z Ukrajiny? Chápete? Jestli náhodou. Jestli opravdu si někdo myslí, že je to jenom to, že se tam někde něco prodávalo, anebo to sloužilo jako průtokový ohřívač a pračka, že jo. Jak to mohlo být? Víte, ve chvíli, kdy zástupkyně šéfa Zelenského prezidentské kanceláře je zachycena na audionahrávce, kde hovoří s bývalým poslancem o tom, jakým způsobem se falšovaly různé posudky a různá hodnocení ohledně zbrojních zakázek, protože ty posudky a ta hodnocení, kdo dostane zbrojní zakázku na Ukrajině z evropských peněz. To znamená, například přijdou peníze na výrobu dronů, nebo přijdou peníze na výrobu více munice. Tyhle ty zakázky se zadávají vždycky nějakým smluvním firmám, některé, které nesplňují ani parametry, někde nějaká firma, která je založena někde v garáži a musí se udělat sfalšovaný posudek takzvaných výrobních kapacit. A ta Irina Mudra tam o tom hovoří, že to bylo sfalšované a baví se s tím bývalým poslancem v té nahrávce a křičí tam na sebe, že odvolali bývalou funkcionářku ministerstva spravedlnosti. Protože ministerstvo spravedlnosti Ukrajiny je v centru onoho skandálu Midas a rovněž i v centru skandálu Forrest Gump, těchto dvou obrovských korupčních kauz, které se točí okolo prezidentské kanceláře, které se točí okolo Zelenského, okolo Andreje Jermaka, okolo Timura Mindiče, okolo lidí napojených na vládní řízení na Ukrajině. Tohle to všechno. Proto když je ta korupce takhle daleko na té Ukrajině a ta Ukrajina může tu korupci realizovat pouze ve spolupráci s evropskými politiky, tak je jasné, že o tom, jestli ta korupce bude nebo nebude pokračovat, se vlastně ani nerozhoduje v Kyjevě, ale rozhoduje se v Evropě. Rozhoduje se někde v Bruselu, rozhoduje se někde v Berlíně, rozhoduje se někde v Paříži, rozhoduje se někde v Londýně. To znamená, ty korupční mechanismy na Ukrajině nejsou samonosné. Ty jsou plně závislé na tom, jak bude pokračovat financování. Ty jsou závislé na takzvaných kickback operacích. To znamená, aby připluly další peníze na Ukrajinu, musí Ukrajina z takzvaných kickback operací poslat politikům zpátky do Evropy takzvané vratky, takzvané posunutí peněz. ale tak, aby to protikorupční orgány v evropských zemích nezjistily. Jak se to udělá? No, to se zase dělá zase skrze kampeličky, skrze pochybné finanční ústavy, anebo se to dělá skrze krypto. Že se vybere nějaký člověk, kde se řekne, on byl třeba, on měl třeba nějaké darknetové tržiště, my mu tam pošleme ty peníze, on to jako daruje někde nějakému českému ministerstvu spravedlnosti a potom to odejde Bůh ví kam. Chápete? Takhle to funguje. To znamená, kdo je vinen tou korupcí na té Ukrajině? No, jenom ti Ukrajinci, nebo jenom ten Zelenský a ta jeho korupční skupina okolo něho, okolo kvartálu 95, jenom oni? No, oni jsou jenom součástí toho mechanismu. Nikdy by ta korupce na Ukrajině nemohla v takovéhle míře probíhat, kdyby tam neproudily ty obrovské peníze z Evropské unie a kdyby Evropa neumožňovala ty kickback mechanismy, které umožňují v podstatě udržení onoho koloběhu toku peněz na Ukrajinu a z Ukrajiny zpátky. Protože když dostanou politici takzvaně nasypáno z kickback operací, dostanou nasypáno, tak oni chtějí víc. To znamená, příště znovu schválí další dodávku peněz Ukrajině. A dokonce to chtěli udělat jako trvalý finanční mechanismus. Pamatujete si na zasedání Severoatlantické aliance, na summit NATO v Ankaře začátkem léta? Co tam chtěli prosadit? Takzvaný stabilní pravidelný mechanismus darování, dotování 70 miliard eur každý rok co rok na Ukrajinu časově neomezeně, jak to tam chtěli schválit a jak se Česká republika, Slovensko a Maďarsko k tomu nepřipojili, k tomu mechanismu. No, tak to je přesně ono, dámy a pánové. Protože ty peníze, které mají proudit pod titulem Severoatlantické aliance a zemí Severoatlantické aliance, budou končit na Ukrajině opět v nějakých těch korupčních mechanismech. A ti, kteří se o to zasloužili, kteří se rvali o tu účast na tom NATO, dokonce běželi na ústavní soud, aby mohli být u toho v té Ankaře, aby tam mohli být všichni tihleti, tak všichni ti zbrojaři, všichni ti kamarádi všech těch prezidentů a všech těch politiků, kteří z toho budou takzvaně profitovat, tak je jasné, že až budou volby, tak přijdou prostě nějaké dary, přijdou prostě politikům, dostanou nasypáno na své volby, takzvaně, aby z toho něco měli. Je to naprosto průhledné, chápete? Je to korupční mechanismus. Takže ta válka na Ukrajině je de facto už ne o tom, jak Ukrajina získá zpátky nějaké své území, o tom už dávno není. Je to o tom, jak vydělat a proprat další peníze, které tam přijdou z rozpočtu evropských států, z Evropské unie. A lidi by měli říct, tohleto dál pokračovat nebude, musíme zastavit veškerou finanční pomoc Ukrajině. A teď. To nejdůležitější. Znáte politiky, nebo víte o politicích, kteří by měli ve volebním programu okamžité zastavení veškerého financování Ukrajiny, protože ty peníze tam slouží v korupčních mechanismech k něčemu a ke všemu jinému, než jenom k pomoci Ukrajině. Znáte nějaké takové politiky, minimálně ty, kteří jsou u moci? Ne. Ani jedna strana tohle nenavrhla, která je u moci v Evropě, zastavit financování Ukrajiny kvůli korupci, která tam probíhá. Nebylo dovoleno. Protože ta korupce není samonosná na Ukrajině. Je napojená na evropské politické mocenské kruhy. A samozřejmě podnikatelské kruhy. Proto fungují ty kickback mechanismy a proto se i objevují prostě peníze z Ukrajiny najednou v nějakých českých kampaličkách, najednou je někdo odnáší v igelitových taškách, najednou se o ně nikdo nezajímá a Ukrajina ty peníze nehledá. Chápete? Takže v takovémhle prostoru žijeme a žijete. A hodnotová politika by rozhodně neměla být založená na korupci a na podpoře a na enablování té korupce. A pokud voliči jsou ochotni politikům odpouštět korupci, odpouštět jim souhlas s 21. srpnem, odpouštět jim stranictví v KSČ, odpouštět jim všechny tyhle ty věci odkazovat se na takzvané demokratické hodnoty a že oni si to prý odpracovali, tak potom se občané nemohou divit, že žijou v takových s odpuštěním sračkách, v jakých žijou. Že si potom s nima politici vytírají pozadí. Nemůžou se potom důchodci ani divit, že je vláda okrádá o 1000 korun v průměru na valorizacích. A ono to ani nevadí, protože lidé se s tím nějak jako smíří a zůstanou v podstatě doma a důchodci nemají důvod ani vycházet do ulic. Oni vyjdou do těch ulic zase, až budou volby. Až přijede Babiš do města, nebo až přijede Petr Pavel do města, tak vyjdou tisíce důchodců na jejich volební meeting, na jejich happening, na náměstí, jako tenkrát, když Babišovi přišlo asi 15 000 lidí, to měl tenkrát to setkání s voliči před volbama. To byly ty záběry z České televize, tam bylo vidět, že většina těch lidí, kteří tam jsou důchodci. Bylo jich tam 15 tisíc na tom setkání s Babišem. 15 tisíc jich bylo schopných přijít Babišovi na jeho předvolební meeting. Ale nikdo nebyl schopen přijít na demonstraci proti Fialově vládě, která je okradla o 1000 korun v průměru na důchodech, na valorizacích. A tím je to dané. Pokud můžete přijít na volební meeting, ale nemůžete přijít za svá práva, tak o čem to je? Je to taková jakoby pohodlnost, nebo vám to nevadí, lidem to nevadí, důchodcům to nevadí, že přijdou tolikle peněz v průměru. Chápete, to už si každý musí zodpovědět zkrátka sám. Ale pokud neexistuje zpětná vazba, jako v tomto případě, tak je jasné, že ti politici si budou s občany takzvaně vorat. Budou, a jakým způsobem budou vorat? No, jednoduše. Vyberou od občanů peníze skrze daně, pošlou je s velkou pompou na pomoc hodnotové Ukrajině a ti Ukrajinci potom potají pomocí korupčních mechanismů část těch peněz kopnou zpátky do Evropské unie těm lidem a těm skupinám a těm organizacím a těm politickým stranám, které tenhle ten mechanismus pomoci a vyvádění peněz z Evropské unie na Ukrajinu umožnili, propagovali pod rouškou pomoci Ukrajině. A pokud tohle to chtějí voliči, pokud s tímhle tím souhlasí a ty strany, které nechtějí zastavit válku, dál budou volit, tak skutečně potom na horizontu roku 2030 si chystejte Kanady, chystejte si mundury, chystejte si KPZky, všechny tyhle ty věci, protože evropští verbíři už se blíží, už jich jdou. A pokud oni chtějí skutečně ten konflikt s Ruskou federací, všichni ti generálové, všichni ti politici, všichni členové těch dozorčích rad, všech těch velkých podniků, které jsou nyní z civilní výroby transformovány na válečné podniky, pokud oni všichni to opravdu budou chtít a nebude žádný kontrolní mechanismus a nebude žádný odpor ze strany obyvatelstva, tak opravdu tu Evropu do toho konfliktu na horizontu roku 2030 do konfliktu s Ruskem opravdu přivedou a dovedou. To není žádné síčkování, to je konstatování reality. Tomu konec konců i podle těch názorů těch analytiků tomu konfliktu se nedá vyhnout, pokud občané a obyvatelé Evropy nebudou chtít se tomu vyhnout a nevyvinou odpovídající aktivity, aby se tomu vyhli. Takže konflikt na Ukrajině pokračuje kvůli tomu, že součástí korupčního válečného mechanismu je právě Evropská unie, politické strany a politici a zbrojní průmyslu v Evropě, který ve spolupráci s evropskými politiky a ve spolupráci s politiky na Ukrajině umožňuje obrovský samoživitelný korupční finanční mechanismus, který je vzájemně propojený mezi Ukrajinou a Evropskou unií. To je realita. Takže takhle bych to uzavřel. No, máme 21.02. Tenhle ten monolog byl opravdu dlouhý, byl přesahovej, bylo to zleva doprava, nahoru dolů a zpátky. Probral jsem to, myslím, úplně všechno, ani by nemělo smysl vlastně mluvit o něčem dalším, protože všechno vlastně dneska souvisí úplně se vším. Takže já ti předám slovo, Vítku, a protože máme 21.02, tak určitě dáme nějakou přestávku, dáme nějakou jednu nebo dvě písničky a potom bychom se pustili do telefonických dotazů.
1: Určitě dáme dvě písničky, Pavel tam bez pochyby něco vybere a jenom upřesním, že my jsme to druhé téma nestihli, ale to vůbec nevadí, třeba se někdo na to zeptá z našich posluchačů, na které se určitě těšíme, takže prosím, volejte a prosím, zkuste stručně nebo zestručnit vaše otázky, aby se opravdu dostalo na co nejvíce z vás. Máme tady řadu stížností, že necháváme mnoho lidí takzvaně vymluvit se. Nicméně, pokud se někomu skáčeme do řeči a snažíme se ty lidi trošku nějakým způsobem zestručnit, tak zase nám píší jiní lidé, že zase skáčeme do řeči a že cenzurujeme a tak dál. Tak pro boha, ujednoťte se prosím na nějakých, řekněme, optimálně zestručných dotazech, ať nenadává jedna či druhá strana, buď že necháme některé lidi dlouho mluvit, anebo že zase některým lidem, kteří dlouho mluví, jim skáčeme do řeči, obojí je prostě špatně, nezavtíčte se vůbec nikomu, takže to jenom na závěr této části, Pavle, zahrajeme si tady písničky.
2: Ano, standardní situace, tohle to se děje od začátku. Prostě jak je moc demokracie, tak to vždycky takhle dopadne.
1: Přesně,
2: no.
1: Přesně.
2: Takže já jenom chci upozornit na číslo telefonický, na který potom můžete volat po písnice 608 12 14 19. Vy, kteří se díváte na televizi, tam to vidíte. Myslím, že tentokrát se bude volat na telefon, nikoliv na WhatsApp, když by to snad taky šlo, ale na jiný číslo, takže tohle to vůbec neřešme. Takže na telefon a já tam pustím jednu písničku a druhou, no, dohromady mají 9 minut. Není to moc, Vítku?
1: Já myslím, že to akorát, že VK přesně od hodinu, ani
0: to tak akorát,
1: půl deváté nebyla pauza. Jo, takže VK bude rád, určitě se takhle odpočine.
2: Dobře, tak jedem. Dám tam jednu starou písničku z roku 2014, Ochemtrails. Tak jedem. Tak super, vážení posluchači. Písničky nedohrály, hosté jsou na svých místech a my můžeme předat první telefon do vysílání. Prosím, jak jsme říkali, o stručnou a jasnou otázku. Takže můžete, prosím.
3: Zdravím, pana Vejka. Já bych se vás zeptat, já jsem teďka četla ten váš článek, kde píšete o Soloviovi a Alexu Jonesovi, a vlastně se stotožňujete z jejich názory. Odvoláváte se na to, že jste vlastně v posledních předcházejících pátečních pořadech mluvil o tom též. A mě to strašně zarazilo, protože, víte, jejich chování nereflektuje chování obyvatelstva. Já jsem sousedkou od paní, která má bratra na Ukrajině a on přijel, teď je tady týden, mluvila jsem s ním a mluví úplně něco jiného, než co vy píšete.
2: Dobře, já to zastavím, já jsem říkal, že to musí být jasná odpověď.
3: Otázka je o tom, proč vy dáváte prostor jenom těm politikům a vůbec vás nezajímá, co ty lidi říkají.
2: A jak může dát prostor lidem?
3: Ani jeden článek. Jeden článek nemáte o tom, co říkají lidi.
2: A
3: ani
2: to může
3: Ukrajině,
2: vědět, co říkají lidé.
3: Ani, ano, přečíst to, já to čtu. Já to čtu třeba na YouTube, si to přečtete.
2: Dobře, tak jo, děkujeme, mějte se hezky, nashledanou.
0: No, já bych jenom pod ní řekl, že já přináším a náš server přináší informace o událostech. My neděláme rozhovory. Jo, to je, od toho jsou jiné servery. Rozhovory dělají servery, které se specializují na rozhovory. Víte, že takové jsou například YouTubeové kanály, dělají rozhovory se zajímavými hosty, se zajímavými lidmi. Ale To, co jste navrhovala, jezdit někam s nějakými lidmi, dělat nějaké výjezdy někam na Ukrajinu, no nezlobte se, my nejsme Česká televize. Na to my nemáme peníze, nemáme na to ani lidi, abychom jezdili někam a bavili se někde s nějakýma lidma, kteří někde přijeli na Ukrajinu, na západní Ukrajinu a podobně a mají třeba pro banderovské názory. Není problém, pokud si udělat rozhovor někde na západní Ukrajině, ve Lvově, s nějakými banderovci, aby si čeští a slovenští čtenáři mohli přečíst jejich názory, na jejich protiruské názory a jejich probanderovské názory. Určitě by to bylo zajímavé, ale jak říkám, na to nemáme zkrátka finance. To je všechno o tom, že pokud chcete dělat rozhovory, tak jedině rozhovory, které můžete dělat, je se zajímavými hosty někde online na YouTube. To znamená, vezmete si nějakého politika, nebo si vezmete nějakého cestovatele, domluvíte se, uděláte rozhovor někde na YouTube nebo nějaké platformě, nebo jako třeba děláme tady každý pátek, že máme vysílání, anebo pozveme do našeho vysílání třeba Láďu Vrábela nebo Lubomíra Volného a podobně. To znamená, dáme prostor v rámci nějakých rozhovorů, ale bavit se někde na ulici s nějakými prostě lidmi někde na Ukrajině nebo z Ukrajiny, to vyžaduje samozřejmě zpravodajský štáb, který musí mít nějaké lidi, musí mít nějaké financování a nezlobte se na mě, ale když se jenom teď takhle bokem podívám na příspěvky financování našeho serveru 10 dní před koncem měsíce, tak to nakonec vypadá, že možná skončíme na konci měsíce. Jo, skončíme, protože já jsem se díval třeba na financování svobodného vysílače, vy tam máte nějakých 23% nebo 32%.
2: Taky bída pěkná, ano.
0: To je jako strašná bída, takže jako my jsme samozřejmě strašně rádi za každou pomoc. Chápeme, že je těžká situace, finanční situace lidí, je drahota, inflace, jsou navíc dovolené, lidé jsou pryč, jsou na chalupách, že jo, mají tohleto jiné starosti, ale pravda je taková, že pokud prostě podpora nepřijde, tak nebudeme moci zkrátka na konci měsíce dál pokračovat. To jenom dopředu oznamuju, že ta situace je opravdu kritická. Já vím, že jsou dovolené, že lidé mají jiné priority, ale to, co teď řekla paní, jenom potvrzuje to odtržení od té reality. My kdybychom měli rozpočet třeba jako já nevím, nějaké médium, které prostě je takzvaně mainstreamové, má za sebou nějaké prostě velké sponzory, velké zbrojní závody, které financují zpravodajství o Ukrajině. Víte, že německé servery, německé zpravodajské servery mají část svého financování od německých průmyslových podniků, které jim platí prostě cesty na Ukrajinu, kde natáčí propagandistické rozhovory o hrdiných obráncích Ukrajiny, kteří prostě nenávidí Rusy a podobně a potom to vysílají, dělají s nima rozhovory. Jistě, samozřejmě. A je spousta Ukrajinců, kteří mají stejné názory, jako říkala paní teď. Ano, jsou, kteří mají úplně jiné názory, než co já píšu. Jenže znovu, to, co já píšu, nejsou rozhovory. Jsou to informace o událostech, aby lidé věděli, co se děje ve světě. Mnoho lidí nemá jazyk. Nás poslouchají většina našich čtenářů, teda mluvím o čtenářích a Aeronetu, tak jsou lidé starší ročníky, abych to řekl takhle, kulantně, a neměli angličtinu a měli ruštinu, když byli ve škole. Většina našich posluchačů a čtenářů. A i když měli tu ruštinu, pokud budeme, tak mnoha lidem i ta ruština se z hlavy tak nějak jako vykouřila. A proto to, co přinášíme, tak de facto jsou články, kde jsou videa a všechna ta videa, co tam dávám, tak jsou titulkovaná, aby tam byly české titulky, aby každý prostě mohl tu informaci načerpat tak, aby ji rozuměl. A víte, že ne každý tohle to dělá, že máte spoustu serverů, že tam prostě pesknou video a přeložte si to sami a nazdar bazar. To znamená, informační hodnota je o zpravodajství, to znamená to, co se kde děje. Ale pokud chcete rozhovory, tak musíte se obrátit na jiné servery. Pokud nějaké YouTubeové rozhovory. Ale pokud chcete přímo rozhovory někde na ulici s obyčejnými Ukrajinci, k tomu je třeba zpravodajský štáb, bohužel to neposkytujeme, na to nemáme peníze. Ani omylem, ani náhodou. Stačí se podívat na to naše počítadlo. Takže já bych na to takhle reagoval a jestli Pavel k tomu něco ještě řekne, nebo Vítek, a když tak bychom se pustili do dalšího volajícího.
1: Já myslím, že to bylo dlouhé, pojďme na dalšího posluchače, bychom netržovali.
2: Já jestli jenom můžu ještě do toho říct si to, že prostě vy můžete i volat se svými názory samozřejmě do svých, do pořadu, který vysíláme, většina z nás to vysílá živě, v interakci. A vy nevoláte, v poslední době je to prakticky obrovská bída. Já vím, že toho teď je mnoho všude. Všude je mnoho nových serverů, každý se snaží nějakým způsobem ukázat něco a tak dále a tak dále. Takže to je těžký, ale opravdu vy můžete volat a to je velmi důležité se svými názory. Volejte něco třeba podobného, i vy, kteří...
1: Něco podobného, promiň, Pavel, jsem chtěl říct, ale nechtěl jsem to zdržovat, ale přesně něco jasně, podobného jsem tady měl jasně, připravené, jasně. Že chci říct, přesně.
2: Ano, přesně tak. Takže takhle, jdeme dál, puštím další do vysílání, prosím, můžete.
4: Ano, děkujem, dobrý večer všetkým, dobrý večer pánu VK. Já jsem se chtěl pana VK spýtať na tajnou dohodu alebo tichú dohodu plánovačov NATO, ktorí už majú pripravené vojenské presuny a frontové línie, ktoré majú vzniknúť v 6 štátoch v prípade vypuknutia vojny s Ruskom. Je to Estonsko, Litva, Lotyšsko, Poľsko, Rumunsko a teraz sa podržte Slovensko. Čo o tom viete, pán VK? A ešte poddotaz, keď to zabudnete, tak zavolám znova o týždeň, ale čo viete o presune veľkého množstva sovietského zlata v 89. až 91. roku do Izraela? Ďakujem pekne.
2: Taky děkujeme.
0: No, já děkuju.
1: Ale jak byly perfektní dotazy, ano.
0: No, samozřejmě. No, když to vezmu od konce, tak přesun zlata samozřejmě byl součástí stejného procesu, jako byl v Československu a jako byl ve všech zemích takzvaného východního bloku. Zlato bylo přesunuto pod kontrolu takzvaných, můžeme říkat, sionistických bankéřů. Ruské zlato nebo sovětské zlato bylo přesunuto do bank v Izraeli. Ve takzvané střední a východní Evropě většina zlatých rezerv byla přesunuta do kontroly domu Sionu v Londýně u National Bank of England. Tak bylo dohodnuto, to byly dohody, které byly uzavřeny na Římském klubu tehdy v květnu 1988. Tam bylo rozhodnuto o rozbourání takzvaného systému rozdělení Evropy takzvanou železnou oponou. Víte, že už tehdy politici byli takzvaně připravováni na rozval řízení Sovětského svazu a takzvané zavázání si těch nových zemí, to znamená, aby dostali půjčky, aby dostali úvěry a aby hlavně získali takzvanou volnou směnitelnost svých měn, takzvanou konvertibilitu, abyste mohli československou korunu, tehdy československou směnit za západní měny, tak podmínkou takzvaných západčiků bylo, že jednotlivé tehdy ještě státní banky, protože to byly ještě státní banky, že převezdou svoje zlaté rezervy do kontroly v Londýně, do National Bank of England a Rusko, nebo Sovětský svaz, hroutící se Sovětský svaz, převedli svoje peníze do bank v sionistickém Izraeli, to znamená do izraelských bank a mimochodem nejenom do centrální banky, ale převedli peníze do nově vznikajících bank v rámci takzvaných nových prostorů, kam se stěhovali tehdy po rozpadu Sovětského svazu ruští židé. To znamená, to byly v rámci těch jednotlivých vzdělávacích ústavů, jako jsou ty ješivy, tak oni mají vedle toho i svoje vlastní finanční ústavy. Tam se přesouvaly zlaté rezervy a dodneška tam mimochodem jsou uloženy. Proto je takový nezlomitelný vztah mezi Moskvou a Tel Avivem, respektive západním Jeruzalémem dneska. To je ten důvod. Co se týče toho prvního dotazu, jestli máte, tohle to mi uniklo, úplně mi to uniklo, pokud máte nějaký odkaz, nějaký odkaz na článek, nějakou informaci, tak mi to prosím pošlete přes kontaktní formulář na Aeronetu, pošlete mi to, protože to mi uniklo tohleto. Jo, to znamená, pokud se někde něco plánuje, nějakých 6 zemí se plánuje, prostě jak bude systém velení, nastavení, pokud je v tom zahrnuto dokonce i, no, nepřekvapuje, no, pokud je Slovensko, tak to znamená, že to, o čem jsem hovořil, o čem píšu články, že je skutečně realita. Znovu to zopakuji. Oni opravdu chystají procesy řízení na možný konflikt s Ruskem na horizontu roku 2030, jak o tom neustále mluví nejvyšší generálové Severoatlantické aliance a jednotliví politici a i náčelníci některých generálních štábů, jako třeba generálního štábu tady Bundeswehr o tom hovořil, že na horizontu roku 2029 až 2030, že Rusko může zaútočit a že je třeba se na to připravit. Oni se na to chystají. Oni vědí, že a proč. Jenom pánovi zdůvodnit proč. Jestliže Evropská unie, jestliže Velká Británie jako společník, jestliže společně provádějí údery, hloubkové údery do vnitrozemí Ruska, je válečné střetnutí mezi evropskými zeměmi NATO a Ruskem v dohledném horizontu naprosto nevyhnutelné. Tím je to dané. Jestliže střílíte britské rakety, britské drony, západní, evropské, německé, to je jedno, do Ruska, na jejich ruské rafinérie, na jejich ozbrojené síly, na jejich paneláky, na civilní cíle, v nějaké chvíli bude muset Rusko atvičát. To bude muset odpovědět. A oni to vědí. Ti, kteří chystají těchto 6 zemí toho centrálního velení, takzvaného, oni tomu říkají, nebo Rusové, proto už mají název, takzvaný Evropský front, který bude mít velení v nárazníkové oblasti onoho konfliktu. To znamená pobaltské země, Polsko, na jihu, Balkán a podle té informace, tedy pokud je to i to Slovensko, tak pokud to takhle bude nastavené, tak je jasné, že oni se na to chystají. Protože proto dělají úplně všechno, aby ta válka vypukla. Jestliže děláte všechno proto, aby válka vypukla, je jasné, že se na to chystáte i z hlediska procesů velení a řízení. Stejně jako se chystali 8 let na vyprovokování zatažení Rusů, aby vtrhli na Ukrajinu od roku 2014 do roku 2022, dělali proto úplně všechno, tak je nakonec se jim to povedlo. A oni se celou dobu na tu válku na Ukrajině chystali. Teď dělají úplně to samé. Je to šílené, protože dělají úplně to samé. Chystají se na válku s Ruskem. Znovu to zopakuji. Chystají se na ní. A když se na něco chystáte, musíte provádět přípravy, návrhy takzvaného frontového velení a vedení. Takže jenom zopakuji, pokud to máte nějaký odkaz na nějaký článek, pokud pán by mohl zaslat, tak mi to zašlete do redakce, já se na to podívám. Je to pro mě novinka, je to, že je nějaké tajná dohoda někde, že se něco prostě bude takhle realizovat. To by mě opravdu zajímalo. Takže takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volajícího.
2: Je připravený, prosím.
5: Dobrý večer. Banská Bystrica, Bobeš pri telefóne. Nemám otázku, chcem sa len poďakovať vedúcemu kolotočov a celému support SBS, Plzeň a tak ďalej. To, že ľudia si neuvedomujú, v čom sme a ako sme na tom, bohužiaľ je to smutné. Ľudia majú skutočne veľkú starosť o zaplatenie šekov. Neviem, ako sa to vyvinie. Môj názor je, že skutočne jediné, čo ľudí zobudí, tak bude práve ten ostrý bojový konflikt, keď ľudia prídu majetky a mami, staré mami, otcovia, dcery, synovia, otcov. Ďakujem ešte raz veľmi pekne.
2: Taky
5: veľmi
2: ďakujeme.
5: Si vás vašu prácu. Ďakujem.
2: Taky ďakujeme. Ja vezmu rovnou další telefon. Ďakujem. Takže šup, tam vezmeme další. Takže hezký večer. Ste ve vysílání rovnou. Povídejte.
6: Dobrý večer, prajem, tu je posluchač zo Slovenska, práve si ešte ukladám drevo v pivnici, pripravujem sa na zimu, bez emisných povoleniek zatiaľ ešte, chvala Bohu. Chcel by som sa pána Veka opýtať na hnutie Republika. Viete, aký má názor na túto politickú stranu, keďže začali mútiť troška vody v Európarlamente a myslím si, že sú na vzostupe. Aký je jeho názor? Ináč, ja som jeho čitateľom jeho kníh, teraz čítam predposlednú, čaká ma na poličke Kanon okulty a veľmi dobre tomu rozumiem, pretože bol som aj v politickej strane ľudstvenosťou Mariana Kotlebu. A aký je jeho názor prostě na tuto politickou stranu Republika?
2: A to jak, jestli mohou vědět, sám nevím, kde to je na Slovensku nebo někde jinde?
6: Prosím?
1: Samozřejmě to je na Slovensku, ale spíš proponenti, kdo figuruje v rámci té strany třeba nějaké známé osobnosti v nás, v Česku, kde se o tom nevidí naši posluchači někteří, kdo třeba figuruje v té straně nějaké hlavní postavy třeba?
6: Ja si myslím, že sú projektom do budúcna Medzimoria. Preto by som sa chcel opýtať, či s tým súhlasí pán Veka, alebo nie. Ďakujem.
1: Dobrá.
2: Tak jo, tak naschle. Tak.
0: No, já děkuju za dotaz. No, strana Republika, Slovenská strana Republika, tak to je v podstatě asi jakoby ta nejprogresivnější, když to slovo používat, pro stranu, která je do vlastenecké teze, je asi nevhodný, ale samozřejmě stranu vede pan Milan Uhrík, poslanec Evropského parlamentu, natáčí videa. A co se týče afilace, politické afilace Republiky, podle mého názoru je to strana, která se nachází víc vpravo od české SPD, ne příliš vpravo, ale u politiků je vždycky problém v tom, že do poslední chvíle, než vstoupí do jakéhokoliv koaličního projektu ve vládě, protože bez ohledu na to, jaký výsledek udělá na Slovensku Republika při parlamentních volbách, myslím příští rok, už tam budou mít volby do parlamentu, tak bez ohledu na to, jaký udělá výsledek, tak zřejmě volby nevyhraje a pokud udělá pěkný výsledek, možná dostane nabídku k účasti na koaliční vládě Roberta Fica, který s největší pravděpodobností znovu sestaví další vládu. Otázkou samozřejmě bude, za jakou cenu ta vláda bude sestavená a z čeho Republika bude muset ustoupit, stejně jako ustoupila SPD v České republice, když chtěla vstoupit do vlády s takzvanými umírněnými liberály Andreje Babiše a s nečitelnými motoristy pana Macinky a pana Turka. To znamená, z čeho všeho se bude muset slavit. A otázka na to, jestli budou zastávat koncept Trojmoří. No, to by bylo nošení vody do mlýna, nebo vody na kolo ve mlýně, protože to samé, co dneska probíhá v Evropě, to znamená proces snahy o zatažení Evropy do nějakého konfliktu na horizontu roku 2030, tak proti tomuto procesu globální prediktor nasazuje projekt takzvaného Trojmoří a lépe řečeno než Trojmoří, teď proto se používá takový ten alternativní název a říká se mu Intermarium, tedy latinsky, že mezimoří. A Trojmoří i Intermarium jsou to dva názvy pro označení téhož. Jsou to synonyma. I když konceptuálně bychom tam nějaké rozdíly našli, a to si hned řekneme, Trojmoří je původně projekt polského vůdce Pilsudského. Jeho představa byla o tom, že Velkopolsko, které vznikne na prostoru Evropy poté, co padnou, že padne carská říše a zhroutí se Velkouhersko a tak dále. To znamená, byl taková představa Velkého Polska, které bude iniciátorem takzvaného Trojmoří s tím, že dojde k politickému sjednocení vlád na pobřeží Jadranu, Baltského moře a moře Černého. Jo, to znamená tenhle ten prostor. A že takhle tady vznikne jakýsi prostor Trojmoří. Intermarium je v podstatě de facto totéž, ale pozor, už ne pod kontrolou Polska. Intermarium je projekt globálního prediktora, který chce vytvořit blokační mechanismus mezi znacifikovaným Západem, znacifikovanou západní Evropou, která by si chtěla střihnout jadernou válku s Ruskem, což globální prediktor nemůže tolerovat, protože Rusko je plánováno pro velkou roli Číny jako surovinová základna pro růst takzvaného Pax Sinica. Pax Sinica, svět podle Číny. Dnes máme systém Pax Americana, ale Pax Sinica, tedy svět podle Číny, je proces globálního prediktora. Cílový proces do roku 2050. Globální prediktor chce veškerou moc, řízení, procesy bezpečnostního aparátu celé planety, všechno chce převést do Číny, aby Čína byla centrem světového řízení, minimálně toho ekonomicko-politického. A pozor, důležitá věc, Čína je na tom podobně jako Německo. Velký prostor, velká základna, velký ekonomický výkon, ale nemá na svém území dostatečný objem potřebných surovin pro svůj běh. Proto globální prediktor, pokud chce přesunout řízení, proces řízení ze Spojených států do Číny, tak musí pro Čínu zajistit laciné, prakticky neomezené zdroje. A k tomu je potřeba Rusko. A protože globální prediktor nikdy nepracuje jenom s jedním plánem, ale má více plánů, plán A, plán B, tak je třeba říct, že globální prediktor dokáže ty zdroje pro Čínu zajistit, i když Rusko zůstane v celku a vyhraje válku na Ukrajině, i když o tu Ukrajinu už ani válečně, ani vůbec teď není ani řeč, o tom není třeba se bavit, anebo i kdyby se Rusko rozpadlo na více států, slabých států, tak to by byl pouze plán B. Celé Rusko nebo rozpadlé Rusko? Celé Rusko plán A, rozpadlé Rusko plán B. Oba dva varianty jsou pro globálního prediktora přijatelné. Ale pozor, co není přijatelné, je ovládnutí rozbitého Ruska americkým národním prediktorem a především tím, čemu se dneska říká ten systém takzvaného sionistického aparátu a sionistického řízení z Londýna Evropy. To znamená, ten systém by narušil postavení plánu globálního prediktora, tu řídící kontrolu Číny. Proto Intermarium je projektem globálního prediktora, který se snaží zablokovat válečný konflikt mezi Evropskou unií, mezi západní částí Evropské unie a mezi Ruskem na přelomu roku 2030 a za rokem 2030. To znamená, i všechny alternativní strany, které dneska usilují o zastavení válečného konfliktu na Ukrajině, a mezi ty strany patří i republika samozřejmě, tedy zastavit válečný proces, tak všechny tyhle ty strany se podílejí de facto na budování systému Intermarium. To znamená, to není o tom, že oni se rozhodnou, je to o tom, co dělají. Mnoho lidí dělá nějaké věci, aniž by věděli, co dělají, takzvaně v rámci jakého procesu řízení to probíhá. To znamená, chápete, máte spoustu politických stran, které se začaly profilovat jako proti válce na Ukrajině, což je konceptuální příčina. To znamená kolapsy národních ekonomik kvůli tomu, že se národní ekonomiky odpojily od ruských zdrojů a klesají preference politických stran. To znamená, ty strany se honem rychle musí takzvaně přehodit na jinou politickou notu, musí najednou více usilovat o zastavení konfliktu na Ukrajině. Ale dělají to ne kvůli tomu, že by chtěli, ale protože jsou do toho dotlačeni okolnostmi. A všechny alternativní strany se stanou v podstatě součástí projektu Intermarium. Všechny

0: na serverech koluje docela dlouho už taková fotografie, nevím teda z jakého roku, je to velmi zajímavá fotografie, pokud teda je pravá, je to rodinná fotografie, kde na jednom snímku je Otto Skorzeny, Josef Mengele a Reinhard Gehlen, což byl šéf zpravodajské služby Třetí říše. A ještě jsou tam dvě osoby, ty jsou popsané jako George Scherf mladší a George Scherf starší. A já si chci zeptat, ta teorie, která o tomhle to mluví, říká, že vlastně George starší a mladší jsou dnešní Georgeové Bushové, který sedí vlastně, nebo seděli jako prezidenti korporace USA a v podstatě to byli jako německý špioni. Tak jestli by tohle mohl pán Veka okomentovat a ještě jestli bych mohl okomentovat to, že vlastně tahle ta fotografie, pokud je pravdivá, tak nabízí podporu té teorii, že vlastně nacismus byl dvouproudej. Jeden proud byl vlastně pro široké masy, kam mohl se člověk dostat. A ten druhý proud, ten rozhodující, byl vlastně spřízněný krví a tam vlastně se člověk dostat nemohl a vlastně... Jo, teda chceli, jestli by to mohl komentovat. Děkuju.
1: Tak, prosím.
2: No, já děkuju za dotaz. Prosím vás, nezaměňovat fašismus a to, co je ve Spojených státech, takzvané velké lóže ilumináty. To je, prosím vás, to je zaměňování okultních a světských procesů řízení. Nacismus je světský proces, lidový světský proces, okultní procesy, ale všechno to, co probíhá okolo velkých lóží. Takzvaný skupina Skull and Bones, ze které vycházejí prakticky všichni američtí prezidenti, lóže ilumináckých organizací ve Spojených státech, které jsou v podstatě v svém principu židozednářské organizace, ale s posunem do něčeho, čemu se říká takzvaný osvícený gnosticismus. A na to opravdu nemáme čas, to by bylo na extra povídání, ale osvícený gnosticismus vychází v mnoha ohledech z takzvaných praxí velkých lóží, židokřesťanských velkých lóží, a ve Spojených státech tenhle ten okultní proces takzvaných osvícenců, tedy iluminátů, kontroluje všechny silové procesy. Je to okultní proces, to znamená, a to je zajímavé, okultní procesy velmi často v podstatě mají hodně takový jakoby fašizační nebo nacifikační charakter a étos, ale je to kvůli tomu, že ten proces de facto je ve svém vlastním principu v podstatě krycím mechanismem pro vlivové operace nadnárodního, tedy globálního prediktora. To je důležité, protože tihleti osvícenci nejsou osvíceni kvůli tomu, aby posilovali nějakou národní notu nebo národní republiku, ale aby vyplňovali roli nadnárodních procesů řízení. A k tomu slouží právě jejich lóže, jejich skupiny. Proto všichni ti Bushové a všichni ti další, kteří byli součástí těchto okultních organizací, tak všechny prosazovali v podstatě cíle, které měly de facto posilovat roli v takzvaném světovém uspořádání původního systému globálního prediktora, systému Pax Americana, který se ale globalistům samozřejmě vymknul spod kontroly. Že to už jsem o tom psal několik článků, proč se globální prediktor rozhodl zlikvidovat systém Pax Americana, z jakého důvodu, jenom velice rychle, rozhodl se proto ze stejného důvodu, z jakého se rozhodl zlikvidovat Sovětský svaz. Protože bipolární rozdělení světa, to znamená na východ a západ, kdy západ byl kontrolovaný Spojenými státy Pax Americana a východ Sovětským svazem, ten proces se globálnímu prediktorovi nezdařil, protože byl na hranici vyvolání termojaderné války mezi východem a západem. Proto globální prediktor rozhodl o rozbourání obou subjektů. Nejprve Sovětského svazu, a teď o několik desítek let později globální prediktor dokončuje rozborku Spojených států. Takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volajícího.
1: Čeká, tak prosím. Dobrý večer. Ja keby som mohol ešte nakrátko povedať, podľa môjho názoru Európska únia nie je pripravená na vojnu s Ruskom, lebo dobre, jedna vec sú útoky dronov alebo útoky raketami. Mimochodom tie rakety, ktoré ide Turecko dodať

0: Ukrajine, tak tie ATAK MS, tak oni sú veľmi dobre zostreľovateľné Rusmi, nakoľko vyletia až do kozmu a Rusi majú dostatok času na to, aby na to reagovali. Ale Európska únia sa systematicky zbavila zbrojného priemyslu. A napríklad v Rusku, keď postavia nejakú továren zbrojnú, tak musia do nej zamestnať, musia mať ľudí, ktorí to vedia urobiť a musia do nej zamestnať 30% personálu z pôvodnej zbrojárskej fabriky, aby ich naučili vyrábať tých ďalších zamestnancov. Toto Európa nemá. A tým pádom, ako keď, či to nie je len viac zbožné prianie, ako reálna schopnosť Európy, ale poslať vojakov, nie drony, nie rakety, poslať vojakov a urobiť plnohodnotnú vojnu s Ruskom, lebo myslím si, že nie. A potom toto, čo spomínate, ten projekt Intermaria, to nie je náhodou dané tým, že oni chcú západnú Európu zmeniť tou migráciou na niečo iné, než je teraz, a tým, ale naše krajiny by mali zostať ako nejakým spôsobom konštantné, tak ako sú teraz. A toto je, lebo napríklad aj Veľká Británia vystúpila preto z Európskej únie, aby, lebo v Európskej únii už mali vznikať nové národy, nové štáty, tak ako o tom hovoril Obama, myslím, že už z roku 2012. Tak teda ten globálny prediktor, to je ktorý? Koho myslíte? To je dom Sion, to je dom Chabad, alebo je to americký národný prediktor?
1: Dobře, díky.
2: No, dobře, děkuji za dotaz. Děkuji za dotaz. Podívejte se, začnu teda od začátku. Otázka. Má Ukrajina dostatek zbraní na to, aby pokračovala ve válce? Má dostatek lidí, aby pokračovala ve válce s Ruskem? Nemá. A přesto válka pokračuje. Úplně stejně je to s Evropskou a bude s Evropskou unií. To, že má nedostatek zbraní a že se neví, jak to bude s lidma, to jim nebrání ve vyvolání toho konfliktu. Tady si mnoho lidí neuvědomuje, že jak na Ukrajině, tak brzy v Evropě. Chápete? Dokonce teď zazněl ten názor, protože já nemám čas dělat všechna ta videa, opravdu nemám na to čas, ale ten názor, který zazněl teď na francouzské televizi od toho válečného vojenského analytika, tak on řekl, on tam reagoval mimochodem na stejný dotaz, který teď řekl posluchač. Volala tam posluchačka do toho pořadu a on jí na to odpovídal, že nedostatek zbraní, současný nedostatek zbraní a nedostatečná vojenská základna v případě konfliktu nebude bránit Evropské unii v mobilizaci do vojenského konfliktu proti Rusku v případě napadení Evropské unie. Nebude bránit v mobilizaci. Nedostatek. A tohle to je třeba podtrhnout dvakrát, třikrát podtrhnout a přidat za to čtyři vykřičníky, aby si to lidé uvědomili. Současný nedostatek zbraní v Evropě není důvodem pro nerealizaci válečného konfliktu s Ruskem na horizontu roku 2030, stejně jako nedostatek zbraní na Ukrajině není důvodem pro zastavení války s Ruskem. Není důvodem. Mnoho lidí si to neuvědomuje. A teď pozor, důležité vysvětlení. Proč je to tak možné? No, protože Rusko v případě toho konfliktu se bude chovat a postupovat úplně stejně. Proč? Z jakého důvodu? Protože součástí globálního prediktora je dokončit rozborku systému Pax Americana. A do značné míry se to daří, protože Spojené státy se odsouvají z Evropy. Mocensky, politicky, ekonomicky postupně se odsouvají. A to, co má proběhnout s Evropou, Evropa bez Spojených států bude fragilní, bude křehká a bude možné realizovat intermarium. To znamená rozdělení Evropy tak, aby k té válce v podstatě nedošlo. V případě, že k ní dojde, tak to může dopadnout různými způsoby. V případě jaderné výměny by samozřejmě Rusko umlátilo celou Evropu do doby ledové nebo do pravěku. Zkrátka v Evropě by nezůstalo vůbec nic, protože objemy jaderných hlavic v Rusku se nedají srovnávat s objemy pár desítek hlavic někde ve Francii a pár desítek hlavic někde ve Velké Británii. To se nedá prostě. To znamená, výsledkem takového konfliktu bude úplně celé zničení západní Evropy anebo prostoru Evropy s tím, že Rusko bude vítěz podle proroctví jakožto král severu. Bude vítězem. To je varianta A, plán A. Plán B je, že evropská agrese jakýmkoliv způsobem, která by byla spojená s mobilizací a s vyvoláváním nepokojů uvnitř Ruska, útočením na fabriky dálkovými drony a raketami a podobně, by vedlo k destabilizaci Ruska. V Rusku by došlo ke státnímu převratu, ke svržení vlády v Kremlu a došlo by k nastolení nějaké prozápadní loutkové vlády, což by vedlo k rozpadu Ruska. Tak tenhle ten model by de facto pro globálního prediktora skončil tak, že ty země, které by byly za Uralem, by zřejmě globální prediktor se snažil získat pro kontrolu pro takzvané globální systémy a pro takzvaný systém Pax Sinica, zatímco všechno, co by bylo před Uralem, by připadlo domu Sion v Londýně pod kontrolu Londýna, což je tedy hlavní architekt evropské agrese proti Rusku. Londýn, londýnské kanceláře. To znamená, to je plán A, plán B. Preferovaný plán je plán A pro globálního prediktora. Ten druhý plán je v podstatě na druhém místě. Ten už není tak preferovaný. Každopádně obě dvě varianty jsou pro globálního prediktora přijatelná. Teď otázka, co je to ten globální prediktor? No, globální prediktor je sdružení nikým nevolených osob, nikým nevolených lidí, sdružení osob z dlouhověkosti, z krevní linii Amšalach a Redim, ti, kteří rozhodují o procesech řízení na této planetě v horizontech staletí, stovek let, vzhledem ke své dlouhověkosti. To znamená, to je globální prediktor. Ti, kteří po Abrahamovi mají takzvané neomezené telomery v DNA, to znamená nestárnou, zůstávají stále, řídí procesy, pokračují v řízení procesu. Mimochodem, já jsem o tom měl už několik článků, mám o tom i tu knížku, tu první mimochodem. A pokud jste ji nečetli, tak si ji určitě přečtěte, jak funguje takzvaný švýcarský vzorek, lidé s obrovskou dlouhověkostí, jako Abraham a podobně, neporušené genetické telomery, to znamená lidé nestárnou, díky tomu jako vampíři, doslova jako vampíři, možná takové ty příběhy o vampírech jste četli, že žijou napříč staletími, že pijou lidskou krev a nemohou zemřít, že jo, a že se musí vždycky po nějak několika desítkách let odstěhovat na jinou adresu, aby ostatním lidem nebylo podezřelé, že vůbec nestárnou, protože by to bylo velice nebezpečné, takže se odstěhujou někam do jiného státu, tam žijou dalších 40-50 let, potom se odstěhují dál, žijí dalších 50 let, vždycky kvůli tomu, aby nebylo ostatním lidem divné, že jsou jako, že nestárnou a tak dále a tak dále. Tohle to je takzvaná ta urban legend, to znamená něco, co je v příbězích o upírech. Jenže ti upíři de facto ale v skutečnosti existují. Akorát, že nepijou krev, nemají ty zuby, ale mají tuto dlouhověkost. V krevní linii Amšalach a Redim. Dožívají se 700, 800, 900 let. Díky tomu řídí napříč staletími globální procesy. Oni jsou součástí takzvaného globálního prezidia, tedy globálního prediktora. Ale to máte uvedeno v té první knižce moji. Tam to máte více rozepsané. Takže takhle bych na to reagoval, no a pustíme se tedy do dalšího volajícího.
3: Ano, jo, poslední posluchače se pustíme, už je 55, takže poslední posluchač, který nám volá.
1: To uteklo, tak prosím.
4: Dobrý večer, děkuji vám všem, přátelé, za vaši práci. Já jsem měl takové dva menší dotazy, jeden takový teoretický, zajímalo mě jedna hvězdička českého energetického nebe, jinak tady posluchač Gabriel Stovačová. A zajímalo mě, on tvrdí, že v podstatě Green Deal do Evropy byl importován z Ruské federace kvůli tomu, že se Merkelová domluvila s Putinem na tom, že skrze ten plyn ovládnou Evropu, udělají si z toho takový biznis. Ale jako mě to moc nesedí, to je jenom taková otázka na vás a technická otázka, spíš praktická pro nás, vzhledem k tomu dnešnímu té debatě o tom intermáriu, kdyby tohle neklaplo. Co si myslí pan VK o tom použít Rakousko jako útočiště, kdyby Česká republika pokračovala dál v tom, v té náručí NATO, jako v tom, v té expanzi NATO Rusko, jestli Rakousko by bylo jakoby mocné útočiště, které je mimo NATO, aby člověk prostě nemusel jako podléhávat tady jako tím odvodovým příkazům a spol, ale mohl prostě se s tadyma spakovat do Rakouska, protože to je prostě kousíček od nás, a jestli Rakousko by v podstatě dodrželo, že by nevydávalo jako Čechy, řekněme, jako dál do Česka.
1: Dobře, já bych to už stopnul, aby jsme vůbec stihli odpovědět, tak prosím.
4: Dobrý, děkuji.
1: Naschle.
2: No, já děkuju za dotaz. Teoreticky by to tak mohlo fungovat, ale víte, kdo byl Adolf Hitler? A víte, jakou měl původně národnost? Jo? To znamená, že v případě, že by vypukl jakýkoliv konflikt mezi Ruskem a Evropskou unií, já mám opravdu velký otazník nad tím, jak by dlouho vydržela neutralita Rakouska. Mám opravdu velký otazník, protože míra nacifikace, která by se rozjela napříč celou Evropskou unii, ten řev, ten nacifikační étos, že jsme ve válce s Ruskem, musíme mobilizovat, ten by byl možná tak silný, že by dokonce mohlo i teoreticky Rakousko na svou neutralitu rezignovat. Takzvaně v duchu tradic. že to znamená, že by se znovu jako připojilo k Německé říši a zahájilo, spustilo by mobilizace rakouských vojáků společně se silami Wehrmachtu, aby bojovali proti Rusku na frontě na východě. Já nemám v této otázce, já děkuju za ten dotaz, ale opravdu mám obavy, že v případě konfliktu s Ruskem, jestli by ta neutralita byla opravdu neutralita Rakouska zachována, protože neutralita Rakouska byla garantována Sovětským svazem, jakožto neutrální země, ale západní země nebo vítězné mocnosti neutralitu Rakouska nikdy formálně neuznaly. To znamená, neutralita byla deklarována Sovětským svazem. Mimochodem, stejně tak státní hranice Československa byly garantovány Sovětským svazem a nikoliv ostatními mocnostmi v roce 1945. Američané, Francouzi ani Britové státní hranice obnoveného Československa neuznali v žádných dokumentech, v žádných oficiálních materiálech. Tohle to všechno bylo garantováno pouze ze strany Sovětského svazu, kde takzvané rozlišení hranic, rekognizace hranic byla uzavřena v mezistátní smlouvě mezi Československem a Sovětským svazem v roce 1945. Na jehož základě byla Zakarpatská Zakarpatí, že jo, ten ocas Československa byl odstoupen Sovětskému svazu na základě té smlouvy. V té smlouvě se Sovětský svaz zavazuje, že uznává státní hranice Československé republiky obnovené. To znamená, pouze se Sovětským svazem má Česká republika a Slovensko garantované své státní hranice. To je důležité, dneska už jsou to dva různé státy, to znamená, oba dva státy mají své hranice uznané pouze Sovětským svazem a nástupnickou Ruskou federací. Západní státy státní hranice nám neuznaly do dneška. Takže pozor na to, je to s velkými přesahy, ale je to samozřejmě všechno. Máme 22 hodin, takže to bylo úplně vše. Já se teda loučím s vámi, se všemi našimi posluchači, čtenáři a samozřejmě s tebou Vítku a s tebou Pavle, díky za pěkný písničky. No, vy si určitě všichni užijete samozřejmě víkend i příští týden, že jo, ty vedra, že jo, a když občas něco sprchne, tak bude dobře. A opět se uslyšíme příští pátek po 19.45 a přineseme další témata z domova i ze světa. Takže já se s vámi se všemi loučím.
1: Nevím, jak teda u vás, VK, ale tady teda prší už celý den a docela chčí je dost s prominutím, takže už je to dost. Jo, tak asi tak.
2: Takže je třeba zase, aby, je třeba, aby zase svítilo.
1: Aby zase svítilo, už to stačilo zase pro změnu. Tak jo.
3: Tady zatím tady naštěstí neprší, nicméně já ještě takové trošku humorné zakončení, já si nedokážu představit tu armádu v Evropě, která by se mobilizovala, všichni ti šampóni a mileniálové s tím sojovým latte v jedné ruce, s veggie burgerem a bubble tea v ruce druhé, s nagelovanými nechty a dready, jak prostě jdou do té války a v rámci té armády, kdy vlastně povinná armáda byla zrušena, tuším u nás od roku 2004, na Slovensku od roku 2006, znamená, nejsou ani zvyklí nějakým způsobem bojovat, máme tady určitou profesionální armádu a tak dál, ale to je jenom torzo z toho, co bylo dříve, jo. Tak já si nedokážu opravdu představit, jakým způsobem tato generace by fakt jako bojovala, já nevím.
2: No, já bych tomu řekl jenom, že aby jsme jako neprodlužovali, ale já bych tomu řekl jenom jednu věc. Znovu, pokud chcete znát odpověď, podívejte se na Ukrajinu, jak to fungovalo na Ukrajině. Já to zopakuju. Na Ukrajině 24. a 25. února 2022 byly mobilizovány ročníky 25-letých až 55-letých mužů. 25 až 55. Všechna velení, která, nebo všechny útvary byly koncipovány tím způsobem, že velení, velitelství, rozhodování, úrovně četařů, úrovně poručíků byly obsazeny všechno mužmi nebo muži nad 50 let věku, tedy starými, staršími. A ti, kteří byli mobilizováni v tom věku jako mladíci, 25 let a více, tak ti byli v podstatě mobilizováni do jednotek pod velením o jednu generaci starších velitelů. Přesně takhle by to bylo realizováno v Evropské unii. Do velení by byli povoláni vojáci, kteří mají nějakých 50-55 let a vycházeli v době ze systému armády čerstvě rozpadlé ČSLA v počátkem 90. let, to znamená, měli ještě starou školu a ti by byli velitelé. Ti by měli role cvičitelů, takzvaných důstojníků, měli by tam role velitelů jednotlivých útvarů, měli by role velitelů jednotlivých družstev, prošli by, vzali by ty šampóny takzvaně a dali by jim nějaký měsíční výcvik někde, by jim ukázali, takhle se střílí, s tím, že by se počítalo, že tam bude nějaká vysoká mortalita, nějakých 50-60% v prvním týdnu boju a tak dále a tak dále. Ale co je důležité, ve většině případů a z největší pravděpodobností by ta válka probíhala stejně jako na Ukrajině. Rusové by se snažili nepoužívat jaderné zbraně, snažili by se o frontové pojetí války někde na nějaké nepohyblivé válečné linii a z největší pravděpodobnosti ten konflikt by měl stejný průběh jako na Ukrajině, to znamená model ruského pomalu se valícího mobilního masomlína, do kterého z druhé strany by padaly statisíce a statisíce evropských vojáků, kteří by tam byli nasunování jako krmivo pro tento mobilní masomlín. Stejně jako na Ukrajině. Musím znova zopakovat. To, že Evropa nemá zbraně, není dobře vyzbrojená na válku, neznamená, že si nemůže střihnout válečný konflikt s Ruskem. To neznamená. Protože stejně tak to platí na Ukrajině. Ukrajina by v normální situaci už dávno měla skončit. Měla by uzavřít mír. Nemá zbraně, nemá dokonce už své vlastní lidi, všichni už umřeli, minimálně ti schopní, už nemá nikoho, ale s velkou podporou Evropské unie a dokonce i s neochotou Kremlu použít větší objemy armády a větší objemy těžkoobjemových zbraní. Zkrátka ta fronta je někde zabetonovaná a malé jednotky postupují frontou dopředu, přičemž fronta je přikryta obrovskými mraky dronů z jedné i z druhé strany, které ničí tanky, které ničí těžkou techniku na obou stranách. A fronta může postupovat jenom po malých skupinách, nějakými průniky malých ozbrojených skupin. A takhle se posouvá fronta. To je dnešní moderní válka. A protože moderní válka má tenhle charakter, nepotřebujete velký výkon zbrojního průmyslu. Potřebujete vyrobit jenom dostatečné množství dronů, což pro Evropskou unii není problém. Znovu, podívejte se, kolik používá Ukrajina tanků na frontě. Počet nula. Kolik potřebuje dělostřeleckých systémů a děl? Počet nula. Kolik potřebuje stíhaček na boj z Rusy? Počet 1, 2, 3 kusy propagační někde lety okolo Kyjeva, to je všechno. To znamená, na frontě nejsou. Takže jak se tam bojuje na té ruské frontě, na té Ukrajině? No, jsou tam zákopy, mají tam samopaly a jsou tam operátoři dronů. Takhle vypadá současná válka. A z největší pravděpodobnosti by takhle vypadala i válka Evropské unie s Ruskem. Přesně tenhle charakter. A výsledek, ten by byl jediný. Do toho pomalu sesunoucího ruského posuvného masokombinátu, do jeho chřtánu, by padaly tisíce a tisíce a tisíce evropských mužů, kteří by byli nejprve v rámci nějaké jakoby nadšené dobrovolné mobilizace nasunovány do boju a potom už nedobrovolné mobilizace pomocí busifikace, pomocí odvodových úřadů, jakýchsi variant TCK, kteří by lovili lidi prchající před povolánkami na frontu, kteří by je lovili nejenom na území státu, ale po území celé Evropské unie. Takže pozor na to, není to tak těžké vyvolat válku Evropské unie, protože oni vědí, ti generálové v NATO, v Bruselu vědí, že ta válka by neměla charakter druhé světové války, která vyžadovala obrovské množství zbrojní průmyslové výroby a těžkého hutního průmyslu na výrobu tanků a obrněných transportérů a polních děl a houfnic. Ne, ne, ne. Ta válka by měla charakter války na Ukrajině. Malé ozbrojené skupiny, které jsou vyzbrojené pouze samopaly a které jsou zakopané v zákopech a válka postupuje tak, že malé útvary postupují někam vpřed a snaží se vyhnout záplavě dronů na nebi. To je celé. A jediná technika, která tam jezdí, to jsou civilní auta, která jsou zadrátována ochrannými klecemi proti náletům dronů. A to jsou civilní auta, civilní pick-upy. Takhle vypadá moderní válka. Nikde nejsou žádné tanky, nikde nejsou žádné obrněné transportéry, nic. Proto znovu varuju, že ta válka může vypuknout i za současné situace. Protože Evropa nepotřebuje ty tanky, nepotřebuje ty dělostřelecké granáty. Ta válka by totiž měla charakter, jako je válka na Ukrajině. Takže takhle bych na to jenom reagoval a strašně přetahujeme, takže já se loučím, užijte si krásně víkend a pro tuto chvíli vám přeji dobrou noc.
3: Já se taky v rychlosti loučím, nebudu to zdržovat. Nic, všichni hezky děkujeme za přízeň a dobrý večer, případně dobrou noc.
1: Já se také loučím.
5: Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.

Milujete knihy a chybí vám čas? Máte rádi kamžiky a té chvíle, kdy jste začteni v něco, co vás absolutně pohltilo? Ale zkrátka a dobře, je to složité najít si nějakou tu pěknou knížku a s ní si někam zalézt. A to je důvod, proč jsme tady. To je důvod, proč právě dnes vysíláme náš pořad.

Ale pozor, ne všechno, co si dneska koupíte, je tak zvaně dobře ke čtení, nebo není to vždy úplně košer to, co se v těch knihách píše, protože i knihy jsou nástrojem manipulace a tak. Jsme se rozhodli, že budeme ty knihy číst společně s vámi a budeme je nějakým způsobem komentovat. Bereme do ruky knihy, které možná už ani neseženete, abyste si je přečetli. Čteme z knih, které by vás možná nezaujaly, ale s námi doufám na ně dostanete chuť. A nebo také budete vědět, že tuto knihu rozhodně číst nebudete. Tak či onak si budeme užiteční, protože vy nám budete psát, co se vám líbí, a my vám budeme číst z toho, co byste možná nikdy nečetli. Se pohodlně posaďte a naslouchejte, protože vaše chvíle s naší knihou je právě tady. No tak já vás zdravím a vítám u živého vysílání. Ajajaj, u živého vysílání. Studia Midgard, tady se ohlasí Petr Václav, protože právě teď startují komentovaná čtení, no a já jsem rád, že s váma dneska mohu být. Tak jsou sice prázdniny, ale vyšlo to a můžeme spolu takto si se začíst, anebo si popovídat o některých, řeknu, aktuálních tématech. Tak, se přivítali. Pojďme si říct, kdo má dneska svůj svátek. Dneska slaví Petry a Petronily. Petra a Petronila. Petra je atraktivním jménem, které nachází široké praktické využití. Své nositelce přitom jméno přináší i dlouhodobou historii a hluboký význam. Dávají sílu, odhodlání a pevný charakter. Významné nositelky jméno Petra dnes patří například ke zpěvačkám Petře Černocké či Petře Janů, také herečkám Petře Jungmanové nebo Petře Špalkové. Nositelkou jména jsou i modelky Petra Němcová nebo Petra Faltýnová, která aktuálně stojí po boku slavného moderátora Leoše Mareše. Jméno Petra nosí i spisovatelky Petra Hůlová nebo Petra Neomilnerová a v neposlední řadě i české tenistky Petry Kvitové a Petry Cetkovské. Ženské křestní jméno Petra má řecký původ, stejně tak i mužský protějšek jména Petr. Obě jména se vyvinula z řeckého slova Petra, skála, potažil aramejského kepha se stejným významem. Jméno Petra se tak vykládá jako skálopevná, tvrdá, neoblomná. No, Petra, to je jméno, které nosí 98 716 žen a slečen, dívek a paní. Je to 11. příčka podle četnosti užití tohoto jména. No a pak tady mám ještě Petro Nilu, to je 190 nositelek a to dělá z tohoto jména 432. příčku. No, tak dneska slaví Petry a Petronily. Já vám Petrám i Petronilám teď přeji pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárku, gratulantů, obdarování a také promořování Petry a Petronily. Pěkně si to užijte, hezky to oslavte, nezapomeňte se promořovat. No a vy, kteří znáte nějakou Petru nebo Petronilu, tak jim nezapomeňte popřát, bo jim tím nadělíte zdraví, protože prodloužíte jim život, protože radost jim způsobí posílení imunitního systému. Tak, nic jiného se neslaví dneska, než Petry a Petronily. Já mám tady od Božiny Blanky, pochopitelně, jak už to bývá zvykem,
takový přehled, souhrn toho všeho, co se stalo 17. srpna. Dneska je 17.8., takže je 17. srpen. Josef Dobrovský se před 273 lety narodil. Přesně 17.8.1753 a zemřel 6. ledna 1829, povolání kněz, historik, filolog, bohemista a slavista. Byl to významný český osvícenec, filolog a historik, někdy též zmiňován jako modrý abé. Narodil se v maďarském městě Balázsgyarmat, oba jeho rodiče byli české národnosti, jeho otec Jakub Doubravský byl dragunským důstojníkem, který měl ve městě posádku. Příjmení svého otce nepodědil jednoduše, protože ho během zápisu na tehdejší matrice zkomolili. Prvního formálního vzdělání se mu dostalo v plzeňském Horšovském Týně na německé škole, ovšem záhy navázal už v češtině na gymnáziu v Německém Brodě. Po nějakém čase stráveném u klatovských jezuitů začal studovat Doubravský v češtině gymnáziu v Německém Brodě. Po nějakém čase stráveném v klatovských jezuitů začal studovat filozofii na Karlově univerzitě. S brněnskými jezuity se dokonce chystal na misijní práci v Indii. Ale záhy byl celý jezuitský řád rozpuštěn a v roce 1773 se Dobrovský vrátil do Prahy ke studiu teologie. V té době v Evropě vládlo osvícenectví, důraz na vědecký přístup a racionalitu a pátrání po důkazech. A to se také stalo jeho cestou. Celých 10 let pak působil jako soukromý učitel v domě Nosticů, kde se věnoval především matematice a filozofii. Jde o důležitý milník v jeho životě, neboť se díky tomu dostal do kontaktu s dalšími učenci, kteří se zde scházeli. Posledně několik let působil jako protektor a následně rektor generálního semináře v Hradisku u Olomouce. V tomto období se již plně věnuje studiu a tvorbě v rámci bohemistiky a slavistiky. Také olomoucký seminář byl nakonec zrušen a Dobrovský se tak vrací k působení u Nosticů, pod jejich záštitou následně cestuje do ciziny v rámci pátrání po slovanských rukopisech a jejich následnému studiu. Po 13 letech pak začal působit jako soukromý učenec, kdy mimo jiné vydává své stěžejní dílo o české gramatice. Měl naprosto zásadní vliv na zachování nejen češtiny, ale i dalších slovanských jazyků, které byly už celá staletí válcovány úřední němčinou. Naprosto zásadní jsou jeho práce věnuje se dějinám češtiny, především dějiny českého jazyka a literatury. Chtěl přivést k životu především samotný aktivní jazyk, vracel se k té češtině, kterou byla v 16. století napsána Bible kralická a dle ní položil zásady moderní češtině. V tomto směru je důležitá jeho zevrubná mluvnice jazyka českého. Byl skvělý lingvista, uměl celou řadu jazyků a pracoval s nimi, klasifikoval je do jednotlivých skupin, prováděl lingvistickou komparistiku, hledal jejich kořeny, zkoumal slovotvorbu a tak dále. Zmiňme další z jeho děl, Základ jazyka staroslověnského. Na jeho jazykovědné dílo navazovaly české obrozenecké kruhy, ale jeho dílo bylo inspirací i pro další slovanské národy, které se v tomto a pozdějším období
začali zabývat svými kořeny a jazykem. Je znám též svou rozhodující rolí v takzvaném sporu o rukopisy. Část českých vzdělanců tvrdila, že starodávné rukopisy údajně dokazující dlouhou slovanskou kulturní tradici jsou pravé, ale on jako jeden z prvních veřejně prohlásil, že se jedná o falzum, čímž si vytvořil řadu nepřátel. Jeho dílo zahrnuje 363 již za jeho života publikovaných studií, monografií a kratších statí nebo recenzí a dalších 37 publikací, na kterých se podílel jako redaktor či editor. Bylo obrovským přínosem pro studium slovanských jazyků a literatury a stalo se základním kamenem pro rozvoj českého národního obrození. Po Husovi a Komenském je právem pokládán za třetího Čecha světového významu. Ten je Masaryk označil za prvního světového Čecha nové doby. Byl obecně považován za osvícence a vzdělance své doby. Docenění se mu dostávalo i v podobě uznání od aristokracie, která ho vnímala jako člověka pevných morálních zásad a s nadáním pro vědeckou práci. A to i díky jeho rozvinutému kritickému myšlení. Zároveň ovšem trpěl bipolární afektivní poruchou, a to zejména v pokročilejším věku života. Na přelomu let 1828-29 cestou z císařské audience z Vídně do Brna onemocněl zápalem plic a pár dnů po novém roce umírá v nemocnici Milosrdných bratří v Brně. Zde jeho dva citáty. A co mi po Bohu může být dražší nežli vlast? Avšak cizincům a všemu lidstvu chci být prospěšný. Z ducha a těla skládá se člověk. Z ducha a lidu složen jest národ. No, a teď se pojďme do Čech. 1869 v Brně byl zahájen provoz první koňské tramvajové linky v českých zemích. Váže se to k 17.8. V roce 1939 v tento termín generální ředitelství stavby silnic objednalo a německé firmy Dingler Finishery pro stavbu dálnice národní cesty. Stroje byly po dodání uskladněny na Strahovském stadionu a po roce 1948 sešrotovány, aniž by položili jediný metr vozovky. 1968 Alexandr Dubček se sešel v Komárně s maďarským Jánošem Kádárem, který mu dal jasně najevo, že se Moskva nehodlá se situací v Československu smířit a Brežněv je rozhodnut zakročit silou, bylo to poslední varování ze strany socialistických států před vojenskou intervencí do Československa. 1999 luxusní pražský hotel Intercontinental byl prodán za 3 miliardy korun firmě Strategic Hotels Resort 2006, automobilka Škoda Auto vyrobila 100 000 exemplář modelové řady Škoda Superb. 2018, 17.8. v Horním Maršově po úmyslném zapálení vyhořel barokní zámek, nevyužívaný od roku 1994 ze světa. 31. papež Eusebius byl hledám, nemůžu to najít, druhá
světová válka. Ježíš, kam jsem se to... Kam jsem to spát? Oje. Jo. V Horní Maršově po úmyslném zapalení vyhořel barokní zámek, nevyužívaný od roku 1994. 31. papež Eusebius byl vyhnán římským císařem Maxentiem na Sicílii, kde zemřel. Pravděpodobně hladem. 682 na papežský stolec usedl Lev II. Jako 80. katolický papež. Jeho volba byla potvrzena byzantským císařem Konstantinem IV. Teprve poté, co Lev II. Odsouhlasil závěry 3. konstantinopolského koncilu. Vojsko bulharského císaře Samuela, co musím se tady najít, vyrobila 100 000 Škody Sapper. 2018 v Horním Maršově po úmyslném zapálení vyhořel barokní zámek nevyužívaný od roku 1974 svět. Papež byl vyhnán římským císařem Maxentiem na Sicílii, kde zemřel pravděpodobně hladem. Na papežský stolec usedl Lev II. Jako 80. katolický papež. Jeho volba byla potvrzena byzantským císařem Konstantinem IV. Teprve poté, co Lev II. Odsouhlasil závěry 3. konstantinopolského koncilu. Vojsko bulharského císaře Samuela porazilo v bitvě u Trajánovy brány byzantského císaře Basila II. 1186 vévoda štýrský Otakar IV. A rakouský vévoda Leopold V. Babenberský podepsali dědickou smlouvu, dle které Otakar předá po své smrti své vévodství Leopoldovu synu Friedrichovi, pokud Rakousko a Štýrsko zůstane jednotné. 1648 anglická občanská válka. Síly vedené Oliverem Cromwellem zvítězily nad armádou sestavenou z anglických royalistů a skotských vojáků vedených Jamesem Hamiltonem v bitvě, on to hnedka řeknu, u Prestonu. 1812 Napoleon Bonaparte zvítězil nad ruskou armádou v bitvě u Smolenska. 1877 Achav Hall objevil Phobos. Ve větší ze dvou známých měst planety, známých měsíců planety Marsu. 1943 druhá světová válka. Několik japonských torpédoborců dosáhlo taktického vítězství nad početně stejným loďstvem USA v bitvě u Horaniu. 1945 poprvé vyšla světoznámá novela Farma zvířat od George Orwella. A 1960 Gabon získal nezávislost od Francie. 1962 18-letý zedník Peter Fechter byl zastřelen východoněmeckými pohraničníky při pokusu o překročení berlínské zdi. 1970 Sověti vypustili do vesmíru sondu Venera 7, jež 15. prosince téhož roku úspěšně přistála na Venuši. 1982 vyšel první hudební optický disk CD podle standardů vyvinutých firmami Sony a Philips. T-Visors od skupiny ABBA. ABBA.
2017 během teroristických útoků v Katalánsku zemřelo 16 civilistů a dalších 150 bylo zraněno. Microsoft ukončil veškeré podpory prohlížeče Internet Explorer a tykoště agenturní zprávy. Korupce v okolí Zelenského se stává problémem pro Evropu, píše Berliner Zeitung. Ozbrojené síly Ruska zasáhly do od července v Černém moři a v ukrajinských přístavech více než 130 plavidel, která byla využívána v zájmu ukrajinských ozbrojených sil. Přemístění ostatků Konovalce ukazuje, že na Ukrajině byl vytvořen nacistický stát, prohlásila agentura TAS. Ekologické škody, které Irán utrpěl v důsledku znečištění Perského zálivu v oblasti Hormuzu, lze odhadnout na biliony dolarů, uvedl ministr zahraničí Iránu Baghaj. Země Perského zálivu si uvědomují neschopnost Spojených států dosáhnout dohody s Iránem, píše The Washington Post. Spojené státy provádějí 49 vyšetřování souvisejících s dodávkami amerických zbraní na Ukrajinu. Uvádějí údajně ukrajinských orgánů činných v trestném řízení. Ukrajinská bezpečnostní služba podrobila mučení tisíce příznivců Ruska. Toto prohlášení učinil francouzský historik a válečný reportér Laurent Braillard. V důsledku leteckého útoku na Rostovskou oblast zahynuly 3 osoby, další jedna utrpěla zranění a byla převezena do nemocnice. Oznámil guvernér. Štup hovoří o nutnosti obnovení dialogu s Ruskem pro svůj politický zisk. Ve skutečnosti nezmínil svůj dravý přístup, uvedl Armando Mema. Ruské ozbrojené síly zasáhly podniky obraného průmyslu v Kyjevě, v rafinerii v Kremenčugu a hutní kombinát v Krivom Rogu, oznámilo ministerstvo obrany. Útok dronů ukrajinských ozbrojených sil v noci z 15. na 16. srpna byl nejmasivější od začátku roku. Vyplývá to z výpočtu agentury TAS na základě údajů ruského ministerstva obrany. Návrat západních firm do Ruska by měl být vnímán z hlediska pragmatického partnerství a přenosu technologií, které jsou pro zemi důležité, uvedl Kobjakov. Britské drony byly poprvé použity k útokům v hlubokém zázemí ruského území, píše The Sunday Times. Ozbrojené síly Ukrajiny zaútočily na civilní autobus a pracovníky jednoho z podniků v okrese Rakitiansk a v belgorodské oblasti jeden člověk zahynul a 9 dalších utrpělo zranění, oznámil Šuvajev. Počet obětí silných dešťů v prefektuře Chiba v Japonsku se zvýšil Počet obětí silných dešťů v prefektuře Chiba v Japonsku se zvýšil na 10, oznámila místní správa. Jediný způsob, jak ukončit toto divadlo, je jednoduše přestat platit. Zelenský ztratí moc, pokud Evropská unie nebude poskytovat peníze Ukrajině, prohlásil redaktor polského týdeníku Misi Polska Jankovský. Ruské protiletecké systémy během jedného dne se střelili 9 raket typu Flamingo a 1478 bezpilotních letounů ukrajinských ozbrojených sil, informovalo ministerstvo obrany Ruska.
Tajsko očekává rychlé rozšíření obchodních vztahů s Ruskem, protože současný objem oboustranného obchodu plně neodráží potenciál obou zemí. Uvedl vicepremiér a ministr zahraničí Tajska Shisak Phuketu. Podniky ze všech evropských zemí nadále udržují spolupráci s Ruskem navzdory postoji politických elit, uvedl Anton Kobjakov. Zaměstnanci vojenského náborového centra unesli dva duchovní z ukrajinské pravoslavné církve, včetně metropolity z měst Braclav a Tulčin na Ukrajině, uvedl právník Nikita Čekman. V oblasti Černého moře východně od Oděsy bylo zasaženo nákladní plavidlo, které dováželo na Ukrajinu západní zbraně, informovalo ministerstvo obrany Ruska. Západními sankcemi se podle Kobjakova zájem o obchodní kontakty s Ruskem naopak zvýšily. V případě invaze amerických vojsk iránská armáda oznámila odměnu $30,000 za každého zabitého nebo zajatého amerického vojáka, oznámil velitel armády Hatami. Autojízda na podporu Ruska a proti nedávné návštěvě Zelenského se konala v případě invaz zasáhla ježel kde nákladní plavidlo, které dováželo na Ukrajinu západní zbraně, informovalo ministerstvo obrany Ruska. Západními sankcemi se podle Kobjakova zájem o obchodní kontakty s Ruskem naopak zvýšil. V případě invaze amerických vojsk iránská armáda oznámila odměnu $30,000 za každého zabitého nebo zajatého amerického vojáka, oznámil velitel armády Hatami. Autojízda na podporu Ruska a proti nedávné návštěvě Zelenského se konala v Bělehradu. Akce skončila u budovy ruské ambasády, informuje korespondent agentury TAS. No, a to je všechno. Děkujeme, vyřídili jsme to, super. Máme tak akorát na písničku. A počkejte, já vám to jsem vám chtěl pustit, já vám pustím až potom. Teď si pustíme jinou, protože to bych musel dlouho připravovat a to by se vám asi nelíbilo. Pojďme tady. Třeba.

0: Ča. No, teď bych vám pustil jeden zajímavý rozhovor. Myslím si, že v něm nalezneme spoustu zajímavé inspirace a srovnávacích postojů. Děkuju, poslala mi to Monička, takže díky za to a pojďme si ten rozhovor teďko dát.
1: Já vám přeji všem dobrý večer, vítejte opět na kanále Pod pokličkou a dnes, jak již jsem avizoval v pátek večer, nás navštívil hádejte kdo. Je to člověk, kterého nemusím dlouhosáhle představovat, všichni ho určitě dobře znáte. Je možné, že teď ho nepoznáte tak jako já, protože nemá na sobě pracovní úbor, je v civilu takzvaně a tudíž může se stát, že někteří z vás ho podle obličeje nepoznají, ale je to nám všem známý pan Michal Guliáš. Je to český herec, dramatik, spisovatel, divadelní producent a mimo jiné také dabér, který od roku, například od roku 1982, pokud jsou mé informace správné, působí v divadle a postupně prošel řadou českých scén, včetně divadla Národního a městských divadel pražských. Takže přátelé, točil samozřejmě, spoustu z vás zná i reklamy a tak dále. Já už tímto bych svůj úvod zakončil a předám slovo právě člověku povolanému k tomu, aby vám o sobě něco řekl, pro ty z vás, kteří ještě neví třeba do detailů, a aby nás potom seznámil s tématem, o kterém určitě nám rád řekne spoustu zajímavých věcí, a to je současný stav naší kultury. Pane Guliáši, je to vaše.
2: Dobrý večer, já vás srdečně zdravím, děkuji za pozvání, zdravím samozřejmě vaše diváky, posluchače. Já jsem opravdu dneska neformální lidé, kteří tedy sledují ten můj kanál a tu satirickou vznikající manufakturu, se kterou jsem začal minulý rok vlastně na podzim, tak ta se vyznačuje tím, že, jak jste správně podotkl, nosím pracovní oblek, to je většinou kravata, sako, vesta a košile. Někdy jsou to, respektive poslední tři měsíce, už do toho zasahují i některé divadelní a filmové kostýmy, protože ta satira začíná mít trošku jiný obrysy. Já pracuju na dramaturgii a na rozvoji, tak jak samozřejmě jsem slíbil hned na začátku, když mě diváci, posluchači a lidé, kteří už dneska jsou tak trošku jako spojeni s tím kanálem mým, tak jak jsem inzeroval, že na základě jejich příspěvků budu samozřejmě investovat do rozvoje. Tak já bych to, co jsem říkal předtím, než jsme začali točit, bych jenom chtěl diváky ujistit, že takhle normálně nežiju, že náš dům je poměrně uklizený a je v pohodě, ale z mé pracovny se skutečně stalo studio. Tam bych vám ještě ukázal, je tady i zelená plocha a všechny tyhle věci. Tady mám i audio studio, které tady už je leta letoucí, protože já načítám i knihy a dělám různé voiceovery a podobně. Mimo jiné také ten zakázaný seriál o fakultě

0: jestli jste to zaznamenali, tak ten se taky dělal tady a při pátém dílu to rozhodnutím soudu předběžným opatřením bylo zakázáno, takže teď je to v trezoru. Takže taková zvláštní situace.
1: Jakou možná si vám to, přátelé, připomíná, pardon.
0: No, ano. Já mě obveseluje status zakázaného a trezorového dokonce i herce, což je vlastně svým způsobem v jistém smyslu vyznamenání, protože děláte asi něco, co někomu hodně vadí a neděláte žádný zločin, ale děláte něco, co vadí někomu, kdo možná sám nemá ke zločinu tak daleko.
1: Ano.
0: Tak. Ano, tak já budu pokračovat v tom, co jsem načal. No takže tady vidíte za mnou trošku chaos. Ten chaos je způsoben tím, že já v podstatě neustále pracuju na nějakém satirickém textu, pak se to tady točí, doposprodukovává to zase jeden kolega, který se mnou na tom spolupracuje, pak mám ještě jednoho kolegu jako ideového, který mi občas dodává nějaké náměty, co bych jako mohl zpracovat a tak dále. Čímž bych vlastně rád taky řekl, že nebo podotkl, nebo podtrhl, že nejsem spojen s umělou inteligencí, pokud jde o texty, myšlenky a interpretaci, což ale zaplať Bůh diváci poznávají, proto možná ten zájem je o to větší a mě nesmírně samozřejmě těžší. No, takže tady se to všechno odbývá. Já chodím po zahradě a po vesnici, kde bydlím, chodím takhle oblečený, protože je to pohodlnější. Kdybych si tady štrádoval v obleku, tak myslím si, že bych k tomu zakázanému trezorovému herci dostal ještě přídomek blbec. A to bych nerad, takže oblek opravdu nosím jenom buď na společenské akce, a to musí být hodně významné společenské akce, anebo pracovně. No a vy jste říkal k té kultuře. No je to dnes veliké téma, já myslím, že je to velké téma především pro taky nového ministra kultury, který přišel do situace, která spíše vyvolává pocit nějakého bojiště, než kulturního prostředí. Ale já si myslím, že ono se to všechno nakonec sklidní, protože do toho samozřejmě zasahla ta mezinárodní situace, která pravda není značka ideál, ale jak to tak vypadá, bude v následujících měsících docházet k nějakému rozřešení a tím pádem i v té kultuře se začnou dít některé věci, které možná budou na jednu stranu vyvolávat určité emoce, ale zároveň ty emoce budou i rychle upadat, protože s tou mezinárodní situací přichází i situace ekonomická a ta se dotkne všech, včetně té umělecké sféry.
1: Tak, vy jste mi v pátek, když jsme spolu poprvé mluvili po telefonu, naznačil něco jednak o té vaší aktivitě tím, co vlastně děláte, jak jste se dostal na ten jako na pranýř, nebo jak to říct, v očích to součem jsme tak porovnávali ty režimy, že vlastně ve vašem vy vlastně zažíváte něco, co zažívali jakoby vaši předchůdci i z jiných oborů, teda v tom bývalém režimu. Jestli můžete jenom tak v krátkosti objasnit divákům, o čem to vlastně je, že ten současný, já nechci použít to slovo režim, ale je to bohužel tak, že vlastně se vracíme tam, kde, co zažili naši předkové v 50. v 70. letech minulého století za toho takzvaného socialismu. To máme vlastně tady zpátky, že kdokoliv si dovolí vůbec mít jiný názor, než jaký je oficiálně prostě dán tou vládnoucí nomenklaturou, tak je okamžitě prostě na seznamech nežádoucích nebo prostě jaké slovo použít osob. A vy jste to zažil sám na vlastní kůži, nebo zažíváte ještě snad?
0: No já jsem to zažil i za toho minulého režimu, aniž bych se toho jakýmkoliv způsobem, aniž bych byl, jako, aniž bych si to sám zapříčinil. Bylo to daný postoje mýho otce, se kterým já jsem se v té době neznal, takže mě nevzali na konzervatoř a já jsem musel pracovat v továrnách a přitom jsem třeba jezdil do zahraničí točit filmy. Hrál jsem v divadlech, ale nikde mě nechtěli vzít do angažmá, protože jsem neměl školu, ale vlastně na tu školu, když jsem dělal podruhé zkoušky na konzervatoř, tak bylo docela jasný, že mě přijmou. A pak přišel nějaký příkaz od nějakého soudruha z okresu, který si to přes cestičky svých stranických kolegů prostě prosadil, že já se na tu školu nesmím dostat. A aby potrestal mýho otce, se kterým, jak říkám, znovu jsem se v té době ještě neznal, protože já jsem svůj otce viděl vlastně až po 15 letech, ale v těch dvou letech si moc nepamatuju, takže vlastně v 17 letech jsem viděl otce poprvé a mezi tím se stala ta epizoda, že mě vlastně, takže já jsem si neměl to privilegium tu školu vystudovat a všechno jsem si to musel vydobít sám. Naštěstí existovali teda lidi, který mi posléze pomohli. Ale bylo to postavení takzvaného eleva. Jo. To si už dneska málo kdo ví, co to je. Já jsem začínal, jsem měl rodinu, jsem se oženil poměrně brzo a měl jsem syna. A já jsem začínal s 900 korunami, měsíčně, což v té době skutku nebyly zas tak velké peníze, protože ten plat se pohyboval kolem, řekněme, 2400, 800 a jiné profese měly samozřejmě jinak, ale to byl takový průměr. 900 korun byla opravdu žebrota, takže my jsme se ženou hledali mnohdy týden před výplatou desníky. Tehdy existovala taková, když mě potom teda ti dobří lidé pomohli a já jsem se dostal do Příbramského divadla už do angažmá. Já jsem mezi tím hostoval na Vinohradech, hostoval jsem v Hradci Králové, hostoval jsem v divadle Jiřího Volkra, dneska je to divadlo Dlouhé. Tak když jsem se pak dostal do té Příbramy, tak pak se to teda začalo zlepšovat po nějaký době, takže jsem pak dostal, myslím, druhý rok, protože odešel ten starý ředitel, který to nějak nemohl vydejchat všechno a nechával mě na těch 900, tak ten nový ředitel mi dal 1300 a ten pro mě měl nějaký, jako, nějakou slabost, protože já jsem byl vždycky jako hodně, jak bych to řekl, no, takový hodně výrazný. Nenechával jsem si nikdy jako nic líbit a poměrně jsem významně a výrazně jako vždycky čněl v těch divadelních situacích, které tam byly. No a takže ten ředitel pro mě měl slabost, takže mi nakonec přidával. Já jsem tam potom v té Příbrami dokonce ještě za minulého režimu uvedl svoji první divadelní hru jako autor. No a pak odtamtud se vlastně datuje ta profese toho dramatika, protože jsem pak na těch velkých scénách udělal 8 nebo 9 divadelních her a pak jsem si založil v průběhu, ale to už je po roce 2000, svoji divadelní společnost, která teda zejména byla určená dětem, ale taky jsem tam dělal asi 2 dospělé inscenace. No a tam už jsem uváděl svoje hry a tak jako. Ale mezi tím jsem hostoval, jak jste mluvil o tom Národním divadle, no já jsem hostoval, za socialismu jsem si zahostoval v Národním divadle, ve hře, na kterou mě nabrali vlastně tenkrát i do Příbramy. A pak jsem tam hostoval v jedné inscenaci Vlády Morávka, ale bylo to takové hostování, byla to taková opravdu jako fenomenální čurda u Vladimíra Morávka, to bylo tak, že když jste dělal malou roli, tak jste ale nesleze z jeviště. On prostě takhle dělá ty inscenace. No a takže jsem hostoval v Národním divadle, byl jsem v angažmá v Rokoku, odtamtud jsem asi po 8 letech odešel a šel jsem k Františku Ringo Čechovi a to byla úplně jiný žánr. Takže já jsem si prošel v té Příbrami, když jsem byl, tak právě díky tomu, že jsem uvedl první divadelní hru, tak jsem začal vádět svoje hry a dokonce tam díky mně zrekonstruovali malé divadlo, které slouží dodnes. A já jsem tam tenkrát aspiroval jako jeden vůbec nejmladší člověk na uměleckého šéfa té malé scény. Já jsem chtěl, aby to byl vývozní artikl, aby jsme měli tady tu domácí scénu, která obhospodařuje samozřejmě ten region, kde to jezdila a to město, pro které to teda bylo určeno. A zároveň jsem chtěl udělat malý divadlo, který bude mít tu ambici, nebo mělo by tu ambici působit mezinárodně. Autorský divadlo. Bohužel to tenkrát neprošlo o dva hlasy dvou lidí, kteří nedorazili na to hlasování. Yes. Tak jinak bych možná tam jako vydržel v té Příbrami díl, taky jsem tam vydržel asi 8 nebo 9 let. Vydržel bych tam asi díl, protože bych se stal uměleckým šéfem té scény asi bych neměl tu tendenci vracet se do Prahy a jít do Prahy. No, šel jsem do Rokoka, tam jsem uvedl potom taky jednu hru, no a pak už jsem vlastně po roce 2003 neměl pocit, že potřebuju strávit celý život v divadelní šatně jako v angažmá, tak jsem se osamostatnil. Já celý život píšu a vždycky jsem byl opravdu aspoň třetinou spisovatel, jo, dramatik a nejsem prostě úplně čistokrevný herec s založením typu chci strávit život na jedné scéně. Já to obdivuju, je to úžasný a myslím si, že ty lidi, kteří tohle dokázali a dokážou, takže to je jako úctyhodný. Já jsem se s mnohýma legendama setkal při práci, nejen teda na divadle, ale i u filmu. A říkám, já to obdivuju, ale nedokážu. Já jsem poměrně v tomhle tom trochu nomád.
1: Tak.
0: Když to.
1: Jasně. Já jsem chtěl, nebo vycházím z toho, co jsme se bavili jenom po telefonu, jestli můžete i divákům zprostředkovat ten zlom, co se stalo, kdy najednou jste se stal i v tomto současném moderním, jakoby po listopadovém režimu nepohodlným a opět na seznamu zakázaných umělců, rodina tím trpí, děti nechtěli vzít na školu. Čím se to, co byl ten zlom v té vaší tvorbě?
0: No dívejte, já vystupuju, řekněme, od roku 2014, což se datujou i ty věci na Ukrajině, ale to ani nemělo úplně ten největší. Tam spíš docházelo k té migraci a proti tomu já jsem se velice stavěl dost otevřeně. Pak jsem pochopil, že náš vstup do Evropské unie byla jedna obrovská chyba a bylo to právě v té době, tam už mi bylo jasno, že já jsem proto byl, samozřejmě, to se přiznávám veřejně, že jsem to tam taky hodil, že chci mít ten prostor, kde nebudu muset ukazovat, vytahovat pás, kde se bude moct platit mou měnou a budu za to mít nějakou měnu, která má pro ten prostor jako větší význam a tak dále. Jenže když jsem pochopil, o co vlastně kráčí, že je to budování nové říše, která má být prospěšná určitým průmyslovým kruhům a že je tu zaděláno na, nebo je tu zálusk na nějaký jakoby loupeživý konflikt, tak jsem si uvědomil, že skutečně Evropská unie není žádná hodná teta, ale že je to prostě zlá bestie, která nosí hezký šaty a lže nám, ale příšerně. lže a okrádá nás a lidi to vůbec nevědí, protože samozřejmě do té ekonomiky a do politiky tolik nevidějí a nezajímají se o to. Ono, my jsme generace, bo já jsem generace, mě 60, já jsem generace, která se ještě učila hledat. Dneska je to stejně složitý jako tehdy, protože tehdy to bylo nedostupný, páč to bylo málo. Dneska je to dostupný, ale je toho strašně moc.
1: Strašně moc.
0: Což je taky nevýhoda. Tehdy nevýhoda, dneska nevýhoda. Ale protože to nějak v těch genech máme, prostě se to v nás vypěstovalo, bylo, pěstovali jsme to v sobě, tak to umíme i dneska. A já jsem se začal i politicky angažovat. Dneska jsem tedy místopředsedou hnutí Stačilo to jenom snad podtrhnu, aby bylo jasno, proč jsem to udělal, protože když už se do politiky montuju, no tak není to jenom tak, že bych měl stát někde opodál a házet takzvaně plechovky, rajčata, vajíčka a křičet vy hajzlové, vy svině, vy kreteň, ale prostě do toho vlezu a něco proto začnu dělat.
1: Tak.
0: A ta erudice, tu erudici politickou získáváte tím, že jste u zdroje, že to vidíte. Já nejsem příliš velký aparátčík, oni to vědí všichni u nás v hnutí, já neumím tyhle ty věci, já jsem tam spíš skutečně za takový určitý mediální, řekněme, odlesk, protože vím, jak s tím mám zacházet a jak přitáhnout pozornost. Takže jsem tohoto typu, ale samozřejmě ty politické témata a všechny ty věci sleduju a vnímám a vyjadřuju se k ním a samozřejmě na nich participuju tak, jak to v tom hnutí je celkem přirozené. Takže ale já jsem to zase vzal takovým jako velkým buzerem k tomu, na co vy jste se ptal. No, ten rozdíl mezi tím minulým režimem a současným režimem je v tom, že dnes máte skutečně k dispozici nástroje, se kterými, když se naučíte zacházet, tak máte lepší šanci zasáhnout určitý počet posluchačů, diváků, sledujících, zájemců, lidí, kterým to není lhostejné a zároveň, kteří se taky chtějí bavit, protože zábava, ona je zábava a zábava. A lidé, kteří sledují mě, tak samozřejmě vědí, že to je zábava, ale že to není prvoplánová zábava. Já nedělám prvoplánovou zábavu, umím ji samozřejmě velice dobře, protože celá léta jsem taky jezdil po letních akcích a tam většinou neděláte nic, co by mělo druhou, třetí, čtvrtou vrstu, ale jedete tam prostě po formě, tak aby se hlavně lidi pobavili. No tak já působím na tomhle, v téhle branži a na tomhle trhu od svých 11 let, takže si dovoluju tvrdit, že asi vím, jak to. A ve všech žánrech, jo, od klasického divadla až přes experimentální, autorský, až po ty zvláštní formy, až po to improvizovaný a lidový, tak já to všechno mám projítý a dovolím si tvrdit, že to jako ovládám docela dobře. Takže v tomhle smyslu tato doba je dobrá, je otevřená. Máte šanci se bránit proti tomu, co se děje, ale neubráníte se v momentě, kdy vystoupíte z toho stáda. To jsem udělal já. A to stádo vás okamžitě začne brupat po vás, zahánět vás a tak dále. No, to je, ale já jsem věděl, že to tak bude. Takže já z toho nějak zklamaný nejsem. Spíš mě překvapilo, že i lidi, na kterých jsem sázel, že přece jenom nejsou tak poškození morálně, možná i mentálně, takže se nakonec ukázalo, že i oni jsou nějakým způsobem takzvaně, když to řeknu lidově, štrejchnutý. Takže vlastně se stalo to nejlepší. Mně se otevřela kniha vědění o těch, se kterými jsem šel po celá desetiletí. Ať už obecně anebo konkrétně. No a v tom minulém režimu, tam jste věděl, kdo po vás jde. Vždycky jste se to dozvěděl. Věděl jste, že to je někdo. A zase ten režim nebyl tak úplně takovej, protože mě tehdy pomáhali komunisti, abych se z toho dostal. Takže jako, a to byli lidi, kteří měli charakter a byli velice slušní a seriózní, já na ně nedám dopustit. Takže to bylo velice, jo, nikdy není nic černobílý v takové situaci.
1: Samozřejmě.
0: Černobílé působí, protože samozřejmě teď tady stojíme proti sobě jakoby dvě skupiny, ale ty dvě skupiny mají v sobě taky samozřejmě zase určitý jako skupiny, které jsou taky. Řekl bych, že teda ta druhá skupina, co stojí proti nám, je konzistentnější. Říkám to správně, nevím, jestli to říkám správně, protože oni jsou opravdu postižený tou propagandou natolik, že oni nechtějí vést dialog. A to je úplně ta nejstrašnější věc. Protože když začnete klást argumenty, proti kterým se mají postavit, tak někteří to jako dokážou, ale nedokážou to až do samotného konce, kdyby si lidi měli říct, hele, dobrý, jako nepřesvědčíme se, ale nebudeme po sobě střílet. Možná, že dojdeš k tomu, že mám pravdu, anebo já dojdu k tomu, že ty máš taky pravdu, že se částečně obohatíme. A to částeční obohacování tím diskurzem tu prostě neexistuje a je to už válečný stav a bohužel musím konstatovat, že ta druhá skupina má skutečně jako někde vnitřně zaděláno na to, aby nás jako opravdu likvidovala. V mém případě šlo o to, že oni mě se dohodli, lidi, se kterými jsem spolupracoval, potkával se, nikomu jsem z nich nikdy neublížil. Osobně jsem nikomu nikdy nic neudělal.
1: Tak
0: se semkli a jejich základním úkolem, který měli, aniž by si ho řekli, ale samozřejmě, že to podporovali hajzlíci, já je nebudu jmenovat, zatím jsem furt ještě nikdy nikoho nemenoval. Tak ty se, i když oni se jmenují sami, protože si přečtete na X-ku, kdy tam prostě proti mě jedou lidi a říkají, jak to, že mu někdo dává práci, to se bude muset zařídit jinak a tak dále. Já to řekla nemůžu podobně. A zjistíte, že to je poměrně renomovaný daber. No a že je to vlastně ve svým podstatě lidský ubožák. No a tahle lidská ubohost tam jako se semkne a to jediný, ten jediný úkol byl, nechte ho chcípnout hlady. A jde kopat ulici, nebo jde prodávat do Lidlu. Nepovedlo se jim to, protože já nejsem jenom herec. Oni mají smůlu. Já jsem se z toho stáda oddělil právě proto, že uvažuju jinak a nebylo možné ty lidi přesvědčit. Takže nemůžete jít s lidma, který bečej, když vy si pískáte. Musíte si jí pískat sám a oni vás samozřejmě vyženou. Oni chtějí bečet. Tak bečej. No, tak takhle ta situace se má. Já to jenom popisuju, protože tady je víc lidí, který to... Tady jsou totiž lidi, kteří jakože vypadají, že jsou na praníři, ale nejsou. Jo. Oni vypadají, ale furt je to mainstream. To skutečně být na pranýři znamená jít do toho natvrdo, říkat pravdu. A proto jsem začal dělat satiru, to je další věc. Já jsem byl spoluzakladatelem deníku To a tam jsem rozjížděl satiru, založil jsem tam Popcorn studio, ještě se dvouma lidma, tam jsme dělali a nadělali jsme tam kolem 60 videí, z čehož jsem byl ve dvou třetinách autorem. A jsou to tvrdý věci, když se na to dneska podíváte, tak si lidi říkají, jak to, že vás nezavřeli. No prostě ona odvaha odrazuje v tomhle režimu. A to je výhoda toho režimu, že přece jenom, i když oni si lajsknou, tak tohle si nelajsknou, protože sahnout na satirika, sáhnout na člověka, na kterého lidi sledují a baví se tím, to je nebezpečné. Takže oni to jako tolerujou a musí to tolerovat, protože tam by vzniklo nějaký revoluční hnutí na vsi, nebo jak bych to řekl.
1: Tak. Jo, já jsem rád, že jste trošku tam se i rozpovídal o té historii vaší, protože na tom Facebooku, kde vás všichni sledují hlavně, a to, ono to se to překlápí i do YouTube, že máte ty kanály na obou médiích, ano. Tak vy už tam jedete čistě ty pořady, takže o vaší historii, jakoby, proč to vzniklo, jak, teď co, jakou máte zkušenost s těmi režimy oběma, že vám zakázali vstup na vysokou školu, pak jste mi říkal, že dokonce teď vašim dětem zakázali vstup na vysokou školu, protože zase
0: jako se opakuje. Jako... Je to neprokazatelný a je to evidentní, ale no. Protože prostě samozřejmě jako, víte, to je právě ten problém, že když se mění režimy, tak se nemění ten lidský charakter. Ano. Hajzlíci vždycky zůstanou hajzlíci a vždycky si najdou nějaký způsob, jak se spojit proti někomu, kdo jim prostě nesedí. Jo? Tak to prostě je. Ale já se jako nestěžuju, mě to vlastně velice osvobodilo. To je asi rozsvítím, aby na mě bylo vidět. Já jsem vlastně šťastný, protože já jsem dosáhl teďka největší svobody možný, jaká je. Já jsem se oddělil od všech producentů, produkcí, agentur, režisérů a všeho. A já jsem si sám sobě a jsem si přímo s tím divákem, s tím objednatelem. A paradoxně musím říct, a jsem za to nesmírně rád, a jenom to dokazuje, že ta společnost je zdravá, ona není nemocná. Ona je jenom, dostala chřipku nějakou a z toho se, myslím, jako vypotí. Bude to chvíli, jak s chřipkou, bude bolet hlava,
1: bude to chvíli trvat, no.
0: Ale našli se lidi, kteří najednou řekli, já vás chci podpořit, já chci tohle, já vám chci pomoct a tak dále. Jo, a nejsou to bezvýznamní lidi, což je naprosto uchvatný. Já si to nesmírně vážím a říkám, že já se omlouvám, jo, nechci z toho dělat nějakou, ale já jsem věřící člověk. Pán Bůh nakonec vždycky vás nechá samozřejmě vyválet v kdečem, ale když máte to čistý srdce a tu čistou myšlenku, tu představu, tak on nakonec, jako, on vás nezvedne. To, kde, jestli někdo čeká, že někdo, jakože pán Bůh takhle vezme za ruku, řeknu tak, opráší vás, to takhle ne. Ale dávám směr, kudy máte jít, abyste se tam, nebo proplazit se, kde se už můžete postavit a můžete se sám, jako, a tohle se stalo prostě. Takhle to je. A já jsem za to nesmírně vděčný, jo. A tím pádem chci říct, že já jsem ztrácel víru v lidi. Jo, proto jsem si říkal, tak tady už je zkaženost jako na nejvyšší míru. A já jí na základě téhle své nové existence zase tu víru v lidi získávám. Ale daleko jiným úhlem pohledu, protože dřív jsem se na to díval, nevím, jak bych to pojmenoval, ale dnes se na to dívám tak, že na základě té zkušenosti vidím, kudy prochází dobro a že dobro někdy neprochází úplně tak, jak si to představujeme. Ale nakonec se někde vždycky objeví. A takhle já mám teď víru v lidi a myslím si, že většina lidí vlastně nejsou špatní, ale prostě to mají někteří hodně blbě hozený někam a zabloudili. A já jim jenom přeju, aby ten pán Bůh jim tam taky namaloval tu šipku turistickou. Jako, jo. Ano. Tak se omlouvám, že to takhle široce rostlo. Já samozřejmě bych chtěl mluvit taky hlavně o té kultuře. Tak. Jak, jaká byla v minulosti, jaká je teď a co se vlastně jako stalo, děje a co nás čeká. Ale je to tak strašně složitý, že vlastně na to ty minuty moc nám úplně jako nezbývají. Takže já můžu to jako zatím zabalit do nějakého obecnějšího rázu nebo do obecnějšího obalu, ale rozhodně to nemůžu příliš konkretizovat, protože o těch věcech se musí mluvit detailně. Ta minulá kultura měla základy v tom našem národním cítění a samozřejmě do toho velice vstupovala ideologie. Ale, a ta ideologie byla ale potom už tak blbá, že lidi to poznali. Takže to dobrý. Jako já třeba řeknu, okres na severu, Jaroslav Dítl, to je pro mě seriálový Shakespeare, který by to mohl vyučovat i na západě, jo.
1: Ano.
0: Tak Jaroslav Dítl napsal mnoho skvělých seriálů, neznám žádný, který by za to nestál. A znáte seriál Okres na severu. A já se, představte si, že to dávají a mám čas, tak já se na to fakt znovu a znovu dívám. Zaprvé kvůli těm hercům, se kterýma jsem se z nich, s mnohýma jsem se potkal, jako mladý kluk při práci, anebo třeba jenom v klubu divadelní. A tak to je jeden důvod. A druhý důvod je ta atmosféra. Já tu ideologii si z toho dokážu odpreparovat, uvědomím si, jaká byla doba, o co šlo, ale zároveň, protože jsem to prožil, tak si v dnešní situaci říkám, sakra, ale to bylo tak odvážný. On měl opravdu docela dobrou pozici a někdo to podporoval, protože tam jsou i velmi odvážné myšlenky. My jsme je v té době možná tolik necítili, my jsme šli s tím dějem, bylo to tak, že Jaroslav Dítl má taky ty první až čtvrtou vrstvu a já dneska ty vrstvy tam cítím. Je to pryč, protože ta doba je někde jinde, ale ta kvalita tam prostě je. A není to jenom vzpomínka, že já jsem byl mladý nebo že jsme byli mladí. Je tam fakt ta kvalita. Dneska ta tvorba je podmíněná ziskem. A to v ohledu toho, kdo zadává to dílo, tak i těch, kdo ho provádějí. A ten zisk je první věc, která to ovlivňuje. A bohužel my nejsme Amerika, která má úplně jiný systém na to. Která to jako dokázala zpracovat. My na to nemáme zaprvé podmínky a ani nejsme tak dlouho v situaci a teď jsme se dostali spíše do průšvihu, než do čeho, do nějakého jakoby vzkvétání české mediální kultury, když to třeba vyloženě postavím tady na těch médiích. A je tam hrozně vidět, jak je to blbý a špatný. A je to opravdu, některé věci jsou vyloženě krmivo, který snad ani blbá slepice nesezobne, že urážím slepice. A některé věci prostě mají takovou tendenční, je to jako má to hezkou kameru, má to dobrý střih, všechno tam funguje, ale vidíte, že tam není to, na co když se podívám na okrese na severu, tam je ten druhej, třetí, čtvrtá vrstva. Já to prostě vnímám nejen jako herec, ale já to vnímám především tak jako autor. A tady je veliký rozdíl. Myslím si, že my na tom nejsme špatně. Já myslím, že máme dobrý herce. Jo, je to paradoxní, oni stojí dneska proti mně, nadávají mi do všeho možného, ale to je jejich problém. Já chci být objektivní a chci to říct, tak já si myslím, že ty lidi jsou schopní naplnit tu ideu, ne ideologii, aby jsme to nezaměňovali, tu ideu, se kterou pracovali ty lidi právě v tom minulém režimu. I když na ně tlačila ideologie, ale oni tam dávali tu ideu toho pobavení, sdělení, toho podprahového vnímání, všech těch věcí, které tam byly. Zaprvé to teda byly jiné osobnosti a taky prožili úplně jiný záležitosti. Já myslím, že dneska ta generace je vlastně spíš vypiplaná právě těma penězma a takovejma jako věcma, který ten Západ přitáhnul sem, a vůbec to není špatný, jenom se v tom lidem je v tom tak dobře, těm, který jsou v tom oboru, že převažuje spíš ten pocit z toho, že je jim dobře, než ten výsledek. Ale pozor, jako máme tady samozřejmě věci, které jsou dobrý, nicméně tak jako tu Ameriku zachvátil ten bláznivý progresivismus, kdy každý herec vyleze na jeviště s Oscarem a hned musí hlásat nějakou politickou srágoru, že by se z toho člověk fakt jako opupínkoval. Já řadu z nich nesnáším, protože jsou blbí, fakt jsou blbí. A nejsou to neinformovaní lidi, nejsou to lidi, kteří nemají kontakty, kteří nemají jako... Ty lidi mají šanci vidět spoustu věcí, ale přesto se chovají jak idioti. No protože ty prachy těch, kteří do toho progresivismu investují, protože vědí, proč to dělají, jsou víc než to, že jsem věren tomu, že nejen, že bavím, to je první věc, já musím bavit. Bavím komedií, bavím tragédií, bavím operou, operetou, bavím žánrem, ale zároveň samozřejmě nesu nějakou myšlenku, nějaké poselství, ale oni si prostě šahli pro to nejlepší poselství, protože to je dobře zaplacené. A vypadá jako idioti a totálně to zdegradovaný. A u nás jsou to blbci na druhou, protože oni nemají z toho ty peníze. Ty jejich výhody jsou směšní oproti těm výhodám těch amerických celebrit světových. No, takže tam to aspoň chápu, jako, jo? Že to nejsou takový blbci, ale jsou to prostě biznismeni a chtějí ty prachy a ty finanční prostředky, ty zdroje. A tady je chtějí taky, ale dostávají jenom zametenost podlahy, nic víc. A některý tomu dokonce věřej a to už je potom jako věc diagnózy. A bohužel je to poměrně rozšířená diagnoza a poměrně se jako usídlila v hlavách a ovlivňuje charaktery těch lidí. Jo, nebo ty charaktery ovlivňují ještě tu diagnózu, prostě se to tak vzájemně ovlivňuje a vznikají z toho opravdu jako podivný existence, u kterých si klepete na hlavu. A já řadu z nich znám osobně z dob, kdy byli normální a najednou jsou z nich prostě debilové. No, tak co vám k tomu mám jinýho říct? Já to pomenovávám tak, jak to je. Oni si to o sobě nemyslej, ale jestli se dostanou do situace, kdy bude jim dáno, aby se jim vyčistil ten prostor v tom mozku a oni prohlédnou, tak pak se budou drbat hlavu a budou si říkat proboha, co jsem to prováděl. Jo. Někteří to budou chtít zapomenout a tak dále, někteří budou převlékat kabáty a budou dělat, jako že to nebylo, no, to známe tyhle ty situace. Ale prostě tak to je, no. A tenhle obor je takovej, že jsou lidi závislí na práci. Tam ten jeden právě říkal, jako, jak to, že mu někdo dává práci, no mě nikdo nedává, protože já si dávám práci sám.
1: Sám.
0: Já jsem se chtěl dopracovat k tomu, že si tu práci dávám sám. Já totiž můžu potom tohle ukazovat.
1: Ano.
0: Víte co?
1: Stav prostě.
0: Mně jsou úplně, ale úplně takhle volný, jak tohle tričko. Je mi čím dál méně volnější, protože jsem teď hrozně přibral, to budu muset schodit. Od září přijde drsný režim, který na sebe musím nasadit, 20 kg musím dát dolů. Ale takhle dobře se mám, jenom abyste věděli, že nechci pohlady. Takhle dobře se mám, že jsem 20 kg. A to nemusím žrát žádný prášky, nic takového. Jako, aby si mi někdo myslím, že třeba z deprese jim nějaký hruzy, ne, vůbec. Ale Ale já vám něco řeknu. Umělec musí cítit svobodu. A když ji necítí, tak zapomíná pravdu, pro kterou tady je. A já si myslím, že být svobodný je to nejlepší i s tím rizikem, že nebudete mít třeba co do huby, ale budete mít tu svobodu. Hladová svoboda je pořád lepší než sytá nesvoboda. To si pamatujte. Pro umělce to tak je. To vám řekne každý, kdo ví, co je to být obdařen Bohem schopností psát, malovat, skládat hudbu, dělat věci. Vincent van Gogh a Gauguin a já nevím kdo, to byly lidi, kteří prostě museli být a žili v podstatě na pomezí poměrně, a podívejte se, kde jsou dneska jejich díla. Jo. Řada dramatiků, François Villon byl kněz, který ho vyobcovali, pak ho nakonec popravili, zkrátka, a žil prapodivným způsobem. Takových byly spousta a jsou po nich ty záznamy. A to je to, co se dochovalo. Spousta se taky nedochovalo, ale tam je ta velká pravda. Tam vidíte tu pravdu, tam ji cítíte. A neskoumáte, jestli žil v paláci a chodil na zlaté záchody. ale zkoumáte obsah toho jeho díla. To je to, co vám má sdělit něco, co vás má potěšit, povznést, dodat tu nadstavbu lidské duši, protože, a to už je zase, na to bychom se dostali strašně daleko, až k filozofickým jako věcem, proč jsme tady a tak dále, a tak dále. A už to má jako duchovní ráz a podobně. Já jsem se, abych to poslal na zem, já jsem se začal zabývat satirou proto, že vím, že nejvíc tady satira působí v tom mezi obyčejnými lidmi. Oni vytváří satiru. Je to ta lidová líheň té satiry. Ta je někdy báječná, opravdu já se velmi bavím. Někdy je to nevkusný, ale já to na to neplivu, protože ne každý má tu schopnost ty věci vytvořit, pomenovat, ale jsou to pokusy. Tak já se říkal, ale to profesionální, co tady držel Šimek Grossman, co tady drželi, já mě teď ty jména vypadávají z hlavy, ale...
1: Těch dvojic bylo víc, no to...
0: Slávek Šimek to dělal v 90. letech a dneska se vidí. To, co dělali sklepáci, ze kterých jsou dneska mrzáci, opravdu jako ideoví a mentální mrzáci, tak to, co dělali v 90. letech, ta česká soda, my jsme to dělali právě v tom popcornu, potom jsme na to jako navazovali, my jsme na to nenavazovali, my jsme dělali svoje, pro mě svatý grál je, jsou Monty Pythoni a jistě pane ministře, to jsou dvě věci,
1: to je klasika, jsem... to...
0: ještě malá Velká Británie, to jsou tři věci, ale jako Monty Pythoni jsou číslo jedna, to bylo otevření nového prostoru. A já jsem si říkal, no tak já k tomu černému humoru a ke všem těm věcem stejně inklinu, měl jsem to vždycky ve svých divadelních hrách, líbilo se mi to i na jevišti, já v posledních 15 letech hraju hodně improvizovaně, jo. Já si napíšu divadelní hru a pak ji hraju podle sebe. Jo, a někdy dokonce se stane, že ji nenapíšu, až to nestihnu a vymyslím ji na tom jevišti a pak ji jako modifikuju. A to je to největší dobrodružství. A já vlastně se řekl, tak když to tady nikdo tak jako pořádně nedělá, vidím toho Petra Jablonského, ale to je taky, jako on to dělá, ale dělá to konformně, protože samozřejmě nechce přijít o práci a já ho chápu. Úplně ho chápu a vůbec mu to nezazlívám. To, co dělá, dělá dobře, jo, ale není to ta satyra, pro kterou jsem se rozhodl já. Moje satyra kope do kotníků a fakt je štve. Fakt je štve. A to je hrozně důležité. A baví ty lidi. A dává jim naději. Jo? To je můj úkol. Dávat lidem naději, dávat jim pocit, že v tom nejsou sami. A že tady je nějaký magor, který jde vepředu a říká, nebojte se, pojďte. Jako, to je jedno, že po nás střílej, no tak dobře, tak to je v pohodě. Tohle je úkolem té tvrdý, drsný satiry, která si nebere servítky. Ono je to rozdělený do, už se starý antiky, je to rozdělený do kategorií, právě ten Petr dělá tu horácievskou takovou satiru, tu takovou hodnou. Já spíš dělám opravdu tu drsně politickou, která si nebere vůbec žádný servítky. A snažím se to dělat, jak říkám, mnohovrstevnatě, protože vím, že to sledují lidi, kteří nemají zájem zkoumat čtvrtou jako
1: úroveň,
0: vrstvu, jo. Ale že to sledují i ty lidi, kteří chtějí tu čtvrtou vrstvu. Tak proto je možná ta přízeň těch lidí taková. A mě to nesmírně těší. Já musím říct, že mě to těší, protože proto to člověk taky dělá. Jo. A takže to má tu zpětnou vazbu a o to rychlejc jako běžím a o to víc zvu, pojďte na ně, budeme je. Prostě to je jedno, že nás se střelej, tak se zase zvedneme a poběžíme bez nohou a bez rukou. Víte, jak je to v těch Monty Pythonech život Briana, jak mu seká ruce, no jo, tam on poskakuje. To je, v tom je ta podstata tý tý skutečný satry a toho boje. Satyra je zbraň, je to nebezpečná zbraň. Oni to vědí. A oni se proti ní nemůžou bránit jinak, než že jí zakážou, začnou jí pronásledovat. To je to nejhorší, co můžou udělat. V momentě, kdy jí začnou pronásledovat, zakážou jí, tak vytvářej hrdiny a vytvářej a skutečně oni sami formují lidový odpor. Takže já jsem si tohle toho vědomý a proto to dělám, protože je to, já se neumím prát, střílet umím, ale už je mi 60, takže musím mít ty brejle, mohu zastřelit někoho jiného. Já si dělám srandu samozřejmě, ale tohle je moje zbraň a tím já jsem se rozhodl pálit proti nepříteli. Nepřátelé jsou progresivní pseudoliberálové dneska, zcela jednoznačně. Celosvětově, celoevropsky úplně nejvíc a v České republice jsou to ti, kteří dneska stojí na straně toho podivného člověka, který ho stvořil marketing. No, na Hradě.
1: Já, ano. To je, jak oblbnout národ prostě marketingovým produktem. Nemusíme chodit do Ameriky, stačí, když se podíváme u nás, co tam sedí.
0: Ano.
1: Takže...
0: Takže obecně, jenom tak jako z toho obecního hlediska jsem tak jako nastínil, jak to asi zhruba je, ale dá se o těch věcech mluvit hodiny a hodiny a dá se tam najít spousta jako zajímavých věcí. Je taky dobrý, když se lidi ptají, pokládají otázky, protože věřím, že lidi spoustu věcí zajímá, oni to nevědí a člověka vždycky, podívejte se, tady by letěl mor. Z nějakého kostýmu, no to je hrůza.
1: Máte tam vosu nějakou, jo?
0: No je mola, tady mám z kostýmu, představte si to. No já, prostě kostýmy, to je, musím ho, no vidíte.
1: A teď tam fyzicky zápasíte s něčím, jo? Ano, to jsou ty naše kamarádky, to mám taky strašně rád, no. Myslím, že Harlava, ty jsou nejlepší.
0: Já to tady musím vystříknout ten kostým. Tady nějakým kabátu možná se to usídlilo. Nedá se nic dělat. To se stává i v divadlech. Tohle.
1: Ano.
0: Zažil jsem to 100x.
1: Tak. No, pane Guliáši, to byl vynikající teda. Já myslím, že pro dnešek už to tak... si myslím, že to tak akorát, že bychom si zase mohli nechat nějaké náboje, nějaké zásobníky na další setkání. Co vy na to? Pokud budete samozřejmě souhlasit.
0: Nechci lidi nudit, poučovat a mentorovat tady nějakýma věcma, jo. To samozřejmě uvidíte sám na reakcích lidí, jestli je to zajímá dostatečně, nebo jestli si říkají, no tak on je vážně šouklej, tak jak dělá ty satiry.
1: Teď to vaše předevší video.
0: Pardon, že vám skáču řeči, ale já jsem dělal tu satiru na ten Prague Pride. Nevím, jestli jste to viděli. No, rozumíte, já jsem to mohl udělat v růžovém obleku s růžovejma, ale já se jako nechtěl dotknout těch gejů, který žijou a nikoho neprovokují, jsou to slušní lidi, já jich znám mraky a jsou to fakt fajn lidi, žádný problém s nimi nikdy. Já jsem se chtěl dotknout těch ideologických debilů, který to prostě tady propagujou a vyrábějí tady úplně zbytečný konflikt. No a nemůžete to udělat jinak, než že se navliknete do šatu, který jsou fakt prostě úzký, takže moje v současné době tlustý tělo prostě vykreslej a dáte si na sebe věci, které z vás udělají prostě kreaturu. Tam lidi psali, fuj, to je hnus, ježiš, to je hnusný klap a podobně. No ale to je ta podstata té satiry. Já jsem nechtěl, jo, když se podíváte na malou Velkou Británii, tak ty kuci tam měli neuvěřitelný kostýmy. Když tam dělali co a chodili tam nahatý a teď to byly samozřejmě, to jsou všechno věci, které jsou z nějakého materiálu a ono to vypadá jako živý. A byli hnusný, neměli ty
1: špeky tam.
0: No je to prostě satira, si nesmí brát servítky, jakmile si bere servítky, je to vždycky takový slabý odvar.
1: Tak.
0: Prostě, jako byste dělal čaj a položil ho vedle té horké vody, ale nenamočil.
1: No, něco takového, ano, přesně.
0: Takže nechtěl jsem se rozpovídat. Je to hrozně, já jsem vás upozorňoval. Když mi dáte slovo, já jsem ukecnul.
1: Pořádku. Já jsem rád, že jste si na nás udělal čas, že jsme dnes mohli probrat takováhle témata až posud. A já bych doporučil, jestli bychom další střelný prach a další náboje, které máte v zásobníku na podobná a jiná témata, jsme si třeba nechali na příští kolo. Co vy na to?
0: Určitě bezesporu dohodneme se a jak budete mít chuť náladu a uvidíte, jaká byla odezva vašich diváků. Tak.
1: A co na to naši diváci, ano. Oni vás všichni znají, takže to bude, si myslím, velice naopak zase z jiného soudku, protože lidé vás znají jenom z toho Facebooku, z toho vašeho kanálu, jako satirika, který si dělá opravdu legraci ze všech událostí, které se tu dějí, ale takhle v civilu si myslím, že vás moc lidi neznají, nemají šanci vás potkat. My jsme vás potkali 9. května na Staromáku na tom pódiu, jak jste četl ty dopisy Benešovi, ne dekrety, že jo, ale ty dva.
0: Ano.
1: A to bylo jako, to pro nás byl úplně neuvěřitelný zážitek, ještě když tam vypadl ten mikrofon, tak to jsme úplně, říkám, to je, mě by tam hlas chcípnul a ten člověk tam přezve to náměstí bez mikrofonu.
0: Jo, to je, já jsem se vyznačoval v posledních 25 letech, kdy jsem dělal dubbing, tak ten hlas si jako zvykl na to být takový sonorní a to, ale já jsem jinak měl takzvaně, jak se říkávávalo, ještě před 200 lety měl jsem vyvinutý orgán tak, že jsem přezval kohokoliv. Já jsem nikdy nepotřeboval mikrofony, nic takového, takže já jsem opravdu byl neuvěřitelně vyvinutý. Takže pro mě to byla výzva vzpomenout si, přesto si myslím, že už mám tak jako právě o třetinu zlenivělej ten hlas, protože dřív bych to dával tak, že by ty tabulky... Mě to vždycky bavilo, jo. V době, kdy jsme ještě hrávali Richarda III. Na výstavišti, což byl nějaký rok 2002-2003, já nevím, tak nějak, tak tam hráli všude ty věci a já jsem to přezvával úplně v pohodě, jo, protože okolo hrála Fontána, tam hráli prostě kolotočáři a tak, a tam stál ten Globe, který pak teda oni podpálili, ono se nesmí říkat, to podpálili, ono to prej jako schytilo samo. Aha. jako u spousty jiných věcí, když se dá říci, že že se to stalo jakože samo. No, bohužel, Globe byla nádherná věc, to byl počin, který, já jsem tam ty dva roky hrál a to bylo něco neuvěřitelného. Je strašná škoda pro českou kulturu, že to divadlo vzplálo a je ještě

0: třeba se to časem zlepší. Nicméně já vám definitivně chci poděkovat za váš čas, za vaše neskutečnou prostě energii a tu neuvěřitelnou prostě tu pozitivní náladu a vizi, kterou do toho dáváte a tu naději, kterou dáváte národu. Tak, ve svých, ať už teda ve svých projevech v těch satirických, anebo vlastně i dneska, že není všechno tak zlé, jak to na první pohled vypadá. Za to vám moc děkuju a doufám, že se spolu na základě zase nějaké předchozí dohody, jak budete mít výčas a tak dál, že se spolu zase potkáme a že opět diváky obohatíme o další vaše věmy a vaše postřehy a poznatky z toho, co se kolem nás děje, protože to je, to už někdy, to, člověk, co má jiného dělat, než se těm věcem smát, jo, to je co jiného, jako mám tady brečet, že se tam někde střílí, jako co já s tím mám tady dělat, no tak to bych se z toho musel zbláznit, jo. Ještě když víme, že ten svět neovládají politici, ale ještě někdo úplně jiný a mají nějaký cíl a to vaše video o těch našich budoucích, nebo doufám, že to nebude u nás, že to bude na území maximálně tak na západě u nás, ale to je takový plán, o tom bychom se tady mohli bavit hodiny. Takže vám definitivně moc děkuji a přátelé, příště se budeme těšit opět na viděnou na kanále Pod pokličkou. Tímto vás všechny zdravím a jak já s oblibou říkám a říká to i John Spartan a Lenina Huxleyová, buďte dobří. Naschledanou.
1: Naschledanou, děkuji za pozornost. Mějte se krásně.
2: Tak já jsem si tohleto dovolil tady pustit z jednou prostého důvodu, protože tam je spousta zajímavých námětů, informací a hlavně jsem rád, že ten návrat nebo to komentování té minulé doby hezky pojmenoval pan Guliáš Michal. Že to není takový, někdo mi tady napsal, že tady vzdychám po staré době. Je to ohlédnutí se za kvalitou. Nejenom, že byla vyšší kvalita života, protože lidé nebyli tak stádovatí a stádně jaksi oblbovaní, byl tam ten stádní efekt tak velký, přestože se vykládalo Bůh ví, jak není ohromnej, ale byla ta doba prostě jiná, byla ta doba jiná i v té kultuře, tak jak to tady pojmenovává Dietla, kritizovali za to, že psal na zakázku, jak ho soudruzi požádali. Ano, on měl napsat seriál z nějakého prostředí, protože bylo potřeba to prostředí nějak zprůhlednit a učinit ho zajímavějším pro tu veřejnost, čili nějak ho zviditelnit a zpropagovat, aby chtěli být lidé lékařema a sestřičkama, tak nemocnice na kraji města. Ale přesně jak on to pojmenoval, tam bylo spousta a spousta věcí. Ať to byl Zeman, ať to byl okres na severu, ať to byly jiný, prostě tam v těch seriálech, a to nemluvím jenom o Dietlovi, byli i jiní. Oni tam dokázali pasírovat mnoho informací o té době. Kdo chtěl, tak to tam najde. Jo. Mělo to rozdělení, nebylo to placatý jako dneska. Prostě dneska standardní příběh a nic zatím není jakoby vzadu. Je to prostě pekařství, kde se pečou housky a kavárna, kde se to prodává a tak dále. A jsou to takové zápletky plitký, ale je to prostě no, slabý odvar. Fakt, jako když ten člověk dá to vedle hrnku s tou vodou. Takže nic moc. A ať si každý o tom říká, co chce. Není to prostě vzdychání po staré době. Je to prostě o něčem, co má, jak se říká, co má koule. No,

Nevím, jestli vás to bude zajímat, peklo na lodi USS Abraham Lincoln. Námořníci jsou zoufalí, pokusili se i zabít. Zhruba 5000 námořníků, je to z 13. jo, tohoto měsíce. Zhruba 5000 námořníků musí na palubě americké letadlové lodi USS Abraham Lincoln snášet nedostatek jídla i vody, omezenou poštovní službu, znemožňující pravidelný kontakt s rodinami a dlouhé pracovní dny s minimem volna. Plavidlo je nasazené na moři na Blízkém východě. Už asi 9 měsíců, z toho 250 dní plulo v kuse bez zakotvení v přístavu. Rekordní doba mise vznikla v důsledku války USA s Íránem. Uniká vám moč tento... jsou nějaký reklamní ty. Morálka a psychický stav vojáků se podle Navy Time zhoršuje. Někteří se pokusili o sebevraždu, jiní se snažili skočit přes palubu. Manžel má strach, že ho propustí bez poct, jen proto, že se cítí vyhořelý. Je jeho kariéra zničená, sdělila Annabel Lomaová, žena námořníka, který se pokusil skočit. Podle deníku Star Strips se minulý týden asi 200 rodinných příslušníků, jejichž blízcí slouží na lodi USS Abraham Lincoln, účastnilo virtuálního setkání. Mnoho z nich vyjádřilo obavy o duševní zdraví a bezpečnost posádky. Rodiny se obávají o duševní zdraví námořníků na lodi USS Abraham Lincoln. Play. Manžel mi napsal SMS, že doufá, že se zítra už neprobudí. Řekla pro Stars and Strips jedna z manželek. Další lidé potvrdili úvahy i pokusy jiných členů posádky skočit do vody. Plesnivé sprchy a zkažené jídlo. Velení kritiku odmítá, mise USS Abraham Lincoln na Blízkém východě měla původně skončit letos v květnu, ale prodloužila se bez upřesnění nového konce. Posádka je na moři už od konce listopadu loňského roku. Podle MS New přitom loď kotvila na pevnině pouze dvakrát, a to v prosinci na Guamu a v červenci v Ománu. Správně by ale měla stavět v přístavu každých 30 až 45 dní, aby umožnila námořníkům odpočinek, doplnění zásob a údržbu plavidla. Už v dubnu se ohledně otřesených podmínek na palubě letadlové lodi strhla vlna kritiky. Na internetu se totiž objevily fotografie nekvalitního přídělového jídla. Námořníci si také stěžovali na nedostatek vody, plíseň ve sprchách a rozbité pračky. Ministr obrany Pat Hegseth ale podle The Guardian zprávy odmítl jako falešné informace. Zatímco rodiny vojáků i demokratičtí kongresmeni bíjí na poplach, americké námořnictvo se ke konkrétním případům odmítá vyjádřit. Jeho zástupci pouze obecně sdělili, že nezaznamenali nárůst hlášených sebevražených myšlenek ani pokusů o sebevraždu na palubě lodi. Námořnictvo i americký ministr obrany Hegseth minulé informace o nedostatku jídla na lodi popřeli. Posádka má k dispozici psychologi, kaplany a zdravotníky. Válka sice narušila tradiční zásobovací uzly, ale podle aktuálních zpráv z lodí je nepřetržitý přístup k čisté vodě, funkční klimatizaci i zdravé stravě, řekl velitel námořních sil Joseph Cahill. Prokleté americké námořnictvo. Není to poprvé v letošním roce, co se objevují zprávy o nevhodné situaci na letadlové lodi. Letos v únoru se vyskytly informace, že největší americké válečné plavidlo USS Gerald R. Ford plulo na mořích 8 měsíců, přičemž se posádka musela potýkat s nefunkčními toaletami. Loď nejprve podporovala v Karibiku americký tlak na Venezuelu, který vyvrcholil zajetím tehdejšího autoritářského lídra země Nicolase Madura. Na konci ledna pak námořníci podle The Wall Street Journal dostali rozkaz vyplout na Blízký východ. Britský deník The Daily Telegraph poukázal,
že od dob války ve Vietnamu byla nepřetržitě na moři z amerických plavidel zatím nejdéle právě USS Abraham Lincoln. A to 9,5 měsíce v období pandemie covidu. Nyní může vlastní rekord překonat. O čem to vypovídá? Prostě jednak. To jsou, jak bych to popsal, v době, kdy může jako letadlová loď, prostě tam může přistát 15 vrtulníků najednou, který přivezou nefunkční pračky nebo odplísňovač záchodu, já bych řekl, že to spíš všecko odpovídá tomu stavu té morálky a psychiky těch mariňáků, jo, prostě jsou zhejčkaní, oni by chtěli jako vést válku, ale chtěli by odpočívat. Ať se podívají na ty válečné filmy, jestli tam někdo měl možnosti odpočinout, jak potřeboval, a oni chodí do práce válčit. To je prostě problém žoldáků. Tohle to nikdy neuslyšíte od Rusa, který někde slouží, protože za Rus by si tu pračku opravil buď sám, nebo by ji vyhodil a pral by si ručně. Rus by si s nějakýma toaletama nebo plesivýma koupelnama rychle poradil. A Rus ví, proč se děje to, co se děje. Proč tam slouží. Ta demoralizovaná posádka, to je výsledek vůbec stavu té společnosti. Jo. Když se kouknete na meš, tak tam to taky vidíte, prostě ta válka v té Koreji, oni tam, kolik tam toho nareptají a jak to tam nefunguje, tam se rozkrádá, prostě neustále nefunguje zásobování, posílají tam úplně nesmyslné věci, protože to všecko dělají lidé najati do práce a to jsou v podstatě žoldáci. A pochopitelně ty důstojníci, kteří se starají o provianty, kradou jak straky. Všichni tam šmelej, protože prachy. To je obrovská slabina těch rádoby vojáků žoldnéřů. Teď ještě pak existuje hranice, do které jsou ochotní nasazovat ty životy a pak už nejsou. Dokud budou vidět, že mají převahu a všechny zválcujou, no tak jsou hrdinové a jsou to mariňáci. Ve chvíli, kdy se mají poprat s osudem, tak jim to mariňáctví se nějak začne zajídat. Jo. Já jsem sledoval v televizi běžel nějaký film ohledně druhé světové války. Oni tam kritizovali tu ekonomiku, jo, Stalinovu, a že Stalin si dovolil převést tu ekonomiku do válečného stavu a ona ta ekonomika nebyla schopná jako odzásobovat řádně civilní obyvatelstvo. No a co měl asi dělat? Kdyby to neudělal, tak kdo by tu hydru jako zastavil? Naprosto tendenči tam byly vysvětlovaný, jako kdyby jeho omily, jako, a dokonce tam vycházely takové věci, jakože to bylo, že ta ekonomika nezvládala vyrábět a nezvládala vlastně tohle či tamto. A že ti lidé pracovali v nějakých špatných podmínkách. A kdo je do toho uvrhl? Jako Stalin? A nebo Hitler, který je napad? Produkt toho západu. Na konci z toho de facto úplně vypadlo asi to. Existuje několik oficiálních stanovisek a studií, které říkají, že Stalin mohl vyhrát jedině proto porazit toho Hitlera. Protože kapitalistická ekonomika nejde tak rychle převést do té válečné formy. To znamená přejít s nějakou
řeknu, komerční ekonomikou na válečnou, to je strašně složitý proces a zdlouhavý. Když to ta státem řízená ekonomika udělala tak, a bylo jako. A všechno tomu přizpůsobili. Jasně, že to ještě chvilku trvalo, ale byli schopni rychle reagovat. A ty studie říkají právě, že kdyby toho nebylo, tak ten Stalin v životě nebyl schopný toho Hitlera porazit. A oni to tady spochybňovali, dokonce to negovali. A vlastně na konci z toho celého vypadlo, že kdyby Západ nedodal motorky, nedodal nákladňáky, nedodal, nenakoupili Sověti od nich ty, z vojny to známe jako KDčka, že jo, ty potraviny a tak, no tak oni jim to zadarmo nedali. To si musel stále nakoupit. No a co je na tom špatného, že to nakoupil? Že to nestih vyrobit, protože převedl ekonomiku na výrobu tanků, letadel, děl, kanonů, samopalů. Přeci to udělal dobře. Kdyby to neudělal dobře, tak by Hitlera neporazil, ne? Přeci rozhoduje výsledek. A vy tam kritizovali prostě, kolik udělal chyb a kde chyboval, a jak oni jsou chytrý, jak oni to vědí. A kdo z nich toho Hitlera porazil? Nikdo, jenom ten Stalin. Jsem si říkal, no to prostě je zase cesta k tomu, jak oni vlastně řeknou, no, on to, byla to sice rudá armáda, ale my jsme ji vyzbrojili, my jsme ji nakrmili, my jsme ji vošatili, nebejt nás, tak ta rudá armáda neměla šanci. To je další cesta ideologická, jak úplně převrátit tu válku a to, co se tam dělo. No mě z toho bylo fakt ousko až na zvracení. Protože jsem si říkal, no tyjo, tak to mají hoši zase dobře zmáklí. Ale to byl poblion a furt přitvrzovali a v podstatě dělali z toho Stalina úplnýho pablba, který si s tím jako nevěděl radio. A oni ho zachránili. No a co se, no a co, že si nakoupil Stalin to, co potřeboval, tak mu dodal Západ. Však Západ na tom dobře profitoval. Ne. To nebylo o tom, že by na tom Západ prodělal. Rozhodně ne teda. Takže hnus fialovej, přátelé. Hnus fialovej. No. Já tady koukám, co vám budu hrát, protože mám tady jednu pěknou písničku, kterou mám taky od Moniky. Jenom ji musím najít. Protože my se budeme za chvilku totiž loučit, jo. A když se vrátím ještě k tomu, jak oni jakoby to přepisujou, tak nasadí víc, jako kdyby různých strategií, které potom na konci se jako slejou do té jedné, jo. No, takže hrůza děs, no. Mají to vychytaný. A teď krměj touhletou propagandou, krměj jakoby ty mladý generace, aby je jak se vycvičili a vytrénovali, že no až vám budou říkat, jo, oni až vám budou říkat, jo, že nějaký Stalin s nějakou rudou armádou, jo, tak jako bacha, jako to je prostě to, kdyby nebylo Západu, jo, kdyby nebylo Západu, tak by nebyla ani první světová válka, kdyby nebylo Západu, tak by nebyla krize v Německu, kdyby nebylo toho úžasného, skvělého Západu, tak by Němci nebyli v takové beznaději, že by se chytli toho Hitlera. Kdyby nebylo Západu, tak by neprotěžovali a nefinancovali Hitlera tak, aby uspěl po všech stránkách, aby z něj udělali ikonu a modlu.
aby Němci věřili tomu, že to je pro ně spasitel. A že ten je prostě přivede do toho ráje a vůbec jakoby k té